0: Paliativní medicíny Johannes M. se zařadil mezi největší sériové vrahy poválečného Německa. Mezi lety 2021 a 2024 podal 15 lidem bez jejich vědomí a medicínského účelu směs anestetik a léků na uvolnění svalů. Těžce nemocné oběti se pak udusily během několika minut. Obžalovaný se minulý měsíc k většině vražd přiznal, projevil lítost a omluvil se pozůstalým. Zároveň ho ale čeká další proces. Je podezřelý z dalších 76 vražd. V kolika případech státní zastupitelství nakonec vznese obžalobu, není jisté. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková si zahraje poprvé v kariéře grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5 a odpoledne se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Už v úterý postoupila mezi elitní čtyřku Karolína Muchová. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
2: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašně, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
1: Semifinálový program žen ve Wimbledonu otevře po 14:30 odpoledne českého času duel Karolíny Muchové a Američanky Goffové. Po nich na kurt v Londýně nastoupí právě Linda Nosková a Ukrajinka Kostuková. Radiožurnál Sport nabídne oba zápasy v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D35 u Mohelnice bez komplikací a omezení před tunelem na Pražském okruhu. Dálnice D35 z Mohelnice do Olomouce je už bezpečně průjezdná. Policie tam prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Nebezpečí už podle ní nehrozí. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Kvůli porušečidel je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh a poté se už v tunelu jede oběma pruhy, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna už se rozjela kolona za Jihlavou. Na kilometru 117 byla dálnice uzavřená kvůli stavbě mýtné brány. Zůstává tam zúžení do jednoho pruhu, už se ale projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
5: Nedlouho po 2 hodině v noci otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si teď hned o novou audioknihu na CDčku legendárního příběhu Broučci, spisovatelem a taky evangelického faráře a pedagoga Jana Karafiáta. Je to audiokniha nová, ale má v sobě ty motivy původní knihy z roku 1976. Tady jsou telefonní čísla, která vytáčíte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
6: Noční Radiožurnál
3: a Jiří Štefl.

0: Tohle byla česká zpěvačka Leny. Jestli budete mít letos v listopadu cestu do Británie, tak v Londýně bude vystupovat další tedy úspěch české zpěvačky v zahraničí. 2:09 tady je vysílání nočního radiožurnálu a telefonická soutěž. Tenhle týden hrajete o novou audioknihu Jana Karafiáta Broučci vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255. Připomínám to naše jedno jediné pravidlo a tedy vyhrát můžete jednou za 2 měsíce.
1: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
2: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Vladislav na telefonu, tak vás pěkně zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Jak se máte dneska v noci?
4: Jde to.
0: A kde nás posloucháte?
4: U Pardubic.
0: Tak vás zdravíme na Pardubicko do východních Čech. Vladislave, pojďte vyhrát v telefonické soutěži. Znáte Broučky, tu pohádku?
4: Ano, poslouchal jsem ji.
0: Je to už hodně stará pohádka, ale opravdu je to jeden ze skvostů české dětské literatury. Tak Vladislave, novou audioknihu Broučci namluvili současní, ale i bývalí členové jednoho významného českého souboru. A já se ptám, jak se ten soubor jmenuje. Teď jsme to taky slyšeli v té anonci.
4: Dismanův rozhlasový soubor.
0: Ano, dětský soubor ještě doplňme, ale je to správně. Měl jsem mimochodem 3 možnosti. Za A Dismančata, za B Symfonický orchestr Českého rozhlasu, za C skupina Činasky. Tak ano, jsem rád, že to jsou ti Dismančata. Tak Vladislave, nová audiokniha vaše budete poslouchat vy nebo někomu věnujete?
4: Věnuji Neteři.
0: Tak doufám, že Neteři se bude líbit, třeba, že si to poslechnete i spolu. Přeju hezký čtvrtek, dobrou noc a taky krásné léto. Ještě mi zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
4: Ano, dobrou noc.
0: Telefonická soutěž je tady pro tu dnešní noc za námi. No a jestli chcete vyhrát Broučky, tak máte šanci zase zítra ve stejný čas po 2:00 v noci. No a teď z hudby. Red Hot Chili Peppers.

0: Motocyklisty ráj pro místní, někdy dopravní peklo. Takhle vypadá letní Třeboň, kam každoročně přijíždějí tisíce turistů na kolech. Spolu s nimi ale podle místních přibývají taky neukázněné jízdy, dopravní komplikace a konflikty mezi cyklisty, řidiči i chodci.
1: Vím, že to patří k Třeboni, vím, že ta turistika udělá svý, ale čeho je moc, toho je moc.
2: Paní Milada z Třeboňska má s cyklisty takovéhle zkušenosti.
1: Je to úžasný, kolik lidí se tu objeví, ale pro místní obyvatele je to docela zatěžující.
2: V Třeboni žije paní Anna. Situaci, kdy do města přijede spoustu cyklistů, vnímá takhle.
3: Jsou neukázněný, jezdí po chodnících, to je nešvar. Jezdí rychle a bojím se o svoji bezpečnost.
2: Do Třeboně se jako cyklista vrací už dlouho
4: pan, 50 let. Já jsem pan Láďa. Jsem vesloval, jsem v důchodu, ale teď jezdíme na kole. Jsou místa, kde radši jedu po chodníku, než po silnici, ale protože to tady znám, tak si vybírám cesty, kde auta nejezdějí.
2: Paní Zuzana pracuje v centru města, kde cyklistů bývá přes letní sezónu poměrně hodně.
5: Neznají hranice, odstaví to před obchodem a prostě nezájem, že někdo neprojde.
2: No a netýká se to jenom centra Třeboně, ale i okolí.
5: Na nějaký uši silnice, kde cyklisti jedou 2-3 vedle sebe, nenechají místo, abyste je mohla předjet v klidu.
2: To když člověk dojíždí, tak se ta cesta může celkem prodloužit.
5: To určitě. Mám s tím vlastní zkušenosti.
2: Pan Honza vlastní bistro v centru a přímo před očima má vlastně takové velmi frekventované místo, kde se i zužují cesty, křižují.
6: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylejzají z aut. Dělá to tady hlavně právě ta skrumáž těch cyklistů. Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný a v zimě je tady zase úplně mrtvo.
2: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
7: Nejčastější přestupky patří jízda po chodníku, jízda zašera a v noci bez osvětlení.
2: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Udělené pokuty pak dosahují několika stovek korun. Z Třeboně Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dvě hodiny, 30 minut. Přehled zpráv má Pavel Prouza.
3: Senát znovu zamítl návrh o zakotvení práva placení hotovostí do ústavy a základní listiny práv a svobod. Návrh se už po čtvrté pokusila prosadit skupina senátorů. Předkladatelka návrhu a předsedkyně klubu ANO Jana Mračková-Vildumetzová považuje digitalizaci plateb za znevýhodnění některých skupin obyvatel, například seniorů. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Ten je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Americký prezident Donald Trump chce vyškrtnout Sýrii ze seznamu zemí, které podporují terorismus. Informoval o tom kongres, který má 45 dní na přezkum a případné potvrzení rozhodnutí. Předcházelo mu Trumpovo setkání s prozatímním prezidentem blízkovýchodní země Ahmadem Sharou během summitu NATO v Ankaře. Novou naučnou stezku v Trutnově nazvanou Po stopách Václava Havla už navštívili za jeden měsíc od jejího otevření stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. Sport. Plavec Jan Foltín vybojoval v Mnichově na juniorském mistrovství Evropy stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále nestačil jen na Brita Morgana. Na mládežnických šampionátech tak český reprezentant získal už třetí medaili.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Bohumínem a omezení na D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska se vyhněte překážce u sjezdu na Vrbici a Hrušov. Na kilometru 365 leží na vozovce v jízdním pruhu pneumatika. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh ve směru na letiště silničáři provádějí údržbu plotů a závor. Mohu vás překvapit v zatáčce, tak raději zpomalte. A v Praze je opět v provozu letenský tunel. Už tam skončila plánovaná noční údržba. Tunelem projedete oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: Ještě před pár dny se střelovaly ruské drony nad Kyjevem a teď v klidu a míru odpovídají na otázky v Karlových Varech. Tři ukrajinští vojáci přijeli na filmový festival představit dokument Zemřít za život. Pojednává o jejich osudu za uplynulých 16 let od prvních výstřelů na Donbase v roce 2014. I tenhle příběh a tenhle snímek vám představíme kolem 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ve 3:15 Ideál posloucháte Radiožurnál, díky za to. Tři ukrajinští vojáci si vzali pár dnů dovolené, aby mohli odjet na filmový festival do Karlových Varů. Jsou totiž hlavními hrdiny dokumentárního filmu Zemřít za život. Režisérka Julia Hontaruk měla štěstí, protože je natáčí už od začátku války v roce 2014 a i po tolika letech jsou stále naživu. Dokument sleduje jejich bojové začátky, těžký návrat do civilu po demobilizaci a další život ve válce od roku 2022. Pro diváky to bylo mimořádné setkání a ukrajinské delegaci ve vyprodaném sále tleskali dlouhé minuty.
1: Já bych strašně chtěl být jako oni, ale nemám to v sobě minimálně zatím. Strašně jim vlastně děkuju za to, že to nemusím být já. Kdo brání ten život, který já jsem si vysnil a žiju si ho.
2: Podobné názory jako Michal sdílí i řada diváků, kterým se podařilo získat vstupenky na film. Zdeněk přišel i kvůli tomu, aby tvůrce a ukrajinské vojáky podpořil.
3: No tak si myslím, že to je důležitý a má to význam vzhledem k tomu, že vzhledem k tomu, kdo nám tady dneska vládne. A ty tři vojáci, kteří třeba teďka byli v tom filmu, tak si myslím, že měli velkou odvahu. To mi přijde jako obdivuhodný.
4: Moje odpověď bude hodně jednoduchá, protože jsem z Ukrajiny a zažila jsem to všechno a týká se mě to hodně.
5: Váš přítel je taky
4: Čech?
5: Jan a Elizaveta.
6: Tak pro mě je to úplně nepředstavitelný, jako taková nějaká ta zarputilost, nebo že chtějí bojovat za tu zem a tak.
4: Jo, vysvětluji, ale vysvětlovat to je jedna věc, ale když to vyprávějí lidi, co právě v tom boji byli, tak to je o ničem absolutně jiným, protože můžeš zažít prostě nějakým způsobem ty pocity, přiblížit sebe k tomu.
2: Protagonistou filmu je voják s přezdívkou Tanečník. Vysoký vousáč drží za ruku 5letého syna, místo uniformy má dobře padnoucí oblek a na Ukrajině pracuje s drony u 48. samostatné brigády.
7: No, podíváš, rozumíte.
8: Mohli bychom strávit dovolenou jinak, ale důležité je poselství, které filmem předáváme. Aby si diváci odnesli nějaký závěr, aby se jich dotkl, aby se pokusili pochopit nás, prožít náš příběh a neopakovat chyby, které jsme udělali my. To je to hlavní. Pokud se to tomu filmu podaří, bude to pro nás velká čest.
2: Dokument Zemřít za život je jediný ukrajinský snímek na letošním festivalu. Dříve jich bylo výrazně víc. Podle specialistky na východoevropské filmy Kamily Dolotiny to ale není únavou z války.
9: My můžeme sledovat pokles, řekněme, vyloženě ukrajinských titulů, ale na druhou stranu roste počet filmů, které reflektují tu zkušenost s válkou u zemí, které lemují Ukrajinu.
2: Takových je na festivalu hned několik, ale Kamila Dolotina připomíná, že se mění i témata ukrajinských filmů. Od dokumentů přímo z fronty se filmaři zaměřují na důsledky války v životě.
9: Spíš se začali všímat toho, jak třeba válka kontaminuje mezilidské vztahy, jak to ovlivňuje život úplně každého člověka.
2: Ukrajinští vojáci tu zůstávají s delegací do konce festivalu. Pak se vrátí k jednotkám, obléknou uniformy a zase začnou bojovat proti Rusům. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Další 60-minutovka nového dne skoro za námi. Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy a taky aktualizaci zelené vlny s Michalem Šofrem. Tři hodiny v noci. U mikrofonu je taky Pavel Prouza.
1: Česko se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci za 70 miliard eur pro Ukrajinu. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší, upozorňuje vládu 25 organizací. Tenistka Linda Nosková postoupila jako druhá Češka do semifinále letošního Wimbledonu. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu Aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše z ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
3: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
1: Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší, upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
4: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
5: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
6: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení. A nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
4: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Bombový útok v Monaku má českou stopu. Jeden z mužů podezřelý z vraždy možné atentátnice Anastázie Berezovské se totiž narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. Podle něj jde o důstojníka ukrajinské vojenské rozvědky Jevhena Reuna. Berezovskou úřady podezírají z výroby bomby, která minulý týden v Monaku zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho blízké. Tělo atentátnice se pak v pondělí našlo u Kyjeva. Motiv bombového útoku zůstává neznámý. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále grandslamového turnaje. O postup do finále bude dnes kromě Noskové hrát i Karolína Muchová. Pátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český závodník Matias Vacek zůstává na třetím místě průběžného pořadí.
7: De la formation des quatre Lancers CGM, Olaf Koy, seul au monde, la victoire.
8: Olaf Koy byl nejrychlejší ve sporterském souboji ve městě Po. V rovinaté etapě udržel žlutý dres pro lídra závodu Nordrhein. Nejlepším Čechem je stále Matias Vacek. V bílém trikotu pro nejrychlejšího jezdce do 25 let stále drží průběžnou třetí příčku v celkovém hodnocení. Ve čtvrtek přijde na řadu opět vrchařská etapa. V Pyrenejích čeká na cyklisty přes 4000 výškových metrů, včetně stoupání na legendární Tourmalet. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 za Jihlavou i na Pražském okruhu před Běchovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Jihlavou. Na kilometru 117 je kvůli budování mýtné brány zúžení do jednoho pruhu. V místě se zpomaluje, kolona se tam ale netvoří. Na D1 z Ostravy do Přerova se pracuje v okolí odbočky do hranic na Přerovsku. Mezi kilometry 309 a 308 opravují vozovku. Pravý pruh má být uzavřený až do zítřka. A na východní části Pražského okruhu se připravte na noční omezení před Běchovicemi. Na 62. kilometru ve směru k jižní spojce opravují most a pravý pruh je teď uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volej Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Ve 3 hodiny 5,5 minuty Česko se zapojí do iniciativy na financování amerických zbraní pro Ukrajinu. Ne všichni koaliční partneři jsou ale pro. Detaily přidáme ve vysílání nočního radiožurnálu zhruba do 5 minut. No a z hudby pro vás mám Briana Adamse, Madonu, zpěvačku Dašu a teď taky Richarda Millera. Dobrý den.

0: Nina Richie. Česko se může přidat k iniciativě, přes kterou evropští spojenci a Kanada nakupují zbraně a munici ze Spojených států a posílají je na Ukrajinu. Rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale nepodporují všichni koaliční partneři. Projednat to proto chtějí ještě tenhle týden na koaliční radě.
1: Vyloženě proti je hnutí SPD. Jeho předseda Tomio Okamura sice připustil, že rozhodnutí je v gesci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Nicméně je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
2: My nesouhlasíme se zasíláním zbraní na Ukrajinu z peněz českých daňových poplatníků a v programovém prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí k urovnání konfliktu na Ukrajině. O zasílání zbraní tam není ani slovo, takže já postupuji přesně v souladu s programovým prohlášením vlády.
1: Situaci tak musel vysvětlovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Česko podle něj přispěje pouze jednorázovou částkou. Dál ale platí, že financovat zbraně pro Kyjev nebude.
3: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program Půrl, ale je to jednorázová menší částka.
1: Předseda klubu motoristů Boris Šťastný k tomu řekl, že detaily rozhodnutí nezná. Zároveň ale uvedl, že je pro jakoukoliv pomoc Ukrajině, i pokud by se měla měnit. Česko podle něj musí bojům proti ruské agresi pomoct. S tím souhlasí i předseda ODS Martin Kupka. Česko se má podle něj primárně držet vlastních projektů, soustředit se a přispívat do vlastní muniční iniciativy.
4: Především tu máme muniční iniciativu, kterou Česká republika iniciovala. A pokud máme někam pomoci, tak je to právě tenhle projekt. A myslím, že tady má prostě premiér jednoznačně uplatňovat zájem České republiky, ne Spojených států amerických. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
1: Zapojení do společné iniciativy pak ocenil prezident Petr Pavel. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál posloucháte ve čtvrtek nad ránem. Dobré jitro, za chvíli bude půl čtvrté. Po půl čtvrté pro vás mám aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Do té doby ale ještě jedno téma. Větve, klády, tuny usazenin, ale taky pneumatiky a hromady plastů. Tohle všechno teď vytahuje přičištění těžká technika ze dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně. Nákladní auta už vyvezla tisíce kubíků materiálu, který se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět.
1: Tady vlastně mají lapač kamení, to je tahle zítka. To má za cíl zabránit postupu těžkých částí, jako jsou ty různý šutry, balvany, písky dál do přehrady. Takže tam se těžila hlavně hlína, sedimenty. Tu vidíte tadyhle na ty kupě zatím.
2: Vysvětluje mi řidič Tatry Martin Lejdar. Dá se říct, že ta kamenná zítka tady zachytává ten největší nepořádek.
1: Jo. Tady se musíme na dvakrát otočit. Nákladák nedá takovouhle. Točnu najednou. Asi hupsneme. Dvakrát, třikrát, jo.
2: Tady se musela připravit jakási příjezdová cesta, aby se Tatry vůbec mohly dostat k tomu materiálu.
1: Přesně tak. Tady ta, co je po obvodu hráze, to je asi historicky už vytvořená cesta a tahle cesta je dočasná, jo, tím středem.
2: Pěkně s autem jenom skáčeme v těch dírách. Tady vlastně už jsou hromady toho, co je vybagrováno.
1: Jo, včetně pneumatik a takových věcí, jo, co tam lidi naházeli. Plastový lahve.
2: Jsou tady tři bagry.
1: Asi posouvají materiál jeden druhýmu, druhý třetímu řetězem.
2: Teď my už jsme přímo u bagru. Je potřeba pod něj správně najet a začne nám nakládat. Kamenní hlína už se pěkně sypou do korby. Jaké množství najednou odvezete?
1: Zhruba 6-8 kubíků.
2: Zpátky ze dna přehrady už jsem se rozhodla jít pěšky tady po kamenech. Ve výstražné vestě a hlavně dávat pozor, aby nejelo další auto. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Tohle byla Madonna, ideál posloucháte vysílání Radiožurnálu, dobré čtvrteční ráno. Hlavní tahy v Česku jsou teď volně průjezdné, v zelené vlně do 3 minut, ale přidáme některá omezení. Poslouchejte nás i dál.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časosběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: 3:30. Ve studiu je taky Pavel Prouza.
3: V turecké Ankaře skončil summit NATO. Hlavními body byly posilování obrany schopnosti, vztahy spojenců s USA, ale také pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Členské státy pro letošní rok přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 70 miliard eur. Česko se ale na tom podle premiéra Andreje Babiše z ANO podílet nebude. Poslanecká sněmovna znovu jednala o sporné stavební novele. Podle autorů návrhu z vládní koalice má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci jednání nedokončili kvůli vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Obvinil totiž opoziční strany, že v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše z ANO. Opozice to odmítla. Evropská unie proplatila všechny dotace, které v květnu čerpal holding Agrofert. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního zemědělského fondu Eva Češpiva. Celkem šlo asi o 200 milionů korun. Jestli Evropská komise holdingu peníze přizná, nebylo dopředu jisté. Posuzovala totiž možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Rusko zavedlo zákaz exportu nafty. Moskva tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnila dopady palivové krize. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinerie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem. Sport. Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí. V posledním zápase porazila Německo 15-5 po 7 směnách. Turnaj vyhráli baseballisté Nizozemska. Tajvan zdolali 3-2 v 9 směnách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení před tunelem na Pražském okruhu a také u Strakonic. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lhokovským tunelem. Kvůli poruše čidel je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh a poté se opět jede 2 pruhy, kolona se netvoří. U Strakonic vás zdrží nové omezení na silnici 22 do Vodňan. Mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi frézují vozovku. Práce potrvají více než 2 týdny a provoz budou celou dobu řídit kyvadlově semafory. A na Olomoucku pozor na překážku v Majetíně. Na výjezdu z obce směrem na Krčmaň leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
7: Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance.
8: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v
9: Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš.
10: Prezident Petr Pavel říkal, že spojenci by měli nejen potvrdit, že s výší závazků souhlasí, ale také deklarovat vůli je plnit.
5: Spolu, ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit NATO. Co všechno se na něm stalo, s kým vším mluvili, ale i nemluvili. A co si z jednání špiček Severoatlantické aliance v Turecku odnášejí? Ptám se na to Zdeňky Trachtové, naší zvláštní zpravodajky přímo v Ankaře.
11: Kde jsou české média?
5: Dnes je čtvrtek, 9. července.
11: Nechtěl vás pustit, tak jsem vás hledal.
5: Ahoj Zdenko, zdravíme tě do Ankary, do Turecka na summit Severoatlantické aliance.
12: Já tě zdravím a posluchače z terasy Národní knihovny tady v Ankaře, z které se dívám na prezidentský palác, kde před pár minutami skončila závěrečná tiskovka šéfa NATO Marka Rutteho.
5: Co jsme se dozvěděli? Spojenci letos pomůžou Ukrajině 70 miliardami eur. Stejnou částku by spojenci rádi poslali Ukrajině i příští rok a zhruba 45 miliard eur bude stát pak posílení samotné obrany Severoatlantické aliance. Nicméně, tak jak jsem slyšel, už úplně všechno asi Česko platit nebude, ne?
12: Těch 70 miliard eur pro Ukrajinu a dalších 70 miliard eur pro Ukrajinu, na kterých se tady spojenci dohodli, to je společný závazek, který prosadilo Německo, byl to nápad německého kancléře Friedricha Merce. Ano. Podařilo se to tedy prosadit, ale je to společný závazek a není v těch závěrech dané, které konkrétní země budou tyto peníze Ukrajině platit. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už se jasně vyjádřil, že Česko se na tom podílet nijak nebude, protože ty peníze potřebuje pro vlastní rozpočtové potřeby.
5: Takže Česko bude platit jenom těch 45 miliard eur na posílení obrany Severoatlantické aliance.
12: Premiér Babiš tady na summitu v Ankaře avizoval, že Česko příští rok navýší výdaje na obranu, pokusí se už příští rok dosáhnout 2% HDP na ty tvrdé výdaje na obranu, na skutečně posílení armády, takže Česko skutečně bude ty výdaje navyšovat, ale těch 45 miliard eur, o kterých mluvíš, to jsou různé investiční projekty do obranných investic, které tady byly uzavřené tady v Ankaře, mezi různými soukromými zbrojovkami a členskými státy. Tam já úplně nedokážu říct, jestli se Česko na některých z nich podílí, ale nezaznamenala jsem to.
5: Dalším důležitým bodem, který vyplývá z toho summitu, je, že Donald Trump spolu tedy se Spojenými státy alianci neopouští, ale dál tvrdě kritizuje. Jak ten summit hodnotí český premiér a český prezident? Oba v Ankaře byli?
12: Tak premiér Babiš byl s výsledkem toho summitu spokojený, nebo o tom alespoň mluvil před odjezdem na letiště a mluvil o tom, že ten summit dopadl velice dobře.
13: Je důležité, že jsme tady byli, je důležité, že nás slyšeli. Já samozřejmě...
12: On prý sám odprezentoval svůj asi 3minutový projev, ve kterém tedy spojencům řekl, že Česko příští rok už by mělo dosáhnout na ta 2% HDP na obranu. Prý se o to bude snažit i letos, ale to prý není podle Babiše úplně reálné.
13: Uvidíme, jestli nevymyslíme nějaké dodatečné zdroje do rozpočtu, ale to ještě všechno otevřené. Takže...
12: A co se týče prezidenta Trumpa, tak Babiš se pochlubil, že s ním dvakrát krátce hovořil.
13: S prezidentem Trumpem jsem mluvil na večeři i dneska krátce.
12: Poprvé v úterý na té neformální večeři a po druhé ve středu na samotném formálním jednání. Trump prý byl příjemný jako obvykle a Babiš doslova řekl, že žádný kartáč ze strany amerického prezidenta nebyl, že tedy se Trump do Babiše nepustil kvůli tomu, že Česko má jedny z nejnižších výdajů na obranu z celé aliance.
14: To, co já si z toho odnáším z těch dvou dnů, je opravdu spousta podnětů, které se týkají nejenom výstavby naší armády, modernizace, ale týká se to také výše výdajů. Ale...
12: No a prezident Petr Pavel, tak ten celý ten summit vnímá také pozitivně. On tady několikrát v Ankaře zopakoval, že měl velmi plodné konverzace s některými aliančními lídry.
14: Já musím říct, že asi nejbližší názorově je mi finský prezident, dánská premiérka, ale v řadě ohledů třeba i polský prezident.
12: Bavili se o pomoci Ukrajině.
14: Především pokud jde o protirakety, protibalistickým střelám a proti dronům.
12: A také prezident Pavel mluvil o tom, že je rád, že vláda tedy potvrdila, že bude respektovat ty závazky NATO a že tedy příští rok se chystá splnit ta 2% HDP.
5: Tak to je hezké, že jsou oba dva teda spokojení a rádi, protože vypadalo to před odletem, že to budou dny, na které nebudou rádi vzpomínat, tak teď možná je ten závěr nakonec jiný, protože i do Ankary oni letěli odlišnými letadly, byť teda to je asi bezpečnostní hledisko, to se asi tak normálně dělá, že takto vysoce postavení ústavní činitelé nelétají spolu na jedné palubě, že?
12: Na Na to jsou různé názory. Prezident Pavel totiž navrhoval, aby všichni letěli jedním letadlem, protože podle něj je běžné, že delegace těch jednotlivých členských zemí cestují na ty samity společně. Ale úřad vlády, jak říkáš, právě argumentoval těmi bezpečnostními důvody a tu společnou cestu odmítl, protože v takovém případě by v jednom letadle byli společně prezident, premiér a také ministři zahraničí a obrany. Nakonec tedy do té Ankary letěla dvě letadla, dva vládní speciály, oba dva z vojenského letiště v Gbelích. Asi půl hodiny po sobě odlétali a také krátce po sobě dorazili sem do Ankary.
5: A jaké to přivítání nakonec bylo? Lišilo se u Pavla a u Babiše?
12: Myslím si, že to bylo podobné. Jak prezidenta, tak premiéra na letišti oficiálně přivítala turecká delegace a vojáci, nicméně nečekali tam prezident Recep Tayyip Erdogan, tak jako třeba na Donalda Trumpa.
5: Ty jsi mluvila o tom, že pan premiér sebou vzal i ministry Matsinku a Zunu. Jak velká to byla nakonec delegace a kolik lidí měl zase naopak sebou Pavel?
12: Tak když začnu u prezidenta, tak ta jeho delegace byla poměrně malá, jenom tři lidé, mluvčí Dan Drake, potom jeden pracovník zahraničního odboru hradu a jeden hradní fotograf. Pražský hrad přitom žádal ministerstvo zahraničí o akreditaci 7 lidí, včetně nastupujícího šéfa zahraničního odboru Daniela Štecha například, nebo včetně šéfa hradního protokolu Tomáše Pernického, ale ti tedy tu akreditaci nedostali, takže skutečně tady přímo v prostorách summitu byli pouze tři lidé od prezidenta. Ta vládní delegace, ta byla podstatně větší, nevím úplně přesně, kolik v ní bylo členů, nicméně premiéra doprovázela vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO Jakub Landovský, také ředitelka odboru bezpečnostní politiky ministerstva zahraničí Tatjana Jakšičová. Takže ta delegace byla větší, no a kromě toho, jak prezident, tak premiér sebou také vezli z Česka každý svoji skupinu novinářů.
5: A ty jsi říkala, že oni přiletěli teda na to letiště ne zároveň, takže se ani nepotkali, ani nejeli na nějakou společnou akci, protože tam se konají různá fóra, že jo, na okraji toho summitu, tak se neviděli na nich?
12: Ne, neviděli se, skutečně pohybovali se víceméně v podobných prostorech. Nutno říct, že ten summit se nekoná tady v Ankaře na jednom místě. Ta hlavní venue, ten hlavní prostor, to je tady prezidentský palác, na který se já teda teď z balkónu dívám. Nicméně další akce se odehrávaly i na jiných místech v Ankaře, takže prezident i premiér různě přejížděli, nicméně nebyla mezi těmi dvěma týmy žádná koordinace, vůbec žádná komunikace a prezident a premiér se vlastně potkali pouze potom na té neformální večeři v úterý večer.
5: Takže ani na tom obranném fóru, které vlastně oba dva navštívili před tou neformální večeří, tak ani tam se neviděli, minuli se. Nevěděli o sobě ty týmy.
12: Je možné, že se viděli z dálky, ale rozhodně spolu nemluvili a nějakým způsobem se tam nepotkali ani spolu nekomunikovali.
5: Jo, protože pak dokonce ne, spali i ve stejném hotelu. Takže ani v rámci toho hotelu ten tým, jeden nebo ten druhý, prostě se nepotkali. A ani Babiš, ani Pavel spolu prostě nemluvili.
12: Přesně tak, oni se míjeli. Já jsem tam na tom hotelu byla předtím, než odjížděli prezident i premiér na tu neformální večeři, která se konala v úterý večer a byla to vlastně taková docela komická situace, protože nejprve sjel dolů výtahem premiér Babiš s manželkou Monikou Babišovou a chystali se tedy na odjazd na tu slavnostní večeři, ale pak ještě se rozhodli, že odejdou do zahrady vyfotit se. Mezitím sjel výtahem prezident Petr Pavel a ten tam tak postával. Mně pak bylo řečeno z jeho týmu, že prezident tam tak jako čekal, jestli se s premiérem nepotkají, že by tedy prohodili pár slov, ale premiér stále nepřicházel, tak po nějakých třeba 10 minutách prezident Pavel nasednul do auta a odjel a asi tak 3 minuty na to se vrátil premiér Babiš s manželkou a nasedli také do auta a odjeli na večeři.
5: Odjeli na večeři do nějakého hotelu, do nějaké restaurace, tedy někam v Ankaře nebo?
12: Ne, ta večeře se opět odehrávala v prezidentském paláci, pořádali prezident Recep Tayyip Erdogan se svojí manželkou.
5: Dobře, a to, že na ní pojede Petr Pavel, to bylo jasné jak dlouho, protože on musel dostat nějakou oficiální pozvánku, ne?
12: Je to tak, to se rozhodovalo úplně, nebo respektive já nevím, kde se to rozhodovalo, ale veřejnost i my novináři jsme se to dozvěděli teprve v ten den odletu na summit, kdy to ráno vlastně před odletem tématem prezident oznámil a on řekl, že ho na tu večeři pozval právě turecký prezident Erdogan.
14: Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
5: Aha. A na té večeři jako takové, tak tam se sedí, a my už jsme to ve Vinohradské 12 dopředu řešili, tam se sedí u jednoho stolu, u více stolů, u koho vůbec seděli jeden nebo druhý?
15: Budeme mít nejsilnější delegaci ze všech.
5: Tam neseděli vedle sebe taky pan prezident, pan premiér?
15: Dáme nějaké souky.
12: Ono pokaždé, na každém tom summitu je ta organizace trochu jiná, někde je jeden dlouhý stůl, jinde jsou malé stoly a lídři jsou rozdělení po skupinkách a to byl právě případ tohoto summitu. Tam bylo spousta menších stolů, u nich byly jednotlivé skupinky lídrů, s některými z nich tam byly také jejich partneři a partnerky. No a Babiš a Pavel spolu ten stůl nezdíleli, prý se pouze jenom pozdravili a popřáli si hezký večer. Prezident Pavel byl u stolu s představiteli Belgie, Albánie a Estonska. On to potom komentoval tak, že spolu prý mluvili o situaci na Balkáně a v Pobaltí, vzhledem i k tomu složení právě té skupiny. A ještě před tou večeří se konala také neformální recepce a tam Pavel také mluvil s různými lídry, to bylo takové neformální setkávání. Tam Pavel prý s různými lídry mluvil o podpoře Ukrajiny nebo právě o investicích do obrany, čili o těch hlavních tématech toho summitu. Mhm. Naopak premiér Babiš ten říkal, že o Ukrajině ani o investicích do obrany se lídři při té večeři prý vůbec nebavili a on a jeho manželka Monika seděli u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a taky s představiteli Lotyšska či Bulharska. No a podle vyjádření premiéra si prý povídali třeba o jídle nebo o fotbalu.
5: Já jsem zaznamenal právě, že Andrej Babiš říkal, že se Zelenským řešili to, že dostal menu v bulharštině, že to bylo velké téma a že taky pak mluvil s norským prezidentem a gratuloval mu k úspěchu na světovém šampionátu.
12: Přesně tak a také právě s Donaldem Trumpem a s tím zase prý mluvil o tom, proč do Ankary nedorazila manželka Melanie Trumpová a prý taky mluvili o tom jejím filmu nebo respektive o tom dokumentu novém, který mapuje život Melanie Trumpové. Ovšem žádné obranné výdaje ani Ukrajinu prý při té večeři neřešil Babiš.
15: Bylo to jako velice fajn. A
14: bavili jsme se samozřejmě také o výdajích na obranu.
15: To bylo asi na jiné večeři, pan prezident.
14: Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu.
15: Zelenský dostali menu v bulharštině.
14: Obavy z toho našeho přístupu zazněly vícekrát.
15: Určitě to nebylo o výdajích na NATO.
5: Jak na to nahlíželi ty turečtí pořadatelé, že tam takhle Česko vyslalo dva zástupce? Řešil to někdo?
12: Nikdo to nějak veřejně nekomentoval. Já jsem se na to ptala prezidenta Pavla, jestli třeba někteří z těch lídrů, s kterými se sešel na bilaterálních zkouškách, se na to vyptávali nebo byli nějak zmatení. A on na to říkal, že všichni jsou příliš politicky korektní, než aby se do tohoto míchali a nějak to komentovali. Takže je možné, že si o tom povídali někde za kulesami, ale nikdo to veřejně nekomentoval. No a jak jsem říkala, tak prezident Erdogan tedy nakonec tu situaci vyřešil tak, že na tu neformální večeři pozval kromě Andreje Babiše, který byl šéfem delegace, tak také prezidenta Petra Pavla. Byl tam takový další vtipný moment, kdy po té neformální večeři se všichni ti přítomní lídři fotili před prezidentským palácem. No a prezident Pavel a premiér Babiš byli úplně na opačných koncích té skupiny lídrů. Nevím, jestli to byla náhoda nebo nějaký záměr pořadatelů.
5: Jako kdyby to byli znesvářený stříčci po nějaké rodinné hádce. Ty jsi mluvila o tom, že teda v Turecku to nikdo moc neřešil. Na druhou stranu ty týmy, hradní tým a tým vládní to asi řešili, protože podle informací deníku N se předháněli v tom, kdo sežene svému vyslanci, tedy v uvozovkách, lepší parťáky na bilaterální jednání. O tom si se teď taky zmínila, k jakým všem setkáním tedy na summitu došlo mimo tu neformální večeři a potom to oficiální vystoupení.
12: Těch setkání byla řada, kromě těch přímo bilaterálních schůzek, to znamená schůzek, kdy ti dva lídři jdou si sednout do nějaké oddělené místnosti a tam vyloženě cíleně jednají, tak tady probíhá celá řada takových náhodných setkání, kdy se skleničkou v ruce se lídři potkají a zkrátka prohodí pár slov. Nicméně těch oficiálních bilaterálních jednání, tak tam oba dva ti lídři, jak Babiš, tak Pavel, tak měli docela významné schůzky. Andrej Babiš se sešel například s nizozemským premiérem premiérem Jetenem nebo bulharským premiérem Raděvem, Petr Pavel zase s finským prezidentem Alexandrem Stubem nebo s polským prezidentem Karlem Navrockým. Oba dva pak jednali také se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinim. Takže myslím si, že to je tak jedna.
5: Dobře, a pak bylo teda to oficiální vystoupení, oficiální část summitu, tu taky navštívili oba dva, Pavel i Babiš?
12: Ano. Přesně tak, na místě byli oba dva. Andrej Babiš byl jakožto šéf delegace tím, kdo pronesl za Česko ten krátký projev a představil tu českou pozici. Petr Pavel byl v místnosti, ale nijak nevystupoval.
5: Babiš vystoupil mezi posledními, protože tam to pořadí bylo od toho, kdo dává na to nejvíc a až po toho, kdo dává nejmín, že jo? Takže jsme byli asi někde na chvostu.
12: Přesně tak, Babiš dokonce vystoupil úplně poslední z těch lídrů.
5: Návrat zpátky domů, ten proběhl opět dvěma letadly, to znamená Andrej Babiš i Petr Pavel letěli zpátky těmi letadly, kterými přiletěli.
12: Přesně tak, opět míří na cestu zpátky do Prahy dva vládní speciály.
5: Když ten summit máme teď za sebou a ty jsi byla na místě a víš, v jaké atmosféře se odehrál, jaké dopady teď budou po tom návratu do Česka? Protože to se řešilo řadu měsíců. Myslím, že o žádném summitu NATO za poslední roky se nemluvilo tolik jako o tom v Ankaře. Zvlášť kvůli tomu, že tady probíhá otevřená válka tedy mezi Hradem a Strakovou akademií.
12: Já si myslím, že tento summit bude takovým zlomovým bodem, kdy už ta válka skutečně zůstane trvalá, protože ty vztahy se skutečně tímto poškodily. Bylo to tady vidět, prezident a premiér se sobě navzájem absolutně vyhýbali. Navíc další sporný bod. Petr Macinka z motoristů oznámil, že se Česko připojí k té iniciativě PURL, což je projekt, kdy evropští spojenci nakupují americké vybavení, vojenské vybavení pro Ukrajinu.
16: Některé projekty, které vyplývají jako mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL. Ano.
12: Macinka tedy oznámil, že se Česko připojí, protože Česko bylo zatím jednou z mála zemí, které nějakým způsobem na tomto programu neparticipovalo.
17: SPD nesouhlasí.
12: Ovšem to okamžitě vyvolalo odpor vládní SPD a jejího předsedy Tomia Okamury, který toto absolutně odmítá.
17: A není možné dělat něco, co je v rozporu s programovým prohlášením vlády, navíc aniž o tom jsou koaliční partneři informováni.
12: Načež Andrej Babiš se to snažil určitým způsobem relativizovat, on řekl, že to půjde opravdu o velmi malou částku peněz a že to jsou vlastně jenom drobné a že to je jednorázový příspěvek. Takže já si myslím, že toto by se mohlo ještě v příštích dnech a týdnech na české politické scéně řešit a možná to vyvolá i nějaký nesoulad ve vládní koalici.
5: No bez pochyby to budou řešit pánové na koaliční radě, protože Tomio Okamura skutečně i v tom prohlášení, které zveřejnil na sociálních sítích, řekl, že o tom nevěděl, že s tím nesouhlasí, že mu to asi očividně nikdo dopředu neavizoval, že k něčemu takovému chce teda vláda ústy ministra zahraničí přistoupit.
12: Ano, přesně tak, tak to si budou muset zástupci SPD, motoristů a hnutí ANO vyříkat. Každopádně zajímavost je, že toto je jedna z mála věcí, na které se shoduje ministr zahraničí Macinka s prezidentem Petrem Pavlem, protože jinak jejich vztahy jsou, jak víme, otřesné, ale prezident Petr Pavel to oznámení Petra Macinky velmi uvítal. Řekl, že je dobře, že se Česko chce zapojit do této pomoci.
5: Na to jsem se chtěl doptat, jestli náhodou naopak nemůže ten summit vládu a Hrad spojit právě na základě třeba tohodle rozhodnutí, že se Česko skutečně připojí a pošle ty peníze do programu, ze kterého se platí i ty americké zbraně posílané na Ukrajinu. Je to samozřejmě otázka, o které můžeme dlouze debatovat teď tady, jestli to bude mít vliv nebo nebude. Ale Petr Pavel už řekl, že třeba koordinace zahraniční politiky je skutečně do budoucna nutná, takže chce prý znovu navrhnout, aby se ústavní špičky znovu scházely na těch jednáních k zahraniční politice.
12: No tak podle Petra Pavla je skutečně potřeba, aby nejvyšší ústavní činitelé v zahraniční politice se nějakým způsobem koordinovali, tak jako to dělali ostatně dřív. Z jeho strany toto je takové gesto konstruktivního postoje. Uvidíme, jestli bude vyslyšené.
5: Tak moc díky, Zdenko, že jsme o tom summitu mohli společně ve Vinohradské 12 mluvit. Možná nás může mrzet to, že jsme víc řešili spory Pavla s Babišem než náplň toho summitu jako takového, ale my tomu dáváme prostor v jiných epizodách a v jiných pořadech Českého rozhlasu. Tak či onak si za to můžou taky politici trošku sami. Tomu dáváme prostor v jiných epizodách a v jiných pořadech Českého rozhlasu. Tak či onak si za to můžou taky politici trošku sami, protože prostě ty rozepře mezi sebou mají a je to věc.

S Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naší zvláštní zpravodajkou Fankaře, která v minulých dnech z bezprostřední blízkosti sledovala dění na summitu Severoatlantické aliance, včetně teda toho, kterak se ignorovaly rozhádané politické špičky Česka. Byla to Zdenka Trachtová, která se jinak pravidelně přihlašuje do vysílání Českého rozhlasu z Bruselu, kde funguje jako zpravodajka při evropských institucích. O summitu a obranných výdajích tedy zase někdy příště. V pátek se dostane totiž na úplně jiné téma. Zamíříme do Francie, kde padl rozsudek v kauze jedné z nejznámějších tamních političek Marine Le Penové. Detaily ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
1: Hodné broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li

0: pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
2: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
4: volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
5: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
3: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
6: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
4: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
7: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
8: Hezké ráno, jsou 4 hodiny. Zprávy má Pavel Prouza.
9: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. O wimbledonské finále budou dnes bojovat Češky Muchová i Nosková. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
10: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
9: Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
11: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
9: Opozice zrychlené projednání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuze s opozicí. Úřady na Slovensku zrušily verdikt, podle kterého se firma ze skupiny českého premiéra Andreje Babiše z ANO nemusela podílet na sanaci bývalé chemičky Istrochem v Bratislavě. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Informoval o tom generální prokurátor Maroš Žilinka. Společnost Istrochem Reality se může ještě odvolat.
12: Bratislavský okresní úřad vyhověl protestům prokuratury a zrušil 3 svá předchozí rozhodnutí. Podle nich společnost ze skupiny Synbiol Andreje Babiše nemusela nést zákonnou odpovědnost za část ekologické zátěže v areálu bývalé chemičky. Prokuratura ale namítá, že úřad dostatečně neprověřil, jestli firma splnila podmínky pro takový závěr. Areál Istrochemu patří k nejvíce znečištěným místům na Slovensku. Náklady na jeho sanaci úřady odhadují až na 750 milionů eur. Ministerstvo životního prostředí přitom na základě původních rozhodnutí počítalo s tím, že sanaci zaplatí stát. Vláda o tom ale zatím nerozhodla. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Sport.
9: Linda Nosková zvítězila nad Belgičankou Mertensovou ve 200 a postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. A krátce po zápase se dozvěděla, že jí čeká premiéra na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
13: Tak těším se strašně, mi to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domluvili, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
9: Linda Nosková si v dnešním v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostiukovou. V tom prvním se krátce po 14:30 odpoledne českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D2 za Podivínem a překážka na D1 u Oder. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy máme hlášenou nehodu za Podivínem. Na kilometru 44,5 se osobní auto střetlo s divokým prasetem. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D1 z Ostravy do Předova pozor na překážku u sjezdu do Oder. Na kilometru 321 stojí porouchané nákladní auto. Ostatní vozidla v místě vybočují. A na D1 z Prahy do Brna se ještě pracuje za Jihlavou. Na kilometru 117 je kvůli budování mýtné brány zúžení do jednoho pruhu. Zpomaluje se tam, zatím se ale kolona netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
8: A přeju dobré, velmi brzké čtvrteční ráno, je 9. července, 6 minut po 4. hodině. Vlny, zátopek nebo nový film od Martina Scorseseho. To jsou některé z výrazných snímků, které v posledních letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení oznámilo, že na začátku podzimu otevře znovu příjem žádostí o podporu nových filmů. Máme detaily, přidáme je v čase do 4:15. Dobré jitro.
3: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Historická dramata, hollywoodské velkofilmy i seriálové hity. Česko se v posledních letech stalo kulisou i zázemím pro řadu velkých produkcí. Za jejich příchodem stojí taky filmové pobídky. Státní fond audiovize už oznámil, kdy znovu otevře přerušený příjem žádostí.
1: Vlny o novinářích Československého rozhlasu, kteří v srpnu roku 1968 navzdory okupaci nepřestali vysílat.
2: Bojujeme za svobodu slova. Jako vy.
1: Zátopek. Filmový portrét muže, který změnil atletickou historii.
3: His name is Emil Zátopek.
4: Emil Zátopek.
1: A také nový film oscarového režiséra Martina Scorseseho. Na první pohled odlišné projekty, které ale spojuje jedno. Všechny podpořil Státní fond audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Od 1. září budou moct producenti o podporu znovu žádat. Fond totiž na jaře příjem žádostí dočasně pozastavil, říká ředitelka fondu Veronika Slámová.
5: My máme přerušeno od 27. března 2026, protože jsme potřebovali nějaký čas na to, abychom se státní správou dohodli způsob, jakým řešit situace, kdy požadavky na pobídky přerostou výši aktuálního rozpočtu a to řešení se našlo, takže my budeme teď otevírat pobídky k 1. září 2026.
1: Díky pobídkám dostávají filmoví producenti 25% slevu na české služby.
5: Byl opravdu velký zájem, logicky, protože se skokově navýšilo z 20 na 25% a zavedly se ty nové sazby třeba pro animaci na 35%, takže ten počet žádostí vzrostl na dvojnásobek.
1: Kolik se vrátilo v minulém roce tedy zpětně ještě do státní kasy díky těm pobídkám, protože ty přilákávají rámcově třeba i 10 miliard korun ročně?
5: Ano, je to zhruba tak nějak. My jsme teď zpracovali takovou studii, ze které vyplývá, je tam teda víc těch dat, ale v tuhle chvíli aspoň můžu říct to, že když na jedné straně vlastně vložíme 1 miliardu korun, stát vloží 1 miliardu korun do pobídek, tak za čas, za nějaký čas formou různých daní a různých dalších efektů se mu zase ty peníze vrátí.
1: Vedle českých filmů pobídky pomáhají do Česka lákat i prestižní zahraniční projekty. Kromě nového snímku Martina Scorseseho se připravuje také adaptace románu Tajemství všech tajemství spisovatele Dana Browna. Kolik peněz bude mít fond na další pobídky k dispozici, oznámí po vyhodnocení letošního výběru poplatků od televizí a streamovacích platform. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu a dobré čtvrteční ráno. Najít v Česku práci bez digitální dovednosti je čím dál obtížnější. S rostoucím rozvojem umělé inteligence a dalších technologií je vyžaduje stále víc firem. Ne každý z uchazečů o zaměstnání ale takové znalosti má a proto se musí často dovzdělat. Pomoci s tím mají i dva projekty od Úřadu práce, které se zaměřují na podporu firemních zaměstnanců a zároveň lidí, kteří práci zrovna hledají.
1: První projekt zaměřený na firmy navazuje na dřívější podporu a rozšiřuje okruh vzdělávání, na které je možné příspěvky čerpat. Kromě kurzů zaměřených na digitální dovednosti s novými technologiemi podpoří Úřad práce taky technické vzdělávání nebo výuku češtiny pro zaměstnance ze zahraničí. Pokračuje Petr Skok, ředitel odboru zaměstnanosti a EU na generálním ředitelství Úřadu práce.
2: Minimální rozsah vzdělávání činí 50 hodin. Příspěvek je poskytován jak na samotné vzdělávání, tak na náhradu mzdy za dobu účasti zaměstnance na vzdělávacích aktivitách. Na vzdělávání jednoho zaměstnance může stát přispět více než 38 tisíc korun při podpoře až 80 hodin vzdělávání.
1: Současná státní podpora je podle Jiřího Halberštáta z personální agentury Manpower Group nižší než bývala za předchozí vlády. Částka je ale vyšší pro zaměstnance starší 50 let. Na dovzdělání jednoho můžou získat firmy až 48 tisíc korun a to maximálně na 100 hodin kurzů. To Halberštát považuje za důležité. Zaměstnanci, kteří jsou na trhu práce déle, totiž podle něj narážejí na předsudky zaměstnavatelů, kteří mnohdy nevěří v jejich digitální dovednosti a také nejsou tolik ochotni do jejich vzdělávání investovat.
3: Tím, že stále v zaměstnanosti dominuje průmysl, tak je pro tyto lidi extrémně důležité, aby se přizpůsobovali těm novým požadavkům, a to jak v té oblasti digitální výroby, tak i třeba na kancelářských pozicích, anebo také v logistice, kde se digitální dovednosti požadují stále více a více.
1: Získat peníze na digitální dovzdělání můžou taky nezaměstnaní lidé, a to díky projektu DigiKurzy. Uchazeči musí být v evidenci Úřadu práce a zároveň se účastnit kurzů, které jsou v databázi rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Do ní se organizátoři můžou hlásit od července. Maximálně můžou uchazeči o zaměstnání získat na kurz 35 tisíc korun během 3 let. To vítá prezident Svazu personalistů Martin Jánský, podle kterého si lidé bez příjmu nemůžou dražší kurzy často dovolit.
4: Je tu ale i druhá bariéra, psychologická. Mnoho lidí neví, co přesně by se měli učit. Proto je skvělé, že stát dává jasný signál. Učte se k digitální dovednosti, tam na vás práce čeká.
1: O rekvalifikace je v Česku čím dál větší zájem. Úřad práce za celý loňský rok podpořil v rekvalifikacích a dalším vzdělávání rekordních 143 tisíc lidí. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Zpěvač Kašer, tady u nás ve vysílání Radiožurnálu. Dobré ráno vám přeju, je to čtvrteční ráno. Za chvíli aktuální zelená vlna s Michalem Šofrem, teď pro vás máme další přehled zpráv. Čtyři hodiny 30 minut. A ještě jednou Pavel Prouza.
1: Spojené státy mohou poskytnout Ukrajině licenci pro výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na okraj summitu NATO v Ankaře během setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Washington bude s Kyjevem jednat i o uzavření dohody na nákup ukrajinských dronů. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude, celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Cenové stropy pohonných hmot jsou dnes vyšší, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti včerejšku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc, vyjde na 41 korun a 43 haléře. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než včera. Ve španělské Barceloně padl absolutní teplotní rekord. Ve městě naměřili 40,7 stupně Celsia. Podle regionální meteorologické služby je to o 2 stupně víc než dosavadní maximum z července 2024. Nová vlna veder zasáhla hlavně severovýchod Španělska. Pro dvě oblasti v blízkosti Barcelony stále platí červená výstraha, tedy mimořádné nebezpečí. Sport. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Macau. Zítra Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D2 před Břeclaví a také v Písku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy se uklízí po nehodě za Podivínem. Na kilometru 44,5 osobní auto srazilo divoké prase. S opatrností projedete plynule. Na D1 z Ostravy do Přerova stojí u sjezdu do Oder na kilometru 321 porouchané nákladní auto. Dejte pozor na vybočující vozidla. V Písku máme hlášenou nehodu na silnici 20 do Prahy a Plzně. Na Václavském předměstí před odbočkou na Strakonice a Dobev havarovalo vozidlo, čekejte omezení. A na nehodu pozor i v Havířově na Karvinsku. Na silnici z Dolní Suché do Orlové u dolu Dukla osobní auto srazilo srnu. I tam dejte nohu z plynu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: To byl Pavel Prouza, zprávy, přeju vám dobré ráno. No tak dnešní teploty, jak jsme slyšeli, kolem těch 25 stupňů Celsia. No v pátek už 29, no a potom příští týden opět tropické třicítky. Teď 4 minuty po půl páté, stále čtvrtek 9. července. Co pro vás mám dál? V Česku vzniká první elektrická formule do vrchu. Nevyrábí žádná velká automobilka, ale tým studentů na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze. Unikátní vůz vám představíme zhruba do 15 minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Čtvrtě na pět, Ideál, posloucháte Radiožurnál. Po páté hodině s vámi v ranním Radiožurnálu už bude moderátor Petr Král. Já pro vás mám ještě jedno téma. Jsou teprve na střední škole, přesto už dokážou postavit formuly. Řeč je o členech Kolben Racing týmu. Studenti Smíchovské střední průmyslovky v Praze vyvíjí elektronickou formuli na závody do vrchu. Pracují na ní 4 roky. Teď se připravují na testování monopostu.
1: S tímhle s tím setupem jsme schopni dosáhnout pouze 2000 otáček za minutu. V tuhle chvíli jsme omezení vlastně napětím, který nám dodává ten zdroj, takže víc ani dosáhnout nemůžeme. Pro vlastně účely toho testování a ladění motoru nám to zatím stačí.
2: Jsme v dílně týmu Kolben Racing na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Jeden z členů týmu, Marek Blažek, testuje elektromotor zatím mimo formuly.
1: Laboratorně jakoby testujeme na stole a ladíme to a připravujeme to, aby se to tam mohlo nasadit. Potřebujeme 3 věci, a to je ten motor samotný, potom kontroler, který ten motor ovládá, a zdroj, který to napájí.
2: Takže ten motor pak půjde kam?
3: Půjde do zadní části za řidičem, zároveň tam bude i baterie a celý elektrický systém. U formule bude poháněna zadní náprava.
1: Matičku,
3: no, určitě.
2: Když sundáme teďka kapotu, tak vlastně vidíme, že máme připravený prostor, kam baterie i ten motor přijde.
3: V bočnicích je připravený chladicí systém.
2: Ukazuje mi vedoucí týmu Ondřej Konrád.
3: Tady máš ruby a tady máš klíč.
2: Motor je 3-fázový elektrický s maximálním výkonem 86 kW. Podle Konráda může být maximální rychlost až 200 km za hodinu.
3: Samotná maximální rychlost pro nás není tak důležitá. My vzhledem tomu, že chceme závodit v závodech do vrchu, tak nebudeme cílit tolik na tu maximální rychlost, ale spíše na tu akceleraci, abychom rychlejiš akcelerovali a měli lepší časy.
2: Ocelový trubkový rám formule si studenti zakoupili. Elektrický pohon, konstrukci vozu, řízení nebo elektroniku si ale řeší sami.
1: Takže my jsme právě dělali celý ten elektrický systém, motor, baterie, chlazení toho, taky naše vlastní jednotky, které komunikují dashboard pro řidiče, pedálová jednotka, dále třeba telemetrická jednotka, která nám měří různýma senzorama, co se všechno děje v té formule.
2: Dodává Marek Blažek. Se stavbou začali v prvním ročníku a pracují na ní už 4. rokem. Tým se původně ze 3 studentů rozrostl už na 25, říká ředitel školy Radko Sáblík.
4: De facto ty čtvrtáci už to předávají druhákům, kteří v tom budou pokračovat, oni se stanou jejich mentory.
2: Projekt formule tak není jen o závodění a rychlosti. Jde o propojení školní teorie s praxí, o práci v týmu, vzájemné inspiraci a načerpání zkušeností.
4: Co je takhle klíčový, že za celou dobu, co to staví, tam nebyl jediný dospělý člověk. Všechno si zařídili sami.
2: Začátky ale pro studenty jednoduché nebyly, jak dodává vedoucí týmu Ondřej Konrád.
3: Asi největší problém byl, že jsme na začátku pořádně nevěděli, u čeho začít. V tuhle chvíli naštěstí máme lidi, kteří nám pomáhají jako konzultanti z různých firm.
2: Formuly teď čeká testování, při kterém se ukáže, co opravdu umí. A pak se studenti těší, že se s ní přihlásí na svůj první závod do vrchu. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Proč tě stále v hlavě mám? Prosím zas, už jdi jinam. Ty mě vůbec neposloucháš. Ty mě

0: Autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dobré ráno v 5 hodin. S vámi Radiožurnál a zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Spojené státy znovu útočí na Írán. Prezident Donald Trump označil vzájemné příměří za neplatné. Ceny povinného ručení v Česku jsou na historickém maximu. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Čeká ji Ukrajinka Kostiuková. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přeháňky a teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Írán. Tamní média hlásí exploze z měst Sirík, Chahbabar a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování se obě strany už dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Washington své údery zdůvodňuje předchozími íránskými útoky na plavidla, která úžinou proplouvala. Teherán pohrozil odvetou na americké vojenské základny v regionu. Sirény varující před vzdušnou hrozbou se rozezněly v Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí přibližně 7,5 tisíce korun ročně. To je o 1000 víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting. Za nárůst podle ní můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit. Třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Schultes z internetového srovnávače Klik.cz.
4: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
3: Nemocnicím jako každý rok v létě ubývají dárci krve. Lidé odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří pak navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto před prázdninami snaží krví předzásobit. Obvykle na tom přibližně pracují od května. V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, musí se přitom spolehnout na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina. Pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
5: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
3: Sport. Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-5. Už ve třetím kole turnaje byla přitom Nosková blízko vypadnutí, když v duelu s Rumunkou Kirstaovou odvracela matchball.
6: Backhand to zachránil. Jsem ráda, že jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhoršího momentu zatím na turnaji. Dnešní zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná než právě s tou Soranou, ať už možná i psychicky, možná i fyzicky.
3: Linda Nosková si dnes v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostiukovou. V tom prvním se krátce po 14:30 odpoledne českého času utkají na centrálním dvorci Karolína Muchová a Američanka Goffová. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na silnici u Humpolce a nehoda u Kyjova. Se zdržením počítejte už teď na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Velkým Rybníkem a Záhořím se kvůli frézování vozovky projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Zatím je to v každém směru asi na 5 minut. U Kyjova na Hodonínsku pozor na silnici 54 do Bzence. Před Vlkošem havarovalo osobní auto, srazilo tam divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce. A nehodu vyšetřují také v Písku na silnici 20 do Prahy a Plzně na Václavském předměstí havarovalo vozidlo před odbočkou na Strakonice a Dobev. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23, na horách 17 a foukat má k tomu mírný severozápadní až severní vítr. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Přejeme dobré ráno, 5.05, i ve čtvrtek jsme s vámi a vybavíme vás tradičně po ránu informačním servisem, ovšem důležitém, ale i zajímavém. Pokud máte rádi pouliční umělce, kteří hrají, zpívají a vystupují na různých místech takzvané baskery, tak máme pro vás taky za chvíli jeden tip a jeden nápad, kam je vyrazit, zažít, vidět a slyšet na vlastní oči a uši. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: imagino.
1: Dobré ráno, v ranním Radiu Žurnálu teď míříme do Žďáru nad Sázavou, a to protože právě ve Žďáru chtějí oživit letní atmosféru v ulicích. Městská kulturní organizace už začala oslovovat pouliční umělce, no a rovnou je propojuje s místními podniky. Budou totiž hrát na restauračních zahrádkách a domluveno už je zatím 6 míst. Takzvaní baskeři mají přilákat hosty, ale také zpříjemnit léto kolem jdoucím. Jako první se předvede ve Žďáru jazzový kytarista.
2: Ale mi přijde, že jsem takový rozladěnej. Jinak nejsem rozladěný.

0: Ladislav Vímola v bezpečí prádelny. Jaké to bude vyrazit mezi lidi na zahrádku?
1: Strach tam určitě není. Jsem zvědavý právě na ty reakce lidí, jestli třeba když půjdou kolem, tak jestli se zastaví a opravdu přijdou, anebo se jenom tak jako podiví a spíš budou odcházet. Jo? Jakože spíš, jestli to bude spíš repelent, anebo nějaký jako atraktor takový. Jo? Jsem zvědavý. Něco zahrajeme. No, tady tomu vypadá, že ani nebude vadit, protože je to rozladěný jak svině.
2: Nejdůležitější věc, kterou se tím baskingem my budeme snažit bořit, je, že se v létě ve Žďáře nic neděje a přitáhnout trošku tu kulturu přímo do ulic města.
0: Dramaturgyně městské kulturní organizace Tereza Štikarová spojuje baskery s restauracemi a s kavárnami.
3: Tak my například v naší kavárně vlastně léto docela jakoby z kulturních akcí vynecháváme. Ale basking je úplně něco jiného. Basking je právě to, co k létu naprosto patří.
0: Těší se spolumajitel jedné z kaváren, Aleš Hrbek.
3: Doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, v Bratislavě, v Praze.
0: Ladislav Vímola se saxofonistou Petrem Venkrpcem večer obstará první test. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Dobré ráno ve 6:15. Co přinese čtvrtek? Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí právě dnes odpoledne premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren anebo o zrušení dalších 10 000 pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů.
1: Dnes nás čeká většinou slunečný den s velmi příjemnými letními teplotami, který nebude rušit ani silný vítr. Bude jasno až polojasno, ale hlavně na severovýchodě a východě se může ještě vyskytovat zvětšená oblačnost, ze které výjimečně zaprší. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Na severu a severovýchodě bude o trochu chladněji, od 20 do 23 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude jen slabý nebo mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 10 minut před půl šestou, kdo by neznal proslulý příběh spalovače mrtvol, tak ten opět ožívá, a to v prostorách bývalého pivovaru v Českém Krumlově. Jako taneční představení ho tam dnes v premiéře uvede baletní soubor Jihočeského divadla.
1: V pivovarské zahradě se pomalu smráká, hosté v kavárně se dobře baví a na první pohled není jasné, kdo je divák a kdo účinkující. Zdánlivá idyla s příchodem do nitra pivovaru pomalu houstne, naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
2: Jedná se o taneční imerzivní horor, bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady, budeme procházet různými místnostmi, různými prostory, takže to bude, myslím si, velice zajímavé. Doufám, že si to všichni užijeme. Nejen tanečníci, ale samozřejmě i diváci.
1: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
3: Tohle téma v sobě ku podivu nosím už strašně dlouho, asi 15 let. A vždycky se něco stalo, proč se to nedalo dělat. Zpětně jsem strašně ráda, že to počkalo právě na tu formu toho site-specific imerzivního divadla a nutno říci, že taky jsme jako performativní procházka.
1: Divák putuje společně s vámi a stává se částečně i součástí děje. To je taky princip vlastně imerze.
3: Ano, je to tak, vlastně ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí.
1: Diváci se během představení dostanou do podkroví, procházejí poskleněné lávce s hlubokým průhledem, herci a tanečníci jsou všude kolem a atmosféra je čím dál dusnější.
3: Pokud nemáte slovo, což naším vlastně jako vyjadřovacím hlavním prostředkem je pohyb, tanec, tak vlastně musíte uvažovat trochu jinak. Ono potom z toho vychází, že samozřejmě musíte redukovat zápletky, postavy a to dílo potom možná, že není tolik filozofující, ale o to víc může být prožitkové a to je vlastně i to, co bych si jako svým způsobem přála od diváků.
1: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8x, 4x v červenci a 4x v půli srpna. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
4: Rád bych si koupil cukrovku.

0: se podíváš.
1: 5.25 francouzskou herečku Juliette Binocheovou jste mohli vidět v romantické komedii Čokoláda nebo v Oscary o věnčeném anglickém pacientovi. Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary právě dnes uvede svůj režijní debut a pozítří převezme cenu za přínos světové kinematografii.
2: Why you set the talent to keep me alive?
3: Because I'm a nurse.
4: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová dnes na festivalu uvede svůj režijní debut, film V nás. V dokumentárním eseji se ohlíží za tanečním představením, se kterým v roce 2007 začala objíždět svět po boku britského choreografa Akrama Khana. Snímek zkoumá dynamiku jejich vztahu. Nebudou to ale jediné filmy, které francouzská herečka návštěvníkům představí, dodává umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Nás poctí návštěvou na více dnů a tudíž jsme se domluvili na dalších dvou filmech. My jsme samozřejmě velmi stali o to zahrát filmy, které natočila s jejími oblíbenými režiséry Krištofem Křenšlovským a Abbasem Kiarostamim.
4: Na závěr festivalu Binocheová převezme křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dobré ráno v 17:30. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Průměrná sazba hypoték začátkem července meziměsíčně stoupla o 0,2% bodu na 5,32%. Zvýšila se po čtvrté za sebou a vrátila se tak na hodnotu z listopadu 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. V iránském Mašhadu dnes po šestidenním pohřbu uloží ostatky bývalého duchovního vůdce Alího Chameneího. Ve městě se v roce 1939 narodil. Mašhad je zároveň poutním místem šíjických muslimů. Chamenei zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Močtába Chamenei, který se ale neobjevuje na veřejnosti a komunikuje pouze písemně. Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Využívat ji můžou jak seniori, tak lidé se zdravotním handicapem. Registrované zájemce řidič doveze třeba k lékaři, na poštu nebo na úřady. Službu může využít každý, kdo má trvalý pobyt ve Znojmě. Jedna jízda bude stát cestující 20 korun.
0: Sport.
3: Hokejista Libor Hájek se vrací do NHL. San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce poslední 3 roky působil v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Sharks o dohodě informovali na webu. Hájek v zámoří už v minulosti působil. Za New York Rangers odehrál dohromady 110 zápasů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice volné a nehoda na 57. u Opavy. Na dálnicích je teď klidný provoz, zatím jsou průjezdné bez větších komplikací. Volné je i omezení na D1 v Brně a bez kolony i příjezd do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Omezení ve Kbelské je také zatím průjezdné bez zdržení. Na silnici 57 ale čekejte komplikace za výjezdem z Opavy směrem do Nového Jičína. U Kilešovic na kruhovém objezdu se srazila 2 osobní auta, projíždí se místem pomaleji. A bouralo se i na Domažlicku na silnici 195 z Metslova do Mračnice. Řeší tam nehodu dodávky s nákladním autem, také tam se ale kolony netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který ještě nepronikl na severovýchod Čech a také na Moravu a do Slezska. Proto je v těchto místech ještě převážně oblačno až zataženo. Nikde ale neprší. Na ostatním území už je většinou jasno. Teploty jsou docela nízké, většinou mezi 10 a 15 stupni. Tepleji je na severozápadě Čech a také v centru Prahy, kde se teplota pohybuje kolem 17 stupňů. Naopak nejchladněji je na šumavských pláních, kde teplota poklesla až na plus 2 stupně. Přes den už by mělo být ale krásně slunečno, téměř na celém našem území. Místy oblačno zůstane jen na severovýchodě a východě naší republiky. Tam také bude chladněji od 20 do 23 stupňů. Jinde odpoledne naměříte 23 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes kolem 17. A foukat k tomu bude už jen mírný severozápadní až severní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím, no a s další reportáří už zamíříme do porodnice.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: V ranním radiožurnálu se v 5.37 budeme dívat pod ruce lékařům z porodnice u Apolináře. Ti už druhým rokem očkují velmi předčasně narozené děti ještě před odchodem z porodnice domů. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce věku. Následně u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítají to také rodiče během očkování, i po něm jsou totiž ve větším klidu.
1: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
2: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
1: Kdyby mi to měla očkovat praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt.
3: Maminka si veme Jarouška do ruky.
2: Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová.
4: Dostává teda hexavakcínu.
3: Ano. Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní.
2: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
3: Budeme ho 48 hodin sledovat. To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
4: Teď vidíme hodnota 96-97, což je optimální.
3: Přesně tak.
2: Nedonošené děti začaly lékaři z porodnice u Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit. Doposud tu takto naočkovali 45 dětí, říká neonatoložka Tereza Lamberská.
5: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech potom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky.
2: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, léto ve městě, venku už nějaký čas světlo, a tak v ranním Radiožurnálu za chvíli s námi můžete zatím v reportáži a někdy třeba i ve skutečnosti navštívit místo, kde je pořád tma, a sice kavárnu Potmě. Pozveme vás tam na ranní kávu ještě před šestou. A teď přidáme i sport. České volejbalistky totiž bojují ve volejbalové lize národů o postup do playoff. První zápas na turnaji v Bělehradu se jim ale nepovedl. Podařilo se jim bohužel prohrát s Německem 1-3. Do základní sestavy týmu se vrátila také Pavla Šmídová.
1: Já jsem s holkama ani ne měsíc dohromady, furt si to sedá.
2: Dobře ví nahrávačka české volejbalové reprezentace Pavla Šmídová, že doba, kdy nebyla v národním týmu, se logicky projevuje. Občas je znát, že hráčky nemají společné návyky.
1: Jsou zkušený holky, snažíme se já jim vyhovět i oni mě, takže určitě chce to čas a myslím si, že prostě když spolu odehráme víc tady těch zápasů, vlastně, že musíme vystoupit z naší komfortní zóny, takže to bude prostě lepší pro nás, že si zažijeme i tady ty prohry a prostě potom ten náš vrchol, který asi bude na konci srpna, bude to jednodušší pro nás.
3: Mistrovství Evropy v Brně?
1: Ano.
2: Pousmála se Šmídová, do startu mistrovství Evropy je ještě daleko. Aktuálně už od půl páté čeká český tým druhý zápas volejbalové ligy národů. Blokařka Ela Kulisiani zná soupeřky z Nizozemska naprosto dokonale.
4: Určitě jsou v plné sestavě, ale my některé hráčky známe, hrávali jsme proti ní, nebo naše spoluhráčky, a víme, že to bude těžký.
2: Bude to těžké a odlišné od souboje s Německem.
4: Bude to jiný zápas, protože určitě mají jiné charakteristiky, ale furt je to super jako silný soupeř, bojují o postup do osmičky jako my, takže nám nedá nic zadarmo, my musíme bojovat a nevzdávat se.
2: Uvedla blokařka české volejbalové reprezentace Ela Kulisiani. Utkání začne v Srbsku v 16:30. Radiožurnál i Radiožurnál Sport o jeho průběhu budou informovat ve zpravodajských vstupech. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:15. Silné bouřky v Česku zatím způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Radiožurnál. Lidé jim zatím nahlásili přes 12,5 tisíce pojistných událostí, nejvíce to bylo ve Středočeském kraji. Europoslanci dnes budou rozhodovat o prodloužení výjimky pro technologické společnosti, která jim umožňuje skenovat online konverzace a nahlašovat závadný obsah policii. Podle zastánců té výjimky má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci naopak poukazují na ochranu osobních údajů a na právo na anonymitu.
5: Silný provoz na D1 v Brně a také v Ostravě v Rudné ulici. Na dálnici D1 už sílí provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy na Ostravu. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 se pomalej jede od sjezdu na Kývalku. Kamiony teď zastavují na kilometru 187, osobní auta pak levým pruhem projedou do omezení rychleji. Na silnici 57 jsou komplikace na výjezdu z Opavy do Fulneku a Nového Jičína. U Kilešovic na kruhovém objezdu řeší nehodu dvou osobních aut, čekejte menší kolony obou směrně. A v Ostravě se plní Rudná ulice na příjezdu do města Zhavířova před odbočkou u Kunčice u Nové Huti. Zdržení do centra asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Ranní teploty jsou docela nízké, místy klesly až k 10 stupňům, na šumavských pláních dokonce jen ke 2 stupňům a nejtepleji kolem 17 zůstalo v noci a po ránu v Praze a také na některých místech na severozápadě našeho území. Přes den ukážou teploměry nejčastěji hodnoty mezi 23 a 27 stupni, na severovýchodě a východě bude jen od 20 do 23 stupňů. Nižší teploty způsobí oblačné nebe, které právě v těchto místech očekává. Jinde bude slunečno, jasno až polojasno a konečně také nebude tak silný vítr. Přes den se rozfouká jen mírný severozápadní až severní a k večeru navíc zeslábne. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: pozvání na kávu. V Ostravě otevřela kavárna Podměh mobilní kontejner nadačního fondu Českého rozhlasu bude před fórem Nová Karolína, a to do nedělního večera. Potom se přesune do areálu Dolních Vítkovic, kde budou nevidomí baristé vařit kávu na Kalersov Ostrava.
1: Není mi to příjemné a těším se, až odejdu.
2: Takže je to výstup z komfortní zóny tady.
1: Je, jako neumím si to představit, že by se mi tohle stalo.
3: Paní Ondřejka přišla se dvěma kamarádkami. Setkali jsme se až uvnitř, takže netuším, jak ženy vypadají. Na stole jsou kromě kávy i pastelky na kreslení.
1: A já jsem psala, já nesnáším kreslení. Takže já jsem psala dopis, ale já jsem ho ztratila na zemi.
4: Víte, trošku ošahám, je spadl papír.
3: V kavárně je několik stolů s lavicemi vedle sebe. Nevidomí návštěvníky provází, další je obsluhují. Mě ke stolu usadila Anna Kiktová.
5: Většina lidí přijde, má na ruce svítící hodinky, v kapse telefon, takže řekneme mu, že samozřejmě nic svítícího k nám dovnitř nesmí, protože někdy se třeba stane, že má někdo svítící boty nebo podobně, takže ještě se občas stane, že si dáme zastávku a boty sundáme, nebo třeba otočíme tričko na ruby a tak podobně.
3: U stolu si pak hosté mohou objednat kávu, čaj nebo třeba jen vodu.
5: U nás je důležité, aby kdokoliv, kdo bude cokoliv potřebovat, tak si zavolal, protože na mávání u nás nikdo nepřijde. Někdy se stane, že třeba si tady celá kavárna začne zpívat. V naprosté většině, prostě 98% lidí odchází a má pusu od ucha k uchu.
3: Kavárnou Podměh se snaží nadační fond Českého rozhlasu přiblížit lidem svět nevidomých a lidí se zrakovým handicapem. Hosté si mohou s průvodci a baristy popovídat a zjistit tak víc o jejich životě. Ještě letos budou nevidomí servírovat kávu taky na festivalu Colors of Ostrava a na podzim v Opavě nebo v Olomouci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Írán. Ten v odvetě znovu udeřil proti Kuvajtu a Bahrajnu. Česko má podle zmocněnce Jakuba Landovského stále ambici dosáhnout výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Tenistka Linda Nosková postoupila jako druhá Češka do semifinále letošního Wimbledonu. Silný provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
2: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Íráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Česká vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského existují položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
3: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku. Ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění v letošním roce chybí ještě asi 21 miliard korun. Historický spolek obnovil komín spojující dvě štoly na Měděnci v Krušných horách. Zájemci se tak ze štoly Panny Marie Pomocné dostanou o 15 metrů výš do štoly Koňská jáma. Pokračuje Ivan Cáder z historického spolku.
4: Je zhruba 50 až 60 cm široká a zhruba těch 120-130 cm výšku. No a přitom vlastně navštívíte naši největší komoru, která tam je, kde je vlastně naše poměry toho malého kopce poměrně velikánský rozsáhlý jezero.
0: Tyto speciální prohlídky jsou pouze jednou denně pro předem objednanou skupinu.
5: Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále Grand Slamu. V něm se utká s Ukrajinkou Kostyukovou. Nejprve ale na center kurtu v Londýně budou krátce po půl třetí odpoledne bojovat Karolína Muchová s Gauffovou ze Spojených států. Na Radiožurnálu Sport nabídneme z obou duelů přímý přenos. Pátou rovinatou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Koy. Český jezdec Matias Vacek zůstává průběžně třetí. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném je dál Nordtrén. Český spurter Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci závodu stalo.
6: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád, samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jaký jsme čekali.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a také na D7 u letiště v Praze. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji se teď jede od sjezdu na Kývalku z kilometru 183 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. U sjezdu na Bratislavu tam rozšiřují D1 na 3 pruhy, je to dlouhodobé omezení a pomaleji před ním jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova a Slaného. U letiště na druhém kilometru je zúžení do jednoho pruhu, fronta od sjezdu na Kněžové asi na 10 minut. Na silnici 35 pozor na příjezdu do Mohelnice z Moravské Třebové. V klesání do Mohelnice v Mohelnickém kopci stojí nepojízdné nákladní auto, může překvapit a vybočuje se. A v Ostravě kolona v Rudné ulici na příjezdu do města z Havířova u Nové Huti fronta má asi kilometr, brzdí se před ní za sjezdem na Radvanice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: všude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Krásné ráno, milí posluchači, je 9. července, sedíme tady společně s Adamem Weidenthalerem a zdravíme vás.
9: Hezký den, Jane Piruško i vážení posluchači.
8: Adam Weidenthaler se vrací do pracovního procesu, tak myslím, že v ideální čas před vyvrcholením mistrovství světa ve fotbale. Dneska nám začíná čtvrtfinálová fáze, soubojem o Francii bych to tak nazval.
9: Je to tak, budou asi dost nepříjemné momenty v ulicích, nejen Paříže, vzhledem k tomu, že Francouzi nastoupí proti Maročanům. Něco podobného už jsme vlastně mohli vysledovat na tom minulém světovém šampionátu a to bylo opravdu hodně nepříjemné. Ostatně i tomuhle tématu se budeme věnovat s francouzským zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Balukou v dnešním ranním vysílání.
8: Bude to po 8 hodině, ale tím tématem, které vlastně bude jako overtyrou, ale velmi důstojnou a vlastně možná akcí, která daleko převýší pro některé ten fotbalový šampionát, jsou dvě semifinále tenisového Wimbledonu, protože obě vysíláme živě a to z jednoho velmi dobrého důvodu.
9: Protože v obou jsou české hráčky, Karolína Muchová nastoupí proti Američance Goffové zhruba v 14:30 odpoledne a poté půjdou proti sobě na kurt Linda Nosková a Ukrajinka Kostyuková, takže dvakrát možnost na úspěch, na postup, kdyby bylo čistě české finále. To bychom si jásali.
8: Je to nádherná zpráva. Já si zase vzpomínám na zhruba 4 roky zpět svou návštěvu v All England Clubu, kdy jsem tam byl na takové té túře po celém tom sportovišti a člověk si tam opravdu uvědomí, když je prázdný ten areál a vidí tam ale všechny ty vystavené třeba fotky, trofé a ty vítěze, jak velké pocty se dočkají třeba i ti, kteří hrají finále. A teď vlastně představa, že by třeba dvě Češky hrály finále, je neuvěřitelná.
9: Dával se jahody se šlehačkou, když si pozoroval ty fotky.
8: Tehdy neservírovali, ale tam
9: nebyla
8: asi
9: úroda.
8: Neměli tam kuchaře, možná úrodu, bylo to na konci dubna.
9: Jsi kuchaře na to, jo.
8: Hele, třeba jo, ale každopádně jenom jsem chtěl říct, že si to možná ani tady neuvědomujeme, jak velký úspěch to je, jak mimořádná událost je, když prostě dvě Češky hrají semifinále a ještě navíc každá zvlášť a můžou obě postoupit do finále a být třeba zítra, tedy zítra v sobotu v tom velkém českém finále. Uslyšíte to, jak jsme říkali, živě, Jaroslav Plašil bude komentovat přímý přenos a my s Adamem Weidenthalerem se s ním uslyšíme po 10:30. Téma je spousta, poslouchejte a ať se vám dobře vstává.
9: Hezký den.
1: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 6 hodin 12 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, dnes slaví svátek Drahoslava. My se dostaneme s Adamem určitě k lidem, kteří dneska slaví narozeniny, když to zahájím tím, že zmíním 37. Romana Koudelky, tak je to takový povzdech nad tím, že vlastně je mu 37 a je to stále jediný muž, o kterém nějakým způsobem mluvíme v kontextu s relevantními výsledky ve světovém poháru skokanů na lyžích.
1: A to ještě k tomu přibývá informace, že na příštích olympijských hrách nebudou sdruženáři, takže tenhle sport u nás asi definitivně upadne.
0: No, vlastně včera na webu kolegu z České televize jsem zachytil rozhovor s Jiřím Konvalinkou, českým reprezentantem ve združenářství.
1: Severské kombinace,
0: omlouvám se. A on mluví tak, že pro něj to je naprosto zdrcující zpráva, která mu teď převrací celá je to sportovní snažení úplně na ruby. No. Tak představ si to, že najednou se z tvého sportu stane ne amatérský, ale absolutně na straně zájmu, protože z těch zimních disciplín není tolik, které by byly úplně mimo olympijské hry. No
1: a samozřejmě tím, že jsi na olympijských hrách, tak dostáváš najednou víc možností od sponzorů, větší prize money na některých zastávkách třeba světového poháru a podobně. Bude to složité s tímhle sportem, aby se dostal zpátky. Tím spíš, když třeba ta tendence může být přesunout některé sporty z letních her na ty zimní, tak aby se možná trochu rozvrstvila pozornost.
0: No, jsou sporty, které vlastně že hrají na to, že nejsou pod pěti olympijskými kruhy. Pamatuju si taky četné rozhovory se skvošisty, kteří už chtěli, pokukovali třeba po účasti v Paříži, ale vlastně ta olympiáda se jim neustále vzdaluje a je jim odpírána. Ale jsou sporty, které mají své velmi prestižní profi soutěže a vlastně ti sportovci tam absolutně potom asi nebaží. A myslím, že mezi ně patří baseball. Koukám tady na tu tabulku 2008, 2020 a 2028.
1: Vrací se to i kvůli tomu, že ty příští olympijské hry budou ve Spojených státech amerických, v Los Angeles, a tam je samozřejmě baseball jedním z hlavních sportů, možná po americkém fotbale.
0: 2021, to bylo v Japonsku vlastně, že jo, v Tokiu.
1: No teď mluvíš o World Baseball Classic?
0: Ne, já myslím o účasti na olympijských hrách, že tam to bylo taky dané tím, v Číně to bylo 2008, možná taky ovlivněné, ale máš naprosto pravdu, že přesně World Baseball Classic, Major League Baseball jsou soutěže, které prostě stačí fanouškům v uvozovkách. Podobně možná, nevím, jestli golfisti takhle přemýšlejí, že ty Masters a PGA Tour jsou pro ně naprosto nejvíc, ale baseballisti se tak měří třeba i s těmi amatéry na jiných soutěžích a jedna z nich tady byla v Česku.
1: Ano, abychom se dostali k věci, Česko má za sebou akci zvanou Pražský baseballový týden. Jsou to vlastně dva náročné týdny po sobě, protože čeští reprezentanti měli před tím Pražským baseballovým týdnem ještě jeden turnaj, ten byl v nizozemském Haarlemu a dohromady tak za 12 dní odehráli 10 utkání. Teď tedy končí Pražský baseballový týden a oni brali, tedy Češi brali, třetí místo.
2: Potlesk fanoušků na závěr pražského baseballového týdne opětují čeští reprezentanti, kteří toho ale po dvou týdnech musí mít už plné zuby.
3: Já si myslím, že obecně to byl velice pozitivních 12 dní.
2: Reprezentační třetí metař Šimon Blažek.
3: Myslím si, že jak fyzicky, tak výkonnostně jsme to zvládli dobře. Ten poslední zápas byl ukázkou toho, že to dokážeme vydržet do konce, prostě takový náročný program. Celkově si myslím, že to bylo velice povedený, jak turnaj v Haarlemu, kde jsme hráli prostě velice kvalitní zápasy proti Tajvanu i proti Holandsku. Tady se nám nepovedlo Holandsko, Tajvan nám utekl vlastně v druhé půlce zápasu, ale půlka zápasu byla poměrně vyrovnaná, takže z toho si bereme svoje pozitiva nějaký.
2: S pozitivními dojmy odejdou i někteří mladí hráči, které na pražském baseballovém týdnu ve velkém prověřoval trenér Pavel Chadim. V obou zápasech proti Německu se dařilo nadhazovači Vojtěchu Ventrubovi.
4: Je to úplně perfektní. Já jsem se na tohle připravoval celý život. Mám hroznou radost, že jsem dostal takovou důvěru, i když je to můj druhý turnaj s mužským nároďákem. Dopředu dostáváme jako program toho zápasu, jak by to mělo asi vypadat, ale myslím, že žádný velký plán tam nebyl, do jakých situací nás pustí a tak. Vyzkoušel si to, myslím, na turnaji v Haarlemu minulý týden a tady už se šlo s ověřenými kousky, jestli to tak můžu říct.
2: Ty takzvané ověřené kousky nechali trenéři vyniknout před domácím publikem. Často je nasazovali schválně do složitých situací, aby je dostali pod pod tlak, pokračuje asistent trenéra Petr Zíma.
5: Ne narazovači, ale vlastně viděli jsme i pár vlastně mladých polařů. Vlastně máme z toho dobrý pocit, chceme ukázat, že vlastně ty dveře do národního týmu jsou otevřený, že ty hráči budou dostávat šanci a pokud přijdou, šanci dostanou, tak musí prostě podat výkon. Bylo to smíšený, jo, někomu se zadařilo líp, někomu hůř, ale samozřejmě je to nejlepší zpětná vazba pro ty hráče, ta konfrontace s tím evropským baseballem, tak aby oni pak se mohli dál vyvíjet.
2: Hodně nerovnoměrné výsledky, dvě vysoké výhry nad Německem, ale taky debakly 4-15 s Nizozemskem a 0-8 s Tchajvanem, vysvětluje Šimon Blažek.
3: Máme mladší tým, takže nějaká nervozita a podobné faktory pak způsobují samozřejmě některé chyby nebo nějakou neuvolněnost v té hře, kdy pak prostě my sami, včetně mě, děláme třeba věci, které normálně ve hře jako v extralize neděláme. Takže obecně bych řekl, že poměrně povedený to celý bylo, ale byly tam chyby, na kterých musíme makat dál.
2: Pracovat bude česká reprezentace směrem k listopadové kvalifikaci na prestižní světový turnaj Premier 12 v Číně. Z Eagles Parku Krištof Kousal, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 21 minut. Včera jsem na sociální síti, které se dneska říká X, ale já ji pořád považuji za Twitter, viděl print screen mapy, tedy vlastně snímek obrazovky mapy Česka, malého výseku zhruba kolem Hané. A nevím, jestli to byl přímo český uživatel, ale anglicky tam někdo psal, podívejte se, tady z toho malého úseku, tady z toho kroužku pochází dvě Grand Slamové semifinalistky, které teď budou hrát o postup do finále na Wimbledonu. Neuvěřitelné, že Karolína Muchová i Linda Nosková tedy jsou hlavně z té malé české kotliny a jsou prostě mezi elitou na takhle prestižním turnaji.
1: Dvě úspěšné Češky, jedna z toho včerejšího programu zešla a je to možná trochu nečekané, že budou hrát takhle brzy po sobě. Každopádně Linda Nosková, ta bude hrát proti Ukrajince Kostiukové. Obě dvě včera nastoupily a měly to relativně jednoduché. Když říkám relativně, tak to jsou dvousetové zápasy. Linda Nosková porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Ukrajinka Kostiuková 6-3 a 6-2 Italku Pauliniovou. Ty zápasy začínaly se zhruba půlhodinovým rozdílem, ale Kostiuková hrála o něco rychleji, takže v podstatě skončili téměř ve stejný čas.
0: Ale je pravda, že ten turnaj se tímhle trošku vlastně liší pro ženy a pro muže, protože prostě máš tam třeba jenom tu denní pauzu před semifinálovým zápasem kvůli tomu, že se hraje v sobotu pak ten duel. Karolína Muchová má tedy o trošku času víc, protože ta hrála už v úterý, že jo.
1: Ano, porazila Japonku Osakovou, zatímco její soupeřka Američanka Goffová svou krajenku Pegulovou.
0: Ale jenom si to vem, je to po 12 letech, co semifinále Wimbledonu budou dvě Češky, předtím to byly ve vzájemném souboji, tedy v roce 2014 Lucie Šafářová a Petra Kvitová, a kam už se vypracovala třeba taková Linda Nosková, když ji teď vezmeme jako Grand Slamovou semifinalistku, tak Šafářovou s Kvitovou bereme jako velké, možná i legendy českého tenisu té novodobé historie, a teď Linda Nosková se jim blíží taky.
1: A její 21 let stále musíme připomínat, že ona patří do té mladší generace mezi českými tenistkami, když se bavíme o té elitě. Karolína Muchová, ta už je malinko starší, ale tedy ve výkonnostním evidentně vrcholu aktuálně. No, věřme tomu, že by to třeba obě dvě mohly zvládnout a že by to dotáhly společně do finále. Ty jsi mluvil o tom roce 2014, kdy Petra Kvitová se stala šampionkou Wimbledonu, takže by se to mohlo nést i v tomhle duchu, že prostě bude znovu ten Wimbledon pro české hráčky úspěšný. Ostatně nemusíme chodit zas tak daleko. Barbora Krejčíková, respektive Markéta Vondroušová, ty jejich úspěchy jsou stále ještě v uvozovkách tak mladé, že pamatuje i stanice Radiožurnál Sport, která pro vás vysílá něco málo přes 5 let.
0: Ostatně dojatého Jaroslava Plašila, který je i aktuálně na Wimbledonu, můžete v tom jednom z těch promo příspěvků slyšet, jak je opravdu uslzený při triumfu Markéty Vondroušové, který je několik let starý. A co se týče Grand Slamu, tak je to poprvé od roku 2019, co jsou semifinále Grand Slamu dvě Češky, Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou, to byly v Austrálii v roce 2019. A takhle výjimečný počin si zaslouží taky výjimečný přístup naší stanice. Nejenže o tom mluvíme velmi často, ale vy to uslyšíte taky krásně, tak možná i podcukrované v našem vysílání odpoledne v přímém přenosu.
1: Protože pro vás bude Jaroslav Plašil vysílat přímo z All England Clubu, tedy s tou pravou londýnskou kulisou, právě oba dva přímé přenosy. Karolína Muchová versus Američanka Goffová a taky Linda Nosková versus Ukrajinka Kostiuková.

0: Na Radiožurnálu Sport můžete pravidelně slyšet v tyto dny taky o cyklistické Tour de France, která má za sebou 5 etap, ale první z nich byla včera vysloveně spurterská, byť ten dojezd, nevím, jestli jsi to, Adame, úplně sledoval, ale byl zvláštní z pohledu toho, že jsme tam neviděli takové ty vláčky pro elitní sprintery, ale prostě si to každý musel trošku ujet takzvaně na sebe. To bude platit asi i o dnešní etapě, že každý bude muset trošku šlapat za své.
1: No a to mi řekni ty, jakožto bývalý cyklistický reportér, jakže složitý může být Tourmalet, jak o něm sami cyklisté mluví, jestli je to třeba jeden z těch nejtěžších výjezdů vůbec v tom profesionálním cyklistickém kalendáři.
0: No v kombinaci asi bývá velmi těžký a dneska to je v kombinaci s Col d'Aspin. Jsou prý 4 nejslavnější stoupání v Pyrenejích, patří do takzvaného okruhu smrti a dneska se jedou tedy 2 z těch 4. No a na Tourmaletu si pamatujeme spoustu bajných bitev, taky, že tam nebylo úplně vždycky azuro, že se jezdilo třeba v mlze v dešti. Já osobně pořád pamatuju na souboj Andyho Šleka s Contadorem v roce 2010, kdy Šlekovi, myslím, spadnul řetěz a Contador mu nějakým způsobem pak ujížděl, ale prostě epické bitvy tam byly. Dneska uvidíme, jestli Pogačar Vingegaard se do toho pustí. Asi by to nebylo překvapení.
1: Matyáš Vacek průběžně na celkovém třetím místě, tak co podle tebe udrží? Ten třeba i jenom bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce?
0: Přesně, to si řekl asi správně, já myslím, že ho udrží, ale otázkou je, zda udrží to průběžné třetí místo. My o tom budeme mluvit ostatně taky dneska ráno s Jiřím Ješkem.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Plzeňský kraj.
3: Dobré ráno v 6:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Spojené státy druhou noc za sebou zaútočily na Irán. Tamní média hlásí exploze z měst Sirik, Čáh Bahar a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Iránem a Spojenými státy. Z jeho porušování už se obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z dat 4 největších pojišťoven, které od nich Radiožurnál získal. Lidé zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, hlavně na Příbramsku a Kolínsku. Škody podle pojišťoven ještě porostou. V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu chce přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, musí se přitom spolehnout na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava. Sport. Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Dnes Noskovou čeká Ukrajinka Kostiuková. Předtím se na centrálním dvorci v Londýně bude snažit o postup do finále i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Hrát se začne krátce po 14:30 odpoledne českého času. Radiožurnál Sport oba zápasy odvysílá v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D10 za sjezdem na Březinu a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Březinu. Na kilometru 65 je nebezpečná situace.
6: 65. kilometr, tam teď je to hrozně čerstvý, protože tam dodávce se roztrhala guma a je to ve všech průzích.
5: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé kamiony zastavují u Ostrovačic okolo kilometru 177 a v nesouvislé koloně pak pokračují až do omezení v Brně na 196. Osobní auta sice projíždí do Brna rychleji, ale i tak zdržení pro ně okolo 15 minut. Na dálnici D7 kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova, je to před omezením u letiště, čekejte ve frontě asi 15 minut navíc. Navíc o kus dál na Pražském okruhu směrem na D1 brzdí provoz omezení před vjezdem do Lochkovského tunelu. Jezdí se pouze pravým pruhem a kolona je teď od sjezdu na Barrandov, je to asi na 20 minut. A silný provoz už je na příjezdech k opravované k Belské ulici, a to jak po D8 od Čakovic, tak také v Novopatské se zpomaluje už na Černém mostě. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: První vlnu veder má Evropa letos v létě už za sebou. Tu jsme pocítili i na našem území na přelomu června a července, kdy i u nás padaly teplotní rekordy. A zdá se, že další velmi horké období zažívá západní Evropa právě teď. V Portugalsku, Francii, Španělsku opět nejsou výjimkou teploty nad 40. A dnes by neobvykle vysoké teploty kolem 35 stupňů měly dorazit i do Anglie. Česko je tentokrát na rozhraní horkého vzduchu v západní Evropě a studeného, který proudí do východu. Evropy. Proto se k nám ten horký vzduch dostává jen částečně. Teploty se tentokrát budou držet našich průměrných hodnot kolem 25 stupňů. O víkendu se dostanou maximálně ke 30 nebo lehce nad ní. Severovýchod bude ovlivňovat chladnější vzduch, tam bude přibližně o 5 stupňů méně. A také se tam bude vyskytovat oblačnost. A přesně takové počasí se na našem území zdrží až do poloviny příštího týdne. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport. We'll be right back.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 6 hodin 37 minut. Mluví se teď hodně o fotbalovém mistrovství světa, o tom mluvíme často taky my. Třeba na britských webech jsem včera četl zmínky o tom, že vlastně nemůže Michael Oliver, který teď bude pískat opět další zápasu, pískat duely Argentiny, a ten historický kontext je vlastně politický a až válečný a trošku mě to udivuje, že to takhle je.
1: Ano, válka o Falklandy, to jsou 80. léta, ne?
0: 82.
1: To je předtím, než přišla ta slavná Maradonova boží ruka.
0: A to jsme právě zmiňovali, jestli to bylo to výročí minulý týden nebo při 14 dny, teď přesně nevím, 40 let od boží ruky, že Maradona už když cestoval na to mistrovství světa do Španělska v roce 82, tak možná ani nevěděl, jak velkým vyslancem své země je, protože tehdy Argentinci hodně strádali v boji s Brity, byť si to doma nepřipustili, tak to propaganda tehdejší říkala, že všechno v klidu, v růžovém, a nakonec to takhle nebylo a Maradona až to v roce 86 to takzvaně Angličanům vrátil.
1: Ale ještě to ten tebou zmíněný rozhodčí Michael Oliver nemá úplně jisté, protože stále ještě zbývá jedna fáze, do které se Angličané nebo Argentinci ani nemusí dostat. Argentinu čekají Švýcaři a Angličany docela rozjetí Norové. Noři.
0: Ano, Michael Oliver bude pískat každopádně duel toho druhého pavouka Španělsko-Belgie, takže tam se dostane a uvidíme, zda třeba bude pískat finále, ale pokud by tam byla Argentina, tak pravděpodobně ne. I o tom se můžete dočíst třeba na serveru The Athletic, ale my máme jiná témata teď.
1: Protože v Anglii se řeší nejenom fotbal, ale řeší se tam taky tenis a my ho řešíme na Radiožurnálu Sport velmi často díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi. Tenisový Wimbledon teď probereme právě v rubrice Zahraniční weby sporu s Adamem Procházkou. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Na travnatém Grand Slamu máme stejně jako před měsícem na Roland Garros jeden takový pohádkový příběh, tak o koho jde?
2: Na úvod vysvětlím, že v Paříži prošla z kvalifikace až do finále Polka Maja Chvalinská. Teď v Londýně tenista Arthur Ferry, který na turnaji startuje na divokou kartu, senzačně postoupil do semifinále mužského singlu, když ve třech setech zdolal nasazenou devítku Itala Coboliho. A tak asi nepřekvapí, že na webu BBC Sport svítí velký titulek, který můžeme volně přeložit takhle. Wimbledon myslel, že už viděl všechno a pak přišel Ferry. Autor článku zdůrazňuje, že takových okamžiků si musí Britové vážit, protože příliš domácích wimbledonských semifinalistů v takzvané Open éře, to se počítá od roku 1968, nebylo. Konkrétní číslo je 5 a pokud jde o tenisty, kteří se mezi nejlepší čtyřku na Grand Slamu probojovali, co by držitelé divoké karty, tak těch je ještě méně, 4. Dříve to dokázali Jimmy Connors na US Open, Henry Lokont na Roland Garros a Goran Ivaniševič na Wimbledonu. Doplním, že Ferryho zítra čeká v semifinále Němec Zverev, druhou dvojici tvoří Ital Sinner a Srb Djokovic.
1: Už dnes ale dva semifinálové souboje, které pro vás budeme na Radiožurnálu Sport vysílat celé v přímém přenosu. Jsou to konkrétně duely Muchová-Goffová a Kostěuková-Noskova. V dnešních odpoledních hodinách začínáme po 14. hodině a 13. minutě a o nic podstatného, pokud si nás naladíte, nepřijdete. Od tenisu ale pojďme přejít k jinému sportu. Ve Velké Británii však zůstáváme. Dva někdejší světoví šampioni těžké váhy, Tyson Fury a Anthony Joshua, by se spolu totiž měli utkat na stadionu ve Wembley. Jenomže to má drobný háček, Adame.
2: No, organizátor ryze britského boxerského souboje Turky Alash Chik totiž trvá na tom, že pokud se bude ve Wembley bojovat, začne se až v jednu ráno místního času. Jde mu o to, aby duel mohlo celosvětově sledovat co nejvíce lidí, s tím, že mu jde primárně o Spojené státy. Píše o tom třeba web Sky Sports. Ten háček spočívá v tom, a tady najdeme jistou podobnost s aktuálně probíhajícím Wimbledonem, že v Londýně všechny společenské či sportovní akce musí skončit v 11 večer místního času. A my jsme to mohli vidět třeba u osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím a Němcem Zverevem. Tam se právě ten zápas kvůli tomu přerušil, ale zpátky k boxu. Promotér Turky Alašik o tom teď chce jednat se starostou britské metropole Sadikem Khanem. Je ale možné, že se nakonec souboj Fury Joshua bude ještě stěhovat do jiné země.
0: No, jsou to zajímavosti na zahraničních webech a myslím, že náš kolega, který měl noční směnu a připravoval tenhle vstup, David Prouza, si pohrál s tou slovní hříčkou Fury Ferry, když jsme to takhle měli hezky. Každopádně Britové teď mají také svá témata, my také. Adam Procházka o nich mluvil. Adame, moc děkujeme a přejeme krásný den.
2: Naslyšenou.

0: 6 hodin 46 minut, pokud máte rádi lední hokej, tak doporučuji náš úterní pořad Čistá hra Martina Procházky, protože tady byl teď v úterý Tomáš Vrábel, což je ještě nedávno vlastně sportovní ředitel Litvínova, muž odpovědný za to, jak se litvínovský klub prezentoval v posledních 5-6 letech. Bývalý sportovní novinář, myslím, že velmi zajímavé povídání. Když mluvíme o ledním hokeji, tak připomeňme, že dneska slaví 82. narozeniny. Mistr světa z let 72, 76, 77, stříbrný na kanadském poháru 76, dvojnásobný stříbrný z olympijských her, dvojnásobný bronzový z olympijských her, také rekordman v počtu startu v reprezentaci 319 má a sedminásobný ligový mistr s Duklou Jihlava Jiří Holík. Takže krásně obrovská legenda. No a nakonec jsem se do toho pustil a koukal jsem, že toho pan Holík má tolik, že to musím říct. Samozřejmě i člen síně slavy IIHF a člen klubu hokejových střelců Deníku Sport, takže přejeme všechno nejlepší.
1: Půjdeme na trochu méně zvučné jméno, každopádně stále ještě aktuálního sportovce nebo aktivního sportovce, lépe řečeno, hokejový mistr světa Libor Hájek. Ten se po 3 letech v Pardubicích totiž vrací do zámoří. Sympatický tah, zajímavý tah, vzhledem k tomu, že myslím si, že v Pardubicích s ním musela panovat spokojenost. On pravidelně taky mířil třeba i do reprezentačního dresu, ale teď to bude zkoušet v NHL, a to konkrétně v San Jose, kde má příležitost navázat na své dřívější působení v NHL, do které se snažil prorazit asi nejvíce v barvách New Yorkských Rangers. Má to být roční smlouva a tam je důležitý dodatek, ona se říká dvoucestná, což znamená, že je tam, řekněme, speciálně upravený plat pro jak farmářskou soutěž, tedy American Hockey League, tak i NHL, tu hlavní.
0: A kdyby byla jednocestná?
1: Tak má, řekněme, více peněz pro oba dva ty, když bude i v hlavním týmu, i v tom spodním.
0: Takže je to vlastně trošku horší varianta, ale
1: tak.
0: Jak tak nějak zní z hokejového prostředí spíš slova obdivu na to, že to ještě jde zkusit a že do toho znova v 28 jde.
1: Rozhodně, protože to je věk, ve kterém už tak často neprorazíte do NHL. Ta česká zkušenost může být třeba u Davida Tomáška, který to zkoušel v té minulé sezóně v Edmontonu. I když David Tomášek předtím neměl zkušenost se zápasy v NHL, to je pravda, že Libor Hájek už v NHL má bilanci 110 zápasů a 12 bodů, nastupoval tedy za New York Rangers, pak se taky mihnul vlastně v Tampě, kde byl draftovaný, ale jinak má za sebou rozhodně větší rezumé, než měl David Tomášek, když přecházel do Edmontonu. Tím spíš, když San Jose je tým trochu v přestavbě, tým, který se bude zvedat s tím, kolik máte těch mladých hráčů, na posledním draftu draftoval jakožto druhý tým v pořadí, měl tam Švéda Stenberga, který dělal velké problémy českým národním barvám teď na tom minulém světovém šampionátu, takže třeba by to Liboru Hájkovi mohlo být a třeba se zabydlí v defenzivě kalifornského týmu.
0: Ale pořád si vzpomínám na příklady Michala Kempného a Jana Ruty, kteří šli, myslím, Kempný v 26, pokud to je kontrol dobře, a Ruta dokonce v 27 z Evropy do zámoří.
1: A později oba dva vyhráli Stanleyův pohár, Kempný v barvách Washingtonu a Ruta v Tampě.
0: A ty osobně, tvůj názor na to, zda si Libor Hájek rozšíří tu bilanci 110 zápasů v NHL?
1: Určitě ano. Ale nevím o kolik. To je otázka asi za milion a vlastně se na tom shoduje tak nějak česká hokejová veřejnost. To jsem stihl pochytit drobné informace, uh-huh, že si myslí, že Libor Hájek dostane šanci, ale že spíš bude hrát třeba v tom farmářském týmu Prim a bude zaskakovat za některé zraněné souputníky, protože San Jose teď během volného trhu s hráči podepsalo dvě velké ryby v uvozovkách, bývalého kapitána Rangers obránce Jacoba Trubu, to je Američan, uh-huh, a pak Kanaďana Darnella se, který dlouho dělal sekundanta v Edmontonu, McDavidovi a spol.
0: Tak budeme držet palce Liboru Hájkovi, ať to v 28 letech je na první tým San Jose a ať v NHL odehraje co nejvíc zápasů, protože my pak rádi o tom tady ráno mluvíme.

0: 6 hodin 52 minut posloucháte Radiožurnál Sport v den, kdy si připomínáme, že i fotbalisti se můžou přeměnit v dinosaury, ale já z pachyce falosaury, mám to tady doma na talíři, Adame, proto to zmiňuji, omlouvám se všem, kteří by si mysleli, že jsem se zbláznil, není to tak, je to druh dinosaura, který útočil hlavou a dneska je to přesně 20 let od útoku hlavou Zinada na Marka Materazziho, takže takovýhle ostý můstek, možná netradiční, snad jste nevylili kafe, jsem zmínil teď v 6 hodin 52 minut, ale Adame, proč jsem zmínil francouzského mušketýra Zidana.
1: Vylilo se mi nejenom kafe, neboj. Francouzi budou dnes hrát ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, a to proti Maročanům. Souboj, který má dosti velké historické zkušenosti v uvozovkách, asi v tom neblahém slova smyslu. Nás bude zajímat od 22 hodin našeho času, bude se hrát v Bostonu, no a africká země bude chtít favoritovi vrátit 4 roky starou semifinálovou prohru z toho posledního turnaje v Kataru.
0: Je pravda, že ten turnaj v Kataru pamatuju i kvůli Maročanům, protože oni tehdy se vlastně probránili přes Portugalce, předtím přes Španěly, a člověk si říkal, kdo je zastaví. Teď hrají úplně jinak a člověk si říká, kdo je zastaví, a zase přichází Francouzi.
1: No a přichází to taky už vlastně blízko k tomu jejich domácímu šampionátu, protože příští mistrovství světa se bude hrát na jihoamerické půdě, bude se hrát taky ve Španělsku a bude se hrát i Maroko.
0: Tam to začíná v Jižní Americe, ale především jako pořadatelské země se uvádí Portugalsko, Španělsko a Maroko.
1: Ano.
0: Takže tenhle žhavý trouhelník nedaleko vlastně sebe, že jo. No ale co dneska, protože máme za sebou dosti rozdílná vystoupení Francouzů ve skupině nebo proti Švédům v tom 16. finále ofenzivní dominance, ale vlastně pak je nekritizovali třeba zahraniční experti za výkon proti Paraguay, byť mně se to nelíbilo, a říkali, zkoušeli to pragmaticky, aby to vyšlo, a vyšlo to.
1: Tak na druhou stranu hra Paraguay se nelíbila kde komu. Třeba Němci by o tom mohli vyprávět své, protože ti právě ztroskotali na téhle jihoamerické zemi. Já stále považuji Francouze jako velké favority, i když Maroko už několikrát ukázalo, že má ve svém středu hodně silné fotbalisty, kteří by to mohli dnes třeba zvládnout a dokončit asi jeden z velkých příběhů tohoto šampionátu, pokud by se podařilo vyřadit Francouze, protože ruku na srdce, asi po té základní fázi a posledních zápasech pořád bereme Francii, nebo já beru alespoň Francii jako největšího favorita na zisk zlatých medailí.
0: Já už asi taky, a Maroko možná tím, jak hrálo teď proti Kanadě první poločas, tak už neřadím zas tak vysoko v těch očekáváních, ale na druhou stranu pak druhou půli zvládli 3-0. Zranil se jim Saibari, čerstvá postela Bayernu a taky velmi produktivní útočník, a otázkou je, zda dneska nastoupí. Nicméně třeba stále máme v paměti duel s Brazílií a pak výhry nad Skoty a Haiťany, tak ty byly přesvědčené. A myslím, že Nizozemci, byť to bylo po penaltách, tak se taky pořádně zapotili a pak nakonec vypadli z Maročany.
1: Co se týče světového šampionátu, tak včera se nehrál. Byl to smutný den pro českého fanouška, který si zvyknul asi si docela přispat, nebo respektive jít pozdě spát a potom si druhý den přispat.
0: Asi obecně pro fotbalové.
1: Českého fanouška, který si zvyknul asi si docela přispat, nebo respektive jít pozdě spát a potom si druhý den přispat.
0: Asi obecně pro fotbalového fanouška. Pro českého fanouška jsem to chtěl.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Povinné ručení v Česku je na historickém maximu. Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Írán. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si zahrají semifinále Wimbledonu. Omezení brzdí provoz na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 u Lochkovského tunelu. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou ceny na historickém maximu. Za průměrný český vůz platí majitelé přibližně 7,5 tisíce korun ročně.
3: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
4: Povinné ručení

0: Prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
1: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
2: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
1: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Írán. Údery přišly jen několik hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování se obě strany už dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Německý koncern Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst i několika celých továren. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blum. Odbory chystají protesty.
4: Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Využívat ji můžou jak seniori, tak lidé se zdravotním handicapem. Registrované zájemce řidič doveze třeba k lékaři, na poštu nebo na úřady. Jízdy si lidé můžou objednat po telefonu, vysvětluje místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: U nás je vlastně operátor, oni si teda nejdříve musí vyřídit kartičku, kterou poté předkládají panu řidiči, objednají si tu jízdu a to prostřednictvím toho mobilního telefonu nejpozději jeden den předem. Nyní máme přes 230 registrovaných uživatelů, další nám přibývají každý den.
3: A podmínkou k registraci je trvalý pobyt ve Znojmě. Za jednu jízdu lidé zaplatí 20 korun.
6: Sport. Dvě české tenistky čeká semifinále Wimbledonu. Linda Nosková si o finále Grand Slamu zahraje poprvé. V Londýně nastoupí proti Ukrajince Kostyukové. Před ní se na center kurtu po půl třetí odpoledne představí Karolína Muchová proti Američance Goffové. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
7: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašně Kája, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
6: Radiožurnál Sport odvysílá obě semifinále Wimbledonu v přímém přenosu. Stejné to bude i v případě prvního čtvrtfinále letošního mistrovství světa ve fotbale. Ve 22 hodin českého času začne v Bostonu souboj Francie s Marokem. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Silný provoz na D1 před Brnem a komplikace na Pražském okruhu. Na dálnici D1 připomínáme pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 je kolona od Ostrovačic. Kamiony teď brzdí okolo kilometru 177. Osobní auta pak postávají hlavně v okolí Kývalky. Na dálnici D7 zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na druhém kilometru je omezení. Zdržení do jednoho pruhu, kolona ze čtvrtého kilometru je asi na 10-15 minut. V Praze ranní špičku komplikuje nové omezení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1. Na vjezdu do Lochkovského tunelu se kvůli výpadku detečních systémů projíždí pouze pravým pruhem. Kolona je nesouvislá, začíná už na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Vázne provoz na Štěrboholské spojice od hradecké dálnice D11 k Průmyslové celkově 15 minut navíc a plní se i Dobřížská ulice. Směr tunely a Smíchov, to upřesňuje motohlídka Zelené vlny.
10: A pomalu se jede od Barandovského mostu až před tunelem Rázovka.
9: A další Zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23. Tolik zprávy.
11: Krásné ráno, 9. července vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport.
12: Pěkný den.
11: Tak čeká nás hodinka, během které vám řekneme, co je nového ve sportovním přehledu, to bude až po půl osmé, ale předtím se budeme bavit jak o tenisovém Wimbledonu, tak o volejbalové lize národů žen.
12: Ano, zamíříme do Bělehradu, kde české volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů prohrály s Němkami.
11: A zkomplikovali si boj o postup mezi elitní osmičku, tam je trošku složitější situace vzhledem k tomu, že pořádající Čína toho Final 8 má postup jistý, tak se bojuje vlastně o 7 nejlepších příček a Češky teď na tu 7. příčku ztrácí 5 bodů, což ve volejbale je teda hodně.
12: Zjistíme tedy, jaká je situace přímo v Bělehradě od našeho reportéra, se kterým se spojíme za zhruba čtvrt hodinku.
11: A pokud byste to náhodou nevěděli, tak dvě Češky jsou v semifinále Wimbledonu. Na obou uslyšíte dneska v přímém přenosu o obou těch zápasech.
12: Ano, máme totiž na místě našeho reportéra Jaroslava Plašila. Začíná se ve 14:30, to je tedy ten první česko-americký zápas, Muchová Goffová, pak česko-ukrajinský Nosková Kostiuková bude následovat.
11: Krásný program, tak laďte Radiožurnál Sport i nadále a ať se vám krásně žije.
8: Radiožurnál Sport,
13: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Rok 2020 byl vzhledem ke covidové pandemii pro mnoho lidí takovým životním zlomem a to se týče možná nejen třeba vztahu a nebo třeba i profese, ale pro český tenis se nastartovala velmi úspěšná éra a teď můžeme říct, že od roku 2020 už 8 českých tenistek je minimálně v semifinále tenisového Wimbledonu.
1: A těmi dalšími Linda Nosková s Karolínou Muchovou, které budou dnes odpoledne v All England Clubu bojovat o to, aby postoupili do finálového zápasu.
0: Každá v jiném zápase, což je rozdíl oproti roku 2014.
1: Ano, Karolína Muchová bude hrát proti Američance Goffové, Linda Nosková proti Ukrajince Kostukové. V tom roce 2014 se v Grand Slamovém semifinále v Londýně utkali tehdejší pozdější šampionka Petra Kvitová a to s Lucií Šafářovou.
2: Pro Lucii Šafářovou to byl tenkrát průlomový Wimbledon, k travnatému povrchu dlouho hledala cestu a v roce 2014 došla až do semifinále. Teď je v Londýně na turnaji legend a tak vzpomíná, jaké to pro ní bylo bojovat proti Petře Kvitové.
3: Tak já jsem šla hrát poprvé na centr tenkrát, což pro mě byl velký zážitek. Petra už rutinérka, že?
2: Také dnešní české semifinalistky zažijí atmosféru centrálního dvorce. Jako první Karolína Muchová, která se od 14.30 utká s Američankou Goffovou a pak i Linda Nosková, která si zahraje s Kostukovou z Ukrajiny. A na ikonický stadion se těší od chvíle, kdy se zprávu krátce po vítězném čtvrtfinále dozvěděla.
4: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
2: Celkem velkou zápasovou praxi na centrálním dvorci má Coco Gauffová, kterou tam jako nastupující globální hvězdu nasazovali britští pořadatelé už od dívčích let Američanky. A také Marta Kostuková už si na centrálním dvorci zahrála. Češky teď doufají, že favoritky s většími zkušenostmi se slavným stadionem překvapí a jedna druhé bude na dálku určitě držet palce.
4: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašně Kája, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
2: Přeje si Linda Nosková před dnešními semifinálovými zápasy. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Připomeňme, že opravdu tyhle dva velké zápasy vám nabídneme exkluzivně a živě na naší stanici.
1: Ano, jako jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku máme totiž vysílací práva i právě na tyhle semifinálové souboje, takže v nepřerušované podobě právě ty zápasy Lindy Noskové a Karolíny Muchové nabídneme dnes v odpoledním vysílání.

0: 7 hodin 18 minut, krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Budeme se teď bavit o míčovém sportu, kterému se říká volejbal.
1: Česká ženská volejbalová reprezentace totiž prohrála v úvodním utkání turnaje Ligy národů s Německem 1-3 a my tohle téma chceme rozebrat s naším reportérem Kamilem Jášou. Hezké brzké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Český tým vstoupil do toho zápasu v Bělehradě dobře, tak co se pak stalo?
2: Je pravda, že ten úvod byl velmi vyvedený. Česká volejbalová reprezentace si hned v prvním setu vytvořila tříbodový náskok a ten vlastně držel v průběhu celého setu až do koncovky, až do té cílové pásky 25-22. Úsměvy na palubovce, vypadalo to na velmi dobrou náladu, na dobrou formu, kterou si české reprezentantky přivezly do Bělehradu, ale potom, jako když mávnete kouzelným proutkem, se něco otočilo. Trenér Atanasopoulos mluvil o tom, že Němky začaly lépe servírovat a tím následně přicházely problémy na české přihrávce. No prostě Němky rozstříleli český tým, ten druhý set tam byl chvílemi desetibodový náskok, prostě ten druhý set české reprezentaci vůbec nevyšel, trenér střídal se sestavou, potom zase vrátil základní sestavu do utkání, která se ještě pokusila zdramatizovat, škoda té koncovky třetího setu, ale prostě to nevyšlo a potom už Němky, musíme si to přiznat, byly jasně lepší.
0: Možná škoda, že v koncovce třetí sady nevyšla ta útočná hra opor Brancuské a Orvošové, Kamile.
2: Ano, ale to jsou právě ty hráčky, které nenastupovaly do základní sestavy. Myslím, že trenér Atanasopoulos si tu osu základní sestavu vymyslel trochu jinak, sázel na opory, do hry se vrátila třeba také Pavla Šmídová, nahrávačka, a právě ty hráčky zkušenější měly být tím rozhodujícím faktorem proti Německu. Nepovedlo se to. Docela zajímavost je, že výborně hrála proti českému týmu Grozerová, ale možná se k tomu ještě dostaneme.
1: Tak se pojď k tomu dostat. Jak to, že se na obou stranách hřiště setkali nebo prostě viděli dvě volejbalistky se stejným příjmením? Čím to je?
2: No, do té rodinné anabáze bych se snad úplně pouštět nechtěl, ale je to zajímavost, možná i lingvistická zajímavost, protože Helena Grozer, to je česká volejbalistka, Helena Havelková, myslím, že nikoho neurazím, když řeknu, že je to nejúspěšnější česká volejbalistka posledních možná 15 let, zkušená hráčka, která se mimochodem moc těší na mistrovství Evropy v Brně. No a na druhé straně kurtu byla Loren Grozer, to je Grozerová tedy, přechylujeme zahraniční hráčky jména zahraničních hráček, ale to je její nevlastní dcera, protože Helena Grozer se vdala, jejím manželem je Jerry Grozer, výborný německý volejbalista, takže vlastně proti sobě hráli matka s dcerou, hodně pikantní souboj to byl a musím tedy říct, Helena Grozer by to asi slyšela nerada, ale že ta mladší tentokrát byla lepší a úspěšnější.
0: Bohužel pro český nároďák, protože ten prohrál při vstupu do třetího turnaje Ligy národů žen v Bělehradě s Německem 1-3 na sety. Dneska další zápas a vlastně můžeme, Kamile, mluvit o tom, že jde stále i o přípravu na mistrovství Evropy, které začne 21. srpna i v Brně a tam Češky budou hrát logicky s Evropankami. Dneska další evropský tým a to sice Nizozemky, tak kdo je favoritem?
2: Tak pohled do tabulky napovídá, že ještě by to mohlo být souboj o osmičku, která si zahraje play-off. Česká reprezentace je aktuálně na 11. místě, má 11 bodů, 8. je Nizozemsko, ještě do hry zasahuje Čína, která je pořadatelskou zemí play-off, takže ta osmička se bude teprve vytvářet, ale Nizozemky jsou právě před českým týmem jenom o 4 body, takže pokud opravdu pomýšlí česká reprezentace nejenom na to, že se dobře chce připravit na domácí mistrovství Evropy, ale také na postup do případného play-off volejbalové Ligy národů a to by byla zpráva s nádechem senzace, tak potřebuje dnes vyhrát za 3 body. Roli favorita asi si netroufnu soudit. Zajímavý je pohled na hrávačky Pavly Šmídové, která má za sebou ten včerejší zápas a před sebou tedy dnešní. Prostě ten program je hodně nabitý a moc se jí nelíbí.
3: To je úplně šílenost, že 3 zápasy v řadě, potom den volna a další zápas, takže toto je prostě hop nebo trop, no, ale určitě bychom se chtěli poprat o to playoff, ale myslím si, že tady toto, nevím, jestli byl rozhodující zápas, jestli půjdeme do toho playoff nebo ne. Uvidíme, nekončí to, hrajeme dál, je novej den, určitě, jsme prohráli 3-1, doufáme, že vyhráme.
2: Ale zase je pravda, že naprosto stejný program má Lena Grozerová, stejný má Pavla Šmídová, prostě všechny hráčky. Je to náročný systém, ale pro diváky hodně atraktivní.
1: Říká náš reportér Kamil Jáša, který je aktuálně v Bělehradě v Srbsku. Tak Kamile, pojďme ještě prosím trochu okusit díky tvým slovům atmosféru tamní srbskou. Jak se vlastně v Srbsku fandí volejbalu? Protože jsme třeba zvyklí, že Srbové jsou hodně horkokrevní, že třeba milují basketbal, tak jak to mají s volejbalem?
2: No, milují tenis, jsem zvědavý, jak to bude při zápase Novaka Djokoviče. Tady v jeho klubu se připravuje veliká sláva, všichni budou držet palce, myslím, že budou i skandovat, budou sledovat obrazovky a samozřejmě, že drží palce Novaku Djokovičovi. No, byl jsem zklamaný z té návštěvy na zápas české volejbalové reprezentace. Kapacita Bělehradské haly, obří haly, je 18 300 diváků, já tedy nepočítal, nikde jsem neviděl oficiální údaj, ale myslím, že tak 300 diváků dorazilo a 18 000 volných sedaček bylo v hale, to bylo snad až tristní pohled to byl, ale zase je pravda, že potom večerní zápas mezi Srbskem a Bulharskem Srbky vyhráli, tak tam už ta návštěva byla sympatická, atmosféra výborná a platí to, co ty si říkal, že Srbové milují sport, mají rádi hrdiny a myslím, že teď v těchto dnech je pro ně hlavním a největším hrdinou právě tenista Novak Djokovic.
0: No ale třeba pro některé fanoušky se stanou hrdinkami Češky, české volejbalistky, které by mohly zvládnout další zápas v Lize národů, budou usilovat o pátou výhru celkem o první na tom třetím turnaji aktuálně v Srbsku. Dneska v 16:30 proti Nizozemsku a Kamil Jáša bude opět u toho náš reportér, který je teď v Srbsku. Kamile, moc děkujeme za tvůj vstup a těšíme se na odpoledne.
2: Hezké ráno.

0: Zatímco dnes startuje čtvrtfinálová fáze fotbalového mistrovství světa, tak české týmy se ladí na novou sezonu, tu klubovou, a někteří prvoligisté včera nastoupili taky ke svým duelům.
1: Ano, třeba brněnská Zbrojovka prohrála s rakouským Hartbergem 0-2. Úspěch nehlásí ani ve Zlíně, i když Zlínští měli proti sobě silného soupeře, čtvrtý tým posledního ročníku izraelské ligy, tedy Hapoel Tel Aviv, se kterým Zlínští prohráli 1-2.
0: Jejich velký rival Slovácko je teď na soustředění ve Slovinsku. Od pondělka do soboty včera hrál s ukrajinskou Zarejou Luhansk. No a nový kouč Jan Jelínek počítá vítězství 2-1, o které se postarali taky dvě posily, David Puškáč a Filip Horský. Takže Slovácko zvítězilo 2-1. Ještě bude hrát jeden souboj s maďarským soupeřem, ale je zajímavé sledovat taky to, že spousta nových jmen se teď objevuje v týmu účastníka poslední baráže, ale o těch třeba v některé z desítek.
1: Ano, co týče dalších výsledků, tak jenom telegraficky. Jablonec hrál s kyperským Pafosem 0-0. A co se týče Teplic, tak ty porazili Táborsko 3-0. Z prvoligistů ještě Baník Ostrava porazil Zaglobie Lubin 2-0.
0: Když jsme u toho, u fotbalových témat, zůstaneme dneska i po desáté, protože desítka Pavla Horváta dneska hostí velmi zajímavého respondenta i fotbalistu Jana Mejdra. Pamatujete si ho možná z dresu Hradce Králové, pražské Sparty. Je to taky youtuber, takže spousta témat. Pavel ho trénoval v Sokolově. Poslouchejte Radiožurnál Sport. My se těšíme.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnály půl osmé. Zprávy na Tereza Tomášková.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení, jak jeho kabinet v prvním pololetí plnil programové prohlášení. Ještě předtím se premiér postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Americký prezident Donald Trump chce vyškrtnout Sýrii ze seznamu zemí, které podporují terorismus. Informoval o tom kongres, který má 45 dní na přezkoumání a případné potvrzení rozhodnutí. Předcházelo mu Trumpovo setkání s prozatímním prezidentem blízkovýchodní země Ahmadem Sharou během summitu NATO v Ankaře. Spojené státy Sýrii na seznam zemí podporujících terorismus zařadili v roce 1979. V Pardubicích začíná čtyřdenní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Přihlásilo se 11 soutěžících ve 150 týmech. Účastníky čekají 4 všeobecné kvízy a výsledky se sečtou a rozhodnou o celkovém pořadí. Sport. Cyklisty na Tour de France čeká horská etapa. Závodníci vystoupají přes 4000 výškových metrů, zdolají taky slavný Tourmalet. Ve žlutém trikotu pro lídra se na start postaví Nord Train. Za ním je Američan Quinn, český debitant Matias Vacek je na průběžném třetím místě. Čtvrtý je zatím obhájce titulu Slovinec Pogačar. Na sekundu stejný čas má i pátý Dan Vingegaard. Šestá etapa Tour de France začne v 1:30 odpoledne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Silný provoz na D1 před Brnem má kolony také v Praze. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem od Prahy. Kamiony zpomalují teď za sjezdem na Domašov na kilometru 170 a v nesouvislé koloně pak pomalu pokračují až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro osobní auta zdržení 20 minut, kamiony v těch kolonách před Brnem stojí výrazně déle. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště je fronta od Středokluk, z 5. kilometru je to na 20 minut. Silný provoz je na příjezdu do metropole také po D5 z Plzně. Zpomaluje se u Rudné na 5. kilometru a krokem se pokračuje na Pražský okruh až k vjezdu do Lochkovského tunelu, tam se jezdí pouze jedním pruhem. Provoz pak v metropoli komplikuje i omezení ve Kbelské ulici a příjezdy k nim. V Novopatské se asi 15 minut stojí od Černého mostu a zpomaluje se i na příjezdu do Prahy ze severu po dálnici D8. Tam je na místě i motohlídka Zelené vlny Jakub Vodička.
5: Auta zpomalují u nájezdu od Březiněvsi, pomalu se pak jede až ke sjezdu na Kbelskou.
4: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
6: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který ještě nepronikl na severovýchod Čech a také na Moravu a do Slezska, proto je v těchto místech ještě převážně oblačno až zataženo, nikde ale neprší. Na ostatním území už je většinou jasno. Teploty jsou docela nízké, většinou mezi 10 a 15 stupni. Tepleji je na severozápadě Čech a také v centru Prachy, kde se teplota pohybuje kolem 17 stupňů. Naopak nejchladněji je na šumavských pláních, kde teplota poklesla až na plus 2 stupně. Přes den by mělo být ale krásně slunečno téměř na celém našem území. Místy oblačno zůstane jen na severovýchodě a východě naší republiky. Tam také bude chladněji od 20 do 23 stupňů. Jinde odpoledne naměříte 23 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes kolem 17. A foukat k tomu bude už jen mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: to hold you one last time. 7:37, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné ráno v Praze. Před chvilkou ještě svítilo sluníčko, teď se trošku zatáhlo, ale stále máme možná v paměti ta vedra, takže pro mě osobně třeba trošku chladněji nebo chladnější ráno není vůbec na škodu.
1: Uvidíme a uslyšíme taky, jak dnes bude českým tenistkám na Wimbledonu. Je to úspěch, je to zpráva, která si zaslouží v našem vysílání opakování, a tak si ho dáme ještě jednou na úvod sportovního přehledu spolu s Adamem Procházkou. Hezký den.
2: Ještě jednou krásné ráno. Karolína Muchová se od 14:30 odpoledne na centrálním dvorci utká o místo ve finále Wimbledonu s Američankou Goffovou. Linda Nosková pak nastoupí proti Kostyukové z Ukrajiny. Muchová bude hrát už páté semifinále na grandslamových turnajích. V předchozích případech ale často bojovala i s vážnějšími zdravotními problémy. A tak teď věří, že je na tom oproti minulosti lépe.
3: Ty semifinále jsem hrála, že to nějaký pátek, takže si úplně přesně nevybavuju, v jakém jsem byla rozpoložení, ale je pravda, že na většinu z těch semifinálů už jsem byla v takovém stavu, že jsem nebyla moc schopná hrát, takže 100% doufám, že budu schopná zregenerovat, načerpat síly a jít do toho, co v nejlepším stavu.
2: To říká Muchová, pro Noskovou je to vůbec první grandslamové semifinále v kariéře. Oba zápasy budeme vysílat přímo z místa, v Londýně máme reportéra Jaroslava Plašila.
1: A další přímý přenos u nás uslyšíte i později večer ve 22 hodin českého času proti sobě v prvním čtvrtfinále letošního fotbalového mistrovství světa nastoupí Francie a Maroko. Hrát se bude v Bostonu a oba týmy se na předchozím světovém šampionátu potkali až v semifinále. Tehdy v Kataru slavili Francouzi po výhře 2-0.
0: Pátou etapu Tour de France vyhrál Nizozemec Olaf Kooij. Český jezdec Matyáš Vacek po rovinaté etapě zůstává na třetí příčce celkového hodnocení. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let.
2: V průběžném vedení je dál Nor Tren. Český sportér Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci stalo.
4: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád, samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jaký jsme čekali.
2: Dnes čeká cyklisty přes 4000 výškových metrů ve vrchařské etapě v Pyrenejích, a to včetně stoupání na legendární Tourmalet.
1: České volejbalistky vstoupily do Ligy národů v Bělehradě prohrou 1-3 s Německem. Blokařka Ela Kulisiány popsala průběh utkání i obří arénu, ve které ale bylo málo diváků.
5: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super. My jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu mnohem lehčí.
1: 16:30 nastoupí české volejbalistky ke druhému zápasu Ligy národů v Bělehradě, a to proti Nizozemsku.
2: Hokejista Libor Hájek se vrací do NHL. V San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce hrál poslední 3 roky v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Sharks o dohodě informovali na svém webu. Hájek v zámoří už v minulosti působil, za New York Rangers odehrál dohromady 110 zápasů.
0: Čeští baseballisti skončili na pražském baseballovém týdnu. Třetí v posledním zápase porazili Německo 15-5 po 7 směnách. Turnaj vyhráli Nizozemci, Tajvan zdolali 3-2 v 9 směnách.
2: A plavec Jan Foltín vybojoval v Mnichově na juniorském mistrovství Evropy stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále nestačili jenom na Brita Morgana. Na mládežnických šampionátech tak český reprezentant získal už 3. medaili.
0: Gratulujeme a držíme palce dál, jak říkal sám Foltín. Prsa nejsou jeho nejsilnější distancí, je daleko lepší třeba na motýlku, tak věříme, že přidá i další medaily, o které možná i Adam Procházka promluví v dalším ze sportovních přehledů. Adame, děkujeme moc.
2: Krásné ráno.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Věříš, že máte rádi Tour de France, cyklistickou velkou událost, která aktuálně má za sebou 5 etap a možná trošku specificky, až v tom včerejším pátém pokračování se dostali, jak se říká, k lizu sprinteři.
5: Ve městě Po se radoval Nizozemec Olaf Kooi, celkové vedení uhájil Nor Torstein Tren.
4: Dnes ovšem peloton čeká extrémně náročná pyrenejská etapa, a to i s bájným Tourmaletem.
5: Takže se dá očekávat další souboj elitních vrchařů a i o něm promluví Jiří Ježek, náš cyklistický expert. Hezké ráno.
6: Krásné ráno, tady z podhůří Pyrenejí, nacházím se přímo ve slavných Lurdách nebo Lurdech a dneska tady opravdu už teď od rána všichni jsou nervózní, co nás čeká, protože ta dnešní etapa patří opravdu k těm historicky ikonickým stoupáním, pojede se přes Col de Aspin a nakonec Tourmalet a cílové stoupání, které také tomu Tourmaletu nemá daleko, takže tři náročné kopce jsou dneska na menu pro závodníky a přesně jak jste říkali, dneska se opět čeká souboj těch největších jmen pro celkové pořadí.
4: No, jenom bych se zastavil u toho poutního místa Lourdes, kam jezdí mnozí poutníci načerpat energii, přimluvit se třeba za svůj osud nebo za své blízké. A tak trošku mi to evokuje, že i cyklisti, když mají před sebou takovéhle klání, tak se tam možná by měli stavit. Co na to říkáš, jak to tam vypadá? Je tam hodně cyklistických fanoušků?
6: No, byl jsem se včera samozřejmě na tom ikonickém místě u té katedrály, u té jeskyně, kde došlo k tomu zázraku zjevení Panny Marie. Byl jsem se tam podívat, má to neskutečnou energii. Samozřejmě pořád tady všude okolo jsou lidé, kteří mají nějaké zdravotní handicapy a snaží se tady třeba nějakým způsobem vyléčit. A protože máme na hotelu tým Total Energies, francouzský tým, tak já jsem tady zrovna teď ráno říkal v legraci mechanikům, kteří tady už teď připravují společně s maséry ty cyklistické láhve, rovnají je do těch chladících boxů a opravdu tady o vodu dneska opět bude velký souboj. Tak jsem říkal, že by měli nabrat tu vodu právě z té jeskyně, třeba by to závodníkům pomohlo, ale myslím si, že to nejdůležitější, co závodníci dneska budou potřebovat, bude ta absolutní fyzická výkonnost, protože Tourmalet patří opravdu k těm nejtěžším zkouškám.
5: Jakou energii na tebe vysílají Pavel Bittner a Matias Vacek, zatím dva ze tří Čechů, kteří jsou na Tour de France a jsou těmi výraznějšími, řekněme, Čechy?
6: No, musím říct, že Pavel Bittner včera před tou sprinterskou etapou mě přišel na to, že to je den pro něj naprosto zrelaxovaný, že je připravený, jde z něj síla a myslím si, že se těší až na zítřejší etapu, která bude opět rovinatá a měla by být opět pro sprintery, takže dneska pro ty rychlé muže to bude spíš o přežití, o tom nějakým způsobem co nejvíc se snažit uspořit sílu a uspořit energii. Ale naopak Matias Vacek, který hájí bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let, tak ten bude určitě chtít ukázat, že patří nejenom k těm silným mužům na klasické závody, na takové ty zvlněné terény, ale že i v těch největších kopcích už dokáže držet tempo s vrchaři, jako je tady Pogačar, Jonas Vingegaard a tak dále a tak dále, mezi těmi nejlepšími favority. A myslím si, že má tak skvělou formu, že i přes náročný kopec Tourmalet dneska určitě s těmi nejlepšími bude držet krok.
4: Jirko, ještě jedna věc, která se týká včerejší etapy a možná třeba i bude se podobat ten další dojezd Purteru. Nebyl to úplně takový ten typický dojezd, kdy jsme byli zvyklí vídat ty vláčky, jak se tomu říká, ale vypadalo to, že každý trošku jede tak za své. Čím to bylo podle tebe?
6: No, bylo to neúplně ideálně zvolenou trasou právě pro ten hromadný spurt. Já si vždycky říkám, že když už je ta etapa rovinatá, tak ať to těm sprinterským týmům udělají i tak jednoduché, aby vlastně mohli spolupracovat. To znamená, aby tam byla nějaká široká silnice, kde prostě se ukáže, jak ten tým je připravený do rychlosti. Ale bohužel tady samozřejmě tím, jak se jezdí po úzkých silnicích, které spojují různé vesničky tady v podhůří Pyreneí, tak na nich samozřejmě díky bezpečnosti dopravy, tak poslední dobou je samozřejmě trendem dávat tam kruhové objezdy, dávat tam takové ty zúžení, ty retardéry, ať ty výškové, nebo ze stran zúžení třeba při vjezdu do vesnic se dávají takové ty květináče, které zúží silnici pro jedno auto, aby tam vlastně řidiči nejezdili příliš rychle v těch vesnicích, a tohle pro závodníky je peklo. Takže když tam naletí 108...
4: Tak, Jiří Ježek teď se mírně vzdálil tedy ve spojení z Lurt, ale myslím, že je stále ve spojení, tak můžeme, Adame, pokračovat už teď k tomu dnešku.
5: Ano, dnešní šestá etapa prověří jezdce více než 4000 výškovými metry. Jedou se dva ze čtyř vrcholů takzvaného Pyrenejského okruhu smrti, tedy Col d'Aspet na Tourmalet. Tak jestli se, Jirko, slyšíme, čekáš, že Nor Thorsten Train udrží žlutý trikot, nebo už budou někteří favorité na to celkové vítězství ukazovat karty?
6: No, bavili jsme se s Chrisem Froomem o tom před malou chvílí se čtyřnásobným vítězem Tour de France a on říkal, že kdyby byl on v kůži tady Pogačara, tak by se snažil nějakou tu ztrátu na Thorstena Traina dneska ubrat, aby to pak nelovili třeba v dalším týdnu a nenechávali mu příliš velký náskok. Takže čekám, že Thorsten Train dnes ten žlutý trikot uhájí, ale ta ztráta na ty největší favority nebo ztráta těch největších favoritů se bude snižovat. Že dneska zase dojde k souboji Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, možná Remco Evenepoel a tak dále. Ti nejlepší vrchaři, že budou chtít z toho náskoku Thorstena Traina trošku ubrat.
4: Ještě, Jirko, možná, když jste tedy mluvil s Chrisem Froomem, tak nevím, jestli jste se dostali k Tourmaletu, ale přece jenom ty jako velmi pravidelný cyklista, muž, který má toho nesmírně moc za sebou, tvé zkušenosti s tímhle bájným kopcem.
6: Je strašně dlouhý. Tam jde o to, že ta stoupání v Pyrenejích nejsou úplně extrémně prudká, ale jsou dlouhá, nekonečná. A vlastně až nějakých, myslím, že to je 5 kilometrů před vrcholem Tourmaletu, kde je to známé lyžařské centrum La Mongie, kdy závodníci projíždějí mezi těmi hotely a tak dále, tak až teprve tam většinou se rozhoduje o tom, kdo přes ten Tourmalet přejede a kdo si připíše prémii na nejvyšším pyrenejském vrcholku, která je pravidelně vypisována na Tourmaletu, tak kdo si tenhle ten vrchol projede jako první, protože jinak to stoupání většinou se jezdí poměrně v klidu, protože dlouhé, takové pravidelné, takže tam k tomu souboji dojde až nějak podle mě před vrcholem, možná až v tu chvíli, co závodníci se už budou připravovat na ten úplně poslední finálový dojezd, který je po sjezdu z Tourmaletu směrem ke španělským hranicím a tam bude dneska finish na konci. Takže to, i to bude nahrávat tomu, že uvidíme souboj o etapu mezi těmi největšími favority, mezi které znovu, jak říkám, patří Tadej Pogačar nebo Jonas Vingegaard.
4: Jiří Ježek, náš expert, bývalý také významný cyklista, co se týče paralympijské historie, je teď na Tour de France a moc rád, že si s ním povídáme i před dnešní šestou pyrenejskou etapou, která tedy pořádně prověří peloton. Jirko, moc děkujeme za tvé postřehy, přejeme taky hezký pobyt při Tour de France a těšíme se zase brzy naslyšenou.
6: Krásný den do Prahy.

0: 8 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Americká armáda druhou noc za sebou útočila na Irán. Ten v odvetě znovu udeřil proti Kuvajtu a Bahrajnu. Premiér Andrej Babiš přijal první z ministrů, kteří mají zhodnotit půl rok fungování svého rezortu. Tenistky Muchovou a Noskovou čeká boj o finále Wimbledonu. Zúžení komplikuje provoz na pražském okruhu u Lochkovského tunelu směrem k dálnici D1. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
3: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Iráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.

0: Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první půl rok letošního roku, vyhodnotí dnes odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí. Jak by to mělo vypadat dnes, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
1: Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na další půl roku. Já za sport jsem samozřejmě připraven. Také po prezentaci panu premiérovi vydám informace, co se nám za půl roku podařilo a není toho málo.
0: Jako první přijeli za Babišem ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten označil za nejdůležitější splněný bod nižší ceny energií. V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu chce přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu. Musí se přitom spolehnout na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolína, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava. Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno po něm prošel průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. Základní kámen mostu údajně položil sám císař, pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, vysvětluje ředitel muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
2: Toho matematického astronomického data 1357973 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
3: Sport. Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu nastoupí proti Ukrajince Kostyukové. Ještě předtím se na center kurtu představí Karolína Muchová. Po půl třetí odpoledne vyzve Američanku Goffovou. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. A podrobněji se budeme Wimbledonu věnovat po zprávách. České volejbalistky prohrály v Srbsku ve volejbalové lize národů s Německem 1-3 na sety. Po návratu do národního týmu nastoupila taky Pavla Šmídová.
4: No nepovedlo se to, prohráli jsme 3-1, na první set jsme na ně dobře vletěli, vyhráli jsme, v tom druhý set nás tam zatlačili servisem, chytli trošku oni takovou tu vlnu sebevědomí a začali prostě tlačit i na útoku, i na podání a my jsme nenalezli odpověď. Ve třetím setu jsme chtěli vyhrát koncovku, ale bohužel chyběly maličkosti a bylo to, že jsme prohráli.
3: V 16.30 začne v Bělehradě další utkání volejbalové ligy národů mezi Českem a Nizozemskem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D10 je lepší situace na průjezdu Mladou Boleslaví směrem z Turnova do Prahy. V okolí sjezdu na Olympii a centrum Boleslavy bylo hlášené auto jedoucí v protisměru. Policisté tam na kilometru 44 situaci prověřili, nebezpečí už podle nich nehrozí. Na dálnici D1 je pak tradičně silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před víkendem jede poměrně dost kamionů a pomalej tak jedou od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 a to až do zúžení u sjezdu na Bratislavu. Slavu na kilometr 196, osobní auta pak zpomalují až v Brně. Silný provoz čekejte v Praze, navíc dopravu teď komplikuje nové omezení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 v Lochovském tunelu. Kvůli výpadku detekčních systémů se projíždí tunelem pouze jedním pruhem a ta kolona je tak už z plzeňské D5 na příjezdu do Prahy pomalu se jede od Rudné. Ucpává se pak v Praze i jižní spojka směrem na Smíchov a to od sjezdu na Pankrác do Dobřížské ulice do tunelu Mrázovka a plní se i příjezd do centra po magistrále od Pankráce do Legerovy za Nuselský most, je to tam na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23. Tolik zprávy.
7: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport společně s Adamem Weidenthalerem.
8: Pěkný čtvrtek 9. července.
7: Ano, 9. července 2026, ale před 20 lety koukal jsi na fotbalové mistrovství světa tehdy vrcholící v Německu? Bylo finále?
8: Kežby.
7: Ještě ne, byl jsi malý. No ne, tak je to připomínané vlastně a to je taková negativní kaňka na té kariéře Zinedina Zidana kvůli té jeho hlavice na Marka Materazziho v nastavení, respektive v prodloužení, kdy ani z těch úvodních záběrů nebylo jasné, co se stalo Materazzi ležící na place, a až pak opakovačky ukázaly to, že si tam něco pánové řekli a Zidane se otočila, místo toho, aby mu dal třeba facku, tak ho trefil dost zvláštně prostě hlavou do hrudi. Nevím, kolik tomu Materazzi přidala, říkal jsem si, asi má hlavu tvrdou jako beran, a kdybys takhle dostal, tak taky asi lehneš.
8: Zinedine Zidane, to je postava, která se možná vrátí zpátky do francouzských národních barev, protože se dost silně spekuluje o tom, že po konci tohoto šampionátu a odchodu Didiera Deschampa, jakožto francouzského hlavního kouče, by mohl repre převzít právě muž, který zatím na té profesionální úrovni vedl jen a pouze Real Madrid. Říkám to správně, ne? Nikde nebyl.
7: Já myslím, že
8: nebyl. Péčko Realu možná ještě.
7: Možná jo. Ale pokud by to udělal třeba po tomhle mistrovství světa, na kterém Francouzi platí za hlavní favority, tak by tu laťku měl, pokud by to vyhráli celé, nastavenou vlastně na maximum.
8: Tak ona je už teď nastavená hodně vysoko, když to jsou finalisté posledních dvou.
7: A je pravda, že Didier Deschamps během té své 12-leté éry pokaždé dostal Francouzi do vyřazovací fáze na velkém turnaji, což když vzpomeneme na dřívejšek, třeba na ta mistrovství světa 2002 nebo 2010, kdy Francouzi neprošli ani ze základní skupiny, tak je to velký počin.
8: No a na druhou stranu mluvil si o Italech, nebo mluvili jsme o tom finále 2006, tak Italové v posledních letech na mistrovství světa úplně chybí. 2018, 22 i 26 bez italské účasti.
7: Takže Francouzi, ti, kteří před 20 lety byli nakonec stříbrní, se poperou dneska o postup do semifinále a právě téma zápasu Francie s Marokem rozhráme i za chviličku. Tak poslouchejte, přejeme příjemný den.
5: Radiožurnál Sport.
9: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.
10: It's a rainy afternoon, 1990.

0: Už jsme vzpomínali ve vysílání radiožurnálu Sport dnes s Adamem Weidenthalerem, že souboj Francie s Marokem může být připomínkou i toho posledního mistrovství světa v Kataru a jejich vzájemného semifinálového měření. Ale nejen to. Jde samozřejmě taky o zápas země, která co by koloniální mocnost do roku 1956 tu druhou okupovala.
1: Na druhou stranu Francouzi skoro o dvě století dřív pomohli Američanům ukončit anglickou koloniální nadvládu. Těžko proto hledat pro toto úvodní čtvrtfinále mundialu v Severní Americe příznačnější dějiště než Boston.
2: Bostonská stezka svobody začíná na dohled od místa, kde za americké občanské války hrával vůbec první organizovaný fotbalový tým ve Spojených státech. Většinu turistů ovšem zajímají zdejší koloniální památky v centru města. Často jsou spojené s počátky odporu vůči britským kolonistům, který nakonec vedl ke vzniku Spojených států. A právě tady v Bostonu si víc než kde jinde uvědomují, že důležitou roli v úspěšném boji za americkou nezávislost sehrála před 250 lety Francie.
3: Yeah, the French were our allies during the revolution, so we got the Marquis de Lafayette.
4: Ano, Francouzi byli našimi spojenci. Marquis de Lafayette se velmi spřátelil s Georgem Washingtonem. Je to i v muzikálu Hamilton, pokud jste ho viděli. To nám pomohlo dostat Francouze na naši stranu. Benjamin Franklin pak odešel do Francie a stal se svým způsobem naším prvním velvyslancem.
2: Vysvětluje mi Kelly Strongová do dobového kostýmu oblečená průvodkyně Bostonem ze zdejší nadace Stezky svobody, tedy trasy, která zdejší koloniální památky propojuje a americkou revoluci připomíná.
4: Je potřeba si uvědomit, že tou dobou jsme neměli žádné námořnictvo, kdežto Anglie měla jedno z nejsilnějších v Evropě. Takže jsme potřebovali něčí pomoc a dostalo se nám ji od Francouzů. Jak se říká, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. My tady v Bostonu máme k Francouzům dodnes velmi vřelý vztah. Máme tu hodně francouzských památníků a francouzské historie. Jsme na to hrdí a máme radost, že se Francii na mistrovství světa daří.
2: Náklonnost je to docela oboustranná, jak slyším od Antoana. Ten přiletěl na čtvrtfinále Francie Maroko z Paříže, má na sobě modrý dres francouzské fotbalové reprezentace a v ruce průvodce Bostonem, kam přijel poprvé. Antoine se dívá na balkon, ze kterého se tu před 250 lety vůbec poprvé veřejně četla deklarace americké nezávislosti a říká, že Američané Francouzům podporu vrchovatě oplatili vyloděním v Normandii a osvobozením za druhé světové války. Ještě víc lidí se tu ovšem pohybuje v červených tričkách národního týmu Maroka a také oni zmiňují historii.
5: Je to největší zápas marocké historie, hlavně hráči to vzhledem ke společné minulosti těchto dvou zemí můžou považovat za zvláštní rivalitu. Spousta z nich se ve Francii narodila nebo tam působí, ale já to tak nevidím. Já to beru prestižně kvůli tomu, že jde o čtvrtfinále světového šampionátu, možná proti nejlepšímu týmu světa, a taky my teď máme jednu z nejlepších generací v dějinách. Já prostě chci Francii oplatit porážku z minulého šampionátu a myslím, že se to povede. Maroko vyhraje 2-1.
2: Typuje Muhsin, právě maročtí fanoušci patřili k těm, kdo měli v některých případech problémy s vízy, buď neudělenými, nebo i na poslední chvíli americkými úřady dodatečně zrušenými. Muhsin žije tady ve Spojených státech, takže to řešit nemusel, kdežto jeho čtyři kamarádi dorazili právě z Maroka.
5: Oni se sem dostali, takže zjevně žádné problémy neměli, ale pro spoustu lidí bylo složité získat víza, aby na turnaj mohli přijet. A platí to i bez ohledu na tohle mistrovství. Získat teď víza do Spojených států je složité a ani pro šampionát to Američané nijak neusnadnili. Jeden by si myslel, že budou chtít, aby přijelo co nejvíc lidí, ale nedá se nic dělat. Tak to je.
2: Bostonská veřejná rozhlasová stanice WGBH také upozorňuje, že od začátku šampionátu narostl tady ve státě Massachusetts počet lidí zatčených agenty imigračního úřadu ICE. Zatím se ale vyhýbají stadionu, kde dnes od 10 hodin večer českého času nastoupí ke čtvrtfinále fotbalisté Francie a Maroka. Z Bostonu Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Mluvili jsme o Maroku, které postoupilo přes 16 finále přes Nizozemce po penaltách, ale tam byla dost klíčová branka v úvodu nastavení druhého poločasu. Issy Diopa, kterého pamatují možná i fanoušci třeba West Hamu, právě z barev kladivářů, byť teď je aktuálně hráčem Fulhamu. A já ho pamatuju teda, když jsem o něm často mluvil v kontextu s Premier League, jako o Francouzovi. Ale
1: časy se mění, vlaječky se střídají a nejinak tomu bylo i právě v té společné, třeba i fotbalové francouzsko-marocké historii, kterou se pokusíme trošku taky přiblížit, stejně jako aktuální francouzskou náladu, nebo náladu ve Francii, lépe řečeno, spolu s Martinem Baluchou, tedy mužem, který v posledních letech pravidelně přinášel nejen sportovní informace do vysílání Českého rozhlasu právě z Francie. Tak hezké ráno.
7: Hezké ráno, zdravím a jsem za to moc rád, že můžu vždycky přispět.
1: Francie, Maroko, duel asi hodně očekávaný, než se dostaneme ještě možná k té úplně fotbalové stránce věci. Jak to teď na tebe dýchá třeba i z francouzských médiích? Jak se tohle řeší? Protože 4 roky zpátky se Francie, třeba konkrétně Paříž, bála i řekněme nějakého konfliktu v ulicích a ono k něm nakonec i došlo.
7: Opravdu, došlo k němu, vždycky to je zápas s nábojem, s jiskrou, samozřejmě tou historií je to dané, protože už to zaznělo v našem vysílání do roku 1956, Francie samozřejmě měla vliv, byl to protektorát marocký, francouzský tedy v Maroku, takže je tam spoustu kořenů, spoustu rodin, které vlastně jsou francouzsko-marocké, které mají tyhle ty dvojí kořeny a spousta těch kluků, kteří dnes hrají za ten marocký národní tým, tak vyrůstali třeba na předměstí Paříže. Ty jsi mluvil o Issu Diopovi, který vlastně ještě do 19 nastupoval za Francii, teď už tedy za Maroko, a mluvil si o tom, jak se mu dařilo na turnaji. Stejně tak je tam i Ayoub Bouadi, 18-letá marocká hvězda, ten taky vyrůstal na předměstí Paříže. Kluk, který se ukázal v tom zápase proti Brazílii. Takže je vidět, že skutečně ty rodiny jsou francouzsko-marocké, ty kořeny tam pořád jsou. My máme domovníka, který je taky z Maroka, který taky se dívá na ty zápasy, takže o to víc potom samozřejmě je to zajímavější, možná i teda samozřejmě napjatější v ulicích. Ty jsi mluvil o tom, co se stalo před těmi 2 lety, tuším, že tam byly stovky, přes 200 zadržených v Paříži nejvíc, ta bezpečnostní opatření jsou i dnes na té nejvyšší možné úrovni nebo na vysoké úrovni, co jsem se díval, tak vlastně na předměstí Paříže, Paříži prefektura mobilizuje tisícovky policistů, je zákaz používání pyrotechniky, tam samozřejmě souvislost i s tím, že ve Francii je znovu vedro přes 35 stupňů, takže bude to znovu zápas s velkým nábojem.
0: Martin Balucha s námi teď ve vysílání o dnešním úvodním čtvrtfinále Francie-Maroko, které startuje ve 22 hodin, tedy toho středoevropského času. Co se týče třeba vzpomínky na jiné ty v uvozovkách menšiny, které se prosazovaly i fotbalově nad svými, řekněme, hostiteli, pamatuju si přípravu v Berlíně, kdy hráli Němci s Turky a tehdy v Berlíně na olympijském stadionu byla většina tureckých fanoušků a vlastně teď, když to je v tomto kontextu bez nějakých výtržností, tak ale hlasitostí je přebzučeli své německé soky.
1: V Praze, Edenu přece nedávno hrála ukrajinská reprezentace a taky byli Ukrajinci hlasitější.
0: A vlastně i Albánce pamatujeme taky v jednom z těch duelů. Z tohoto pohledu, jak to je? Maročani jsou prostě temperamentnější třeba, že pak se víc prosadí, Martine?
7: Já myslím, že může to tak být v některých ohledech, co jsem se díval třeba na reportáže, teď jsem zase chvilku byl v Česku, ale co jsem se tak díval, tak ano, je to tak, ale spoustu třeba kamarádů se dívají Francouzi a dneska to jsou Francouzi, stejně Francouzi, ale mají prostě tu rodinnou historii trošku odlišnou, třeba už druhá, třetí generace, kteří přišli z Maroka, dívají se s kamarády a říkají, my fandíme samozřejmě Maroku, ale pak, když postoupí Francie, tak fandí samozřejmě z Francii. Je to takové pošťuchování, vždycky je to zajímavé sledovat. A je pravda, že skutečně na těch předměstích třeba to může být výbušnější, může to být hlasitější na těch stadionech. Tam samozřejmě už jsem mluvil o těch bezpečnostních opatřeních. Zvykem bývá, že při takovýchto utkáních Paříž většinou trošku zkomplikuje, nebo radnice už uzavírá přístup do toho centra města na Champs-Élysées, protože jsme viděli v těch uplynulých měsících, týdnech, co se odehrávalo třeba po tom zápase PSG v finále Ligy mistrů, takže na to se Paříž taky připravovala, uzavřela trošku to centrum, přístup na Champs-Élysées bude komplikovanější, jsou uzavřené některé stanice metra právě to z toho důvodu, aby se neopakovaly ty stejné výtržnosti, ale dá se očekávat, že se zase v noci něco určitě dít bude.
1: Dívám se na stránky prestižního francouzského serveru L'Équipe, tak nejdůležitější sportovní informace tamní jsou nejprve tenisový Wimbledon, pak cyklistické Tour de France a úplně nejvýše tedy právě světový šampionát ve fotbale a ten dnešní večerní reprezentační zápas Francie Maroko hraný od 22 hodin našeho času. Jak to berou sami Francouzi? Je to pro ně třeba otázka cti postoupit právě přes Maročany dál a třeba i výhledově do finále a znovu se dostat na ten samotný vrchol, když to před 4 roky nevyšlo?
7: Já myslím, že určitě chtějí se dostat co nejvýše, samozřejmě v hlavách, a taky to opakují francouzská média. Dneska jsem poslouchal francouzský rozhlas, četl jsem články v deníku Le Monde a všichni připomínají to, co se stalo v roce 1998, kdy sice Francie vyhrála ten světový šampionát, ale zajímavé bylo přátelské utkání, takový šampionát, právě turnaj, kde Francouzi prohráli právě v zápase proti Maroku, takže všichni připomínají tohleto, aby se to neopakovalo, i přesto tedy, že pár týdnů na to Francouzi vyhráli ten světový šampionát v roce 1998, takže to se opakuje se to, co se odehrálo před 4 lety, kdy sice Francouzi vyhráli taky proti Maroku ve světovém šampionátu, ale přesně všichni mají v hlavách to, co se odehrálo už tedy skoro před 30 lety, a taky se hodně opakuje, že Maroko už je fotbalově někde jinde, že hodně investuje do vzniku nových center, že vlastně z těch týmů afrických, možná i arabských, je dneska patří mezi ty nejlepší týmy, pokud není ten úplně nejlepší, a to taky odpovídá tomu, proč ti mladí kluci, o kterých jsme mluvili, tak by mohli samozřejmě nastupovat za Francii, a někteří z nich, jako Issa Diop, 29-letý fotbalista, který se narodil v Toulouse, jak jsme říkali, do 19 hrál ještě za Francii, ale dneska hraje za Maroko, takže to skutečně odpovídá tomu, že to Maroko šlo fotbalově hodně nahoru. Ti kluci mají možná trošku větší příležitost se prosadit v tom marockém týmu, protože ve francouzském, když se koukneme na ten kádr, tak i toho béčkového týmu, tak je našlapaný, je těžké se prosadit, a samozřejmě Maroko z tohohle těží.
0: Martin Balucha, náš zvláštní zpravodaj ve Francii, teď před prvním čtvrtfinále mistrovství světa Francie-Maroko. Ještě bych se chtěl zeptat na to, když posloucháš ta francouzská média, jak oni berou ten aktuální výběr Didiera Deschampse, protože já zase, když jsem už před mistrovstvím světa poslouchal britské kolegy, experty třeba od Guardianu, tak oni upozorňovali na to, pozor, není tam po dlouhé době Griezmann, který byl takovým tím tmelem úspěchu třeba už na Euro 2016, kde byli stříbrní v 2018 mistři světa a tak dále. Teď tam poprvé není, ale stále to drží, tak Mbappé se nějakým způsobem podřídil Didier Deschampsovi.
7: Mbappé hodně mluví o Deschampsovi, ten vztah je dlouholetý, mluví o něm jako úžasném strategovi. Možná k tomu, a nechci odbíhat od otázky, ale opravdu se asi nejvíc, co mám dojem, řeší teďkon Mikel Olise, který má za sebou nebo v těch uplynulých zápasech výborná utkání, výborné výkony, ty jeho přihrávky. Dneska jsem zrovna poslouchal reportáž, protože on vyrůstal fotbalově ve Velké Británii, hrál za Reading, dokonce snad vyrůstal i ve fotbalové Chelsea. Reportér navštěvoval ty jeho školy, říkali, že tam seděl v prvních lavicích a že mu de facto šel skoro každý sport, možná trošku měl problém s hlavou, na které tedy pracoval, a pak se zase vrátil, dokonce i za Reading hrál, a říkali, že možná je to jeden z těch fotbalistů, kteří z těch mladších fotbalistů, kterým kteří vyrůstali ve Velké Británii a dorostli teda do tohoto rozměru. Když se Francouzi vlastně rozebírají ty zápasy, tak poukazují přesně na ty jeho klíčové přihrávky, ze kterých těží, jak se říkal, Mbappé, a já myslím si, že všichni vidí Didier Deschamps, jaký to je poklad, co se týče té závěrečné té koncovky přihrávek, spolupráce s Mbappém a dalšími útočníky.
1: Martin Balucha by se nestratil ani jako sportovní reportér, každopádně do vysílání Radiožurnálu Sport jsme si ho pozvali i proto, že má jako jediný z nás pořádný vhled do té problematiky Francie versus Maroko, i třeba politické.
0: Martine, moc ti děkujeme za tvůj vstup, za tvé poznatky. Pro posluchače Radiožurnálu Sport, měj se hezky.
7: Já děkuju, naslyšenou, hezký den.
0: No a my s Adamem Weidenthalerem, protože za chvilku bude 8:30, tak ještě můžeme připomenout, že i dneska soutěžíme.
1: Ano, klasicky v 8:50 o knížku Gólové půlstoletí československého fotbalu, takže se vrátíme ještě přes ty roky 2022 nebo 1998, o kterých před chviličkou byla řeč. A k tomu vám ještě přidáme upcyklovaný batoh Radiožurnálu Sport, takže zhruba za 30 minut s námi můžete soutěžit.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál půl deváté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z dat 4 největších pojišťoven, které od nich Radiožurnál získal. Lidé zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, hlavně na Příbramsku a Kolínsku. Škody podle pojišťoven ještě porostou. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec. Informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha byl kámen ze skalního sesuvu ve výšce přibližně 4300 metrů nad mořem. Na místo nehody dorazily záchranné složky s vrtulníkem, muže se ale oživit nepodařilo. Událost vyšetřuje švýcarské státní zastupitelství. Přes 10 milionů korun dá letos pražské letiště obcím za přelety letadel při opravě hlavní vzletové dráhy. Třeba Kladno dostalo 1 milion. Peníze použije na vybudování multisenzorické místnosti v dětském rehabilitačním stacionáři. Děti s různým stupněm postižení díky tomu budou moct rozvíjet své smyslové vnímání.
0: Sport.
5: Fotbalistům Maroka bude večer proti Francii ve čtvrtfinále mistrovství světa chybět jejich nejlepší střelec Saibari. V minulém utkání si poranil stehenní sval a v Bostonu tak nebude moct nastoupit. Potvrdil to marocký trenér Wahbi. Utkání Francie-Maroko začne ve 22 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu budou živé vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení, jezdí se zúženými pruhy a kamiony poprvé zastaví za sjezdem na Domašov na kilometru 174. Osobní auta pak výrazněji zpomalí u Kývalky a zdržení pro ně do Brna asi 20 minut. Na D1 pak pozor i za Brnem směrem do Ostravy za sjezdem na Rohlinku na kilometru 208 jsou na dálnici rozházené kužely. Na dálnici D6 z Karlových Varů směr Praha opatrně za sjezdem na Nové Strašecí. V nájezdu z odpočívky na 26,5 kilometru kamion blokuje připojovací pruh.
7: Za Novým Strašecím při výjezdu z té benzínové pumpy Šelky je zaparkovaný kamion v tom výjezdu, takže se tam velice špatně najíždí pak zpět na dálnici.
6: A ranní špičku v Praze komplikuje zúžení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 v Lochkovském tunelu. Tam se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona tak začíná už na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Zdržení celkově přes půl hodiny. A 20 minut se jede v koloně na okruhu i směr letiště od Lochkovského tunelu k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: První vlnové derma Evropa letos v létě už za sebou. Tu jsme pocítili i na našem území na přelomu června a července, kdy i u nás padaly teplotní rekordy. A zdá se, že další velmi horké období zažívá západní Evropa právě teď. V Portugalsku, Francii, Španělsku opět nejsou výjimkou teploty nad 40. A dnes by neobvykle vysoké teploty kolem 35 stupňů měly dorazit i do Anglie. Česko je tentokrát na rozhraní horkého vzduchu v západní Evropě a studeného, který proudí do východu. východní Evropy. Proto se k nám ten horký vzduch dostává jen částečně. Teploty se tentokrát budou držet našich průměrných hodnot kolem 25 stupňů. O víkendu se dostanou maximálně ke 30 nebo lehce nad ní. Severovýchod bude ovlivňovat chladnější vzduch, tam bude přibližně o 5 stupňů méně a také se tam bude vyskytovat oblačnost. A přesně takové počasí se na našem území zdrží až do poloviny příštího týdne. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No, možná během letních dovolených řada z vás posluchačů naší stanice podnikne výpravy do přírody, třeba na kole nebo pěšky.
1: Nevím, jak jsou dlouhé, každopádně by se vám mohlo i v úzovkách přihodit, že se budete přesouvat z nejvýchodnější obce Slovenska na ten nejzápadnější cíp Česka.
0: A třeba v rámci jednoho závodu.
1: Přesně takový je totiž extrémní závod Thousand Miles Adventures, jehož 15. ročník začal v neděli a teď tedy stále probíhá. My jsme ve spojení se zakladatelem tohoto závodu, Janem Kopkou. Hezký den.
2: Hezký den, zdravím vás i posluchače Radiožurnálu.
1: Pojďme tedy představit ten váš závod. Na startce v neděli 5. července ve slovenské Nové Sedlici postavilo 284 odvážlivců. Tak jaké trasy si třeba můžou vybrat, jaké už mají za sebou a co ještě čeká?
2: Jo. Je to vlastně, já jenom opravím, letos jedem 16. ročník, takže vlastně už po 16. startuje tenhle ten závod. Ten závod teda, jak jste řekl, jde buď z východu Slovenska, z úplně největšího východu nebo nejvzdálenějšího východu Nové Sedlice na západ Čech, anebo obráceně. Každý rok se vlastně ten směr mění a letos právě se to odstartovalo z východu. Poslední roky, přestože to je 16. ročník, tak asi posledních 5 let teprve jsme rozšířili, jezdila se vždycky severní trasa. Teď jsme to rozšířili ještě v posledních 5 letech o jižní trasu a obě ty trasy jsou teda na kilometr stejně dlouhý, mají stejný start, mají potom na Slovensku dokonce stejný checkpoint, i když jako do něj přijedou jinudy, jinak, a pak se to úplně rozdělí na Česko a severní trasa vede podle severních hranic až na západ Čech a jižní trasa vede podle jižních hranic až na západ Čech. A vlastně má to i svůj důvod. Filozofie té trasy je, aby vedla co nejvíce přírodou, co nejmín civilizace a vlastně nabídla lidem vlastně takový to vyčištění a
0: to vytržení se z toho civilizačního možná někdy marastu. Já jsem totiž, pane Kopko, četl i na vašich stránkách, že nejtěžší pro mnohé závodníky není ta trasa, ale pak návrat do toho běžného života. Ti závodníci se nepřipravují, ale třeba pouze na kole, vidíte?
2: Ne, připravuju se. Ještě já jsem neřekl, jak je to teda non-stop závod, kdy ještě jenom k doplnění toho hlavního k tomu, je to teda non-stop závod, to znamená vlastně existuje start a cíl a je to závod bez zabezpečení. To znamená, že vlastně lidi nesmějí mít žádný doprovodný osoby ani týmy a můžou si poradit na trase jenom vlastníma silama a nebo v podstatě to, co je povolený, je jakoby nahodilá trasa. To znamená, když někdo spadne a pojede okolo jiný cyklista, pomůže mu. Takže tohle samozřejmě je povolený, ale nesmí, nikdo by si neměl volat domů o pomoc, aby mu někdo něco přivez, nebo náhradní věc na kolo, nebo spacák novej, nebo jídlo. Tak to je jenom jakoby ještě k tomu, k těm základním pravidlům, že opravdu by to mělo být všechno na těch závodnicích a vlastně snažíme se o to, aby všichni měli vlastně férové podmínky, aby i ti lidi, i ty cizinci, který tady jedou, který tady nikoho neznají, nemají komu zavolat, tak aby vlastně na tom byli stejně jako místní lidi, kteří by mohli využít svoje známé, rodinu a podobně.
0: Pane Kopko, na webových stránkách tedy k těm prostředkům, jak se přepravovat, se píše bicykl, koloběžka, chůze. Z toho mi tak nějak vychází, že jsou asi dost rozdílné časy, kdy můžou dorazit do cíle, protože na kole se jezdí asi trošku rychleji. Adame,
1: a s tím možná i souvisí věc, co si vlastně zabalit, co si může vzít takový cestovatel na té vaší výzvě 1000 mil.
2: Jo, vlastně jsou tři základní disciplíny, zase přívlastek toho závodu je vlastní silou, to znamená, i kdyby to jel na běžkách, tak je to povolený, samozřejmě v létě to je nesmysl, takže z toho vyšly tyhle ty tři disciplíny a to není omezený, co si může vzít, my jenom předepisujeme balíček poslední pomoci, to znamená, když by nastal nějaký problém, tak aby měli nějaký základní věci které jim v tu danou chvíli pomůžou. A je to něco na rozdělání rychlého ohně, je to třeba i nějaký kus šňůry pevnostní a jsou to vlastně další úplně něco základního na ošetření, kdyby došlo nějaký tržní ráně nebo k nějakému ošklivému zranění. Takže, ale patří tam i spacák třeba, protože zjistili jsme, že jsou lidi, kteří by vyrazili na tuhle akci i bez spacáku. Takže je tam i nějaký spacák, takže to je to, co oni mít musí. To, co si zvolejí oni jako dál, jako co, tak tohle bylo jenom takový přehled, nebo krátký přehled z toho, jako co mít musí. Ale to, co si zvolejí dál, co povezou, kolik toho povezou, jestli hodně, málo, to už potom je na nich. A za těch 16 let se to teda ze začátku ty lidi jezdili vzadu trojbrašny, některý i vepředu dvojbrašny, byly jak kamiony, tak od té doby se to vyvinulo vlastně tak, že někteří vezou jenom tu povinnou výbavu. Téměř vypadá, jak když jedou v neděli odpoledne se prostě projet.
1: Říká Jan Kopka, zakladatel závodu Thousand Miles Adventure, který se jede tedy třeba i jako cyklozávod z východu Slovenska na západ Česka. Pojďme ještě za konkrétními jmény. On už byl zhruba v polovině té jižní trasy nedaleko Novomlýnských nádrží, podle očekávání asi nejlepší extrémní cyklista Dan Polman. Kdy očekáváte vlastně prvního finishmana na západě Čech? Kolik to bude trvat tedy těm nejrychlejším?
2: Co se týče těch časů, tak v podstatě nejrychlejší čas v tuhletu chvíli, ono se to hodně zrychluje, samozřejmě i to, jak se umějí lidi připravit, jak v podstatě vezou málo věcí, i ta technika, jak se zlehčuje, takže to všechno jim vlastně pomáhá. A nejrychlejší čas zatím byl asi 4 hodiny pod 7 dnů. A vypadá to, že vlastně obě dvě ty trasy, to je ta jižní i severní, jedou přibližně na tenhle ten čas, to znamená, my počítáme kolem 7 dnů, možná lehce pod 7, záleží, ono to hodně do toho vstupuje počasí, takže ono hodně záleží teda na tom počasí, jaký čas nakonec padne. A musím říct, že je zajímavý, že samozřejmě ty, co jedou, je hodně lidí, kteří jedou, pro který to je výzva a jedou to vlastně jakoby buď jako dobrodružství nebo jako únik z té civilizace, nebo jestli to dají prostě, nebo prostě vlastně užít si tu přírodu, ale pak je tady jako vždycky procento lidí, který opravdu jede na ten výkon a jedou opravdu na ten výsledek. A je zajímavý sledovat, že závodějí nejenom na té trase proti sebou, ale pak i vlastně ty trasy vzájemně proti sobě. A v tuhle tu chvíli to vypadá tak, že obě dvě ty trasy jsou úplně vyrovnaný. Na té jižní trase, teda jak jste zmínil, tak tam jede Dan Polman, který teďka jede teda lehce v čele té jižní trasy. Za ním už dvojnásobný vlastně vítěz Tomáš Novotný, takže ty se tam tak trošku, Dan má v tuhle tu chvíli teda výhodu nad ním. A na severní trase ale musím říct, že oni byli teda v cíli 500, v polovičním cíli je polovina závodu, ale na severní trase, kde je polovina závodu vlastně v Jeseníkách, ve Františkově, tak těsně před jejich příjezdem dole dorazili už Severani a Michal Ozogán, taky jako takový tajný favorit, nikdy nevyhrál, ale vždycky jezdí v popředí, a Ondřej Kačár. Takže vlastně dva ze spoda a dva ze zhora jedou v tuhletu chvíli přibližně stejně, takže zatím není nic rozhodnutýho.
0: Budeme vyhlížet, pane Kopko, nejrychlejší zhruba někdy v neděli, jak jste říkal, po 7 dnech, tedy Bramborárna Třebeň, to je na západě Čech, nedaleko Skalné, jsem koukal u Chebu, tak, nebo u Františkových Lázní, tak doufejme, že tam všichni dorazí ve zdraví a jsme zvědaví na to, jak to dopadne. Jan Kopka, zakladatel podniku 1000 mil, mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Aerosmith v našem vysílání 8 hodin 49 minut 37. Adame, co to znamená, prosím tě?
1: To znamená, že ještě 20 sekund zbývá do začátku naší soutěže na Radiožurnálu Sport. Každý týden s vámi soutěžíme v 8 hodin a 50 minut o věcné ceny, pak v pátek páteční finále o sluchátka. Dnes to bude tak trochu vrácené zpátky k fotbalu, protože naší hlavní cenou je kniha Gólové půlstoletí československého fotbalu.
0: Musím říct, že ty historické knížky o sportu a konkrétně třeba pro mě o fotbalu jsou skvělé. Občas tam člověk i do naší práce využije a nebo spíš najde a využije spoustu věcí.
1: A něco, co posluchač nevidí, ty si velmi často nosíš na svůj pracovní stůl tady do studia Radiožurnálu Sport minimálně jednu bichli.
0: No tak teď to využívám, když
1: jsme
0: s Antonínem Panenkou s těmi desítkami živě, tak jsem si pořídil pár knížek kvůli tomu a prostě pak máte informace, které na internetech takzvaně nejsou ještě. No, to nevadí, o tom jsme vlastně mluvit vůbec nechtěli, chtěli jsme vám pustit soutěžní zvuk a vy hádáte jméno osobnosti, která právě teď promluví.
2: Jako já jsem jako si věřil docela v té době, protože my jsme tam byli, já, když to řeknu takhle, s Lubošem Kubíkem, ti nejzkušenější a co jsme měli i nejvíc odehrané vůbec v zahraničí a tak nějak jsme to tahli, ten nároďák, předtím tu kvalifikaci a to. Takže když, já jsem věděl, že když budu zdravý, tak a Dušan Uhrin, trenér nároďáku, mě docela dobře znal už z Chebu, z vojny, takže já jsem si docela věřil, že pokud budu zdravý, tak pojedu.
1: Soutěž Radiožurnálu Sport má jednoduchá pravidla, stačí nevyhrát v posledních 2 měsících a můžete s námi soutěžit. No a kdeže soutěžit? Na čísle 221-552-222. A tady správně zodpovědět otázku.
0: Tak voláte nám, to jsme moc rádi a vítáme prvního ze soutěžících. Dobrý den, kdo je tam?
3: Matyáš tady.
0: Matyáši, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme.
0: Voláte na Radiožurnál Sport?
3: Ano, to volám, no.
0: Ano, do soutěže?
3: Ano, volám, no.
0: A víte, prosím, odpověď?
3: Druhák?
0: Ne, Radek Druhák to není, Matyáši, tak to se nezlobte. Omlouvám se, volá nám spousta dalších posluchačů, tak jim dáme šanci taky. Dobrý den, kdo je tam?
4: Ano.
0: Haló, dobrý den.
4: Špatně, pardon.
0: Vy jste se dovolal na Radiožurnál Sport. Ano, tak to možná opravdu bylo špatně, nevadí. Dobrý den, haló, kdo je tam?
5: Dobrý den, Libor.
0: Libor, slyšíme to dobře?
5: Ano.
1: Tak Libore, koho jsme slyšeli v naší soutěžní ukázce?
5: Myslím, že je to Miroslav Kadlec.
1: A je to Miroslav
0: Výborně,
1: Kadlec.
0: Gratulujeme. Adame, proč jsme vlastně zvolili pana Kadlece?
1: Protože to je fotbalista, který má za sebou bohaté zkušenosti nejen tedy s českou reprezentací, ale byl součástí i té československé, tak trochu tematicky, když se ta knížka bude věnovat těm československým letům.
0: Ano, nebo nepamatujete pana Kadlece, ať už na mistrovství světa 90 nebo pak třeba na Euru?
5: No určitě, pamatuju. Kapitán proměnil rozhodující penaltu v semifinále 96, když tam nikdo nechtěl jít.
0: Luboš Kubík prý chtěl jít, ale ten už předtím kopal.
5: jo, znovu, po druhý, ano.
0: Miroslava Kadlece jsme tady velmi rádi hostili minulý rok v desítce Pavla Horváta, tak pokud jste ještě neslyšel, tak doporučuji poslechu. Jinak vám moc gratulujeme k vítězství v naší soutěži. Adame, prosím, připomeň panu Liborovi ještě, co vyhrál.
1: Je to tady kniha Gólové půlstoletí československého fotbalu, taky vám k tomu přibalíme batoh Radiožurnálu Sport a navíc můžete soutěžit ještě zítra, tedy v pátek, v našem finále o sluchátka Radiožurnálu Sport. To můžou vždycky vítězové z toho daného týdne, takže mezi 5 uchazeči to je.
0: Libore, moc gratulujeme a přejeme hezký den.
5: Děkuju moc taky, mějte se.

0: Dobrý den, je 9 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Rusko zaútočilo balistickými střelami na Oděsu. Zahynuli nejméně 4 lidé. Nemocnicím v létě ubyli dárci krve. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou bojovat o finále Wimbledonu. Nepojízdná dodávka brzdí provoz na dálnici D1 za výjezdem z Brna směr Ostrava. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: 4 lidé zemřeli při ruském raketovém útoku na Oděsu. 7 dalších je zraněných. Informovala o tom Oděská oblastní vojenská správa.
3: V Oděse se krátce po vyhlášení vzdušného poplachu ozvaly 2 silné exploze. Rusko použilo balistické střely zřejmě s kazetovou bojovou částí. Podle náčelníka oblastní vojenské správy Olega Kypera zasáhly objekt infrastruktury a čerpací stanici, kde shořela osobní auta, nákladní vozidlo a linkový minibus. 2 ze 7 zraněných jsou v těžkém stavu, uvedl Kyper na sociálních sítích. Požár čerpací stanice hasiči uhasili až po několika hodinách. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Nemocnicím jako každý rok v létě ubývají dárci krve. Před prázdninami se proto snaží předzásobit. Obvykle na tom pracují přibližně od května.
4: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
5: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
4: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
6: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
4: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Na festival do Karlových Varů přijela francouzská herečka Juliette Binocheová, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen. Diváci ji znají třeba z filmů Čokoláda nebo Anglický pacient.
1: Why you set the tablet to keep me alive?
2: Because I'm a nurse.
3: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a 3 barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
4: Sport. O postup do finále tenisového Wimbledonu budou odpoledne bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí v duelu proti Američance Goffové v 2:30. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostyukovou z Ukrajiny. Nosková je v semifinále Grand Slamu poprvé. Dostala se tam díky dvousetové výhře nad Belgičankou Mertensovou. Krátce potom se 21-letá Češka dozvěděla, že si premiérově zahraje na centrálním dvorci Wimbledonu.
5: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
4: Obě semifinále odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Komplikace na D1 u Rohlenky a kolony v Praze. Na dálnici D1 stále čekejte zdržení za výjezdem z Brna do Ostravy. Za sjezdem na Rohlenku na kilometru 208 stojí dodávka v místě oprav. Blokuje podle zpravodaje levý protisměrný pruh a kolona je tak z kilometru 206 asi na 10 minut. Na začátku omezení je tak stále lepší držet se napravo. Na dálnici D1 pak přetrvávají kolony na příjezdu do Brna od Prahy, a to kvůli zúžení u sjezdu na Bratislavu, to je na kilometru 196 dlouhodobě, a kolony osobních aut začínají u Ostrovačic na kilometru 178, zdržení pak za Kývalkou pro ně asi 15 minut. Kamiony ty stojí už od Domašova z kilometru 172. V Praze pak stále dopravu komplikuje omezení na Pražském okruhu směrem z letiště na D1, a to v Lochkovském tunelu. Jezdí se tam pouze jedním pruhem a ta kolona je už nesouvislá z plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od Rudné. A omezení brzdí provoz v Praze i ve Kbelské ulici, jezdí se vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. Kolony jsou tak Novopatské z Černého mostu na 15 minut a také na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem pomalej se jede od Zdib. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně i přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na severu maximálně 23. Tolik zprávy.
8: Hezké ráno, milí posluchači, ladíte Radiožurnál Sport, který vstupuje do 4. vysílací hodiny. Jsme tu stále s Adamem Weidenthalerem.
9: A Janem Piruškou, dobrý den.
8: A ještě na úvod této hodiny můžeme popřát všechno nejlepší dalšímu z oslavenců. 83 let je dnes Ladislavu Benešovi, což je bývalý házenkář, mistr světa z roku 1967, který byl také na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 stříbrný. Myslím, že jedna z velkých postav té historie československé házené. Jedna jenom zajímavost, když se hrálo mistrovství světa v roce 67, tak ve finále Češi porazili Dány 14-11. Navzdory tomu, že brankáři Františku Arnoštovi ve finále dělali problémy oči kvůli tomu, že ho slzeli, no protože se v hale kouřilo, tak ho to trošku štípalo do očí, ale i tak povolil Dánům pouze 11 gólů a Čechoslováci tehdy vyhráli zlaté medaile. No vzpomínáme na to vlastně my, už opravdu hodně daleko je to a doufáme, že třeba někdy v budoucnu se podobný úspěch povede zopakovat, ale je to spíše taková utopie.
6: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.
9: My teď ale míříme zpátky na fotbalový světový šampionát, protože začíná čtvrtfinále a začíná dnešním soubojem Francie-Maroko.
8: A tady máme teď ve studiu experta na slovo vzatého. Je to náš fotbalový kolega, pětinásobný mistr České ligy, Pavel Horvát.
11: Tak trošku Francouz a Marokánec, dobrý den.
8: Tak Marokánec v cukrárně asi někdy ne.
11: To se neříká.
8: To se neříká, ale Marokánku si zase dal ne. Já mám rád Marokánky teda, musím říct. To jsou ty černé placky.
11: To už záleží na vkusu každého závodníka.
8: No ne, ale tak když máme za sebou už tolik zápasů a sledovali jsme i Francouzi, i Maročany, tak který z těch týmů vlastně ti víc seděl, se ti víc líbil?
11: Tak Francie samozřejmě hraje výborně, má skvělý hráče všechny. Tam vlastně není výjimka, všichni hrajou dobře, všichni mají formu, ale já musím říct, že vždycky koukám na Live Sportu pod ty sestavy a to na ty kurzy a myslím si, že je dneska přehnaně vysoký na Maroko, že úplně takhle jasný favorit to není, byť se může stát, že ten zápas skončí nějakou vyšší výhrou, ale Francie nebude mít lehký zápas.
8: Je pravda, že Francouzi neměli lehký zápas ani v osmifinále proti Paraguayi, kdy, a teď zase vycházím z poslechu spíš zahraničních expertů, kolegů, připouštili, že vsadil Didier Deschamps na trošku jinou taktiku, věděl, že asi to bude hodně fyzické, tak hráli prostě zadrženěji, než třeba proti Švédům, kde to byla naprostá paráda.
11: No tak i tohle je paráda od trenéra, když dokáže odhadnout, jaký zápas tě čeká. Možná, že kdyby hráli Francouzi normálně, tak by Paraguay zase všechny překvapila, ale myslím si, že tohle to je umění trenéra Deschampse, který už u toho mužstva je hrozně dlouho a zná ty hráče a zažil spoustu takovýchhle soubojů na té nejvyšší úrovni, takže v tomhle tom Francie taky má výhodu.
9: Maroko bude mít asi i z politické historie o motivaci postaráno, bude to motivace navíc, ty když si ve své hráčské kariéře se s někým oblíbeným setkal, to mě napadá třeba Slovensko, tak měl si taky o něco větší šmrnc do toho zápasu?
8: My teda musíme jenom připomenout, že Česko Slovensko nekolonizovalo, na rozdíl od Francie, která byla do roku 56 Maroku.
11: Myslím si, že jsme měli, když jsem byl ve Slavii, jak jsme hráli s Interem Bratislava a bylo to takový zvláštní, že samozřejmě si rozuměl té řeči těch hráčů. Prostě není to obvyklý na té mezinárodní úrovni, když samozřejmě teď jsme viděli zápas Portugalsko-Španělsko, kde je to taky hodně podobný. Většina těch hráčů třeba hrála v Anglii, takže si nemůžou říct, zrovna jsem nad tím přešel před nějakým rohem, že když si řekne, že jde na první, tak je to vlastně úplně stejný španělsky, portugalsky a tam asi si nemůžou jen tak jako říct nahlas, tak jako když hrajou asi Němci proti Španělům, tak pravděpodobně německy můžou mluvit a ty Španělé tomu rozumět nebudou, takže je to zvláštní, když ty země jsou si takhle blízko, samozřejmě nebo doufám, že ty hráči úplně nevnímají ten politický podtext, že se budou soustředit hlavně na ten fotbal, o té politice už se tam toho namluvilo dost a dost.
8: Musím říct, že mě osobně fascinuje přerod toho marockého fotbalu jenom za ty poslední 4 roky, protože to si asi vzpomenete, jak oni nedovolili soupeřům téměř skórovat a právě až Francouzi v semifinále dokázali dvakrát překonat tu jejich pevnou obranu, pak prohráli tedy boj o bronz. Ale teď je to tým, který třeba v zápase proti Nizozemsku zapsal 801 přihrávek, což je v rámci měření týmu na mistrovství světa od roku 66 vlastně historicky druhý nejvyšší počet. To znamená, že je to velmi kombinační mužstvo. Možná asi, Pavle, to ten důvod musíme hledat v tom, že ti hráči jsou prostě odkojení tím evropským fotbalem hodně.
11: No, to je bez debat. Já si myslím, že tam jako úplně z marockýho fotbalu, já samozřejmě nejsem odborník na jejich domácí ligu nebo soutěže, ale ty hráči hrajou vesměs jinde a samozřejmě tam ten rukopis nějaký je vidět a od prvního zápasu to mužstvo pro mě hraje nejrychleji, co jsem viděl na tom mistrovství a hodně těžko se jim bere balón, jsou fakt jako takový rtuťovitý, bych řekl, to přirovnání, tak jak se to říkalo, prostě mají výbušnost ty hráči, vlastně taky všichni, tak jak jsme mluvili o Francouzích, že vlastně všichni jsou dobrý, že mají všichni dobrou sportovní formu, tak to samý se dá v podstatě říct o nich, no.
9: Přitom obě dvě reprezentace prošly relativní přestavbou. Dívám se na srovnání těch semifinálových sestav a dnešních předpokládaných základních a na obou stranách je vždycky jen pomalu. Asi 3, maximálně 4 fotbalisté, kteří nastoupili v základu na tom minulém světovém šampionátu ve vzájemném utkání a kteří možná nastoupí dnes.
8: No, Francouzi ti sází samozřejmě hlavně na Mbappého, který se jeví jako jiný hráč než v klubu. V Realu Madrid úplně člověk z něj nadšený není, byť ta čísla má ohromná, ale ve francouzském nároďáku opravdu Didier Deschamps na ně působí asi tak, že je to příznivé.
11: No, tak já bych neřekl, že vožil, ale samozřejmě musím říct, že není to můj úplně oblíbenec, ale tady je potřeba říct, že opravdu dělá všechno pro to, aby ta Francie byla úspěšná. Znovu má dobrý pohyb, dokáže být pozitivní. Myslím si, že tam není moc takových těch gest, který jsme třeba viděli u Ronalda, když nedostane balón, nebo když prostě nějaký ten útočník je v dobrý pozici a prostě to k němu nepřijde, tak začnou jako kejvat hlavou a zvedat ruce a není to dobrý. On to trošku odstranil. Může to být, že opravdu pod tímhle trenérem, který ho zná vlastně od jeho úplně začátku, tak prostě se cítí jinak a je to na něm vidět.
9: Čím by se zastavil Michaela Oliseho?
11: No, já nevím, já fakt ne, já ho úplně, musím říct, že před touhle sezonou ještě jsem ho úplně tak jako neregistroval. Ale,
8: tak hrál za menší Crystal Palace v Anglii, no, je pravda.
11: V Bayernu byl fantastický křídlo, říkal jsem si, že jako Bayern prostě má jako fantastický hráče a on byl úplně odskočený ještě tím, jak třeba mě zaujalo to, že neměl smlouvu na kopačky, že si bral kopačky podle toho, v jakých hráli drezech, to mě jako bavilo. No a teď jsem vlastně viděl první zápas, na si a říkal jsem si, jak může hrát ve prostřed, jako to mi úplně nesedí, to bude mu to něco brát, no a je neskutečný, jako je vepředu, je vzadu, rozehrává, jde do finále, myslím si, že samozřejmě se tady bavíme o různých hráčích, hvězdách, ale pro mě on je nejlepší hráč.
8: Začíná čtvrtfinálová fáze mistrovství světa ve fotbale. Dneska od 22 hodin Francouzi budou hrát s Maročany, pak jsou tam další souboje v dalších dnech. Španělsko, Belgie, Norsko, Anglie, Argentina, Švýcarsko. Z toho plyne 6 evropských týmů, jeden jihoamerický a jeden africký. Chybí ti tam třeba nějaký ten tým? Já osobně teda chci narazit na to, že jsem viděl bohužel zápas Švýcarska s Kolumbií a v čtvrtfinále by mi nechyběl asi ani jeden po tom, co předvedli.
11: No já nechci, aby to špatně vyznělo, ale musím říct, že na začátku toho mistrovství jsem se bál, že to bude v obráceně, že jako ty evropský mančafty, třeba jako Belgie, musím říct, že už teďka pro mě překročili nějaký jako metu, kterou já jsem od nich čekal, a těch mužstev je tam takhle víc. Musím říct, že jsem se trošku obával, jako tak, co jsem viděl ty zápasy, že tam těch afrických týmů bude víc a že ta Evropa tu svoji pozici takový jako toho vedení, toho fotbalu nebo určování nějakých směrů trošku ztratí, ale není to tak.
9: A přitom africké týmy nebyly zas tak daleko, řada z nich dostala ten rozhodující gol v závěrečných minutách. Vzpomeňme si na to, jak Egypt ještě nějakou čtvrthodinku před koncem vedl nad Argentinou o 2 góly a nakonec z toho byla prohra.
8: No, je pravda, že jsem slyšel zase na Guardianu jeden podcast, kde mluvil právě nějaký africký novinář a to bylo po nějakém souboji, ve kterém jeden z afrických týmů velmi těsně padl a nevím, jestli to bylo Pobřeží stanoviny s Norskem, anebo pak Senegal spíš z Belgii. A všichni říkali, jak hrají i ti Afričané skvěle, jak je to těsné. Možná to bylo po jar Kanada 0-1. A on byl strašně naštvaný, říkal, podívejte se, my tady máme vždycky nakročeno a vlastně to vždycky zkazí ty naše týmy, jo? Že tam připomínal, že prostě možná to Maroko to otevřelo minulý ten mundial, ale pořád platí, že třeba ty africké týmy nesmírný talent, energie, ale něco prostě.
11: Tak možná je to souhra náhod, samozřejmě ty seš expert na všechny zápasy, děláš si ten svůj, nebo tu svoji přípravu na všechny utkání, aby tě nic nezaskočilo, takže já od tebe čekám analýzu po mistrovství, proč africký týmy tyhle ty poslední kroky nezvládly.
8: Ano, a bude tam znít samozřejmě to, že soupeř dal o jeden gól minimálně víc. No.
11: Je to tak.
8: Pavel Horváth s námi na Radiožurnálu Sport. Moc se těšíme na desítku po desáté, tak ještě, já už jsem viděl hosta, že tady přišel, že se představil.
11: Jsem si chtěl dát ještě kafe, no je tady Honza Mejdr, já se těším samozřejmě, znám ho od jeho mladších let, kdy jsem ho trénoval v Sokolově chvíli a musím říct, že ušel obrovskou cestu a stal se z něj nejenom výborný fotbalista, ale i skvělý člověk, no.
8: Tak se těšíme po desáté. Jan Mejdr, hostem Pavla Horváta v desíce. Pavel byl teď s námi tady kvůli mistrovství světa. Moc děkujeme, přejeme hezký den.
11: Naslyšenou.

0: Tohle je perfektní písnička od Linkin Park, teda musím říct, mám jí moc rád.
1: Linkin Park má spoustu perfektních písniček.
0: Ano, tak už jsem je taky zařadil na svůj playlist, ale Adame, neboj, už to bylo před možná 15 lety. Nicméně, máme tady další téma na Radiožurnálu Sport a to bude o sportu, o kterém už vlastně taky dneska byla řeč.
1: Ano, o baseballu, protože domácí baseballisté se dělají dobré jméno třeba ve světě i díky posledním dvěma výjezdům na World Baseball Classic do slavného Tokio domu, ale v posledních dnech jsme mohli národní tým sledovat taky na domácí půdě.
0: Ano, bylo to v rámci pražského baseballového týdne, kde Češi brali bronz.
1: Jestli je to úspěch nebo řekněme spíš standard, tak to zjistíme od trenéra reprezentace Pavla Chadima. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejprve ale přání všeho nejlepšího. 55 let jste slavil vlastně přímo včera u toho třetího místa českého národního týmu na pražském baseballovém týdnu. Tak jak se slaví v baseballové reprezentaci? Co vás čekalo?
2: Tak děkuji za přání. My jsme na tomhle turnaji měli skvělé týmy proti nám. Byli tam zástupci země mistrů světa z Tajvanu, zástupci země z mistrů Evropy z Holandska a loňští vítězové Německo. Myslím si, že turnaj musíme hodnotit pozitivně, přestože naším cílem bylo porazit někoho z těch absolutní špičky, Holandsko nebo Tajvan. S Tajvanem jsme byli do poslední směny 0-1 a Holandsko nás přejelo, teda to bylo neuvěřitelné. Ten den se nám nedařilo nic. Věřili jsme si, měli jsme nejsilnější sestavu, všechno, ale takový je sport.
0: Ale je pravda, že jste si pak dokázali poradit s Němci a to už po 7 směnách, když takhle ukončí člověk vítězně ten duel předčasně, dodává to ještě punc trošku větší výjimečnosti tomu úspěchu?
2: Určitě každý trenér, každý hráč a každý tým chce končit vítězstvím a to, že jsme dokázali Němce porazit dvakrát na tom turnaji, jednou 11-4, jednou 15-5, můžeme brát za úspěch. Na druhé straně nám v těch utkáních skutečně vyšlo všechno přesně naopak, jak proti Holandsku, kdy nám nevyšlo nic a to jsou odvrácené strany trenérské práce.
1: 12 dní, 10 zápasů v součtu pražského baseballového týdne a předchozího turnaje v nizozemském Harlemu, který jste už trochu nastínil, tak co to ukázalo, jak je český tým připravený nejen na ten náročný program, co se týče kalendáře?
2: To jste vytáhl tu klíčovou věc spolu s Harlemským týdnem v Holandsku. To bylo skutečně neuvěřitelných 10 zápasů ve 12 dnech. Není to obvykle ani v našem sportu. Když hrajeme 3 v 5 dnech, 3 v 6 dnech, tak to považujeme za hodně. Takže a měli jsme tam mladé kluky, měli jsme tam mladé nadhazovače z takového projektu Los Angeles 2028. Všech 9 nadhazovačů dostalo svou šanci, obstáli i spolu s těmi zkušenějšími nadhazovači. Za to jsme strašně rádi. Chtěli jsme zapracovat do týmu nejen nadhazovače i polaře, takže celkově to hodnotím velmi pozitivně. Z těch 10 utkání jsme 4 vyhráli, 6 prohráli, jenom 2 utkání se nám nepodařila. Dokonce v Harlemu jsme mistry světa, Tajvan porazili 1-0, což je neuvěřitelný úspěch.
0: Pavel Chadim, trenér baseballové reprezentace, teď s námi ve vysílání. Já jsem se chtěl vlastně zeptat na detail, který se týká nadhazovačů a my to často připomínáme posluchačům, že prostě nadhazovač nemůže třeba ani jeden ten celý zápas zvládnout, že se musí střídat. Jak to vlastně ale pojmout, když máte tolik zápasů 10 ve 12 dnech?
2: No, bylo to matematicky trošku složité. Já mám za sebou matematické gymnázium tady v Brně na Jarošce, takže mě to samozřejmě baví, ta matematika, ale máte pravdu, že během toho jednoho utkání 9směnového potřebujete nachystat plán na 170 nadhozů třeba. A ten nadhazovač, když už je tam dlouho, tak háže 100, takže minimum jsou 2, ale většinou se snažíme 3 až 4.
0: To je dost. A ještě ten projekt Los Angeles?
1: No, ano, na něj bych se rád zaměřil, protože ten nás určitě může zajímat. Můžete ho trochu víc představit, protože my jsme třeba v těch posledních letech byli zvyklí, že si Česko kolikrát půjčilo, v uvozovkách půjčilo nebo naturalizovalo nějaké zástupce ze zahraničí. Napadá mě třeba Erik Sogar, který vám pomáhal na jednom z těch minulých World Baseball Classic. Tak teď ten projekt cílí i třeba na to, abychom si tady doma v Česku byli schopni vychovat víc elitních baseballistů?
2: Určitě a hlavně nadhazovačů v tom našem sportu. Třeba jak je v hokeji klíčový brankář, tak v našem sportu je klíčový nadhazovač. Ten má míč, ten ho dává do hry a když ho dá do hry špatně, tak to skončí za plotem jako homran. A když ho dá do hry dobře, tak to může být strikeout. Takže jsme Vlastně už přes 7 let pracujeme s mladými nadhazovači. Poslední 4 roky se to jmenuje se zaměřením na olympiádu. Samozřejmě tam se dostane jenom 6 nejlepších týmů světa, ale kdo nemá malé cíle, ničeho nedosáhne. Takže v tom projektu jsme měli 15 až 20 nadhazovačů, to se měnilo podle výkonnosti. Teďka jsme končili 10 a 9 jsme jich vzali sebou. Ti kluci asi cílem je, aby házeli více jak 145 km v hodině pro vaši představu a to už je rychlost, kterou, když se mixují i pomalejší nahozy, se dá hrát na světové úrovni. Samozřejmě bychom si přáli, aby to bylo 95 milí, 100 milí, tak jak je v Major League, ale nikdy jsme neměli v českém baseballu dobu, kdyby přes 10 nadhazovačů házelo přes 145 km v hodině a za to jsme strašně rádi.
1: To popisuje velmi poutavě Pavel Chadim, trenér české baseballové reprezentace. Vy už jste zmínil jeden z těch vrcholů v následujících letech, tedy olympijské hry, ale česká reprezentace se taky může dívat směrem k listopadové kvalifikaci na prestižní světový turnaj Premier 12 v Číně, kde nebude oproti minulým rokům 12, ale tedy 16 reprezentací, z 12 na 16 se to zvyšuje. A vy jste v žebříčku z konce minulého roku 15. nejlepší baseballovou reprezentací světa, takže jak složité pro vás bude dostat se právě na ten čínský hlavní turnaj z kvalifikace?
2: Tak řekl se to naprosto přesně. To, že vůbec baseball je 15. 16. na světě, je neuvěřitelný úspěch a díky tomu máme šanci tu kvalifikaci hrát. Na druhé straně budeme tam proti nám mít Velkou Británii, budeme tam mít Nikaragu a domácí Čínu. Za Velkou Británii přijedou jenom Američani, řekněme triple úrovně. Nikaragua má taky systém, která začala s rozvojem talentované mládeže o 10 let dříve než my. Možná to pro někoho zní jako neznámá země, ale v těchto zemích kolem střední a jižní Ameriky, když neberu Argentinu a Brazílii, je baseball národním sportem, stejně jako Asii, Tajvan, Korea, Japonsko, prostě sportem číslo jedna je baseball, to málo kdo ví. A Čína by chtěla být, jestli si nevyřeší svoje problémy s Tajvanem, tak by chtěla být top 3, jestli je nevezme k sobě. A takže tyhle tři země bojujeme o dvě místa a ty naše šance jsou kolem 30%.
0: To říká tedy matematik z brněnského gymnázia Pavel Chadim, aktuálně taky trenér baseballové reprezentace, čerstvý 55. Pane Chadime, gratulujeme ještě jednou, ať už k vašim narozeninám nebo k bronzu baseballové reprezentace na pražském baseballovém týdnu a přejeme hodně zdaru do budoucna.
2: Moc děkujeme za podporu, díky.

0: Je 9:30. Radiožurnál a zprávy.
1: Ve Zlíně hoří jedna z výškových budov bývalé továrně firmy Baťa. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě zasahuje 15 jednotek. Podle policie nikdo není zraněný. Kouř je cítit i v centru města. Další podrobnosti zjišťujeme. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou teď ceny na historickém maximu. Za pojištění běžného rodinného vozu zaplatí řidiči v průměru přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejvyšší částky vycházejí v Praze, nižší jsou v menších městech. Kvůli tropické bouři na jihu Číny zemřelo asi 40 lidí. Většina obětí je po protržení přehrady ve městě Nanning, kde úřady hlásí nejméně 26 mrtvých. Město kvůli povodním vyhlásilo nejvyšší stupeň pohotovosti. Zpravodajský server CGTN informoval, že povodně zničili chovnou hadí farmu, odkud plazy unikly. Mezi oběťmi je i žena, která zemřela kvůli hadímu uštknutí. Přívalové deště v oblasti zničily taky 13 000 hektarů zemědělské půdy. Sport. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim šance na postup na finálový turnaj. Odpoledne Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám. Utkání začne v 16:30.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Silný provoz na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 je velmi silný provoz v okolí Brna směrem z Prahy do Vyškova a Ostravy. Jede před víkendem hodně kamionů ze západu směrem na východ a ty kolony začínají teď v okolí Ostrovačic na kilometru 176 a pokračují nesouvisle až za Brno do omezení u Rohlinky na kilometru 206. Tam stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka. Stojí v kolonách okolo Brna převážně kamiony, osobní auto jedou zpravidla rychleji. V Praze dopravu po celé ráno komplikuje omezení na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1, a to v Lochkovském tunelu. Řeší tam poruchu detekčního systému, jezdí se pouze jedním pruhem a situaci na místě sleduje i motohlídka Zelené vlny.
4: Omezení je v celém Lochkovském tunelu, projíždí se pouze pravým jízdním pruhem a kolony začínají už na dálnici D5.
3: Brzdí se tam na příjezdu z Plzně u Rudné na 5. kilometru. A silnice 23 je teď neprůjezdná mezi Náměští a Kralicemi nad Oslavou. Hoří tam kamion, na místo jedou hasiči. Provoz je tak zastavený, dá se to objet přes obec Jinošov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně i přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na severu jenom 20 až 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport ve čtvrtek 9. července, aktuálně 9 hodin 37 minut. A ten dnešek je pro celý český sport velmi významný dnem, protože dvě Češky se představí v semifinále asi nejprestižnějšího tenisového turnaje světa, tedy Wimbledonu, a budou to dvě v rozdílných semifinálových duelech, to znamená, že obě se můžou dostat do finále. Více o Karolíně Muchové a Aleně Noskové teď s naším kolegou přímo z Londýna Jaroslavem Plašilem. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Karolína Muchová, Kory Kokogofová, Linda Nosková, Marťa Kostiuková. Je některá z Češek pro dnešek favoritem, Jardo?
1: No, myslím si, že není ani jedna, i když možná někdo si to může myslet samozřejmě, ale pořád vzhledem k těm zkušenostem Kokogofové s už touto fází turnaje už má grandslamové tituly, pořád platí, že má velmi pozitivní bilanci s Karolínou Muchovou, byť na trávě to může být jiné a naposledy vyhrála právě česká hráčka. Tak si myslím, že tady je mírnou favoritkou Američanka a v případě Marty Kostiukové a Lindy Noskové bych to taky klidně řekl, bohužel, protože Kostiuková teď má úžasnou část sezóny, je prakticky neporazitelnou hráčkou nebo těžko porazitelnou hráčkou, a tady samozřejmě Linda Nosková už jednou utekla z matchballu, to si myslím, že tím dostala hodně křídla do dalšího zbytku turnaje, ale taky neříkám, že nemá na to ani jedna česká hráčka, moc bych si to přál, ale trošičku bych tlumil taková ta velká obecně vyvolaná očekávání na české finále, protože si myslím, že jsou to obě velmi těžké soupeřky pro české tenisky dneska.
2: Zatímco Ukrajinka Kostiuková vlastně navázala na French Open na Roland Garros hned Wimbledonem, tak Linda Nosková si mezi tím střihla dva travnaté turnaje a ten první v Berlíně dokonce vyhrála, takže pro ní už je to v porovnání s Kostiukovou na trávě teď o nějakých 5 zápasů víc. Tím spíš, když vlastně neměli možnost odpočinku, protože hráli obě dvě, jak Ukrajinka Kostiuková, tak Linda Nosková včera. Co na to třeba říká česká reprezentantka, že v podstatě nesleze z kurtu, nesleze ze soutěžního zápasu?
1: Je 21, tak to je obrovská výhoda v tom věku. Je to mnohem lepší, než když někdo hraje třeba v 39 nebo v 35. Takže Linda Nosková to tak má i schválně, třeba že si zařadila double a hrála ho vlastně až před tím včerejším zápasem, pak teda už vypadli se Slovenkou Šrámkovou, ale ona právě říkala, že si to tam dala právě, aby měla i mezi těmi zápasy něco, aby byla pořád v nějakém rytmu, že zkrátka teď připravená je dobře, síly má, takže chtěla to tak mít a říkala, protože i vlastně to takhle měla s tím deblem, tak teď, že i to docela vítá, že hraje hned po čtvrtfinále, hraje semifinále, že moc ani člověk nemá přemýšlet nad tím, co se zrovna děje, a že to je pro ní dobré, tak věřme tomu, že ano.
0: No, možná se připomíná taky to, že v 21 letech Petra Kvitová vyhrála svůj první Wimbledon. Petra Kvitová je i v těch historických statistikách ve spojitosti, když připomínáme dvojitou účast Češek, ať už na Wimbledonu semifinále, anebo obecně na Grand Slamu, což jsou události 12, respektive 7 let staré. Je to přehnané přirovnávat Lindu Noskovou třeba k Petře Kvitové?
1: No, v mých očích zatím určitě ano, protože, a to teď říkám se vším respektem pro Lindu Noskovou, která je taky úžasnou tenistkou, má podobné zbraně, taky ona diktuje to, co se bude v tom zápase dít, protože má velmi silné rány, jak z podání, tak z forehandu, má úžasný forehand, kterým drtí soupeřky, i backhand má velmi slušný, ale přeci jenom, když se podíváme na Petru Kvitovou, tak ona v tom roce 2011 vlastně, a hlavně v té pak druhé části sezony, byla nejlepší na světě a to je i podloženo tím, že byla neporazitelná, v hale neprohrála zápas jediný, měla tam velké výhry i nad spoustou velkých hráček, byla zkrátka nejlepší na světě, s tou svou nejlepší hrou byla nejlepší na světě a to si zatím nemyslím v případě Lindy Noskové. Samozřejmě může se to stát, to neříkám, že ne, ale tohle bych nesrovnával.
2: Pro Lindu Noskovou je semifinálová účast tou nejlepší na Grand Slamu, zatímco Karolína Muchová ta už byla i v semifinále na těch velkých Grand Slamech a zároveň i ve finále, a to na turnaji Rolanda Garrose. Tak co jí třeba v těch minulých zápasech vždy chybělo k tomu, aby udělala ten jeden závěrečný krůček, aby se třeba dostala do finále, aby třeba i mohla pomýšlet na Grand Slamový titul?
1: Těžko říct, samozřejmě v případě Roland Garros tam to bylo jasné, tam to byla soupeřka Iga Świąteková, která je nebo byla v té době na antuce asi nejsilnější. Možná chyběl kousíček víry, těžko takhle povědět. V každém případě taky platí to, že Karolína Muchová pokaždé i na tom Roland Garros bojovala s nějakým výrazným zdravotním problémem. Pamatuju Roland Garros hned první kolo, kdy nemohla mluvit vůbec celou dobu, celý ten turnaj, těch 14 dní léčila nějakou nemoc pomocí cibule, medu, takže tam bojovala s nemocí celou dobu. Když si vzpomenu třeba na semifinále v Austrálii 2021, tak tam zase hrála se zraněným příšním svalem, což pak jako byl už velký handicap v tom semifinále s Bradyovou tehdy. A když si vybavím US Open třeba 2023, kde měla taky Karolína Muchová úžasný rok, taky hrála fantasticky. To byl vlastně ten rok, kdy byla i ve finále Roland Garros, tak tam se zase na tréninku nešťastně zranila před čtvrtfinálovým zápasem, kdy ještě pak odehrála dobře to čtvrtfinále, ale v semifinále už ten handicap cítila natolik, že už neměla síly tehdy na Goffovou právě, se kterou se potká i dnes.
0: Jaroslav Plašil dnes bude komentovat v přímém přenosu na Wimbledonu 2 česká semifinále. Karolína Muchová narazí na Cory Coco-Gauffovou a Linda Nosková na Martu Kostukovou.
2: Budou to naše přímé přenosy právě s tvým hlasem ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale ještě předtím nám budeš moct reportovat taky ze čtvrtfinále ženského deblu. Kateřina Siňáková po boku Taylor Tansendové vyzvou proti sobě, respektive vyzvou francouzsko-čínský pár Mladenovičová Guo, tak co říct o tomto duelu? Můžeme znovu cítit na straně česko-amerického dua pozici favoritek?
1: Tady bych si troufal říct, že Kateřina Siňáková je velkou favoritkou společně s Taylor Townsendovou, protože to by asi bylo divné. Zatím procházejí tím turnajem suverénně, myslím si, že nemuseli ani vždycky předvést to nejlepší. Zkrátka mají takovou auru kolem sebe, že a tím nechci říct, že se nemůže stát, že někdo nachytá, to rozhodně ne, ale zkrátka jsou teď nejlepším párem světa a bylo by fakt velkým překvapením, kdyby se to nějakým způsobem pokazilo v tomhle utkání. Ale neříkám, že se to nemůže stát, rozhodně ne, ale zkrátka tak to je.
0: Držíme palce českým tenistkám, ať už tedy v deblu, anebo hlavně v tom singlu, o kterém dneska uslyšíte živě v přímém přenosu od kolegy Jaroslava Plašila. Přímo z All England Clubu hraje se Wimbledon, máme radost a těšíme se. Jardo, děkujeme za rozhovor a odpoledne.
1: Děkuju taky, naslyšenou.

0: Máme tady encyklopedii, je to naše poslední vlastně vložka do naší ranní spolupráce s Adamem Weidenthalerem. A ta encyklopedie se aktuálně týká tento týden velmi sledovaných sportovců na sociálních sítích.
1: Tentokrát se dostáváme k basketbalu a v tomto případě je jeden muž naprosto odskočený od všech ostatních.
0: Tak, kdyby žil, tak by řekl Kobe Bryant, ale asi to je někdo jiný.
1: Je to LeBron James. Na Facebooku sleduje stránky jeho oficiálního fanklubu přes 23 milionů lidí. Na síti X už má pak americký basketbalista vlastní profil a tam má více než 50 milionů sledujících. A na Instagramu je pak tohle číslo ještě zhruba trojnásobné.
0: Svou auru největší basketbalové hvězdy současnosti buduje James i tím, pod jakou přezdívkou na sociální síti vystupuje.
1: No a právě na to se vás teď v nesoutěžní otázce ptáme, jaké uživatelské jméno tedy má historicky nejlepší střelec NBA na Instagramu i X.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Trojnásobného olympijského vítěze hledejte na sociálních sítích pod přezdívkou King James. Takže jednoduše přeloženo Král James.
0: Aha. No jen těžko, ale někdo může 41leté hvězdě vyčítat tuhle v úzovkách neskromnost, čísla jeho přezdívku potvrzují.
1: Jak už jsme zmínili, James na Instagramu sleduje více než 150 milionů lidí, druhý basketbalista v žebříčku je Stephen Curry a ten má skoro o 100 milionů sledujících méně.
0: Mimochodem třetí je mezi basketbalisty stále Shaquille O'Neal, který sice kariéru ukončil už dávno, ale stále zůstává hodně viditelný.
1: A Jamesův náskok se navíc může brzy výrazně zvýšit. Nedávno totiž oznámil konec v týmu Los Angeles Lakers a teď se vybírá další působiště a až se rozhodne, tak se dá očekávat nová vlna sledujících, kterou budou tvořit fanoušci klubu, který si tedy hvězda vybere.
0: No, pro srovnání nejsledovanější basketbalistkou světa je Angel Reeseová a tu na Instagramu sleduje zhruba 5 milionů lidí.
1: Hráčka Atlanty ale sdílí převážně fotky spojené s modelingem, kterému se vedle hraní basketbalu taky věnuje. Takže Angel Reeseová zhruba 5 milionů lidí a LeBron James jenom na Instagramu 150.
0: No vlastně v tomhle ohledu by mě zajímalo, jak moc se tím řídí třeba některé ty marketingové společnosti, které ať už nabízí smlouvy těm daným sportovcům, ale teď myslím třeba specificky z nějakého konkrétního trhu. Protože si pamatuju, když byl Yao Ming, čínský basketbalista, tak byl nesmírně populární právě v Asii a nevím, kolik on třeba na sociálních sítích by nazbíral nebo kolik tím má, to jsem se nedokázal teda dohledat, ale jestli v tomhle ohledu se řídí teda u LeBrona Jamese třeba čísly z Instagramu nebo X-ka, tak ty marketingové smlouvy můžou být docela tučné, ne?
1: No, pomůže ti to. Stačí se jenom podívat na to, jací sportovci se stávají influencery a jak si třeba zaopatří svou kariéru. Ostatně i to je téma, na které se dnes můžeš zeptat.
0: To je vlastně zajímavé prolnuté s naším hostem v desíce Pavla Horváta, protože Pavel ho pamatuje ještě jako muže, který natáčel videa na YouTube, ale spojená třeba s nějakými virtuálními hrami, ale teď už je to opravdu možná i renomovaný influencer, pokud se to dá takhle říct. Jan Mejder.
1: A taky fotbalista, který si naposledy vyzkoušel angažmá v německé Hanze Rostock, který v týmu, který má za svými zády hodně vášnivé fanoušky, někdy až příliš vášnivé.
0: Víš, co mají za heslo, já to možná Honzovi řeknu pak, ale oni mají takové to moto klubu Unsinkbar seit 1965, když to řeknu ty česky. To znamená nepotopitelní, protože oni mají ve znaku, jak je to čtvrtý největší německý přístav, tak mají loď, že jsme nepotopitelní od toho roku založení 65. Neplatí to úplně o sestupech nebo postupech, protože už párkrát spadli.
1: To rozhodně ne, ale já jsem se byl podívat asi před rokem a půl právě na zápase Jana Mejdra za Hanzu Rostock, když hrali v Saarbrückenu a to je přes celé Německo a přesto byl úplně plný kotel hostujících fanoušků, dokonce tam byly i nějaké drobné rvačky, nějaké házení kelímku směrem na hlavní tribunu, kde jsem seděl já jakožto neutrální fanoušek, ale schválně blízko tomu sektoru Hanzy, abych věděl, co se děje. Skutečně tohle je pořádná fanouškovská, ta pravá fanouškovská fotbalová kulisa, která ostatně na těch východoněmeckých stadionech, pokud to tak můžeme celkově nazvat, je hodně zajímavá. Takže pokud zůstanete takhle na té severovýchodní ose, tak si určitě přijdete na své, když vyrazíte na fotbal.
0: Já jsem měl v hlavě dřív, teď nevím, jestli to je úplně realizovatelné, tak jsem trošku od toho ustupoval, ale chtěl jsem navštívit stadion, který je vlastně v Krušných horách, Erzgebirger Aue, i kvůli tomu, že mají vlastně ty fialky, myslím ty fialové dresy, fialové barvy a ten stadion je z druhé strany, teď nevím od jakého českého města, ale jak se dostává člověk trošku hůř za hranice přes hory, tak to není úplně zas tak rychle, ale opravdu letecky nebo tou vzdušnou čarou by to nemělo být tak daleko. Třeba Erzgebirge, a nevím, jestli tam byl Adame už někdy.
1: Nebyl, ale chystám se. Ostatně Jaroslav Plašil, se kterým jsme si před chviličkou povídali, ten to tam má hodně rád a často jezdí od svých Teplic nebo spíš Ústí nad Labem často na výlety.
0: Ano, tak tomu můžeme trošku závidět, že pochopitelně jezdí i třeba do jiných destinací, než jenom na německé druholigové nebo třetiligové stadiony, ale třeba taky na tenisový Wimbledon. A to je ta poslední zpráva, kterou vám řekneme, protože máme velkou radost, že uslyšíte Jardu dneska hodně živě z prestižní akce.
1: Ano, z Wimbledonu ze semifinále dvě české hráčky budou nastupovat hned po sobě na centrálním kurtu v All England Clubu. Začíná se po 14. hodině a 30. minutě. Všechno v přímém přenosu tady na jediném sportovním rádiu.
0: Kde právě teď domluvil Adam Weidenthaler. Moc děkuju za dnešní ranní spolupráci.
1: Krásný den, Jane Pryško.
0: Těším se zase brzy.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se hezky.

0: je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Hasiči ve Zlíně likvidují požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu. Evropský parlament dnes bude hlasovat o prodloužení kontroly obsahu na internetu. Fotbalisté Francie nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Maroku. Kvůli požáru kamionu je uzavřená silnice 23 u Kralic nad Oslavou a bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči ve Zlíně likvidují požár výškové budovy 34 v bývalém baťovském areálu, kde je sklad obuvi. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Podle mluvčího hasičů nikdo není zraněný. A na místě máme reportéra Davida Jabůrka.
2: Z budovy jde hustý černý kouř, ozývají se také výbuchy. Dým se kvůli nepříznivému větru drží dole a jde směrem na centrum Zlína. Na místě je v tuto chvíli přes 20 jednotek hasičů i se speciální technikou. Hasiči navíc postupně uzavírají širší okolí. Podle svědků se krátce po 8 hodině ozvala rána a požár se téměř okamžitě rozšířil. V tuto chvíli jsou zasažená 3 patra. Předběžnou škodu policisté odhadují na 60 až 80 milionů korun. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
1: Řidiči služby Uber Airport na pražském letišti druhý den stávkují. Oficiální letištní taxislužba funguje jen v omezeném režimu. Protestující se stěžují například na systém přidělování zakázek, nízké odměny i složité vyzvedávání zákazníků. Uber uvedl, že situaci s řidiči řeší. Letiště po společnosti požaduje co nejrychlejší obnovení plného provozu. Europoslanci dnes budou hlasovat o prodloužení výjimky pro takzvaný chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policii. Podle zastánců to má pomoct s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
3: Europoslanci výjimku už jednou odmítli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová ji ale beze změn vrátila opět do pléna. Podle Markéty Gregorové z Pirátů je to bezprecedentní.
4: Je to jako za mě nelogické i z jednoho hlavního důvodu, protože se domnívám, že prodloužení té výjimky popírá princip té výjimky.
3: Návrh má zabránit právnímu váku, dodává Jaroslav Bžoch z hnutí
5: ANO. Pokud výjimka neprojde, tak platformy přijdou o právní rámec, jak o tom informovat Europol a Europol dále, členské státy, které to zpracovávají.
3: Velké firmy už avizovaly, že se případným neschválením výjimky řídit nebudou a závadný obsah budou i nadále nahlašovat policii a úřadům. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun.

0: Vyplývá to z dat 4 největších pojišťoven, která od nich Radiožurnál získal. Lidé zatím nahlásili přes 12 600 událostí.
1: Bouřka s kroupami a silným větrem zasáhla v druhé polovině června i středočeský Tehov. Podle nezávislého starosty Davida Hloucha například poničila terénní dráhu pro cyklisty, cesty a polámala stromy.
2: Počítáme v celkovém úhrnu se škodami v nízkých statisících. Máme nahlášenou škodní událost u naší pojišťovny s tím, že škody postupně vyčíslujeme.
1: Nejvíce škod evidují pojišťovny právě ve středočeském kraji. Třeba Generali České pojišťovně tam lidé nahlásili 1626 událostí za asi 80 milionů korun. Říká její mluvčí Jan Marek.
3: Nejvíce škod máme nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína.
1: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Dominik Kučera, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisty Francie a Maroka čeká čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Trenér Francouzů Didier Deschamps mluví o Maroku jako o hodně náročném soupeři.
5: Potkali jsme Maroko před 4 lety v semifinále mistrovství světa. Je to taky tým, který se dostal do finále poháru afrických národů. Nejsou tu náhodou. Bude to souboj dvou týmů, které hrají aktivně, s míčem, útočně. Budeme muset hrát opravdu dobře. Maroko má vysokou kvalitu.
4: Zápas Francie-Maroko odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a uzavřená 23 u Kralic. Na Pražském okruhu komplikuje provoz omezení směrem z letiště k dálnici D1. V Lochkovském tunelu řeší poruchu detekčního systému a situaci přímo na místě sleduje i Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
8: Ve směru k dálnici D1 začíná omezení kousek za nájezdem od Lochkova. Projíždí se pouze pravým jízdním pruhem a omezení pokračuje až do Lochkovského tunelu.
7: A kolony jsou kvůli tomu převážně kamionů už z plzeňské dálnice D5 od sjezdu na Rudnou. Na okruhu pak vázne provoz i směr letiště, u sjezdu na Barandov naberete provozem asi 10 minut. Na dálnici D7 se ucpává příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru pracují silničáři, průjezdní pouze jeden pruh, kolona z 5. kilometru na 15 minut. A také na dálnici D8 je silný provoz na příjezdu do metropole z Ústí nad Labem, kvůli omezení Vekbelské je kolona nákladních aut už od sjezdu na Zdiby. A silnice 23 je mezi Náměští a Kralicemi nad Oslavou uzavřená obousměrně. Na příjezdu do Kralic zasahují hasiči u požáru kamionu, dá se to objet přes Jinošov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Slunečno, na východě místy oblačno a výjimečně i přehánky, teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
6: Desítka Pavla Horváta.
9: Krásný den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej ve studiu.
10: Dobrý den.
9: A desítka ve čtvrtek znamená taky tvého hosta, tak ho prosím představ.
10: Já bych ho představ, tak musím říct, že jsem rád, že jsem ho chvilku trénoval v Sokolově. Mezitím ušel, myslím si, poměrně dlouhou cestu, jak fotbalově, tak lidsky. A dneska přijel to pozvání. Je tady Honza Mejdr. Honzo, ahoj.
11: Já děkuju za pozvání a všechny tady zdravím.
6: Host desítky Pavla Horváta.
9: Jan Mejdr hostem, vy jste to domluvali na off-seasonu, kde jsme byli, ne? 13. června.
10: No, my už jsme se o tom bavili hrozně dlouho, protože ta jeho cesta opravdu je zajímavá. Já si myslím, že dneska zase neprobereme celý ten příběh, ale zkusíme to. Já začnu asi jako tím, že vlastně teďka my jsme začali v Mostě trénovat, všichni už ty ligoví hráči se připravují na první zápasy a ty seš tady u nás ve studiu, tak co se děje, co se stalo?
11: No, stalo se to, že jsem si konečně na tebe našel čas a to jen díky tomu, že jsem vlastně teď 9. týden po operaci křížového vazu, no, takže já se teď pomalu, ale jistě dávám dohromady a bohužel zatím všichni, co začínají, tak já to mám možnost sledovat jenom takhle. Bych řekl z tribuny, ale vlastně ne.
10: Dobrý, tak jak tě znám, tak já si myslím, že jde to pojmout nějak, že budeš brečet zavřený v pokoji, že budeš jako si stěžovat, že tréninky stály za prd a kondičáka máme špatnýho. Jak jsi to pojmul ty, to zranění?
11: Tak 2 dny jsem brečel, to nemůžu říct, že je nějaký ten mindset, který mám teď, jsem měl hned od začátku, jako 2 dny jsem nespal a fakt doslova nespal, to bylo hustý. a nějak tak jsem si srovnával prostě myšlenky, ale jak říkáš, no, tak nějakým způsobem to se to stalo díky tomu nastavení té hlavy, kterou mám po dobu celé té kariéry, k čemu se možná ještě dostaneme, tak vlastně ničeho jako nelituju, že bych něco měl udělat jinak. Prostě tohle se ve fotbale, ve sportu, v životě, tady ty věci se prostě dějou. A jak říkám, důležitý je na to umět zareagovat. Dva dny mi to trvalo, ale pak jsem si prostě srovnal, že nemá cenu tady brečet a pojďme to nějak využít k té pozitivní stránce. A jak říkám, jsem obklopený jako skvělými lidmi a konkrétně právě třeba Lukáš Stránský, anebo mám jednu fakt příjemnou hlasovku od Novotného fyzioterapeuta, který mi tam oba dva řekli prakticky to totožný, a to je to, že zranění je to na prd, ale když se tomu věnuješ, tak to vlastně není tak hrozný, je to horší spíš pro ty lenochy, že jo, protože ty fakt tu nohu musíš rozhejbat a ten vás prostě cvičit už od začátku, což jsem nevěděl.
10: A bolí to?
11: Bolí to, fakt jako těch 14 dní prostě jdeš každý den přes bolest, stáváš z bolestí, prostě sedáš si sotva na záchod a podobně, ale potom to jde neskutečně rychle. Teď vlastně to je 9. týden a to asi si můžeme tady všichni potvrdit, ten život prostě strašně rychle utíká, stejně tak to zranění.
10: No, nevím, proč koukáš na mě, ale, ale utíká, máš pravdu.
9: Tak vám se to stalo 25. dubna, jsem koukal proti Regensburgu v utkání, ve kterém jste bojovali o vlastně příčky, které by zajišťovaly třeba i baráž o postup do druhé Bundesligy.
11: Je to tak.
9: A jenom jsem nepochopil, vy tam máte, to je na Transfermarktu, nebo vy jste říkal ve videu na YouTube u vás na kanále, ve 12. minutě jste si udělal zranění, ale dohrál jste poločas.
11: Já jsem to dohrál, no, protože já to měl, že jo, jak tady to jsem měl půl roku dokonce smlouvy, že jo, takže vlastně tak jsem to měl, je právě to vtipný, my jsme se o tom pak jako bavili třeba kolikrát v březnu nebo takhle právě s klukama a furt jsme na to nějak narážili, takový to, ty, kdyby se ti něco stalo, teď, tak je to blbý, a ty, to je strašně blbý, to se jako, to se nic nemůže stát, jako. No a pak přesně, že jo, byl souboj. A teď to jako poznáš, jako jakmile ti bolí koleno, tak víš, že tam je něco špatně, ne? Takže já ani nevím, jak se to stalo. Popravdě já jsem ten souboj znova neviděl, nechci ho vidět, abych se třeba pak jako po návratu zase nebál jako a neříkal si, ježiš, tohle je ta situace, teď musím být nějak opatrný. Takže já ti ani neřeknu, jak se to stalo. Za mě normální souboj a spadl jsem na zem, koleno, říkám, první myšlenka, to je v prdeli. S prominutím teda.
10: My tě opravíme.
11: Jo,
10: teď už to řekl, už to jedno.
11: Okay. Přišel doktor, fyzioterapeut, teď to vyzkoušeli, že jo, to koleno, že jo, zatáhali za ty vazy a říkají, hele, to je v pohodě. A říkám, a jo, to už mě to nebolí, tak to bylo asi jenom, tak to bylo jenom nakopnutý. Ale vstal jsem a cítí, že tam je jako něco jinak. Ale tak jsem si říkal, hele, tak nebudu došlapovat, prostě budu si na to dávat jako pozor, budu mít lehce pokrčenou nohu. A normálně jsem ten zápas jako odehrál, byly tam situace, kdy jsem se o tu nohu fakt jako zapíral, všechno to vydrželo. Tak říkám, ty, tak super, ty jo. No jenom, že půle byla 3-0, viď? Seděli jsme tam v kabině, že jo, házeli jsme tam věcma, že jo, všechno tady to. A já říkám, ty kráso, hele, tam nějak to cítím, kašlu na to, ty jo. Fakt jako normálně postavím prostě zdraví prostě před sebe, kašlu na to, říkám, hele, cítím to, jako jestli je to, tak jdu dolů. Tak mě vystřídali, spolu ještě s dvouma klukama, že jo, takže to vypadalo tak blbě, že za všechny ty tři góly se mohly. Ale a po zápase právě říká doktor, hele, skočíme na rezonanci. Říkám, a proč, jako, teď ne to, jako se mi tam úplně moc nechce jako do tunelu, ty na 30 minut. A on, hele, pojď, ať máš čistou hlavu, za 5 minut a máme bejt. Tak jsme tam šli, no a vylejzám, oba dva čuměli do země, že jo, ty doktoři, tak říkám, tak to je blbý, jo. Tak říká, tak nemáš vás. Říkám, tak mi pošlete ten QR kód, já to pošlu do Česka a čau. Tak jsem odešel, v autě jsem se rozbrešel, poslal jsem to do Česka a tam mi řekli, že ho fakt nemám. Tak říkám, tyme, to není možný, jak je to, že jsem jako odehrál, že jo. Že každý, kdo to měl, tak prostě jako...
10: Posunutý práh bolesti trošku.
9: Tak
10: no.
9: Amadou Onana teď za Belgii v tom jednom zápase mistrovství světa si přetrhl ten křížový vaz a šel dolů hned, no.
10: Já
9: to bylo s Amerikou.
10: Já jenom bych řekl, já nevím, jestli samozřejmě tam ta klinika bude ještě teďka, že paradox, že to bylo s Regensburgem, protože v mojí době všichni vlastně, kdo měli tyhle zranění, tak jezdili do Regensburgu na tu kliniku, aby se tam uzdravili. No.
11: Martin Friedrich tam byl, toho jsem vlastně potkal, ten mi říkal, že tam byl a že tam ho dali jako dobře dohromady, že fakt ty tři týdny tam fakt jako makal a on mi právě říkal, že snad po 5 měsících, že byl právě jako naspátek už. No.
9: Ale to vaše angažmá v Hanze Rostock tedy dvouleté nakonec teď skončilo, ale přece jenom bych se zeptal, tam 2 roky jste bojovali o možnost být v té druhé lize. Minulý rok to vyšlo nebo nevyšlo, 5 bodů za baráží, teď tedy o 3 body za baráží, ale chci se zeptat Rostock, město. Znáte Jana Ulricha, jak jezdil Tour de France, legendární německý cyklista, tam se asi jezdí na kole, ne? On pochází z Rostocku, čtvrtý největší přístav.
11: Tak tam se na kole jako jezdí, ale já bych to přirovnal, je to takový Hradec, no, jako jezdí se tam kvůli tomu, že tam je všechno jako rovina, no, takže... No.
9: Možná
11: tam
9: začínal, no, v roce 97 pak vyhrál Tour, ale každopádně, jak se vám tam žilo takhle, to bylo nejdál od domova asi v životě, ne?
11: Jo, to určitě, ale je to pořád jako 6 hodin autem. Jsou to německý dálnice, takže znám historky, že to dal někdo za 5.20 nebo něco takového.
9: Ten východ se jezdí rychleji, no, než třeba jste to napříč do Lemberka.
11: A jako je to u moře, jako nebudu, vždycky jsem chtěl mít angažma u moře, pak jsem si jako říkal pozor na to, co si přeješ, ty musíš to víc jako specifikovat, tak jsem nevěděl, že jako to může dopadnout takhle, ale vlastně teď v létě je to tam jako, je to nádherný, má to pořád jako ten vibe toho přístavního města, takže takový ty promenády prostě kolem té vody, restaurace a takhle, takže
10: Rackové,
11: tyjo, který jsou fakt obrovský, tyjo, a bacha na ně.
10: A trošku agresivní.
9: Takhle mohlo to být třeba,
10: já vím, no.
9: Mohlo to být třeba ještě u Kaspického moře, což je jezero, teda to je jedno, ale nedopadl jste tak špatně.
10: Já se umám, já jsem byl v Sportingu, tak jsem byl samozřejmě v Lisabonu, tam je oceán, že jo, a pak se říkám, tak půjdu do Turecka, do Istanbulu, tam je taky moře a tam už jsem se k moři jako konkrétně vůbec nedostal přes ty všechny bordely a tak. No.
9: Rozumím, myslel Bospory nebo takhle, ale to no ne, ale mě zaujalo samozřejmě, Jan Mejder, my se k tomu dostaneme, že jste známý i třeba mladšímu publiku z videí na YouTube a jinde. Viděl jsem to stěhovací a vy tam tedy velmi věrně popisujete pocity fotbalisty, který se musí zase přesouvat, balit celý barák do jednoho menšího třeba auta a stěhovat se třeba domů do Prahy. To znamená, že teda v Rostocku jste skončil?
11: Já to nikdy nějak tak neříkám, protože do té doby, pokud to prostě není podepsaný, tak se vlastně nic neděje, ale mám tam vlastně nabídku nějaký smlouvy, takže doufám, že to dospěje k tomu, že tam prodloužím, protože, jak říkám, ta situace, která se teď vyvinula, tak vlastně jako nemám moc ani jakoby na výběr, ale což zní tak jako blbě, zní to tak jako, že bych tam zůstat jako nechtěl, což právě nechci, aby to tak vyznělo, protože, jak říkám, vy jste to tady zmiňoval, že jo, jednou to byly o 3 body, jednou o 5 body. My fakt se pereme prostě každý rok o ten postup a jako tam postoupit s tímhle městem, s těmahle fanouškama a všechno, jako to musí být neskutečný zážitek a ta druhá liga je nějaký takový ten můj cíl, který mám prostě před sebou, takže já i osobně bych tam chtěl podepsat a chtěl se ještě rok právě porvat o ten postup. No.
10: Tak bys to zažil v Hradci, ne, postup?
11: Tak já jsem zažil v Hradci ten postup, ale jako nechci to teď nějak jako schazovat, myslím si, že to nejde ani srovnávat, ale to je prostě úplně něco jako jiného, to Německo, ta německá kultura, jak tam tím fotbalem jako žijou, jako strašně těžko se to popisuje.
10: Tak
11: jako
10: asi
11: tady
10: to
11: jako
10: bude
11: lidem.
10: Jiný na 30-tisícovém stadionu, než pod Lízátky tenkrát.
11: To jako jo, ale i fakt to město. Ty normálně, já doufám třeba, že se tam třeba i pojedeš někdy podívat, ale...
10: No, už jsem ještě nepozval.
11: No právě, to možná teda tady pak potom uvaříme, ale normálně ty jedeš, seš 50 kilometrů, možná 30 už za Berlín směrem na Rostock a normálně už vidíš jako počmáraný tyho billboardy, počmáraný všude jako samolepky Hansa Rostock, všechno tady to, jako ty lidi, ten kraj je tam strašně velký. A my jsme ten největší jakoby tým tam. Takže dejme tomu, že máš prostě Prahu nebo středočeský kraj a my jsme jediný prostě velký tým, který v tom kraji je. Takže prostě všichni ti fandějí. Všichni tě znají, všichni ti fandějí. Jezdí s tebou kamkoliv. My teď máme, teď je to tak vtipný, my jsme na tom východě teď v té třetí lize samotný, takže nejbližší výjezd je 450 km, pokud se nepletu. Nejdelší je 730. My to lítáme, ale ty fanoušci to jezdějí. A my máme na každý prostě zápas, máme 5000 a vejš jako ty lidi. To je, říkám, to je neskutečný, zažít tam ten postup. Je podle mě to město prostě jako se zboří a musí to tam postavit jako od znovu, nebo já nevím, ale chci být u toho. Jako.
9: Mně tohle, co říkáte, připomíná trošku, když jsme tady měli i vašeho možná bývalého spoluhráče z Hradce Tomáše Petráška, který tohle zažil, když odešel do třetí ligy do Rakova a tehdy oni pak udělali ten postup až nakonec mistrovskému titulu a on taky, možná si nikdo tady z Česka nedokáže představit, jak ti lidi jsou spjatí s tím klubem, ale je to asi něco, co musíte fakt zažít a co Jan Mejder teď zažíval 2 roky. A my vám, nebo já vám osobně přeju, abyste tam prodloužila, mohl to prožít používat ještě dál, protože evidentně to tam rozjeté je slušně.
10: Teda. No ještě popřejmu nakonec pak.
9: To ještě budeme přát. Tak se teď dostaneme o 10 let dříve, kdy se vlastně spojily vaše cesty s Pavlem Horvátem.
12: Host desítky Pavla Horváta.
9: Respektive ono to nebude o 10 let dříve, to tam byl jiný nedávný host desítky Pavla Horváta, Daniel Šmejkál, ale Pavel přišel vlastně po období, kdy Dan skončil a ten rok tam se střídali dva trenéři a pak přišel v roce 2017, je to tak?
10: No, já jsem přišel s velkou euforií jako vevnitř a myslel jsem si, že jako ty kluky prostě strhnu k tomu, že budou víc trénovat, protože jsem to jako pochopil v tu dobu, když jsem začínal trénovat, že vlastně by to měla být moje role motivovat ty hráče, tak jsem tam přišel jako s velkou myšlenkou, že jim řeknu, že bude dobrý, když budou chodit kluci dřív o hodinu a že v Sokolově, kdo to tam zná, tak tam nahoře je takový atletický tunel, kde byly asi 4 dráhy podle mě, zeď a možnost jako se tam vyblbnout minimálně. No a tak na začátku si myslím, že jich třeba přišlo 5-6, no a pak už chodil asi jenom Honza a možná pár jemu blízkých nebo takových těch kluků, který jako opravdu to chtěli někam dotáhnout a tam jsem procit prvně jako trenérsky, že ne všichni hráči úplně jako toužejí potom, nebo jsou schopní udělat všechno pro to, aby byli úspěšní. No.
11: Děkuju teda tady za ten kompliment. Já bych teda tam, bych možná vyjmenoval i pár těch, jako, ale souhlasím s tebou, že tolik nás tam nebylo, ale možná to bylo i tím, jak spoustu lidí jako dojíždělo, že vlastně po tom tréninku tě to nutí víc jako jí sednout do auta a odjet, že jo, ale vlastně já jsem tam bydlel ve Varech, takže toho času jsem tam měl hodně, já tam neměl fakt jako žádnýho kamaráda a nikdo tam nebydlel v těch Varech tedy, takže toho času jsem měl víc, tak jsme ho tam s klukama trávili nahoře, no, ale jako souhlasím s tebou, že taky možná jsem si to představoval jinak.
9: A není to třeba dané tím, že Sokolov ještě, když jste přišel na hostování, pak jste udělal tedy přestup v tom roce 2016, tak ta sezona pod panem Šmejkalem byla vlastně tehdy historická 4. místo, 41 bodů, ale nebyla tam vidina toho, že by se tam mohla ta liga hrát třeba? Že tak to ty hráči demotivovalo?
11: Máte pravdu, že jako tady to jsem tam zažil ten půl rok a vlastně potom už následující ty 3 roky nebo kolik, tak vlastně už jsme se k tomu nějakému postupu, tak to už jsme tam ani jednou nenakoukli.
9: Ale pod Pavlem jste byli tu první sezonu na stejně bodech, 1,40, ale byli jste 7. z nějakého daného důvodu.
11: Aha, tyjo, tak to je hustý. Ale jako já si myslím, že tam spíš vidina tady to Sokolov, nebo tady to, tak tam byl, že jo, Darida tam byl, že jo, Jiráček tam byl, ne, pokud se nepletu.
10: Míša Hlavatý,
11: ale tak ten byl v nás, ale jasně, jako, že tam bylo před náma už jako pár lidí, který prostě tam prošli tím Sokolovem a nikdo vyšlapal tu cestičku, že vlastně byla možnost se dostat do té ligy anebo do toho zahraničí, že ti to někdo ukázal, že tohle je možný, takže když budu mluvit teda o sobě, tak já jsem teda fakt jako necítil, že chci Sokolovi jako strávit na nějaký delší dobu své kariéry, ale že jsem to bral jako super manšaft s dobrým jako jménem, že jo, protože co si budeme, to zázemí a všechno tam prostě bylo, i když taky všude to bylo daleko, ale ta možnost dostat se a udělat nějaký ten krok dál, tak vlastně tady z toho týmu nebyla tak špatná, no.
10: Ne, pak tím věkem samozřejmě já si myslím, že ty kluci k tomu dojdou, že vlastně tam každý asi i moment, který promarníš, tak pak už ho nedoženeš, jo. Já, teď jsme se o tom bavili při tom zranění, kolik můžeš udělat věcí, třeba tak Honza sebe kriticky říkal, já můžu víc trénovat levou nohu, no tak budeš trénovat levou nohu, protože na to máš čas a ty říkáš, že třeba dojížděli ty kluci, no ale vlastně to bylo jenom o tom říct si, hele dobrý, no tak tady budeme, tak pojedeme o 40 minut dřív a pojedeme o hodinu později, jako jo, jenom jde o to investovat ten čas a ono pak všichni vidíme v televizi, že teď já plácnu, že roční příjem hráče v první lize je 4 miliony a oni by to všichni chtěli, no ale když se ohlídneš zpátky, co si v tu dobu, teď neberu jenom ten Sokolov, ale co si v tu dobu, když si začínal a bylo ti 19-20, kolik si toho času investoval, jestli to nestálo za to, prostě investovat 6 hodin denně fotbalu, aby si pak mohl být ten hráč, o kterém píšou v novinách, že bere tyhle částky. No.
9: Tak Jan Mejder se pak dostal, k tomu se taky dneska určitě vyjádříme, i k mistrovským titulům později ve Spartě, ale byli tam hráči, jako, kteří se etablovali i v lize a myslím, že za všechny teď může mluvit i Lukáš Provod, který to nějakým způsobem využil.
10: No jasně, Provy, já jsem ho tam vlastně zažil, na začátku byl zdravý a pak začal mít ty problémy, nebo on už to podle mě měl předtím. Já vím, že jsme měli takový ty cviky na té bose a on mi říkal, já to tohle prostě nemůžu dělat nebo nechci. Já jsem se bavil s mým trenérem jako nějakým fyzio, který mu doporučil cviky a evidentně to bylo správně a tam vlastně já jsem si říkal, tyhle, on je na tom takhle, že nemůže vlastně dělat. To byly jako jednoduchý cviky, ale evidentně věděl, o čem mluví, protože už tenkrát bylo vidět, že to není jednoduchý kluk, jako že je to chytrý mladý člověk, který přemýšlí, a ten byl schopný ten čas tomu obětovat a taky, jak se říká, slíznul tu smetanu, ale prostě stálo to spoustu tréninku, spoustu času a samozřejmě spoustu bolesti a odříkání. No.
9: Tak Lukáš Provod, víme, že využil i třeba ten volný čas vedle fotbalu ke studiu a Jan Mejder, který tady dneska sedí, myslím, ten svůj čas využívá taky a teď hodně i viditelně.
12: Host desítky Pavla Horváta.
10: Ještě promiň, no. Já nevím, co tam máš. Teďka, ale já vím, že jsi mi říkal, že se učíš portugalsky, že jo? Že máš nějaký sen, viděl jsem tričko, to, co se stalo teďka, tam jsem bohužel nemohl, k tomu se dostaneme
9: určitě.
10: K otevření hřiště, ale tohle to je další věc, která je zajímavá, jo? To je jako proto třeba on je tady takhle výjimečnej, že jako když si řekneš, že já se naučím nějakou řeč z nějakého důvodu a dokončíš to, tak je to jako super.
9: Taky jsem si říkal, no, že se naučím francouzsky nebo italsky a nic z toho, akorát italské hudební názvosloví, ale to Honza Mejdr byl asi dál.
10: To umí Honzo jiný věci.
9: No. Ale vy jste se začal teda učit portugalsky, jo?
11: No začal, už je to díl, teď jsem možná do toho víc jako šlápnul díky vinou toho zranění, ale jo, tak jak říkáš, tak mám nějaký sen a teď třeba u toho Německa, tak to vnímám jako, a to mi říkali všichni už, já jsem němčinu vlastně studoval na střední, potom teda jsem na ní nějakých 8 let teda nešáhl, ale ono se to docela dost lehce jako opráší, že jo, prostě vybavuje se ti to potom jako rychleji a ty lidi tam jsou mnohem víc jako příjemnější potom na tobě a fakt jako umějí to ocenit, když prostě mluvíš německy, kor tam na severu, tam moc angličtinou jako ani nemů, takže tam, aby si objednal jídlo, tak vlastně je docela dobrý, když se ti to hodí, když mluvíš německy. Ale jo, ty lidi, říkám, strašně ten jazyk ti otevírá dveře a už jenom to, že do Brazílie teď zase plánuju nějakým způsobem letět, tak ono tam už jako s tou angličtinou a němčinou už vůbec nepochodíš, takže se zase hodí jako to u mě. Takže říkám, ten jazyk ti otevírá spoustu dveří a vzhledem k tomu, že tady ty dveře bych chtěl třeba, kdyby se v budoucnu otevřely, tak chci na to být připravený.
9: Takže když studujete tu portugalštinu, jak vy vyslovujete toho hráče s číslem 7, který teď končil na mistrovství světa.
11: Ježišmarja.
9: Ne, to já si dělám legraci, ale protože když my ho říkáme novináři, musíme trošku se přiblížit k takovému tomu obecnému úzusu, prostě jak se to vyslovuje Cristiano Ronaldo, ale když ho člověk slyší, jak on to třeba říká Christian Ronald. A to začít tady říká v rádiu, tak mě pošlou do bohnic okamžitě.
10: Tak v portugalsku je to Douglas Costa a v Brazílii říkám Douglas Costa. Ne?
9: Jak říkali Jana Mejdra v němčině mimochodem? Dobře vás říkali?
11: Ne, říkají špatně, tyjo.
9: Hans asi, ne?
11: Nebo? Hans, jako vůbec jsou překvapený, že já jim říkám, teď už mi všichni říkají Honza, ale vůbec to nechápou, jako Honza a Jan. Jim říkám, jako, že...
10: Proč?
11: No, že, a já jsem to vlastně neuměl jako vysvětlit, no, že říkám, tyjo, co já mu říkám, jako, to je prostě jako hovorově, že to jako řekneš kámoše, říká, když se to vůbec jako nepodobá, jako, že jo. A Mejdr, no neumí to R, že jo, takže ti to nějak jako Mejdr, jakože,
9: Mejdr,
11: no, jakože to tak jako spolknou všechno.
9: Jo, ale... A tak jim to člověk nevyčítá taky, no. Vláďovi Coufal říkali Kůfal, no to pak byla ta přezdívka komunistický Kafu, úplně bláznivý prostě někdy.
11: Ono Coufal, tyjo, on je tam takový vtipný, ono to znamená jako náhoda německy, takže to je takový, že...
9: Jo, ještě takhle.
11: Takže ono to je...
9: No, ale tak když jsme se dostali k tomu přesahu Jana Mejdra...
10: Pane, jenom pán Petr Švárc, jako... No. Když bude někdo jako Černý Petr.
9: Jo.
11: Tam jsou vtipně, my máme kapitána, ten se jmenuje příjmením jako je Pánvička. Jako to. A já říkám, jako, že to si z toho neděláte jako srandu. A ne, to je docela běžný jméno. Říkám, fane, tyjo, jako, že já bych si z nich podhodně rozklepával vajíčka jasně, nebo něco furt. Jako, a tam to mají menší smysl pro humor než my.
9: No, Pavel Horváth smysl pro humor má, takže možná Jana Mejdra překvapilo, když zaznělo v kabině Sokolova tohle.
13: No. Zdarec lidi, rád vás zase vidím.
9: Zdarec lidi, rád vás zase vidím, toho za nestačil nasadit sluchátka.
11: No, jsem čekal ty o něco delšího, že tam pustíš. Ty.
9: No, já jsem jenom tuhle hlášku, protože Pavel mě není upozornil.
10: Tam je těch úvodů spousta, no. Ne, já si uvědomuji, jako když, já jsem vůbec netušil, že se nějaký, viděl jsem PlayStation, ale nějaký hry jako na YouTube, že co to někdo komentuje, to vůbec. A pak mi to někdo říkal, tak jsem to samozřejmě našel. A já si pamatuju, jak jsem přišel do té šatny, no, tak jsem to... Řekl jsem tenhle ten pozdrav, Zdarec, lidi, rád vás zase vidím, je to tak teda.
11: Je to tak, no.
10: A ty si úplně jako udělal tou hlavou takhle dolů a jako si sklopil hlavu asi.
11: Ještě jsem něco zaklel, no, tam teda. Tak...
10: Ne, jako jestli tě to zklamalo, že jsem se to dozvěděl, nebo nevím, proč to bylo.
11: No hele, byl to, já už jsem to nějak tak tušil, že jo, tak vlastně, že jo, oni kluci už to nějak tak věděli, že mi to jako psali, takže jsem třeba věděl, že to vnímají jako 3-4, že jo. No ale tak já se z toho strašně bál, jaká bude ta reakce, že jo. Teď už je to jako normálnější, no, že jo, teď už máš Haaland, tyjo, já nevím, Madisona, teď jsem koukal, když vlastně on taky dokumentoval z Tottenhamu, tak taky má na YouTube, jak měl ACL, tak taky to dělal od začátku do konce, to dokumentoval, takže jsem že těch fotbalistů je teď jakoby spousta, ale tehdy prostě nebyl nikdo a prostě bál jsem se té reakce, že jo, tak neměl jsem ještě jaký to sebevědomí, že jo, ani promluvit třeba v kabině, že jo, a teď přesně, když to tam jako přišel ještě ty, jo, že jo, a teď to řekl, já říkal, tyjo, tak to je konec.
10: No ne, já jsem vůbec vlastně, já jsem taky nevěděl vůbec, o co jde, že jo, ale jako k němu mi to taky nešlo, říkám, tak jako tiší kluk, že by zrovna jako takhle se prezentoval, no, ale jako, a kariéra mimo fotbalová začala teda.
11: No, tak kariéru bych to nenazýval, já vždycky říkám, tak jako teď pokud můžu se nějak jako skritizovat nebo ohodnotit, tak nedělám to dobře. Je to stejný asi jak ve fotbale, taky bys nikomu, kdo se tamhle baví fotbalem v krajském přeboru, taky bys mu vytknul spoustu věcí, jak já bych to přirovnal jako k tomu. Prostě jako vidím ty věci, které dělám špatně, které bych jako mohl na tom posunout, ale už se tam dost peru s takovým, co mi je jakoby příjemný. Teď ta doba jde hodně do toho bizáru, hodně nějaká kontroverze a další takovéhle věci, které upoutají. I co jsme se tady bavili, prostě ta negace prostě víc jako tím internetem proudí a víc to přitahuje ty lidi, zvlášť ty český, a spoustu tady těch věcí právě jakoby nechci dělat, protože pořád na prvním místě jsem fotbalista, takže se snažím najít něco prostě mezi, abych mohl něco předat, abych já se za to nestyděl a zároveň, aby to třeba mělo i nějakou tu pozornost a ty čísla, ale většinou tady to ty čísla moc nemá, ale říkám, je to čistě jenom o mně, myslím si, že nějakým způsobem vím, jak bych to měl dělat, ale ještě jsem se k tomu nějakým způsobem nedopracoval. Taky se v tom posouvám.
9: Abychom to jenom posluchačům Radio Žurnálu Sport dovysvětlili, tak Jan Mejdr vystupuje na YouTube pod přezdívkou Magician, která vychází tedy z vaší přezdívky Meiji. Má tam aktuálně 128 tisíc odběratelů, což je tedy úctyhodné číslo. Z českého fotbalového prostředí ještě je vlastně známější v tomhle ohledu Bára Votíková, která tedy má téměř 500 000. Ale mně se na vás teda osobně líbí ta normalita právě v těch videích a fascinuje mě jenom věc, kterou jste řekl na off-seasonu, že už od základky byla vaší nejhorší noční můrou věc, když jste vystupoval živě před lidmi. Mě osobně dělá zas problém třeba do toho videa na mobil něco říkat ze svého osobního života a tady jste jako v tom, mi přijde jak ryba ve vodě. Jako liší se to pro vás hodně?
11: Ne, všechno to je trénink a ono, když si pustíte první moje video, proto já jsem je tam i nechal, že jo? Protože já nechci se, to je právě to, já se za ty videa jakoby nestydím, ba naopak to pro někoho může být jako motivující. Fakt tam mám první video, když jsem prostě sebral telefon, tamhle nějaký mikrofon a šel jsem něco tam udělat a naschvál jsem to tam nechal, aby lidi viděli tu cestu. To se snažím jinak pak teď dělat, teda, jak říkáš, u toho fotbalu, že se to snažím nějakým způsobem jako dokumentovat a být tam nějakým způsobem autentický, protože to si myslím, že ty lidi nejvíc zajímají. Jak zde říkám, už jsem tady zmínil toho Haalanda, který natočil třeba svůj den a vlastně vidím, jak na to reagují ty lidi, že vlastně chtějí vidět to, co je za tou oponou. A já vlastně ten život, jakým ho žiju, tak vlastně za tou oponou nemám potřebu nic skrývat, tak se snažím být co nejvíc autentický a třeba to nikomu pomůže, ať už právě třeba ve fotbale, anebo hold, jako nerad to slyším, když někdo řekne, že chce být youtuber, jakože jako úplně s tím jako... No, radši to nebudu komunikovat, ale má tam taky tu cestu, taky vidí tam to první video, prostě nebát se začít a začít to, co tě prostě baví a uvidíš, kam tě to jako dostane, no.
9: Ne, tak inspirovat druhé třeba v zdánlivě banálních věcech si myslím, že vůbec není na škodu. Já vím, že třeba maminky, které mají čerstvou ratolest, tak často sledují právě nějaké své třeba předchůdky, některé jim můžou radit a může to být právě spojitosti s různými těmi činnostmi. Jenom se chci zeptat, jestli jste si to někdy musel sám vyhodnocovat, nakolik to zasahuje do vašeho osobního života, protože jsem viděl některá ta videa. Zaujal mě ten bývalý spoluhráč, co je dneska v Rangers, jak mluví česky, taky vlastně německo-bulharský borec Ryan. Jak jste s ním seděl třeba někde na drinku nebo na kole a vlastně jste se natáčela, do toho jste se bavili, jestli třeba někdy jste nad tímhle přemýšlel, že vás to nebo kamarády omezuje?
11: No, to si zrovna vypíchl toho jednoho, který je s tím úplně jako v pohodě. Je to přece jenom mladší krev, takže i proto jsme si docela dost jako sedli a považuji ho za jedno z nejlepších kamarádů doteď. Takže je to zrovna ten, který mu to jako nevadí, ba naopak jako ví, jak to funguje, ví, jak ta doba je a je tomu jakoby otevřenější, protože, jak říkáš, já to bych mohl toho natáčet mnohem jako víc, ale mám respekt těm klukům, že mi je jasný, že ne každý to má jako rád, ne každý mu to je příjemný, takže dopředu to, když něco chci udělat, dopředu to oznámím, jakmile někdo řekne, hele, nemám, jako mám s tím problém, říkám, v pohodě, nepotřebuju to tam mít.
10: Ještě mě teďka napadá jedna otázka na tohle téma. Cítíš někdy, že tě někdo chce využít nebo zneužít ve svůj prospěch? Jako?
11: Jo, cítím.
10: No a co s tím?
11: Odmítnu rozhovor, nechci natočit to video a myslím si, že to je normální, jako samozřejmě to řeknu nějakým způsobem jako s respektem, ale myslím si, že jako mezi řádky si to ten člověk jako pochopí, že se s ním úplně jako nechci spojovat.
9: Hmm. Jo, chápeme z toho tedy tak váš přístup třeba k téhle činnosti, že možná pro vás je zásadnější to, co člověk dělá v tom reálném životě jako profesi a pak možná třeba ta možnost inspirovat druhé v tomhle ohledu. Třeba, že vy jste fotbalista a natáčíte prostě videa, kde radíte i mladým lidem, jak mít zdravý přístup k životu.
11: Tak jednoznačně, že jo, tak ono se to strašně pojí, ale já jsem si jako uvědomil a myslím si, že každý si musí uvědomit tu spojitost, kvůli čemu je jakoby zajímavý. A já, kdybych nějakým způsobem nebyl takový fotbalista, jaký jsem, ať už pro někoho dobrý nebo špatný, tak nejsem zajímavý. Takže já, pokud moje fotbalová cesta povede dobrým způsobem, nebo pokud se prosím dobrým směrem, děkuju, tak i potom, když to budu dokumentovat, tak i potom to bude jakoby zajímavý, že jo. Ale nemůžete být prostě youtuber bez toho, že nemáte jako svoji osobnost a nejste prostě něčím, co by ty lidi chtěli sledovat. Strašně často zase vypučím si toho Halanda, anebo třeba teď Pavla Šulce. Myslím si, že Pavel Šulc je teď u nás jako momentálně jeden z těch fotbalistů, který prostě nějaký to jméno má a i na těch sítích nějakým způsobem jako se vystupuje a snaží se o to. A tak on, kdyby prostě neměl tady tu sezónu, ať už v Lyonu a předtím v té Plzni, tak vlastně může na Instagram postovat každý den kočku, ale nikoho to prostě nezajímá, že jo? To je prostě originální a vtipný tím způsobem, jenom kvůli tomu, že je prostě dobrý a že on to teď dělá. Stejně tak jako Haaland teď na mistrovství světa komentuje různý příspěvky, dělají se s nimi mýmy různý a on na to reaguje a ty lidi jsou z toho úplně uchvácený, jakože ty, on mi odpověděl tady na komentář, on to přezdílel. No, ale jenom kvůli tomu, že to je prostě Haaland, jo? Jinak by to do té doby nikoho prostě nezajímalo.
9: Ještě jeden detail tady k té kariéře, ale nejprve začnu u Pavla. Když tak kopeš na přesnost břevínka, tak to dáš třeba 4 z 5, 5 z 5, takhle na dálku z půlky hřiště. Je to různé.
10: Půlky hřiště, no. Jo.
9: A basketový koš si trefil někdy takhle obroučku jako dovnitř? Dunk prostě, co? Míčem?
10: Dunk ne, to je dunk.
9: To je smash vlastně, veď. No, tak jako, že jsi to trefil přímo za trojku třeba.
10: Nohou asi z trojky ne, člověče.
9: Jo, ne, že Honza Mejdr má právě na YouTube podle jedno video, kde jste kopal na basketbalový koš, mě to, ale to už tak 2 roky zpátky, co
11: to
9: jsem to viděl.
11: COVID, to jsem se o ně nudil.
9: To bylo v covidu. A tak trefoval jste to. Protože Ronaldinho, pamatujete si, možná měl jednu to video, jak to zpracuje vždycky na prsa, pak to trefí do břevna, odráží se to. Říkalo se, že to je sestříhané, já tomu teda do dneška nevěřím.
11: Co to je sestříhaný, jo?
9: Je to se... to tak jako. Co vy, takhle sestříhaný, tak jo.
11: No, tak těch pokusů tam bylo mraky. Já jsem podle mě vydával i potom video, kolik pokusů mi to zase
10: trvalo.
11: Ale to
10: jako už nebylo tak zajímavý.
11: To už nebylo tak zajímavý, ale zase jsem chtěl, že jo,
10: a protože pravdu,
11: mě takový ten perfekcionalismus, tak mi jako by trošku, možná tady v tom jako vadí, že si pak lidi myslí, tak jim trošku chci zase, jak jsi tady zmiňoval, ukázat za tou oponou, jakože hele, tohle jsem trefil až na stý pokus, jako já fakt nejsem dobrý jako kopáč, tyjo.
9: Ne, ale vypadá to výborně, tak jenom už to někdo najde.
10: Já tě můžu ujistit, že spoustu dobrých kopáčů by to jako ze sta třeba netrefilo. Já si myslím, že to je hrozně těžký kop, jako.
11: Jo, tak jako, že jo, tak to se můžeme bavit, je tam nějaká forma jako náhody, no, ale je to prostě jako sranda, jasný, jako nějaká challenge, prostě,
10: kopeš.
9: Jan Mejdr je hostem desítky Pavla Horváta a můžeme se dostat vlastně k tomu, když jste zmínil COVID, tak ten byl pro vás zásadní ještě než začal, protože jste odešel ze Sokolova do Hradce. Při tom loučení jste mluvil o tom, že ať kluky fanoušci podporují v každé situaci, protože to budou potřebovat více než kdy jindy. Trošku jste tušil asi ten neblahý konec sokolovského profi fotbalu a šel jste do Hradce Králové.
11: No, jako je to tak, vlastně já si pamatuju, že tehdy i ten trenér, který tam potom byl, máš tam jméno nebo to, teď si nepamatuju, který potom šel do Hradce a vlastně to přebral, tak mi, on byl z Hradce, tak mi tam vlastně potom jako vyříkal, jako že tyjo, ať tady ještě zůstanu, ať to tady prostě jako zachráníme a přesně, jak jsi zmiňoval i ty, že měl spoustu té energie a to na něm viděl.
9: Nebyl to pan Hejret náhodou?
11: Ne.
9: Já to tady najdu.
11: A právě měl spoustu té energie, já jsem tam s ním seděl vlastně v tom kanclu a já na něj koukal a prostě po těch třech letech už jsem věděl prostě, jak to tam
9: to
11: chodí.
9: To byl Bogas Pilný.
11: Jo, Bogas.
9: Bohuslav Pilný.
11: A tak právě tak měl, říkám, spoustu té energie, prostě chtěl to tam zlomit, měl úplně tu chuť a já už byl zlomený po to a říkám, to tady tenhle to už prostě neuděláte, jako jich lidí tady bylo. A on říká, tyhle, víš co, teď to může být za půl roku, teď je to Hradec a za půl roku to může být Liberec. A já na něj koukal, říkal, já chci do Hradce, já chci odejít.
10: No, tak tam byl Zenda Frtěla vlastně, já vím, že ne, to nechci říct, že vůbec jako já jsem o tom rozhodoval, ale jelikož jsem ho znal a se Zendou se znám vlastně z Teplic taky dlouho, tak vlastně jsou hráči, který řekneš, hele, asi bych to nedělal, protože nevím, něco. Ale u něj vlastně nebyl důvod říct vlastně ani jeden důvod, proč by neměl jít jako někam, kde má šanci se zlepšit a nakonec se to pro tebe jako ukázala skvělá cesta, no, že ten tomu sedlo, myslím si, že i, no takhle, to je jedno, že už tady je, on už je taky starší, že tyhle hráče vlastně chceš mít, no. Když by si jich měl jako 20, tak to bude fantastický, protože oni se budou chtít každý den učit a zlepšovat a tím pádem to mužstvo nemůže být špatný, no. Takže to, já si myslím, že kamkoliv on přišel, tak jako byli všichni ty trenéři nadšený. No.
9: No, Zdeňko Frtěla tehdy vedl Hradec, který 4 roky nakonec čekal na účast v první lize.
11: Já si myslím, že 3.
9: 2017-2021.
11: Jo, no. ale pan Frtěla tam byl 3 roky.
9: Jasně, vedli 3 roky a pro něj to muselo být teda o to sladší, protože on předtím s Vansdorfem taky postoupil, ale nemohli tam hrát, takže si předtím první ligu vyzkoušel akorát v Jablonci, ale co se týče vás, tak jste se tam nějakým způsobem jako fotbalově našel i díky kabině prostředí?
11: Já ani těžko říct.
9: Jste tam bydlel asi v Hradci, ne?
11: No jasný. Těžko říct, co byl nějaký takový, abych něco vypíchnul, jako jo, kvůli tomu to bylo. Asi bych řekl, že se nám sedlo jako všechno, že i pan Frtěla, který tam poskládal tyhle ty lidi, tak jako všichni měli jako ten dobrý charakter, tu hladovost, jo, a tady to. Měli jsme tam vlastně radiče, že jo, na středu hřiště, který tomu dával prostě takový jako dirigent, kolem něj prostě pracovitý kluci, kteří měli ty sny a šli si jakoby za nima. Tak asi tohle si prostě jako všechno jakoby sedlo, ale tam měli i 3letý jakoby program, proto právě si to jako pamatuju. Že fakt jako si tam nastavili, přišel tam pan Frtěla a s panem Sabouem a určitě ještě s dalšími lidmi, tak fakt si řekli 3letý program a šli si za tím jako postupem a právě tím 3. rokem tak to tak jako hezky jako vyvrcholilo. No. Takže to nebyla žádná náhoda nebo něco takového, ale řekl bych fakt jako hezky strukturovaně připravený plán na ten postup. No.
9: 2020-2021 specifická první liga 18 týmů i druhá, tam měla 14, vy jste byli vítězové po zápase 4 kola před koncem proti Dukle 2-1 jste vyhráli a získali jste jistotu postupu zrovna na svátek 8. května. A pak ta prvoligová sezona, ta první pro vás, i z hlediska čísel vašich osobních byla takovým jako splněným snem, který jste možná nedoufal, že se někdy uskuteční, protože vy jste tam...
10: Já to ještě doplním, no. To byl tvůj cíl, to je jasný, hrát ligu. Jo? Jaký to bylo? Jaký to bylo, když jsi věděl, že teda tohleto si dosáhl?
11: No, byl tam hned ten další cíl a právě my už jsme tady zmiňovali a tohle pro mě byl právě, já si to pamatuju, my jsme odjížděli s Jirkou Kateřiňákem z chaty, kde jsme právě slavili ten titul a vlastně jsme se o tom bavili, jakože liga a tady to a už jsme tady to jméno zmiňovali, i takovou tu vyšlapání té cestičky a mě tuhle cestičku vyšlapal ten Provi. Já si myslím, že jsem to nikdy jako nezmínil, ale vlastně měl jsem ho takovou toho člověka, který to tady to dokázal, že postoupil s Budějovicema a po roce nebo po půl roce tak ušel do té Slávie. A já jsem vlastně přesně, jak jsme se tady o tom bavili, že já jsem najednou začal vnímat, že dobrý, tak jsem tady a teď stačí fakt zabrat ten jeden rok, povede se ti ta jedna sezóna a seš tý top trojce, kterou jsem měl jako cíl, tu top trojku. A takže vlastně jako bylo to takový, že já nevím, nechci říkat, že jsem si to neužíval, ale máš tam zase hned hozený...
10: Takže žádný cíl. Uspokojení prostě.
11: No jasně, máš tam hozený hned ten další zase cíl, jakože dobrý, jdu po té cestě a teď jaký je ten další. OK, top trojka, tak jdeme. Takže jako něco, že...
10: No dneska ty mladí hráči v podstatě, já nevím, teď možná to přeženu, ale dostanou se do B týmu někam a říkají si, no tak teď už je jenom otázka času, kdy mě vlastně vezmou do Ačka, jo, a ono už to nepřijde nikdy, protože vlastně vypnou to, v čem by měli být důsledný, a to je ten čas, který tomu věnuješ, to je i ten individuální trénink, protože prostě málo kterýmu hráči, obzvlášť v téhle době, stačí jako hodinu a půl trénovat, to prostě už takhle nefunguje, a myslím si, že to je jako těžká práce v tuhle chvíli, a kdo ji nepodstoupí, tak vlastně nemůže přemýšlet o tom, že se dostane takhle vysoko.
9: Hmm. No ale Jan Mejder to zvládnul, když jsem mluvil o té produktivitě, gól a 7 asistencí z vaší pozice tedy, krajního beka, a pak vlastně námluvy z kluby nebo zájem i z jiných štací teda.
10: Já tam mám, teď jsi mi připomněl...
9: To byla ta vaše titulová sezona s Michalem Bílkem 21-22.
10: No a já jsem ti volal, že jo, ale my jsme si volali...
13: Já tomu mám taky, no, povídej.
10: No já to řeknu zase, my jsme si jako průběžně volali i o tom Hradci a to, a já vlastně, my jsme se pak bavili o posilách, tak jsme říkali Mejdr. Jo, hele, to tak zkusíme mu, já mu zkusím zavolat, jenom se ho zeptám, jak to cítí, a ty si už tu dobu jako, ale to, a Míra Koubek, který se to dozvěděl, tak samozřejmě mě atakoval s tím, že je to nepřípustný a to, a tak jsem mu jako odpověděl, že se prostě známe, že jsem ho trénoval v Sokolově, že prostě mu volám normálně a že mě to zajímalo, jaký má jako další ambice, takže to, a nakonec prostě to nedopadlo do Plzně, ale dopadlo to jinak, no.
13: Jo, tam vlastně ono vtipný, teď, jak jsem to tady zmínil, tak fakt jako jsem měl nabídku, nevím, jestli by, že jo, protože těch věcí, které tam rozhodují o tom přestupu, jak je prostě strašně moc, že jo, ale vlastně jsem pak ve finále fakt měl jako ze všech třech týmů, co jsem jako chtěl, tak jsem měl jakoby možnost asi jako jít, kdybych se prostě si zarazil hlavu do písku a že chci semhle, tak bych jako, by mi asi nikdo jako nebránil.
10: Já teď řeknu jednu věc, oný Karel Poborský zmínil, to není žádný jako samozřejmě fantastický hráč, ale dal gol Portugalsku, který prostě zaregistroval celý svět, a to je ten jeden moment, který ti změní úplně jako celou kariéru. Jo, to by se povedla ta sezóna, a ty hráči to vnímají prostě, ty funkcionáři těch ostatních týmů, hele, on zas nahrál na gol, ty vole. Ale oni vyhráli a zas nahrál na gól. Takže to jméno prostě najednou začalo rezonovat, protože prostě to bylo jako překvapivý jméno, a najednou to funguje takhle, že jako hele, to oni ho chtějí všichni. No.
9: Tak Hradec se hry zažil jako nováček sezonu skončenou se 6. místem a pochopitelně to se taky nečekalo. Nicméně vy jste tehdy po přestupu, když už se dostaneme do července 21 do Sparty, mluvil o nějaké té vizualizaci, že jste si to nějakým způsobem představoval. Je to možné? Vzpomenete Deník CZ, červenec 21. Takže třeba Václav Hladký, který se dostal téměř do Premier League, protože pak byl třeba náhradníkem v těch svých týmech, tak mluvil taky o určité vizualizace, když chytal tehdy jako třeba dvojka v Liberci, nebo spíš nechytal, že se dostane takhle daleko. Tak spíš by mě zajímalo, jako jestli si vzpomenete, v jaké chvíli jste si představoval, tady třeba jednou jdu za tím.
13: Tak jako určitě minimálně před tou sezónou, tak já mám na každý rok, mám prostě svůj vision board, svoje cíle jako napsaný a všechno jako si ráno prostě sednu.
10: Co jsi říkal? Vision board, jo. Zařadíme do našeho...
9: A tabule představ třeba, no.
13: On je dobrý si to jako, abyste to viděl na těch očích, takže já fakt jako si to vytiskne, že jo, nalepíš si to na zeď do obrazu, si to vždycky udělám, tak tohle si vždycky v lednu si sednu, řeknu si, OK, jaký jsou ty další mety, co chci dosáhnout a všechno tady to, jak si tam vylepím, napíšeš si to do deníčku a jdeš za tom. Ne?
10: My tady máme jako i lingvistický kroužek, takže tohle to si tam přidáme.
9: Je pravda, že když si napíš... Ne, tak no jasně, je to pravda, no, to je zajímavý přístup.
10: To je lepší na to koukat, to je pravda, no, tohle já jsem...
9: Třeba do poznámkového bloku, víš, aspoň se napíšeš za lidky
10: třeba. Ty magnety, kde jsem všude byl, tak to je něco podobného.
13: Ne, on je fakt jako vtipný, že když se ono kolikrát, a ono to je i tady to právě jako to pravidlo, že... Já si to pak jako otevřu, teď třeba 3 roky naspátek si otevřu jakoby ten deník s těma cílema, a já už na ně zapomněl, jako já už ani nevím, že třeba tam bylo, že si chci koupit, nevím, motorku třeba, a vlastně já to otevřu a najednou, tyhle to už mám vlastně, že vlastně pak ti to do toho života tak jako chodí a ty to bereš jako automaticky, ale přitom jakoby to je nějaký ten progres, ta cesta, že jo.
9: Jak jsou ty cesty vlastně různé? Vy jste tehdy putoval do Sparty, za vás šel Adam Gabriel, který dneska je v Midtjyllandu, tedy v Dánsku. A vlastně jméno Jan Mejdr se objevilo ve Spartě po nějakém čase, protože vy jste odchovanec tohoto klubu, ale nebyl to první Mejdr, který by ze Spartou získal titul. Můžeme si jednoho připomenout?
14: Samozřejmě to zásluha především kluků, že protože kluci dělají trenéra a já si myslím, že jsme si nevybrali špatný hráče tady a že i ty hráči si myslím, že byli spokojení, což se projevovalo i prostě v účasti na tréninkách, ať už to bylo v přeboru nebo teď v té divizi dva roky, takže já musím říct, že z mojí strany spokojenost a od kluků taky.
9: Mě váš tatínek Pavel připomíná vás i pohlasy, teda nějakým způsobem tou dikcí, a tohle byl rozhovor z roku 2011, když myslím, že končil v přední kopanině, ale on v roce 87 vyhrál titul ve Spartě, když začínal tu svou prvoligovou kariéru. Tak doma asi byli taky rádi, ne?
13: Tak to nevím, já si myslím, že mě ten táta úplně nějak jako zrovna i tady v tom vybírání potom nějak jako neomezoval. Spíš, jak jste tady zmiňovali, tak jako v té Spartě jsem byl, strávil jsem tam 18 let, že jo, potom jsem šel do toho Sokolova, takže ten vztah nějaký k tomu jsem tam měl větší a bylo mi to jakoby nejsympatičnější. I ten příběh je strašně jakoby hezký, že jo. I teď je o to hezčí, když k tomu se asi taky dostaneme, tak vlastně celý ten příběh, taková ta česká kapitola, tak se mi líbí, mělo to tak být.
9: Tak dva roky, dva tituly. Kdo z vás to má, jak říkal klasik?
10: Ty ne.
9: Já ne, no Pavle, ty máš pět, no já vím.
10: Ne, ale já to dělím dva roky, dva tituly. Já taky nemám po roce titul. Jako.
9: Nemáš je přesně po roce. Jo, Viktorka měla 2.15.16 vlastně, když si skončil pak jednou.
10: No, to by si furt slavil, to nejde.
9: Ale zase, když to člověk staví do kontrastu, to si určitě víte, že to je takové i dobré ve filmech, ale i v těch médiích to přece jenom postavit, že to pak vypadá ještě o to lépe, ale u vás to není jako hrané, protože začátek ve Spartě a pak teda ta cesta k tomu titulu, to byla pořádně křivolaká cestička od toho Vikingu Stavanger od Liberce.
13: Já jsem za to rád, že jsem si tam vlastně zažil všechno, že jo? Že můžu říct i, mám takovou tu vidinu, jak se i ty lidi, že jo? Protože zatím jsem to vnímal jenom prostě z médií, že jo? Z televize, že jo? Když se tý Spartě, že jo, nedařilo a takhle, tak jsem teď rád, že jsem si to zažil i tý, na vlastní kůži, ten začátek tý Spartě. Že vím, jak se ty lidi jakoby chovají a že to není úplně jakoby příjemný, takže já si myslím, že tady ty časy vám jakoby hodně ukážou, ono slavit, když se každému daří, tak je docela dost jednoduchý, ale tady v těch chvílích se fakt jako potom ty lidi jako ukážou, ty pravý charakterové, takže jsem za to strašně moc rád, že i taková fáze tam byla. Já jsem tu cestu tam měl, řekl bych, mnohem jakoby těžší třeba než ostatní kluci, pak díky různým věcem, ale mělo to všechno, no. Ten příběh je dobrý.
9: My jsme tady s Pavlem hostili Davida Pavelku a vzpomínali jsme na to, že když jste v derby tehdy dostali v Edenu 4, tak jste jeli do Plzně, kde tehdy ještě Pavel byl s Michalem Bílkem, je to možná 22-23 ta sezona.
10: No, tam si myslím, že kdyby jsme Spartu porazili, tak tam byly změny.
9: Mluvili jsme s Davidem Pavelku a shodli jsme se, že to určitý zlom byl.
10: Tehdy. No to určitě, jak ten zápas byl remízový a vlastně z toho rohu, myslím, že to byl roh, že vlastně Dáva dal gól a všechno se to otočilo. No.
13: Jo, jako asi s váma nezbývá než souhlasit, já si taky myslím, že to byl nějaký ten rozhodující moment, že se to zlomilo a říkám, ten příběh je hezký.
9: Pak vlastně slavení toho titulu, ke kterému jste došli tou velkou šňůrou vítězství, vy jste u toho vlastně byl tu první sezonu pravidelně, takže dá se říct, když teď zpětně, třeba ta první sezona ve Spartě životní? Nebo to takhle neberete, si to takhle neřadíte?
13: Ne, to takhle neberu. Zároveň já jsem taky, že jo, nepřipsal jsem si tam žádný ty čísla, že já jsem se té první sezóně hodně jako naučil a z té mentální stránky, protože taky já jsem vlastně tady do té doby, takže jsem v těch velkých týmech prostě nebyl, nehrál, jdete nějak jako postupně a najednou tady ta první sezona tak byla fakt pro mě i z toho osobního života, co se tam dělo, tak byla fakt jako těžká na tu hlavu. A mě nejvíc posunula tou hlavou, že fakt jako, ať jako na tom hřišti blokovat nějaký různý negace, nějaký komentáře a takové věci, že vlastně jsem chtěl být vždycky prostě mentálně odolný, jak třeba právě vždycky zmiňuji jako Láďa Krejčí, kterýho jsem tam měl možnost žil zažít a jako ten člověk, jak má nastavenou hlavu, to je prostě neskutečný a právě jsem říkal, ty chci být jako on, ale ten Krejda si taky něčím prošel a já jsem si hol taky musel něco vyžrat, a aby mě to posílilo, aby mě to někam posunulo. Takže já ten první rok vnímám, že byl jsem tady u těch důležitých momentů, že jsem měl přesně to štěstí, že vlastně, že jo, mě brali přesně jako toho defenzivního hráče a vzhledem k tomu, že my jsme byli ten tým, který úplně té hře, tu první sezonu jako nedominoval, že jo, právě v té Plzni, že jo, tak to byl čistě fakt jako jsme to tam ubojovali, že jo. Tak
9: vlastně... Se pamatuju pak to derby ještě v nadstavbě 17% držení míče, ne?
13: Jo, jako... Byli jsme spíš ty právě z toho bloku a vyráželi jsme jako dopředu, takže to i víc mě vyhovalo. I trenér Priske vlastně si myslím, že tady to dost dobře věděl, že se tady v tom na mě může do té defenzívy spolehnout, proto jsem ty možnosti vlastně jako dostával. A jak říkám, hodně jsem se ten rok jakoby naučil a byla to pro mě taková jako největší asi lekce jakoby v té kariéře.
10: A teď teda trošku bulváru, a jsi Slavič nebo...
13: Tak asi musím říct, že...
10: Ne, já bys nebyl jenom dokonalej, no tak...
13: Ne, to já ti k tomu řeknu jednu myšlenku. Pokaždý, když se někam šlo, a to bylo třeba, že jsme přesně den nespali, dva dny nespali a řekl se, hele, středa tady, parník, nevím, cokoliv, tak jsem říkal, že to je ten moment, který nechci vyměnit za spánek, protože už nemusí přijít. Takže já byl ten yes man v tu dobu a prostě cokoliv jako se řeklo, tak říkám, jdu, chci být u toho. Jako chci mít všechny ty vzpomínky, o kterých přesně si pak sedneme a budeme si o nich povídat. Takže teď asi nebudu vyjmenovávat, které vzpomínky všechny to byly, ale pokud něco někde vyplave, tak je velká pravděpodobnost, že jsem tam byl taky.
10: Já řeknu jednu historku, když já jsem byl jako mladý ze Spartou na tom parníku, tak mě utvrkala jedna věc. Ne, nebudu jmenovat toho hráče, to je jedno. A normálně tam byl tác s grilovanýma kuřatama a já si uvědomuji, jak otevřel to okýnko dole a ty kuřata nasypal do té Vltavy a říkal, žerte ryby. A teď tam hodili ten tác a teď mu jeho říká, a ten tác tam neházej. A jo, tam hodili ten tác a já si, možná je to jako jenom taková moje jako unikátní vzpomínka, že jsem říkal, tam hodil asi a jim 8 půle kuřete a řekl, žerte ryby, tak jsem si říkal, která ryba ve Vltavě asi bude žrát grilovaný kuře. No,
9: no moc těch masožravých tam snad nežije teda. Tam
10: teď koupil. Už možná jo.
9: Když jen Mejder pak vlastně přihrál na ten jeden gol Birmančeviče při svém posledním nakonec vystoupení v tu dobu, jsme to ani nevěděli. My jsme tehdy už vysílali desítku na jaře 24, tak jsem tady vypichoval ta vaše slova, že jste to nějakým způsobem přijímal i vzhledem k tomu, že jste zažil horší situace, než je boj o místo v jednom z elitních celku v Česku, ale ten konec nakonec přišel, protože jsme se bavili v kontextu, nakopne se zase, jak to bude. Vzpomenete, kdy zhruba jste tak tušil, že už to teda nepůjde? Jako ve Spartě, myslím, že už tam nemáte místo.
13: No, tak ono asi hned od začátku ty karty náť byly právě hozený, že...
9: A na začátku jste hrál pak Teplice, že jo, Kodaň?
13: Jako, že ta Kodaň právě jsem hrál první kola hned s Olomoucí, kde jsem mohl dávat gól a vlastně ten jsem zápas mi povedl všechno a právě do té druhé sezony jsem šel s tou čerstvou hlavou a fakt jako dobrou... Cítil jsem se fantasticky, fakt jako jsem po té dovolené i na Bali jsem si zažil různé věci a tady to, byl jsem tam sám, takže hodně věcí jsem si srovnal a vrátil jsem se fakt dobře připravený a jak říkáš, vlastně ta Kodaň začala suprově, první kolo s Olomoucí proti Teplicím, teď někdy na mě vyskočila ta fotka, tyjo, tak jsem tam dával tyčku, tyjo, vlastně, že jsem si říkal, ty vole, já byl tak blízko od toho jako gólu. A pak před tím Zářebem, pokud se nepletu, tak jsem se zranil. A přišel vlastně Angelo Preciado a to je prostě fotbalista. Já doteď jsem s ním v kontaktu, psal jsem mu právě jako portugalsky, oni si jako španělština a portugalština, oni si trošku rozumějí, tak jsem se mu snažil, že on je v Brazílii teď, jo, takže vlastně tak si myslím, že něco umí, takže jsme si i nedávno trošku vyměnili pár jako zpráv a to je prostě fotbalista jako kráva. To si myslím, že všichni jako ví, kdo ho měli možnost vidět na trávníku a takže jsem věděl první pozici, že je zavřená a pak ty karty už prostě byly nějak jako hozený a já jsem byl třetí možnost, no, takže já vlastně jsem to tu půl sezonu tam nějak vydržel, že jo, a v té zimě tak jsem měl pořád takový ten mindset toho, což možná je výhoda, možná nevýhoda, ale toho zarputilýho člověka a já věděl, že na to prostě mám, jako věděl jsem to viděl na těch tréninkách a tady to, sice těch lidi se k vám nějak jako chovají, že už třeba nejste v té jedenáce a koukáte, že jo, na hřiště, když se ty týmy jako připravují, tak jste za lajnou, že jo, a tady to, takže to v období bylo zase těžký, protože jsem tady to vlastně od Sokolova, od první půl sezony, jak jsem to nezažil, že jste vlastně takhle, takže zase lekce tady v tom, nějakým způsobem s ním pracovat, že jo, nějakým způsobem prostě prostě najít tu motivaci pořád, že jo, i když nehrajete, ta možnost tam ani není, a pořád prostě makat, protože nikdy nevíte, kdy ta šance přijde. No a přišla v těch Budějovicích, kdy oba dva dostali, že jo, červenou. Myslím si, že jsem tu šanci nechytil špatně, že vlastně jsem dostal nějaký to hráče toho zápasu, že nebo něco podobného. A pak jsem tu šanci potom zase už nedostal, takže to už jako bylo tak jako jasný, že jo. A už právě jsem chtěl odejít i jako sám. No.
10: Ještě jenom už se blížíme ke konci. Jsi mi dal zajímavou myšlenku, seš rád sám?
13: Jsem rád sám, je to nebezpečný.
15: Jako se svými myšlenkami myslíte hlavně.
13: Je to... Když to umíte, tak si myslím, že to je hodně nebezpečný, protože je potřeba se socializovat. Tak my lidi se rádi jako socializujeme, jsme k tomu podle mě tak jako předurčený, a je pak jakoby horší hledat podle mě ten protějšek, protože jste dost vybíravej, protože už jen tak asi s někým na kafe nebo takhle, na kafe, do vztahu jako nejdete, protože pořád jako vidíte tu vidinu, že můžete být sám. Jako no, takže...
10: A ty jsi to tady zmínil, tak na motorce seš sám, ne?
13: To je super koníček.
15: No, tak to jsou zajímavá slova, jenom připomenu, Jan Mejdr, dvojnásobný mistr ligy, vítěz poháru, taky vítěz druhé ligy, bilance v první lize zatím 63 zápasů a teď další budoucnost před ním, ale chcem se ještě dostat na závěr k tomu tématu, které se týká konce června.
12: Host desítky Pavla Horváta.
15: A já k tomu pustím jednu písničku krátce. Tak my jsme to jako kluci zbožňovali, když Eric Cantona a... Tak my jsme to jako kluci zbožňovali, když Eric Cantona a nebo Thierry Henry a těhle borci vytáhli taky ten bíl.

0: a té radosti, že jo, tam je podle mýho míň a míň a o to více cení, když ji tam někdo do toho dodá, ale tak my jsme takhle vyrůstali, že jo, na tom hřišti, kdy jsme si kopali před tou školou a všechno podobně a já jsem to nějakým způsobem od toho covidu začal vnímat, že ta doba se nějak jako uchyluje víc do toho onlineu a řekl jsem si, že nebudu ten, co na to bude nadávat, ale budu ten, který nějakým způsobem půjde proti tomu a zkusí zase ty lidi třeba nějakým způsobem jinak namotivovat, no tak vznikl tenhle projekt.
1: A je to docela nadčasové, respektive aktuální, jak to člověk bere, protože se hodně teď mluví o českém fotbale, že mu chybí ta fotbalovost a možná třeba i větší technické dovednosti mládeže, která vyroste na hřišti Jana Mejdra. Nejen možná v Praze, na Vltavské uvidíme, co dál bude, tak třeba pronikne pak zase dál do světa. A to si myslím, že je docela hezká tečka, ale na druhou stranu jsme toho strašně moc nestihli. Tak doufám, že teda si někdy uděláte čas a pozvete, respektive přijmete pozvání od Pavla. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Jan Mejdr tady byl.
0: Já děkuju za pozvání.
2: Tak já doufám, že to nebude u dalšího zranění, že až bude nějaká pauza třeba letní nebo zimní, tak díky, že jsi přišel a hodně zdraví hlavně.
0: Děkuju.
1: Děkujeme Pavlovi Horvátovi, opět pozval výjimečného hosta. Pavle, měj se hezky a těšíme se na slyšenou.
2: Díky za pozvání ke mně, na slyšenou.
3: 11 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
4: Hasiči ve Zlíně bojují s požárem výškové budovy, vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. NATO prohloubí vojenskou a bezpečnostní spolupráci s partnerskými zeměmi Asie a Oceánie. Tenistky Muchová i Nosková nastoupí v semifinále Wimbledonu. Po pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 popojíždí kolony. A počasí bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně přehánky a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hasiči vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu na místě požáru bývalých baťových závodů v centru Zlína. Hoří tam sklad obuvy. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barbory Vinklárkové není nikdo zraněný. Na místě máme reportéra Davida Jaburka.
5: Z budovy jde stále velmi hustý černý kouř, který vítr žene dál na centrum města. Hasiči proto doporučují lidem z okolí nevětrat a nevycházet ven. Momentálně tady je přes 20 jednotek i se speciální výškovou technikou. Hasiče vidíme na třech výsuvných jeřábech. Mluvčí hasičů Pavel Řezníček mi řekl, že evakuují okolní budovy a povolali také posily z dalších krajů. Doplním, že naposledy hasiči ve Zlíně vyhlásili zvláštní stupeň poplachu při požáru v roce 2013, kdy rovněž hořela budova v areálu bývalých baťových závodů. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
4: Nezaměstnanost v Česku v červnu byla 4,8% a zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí, vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Transfuzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených totiž zaznamenávají úbytek dárců krve. Někteří z nich navíc nemůžou darovat ani po návratu z prázdnin, a to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku. V jakých dalších případech je nutné darování krve odložit, připomíná Vladislava Pražáková, vrchní sestra transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
6: V rámci sexuality prodělaná onemocnění a samozřejmě ještě ho může vyřadit styk, takový, který by mohl být rizikový. Zdravotní stav toho dárce samotného posuzuje u nás lékař.
4: Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek.
7: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung slíbil okamžitou pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů a členské státy NATO mají zájem o další nákup jihokorejských houfnic, tanků, munice a součástek do bojových letadel. Jihokorejské konzorcium Chanwha Ocean Hyundai sice teď čerstvě neuspělo v tendru na dodávku 12 nových ponorek pro kanadské námořnictvo. Nicméně objem svých zbrojařských dodávek armádám na to bude navyšovat. V příštích 15 letech to budou zbraně a komponenty za bezmála 10 miliard dolarů ročně. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.

0: Sport.
1: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postupně nastoupí v semifinále Wimbledonu. Půl třetí odpoledne se na centrálním dvorci představí Muchová proti Američance Goffové. Potom se na stejném kurtu utkají Nosková s Ukrajinkou Kostyukovou. Pro 21-letou Noskovou je to první grandslamové semifinále. Muchová bude o místo ve finále bojovat po páté. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy, Radiožurnál živé vstupy. A stejný servis nabídnou obě stanice i u večerního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Francie bude hrát od 22 hodin českého času v Bostonu proti Maroku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem a také ucpané příjezdy do Prahy. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Před víkendem jede dost kamionů ze západu na východ a pomalej tak jedou už od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 180 a to až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Osobní auta pak zpomalují až v Brně. Na dálnici D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kvůli opravám k Belské ulice ta kolona nákladních aut začíná už za sjezdem na Kralupy. Je nesouvislá a brzdí se před Prahou na 5. kilometru. Na dálnici D7 se ucpává příjezd a také výjezd z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony od Středokluk z 5. kilometru a také z Prahy od Evropské, je to asi na 15 minut. Na Pražském okruhu stále komplikuje provoz omezení směrem z letiště k dálnici D1 a to v Lochkovském tunelu. Projíždí se pouze jedním pruhem a kolona je z plzeňské dálnice D5 od příjezdu z Plzně od Rudné. A ještě silnice 35 mezi Mohelnicí a Hradcem Králové. Kolony jsou obou směrně v úseku mezi Hrušovou a Litomyšlí. Směrem na Mohelnici zdržení výrazně delší, asi 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
4: 11 hodin 6 minut, krásné čtvrteční dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Australský sprinter Gout Gout se zranil a zbytek atletické sezony bude bez něj. Na tréninku v Brisbane si 18-letý talent natrhl šlachu v levém stehně. Gout, který bude muset oželet srpnové mistrovství světa do 20 let v Eugene i premiérový šampionát pro vybrané elitní atlety v září v Budapešti, to oznámil na svém Instagramu. V letošních světových tabulkách dvoustovky je Gout časem 19,60 700 sekundy druhý, startoval i na ostravské Zlaté tretře v běhu na netradiční vzdálenost 150 metrů. Skončil za novým rekordmanem Noahem Lylesem třetí.
0: Radiožurnál Sport
5: a Karel Janů.

0: 11 hodin, 10 minut, čtvrtek 9. července. Dnešní den je hodně důležitý pro fanoušky českého tenisu, protože dvě české hráčky si krátce po sobě zahrají o postup do finále grandslamového Wimbledonu. Karolína Muchová se od 14:30 odpoledne utká s Američankou Coco Gauffovou, no a Linda Nosková pak s Ukrajinkou Kostyukovou. Nosková se do svého prvního grandslamového semifinále probojovala poprvé v kariéře díky výhře nad Belgičankou Elis Mertensovou ve dvou setech. Těžší chvíle, ale zřejmě zažila už v prvním týdnu slavného turnaje. A to kvůli jednomu zvládnutému kritickému momentu.
1: Jako stává se docela často, jo.
2: Tenisová historie zná hned několik příkladů z minulosti, kdy hráčka utekla z matchballu a pak byla jen těžko k zastavení. Současné kapitánce týmu pro pohár Billie Jean Kingové Barboře Strýcové se to sice stalo jen na menším turnaji, ale ten pocit bude zřejmě dost podobný jako na těch největších akcích a grandslamech.
1: Možná je to tím, že ten člověk jako je tak kousek od vyřazení, pak z něho spadne ten strach z toho, jako teď můžu prohrát, co když prohrál tohle, a nemá vůbec v hlavě tohle, protože věděl, že už mohl být doma dávno 3 dny.
2: S podobným klidem teď může hrát i Linda Nosková, která ve třetím kole utekla z matchballu Rumunce Soraně Kirsteové a 10-bodový tiebreak rozhodující sady pak těsně vyhrála. Možná by to bylo kruté, protože předtím měla sama dobré příležitosti, jak zápas ukončit, ale stačilo pár centimetrů a neseděla by teď ve Wimbledonu v největším tiskovém sále jako semifinalistka.
3: Tak backhand to zachránil, no. Samozřejmě byla jsem nejblíž k tomu, abych vlastně už nebyla v turnaji, takže jsem ráda, že to tak nějak jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji. Zápas, trofnu si říct, že zrovna byl o trošku lehčí možná, než právě s tou Soranou. Ať už možná i psychicky, možná i fyzicky, je to trošku jakoby vtipnější, že hrajeme vlastně spolu v semifinále.
2: Přiznává Linda Nosková, která bude klid potřebovat i dál. Odpoledne ji čeká duel s Martou Kostyukovou z Ukrajiny, které zatím v jediném vzájemném duelu na jaře na Antuce v Madridu podlehla. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Bojuje se soupeřkami po celém tenisovém světě, ale nemůže se zároveň zbavit strachu o rodiče. Rodačka z Kyjeva Marta Kostiuková dnes může postoupit do finále Wimbledonu, pokud tedy porazí Lindu Noskovou. Na dálku ji ale nemůže uniknout stále trvající válka na Ukrajině a k tomu ještě rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru. Ten předběžně zrušil zákaz startu ruských sportovců na olympijských hrách. A i když tenis na olympiádě není v konkurenci Grand Slamu pro tenistky a tenisty tak prestižní, tak Kostiukové se rozhodnutí i tak zásadně dotýká.
1: Hlavou se mi teď honí hrozné myšlenky. Je to velmi, ale opravdu velmi daleko od fair play. A to nejen pro Ukrajinu, ale i pro všechny země, kterých se to týká. Na 100% s tím nesouhlasím. Nemyslím si, že se něco změní, ale pro mě je to vlastně jednoduché. Půjdu na kurt a doufám, že porazím všechny z Ruska.
2: Říkala v All England Clubu 24letá Marta Kostiuková. O případném zařazení Rusů do olympijských soutěží rozhodnou jednotlivé sportovní federace. Třeba šéf světové atletiky Sebastian Kou řekl, že dokud bude Rusko válčit na Ukrajině, atleti v mezinárodních soutěžích nebudou. A i tenis je olympijský sport.
1: Jsem si jistá, že nějaké kroky podnikneme, ale rozhodně to nebudu dělat před semifinálovým zápasem. Můžu o tom pak mluvit víc ve Spojených státech, nebo vlastně kdekoliv a kdykoliv, když na to budu mít čas a když kolem mě budou další tenistky. Společně můžeme jít klidně i na vysokou úroveň politiky. Jen to nebude hned před semifinále Wimbledonu. Chvíli to musí zůstat stranou.
2: Přiznává Kostiuková, která je v tenisovém žebříčku hned za dnešní semifinálovou soupeřkou, celkově na světě 12. Lindou Noskovou. Tenisový život je plný cestování a Kostiuková tak sleduje domácí dění na dálku. Od začátku roku hrála v Austrálii, ve Spojených státech třeba v Miami nebo Indian Wells, pak také ve Španělsku ve Francii. A teď jí dělí mezi Londýnem a rodným Kyjevem více než 2000 kilometrů vzdušnou čarou a ráda by na dálku potěšila fanoušky z rodné země.
1: Doufám, že by to znamenalo opravdu hodně. A od aktuální situace se můžu jen velmi těžko odpoutat, když se stal ten poslední útok. Zničené jsou 4 ulice s obytnými domy a to asi jen 5 kilometrů od místa, kde bydlí moji rodiče. Byla to zase další těžká noc se spoustou mrtvých, nevinných a dětí. Snažím se, aby mě to neovlivňovalo, ale jde to velmi těžce. Každý den je jiný a snažím se s tím vyrovnat za pochodu.
2: Říká Marta Kostiuková, která si teď před semifinálovým zápasem Wimbledonu snaží dát do hlavy jen a jen sportovní myšlenky. A pokud dnes porazí Lindu Noskovou, i ve finále by si mohla zahrát proti Češce. To pokud Karolína Muchová porazí v Londýně v úvodním dnešním semifinále Američanku Coco Gauffovou. Oba zápasy budeme vysílat v přímém přenosu. František Kuna,

Kromě dvou ženských tenisových semifinále na Wimbledonu s českou účastí vás můžeme pozvat v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport znovu taky na fotbalové mistrovství světa. To Podní Volna nabídne první čtvrtfinálový souboj. Večer od 22 hodin se v něm střetnou Francie a Maroko. Radiožurnál Sport nabídne utkání v přímém přenosu.

0: somebody.
1: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
2: Je tu cyklistická Tour de France.
1: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
2: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
3: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
1: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
2: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
4: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
1: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
2: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
6: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Krásné čtvrteční dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, jsou tu aktuální zprávy.
9: Je Radiožurnál.
10: Radiožurnál je půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
11: V portugalské nemocnici zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, informoval o tom server BBC. Umělkyně se dožila 75 let. Zpěvačku z jižního Walesu v květnu uvedli do umělého spánku poté, co v Portugalsku podstoupila urgentní operaci střev. Její mluvčí nedávno uvedl, že se z umělého spánku probrala, zůstávala ale ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Hasiči vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu na místě požáru bývalých baťových závodů v centru Zlína. Hoří tam sklad obuvi. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barbory Vinklárkové není nikdo zraněný. Z horních pater objektu se ale valí tmavý dým a město doporučuje obyvatelům omezit větrání. Vítr totiž kouř zanáší nad centrum města. Stavební výroba v květnu zpomalila růst. Z dubnových 7,7% klesla na 4,4%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak průmyslová výroba rostla v květnu rychleji. Meziročně stoupla o 2%. Podle statistiků růst nejvíc podpořila výroba počítačů a dalších elektronických nebo optických přístrojů. Přispěl taky chemický a kovozpracující průmysl. A maďarská opoziční strana Fidesz dnes pořádá demonstraci proti navrhovanému dodatku k ústavě, který by umožnil odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Nový premiér Péter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Šujok opakovaně vzkázal, že sám se prezidentského křesla nevzdá.
1: Sport.
11: Cyklisty na Tour de France čeká horská etapa, včetně stoupání na Tourmalet. Lídrem celkového hodnocení je Nord-Train. Matias Vacek, který na Tour debituje, drží průběžné třetí místo. Šestá etapa nejprestižnějšího cyklistického závodu začne zhruba za hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Brnem a také ucpaná Litomyšl. Na dálnici D1 stále čekejte velmi silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se kamiony zastaví u sjezdu na Domašov na kilometru 168 a pomalu pokračují až do zúžení v Brně mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. To je mezi kilometry 178 a 183, pak stojí i osobní auta v levém pruhu. Také na dálnici D8 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Tam je to kvůli omezení ve Kbelské ulici. teď kolona začíná před Prahou za sjezdem na Mělníka Slaný, to je už 16. kilometr, pomalu se pokračuje až do Prahy, kolona je ale nesouvislá, poměrně dost roztrhaná. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolony se táhnou od Ledinice z 8. kilometru, pokračují pak až na Pražský okruh Ořechu, lepší situace je pak v Lhokovském tunelu, ten už je průjezdný bez omezení. A ještě silnice 35 je hodně ucpaná na průtahu Litomyšlí směrem do Mohelnice. Podle zpravodaje kolony jsou tam pouze provozem.
0: Od Hradce Králové je pomalu jedoucí, chvílema i stojící kolona kamionů, osobáků. Prostě Litomyšl je totálně ucpaná v tomto směru. Jsem nic neviděl, že by tam byl nějaký problém.
12: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Red Hot Chili Peppers, 11 hodin 38 minut, krásný čtvrtek 9. července všem, kteří posloucháte. Jediné čistě sportovní rádio v Česku, kosovský fotbalový reprezentant Albion Rahmani přestupuje ze Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Na Letné Rahmani působil 2 roky.

0: Už své 53. pokračování o víkendu nabídne Rally Bohemia. Sobotní rychlostní zkoušky tradičně organizátoři připravili na Mladoboleslavsku, ty nedělní na Liberecku. K favoritům soutěže patří Filip Mareš s navigátorem Radovanem Buchou v kokpitu Toyota Yaris Rally 2. Právě s Filipem Marešem si povídal nejprve na téma přípravy redaktor Pavel Petr.
1: Jsme na Staroměstském náměstí, kde vlastně za pár dní odstartuje Rally Bohemia. Je už člověk mírně nervózní takhle před soutěží?
2: Tak já si myslím, že nervozita je asi silný slovo, ale spíš jako ten pocit toho, že ty vrcholy přípraví, je to přece jenom domácí závod, takže se těšíme ještě o trochu víc než standardně a teď jsme měli od Hustopečí navíc docela dlouhou pauzu, takže se samozřejmě těším zpátky do auta a těším se na ten závodní režim a věřím, že nám to půjde o víkendu a že budeme patřit k nejrychlejším.
1: Přestože teprve před 9. hodinou, tak vy už jste mi prozradil, že máte za sebou trénink. To znamená, že už od rána sedíte v autě, nebo jak to vypadá?
2: Ne, v tomhle případě jsem měl na mysli trénink skrze fyzickou přípravu a tím, že ty dny jsou nabitý, tak občas mi nezbývá nic jiného, než si ráno přistat a ten trénink si odbít ráno, třeba předtím, než jdu do práce, nebo než mi zkrátka začne nějaký program, takže to je případ dnešního dne, ale zároveň mám ty dny rád, protože jsou hezky nastartovaný a baví mě to.
1: Jak to vlastně vypadá ten program? Opravdu to je i o nabírání té fyzičky ještě před tou samotnou soutěží?
2: Tak není to samozřejmě případ jenom toho mezidobí mezi soutěžema, je to vlastně celoroční koloběh. Samozřejmě ta fyzická příprava je intenzivnější v tom zimním období, kdy závody tolik nejsou, ale i teď mezi závodama já se snažím nepolevovat a furt na té fyzičce pracuju, protože to považuji za svou takovou tajnou zbraň a věřím, že soupeře dokážou udolat prostě v tom, že budu fyzicky připravený nejlíp ze všech.
1: Jak nabírají fyzičku jezdci rally? Je to někde při zvedání činek nebo při běhání? Jak to vypadá?
2: Tak ta moje příprava je hodně zaměřená, nebo respektive ona je vyvážená. Jo? Je to o tom kardio, protože přeci jenom, když pak sedíme v tom autě, tak tam největší nároky jsou kladený na tu udržet koncentraci vlastně při těch adrenalinových okamžicích a je to přeci jenom rozložený do několika dní, několika fázově vlastně během toho dne, kdy RZ je samozřejmě, já nevím, 8-10 za den klidně, takže toho je hodně a to všechno se podepisuje na tom, jestli jezdec je připravený dobře fyzicky a neodpadá tam ta koncentrace zkrátka během toho dne, takže proto se za mě vyplatí tu fyzičku řešit a samozřejmě je tam potřeba i nějaká síla, aby ty svaly to vydržely celý den, takže je to nějaká kombinace silového tréninku a kardiotréninku, ale myslím si, že by se to dalo připodobnit k jakýmukoliv zdánlivě fyzicky náročnějšímu sportu, jako třeba fotbal, hokej a tak dále.
1: Co strava, jak řešíte stravu třeba před samotnou soutěží?
2: Tak zase jakoby jsou asi jisti, kteří to třeba neřeší vůbec. Já si myslím, že dneska ten sport je tak daleko, že je potřeba to řešit i z tohohle úhlu pohledu. Samozřejmě nějaký odlehčený jídla, aby člověk neměl plný břicho za volantem a aby neměl pocit těžkosti, protože pak je prostě potřeba za sebe vyždímat maximum na té trati a to zkrátka nejde, pokud vaše tělo tráví knedlo vepřové.
1: A pitný režim, jak třeba vypadá?
2: Tak to si myslím, že je ještě náročnější disciplína, protože je potřeba tam být ostražitej a nenechat to zajít do toho pocitu žízně, protože v těch ledních závodech, kdy je velký horko, máme na sobě dvě vrstvy nehořlavého prádla do toho přilbu, kuklu, takže opravdu tam se člověk potí, ještě ani neudělal rychlej pohyb, takže je potřeba dbát na ten pitný režim a hodně tam toho sunout těch tekutin.
0: To zmínil jeden z favoritů automobilové rally Bohemia Filip Mareš. Druhou část povídání s kolegou Pavlem Petrem uslyšíte už za pár minut po skupině KISS.

0: Automobilový jezdec Filip Mareš nás v první části rozhovoru s Pavlem Petrem nechal nahlédnout pod pokličku přípravy na start víkendové rally Bohemia. Ta se pojede na Mladoboleslavsku a Liberecku a řeč o ní bude právě teď.
1: Pojďme k samotné soutěži, když se řekne rally Bohemia. Co se vám na první dobrou vybaví, protože vy tu soutěž znáte už jako malý kluk.
2: Asi se mi vybaví přesně tohleto, ty okamžiky, kdy jsem byl malý a kdy jsem v Březovicích stál s rodičema na startu RZ-ty a přijížděl Jindra Štolfa, Emil Triner, Roman Kresta, který začínal v té době. To jsou takový ty první záblesky mýho spojení s rally, vlastně zažehnutí té vášně, která trvá dodnes. Takže určitě je to přesně tak, když řeknu, že rally Bohemia prostě stála za tím, že jsem se vydal dráhou nebo cestou tohohle sportu.
1: Už jako malý kluk se tady přemýšlel o tom, nebo snil o tom, že byste někdy mohl na rally Bohemia startovat?
2: Jo, 100%. Přesně tyhle okamžiky, který jsem popsal, tak už tam ve mně jako zrála ta myšlenka toho, že bych chtěl jezdit rally a já jsem strašně šťastný, že se mi to povedlo, že dneska dělám, co mě baví a i s tímhletím nastavením chci jít do toho závodu, chci si to užít. Nevím, kolikátá je to moje bohemka, každopádně několikrát jsme tady v posledních letech šáhali po vítězství, tak bychom chtěli letos to prolomit a samozřejmě tu soutěž ideálně vyhrát, ale bude to velmi těžký proti Škodovkám.
1: Chápu, že je to vítězství, je ten největší cíl, který v současné době před sebou máte.
2: Je to tak, protože i z pohledu bodování českého šampionátu, teď jsme tam druzí, máme jedno první, jedno třetí, jedno čtvrtý místo vlastně z těch třech odjetých podniků a pokud reálně chceme bojovat o titul, tak bychom tady měli na to vítězství cílit.
1: Jaká zatím tedy je pro vás ta sezóna? Už jste naznačil, jak se vedlo v těch předchozích závodech domácího šampionátu.
2: Tak začali jsme skvěle vítězstvím na Šumavě, pokračovalo to méně dobře na Krumlově a na Hustopečích jsme se o tu bednu připravili mojí chybou vlastně předčasným startem o setinu sekundy, tam to bylo trošku nešťastný, když nás vlastně z těch stupňů vítězů odsunuli až docela dlouho po skončení nebo po vyhlášení toho závodu, ale taková je realita, musíme makat dál a vyvarovat se takových zbytečných chybiček.
1: Jak vlastně vnímáte souboj té domácí špičky, protože samozřejmě jsou tam další jezdci, kteří bojují o to prvenství, je tam Dominik Stříteský a jsou tam samozřejmě i další a další, je tam Adam Březík.
2: Je to dneska hodně o těch dealerských týmech Škodovky, který tam ať už s Honzou Kopeckým, Adamem Březíkem nebo Dominikem Stříteským hrajou. Dneska si myslím úplně ty první housle, protože počínají Krumlovem, my jsme jim trošku přestali stačit. Kluci zrychlili a my jsme teď v pozici těch, co se snaží ulovit a vlastně jediný pravidelně startující tým s Toyotou jsme tady v pozici spíš takového lovce a jediných Mohikánů, který vlastně bojují proti těm Škodovkám na domácím poli, takže nás to na jednu stranu extrémně motivuje a snažíme se tu vlajku Toyoty držet co nejvýš. Samozřejmě bylo by hezký vidět i další týmy startovat s Toyotou, aby jsme měli nějaký přímý porovnání se stejnou technikou a možná i v tomhle směru nějakou, řekněme, spolupráci s někým, kdo tu techniku by využíval taky a mohli bychom si třeba pomoci vzájemně.
1: Vy jste prakticky domácí jezdec, jste tady více pod tlakem, protože samozřejmě spousta známých kamarádů, rodina se přijdou podívat a je mi jasné, že před nimi se chcete ukázat v tom nejlepším možném světle.
2: Já si myslím, že ten tlak jako je trošku možná jiný v tom, že přeci jenom i ze strany těch partnerů, kteří jsou velmi často napojení na Mladou Boleslav, tak tady máme víc pozorovatelů, řekněme přímo u trati, ale já si to za ty roky spíš užívám, protože to vnímám jako extra podporu, extra sílu do toho našeho snažení a oni s náma, ty partneři, tu naši historii, ten náš příběh prožívají dost silně, takže v tomhle směru naopak to beru jako nějaký extra power a těším se a doufám, že nám to pomůže v tom souboji se Škodovkama.
1: Filipe, budu držet palce a těším se, že tady v neděli se uvidíme v cíli na místě, které bude odpovídat vašim představám.
2: Já se na to těším taky a udělám pro to maximum. Děkuji moc.
1: Říká Filip Mareš z Mladé Boleslavy, Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl osmí ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník.
3: Pustil, půl osmí ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který

0: se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Je 12 hodin. Radiožurnál Hlavní zprávy.
2: V centru Zlína hoří výšková budova, sklad obuvnické firmy Vasky. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu.
3: Na místě jsme vyhlásili bezletovou zónu, protože se nám tady objevily soukromé drony.
2: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou hrát o postup do finále Wimbledonu. Silnice 23 u Kralic nad Oslavou je po požáru kamionu uzavřená a počasí bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 9. července. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár bývalých baťových závodů v centru Zlína. Je tam vyhlášený zvláštní stupeň poplachu. V horních patrech výškové budovy hoří sklad obuvi se 70 tisíce páry bot. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barbory Vinklárkové není nikdo zraněný. Na místě je taky reportér David Jabůrek.
5: Požár se rozšířil z předposledního patra budovy až na střechu, ze které jde velmi hustý černý dým. Vzhledem k poměrně silnému větru se navíc drží dole nad centrem Zlína. Z místa požáru se ozývaly také výbuchy. Hasiči proto doporučují lidem v okolí nevětrat ani nevycházet ven. Momentálně je tu více jak 30 jednotek hasičů i se speciální technikou. Ve vzduchu teď vidíme 4 páry mužů se stříkačkami na výsuvných jeřábech. Navíc stále přijíždějí další hasičská vozidla. Hasiči také evakuovali lidi z okolních budov. Podle mluvčího hasičů Pavla Řeznička je v okolí zakázané lítat z drony. Také uvedl, že statika budovy je narušená a hasiči budou požár určitě hasit nejméně celý dnešní den. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v pražské Kramářově vile od rána setkává s jednotlivými ministry. Společně vyhodnocují, jak se rezortům za půl roku vládnutí daří plnit programové prohlášení kabinetu. A detaily má redaktorka Adéla Burešová.
6: Mezi prvními za Babišem přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Za úspěch označil třeba snížení cen energií nebo přípravu nové elektronické evidence tržeb. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD pak s Babišem řešil postupné navyšování rozpočtu ministerstva. V příštím roce se má zvednout až o 36 miliard korun.
7: My jsme se v zásadě velice rychle domluvili, co musíme ještě udělat v letošním roce, abychom se přibližovali k těm 2% výdajů na obranu.
6: Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla má obrana ale příští rok hospodařit s více penězi, aby Česko naplnilo do roku 2035 alianční závazek.
8: Absolutní částka 36 miliard tam může znít jako zajímavě, nicméně na 5% se tímto tempem prostě nedostaneme.
6: Celkové zhodnocení kabinetu oznámí premiér odpoledne. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál odhalil další problematický chov kočkovitých šelem v Česku. Ve Všetatech na Rakovnicku se o trojici lvů už třetím rokem stará žena, která ale lvy nevlastní. Opuštěných zvířat se ujala, když původní vlastník zemřel. Od té doby se ale úřadům nepodařilo určit, komu teď lvy patří.
9: Protože vlastník lvů neznámý, nemůže s nimi paní Tatiana Fedešová nijak nakládat. To znamená, že nemůže darovat, prodat nebo ani vystavovat. Situaci se snažila z úřady řešit, ale nikdo jí zatím nepomohl. Měla i schůzku na ministerstvu životního prostředí.
10: Tak jsem jim tam opětně tady to celé jako převyprávěla a pan náměstek na mě kouká jak z jara a říká, no vy se pořád jako v tom kruhu jako točíte. Já říkám, ano, točím a nemůžu vystoupit.
9: Ministerstvo se podle mluvčí Veroniky Krejčí snaží situaci řešit, ale nemá žádné přímé zákonné kompetence. Kdyby se o lvy Tatiana Fedešová přestala starat, hrozil by jí trest za týrání zvířat. Vít Kubant, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: Spojené státy druhou noc v řadě útočily na Írán. Tvrdí, že to je

0: Odveta za íránské útoky na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Ten v reakci znovu zaútočil na americké vojenské základny v Perském zálivu. Americký prezident Donald Trump už předtím řekl, že klid zbraní skončil a nestojí o vyjednávání. Teherán podle něj ale o uzavření dohody údajně stojí.
1: Podle Trumpa se mu po vzájemných útocích ozvali íránští vyjednavači. Dodal ale, že neví, jestli s nimi chce ještě uzavírat dohody. Nejnovější americké nálety podle oblastního velitelství mířily na sklady a protiraketové systémy u pobřeží. Podle Teheránu bombardování za poslední dva týdny zabilo 14 lidí. Obnovené napětí narušuje taky náboženské rituály, doprovázející pohřeb nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Přerušená je taky železniční trať do města Mašat. Právě tam bude Chamenej pohřbený. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Vedení německého koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty.
2: Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, včera jí bylo 75 let. Proslavila se především hitem Total Eclipse of the Heart a díky svému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
3: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Do Karlových Varů přijela herečka Juliette Binocheová. Francouzská držitelka Oscara uvede za 2 hodiny na festivalu svůj režijní dokumentární debut V nás. Na červeném koberci u karlovarského hotelu Thermal je teď reportér Martin Hrnčíř.
4: Právě teď tu vysávají a připravují červený koberec, do kterého už se opírá polední slunce, stejně jako do několika návštěvníků, kteří se zase opírají o kovové zábrany a čekají na příjezd herečky. Juliette Binocheová představí ve velkém sále hotelu Thermal její režijní dokument V nás, který je o přípravách divadelního tanečního experimentu s názvem In I, v překladu tedy Ve mně. Herečku si jinak diváci mohou pamatovat třeba z filmu, jako je romantická komedie Čokoláda nebo dramatu Anglický pacient. A právě za vedlejší roli v tomto filmu pak dostala i Oscara. Mezi diváky tu můžete potkat také herečku a diplomatku Magdu Vašáriovou, která stvárnila ikonickou roli dlouhovlasé Marišky v komedii Postřižiny. Odpoledne tu ale osobně uvede trezorový snímek Vtáčkovia, Siroty a blázni, a to v Městském divadle. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají v semifinále Wimbledonu. Muchová se po 14:30 odpoledne utká na centrálním dvorci s Američankou Goffovou, Nosková pak na stejném místě s Ukrajinkou Kostukovou. Muchová má se svou soupeřkou negativní bilanci vzájemných zápasů. Letos na jaře už se jí ale po sérii 6 porážek povedlo na antuce ve Stuttgartu zvítězit.
6: To pomůže v tom, že vím, že ji můžu porazit, že to není fakt jako, já nevím, 0-20, že jsem byla schopná a myslím si, že i na té antuce ona hraje dobře, takže že se mi ji tam podařilo porazit, mi určitě pomohlo a pomůže i tady do toho boje. No ale je to fakt jiný povrch, no a antuka a tráva to jsou úplně odlišné povrchy, takže uvidíme, jaký to bude zápas.
5: Radiožurnál Sport odvysílá s obou semifinále přímý přenos, stejně jako z večerního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Francie nastoupí ve 22 hodin českého času v Bostonu proti Maroku.
7: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: A silný provoz je zejména na příjezdech do Prahy. Největší kolona je na dálnici D5 z Plzně od Lodinice z 9. kilometru, a to až na pražský okruh Ořechu, celkově asi na půl hodiny. Také na D8 z Ústí nad Labem před zúžením ve Kbelské v Praze jsou kolony nesouvislé. Poprvé se brzdí u sjezdu na Mělníka Slaný na 15. kilometru. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony jsou tam od sjezdu na Domašov z kilometru 168, a to až do omezení v Brně. Jsou to převážně kamiony, osobní auta stojí hlavně u Ostrova či za Kývalky. A silnice 23 je mezi náměští a Kralicemi nad Oslavou uzavřená obousměrně. Na příjezdu do Kralic odklízí kamion po raním požáru, dá se to obět přes Jinošov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno, místy až oblačno, výjimečně přehánky a teploty až 27 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
9: 12 hodin 10 minut, čtvrtek 9. července, dál posloucháte Radiožurnál Sport, hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelenka. Nadále můžou působit v první fotbalové lize oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise Fotbalové asociace České republiky kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží. Pro nový soutěžní ročník FAČR ji zveřejnila na svém webu.
7: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, 12 hodin 14 minut, čtvrteční radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Pojďme si teď chvíli povídat o tenisovém Wimbledonu. Jsme ve spojení s naším reportérem přímo v Londýně, Jaroslavem Plašilem. Hezký čtvrtek.
1: Dobrý den.
0: Tak mohlo by teoreticky dojít na české finále, rozhodnou dnešní semifinálové souboje. Mluvím samozřejmě o ženské dvouhře. Dvě semifinále na programu, obě dvě s českou účastí. Tak Jardo, jak ty myslíš, jak vlastně to vidíš se šancemi českých tenistek?
1: No, teorie tady je samozřejmě, že by to bylo české finále, což by byla naprostá senzace, určitě sen mnoha sportovních fanoušků, nejenom tenisových, ale pak je tady nějaká realita, řekněme, a ta může být samozřejmě v rozporu s různými přáními, protože Američanka Goffová, soupeřka Karolíny Muchové v prvním duelu, tak to je už na svůj věk velmi zkušená grandslamová hráčka, šampionka taky, což jí dodává něco navíc možná do těch závěrečných bojů, protože ona už ví, jaké to je vyhrát grandslamový titul, byť teď jsou všechny čtyři hráčky poprvé v semifinále Wimbledonu, ale v tomto má Goffová zkušenosti a taky si myslím, že jí určitě víc budou sedět dnešní podmínky, kdy je opravdu vedro hodně nad 30 stupňů a jestli něco Karolína Muchová nemá moc ráda, tak hrát ve velkém vedru. To samozřejmě není jednoduché pro člověka z České republiky, takže tohle může taky hrát nějakou roli. Určitě, jak jste slyšeli i ve zprávách na radiožurnálu Sport, tak by Karolíně Muchové mohlo pomoci, že už dokázala nad Coco Gauffovou vyhrát, že to zlomila, protože když máte soupeře, proti kterému se vám dlouhodobě nedaří, tak to nepřidává do těch dalších vzájemných zápasů rozhodně a už se to tedy Karolíně Muchové povedlo zlomit. To je zase na druhou stranu pozitivní věc a pozitivní může být i to, že myslím si, že Karolína Muchová má lepší hru na trávu, ale samozřejmě uvidí se až v zápase, který začne od 14.30 jako první, tedy na centrálním dvorci. Už víme, že ho bude rozhodovat Alison Hughesová, to je domácí Britka, která bude tedy empire tohoto duelu a empire druhého zápasu, to bude zase Aurelie Tortová francouzská, která bude řídit duel Lindy Noskové a Marty Kostiukové. Tam si myslím, že je to velmi otevřené. Kostiuková má úžasnou formu, teď prakticky několik měsíců, je skoro k neporažení, jen výjimečně byla poražena, takže obdivuhodná forma. Na druhou stranu může v tomto zápase, si troufám říct, rozhodovat to, která z tenistek tím projde klidněji, bude klidnější. A to by zase, tam aspoň vidím nějaké naděje Lindy Noskové a taky to, že se jí teď taky daří. Už si obě hráčky zkusili centrální dvorec při rozehrávce, Karolína Muchová a taky Linda Nosková, dokonce společně se sešli na kurtu, což je vzácnost pro ně. Před tímto duelem neměli šanci si na něm zahrát na rozdíl od soupeřek, takže tím vlastně přidávám ještě jednu takovou malou výhodu na stranu dnešních soupeřek českých hráček v semifinále.
0: Tak české finále, to by samozřejmě byl sen, budeme moc držet palce a budeme fandit i u přímého přenosu radiožurnálu Sport dnes odpoledne, aby to padlo alespoň jedné, ať už tedy Karolíně Muchové nebo Lindě Noskové, jak už Jaroslav Plašil řekl, všechno to tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku vypukne ve 14.30, to je vypsaný začátek prvního semifinále ve Wimbledonu s českou účastí Karolína Muchová proti Američance Cory Coco Gauffové. No ale samozřejmě sledujeme alespoň po očku dál, jak se daří taky ve čtyřhře, takže v těchto chvílích můžeme s českou účastí, Jardo, mluvit i o dalších zápasech.
1: Ano, Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová teď je na kurtu číslo 2, jde o čtvrtfinále ženské čtyřhry. Tady na rozdíl od těch semifinálových zápasů v singlu, tak ty prognózy jsou mnohem optimističtější, byť teď Siňáková s Townsendovou prohrávají 0-1 s čínsko-francouzským párem Guo Mladenovičová, tak stále platí, že jsou velkými favoritkami a samozřejmě Mladenovičová má obrovské deblové zkušenosti, jak z ženského deblu, tak z mixu, ale pořád platí, že Siňáková a Townsendová jsou velkými favoritkami nejenom v tomto duelu, který teď právě před chviličkou rozehráli.
0: Tolik v tuhle chvíli z Wimbledonu, Jaroslav Plašil. Moc děkujeme a budeme se odpoledne těšit na slyšenou.
1: Na slyšenou.

0: Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel v úspěšné sezóně čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude v pátek v Monaku útočit na další umístění nastupních vítězů v elitním seriálu. Z českých atletů na tomto meetingu bude závodit ještě výškař Jan Štefela, který tady loni skončil druhý. Teď už Ariem.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: toho. Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás musel hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Jsme moc rádi, že posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Přiblížila se 12. hodina 30. minuta. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
12: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
13: Hasiči ve Zlíně dál bojují s požárem výškové budovy v centru, vyhlásili tam zvláštní stupeň poplachu. Požár ve 34. patře budovy Svitu ve Zlíně zasáhl logistické centrum obuvnické firmy Vasky. Majitel firmy Václav Staněk radiožurnálu řekl, že ve skladu bylo zhruba 70 tisíc párů vod. Na místě v době vzniku požáru bylo podle Staňka 6 lidí, všichni včas budovu opustili. Letošní jarní mrazy zničily víc než polovinu letošní úrody ovoce, vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu útočili. V ukrajinském Chersonu druhý ruský dronový úder na osobní auto zabil 2 civilisty, uvedly to tamní úřady. Doněcká oblast informovala o 3 mrtvých po ruském útoku leteckou pumou na rodinný dům v obci Družkivka. Podle úřadů ruské rostovské oblasti ukrajinské drony v noci znovu cílely na 2 tankery v Tangarošském zálivu Azovského moře a poškodili je. Na plavidlech vypukly požáry. A americká internetová společnost Meta Platforms postaví své první datové centrum v Kanadě. Investuje do něj v přepočtu zhruba 195 miliard korun. Celosvětově půjde o 33. datové centrum. Společnost provozující populární sociální sítě Facebook nebo Instagram se v poslední době soustředí na rychlé budování infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence.
0: Sport.
13: Za 2 hodiny nastoupí v semifinále tenisového Wimbledonu Karolína Muchová proti Američance Goffové. Po nich se na centrálním dvorci představí Linda Nosková s Ukrajinkou Kostěkovou. Obě utkání nabídne radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. A fotbalový útočník Albion Rahmani přestoupil z pražské Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Kosovský reprezentant hrál na Letné 2 roky. Oba kluby o přestupu Rahmaniho informovali na svých webech.
0: Z
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 a uzavřený tah z Děčína do Liberce. Na dálnici D1 nejprve velmi opatrně z Brna směrem do Prahy u Velkých Popovic na 15. kilometru hlásíte krabici v prostředním pruhu a vybočuje se. A překážka je pak hlášená i na D1 z Brna směrem do Ostravy, a to za sjezdem na Lipník na kilometru 304. Tam v pravém pruhu je velký kus pneumatiky z kamionu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je silný provoz. Před Benešovem nejprve na 10 minut je kolona, komplikace jsou pak také za Olbramovicemi. Pod Votickým kopcem hlásíte větší nehodu.
6: Pod Votickým kopcem je auto na střeše. Pomalu se tam, teď jsem kolem toho projížděl, není tam ani policie, nic tam není.
5: A neprůjezdná je silnice 13 z Děčína do Liberce u Markvartic. Řeší tam na přejezdu nehodu auta s vlakem, provoz policisté zastavili.
14: Je to neprůjezdné na železničním přejezdu mezi Huntířovem a Markvarticemi.
5: Osobním autem se to dá objet přes Srbskou Kamenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: V našem seriálu věnovaném historii fotbalových mistrovství světa se dostáváme do roku 2010 na šampionát, který poprvé hostila africká země, konkrétně to byla Jihoafrická republika. Z premiérového titulu se radovali Španělé. Poprvé v samostatné historii se na mistrovství světa kvalifikovali taky Slováci.
1: Slováci se dostali na svůj první světový šampionát v samostatné historii o 4 roky později než Češi a stejně jako oni mohli oslavit svůj první zápas na mistrovství světa vítězně. Jenže tým trenéra Vladimíra Weisse staršího inkasoval v Rustenburgu gól v nastavení a s Novým Zélandem remizoval 1-1. Záložník Vladimír Weiss mladší pro Český rozhlas popisoval slovenskou premiéru mezi světovou elitou.
2: Věděli jsme, že je celá krajina a vlastně celý svět pozerá ten zápas, takže určitě tam takéto napětí bolo, ale myslím si, že tam aspoň z mojej strany nejaká nervozita bola. Teraz vieme, čo to je, musíme ísť do druhého zápasu s tým, že určite niečo uhrať.
1: Což se ale nestalo. Slováci podlehli v Bloemfonteinu Paraguay 0-2.
3: Určitě máme naviac, jak jsme zatiaľ ukázali. Či to bolo nešťastný Nový Zéland a proste tá atmosféra, alebo ten feeling tej straty zápasu je cítiť na tom týme. To je, klamal by som, keby som povedal, že to opak. Je to taká športová malá tragédia, že proste sú to dobrí chlapci, zlatí chlapci, ale proste ten feeling je to cítiť aj vo mne samom a proste aj na hráčoch.
1: Říkal sklamaně Vladimír Weiss starší, jako by už ani nedoufal, že slovenští fotbalisté můžou postoupit ze skupiny. Jenže 4 dny po prohře s Paraguají se Slováci postarali o obrovský šok.
4: That's it! That is it! One of the all-time World Cup upsets provided by Slovakia. World Cup heroes in 2006, World Cup zeros in 2010.
1: V Johannesburgu porazili obhájce titulu Itali 3-2 a ukončili jejich cestu šampionátem v roce 2010 ve skupině. Naopak Slováci ti nečekaně postoupili do play-off. V osmifinále je čekal nizozemský výběr s Robinem van Persiem nebo Arjenem Robbenem. Nizozemci v základní části turnaje nestratili ani bod a roli favorita potvrdili, když Slovensko zdolali 2-1.
5: Hrali jsme proti San Marinu, hrali jsme proti Holandsku, ktoré 2 roky neprehralo a v takom zápase máš 1, 2, 3 šance a musíš proste dať, lebo viac si nevytvoríš.
1: Hodnotil osmifinále s nizozemským brankář Jan Mucha a díval se i do budoucna.
5: Tak budeme všetci múdri na Slovensku, dúfam, že čoskoro sa to zopakuje.
1: Jenže je rok 2026 a Slováci si druhou účast na světovém šampionátu ještě nepřipsali. Jejich osmifinálový přemožitelé se před 16 roky dostali až do finále. Nizozemci ale tehdy podlehli Španělům 0-1 po prodloužení, ve kterém první titul pro Španělsko vystřelil Andrés Iniesta.
6: Surely now! Surely now! Spain have won the World Cup for the first time in history!
1: Mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 se fanouškům vrylo do paměti i kvůli vuvuzelám, které zněly snad na každém zápase. Kvůli neuznanému gólu Angličana Franka Lamparda, jehož střela se od břevna v osmifinále proti Německu jednoznačně odrazila za brankovou čáru. Ke smůle Angličanů se ale před 16 lety ještě nevyužívala technologie brankové čáry. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 46 minut to byl Paul McCartney ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Ve volejbalové lize národů bojují české volejbalistky o postup do play-off. První zápas na turnaji v Bělohradu se jim ale nepovedl. Prohrali totiž s Německem 1-3 na sety. No a do základní sestavy se vrátila Pavla Šmídová.
1: Ani ne měsíc dohromady, furt si to sedá.
2: Dobře ví nahrávačka české volejbalové reprezentace Pavla Šmídová, že doba, kdy nebyla v národním týmu, se logicky projevuje. Občas je znát, že hráčky nemají společné návyky.
1: Jsou zkušený holky, snažíme se já jim vyhovět i oni mě, takže určitě chce to čas a myslím si, že prostě když spolu odehráme víc tady těch zápasů, vlastně, že musíme vystoupit z naší komfortní zóny, takže to bude prostě lepší pro nás, že si zažijeme i tady ty prohry a prostě potom ten náš vrchol, který asi bude na konci srpna, bude to jednodušší pro nás.
3: Mistrovství Evropy v Brně?
1: Ano.
2: Pousmála se Šmídová, do startu mistrovství Evropy je ještě daleko. Aktuálně už od půl páté čeká český tým druhý zápas volejbalové ligy národů. Ella Kulisiani zná soupeřky z Nizozemska naprosto dokonale.
4: Určitě jsou v plné sestavě, ale my některé hráčky známe, hrávali jsem proti ně, nebo naše spoluhráčky a víme, že to bude těžký.
2: Bude to těžké a odlišné od souboje s Německem.
4: Bude to jiný zápas, protože určitě mají jiné charakteristiky, ale furt je to super jako silný soupeř, bojují o postup do osmičky jako my, takže nám nedá nic zadarmo, my musíme bojovat a nevzdávat se.
2: Uvedla blokařka české volejbalové reprezentace Ella Kulisiani. Utkání začne v Srbsku v 16 hodin na 30 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport o jeho průběhu budou informovat ve zpravodajských vstupech. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni.

0: zprávy a Jana Gulda.
1: Požár baťovské budovy ve Zlíně se rozšířil na střechu, oheň narušil statiku budovy. Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Fotbalisti Francie a Maroka rozehrají první čtvrtfinále letošního mistroství světa. Na dálnici D5 na 100. kilometru ve směru na Rozvadov popojíždí kolona. A počasí bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Požár budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Na místě zasahuje 31 jednotek hasičů, dron, chemická laboratoř a aktuálně střechu hasí taky vrtulník. Popisuje to Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
1: Z budovy, která má 12 pater, hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou v pořádku. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
4: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší. U třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
1: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Ve Švýcarsku zemřel 34-letý český horolezec. Podle policie kantonu Valais ho při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že české úřady poskytují rodině konzulární pomoc.
5: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
1: Venezuela žádá Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy korun, které je uložené v britské centrální bance. Chce ho použít na obnovu země po ničivém zemětřesení z konce června. Spor o zlaté rezervy uložené v Londýně trvá od roku 2018. Britská centrální banka tehdy odmítla vyhovět žádosti o jejich vydání, kterou znesla vláda někdejšího venezuelského prezidenta Nicolase Madura.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu nastoupí proti Ukrajince Kostyukové. Ještě předtím se v Londýně představí Karolína Muchová, za hodinu a půl vyzve Američanku Goffovou. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy, na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. A na fotbalovém mistrovství světa začne večer první čtvrtfinále. Francie se utká s Marokem. Favority jsou šampioni z roku 2018 a finalisté minulého světového šampionátu, tedy Francouzi. Maročané si ale věří, říká záložník africké země Brahim Diaz.
7: Taky máme zkušenosti, hráli jsme spoustu velkých zápasů. Když se podíváte na naší základní sestavu i na střídající hráče, taky máme zkušenosti. Máme jich dost na to, abychom ukázali, že dokážeme vyhrát.
6: Duel Francie-Maroko ve čtvrtfinále světového šampionátu začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Opět v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D5 u Heřmanovy Hutí a kolony na dálnici D8 před Prahou. Na D5 ve směru z Prahy na Rozvadov popojíždí kolona před sjezdem na Heřmanovu Huť na 100. kilometru. Přímo u sjezdu se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Kolona zatím krátká do 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Novou Psí. Zhruba na 14. kilometru pracuje údržba, zabrala část jízdního pruhu. Opět je tam kolona na 10 minut. Silný provoz na D8 pak je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Od 3. kilometru až do omezení ve Kbelské ulici popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. A podobná situace je na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Nesouvislá kolona v pravém pruhu od 8. km

0: km až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním pojedete o něco rychleji. Taky na D1 silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů směr východ. Aktuálně pravý pruh plný od 168. kilometru až do Brna. A ještě silnice 3 z Prahy na České Budějovice u Votic se srazila dvě auta. Silnice průjezdná Kyvadlově a hlavně z Prahy se tam tvoří kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
3: 13 hodin 6 minut posloucháte odpolední radiožurnál Sport ve čtvrtek 9. července a já vás teď pozvu na ten příští čtvrtek za týden, konkrétně do Ostravy na desítku Pavla Horváta Live. Ta se totiž bude konat v rámci festivalu Colors 14 až 15.00 Gong Stage. Malý sál, tak pokud v Ostravě budete, pokud budete na Colors, tak se určitě přijďte podívat na Honzu Pěrušku, Pavla Horváta, Antonína Panenku a taky Václava Svěrkoše. A pokud se vám tenhle termín a nebo třeba tohle místo nehodí, tak na Srpen už je přichystané, řekněme, setkání v rámci desítky Pavla Horváta live s vámi, s našimi posluchači. 6. srpen Zubří konkrétně. Host další ještě bude upřesněný. Teď už ale skupina Divoký byl, příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: Divoký byl tsunami, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport ve 13 hodin a 10 minut. Největší fotbalové mistrovství světa v historii se blíží do závěrečné fáze. Dnes ve 22 hodin večer proti sobě v úvodním čtvrtfinále nastoupí Francie a Maroko. Africký tým je po minulém kole v dobrém rozpoložení po suverénním vítězství nad Kanadou 3-0. Francouzi se zas možná na druhou stranu těší, že si konečně opravdu zahrají fotbal. Víc nám ve studiu řekne Štěpán Bem. Hezké odpoledne.
1: Den, pokud Francie vyhraje, stane se teprve třetím týmem v historii, který postoupil na světovém šampionátu do semifinále třikrát za sebou. Francouzi mají i letos obrovsky silný tým a papírově slabší soupeři, tak proti nim uplatňují i strategie, které překračují hranici sportovního chování. Například od Paragvajců se Francouzi v minulém kole dočkali podrážení, kopanců nebo nenápadných úderů loktem do žeber. Oproti Paragvaji má ale Maroko individuální hráčskou kvalitu mnohem vyšší. Francouzský trenér Didier Deschamps řekl, že to pro jeho tým bude velmi náročný soupeř.
2: Potkali jsme Maroko před 4 lety v semifinále mistrovství světa. Je to taky tým, který se dostal do finále Poháru afrických národů. Nejsou tu náhodou. Bude to souboj dvou týmů, které hrají aktivně, s míčem, útočně. Budeme muset hrát opravdu dobře. Maroko má vysokou kvalitu.
0: To říká tedy Didier Deschamps. Oba státy, Štěpáne, mají zároveň společnou historii. Maroko bylo do roku 1956 francouzským protektorátem. Projevuje se to nějak i ve fotbalovém světě?
1: Ano, Maroko patřilo pod Francii celkem 44 let a mezi oběma zeměmi tak stále zůstává rivalita, kterou potřebují někteří fanoušci obou táborů ventilovat i při příležitosti vzájemného fotbalového zápasu. Navíc jde o vypadnutí z mistrovství světa, takže to napětí rozhodně neubírá. Ve Francii zároveň žije spoustu rodin s marockými kořeny a několik reprezentantů africké země vyrůstalo nejen fotbalově na předměstí Paříže. Vzájemné utkání na mistrovství světa před 4 lety i jarní vítězství Paříže v Lize mistrů provázely divoké nepokoje. Fanoušci stříleli ze světlic, ničili autobusové zastávky nebo zapalovali auta. Jak se hlavní město na dnešní večerní zápas připravuje, popisoval ve vysílání radiožurnálu Sport zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha.
3: Přístup na Champs-Élysées bude komplikovanější, jsou uzavřené některé stanice metra právě to z toho důvodu, aby se neopakovaly ty stejné výtržnosti, ale dá se očekávat, že se zase v noci něco určitě dít bude.
1: Utkání čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Marokem začne ve 22 hodin v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
0: Teď jsme o tom mluvili se Štěpánem Bémem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

13 hodin 16 minut odpolední Radiožurnál Sport je tu dál s vámi ve čtvrtek 9. července a dnešní den bude hodně významný pro české tenisové fanoušky a taky pro dvě české tenistky, protože jak Karolína Muchová, tak Linda Nosková zabojují o to, aby se dostali do finále tenisového Wimbledonu, každá tedy zvlášť, protože nejdřív od 14 hodin 30 minut zhruba v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport Karolína Muchová narazí na Američanku Cory Coco Gauffovou, no a později odpoledne Linda Nosková nastoupí proti Ukrajince Kostiukové. Oba dva zápasy nabídneme s komentářem kolegy Jaroslava Plašila.

0: Skupina Keane ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 13 hodin 20 minut, jestliže před chvilkou jsem vlastně se postaral o takovou pozvánku na wimbledonské vysílání tady na radiožurnálu Sport, tak samozřejmě nebudou se hrát a nehrají se jenom dvouhry ve čtyřhře. Kateřina Siňaková po boku Taylor Townsendové nastoupila do čtvrtfinálového souboje proti turnajovým desítkám. Čínsko-francouzské dvojici, promiňte, Guo Mladenovičová, no a bohužel ten první set byl nesmírně vyrovnaný, ale Američanka s Češkou ho ztratili nakonec v tiebreaku 8-10, takže Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou, pokud pomýšlejí na postup do semifinále a dál, tak budou muset tenhle zápas otáčet.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V encyklopedii Radiožurnálu Sport mluvíme tento týden o sportovcích, kteří mají nejvíc fanoušků na sociálních sítích. Tentokrát se dostáváme k basketbalu a v tomto případě je jeden muž naprosto odskočený od ostatních. Asi nepřekvapí, že mluvíme o LeBronu Jamesovi. Na Facebooku sleduje stránky jeho oficiálního fanklubu přes 23 milionů lidí. Na síti X má Američan vlastní profil s víc než 50 miliony sledujících a na Instagramu je tohle číslo zhruba trojnásobné. Svojí auru největší basketbalové hvězdy současnosti James buduje i tím, pod jakou přezdívkou na sociálních sítích vystupuje, a právě na tu se vás teď nesoutěžně ptáme. Jaké uživatelské jméno má historicky nejlepší střelec NBA na Instagramu i na Twitteru?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Možná tušíte trojnásobného olympijského vítěze. Hledejte na sociálních sítích pod přezdívkou King James. Asi není potřeba doplňovat, v překladu to znamená Král James. Jen těžko ale někdo může 41-leté hvězdě vyčítat neskromnost. Čísla tu jeho přezdívku do určité míry potvrzují. Jak už jsme zmínili, Jamese na Instagramu sleduje víc než 150 milionů lidí. Druhý basketbalista v žebříčku je Steph Curry. Ten má skoro o 100 milionů followerů míň. Mimochodem třetí stále Shaquille O'Neal, který sice svoji kariéru ukončil už dávno, ale stále zůstává hodně viditelný jak na sociálních sítích, tak mimo ně. Jamesův náskok se navíc může klidně brzy zase výrazně zvýšit. Nedávno oznámil konec v týmu LA Lakers, teď si vybírá další působiště. Ať už se rozhodne jakkoliv, dá se očekávat, že až se rozhodne, tak nová vlna sledujících tvořených fanoušky klubu, který hvězda vybere, ho může vynést ještě výš. Pro porovnání, nejsledovanější basketbalistkou světa Angel Reeseová na Instagramu ji sleduje zhruba 5 milionů lidí. Hráčka Atlanty sdílí převážně fotky spojené s modelingem, kterému se vedle hraní basketbalu taky věnuje.

0: Radiožurnál 13.30. Zprávy a Adéla Budešová.
1: Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 tisíc párů bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. V indickém hlavním městě Dillí zemřeli nejméně 4 lidé poté, co se během silných monzunových dešťů zřítila rozestavěná budova. 4 oběti sesuvů půdy hlásí jeho indický stát Kerala. Kvůli intenzivním dešťům se ve městě Pune sesunula obří skládka na 3podlažní budovu. Pod troskami je nejméně 16 lidí. Na místě pokračují záchranné práce. Indický meteorologický úřad vyhlásil pro část Dillí a sousedního státu Haryana červený stupeň výstrahy varující před silnými dešti. V Pardubicích dnes začíná 4denní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěží ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy, jejichž výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Ocenění získají nejlepší týmy v součtu všech kvízů i po každém jednotlivém kole. Sport. O postup do finále tenisového Wimbledonu budou bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí za hodinu proti Američance Goffové. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostiukovou z Ukrajiny. Radiožurnál Sport odvysílá z místa přímé přenosy. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na hradecké dálnici za Chlumcem a nehoda na D5 u Heřmanovy Huti. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Nové Město. Na kilometru 70,5 hlásíte ve stoupacím pruhu kamion.
4: Je tam ve stoupání v pravém pruhu kamion, asi praskla pneumatika, vypočuje se tam dolového pruhu, tak ať se dají ostatní pozor.
3: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov popojíždí kolona před sjezdem na Heřmanovou Huť. Na 100. kilometru se srazila 2 auta v místě omezení. Průjezdný jeden pruh a zdržíte se do 10 minut. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy budete asi 10 minut popojíždět za Novou Vsí. Na 13. kilometru údržba zabrala jeden pruh. No a na D8 kolona pak je na příjezdu do Prahy z Ústí od 3. kilometru až do omezení ve Kbelské ulici, hlavně kamiony. To samé dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně, nesouvislá kolona hlavně nákladních aut od 8. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy, kamiony od 171. kilometru, osobní zastavují o něco dál v okolí 180. Osobním autem se zdržíte před Brnem asi půl hodiny. Na další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů. Na horách pak většinou kolem 17. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Queen dohrává, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, je 13 hodin a 38 minut. Sen o českém finále ženského Wimbledonu stále žije, rozhodne se v následujících hodinách. V následujících minutách budeme nejen o tom mluvit ve sportovním přehledu, ve studiu je se mnou autor tohoto přehledu Adam Procházka. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Karolína Muchová se už za necelou hodinu utká na centrálním dvorci Wimbledonu s Američankou Goffovou. Nosková pak bude hrát na stejném místě s Ukrajinkou Kostukovou. Muchová má se svou soupeřkou negativní bilanci vzájemných zápasů. Letos na jaře už se jí ale po sérii 6 porážek povedlo na Antuce ve Stuttgartu konečně zvítězit.
2: To pomůže v tom, že vím, že ji můžu porazit, že to není fakt jako, já nevím, 0-20, že jsem byla schopná a myslím si, že i na té Antuce ona hraje dobře, takže že se mi tam podařilo porazit, mi určitě pomohlo. A pomůže i tady do toho boje. No ale je to fakt jiný povrch. No a Antuka a tráva to jsou úplně odlišné povrchy, takže uvidíme, jaký to bude zápas.
1: Radiožurnál Sport odvysílá z obou semifinále přímý přenos, stejně jako ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa.
0: V něm se proti sobě postaví Francie a Maroko. Zápas začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Trenér Francouzů Didier Deschamps mluví o Maroku jako o hodně náročném soupeři.
3: Taky máme zkušenosti. Hráli jsme spoustu velkých zápasů. Když se podíváte na naší základní sestavu i na střídající hráče. Taky máme zkušenosti. Máme jich dost na to, abychom ukázali, že dokážeme vyhrát.
1: Před 4 lety se oba týmy potkaly v semifinále světového šampionátu v Kataru. Tehdy Francie vyhrála nad Marokem 2-0. Ve večerním čtvrtfinále bude Maroku chybět nejlepší střelec na turnaji, 3-gólový útočník Ismaila Saibari. V minulém utkání si poranil stehenní sval. Zítra se o postup do semifinále utkají Španělsko s Belgií, o den později Anglie s Norskem a v noci na neděli Argentina se Švýcarskem.
0: Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelenka mohou dál působit ve fotbalové šancelize. Jejich jména jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový ročník. Oba sudí na jaře vyšetřovala etická komise fotbalová asociace kvůli podezření z korupce. V květnu disciplinární řízení skončilo, protože začalo trestní řízení. Etická komise taky Všetečkovi a Zelenkovi zrušila dočasný zákaz činnosti. Jejich případem se nadále zabývá policie.
1: V české nejvyšší soutěži naopak v příští sezóně neuvidíme Albiona Rahmaniho. Kosovský reprezentant přestoupil ze Sparty do Benátek, které jsou nováčkem série A. Na Letné hrál Rahmany 2 roky.
0: Cyklisté na 113. ročníku Tour de France vyrazili do dnešní 6. etapy. Celkem je čeká 186 kilometrů po pyrenejských kopcích. V tuhle chvíli je v čele etapy dvoučlenný únik. Skládá se z Viktora Campenárce a Mace Pedersena. Peloton, ve kterém je i průběžně vedoucí Nora Train a třeba i na třetím místě průběžně zatím se umístěný český cyklista Matias Vacek ztrácí nějakou minutu a 17 sekund. Do cíle zbývá 138 kilometrů.
1: A české volejbalistky čeká druhý zápas Ligy národů v Bělehradě. Po porážce s Polskem nastoupí v 16 hodin a 30 minut proti Nizozemsku. A ještě jednou volejbal smečař Donovan Javoronok opouští po 10 sezónách italskou Perugii. Jako první český volejbalista míří do Japonska. Tam bude Javoronok hrát za tým Wolfdogs.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Adam Procházka. Děkujeme.
1: Naslyšenou. My friend!

0: Ruská atletická federace se odvolala k arbitrážnímu soudu pro sport v Lozán proti zákazu startu svých sportovců v mezinárodních soutěžích. V dnešním prohlášení postoj mezinárodní organizace World Athletics označila za diskriminační. Rusko odvoláním k CAS reagovalo na páteční prodloužení zákazu startu ze strany světové atletiky kvůli válce na Ukrajině, které trvá od března 22. Ruští atleti se navíc nesměli až na výjimky účastnit mezinárodních soutěží už od roku 2015, a to kvůli systematickému dopingu. Tento trest byl zrušen v roce 2023.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Norští fotbalisté patří na mistrovství světa mezi největší překvapení. Už za dva dny čeká poprvé v historii tým trenéra Solbakke na čtvrtfinále, ve kterém se postaví proti Anglii, ale nepředbíhejme, tahounem a nejlepším střelcem norské reprezentace je 25-letý útočník Manchesteru City Erling Haaland. No a ten má i jiná nadání než jenom to fotbalové. Víc nám v rubrice Hity sociálních sítích řekne Štěpán Bem. Štěpán, hezké odpoledne.
1: Hezký den, přestože byl včera první den, kdy se od začátku mistrovství světa nehrál ani jeden zápas. Sociální sítě jsou fotbalového světového šampionátu plné. Například to, že Erling Haaland nahrál a naspíval se svými kamarády asi v 16 letech vlastní písničku, jste možná už slyšeli. Teď ale norský střelec sdílel na svém Instagramu remix, který na asi oslavu výkonu Norů na mistrovství světa připravil norský DJ Kygo. Tady je malá ukázka.

0: zpívající Holand, samozřejmě perfektní, no a ten k tomu na Instagramu připisuje také otázku, jestli se teď tedy oficiálně také stává umělcem. Jedna z faninek taky přidává komentář, influencer, umělec, youtuber, fotbalista, zvládáš to všechno. No a Holand na to, jo, přesně v tomhle pořadí.
1: Po skončení osmifinále se na sociálních sítích objevila i reakce bývalého švédského reprezentačního útočníka Zlatana Ibrahimoviče, ten svými ironickými, někdy až sebestřednými výroky proslul už během své hráčské kariéry, no a teď je hodně aktivní, protože chodí taky do jednoho ze studií americké televizní stanice, která šampionát vysílá, tak co Štěpáne řekl směrem k vyřazeným týmům?
0: Pořádajícím Američanům například Ibrahimovič na síti X přes účet Goals Site vzkázal, že jejich americký sen končí, ať příště říkají fotbalu football a ne soccer. Portugalci se mají prý příště víc snažit a samba Brazilců bude pokračovat už jen v Brazílii. No a co Mexičané, to už řekne Ibrahimovič.
2: Mexico, enjoy your tacos. Amigos, adios.
0: Ať si Mexičané užívají tacos. No a co Švédsko? Ibrahimovič se opřel i do vlastní země, ta vypadla v play-off už v prvním kole a Ibrahimovič říká, že Švédové jsou z turnaje venku a že žádný nový Zlatan prostě není. Já kdybych byl Karle švédský fotbalista reprezentační, tak by mě možná tohle zamrzelo, uklinil by mě ale fakt, že Ibrahimovič přitom s reprezentací na světovém šampionátu došel nejdál do osmifinále a nedal na mistrovství světa ani jeden gól.
1: To by asi Zlatan neslyšel úplně rád. Takové byly dnešní hity sociálních sítí se Štěpánem Bémem. Díky moc.
0: Naslyšenou.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 14 hodin. Adéla Burešová a zprávy.
1: Hasiči.
0: Adéla Burešová a zprávy.
1: Hasiči dál bojují s požárem v centru Zlína, platí zvláště.

0: V budově hoří sklad obuvy. Podle záchranářů není nikdo zraněný. Hasit pomáhá i vrtulník s bambivakem. Na místě je reportér David Jabůrek.
1: Jsou to děsivé obrázky. Oheň se propadem budovy rozšířil prakticky do všech pater, ze kterých šlhají plameny, a především ze všech pater jde velmi silný černý kouř. Dál se ozývají výbuchy, budova je v tuto chvíli zřejmě velmi nestabilní. Policisté z hasiči proto rozšířili evakuaci na další oblast. Hasiči teď podle mluvčího Pavla Řezníčka provádějí ochranu okolních budov, aby se požár nerozšířil dál. Platí, že lidé ve Zlíně a okolí by neměli větrat, vycházet ven ani chodit do blízkosti budovy. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
0: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítávat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice ještě není jasné. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
2: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat, a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek.
3: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung slíbil okamžitou pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů a členské státy NATO mají zájem o další nákup jihokorejských houfnic, tanků, munice a součástek do bojových letadel. Jihokorejské konzorcium Chunhwa Ocean Hyundai sice teď čerstvě neuspělo v tendru na dodávku 12 nových ponorek pro kanadské námořnictvo. Nicméně objem svých zbrojařských dodávek armádám NATO bude navyšovat. V příštích 15 letech to budou zbraně a komponenty za bezmála 10 miliard dolarů ročně. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
0: Premiéru tanečního představení Spalovač mrtvol uvede dnes v premiéře Jihočeské divadlo v Českém Krumlově. Inscenace vznikla přímo na míru bývalému pivovarskému paláci.
4: Jedná se o taneční imerzivní horor.
5: Naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
4: Bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady. Budeme procházet různými místnostmi, různými prostory.
5: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
6: Ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí. A to dílo potom víc může být prožitkové, a to je vlastně i to, co bych si jako přála od diváků.
5: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8x, 4x v červenci a 4x v půli srpna. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají o postup do finále Wimbledonu. Muchová se za půl hodiny utká na centrálním dvorci s Američankou Coco Gauffovou, Nosková pak s Martou Kostiukovou z Ukrajiny. Muchová bude hrát už páté semifinále na grandslamových turnajích. V předchozích případech ale často bojovala i s vážnějšími zdravotními problémy. Teď věří, že je na tom oproti minulosti lépe.
8: Ty semifinále jsem hrála, že to nějaký pátek, takže si úplně přesně nevybavuju, v jakém jsem byla rozpoložení, ale je pravda, že na většinu v těch semifinálech už jsem byla v takovém stavu, že jsem nebyla moc schopná hrát, takže 100% doufám, že budu schopná zregenerovat, načerpat síly a jít do toho, co v nejlepším stavu.
7: Radiožurnál Sport bude obě semifinále Wimbledonu vysílat v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budou pravidelné vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 se zaplzní a ucpaná 34 u Vystrkova. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov čekejte menší kolony před sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 100 kilometru odstraňují následky nehody v omezení a zdržíte se do 10 minut. Na D5 se kolona i na příjezdu do Prahy z Plzně. Popojíždějí hlavně kamiony od 8. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor za novou vsí. Na 13. kilometru je zúžení a dojíždí se do kratší kolony. Provoz pak na D8 vázne i na příjezdu do Prahy z Ústí, hlavně kamiony od 3. kilometru až do Kbelské ulice. Z dálnic ještě D1, příjezd do Brna z Prahy. Nákladní auta jedou pomaleji, stojí od 168. kilometru. Osobním se před omezením v Brně zdržíte okolo 25 minut. Na silnici 34

0: Limova do Humpolce postojíte 20 minut mezi Velkým rybníkem a Vystrkovem. Je tam omezení a bude tam až do půlky srpna. A pracuje se i na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd, a to hned na dvou místech, u Frýdlantu a taky u nádrže Šance. Dohromady počítejte půl hodiny navíc. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Máme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 20 až 23 stupňů. Na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
3: 14 hodin 6 minut, čtvrtek 9. července, dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Po jednom volném dni se dnes vrací fotbalové mistrovství světa. Večer od 22:00 nabídneme i tady na čistě sportovním rádiu, na tom jediném v Česku, zápas mezi francouzskými a marockými fotbalisty. A to je duel, který má trošku přesah, tak se na něj podrobněji podíváme už za chvilečku. Teď John Bon Jovi.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: Dnešní utkání Francie-Maroko na mistrovství světa ve fotbale není jen opakováním semifinále z toho minulého šampionátu. Samozřejmě jde taky o zápas země, která co by koloniální mocnost do roku 1956 tu druhou okupovala. Na druhou stranu Francouzi skoro o dvě století dříve pomohli Američanům ukončit anglickou koloniální nadvládu. Těžko proto hledat pro toto úvodní čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbalu v Severní Americe příznačnější dějiště než Boston.
1: Bostonská stezka svobody začíná na dohled od místa, kde za americké občanské války hrával vůbec první organizovaný fotbalový tým ve Spojených státech. Většinu turistů ovšem zajímají zdejší koloniální památky v centru města. Často jsou spojené s počátky odporu vůči britským kolonistům, který nakonec vedl ke vzniku Spojených států. A právě tady v Bostonu si víc než kde jinde uvědomují, že důležitou roli v úspěšném boji za americkou nezávislost sehrála před 250 lety Francie.
2: The French were our allies during the revolution, so we got the Marquis de Lafayette.
3: Ano, Francouzi byli našimi spojenci. Markýz de Lafayette se velmi spřátelil s Georgem Washingtonem. Je to i v muzikálu Hamilton, pokud jste ho viděli. To nám pomohlo dostat Francouze na naši stranu. Benjamin Franklin pak odešel do Francie a stal se svým způsobem naším prvním velvyslancem.
1: Vysvětluje mi Kelly Strongová, do dobového kostýmu oblečená průvodkyně Bostonem ze zdejší nadace Stezky svobody, tedy trasy, která zdejší koloniální památky propojuje a americkou revoluci připomíná.
3: Je potřeba si uvědomit, že tou dobou jsme neměli žádné námořnictvo, kdežto Anglie měla jedno z nejsilnějších v Evropě. Takže jsme potřebovali něčí pomoc a dostalo se nám ji od Francouzů. Jak se říká, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. My tady v Bostonu máme k Francouzům dodnes velmi vřelý vztah. Máme tu hodně francouzských památníků a francouzské historie. Jsme na to hrdí a máme radost, že se Francii na mistrovství světa daří.
1: Náklonnost je to docela oboustranná, jak slyším od Antoana. Ten přiletěl na čtvrtfinále Francie Maroko z Paříže, má na sobě modrý dres francouzské fotbalové reprezentace a v ruce průvodce Bostonem, kam přijel poprvé. Antoine se dívá na balkon, ze kterého se tu před 250 lety vůbec poprvé veřejně četla deklarace americké nezávislosti a říká, že Američané Francouzům podporu vrchovatě oplatili vyloděním v Normandii a osvobozením za druhé světové války. Ještě víc lidí se tu ovšem pohybuje v červených tričkách národního týmu Maroka a také oni zmiňují historii.
4: Je to největší zápas marocké historie. Hlavně hráči to vzhledem ke společné minulosti těchto dvou zemí můžou považovat za zvláštní rivalitu. Spousta z nich se ve Francii narodila nebo tam působí, ale já to tak nevidím. Já to beru prestižně kvůli tomu, že jde o čtvrtfinále světového šampionátu, možná proti nejlepšímu týmu světa, a taky my teď máme jednu z nejlepších generací v dějinách. Já prostě chci Francii oplatit porážku z minulého šampionátu a myslím, že se to povede. Maroko vyhraje 2-1.
1: Typuje Muhsin, právě maročtí fanoušci patřili k těm, kdo měli v některých případech problémy s vízy, buď neudělenými, nebo i na poslední chvíli americkými úřady dodatečně zrušenými. Muhsin žije tady ve Spojených státech, takže to řešit nemusel, kdežto jeho čtyři kamarádi dorazili právě z Maroka.
4: Oni se sem dostali, takže zjevně žádné problémy neměli, ale pro spoustu lidí bylo složité získat víza, aby na turnaj mohli přijet. A platí to i bez ohledu na tohle mistrovství. Získat teď víza do Spojených států je složité a ani pro šampionát to Američané nijak neusnadnili. Jeden by si myslel, že budou chtít, aby přijelo co nejvíc lidí, ale nedá se nic dělat. Tak to je.
1: Bostonská veřejná rozhlasová stanice WGBH také upozorňuje, že od začátku šampionátu narostl tady ve státě Massachusetts počet lidí zatčených agenty imigračního úřadu ICE. Zatím se ale vyhýbají stadionu, kde dnes od 10 hodin večer českého času nastoupí ke čtvrtfinále fotbalisté Francie a Maroka. Z Bostonu Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin, 19 minut, čtvrtek 9. července v odpoledním radiožurnálu Sport dnes nabídneme v přímém přenosu snahu dvou českých tenistek postoupit do finále travnatého Grand Slamu, ale to až za chvíli, teď nás bude pořád ještě zajímat čtyřhra, protože Kateřina Siňaková po boku Taylor Townsendové se snažili dojít do semifinále čtyřhry na Wimbledonu, no a aktuality má přímo z Londýna Jaroslav Plašil.
1: Ano, nepovedlo se jim to, možná senzačně, možná můžeme mluvit o jednom z největších překvapení Wimbledonu, protože Kateřina Siňaková, Taylor Townsendová, nasazené jedničky byly bezesporu největšími favoritkami v ženské čtyřhře, dnes ale neodehrály vůbec dobrý zápas a proti čínsko-francouzské dvojici Go Mladenovičová prohráli 6-7, 5-7, to utkání měli ještě na to, že nehráli úplně optimálně, celkem dobře rozehrané, měli náskok breaku v prvním setu, pak velmi dobrý náskok v tiebreaku první sady, kdy ale o vedení 5-1 přišli. No a ve druhém setu se jim zase nedařilo a v pát potom za stavu 5-5 ztratili servis, soupeřky už dohrály. Myslím si, že soupeřky zvítězili zaslouženě, přetlačili Kateřinu Siňakovou, Taylor Townsendovou, takže dá se říct, že si pro vítězství šli, hráli na vlně a Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová dnes zkrátka neodehráli dobrý zápas. Ale to se zkrátka někdy stává, soupeřky byly v utkání lepší a zaslouženě postoupili. My se můžeme těšit na zápasy v singlu na semifinále s českou účastí. Nejprve duel Karolíny Muchové s Coco Gauffovou, který začne už za nějakých 20 minut. No a pak poté také Linda Nosková, proti ní Marta Kostyuková z Ukrajiny. Tak tedy hezké odpoledne a držme palce českým tenistkám.
0: Rozhodně budeme a v příští půl hodině se začneme spojovat, nebo spojíme, dá se říct, s Jaroslavem Plašilem, protože to odpoledne dnes na radiožurnálu Sport opravdu bude tenisové, bude wimbledonské. Karolína Muchová a Linda Nosková budou bojovat o postup do finále Wimbledonu. Každá v jiném zápase, jak zaznělo, na rozdíl od roku 2014, kdy se v grandslamovém semifinále v Londýně tehdy utkali šampionka Petra Kvitová s Lucií Šafářovou.
2: Pro Lucii Šafářovou to byl tenkrát průlomový Wimbledon, k travnatému povrchu dlouho hledala cestu a v roce 2014 došla až do semifinále. Teď je v Londýně na turnaji legend a tak vzpomíná, jaké to pro ní bylo bojovat proti Petře Kvitové.
3: Tak já jsem šla hrát poprvé na centr tenkrát, což pro mě byl velký zážitek. Petra už rutinérka, že?
2: Také dnešní české semifinalistky zažijí atmosféru centrálního dvorce. Jako první Karolína Muchová, která se od 14.30 utká s Američankou Gauffovou, a pak je Linda Nosková, která si zahraje s Kostyukovou z Ukrajiny. A na ikonický stadion se těší od chvíle, kdy se zprávu krátce po vítězném čtvrtfinále dozvěděla.
4: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
2: Celkem velkou zápasovou praxi na centrálním dvorci má Coco Gauffová, kterou tam jako nastupující globální hvězdu nasazovali britští pořadatelé už od dívčích let Američanky. A také Marta Kostyuková už si na centrálním dvorci zahrála. Češky teď doufají, že favoritky s většími zkušenostmi se slavným stadionem překvapí a jedna druhé bude na dálku určitě držet palce.
4: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe. Takže asi vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašně Káje, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
2: Přeje si Linda Nosková před dnešními semifinálovými zápasy. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají,

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Radiožurnál 14.30. Zprávy a Adéla Burešová.
3: Zhruba před půl hodinou se zřítila další část výškové budovy v centru Zlína. Hasiči tam od rána bojují s rozsáhlým požárem. Na místě je reportér David Jabůrek.
4: V tuto chvíli vidíme při pohledu od krajské knihovny už pouze přední stěnu budovy. Téměř celý zbytek je zřejmě zřícený. Hasiči se teď zaměřili hlavně na hašení spodních pater zbývající části budovy a také ochranu okolních budov. Nade mnou dále létá vrtulník s ambivakem a pomáhá hasit ze vzduchu. Před chvílí přijela také speciální velkoobjemová hasičská cisterna CV40, která je největší v Česku a pojme přes 21 000 litrů vody. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Americké útoky na Irán za poslední dva dny zabily 14 lidí a dalších 78 zranili. Informovalo o tom iránské ministerstvo zdravotnictví. Kvůli úderům je přerušené železniční spojení mezi Teheránem a Mašmadem, kde dnes pohřbí zabitého iránského vůdce Alího Chameneího. Americký prezident Donald Trump to dřív označil za odvetu za iránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Byla několikrát nominovaná na ceny Grammy. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná. Sport. Tenistka Karolína Muchová v těchto chvílích nastupuje na kurt před semifinále Wimbledonu. Její soupeřkou je Američanka Goffová. Po nich se na centrálním dvorci představí další Češka Linda Nosková proti Ukrajince Kostiukové. Radiožurnál Sport odvysílá z Londýna přímé přenosy. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpadá jednička u Brna, zavřená silnice 13, Umar Kvartic. Na dálnici D1 silný provoz. Čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony se sunou v nesouvislé kolony už od 168. kilometru a mají to na hodiny. Osobním se zdržíte před omezením v Brně asi 30 minut. Menší kolony na D1 už taky za Prahou směrem do Brna. Popojíždějí před Šmejkalkou 24. kilometrem a zdržíte se 10 minut. Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Čekejte kolony za Novou Vsí, je tam údržba na 13. kilometru a je to asi na 10 minut. Provoz pak na D8 vázne na příjezdu do Prahy. Od 3. kilometru pojedete pomaleji až do Gbelské ulice. Silnice 13 z Nového Boru do Děčína je za Markvarticemi neprůjezdná. Na železničním přejezdu se tam srazilo auto s vlakem, zasahují záchranáři. Objíždějte přes Benešov nad Ploučnicí a nebo horem přes Olešku. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce připomínáme kolony u Velkého Rybníka. Opravují vozovku, jede se kyvadlově a zdržíte se v obou směrech až půl hodiny. Dlouhá kolona i v Beskydech na silnici z 56 z Ostravice na Staré Hamry. U nádrže Šance nové omezení a opět je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě až oblačno, výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě 20 až 23. Na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Alanis Morissette v odpoledním radiožurnálu Sport, je 14 hodin a 36 minut a následující hodiny na našem čistě sportovním rádiu budou patřit tenisovému Wimbledonu. Před námi jsou totiž semifinálové souboje ženského singla. Dvě semifinále, obě dvě s českou účastí. Přímo v Londýně na Wimbledonu je Jaroslav Plašil.
1: Tak tedy krásné tenisové odpoledne na radiožurnálu Sport. Věřme, že to bude hodně úspěšné odpoledne z pohledu českého singlu, protože už bohužel nemůže být úspěšné z pohledu českého deblu. Jak známo, Kateřina Siňaková, velká favoritka společně s Taylor Townsendovou, prohráli dnes čtvrtfinále, ale samozřejmě, byť toto bylo obrovské překvapení, tak veškerá pozornost teď bude směřovat na centrální dvorec, kde právě teď začne utkání číslo jedna z tohoto českého pohledu. Kory Coco Gauffová na podání, napřímo už Karolína Muchová. Karolína Muchová teď na pravé straně dvorce, na té straně, na kterou teď svítí trošičku víc tuto část velmi horkého dne. Gauffové druhé podání, Muchová vrací krásně volně až k základní čáře, ale Gauffová také hraje pěkné údery teď backhand po čáře a Karolína Muchová už se z forehandu neubránila, zkusila míček podseknout, dát mu spodní rotaci z forehandové strany, obraný úder končí v síti a tak první 15 zaznamenává Američanka Coco Gauffová, která možná je mírnou favoritkou v tomto duelu, protože už ví, jak vyhrát Grand Slamový titul, povedlo se jí to dvakrát, byť tady je v semifinále Wimbledonu poprvé, stejně jako Karolína Muchová. Teď Muchová bere těžký servis, ale jenom tak, aby se hrálo, útočí teď Gauffová forehandovým úderem. Do pásky a od pásky se vrací balonek zpátky k Američance, 15 obě. Teď Gauffová zaútočila na Karolínu Muchovou, které se povedlo skoro zázračně vybrat těžký servis. Servis to bude určitě velmi důležitá disciplína v tomto zápase. 36S nasázela Karolína Muchová na turnaji. Američanka trošku méně, ale to není důležité. Teď si pomáhá zase dalším dělovým servisem. Muchová se brání, zvedá balonek přes Gauffovou. Ten padá kousíček za čáru. Tak škoda, Karolína Muchová opět vybrala velmi těžké podání, ale Gauffová nezapomněla samozřejmě na útok, měla fantasticky připravenou pozici a zatlačila na Karolínu Muchovou, která zkusila obranný lob, ale byla ráda, že vůbec zasáhla balonek. A tak je to 30-15 pro Američanku Gauffovou. Teď na začátku zápasu při prvním servisovém gemu Američanky. Tvrdý servis na čáru pro podání. Gauffová podává fantasticky. Muchová se brání úderem se spodní rotací z backendové strany. Backend křížem obou ruč od Muchové, to samé od Gauffové. Přestřelka teď z backendu, teď forehand Gauffové k čáře. Backend Karolíny Muchové na střed. Teď je to přetlačovaná středem kurtu. Forehand křížem od Gauffové k zkrácení hry od Muchové, ale příliš čitelné a Gauffová uklízí balonek do volné části kurtu. Karolíně Muchové nevyšel pokus o zkrácení a tak je to 40-15. Gauffová má gamboly hned v prvním servisovém gemu. Z Empireu slyšíte Alison Hughesovou, domácí rozhodčí Britku, velmi zkušenou rozhodčí, která tedy řídí toto první semifinále ženské dvouhry, které vysíláme na radiožurnálu Sport s českou účastí. Karolína Muchová teď napřímo prohrává 15-40 v prvním servisovém gemu Američanky. Těžký servis Muchová nevzala, přímý bod z podání. Tak tedy Gauffová odservírovala znamenitě první hru zápasu, vstoupila velmi suverénně do wimbledonského semifinále číslo jedna. Připomeňme, že ve druhé semifinále bude Linda Nosková, proti ní Marta Kostěková z Ukrajiny. Hráčky se po prvním gemu příliš nezdrží na svých lavičkách tradičně, jenom si vezmou ručník, případně se rychle občerství a už jdou pomalu zase na svá místa. Teď si samozřejmě mění strany a Karolína Muchová bude podávat z místa, odkud předtím, před chviličkou, dá se říct ještě před pár vteřinami, servírovala velmi dobře Američanka Gauffová, která tedy vede 1-0 v prvním setu zápasu v prvním semifinále s českou účastí. Jak slyšíte, česká tenistka, 29-letá Karolína Muchová, teď je na podání na pravé straně dvorce. Někteří fanoušci teď ještě ruší, protože jdou na svá místa. Ještě není úplně plný centrální dvorec, ale teď už snad se hlediště alespoň v rámci možností utěšilo. Karolína Muchová těsně do autu. Teď servírovala, mířila ke vzdálenější čáře, k té podélné, ale balonek skončil v uličce pro deblové zápasy, takže druhé podání Karolíny Muchové teď na začátku zápasu za stavu 0-1 z pohledu české hráčky. 0-1 z pohledu Muchové, která teď útočí forehandem krásně do backendu Gauffové. Má ji teď rozběhanou Karolína Muchová a další drtivý úder k čáře už Gauffová nevzala. 15-0, vynikající útok Karolíny Muchové, která se jde znovu pro balonky a bude tentokrát podávat z levé strany, tak skvělý útok hned na úvod servisového gomu české hráčky, která má velmi negativní bilanci s Američankou, ale už ji dokázala ve Stuttgartu letos na jaře porazit a to by jí taky mohlo v tomto duelu pomoci. Teď Karolína Muchová servíruje do sítě, takže opět bude muset dobývat Coco Gauffovou přes druhé podání, což je samozřejmě složitější v případě Karolíny Muchové, která znamenitě servírovala celý turnaj, už jsme o tom mluvili, o té její bilanci S. Teď Muchová musí hrát backendem, křížem do backendu, křížem hraje také Gauffová, teď forehand Gauffové, volnější, hezky zakulacený, takže teď Gauffová si dala velmi záležet na tom, aby měli její údery dobrou délku a zároveň, aby nepřestřelila základní čáru a vynutila si chybu z rakety Karolíny Muchové. Teď byla silnější ve výměně Coco Gauffová, která teď srovnává na 15 obě na začátku zápasu. Karolína Muchová jde teď podávat z pravé strany dvorce opět a to za stavu 0-1 na gemi a 15 obě. Muchová teď se trošičku déle zase připravuje na podání, ale ještě má pár vteřinek do limitu. Teď už to musí Karolína Muchová odpodávat, bylo to jen tak a také se to možná projevilo teď na nadhozu, který nebyl ideální, servis skončil v síti a tak je to teď druhé podání pro Karolínu Muchovou, které je velmi dobré na úrovni prvního, přímý bod z podání, tak to byla neskutečná bomba z druhého podání pro Karolínu Muchovou, parádně teď zariskovala česká hráčka, známka sebedůvěry je tady. Však také Karolína Muchová teď drží velmi dobrou sérii výher na trávě. Má se o co opřít, to rozhodně ano. Takže teď česká hráčka vede 30-15 při svém servisovém gemu, ale stále je to začátek zápasu. Muchová teď hraje na Gauffovou, která je na levé straně dvorce. Těžký servis na čáru, Gauffová vrací, ale Muchová zkracuje hru. Gauffová běží k síti a dává do sítě. Tak toto zkrácení už Karolíně Muchové vyšlo lépe než to předchozí. Teď s něj má Karolína Muchová bod a je to 40-15 pro českou hráčku, která se tedy ujímá vedení při svém servisovém gemu 40-15 a má teď šanci na srovnání. Gemboli na 1-1, zatím platí 0-1, 40-15 a na podání česká tenistka Karolína Muchová. Servis do sítě bohužel, tak i tentokrát bude muset vytáhnout Karolína Muchová kvalitní druhou ránu, kéž by se jí povedlo něco podobného jako před chviličkou, kdy podala na úrovni ESA z druhého podání. Teď je Karolína Muchová a její další tvrdý servis na čáru a nepovedený return Gauffové, který končí v autu. Je to 1-1. Karolína Muchová odpovídá podobně jako Coricoco Gauffová. Dá se říct pohodovou servisovou hrou, ale opravdu ve velkých uvozovkách, protože o žádném klidu a pohodě tady nemůže být řeč. Jde o postup do finále ženské dvouhry ve Wimbledonu a teď je na podání Coco Gauffová. 22-letá Američanka, která už má v zádech dva Grand Slamové tituly. Teď servíruje na Karolínu Muchovou. Servis zastavuje síť, takže teď Gauffová bude podávat po druhé. Musí chviličku ještě počkat na sprint podavače míčku, který už je na svém místě a Gauffová už servíruje do dobré pozice, přesně na čáru pro podání, ale Muchová trefuje z returnu lineu a může útočit. Gauffová hodně rozliftovaný balonek posílá na druhou stranu a další úder už se Gauffové nepovedl, byla pod tlakem, sice si nejprve vypomohla takovým udržovacím úderem s velkou horní rotací, ale Karolína Muchová se nenechala odradit od aktivity a postupovala směrem do kurtu, vynutila si chybu a vede 15-0, 1-1, 15-0 z pohledu české hráčky, která je teď na příjmu asi tak 3-4 metry za základní čarou, protože jsou to rány, které posílá na druhou stranu Gauffová. Jedna taková teď přiletěla. Muchová, chtělo se říct, zázračně vyškrábla, ale balonek skončil za čarou, takže srovnáno, přímý bod z podání, těžká bomba letěla na Karolínu Muchovou, která to zkusila vyblokovat z backendové strany se spodní rotací, ale míček z velké výšky dopadl za čáru a Gauffová má přímý bod z podání, je to 15 obě, 1-1, další těžký servis, Muchová ale vrací do forehandu Gauffové, teď je to backend velmi ostrý, Muchové, paráda, vítězný balonek Kleině. Tak to je nádherný útok Karolíny Muchové. Tak to na začátku zápasu se hned rozehrála, hned chytla tempo česká tenistka. To je skvělé. 30-15 teď při podání Goffové vede česká tenistka Karolína Muchová. Goffová už je ale zase soustředěna na podání na své levé straně své polovičky kurtu. Karolína Muchová zase hodně daleko za základní čarou bude chytat těžký servis Američanky, která to také mnohem víc zná na centrálním kurtu. Karolína Muchová se tam byla rozehrát až dnes před tímto zápasem, stejně jako Linda Nosková. Teď Goffové druhý servis. Dlouhý, takže to budou breakboly. Hned takto na úvod. 15-40. Goffová teď bude odvracet breakové šance Karolíny Muchové. Samozřejmě hlediště to chápe, vnímá velmi dobře fázi zápasu a povzbuzuje Američanku, která se teď zatrápila trošičku na svém podání. Ale už za chvilku zase může být všechno jinak. 15-40 z pohledu Goffové, která servíruje do autu. A to byla klika, protože to byla rána, za kterou se jen tak ohlédla Karolína Muchová. 124 mil za hodinu, to je skoro 200 km za hodinu. Goffová podává teď na čáru pro podání. Velmi dobré podání Muchová sbírá. Vybrala i další úder Goffové. Tentokrát backhand křížem od Muchové. Backhand křížem Goffové. Backhand do sítě od Karolíny Muchové. Škoda, v této přestřelce uspěla Goffová. Není jednoduché s touto Američankou hrát výměnu. Má velkou sílu v úderech, což samozřejmě platí také pro Karolínu Muchovou, která teď byla tou druhou ve výměně a tak Goffová po zásluze přetlačila českou hráčku a získala bod 40-30. Teď pro Karolínu Muchovou je tam ještě jedna breaková příležitost. Goffové rána. Kousíček teď scházel Američance, protože zahlášený out a tak druhé podání a trošku větší možnost zase pro Karolínu Muchovou. Forehand Muchové opatrný s rotací horní a to stačí. Karolína Muchová vrátila balonek tak, aby se hrálo z forehandové strany. Úder měl dobrou délku, Goffová nemohla útočit, míček byl rozrotovaný. Hezká faleš od Karolíny Muchové, krásný volný forehand. Zaskočil Američanku, ta zahrála do sítě a tak teď Karolína Muchová má break a vede 2-1 na začátku zápasu. Za minutku a půl půjde podávat.
0: A tak si na chviličku můžeme vzít slovo tady ve studiu Radiožurnálu Sport a zopakovat, že hlavní rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka můžou dál působit ve fotbalové šancelize. Jejich jména jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový ročník. Oba na jaře vyšetřovala etická komise fotbalové asociace kvůli podezření z korupce. V květnu disciplinární řízení skončilo, protože začalo řízení trestní. Etická komise taky Všetečkovi a Zelinkovi zrušila dočasný zákaz činnosti. Jejich případem se nadále zabývá policie. V české nejvyšší soutěži naopak v příští sezóně už fanoušci neuvidí Albiona Rahmaniho. Kosovský reprezentant totiž přestupuje z pražské Sparty do Itálie, do Benátek, které jsou nováčkem série A. Na Letné Rahmany hrál 2 roky. Posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. Vysílání Radiožurnálu Sport, které je dnes hodně tenisové a bude tomu tak dál, protože pořád stále ještě žijeme. Sen o českém finále ženského Wimbledonu, ale nebudeme samozřejmě předbíhat. Rozhodne se o tom v následujících hodinách. Teď se pojďme vrátit na centrální dvorec ve Wimbledonu, kde je taky kolega Jaroslav Pašil.
1: Ano, Alison Hughes Empire dnešního zápasu zavelela a tak se zase hraje. Karolína Muchová vede 2-1. V prvním setu má výhodu breaku, servíruje teď velmi dobře, ale krásný return Goffové, který si vynutil chybu na raketě Karolíny Muchové. Dostala těžký return na druhou stranu s velkou razancí zahraný a ještě skvěle umístěný, takže Muchová už další úder nedokázala dostat přes síť. Tak tedy 2-1 pro českou hráčku, 0-15 teď z pohledu české tenistky, která serví na Goffovou, ta je asi tak 3-4 metry za základní čarou, také očekává velmi těžký, tvrdý servis české hráčky. To by se bývalo možná i přihodilo, jenomže balonek se zvednul od pásky do autu, takže druhé podání české tenistky a tak si teď bude muset dávat pozor na další return Američanky. Forehand Goffové, krásně klajně umístěný, Goffová útočí forehandem k čáře, Muchová se brání backhandem se spodní rotací, kratší míč, Goffová šla nízko, musela se teď hodně dostat k balonku dolů, ale výměnu vyhrála. Goffová teď předvedla fantastickou reakci A u sítě si dohrála bod, Karolína Muchová se bránila, ale neubránila teď. Ale vše to začalo vynikajícím returnem Američanky, pak následoval už útok. Karolína Muchová se snažila o prohoz obrané pozice po lajně, ale Goffová se svým volejem nedala české hráčce šanci a tak se raduje z vedení 30-0. Break může být zpátky za chviličku. Karolína Muchová teď hájí své podání a má potíže od samého začátku 0-30. Dobrý servis teď, krásně to provedla Karolína Muchová, přímý bod z podání. Goffová se natahovala do forehandové strany, ale už nedokázala míček dostat přes síť a tak je to 30-15 pro Goffovou, ale stále platí 15-30 pro Karolínu Muchovou v době, kdy uplynulo 13 minut z tohoto zápasu, ale samozřejmě čas není to hlavní v tenisových zápasech, byť se může doba určitě časem projevovat na kurtu strávená vzhledem k tomu, jaké je vedro tady dnes. Muchová teď hraje forehandem do sítě a to je škoda. Jsou tady dva breakboly pro Američanku, která si tak může vzít okamžitě ztracené podání zpátky. Karolína Muchová teď zaútočila nepřesně z forehandové strany a tak teď bude muset odvracet dvě breakové příležitosti Američanky Cory Coco Gauffové. Ta teď vede 40-15 při podání Karolíny Muchové, která ještě vede 2-1 na gemy v první sadě zápasu. Muchová teď servíruje z pravé strany dvorce. Těžký servis, ale dokázala Gauffová vrátit forehandem po čáře. Muchová zkracuje parádně hru. Volej Muchové, je to tam, nádherně zapadl do růžku. Volej Karolíny Muchové. Byl to plachtící balonek letící dlouho, dlouho, než pak spadl do růžku. Krása. Karolína Muchová ustála těžký moment, odvrátila první breakovou šanci, ale ještě jedna breaková příležitost Američanky tady je za stavu 2-1 pro Muchovou. Goffová totiž vede 40-30. Karolína Muchová za základní čarou teď hodně soustředěná, tak aby předvedla pokud možno tak skvělý servis jako před chviličkou. Bohužel teď chybělo hodně, teď to byl out velký a tak to bude druhé podání na Coco Gauffovou, která má teď velkou šanci získat zase zpátky ztracené podání. Muchová vede 2-1, teď prohrává 30-40 a bude servírovat na Goffovou. Dobrý druhý servis Goffové, nevyšel útok z forehandové strany, balonek netrefila čistě rámem rakety a to je bod pro Karolínu Muchovou a jak slyšíte od Alison Hughesové, džus schoda a je to zase srovnané, takže Karolína Muchová odvrátila dvě breakové příležitosti. Soupeřky samozřejmě vyhráno nemá, ale důležitý okamžik, dvě odvrácené breakové šance, to by mohlo zase Karolíně Muchové pomoci do dalšího zbytku zápasu. Teď Muchová servíruje velmi dobře, forehand Goffové končí v síti, paráda. Karolína Muchová se opřela o svůj první servis a hned to bylo znát. Goffová sice se dostala k forehandovému úderu, ale už ne tak, aby jej dokázala dostat přes síť a tak je to najednou výhoda pro českou hráčku. To by bylo skvělé, kdyby se jí povedlo otočit tento gem, ve kterém prohrávala 15-40. 2-1. A výhoda pro českou hráčku, která už je zase připravena na podání. Muchová teď servíruje na středovou čáru, Goffová vrací krásně k čáře. Goffová teď útočí forehandem po čáře, ale vedle čáry a Karolína Muchová odevzdává míčky soupeřce. Servírovat bude Američanka a za nepříznivého stavu. Teď 1-3 je to. 1-3 tedy z pohledu Goffové, která bude za chviličku servírovat. 3-1. 3-1 vede Karolína Muchová, která teď uhájila svůj servis v prvním setu za stavu 1-1, sebrala soupeřce podání a teď uhájila svůj servis, takže odskakuje, vede 3-1 v prvním setu česká hráčka, která je teď napřímu a fantastickým returnem teď rozebrala Cory Coco Gauffovou, která už se nedostala k žádnému úderu, byť k němu se chystala a natočila, ale už nedokázala balonek umístit dál než metr a půl před sebe. Skvělý return Karolíny Muchové, 3-1, 15-0. Po odvrácených breakbolech Karolína Muchová si může zase o něco víc věřit. Teď se bude podání opakovat. Rozhodčí Alison Hughesová zahlásila první podání. Balonek se dotknul sítě a tak bude teď Coco Gauffová podávat znovu na Karolínu Muchovou. Těžký servis Muchová dokázala backendem dostat k šáře a teď si obíhá míček, aby mohla dát forehandem. Krásné zkrácení hry. Fantasticky Karolína Muchová uklidila balonek těsně za pásku, doslova ukryla svůj forehandový kraťas, takže Coco Gauffová ani nereagovala. Skvěle, skvěle, skvěle. Karolína Muchová vede 3-1 a teď navíc útočí na další servisový gem Američanky, která podává za stavu 0-30. Těžký servis Muchová vyblokovala podseknutím balonku z forehandové strany, jenomže na další ránu Gauffové už nedosáhla. Gauffová šla do kurtu a udeřila po čáře. Karolína Muchová se nedokázala dostat z druhé strany na druhou. Bylo to daleko, už měla co dělat, aby vyblokovala velmi těžký servis 3-1, 30-15 pro Karolínu Muchovou při servisu Američanky. Goffová teď od pásky do autu, takže druhé podání. Karolína Muchová teď na příjmu 3 metry za základní čarou. Bude sbírat teď servis Američanky, který teď nezaskočil Karolínu Muchovou. Jasný útok pro Muchovou. Skvěle, skvěle. Karolína Muchová teď využila toho, že Američanka ztratila na chviličku stabilitu. Okamžitě vyrazila dopředu. Okamžitě Karolínu Muchovou udeřilo do očí to, co se na kurtu děje, a viděla, že má velkou šanci zasadit na druhou stranu vítěznou ránu. Soupeřka byla na chviličku dezorientovaná za základní čarou, kde je to hodně hrbolaté. 3-1, 40-15, další breakové šance Karolíny Muchové. Teď kousíček chyběl Goffové, která servírovala na podélnou čáru, na tu vzdálenější ze svého pohledu. Takže teď druhé podání na Karolínu Muchovou, která má teď breakboly a hraje se. Karolína Muchová dokázala vrátit těžké podání, teď se snaží přehodit Goffovou, to se jí povedlo se štěstím. Teď další obraný úder z backendu se spodní rotací od Muchové, ta se teď brání lobem, který padá daleko za čáru. Tak teď už bychom asi chtěli příliš, protože Karolína Muchová byla pod velkým tlakem, musela se bránit údery se spodní rotací a ten předchozí poslední byl hodně vysoký, ale také daleký, takže Coco Gauffová má teď jeden breakball Karolíny Muchové smazaný, ale ještě tam jeden je, ještě tam jeden má Karolína Muchová za vedení 3-1 v prvním setu, 40-30 pro českou hráčku. Gauffová teď servíruje s velkou razancí, její Muchové se povedlo sice vrátit, ale Gauffová má dobrou pozici, Muchová se zase brání úderem se spodní rotací, Gauffová napálila balonek s mečí do autu a tak darovala nechtěně bod Karolíně Muchové a vy víte, co to znamená, na Radiožurnálu Sport můžeme ohlásit zase o něco lepší stav pro Karolínu Muchovou. Ta vede 4-1 v prvním setu a zase za nějakou minutu a půl půjde servírovat česká hráčka.
0: Tak zatím se to z pohledu Karolíny Muchové vyvíjí opravdu fantasticky, vede nad Cory Coco Gauffovou v prvním setu 4-1. Jenom držme palce, aby to tak bylo dál.
2: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
3: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
4: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšnej.
2: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
3: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
5: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
2: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
3: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
4: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde upil.
3: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
2: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
0: Tolik pozvánka na příští čtvrtek na Colors do Ostravy na Desítku Pavla Horváta live. My už ale spěcháme zpátky na wimbledonský tenisový Grand Slam. Karolína Muchová proti ní Američanka Cory Coco Gauffová. Hraje se o finále Wimbledonu a komentuje Jaroslav Plašil.
1: Vítejte zpátky na centrálním dvorci. Karolína Muchová vede 4-1 v prvním setu a podává teď se dvěma breaky v zádech česká hráčka. Druhé podání Karolíny Muchové dobré, ovšem následný fantastický return forehand po čáře Gauffové také potlesk pro Američanku, která se toho rozhodně nebojí, snaží se stále útočit, když k tomu má dobré podmínky. Tentokrát byla i přesná a tak vede teď 15-0 při podání Karolíny Muchové, která teď se soustředí na svůj první servis. Už předchozí servisový game pro ní byl hodně složitý, dokázala se dostat ze stavu 15-40, tak snad to bude mít teď trošku jednodušší v duelu s Američankou, která je výtečná na returnu. Teď Karolína Muchová bude zase muset jít přes druhé podání, první trefula síť, takže teď druhé podání, dobré druhé podání, krásný křížný backhand od Gauffové a chyba z rakety Karolíny Muchové. Úder Gauffové měl parádní parametry, return křížem byl velmi razantní a ještě přesný. Karolína Muchová už nedokázala odpovědět. 4-1, to stále platí pro českou hráčku, to vedení je dobré, ten polštář se může hodit, protože Uhájit všechny servisy, každý servisový gem může být pro Karolínu Muchovou velmi složité v duelu s Američankou Goff. Ta je teď napřímo. Muchová

akce a to tu ještě nebylo při podání Karolíny Muchové. Už podávala a dostala se nechtěně do stavu 15-40. Z toho se dokázala ještě dostat v té době, tím zvýšila skóre na 3-1. Teď je to 4-1 v prvním setu, stále ještě pro Karolínu Muchovou, ale teď proti ní stav 0-40. Česká hráčka opět na podání. Tvrdý servis, dobrý servis, ale Goffová krásně vrací forehandem k čáře. Teď je to backhand Goffové křížem, backhand křížem Muchové, další backhand křížem od Goffové a tvrdá rána z forehandu od Muchové, která si jde často pro forehandovou ránu, když k tomu má příležitost, má k tomu podmínky a pak si diktuje, co se bude dít, a teď si vybrala volný kurt, krásným způsobem ke vzdálenějšímu rušku mířila Muchová a trefila se náramně. Karolína Muchová snížila, ale jenom na 15-40 ze svého pohledu. 4-1, 15-40, příprava na podání české hráčky. Má ještě 5 vteřinek na podání. Česká tenistka teď servíruje do sítě a Goffová tak bude moci atakovat druhý servis Karolíny Muchové. Má teď dobrou šanci Američanka, aby snížila. Prohrává 1-4, ale vede 40-15 a navíc na ní poletí druhé podání. Goffová jde také kousíček dopředu k základní čáře. Backhand Goffové až k čáře poslaný, krásný return Goffové, ale následný úder z backhandu už nebyl dobrý od Goffové. A tak je to 30-40. Další break ball umazaný, ale ještě tam jeden je. Jeden tam svítí ještě na Karolínu Muchovou, podobně jako slunce. A teď těžko říct, co je nepříjemnější. Možná ten stav 30-40, ale Karolína Muchová vede 4-1 na centrálním dvorci v první sadě semifinálového duelu číslo 1. I v tom druhém budeme mít českou hráčku. Ale teď držme palce Karolíně Muchové, protože proti ní je ještě jedna breaková šance a bohužel také síť, která překáží české hráčce, která tak bude muset opakovat podání za stavu 4-1. 30-40. Goffová 4 metry za základní čarou. Nejde teď dopředu na druhé podání. Goffová teď čeká na druhé podání Karolíny Muchové. Muchová teď hraje forehandem do růžku. Goffová se brání. Karolína Muchová volej krásně umístěný. Z 0-40 na schodu 4-1 vede Karolína Muchová a teď dává na schodu poté, co se dostala ze stavu 0-40. Fantasticky teď hraje Karolína Muchová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. To jenom telegraficky pro posluchače Radiožurnálu, protože se k nám připojili. Je čas zpráv, ale teď samozřejmě pokračuje dál servisový gem Karolíny Muchové, která nemá vyhráno. Z 0-40 je to ale schoda. Servis Muchové bohužel dlouhý, tak to bude zase další druhý servis a teď je trošičku zmatek, protože dva sběrači se vrhli po jednom balonku, ale rychle se domluvili a tak teď Karolína Muchová už bude za chviličku servírovat za stavu 4-1 za schody, ale druhé podání české hráčky. Dobrý druhý servis, Goffová atakuje okamžitě základní čáru, ale dělá chybu z následného backendu a teď trošičku pomáhá v tomto servisovém gemu Karolíně Muchové, protože už udělala druhou takovou chybičku z backendu do sítě a Muchová má rázem výhodu 4-8, je to na nevynucené chyby v tomto prvním setu, který se zatím i proto vyvíjí zatím lépe pro Karolínu Muchovou. 4-1 výhoda. Teď tedy česká hráčka má gamble na to jít do vedení 5-1, ale zatím je to stále 4-1. Muchové servis do sítě a od sítě, bohužel od pásky se odrazil balonek za čáru a mimo, to znamená druhé podání, byla to rána, že balonek skoro přemohl síť, dalo by se říct, ale samozřejmě počítá se out. A tak Karolína Muchová má teď druhé podání při výhodě. Dobrý druhý servis, hezky k čáře, ale krásný return Goffové, která teď hraje těžký backendový úder za čáru. Je to tak? 5-1 pro Karolínu Muchovou, tak i tento těžký servisový gem česká tenistka zvládla fantasticky. Fantasticky zatím prochází těžkými momenty. Samozřejmě není ještě konec, to utkání se kdykoliv může zamotat, zvrátit, protože Goffová je velmi kvalitní hráčkou. A navíc už 6x Karolínu Muchovou porazila, takže nemá důvod si nevěřit, ale zatím těžké momenty zvládá lépe česká tenistka Karolína Muchová v tomto prvním semifinálovém duelu a vede 5-1 v prvním setu. Těžký servis na Muchovou, forehand Muchové, parádní, přesně klajně, zaslaný. Muchová se brání úderem se spodní rotací z backendové strany, těžký úder Goffové. Už teď Karolína Muchová se neubrání, dlouhý balonek po defenzivním úderu Muchové a tak je to 15-0. 15-0 pro Goffovou, ale i Karolína Muchová už si potřebuje odpočinout, hlavně mentálně teď po tom průběhu. Takže teď možná nebude mít tolik šancí při servisovém gemu Coco Goffové, která teď vede 15-0 za stavu 1-5 v prvním setu. 1-5, 15-0.

0: z pohledu Američanky. Ta servíruje teď opatrněji, ale zase velmi dobře technicky a s rotací. Karolína Muchová si s tím poradila. Teď se brání z forehandové strany. Krásně trefený míček od Muchové. Teď backhandový úder Karolíny Muchové. Goffová šla do kurtu, ale s nízkým odskokem si neporadila a trefuje forehandem síť. Čopy hodně pomáhají Karolíně Muchové, byť jsou to obrané údery, tak kolikrát balonky letí tak nízko, že Coco Gauffová, přestože míčky rozliftovává, jak jen může, tak se nedostane k míčku tak dobře, aby jim přehodila i síť. A to byl tento případ. 15 obě teď z pohledu Gauffové, která jde servírovat z pravé strany dvorce. Těžký servis Muchová dokázala vyblokovat, ale až za základní čáru. Tak další bomba Karolíně Muchové se vždycky jen tak povede vystihnout. Úmysl Američanky občas má štěstí, že dostane takový balon do kurtu, ale teď takové štěstí neměla. 30-15 pro Gauffovou, která servíruje znovu zase z levé strany. Těžký servis a opět jenom blok se spodní rotací z backendové strany a následoval kraťas od Gauffové, protože Gauffová věděla, že Karolínu Muchovou má hodně daleko za čarou, tak si dovolila zkrácení, na které už neměla česká tenistka nárok. 40-15 pro Gauffovou, která může snížit na 2-5 ze svého pohledu. Gamboli na 2-5 pro Gauffovou, ale Karolína Muchová má v zádech dva breaky. Teď forehandem krásně returnuje kolem Gauffové, která se vydávala k síti. Už tušila, že bude pro ní možná snadné dohrát u sítě výměnu, ale Muchová se dostala k fantastickému returnu, byť servis Gauffové byl prudký, přesně umístěný. Paráda. 40-30 už jenom. A teď je navíc síť, takže Gauffová má sice ještě gembol, ale nemá to tak jednoduché teď v tomto servisovém gemu nakonec. 1-5 připomínám. 40-30 teď z pohledu servírující Američanky Gauffové. Ta teď trefuje dobře k čáře. Muchová vrací backendem k čáře, tak aby se hrálo volnější úder do rušku, ale dobrá délka od Karolíny Muchové. Teď forehand tvrdší od Muchové, která zase obíhá balonek, aby hrála silnější forehandovou stranou a trefená ne line, ale out. Tak zdálo se, že Gauffová ustojí výměnu se štěstím, ale nakonec ne a je tady schoda. Tak z velkého náskoku nakonec ukrojila Karolína Muchová všechno a srovnává na schodu. Ale samozřejmě ještě se dál hraje o tento servisový gem Američanky, který může a nemusí být poslední v tomto prvním setu. 1-5 z pohledu Američanky. Těžký servis, ale do autu. Takže Karolína Muchová za stavu 5-1 má dobrou pozici teď. Gauffová servíruje dobře teď na střed. Muchová se dokázala vrátit. Stav, připomínám, příznivý pro Muchovou. 5-1 vede a teď je to schoda při podání Američanky. Gauffová se vydává k síti. Karolína Muchová se jí snaží prohodit, ale Gauffová neuvěřitelně se odrazila do vzduchu a předvedla neskutečný volej, stop volej, hned za síť, pak zapadl míček a Karolína Muchová neměla šanci. Vypadalo to hodně nadějně pro českou hráčku, která se snažila prohodit teď Američanku, ale její reakce byla velmi blesková a dokázala zahrát míček tak, že skočil hned za síť a Muchová už neměla nárok. 1-5 výhoda pro americkou tenistku, která teď servíruje tak, aby ještě set nekončil a má teď gembol, má výhodu. 1-5 výhoda Američanky. Těžký servis, Muchová dostala balonek zpátky a vynutila si chybu Američanky, yes. Tak další schoda. Tak Američanka Gauffová musí bojovat i o tento servisový gem velmi urputně, přestože ji měla velmi dobře rozehraný, ale Karolína Muchová se stále brání, stále je teď ve hře v tomto servisovém gemu. Američanky už dvakrát získala podání soupeřky, sama uhájila několik breakových šancí a tak vede 5-1. A teď servíruje Gauffová do autu, takže 5-1 a schoda z pohledu české hráčky, navíc bude Muchová přijímat druhé podání Gauffové. Gauffová servíruje velmi dobře, teď Muchová bohužel teď z backendu do autu a tak je to přímý bod z druhého podání Gauffové, která má výhodu na centrálním dvorci v prvním semifinále, které můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport, stejně jako druhé, ve kterém Linda Nosková nastoupí proti Martě Kostěkové z Ukrajiny, takže i tam bude Češka, ale teď jsme zvědaví na Karolínu Muchovou, která je na returnu. Gauffové při podání teď překážela síť, takže druhé podání Američanky, 1-5 výhoda americké tenistky. Gauffová už servíruje na Muchovou, servis s odskokem, s rotací, Muchová trefuje nakonec do autu, tak Trošičku se zpožděním se ozvalo elektronické hlášení, těsný out, ale byl. A tak Američanka Goffová přeci jenom snížila na 2.5 ze svého pohledu. Za nějakou minutu a půl se zase ozveme z centrálního dvorce, protože Karolína Muchová bude podávat na výhru v prvním setu.
1: A to si samozřejmě v odpoledním radiožurnálu Sport nebudeme chtít nechat ujít a nenecháme si to ujít a vás, naše posluchače, o to neochudíme. Připomeňme, že stejně tak, jako nabízíme v přímém přenosu zápas Karolíny Muchové proti Američance Goffové, nabídneme i ten následující semifinálový duel na tenisovém Wimbledonu mezi Ukrajinkou Kostěukovou a další českou tenistkou Lindou Noskovou. No a když už jsme u těch přímých přenosů, tak připomeňme, že po dni volna samozřejmě dnes se vrací do hry taky světový šampionát ve fotbale, jedno čtvrtfinále. Opět dnes už tedy můžeme hrát, zápas začne v Bostonu ve 22 hodin českého času a bude to duel, ve kterém se proti sobě postaví Francie a Maroko. Můžeme taky zmínit ještě další plán. Zítra o postup do semifinále na světovém šampionátu zabojují Španělé proti Belgičanům, o den později potom Anglie s Norskem, no a v noci na neděli Argentina se Švýcarskem. Posloucháte odpolední vysílání radiožurnálu Sport a my se vracíme na tenisový Wimbledon. Muchová, Goffová a Jaroslav Pašil.
0: 5-2 stav velmi příznivý pro Karolínu Muchovou, která má první šanci doservírovat první sadu. Určitě by si přála větší pomoc z prvního podání, protože se musela dost často opírat o to druhé, a to i ve chvíli, kdy se snažila dostat ze tří breakových šancí soupeřky, kdy prohrávala 0-40. Zvládla to Karolína Muchová, přestože jí první podání vůbec nepodrželo v tu chvíli. Teď 5-2 a na podání česká hráčka. Opět servis do autu v těch podmínkách, jaké tady dnes jsou na centrálním dvorci, kde Karolína Muchová neměla šanci si zahrát na rozdíl od soupeřky, tak se to možná také projevuje na podání. Teď Muchové dobrý druhý servis, Goffová vrací, krásná délka Goffové, která teď běží do kurtu k síti a Muchová se jí snaží prohodit. Nakonec uspěla silou středem a Goffová nedokázala volej dostat přes síť, stále ještě daleko od sítě, nedocvakla se úplně k síti a Karolína Muchová toho využila. Goffová zahrála do sítě a je to 5-2 a 15-0 pro Karolínu Muchovou, která teď jde servírovat zase z levé strany své polovičky dvorce. Hučí teď za zádech i hlediště, fanoušci někteří jdou teprve na svá místa. Muchová hraje teď skvěle v té výměně forehand k čáře. Kousíček teď chyběl, ale kousíček scházel Karolíně Muchové. Soupeřku měla rozpohybovanou, měla ji na levé straně ze svého pohledu a cílila zleva doprava forehandem. Ovšem kousíček scházel teď Karolíně Muchové při útoku. 5-2, ale hraje velmi aktivně, pokud to jde, pokud k tomu má možnost Karolína Muchová, tak se snaží forehandem diktovat to, co se bude dít na dvorci, ale dost často se taky brání backendovými údery. Teď Muchové nevyšlo zase odservírovat kvalitně, ale naštěstí má stále dvě podání ze stejného místa, protože to byla páska a balonek spadl do určeného obdélníku. Teď Muchová a její další servis ze stejného místa. Dobrý servis. Tak ne, tak škoda. Alison Hughes nám překazila radost, ale samozřejmě ona je v tom nevině, protože musíme respektovat pravidla a balonek se znovu, ale tentokrát velmi jemně dotknul pásky. Tak teď zase další první podání Karolíny Muchové z pravé strany. Dobrý servis, ale Goffová vrací k čáře a Muchová musela hodně dolů, aby si poradila s těžkým returnem, ale s dalším úderem už ne. Goffová okamžitě zautočila, využila toho, že Muchová musela jít hodně nízko, prakticky do dřepu, a pak už byla těžká jakákoliv další reakce české hráčky. Goffová toho využila k okamžitému útoku a vede 30-15 teď Američanka Goffová. 5-2. 5-2 je to stále v první sadě pro Karolínu Muchovou, která teď ale prohrává 15-30 a teď se zase bude snažit zaservírovat z levé strany. Těžký servis, ovšem dlouhý, a tak teď Karolína Muchová zase bude muset, opakoval bych se, přes druhý servis na Coco Goffovou. V těch nepříznivých stavech to není nic příjemného. Goffová teď je připravena na returnu. Backendový return má dobrou délku. Muchová hraje krásný backend po čáře s horní rotací. Troufla si na to jít silou. A teď to bylo tedy neskutečně těžké zahrát z backendu soupeřky s velmi dobrou délkou backend po čáře. Milimetrová záležitost, ale je to známka toho, že Karolína Muchová si věří a snad to tak bude i dál. Muchová teď podává za stavu 5-2 a 30 obě. Karolína Muchová teď servíruje zase z pravé strany kurtu. Goffová teď povyráží do returnu, ale nemusí zasahovat, protože opět zahlášený aut. Muchová teď se snaží o co nejlepší druhý servis na Coco Gauffovou, která může mít breakovou šanci, pokud se jí teď zadaří na returnu. Dobrý return Gauffové přesně k čáře. Muchová vyblokovala úder z backendu a to stačilo. To stačilo. Další úder Gauffové nebyl přesný. Teď se ukázalo, jak Karolína Muchová dokáže dobře pracovat i s razancí soupeřky. Krásně vyblokovala těžký úder z backendové strany. Hezky si podržela raketu a je to 40-30, je tady setball Karolíny Muchové, 5-2 a setball, byť to teď není jednoduché, byť se musí česká hráčka často opírat o druhé podání, tak má teď setball za stavu 5-2, 40-30. ESO, paráda, to nejlepší nakonec, Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-2, zakončila ji stylově esem, byť se na podání celkem trápí, pokud jde o první servis, to procento není nějak vysoké, ale důležité jsou body. Na to ostatní, jak by řekl klasik, raději nebudeme dopovídat, ale Karolína Muchová právě vyhrála první sadu 6-2. No a Coco Gauffová odchází do šatny, takže utkání teď bude mít několika minutovou přestávku. Zatím můžeme říct, že Karolína Muchová nad Coco Gauffovou v prvním semifinále vede 1-0 na sety, první sadu vyhrála 6-2.

0: Po skupině Sunrise Avenue v 15 hodin a 20 minut v odpoledním radiožurnálu Sport pojďme zase na Wimbledon. Na programu dnes jsou semifinále ženské dvouhry, obě dvě s českou účastí a slovo znovu dostává Jaroslav Plašil.
1: Vítejte zpátky na centrálním dvorci, pokračuje přímý přenos radiožurnálu Sport. Začne totiž druhá sada zápasu, tu první vyhrála Karolína Muchová 6-2, přestože jí vůbec nešel prakticky sedát, to tak říct první servis, 41% úspěšnost prvního podání a stejně s tím odvrátila všechny breakové šance soupeřky a že jich bylo. Teď tedy ale nový set, nový příběh. Karolína Muchová napřímo těžký servis dokázala vrátit zpátky. Teď backhand kratší okamžitě atakuje Američanka Goffová, která se vydává k síti a volejem nedává šanci Karolíně Muchové. Jakmile přiletí kratší, pomalejší míč na druhou stranu, tak Goffová samozřejmě okamžitě vyrazí a teď toho využila. Takže vede 15-0 při svém servisovém gemu. Na chviličku si odskočila do šatny, ale ta přestávka nebyla zase až tak dlouhá. Goffová teď se zkusí proměnit samozřejmě v mnohem lepší tenistku, než kterou byla v prvním setu, ale na druhou stranu soupeře takového, jakou byla Goffová v první sadě, tak toho udělala právě takovým Karolína Muchová skvělým výkonem, byť samozřejmě už jsme o tom mluvili, podání tolik nešlo. Teď už se ale věnujme hře. Muchová vrací servis Goffové, krásný backendový úder po čáře od Goffové, která teď se ujala vedení 30-0, tak tedy Goffová je zpátky, chtělo by se říct, a bude to ohromně těžké pro Karolínu Muchovou tuto Američanku porazit v semifinále, byť první sada pro ní dopadla celkem hladce 6-2, ale ty jednotlivé gemy byly všechny obrovsky vyrovnané. Goffová teď servíruje na Muchovou, krásně Muchová vyblokovala backendem se spodní rotací a stačilo to, že udržela míček ve hře, následovala chyba z rakety Goffové, která teď ale stále vede ještě 30-15. V tomto semifinále číslo 1 na radiožurnálu Sport budeme vysílat i to druhé mezi Lindou Noskovou a Martou Kostěkovou z Ukrajiny. Také v tom druhém případě budou tenistky hrát poprvé semifinále Wimbledonu. Goffové nedává šanci Karolíně Muchové. 40-15 pro Američanku, která jde teď zase servírovat znovu ze své pravé strany. Američanka Goffová tady má spoustu fanoušků. Je to celosvětová globální hvězda. Goffová servíruje teď do sítě, ale k tomu rychle dodám, že Karolína Muchová má díky svému pestrému stylu, díky atraktivní hře také spoustu fanoušků na celém světě. Teď Goffová servíruje na Muchovou, která nedosáhla na těžký servis a tak je to 1-0 pro Goffovou, která tedy se ujímá vedení v duelu s českou hráčkou. Ta jde teď v klidu na svou lavičku, na tu blížší teď v tomto případě, ale za chviličku už ji bude mít zase dál, protože si tenistky vymění strany. Tentokrát, jak je zvykem po prvním gemu, si ale hráčky ani nesedají, jenom se občerství, dá se říct, skoro v chůzi či ve stoje a jdou zase zpátky na kurt, na ten centrální tady, kde teď bude servírovat Karolína Muchová. A ještě cestou k základní čáře, než si teď vyžádala balonky, tak si zkoušela nasimulovat servisový pohyb ve vzduchu. První podání hodně trápilo v první sadě, už jsme o tom mluvili, 41%, to bylo velmi málo a velký obdiv, že s tím Karolína Muchová tak dokázala projít sadou, jak prošla. Teď Muchové servis na začátku druhé sady. Muchová vede 1-0 na sety, ale teď vede 1-0 Američanka. Muchová se vydává k síti. Oh, tak to je krásný, létající cirkus, chtělo by se říct, protože to, co teď předvedla Karolína Muchová, za to by se nemuseli stydět ani akrobati, jak vyskočila do vzduchu a jak zahrála volej, krásně do růžku zapadl. No tak to je nádhera. Karolína Muchová přesně pro tyto momenty mají fanoušci na světě rádi. Tak teď to ukázala ve wimbledonském semifinále. 6-2, 0-1, 15-0. Karolína Muchová teď na Coco Goffovou. Ta vybírá těžký servis krásně k čáře, takže Goffová teď jde do kurtu a útočí na Muchovou. Ta se brání backendovým úderem, ale Goffová neubírá na razanci a tlačí na Karolínu Muchovou. Ta se teď ubránila forehandem a už trošičku vyrovnala výměnu. Teď Goffová ale další ostrý backend do autu. Tak teď pomohla Goffová Karolíně Muchové, protože nejprve měla navrh ve výměně, ale krásnou forehandovou ranou se Karolíně Muchové podařilo výměnu srovnat a pak už to bylo 50-50 a Goffová se naštěstí netrefila. 30-0 pro Muchovou, teď je na začátku druhé sady 6-2, 0-1 a 30-0 z pohledu české hráčky. která se teď zase hodně soustředí před svou další ranou z prvního podání. Mochové se první servis nedaří, to je škoda. Do servisu dokonalého to má daleko. Karolína Muchová, připomínám, první sadu vyhrála 6-2. Teď je to 0-1, 30-0 pro Karolínu Muchovou, která teď servíruje do forehandu Goffové. Krásný return Goffové, měl parádní délku a Muchová už si s tím neporadila, protože balonek přistál u čáry tam, kde je to nejvíc hnědé, nejvíc rozbité. To se ohromně těžko pak něco vytváří dál. Muchová teď si bere další balonky, bude podávat za stavu 6-2, 0-1, 30-15, fantastický return Goffové, ideální délka, parádně trefeno. Teď Karolína Muchová bude servírovat z levé strany. Bohužel do autu, stále jí nejde první servis v celém tomto zápase. Nechci se opakovat ve vysílání Radiožurnálu Sport, už jsme to párkrát připomněli. Ta procenta jsou nízká a velký obdiv, jak to Muchová zvládá. Karolína Muchová, teď další druhý servis na Goffovou. Teď trefená lajna Muchové forehand k čáře. A Muchová se teď ale musí bránit, protože také Goffová trefila lineu, ale Goffové už další úder nevyšel. Out, přestože hraje Goffová údery pod velkým liftem, snaží se dávat balonku velkou rotaci, tak ani tak to teď nestačilo a je to 40-15 pro Karolínu Muchovou. Skvěle, 6-2, 0-1, 40-15 teď z pohledu české tenistky, která má v zádech vyhraný set, to ano, ale stále na druhé straně velmi, velmi těžkou soupeřku. Muchová teď servíruje dobře a jde k síti a teď tentokrát, když se jí zrovna povedlo první podání, tak si bod nezapsala, ale to už tak zkrátka někdy bývá. Return Goffové byl senzační a Muchová to měla při voleji velmi těžké, protože musela pracovat s velkou razancí soupeřky a ještě nestihla dorazit k síti tak, aby tam byla blíž, aby dostala balonek na druhou stranu. Škoda, ale klobouk dolů, zase krásný return Goffové. Teď za stavu 6-2, 0-1, 40-30 podává Muchová znovu a uteklý balonek, takže si bude muset nadhazovat zase dál, ale limit už samozřejmě neběží, takže Karolína Muchová může v klidu teď servírovat. Krásný servis a opět Muchová si zase musí poradit s těžkým returnem Goffové. Hraje se dál a Muchová kazí z backendové strany do sítě. Tak teď, když zrovna Karolíně Muchové jde první servis, tak soupeřka vytáhne pokaždé neuvěřitelný return a tak je z toho schoda. Karolína Muchová teď zažívá těžký gem, přestože měla náskok, ale najednou je to schoda. A připomenu stav 6-2, 0-1, schoda. Američanka Goffová si teď může vypracovat breakovou příležitost při zápase s Karolínou Muchovou. Další těžký return na Muchovou, ale teď si s tím Karolína Muchová poradila. Další tvrdý úder z forehandové strany Goffové. Muchová se brání backendem se spodní rotací. Zkrácení hry od Goffové. Krásný volej a krátký a vítězný, takže je tady breaková šance. Coco Goffové a fanoušci této Američanky tady na centrálním dvorci pochopitelně jásají a jsou ve varu, povzbuzují svou Coco, jak se tady v ledišti často ozývá. Ale také jméno Karolína tady můžeme často slyšet v tomto semifinálovém zápase číslo 1. Muchová ještě vede samozřejmě na sety 6-2, teď je to ale 0-1 a nevýhoda z pohledu české hráčky, která před chvíličkou vedla 40-15. Teď odvrací breakovou šanci Goffové a bohužel trefuje z prvního podání síť. Tak Karolína Muchová teď bude servírovat na podruhé na Goffovou, která zůstává stále stejně vzdálená od základní čáry, neposouvá se ani o krok až teď se trošku přiblížila a jenom strká balonek na druhou stranu, tak aby se hrálo. Goffová si nevěřila na silnější return a teď při dalším pokusu zahrát balonek na druhou stranu trefila rám, takže balonek už neměla zdaleka pod kontrolou, dopadl mimo a je tady schoda. Karolína Muchová srovnává na schodu. 6-2, 0-1, obrovský důležitý gem, teď hned na začátku druhé sady. Muchová vede 1-0 na sety, ale teď 0-1 prohrává a teď odvrátila breakovou šanci soupeřky. Zatím je pevná v těch situacích, takéž by to vydrželo. Goffová teď konečně trošku pomáhá, ne že bychom se radovali z cizích chyb, ale teď přišla jedna taková z forehandové strany, ale samozřejmě předcházel tomu výborný servis Karolíny Muchové do forehandu Goffové, která se ovšem musela hodně natahovat do strany a pak už balonek neměla pod kontrolou, skončil v síti a je tady najednou zase výhoda pro Muchovou. 6-2, 0-1, výhoda české hráčky. Karolína Muchová servíruje do autu. Je to tak, byť zase elektronické hlášení se ozvalo s mírným zpožděním, ale tady odtud z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport to můžeme krásně vidět na centrálním dvorci. Byl to aut a Karolína Muchová teď zase bude muset spoléhat na druhou ránu, na druhý servis. Muchová teď servíruje na čáru pro podání, parádní druhý servis, ale Goffová vrací také na čáru. Teď je to volnější backhand křížem Goffové, backhand se spodní rotací Muchové, forehand klajně Goffové a krásný úder nízký Muchové, která se snaží Goffovou prohodit a to se jí podaří se štěstím, ale přece jen Karolína Muchová uhájila svůj servis. Goffová sice dokázala ještě zareagovat na prohoz, ale balonek už neměla pod kontrolou, míček skončil za čarou, i když těsně, ale za čarou a Muchová srovnává na 1-1. To byl obrovský těžký gem, který teď hned na začátku druhé sady Karolína Muchová musela zvládnout, protože ztratila o vedení. 40-15 přišla a rázem odvracela breakovou šanci. To nebylo nic příjemného, ale zase si s tím Karolína Muchová poradila. Sčítá se to, ty příznivé momenty, tak snad to vydrží. Teď při podání Goffové zaúřadovala páska. Ty hlášení, které jste slyšeli ve vysílání Radiožurnálu Sport elektronické, bylo zmatené, protože už to bylo dávno poté, co už bylo zahlášeno první podání. Teď první podání opakované vyšlo Goffové, Muchová zreturnovala do sítě. Po tom velmi psychicky náročném servisovém gemu teď je určitě zase o něco těžší to zase s koncentrací, ale Karolína Muchová je teď napříjmu a určitě ještě i v tomto servisovém gemu Američanky se pokusí dostat se k nějakým šancím. Teď vrací krásně podání, teď se ale Muchová musí bránit forehandem se spodní rotací po ataku po čáře Goffové a balonek už neskončil za sítí, ale před ní. Muchová teď prohrává při servisovém gemu Goffové 0-30, ale určitě teď ze svého boxu slyší něco jako v tom smyslu, že nic se neděje, jedeme dál, protože Karolína Muchová zatím zvládá ty kritické momenty zápasu dobře. 6-2, 1-1, 30-0, rána Američanky Goffové mimo, takže druhé podání Goffové. Muchová asi tak 2-3 metry za základní čarou. Muchová teď hraje forehandem velmi ostrým, ale do autu. Takže 40-0 pro Goffovou, která teď prochází dobře svými servisovými gemy na začátku druhé sady, alespoň to tak zatím vypadá. I při tomto druhém servisovém gemu se dostává k dobrému náskoku Goffová. 40-0, to je ten nejideálnější náskok samozřejmě. Goffová servíruje z levé strany dvorce. Velmi dobře trefená čára pro podání. Return Karolíny Muchové nepřesný, ale teď je to ta část zápasu, kdy Karolína Muchová měla za sebou opravdu několik těžkých momentů, mentálně těžkých, složitých, ustála je. Prohrává teď sice 1-2, ale za minutu a půl půjde servírovat. Připomínám, že první sadu česká hráčka vyhrála 6-2, teď je to tedy 1-2 z pohledu Muchové.
2: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
3: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
4: Karel Poborský.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
7: Ahoj, dobrý den.
2: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
7: Strašně se to posunulo,
6: vej. Neuvěřitelně.
7: Oni prostě furtí.
6: Oni furtí jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
7: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
5: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
6: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
5: Pitomec se tady drží tak blázen.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
2: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
8: Paul Sexas, 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
2: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté?
3: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Vy posloucháte odpolední Radiožurnál Sport, 15:34. Tenistka Karolína Muchová bojuje ve Wimbledonu o premiérový postup do finále. Slovo znovu dostává Jaroslav Plašil.
1: Karolína Muchová na podání, stav 6-2, 1-2 a opět musí hrát přes druhý servis. Goffová teď tlačí na Karolínu Muchovou, ta hraje backhandem na střed, forehand Muchové do lůžku. Goffová kontruje forehandem k čáře, teď je to backhand Goffové, velmi přesný obraný úder, Muchové už nevychází. Tak Goffová to spustila na Karolínu Muchovou, která si opět nepomohla prvním podáním a tentokrát to přes druhý servis nevyšlo, takže 6-2, 1-2, 0-15. To číslo je velmi nízké, hodně pod 50%, až to je malé procento úspěšnosti z prvního podání pro Karolínu Muchovou. Ta by potřebovala větší pomoc, mnohem větší pomoc z prvního podání, aby si trošku odpočinula, olevila, protože musí o každý bod při svém podání obrovsky bojovat. Teď je tvrdý servis, ale bohužel zase o pásku zpomalený, takže zahlášen první servis a Karolína Muchová teď bude muset servírovat znovu a možná to bylo i s autem. Tak teď česká hráčka servíruje na Goffovou. Teď je to technický servis Muchové, která teď bohužel z backendu netrefuje a tak je to out a 0-30, 6-2, 1-2, 0-30, sčítá se to. Přichází k tomu určitě podmínky, které jsou velmi těžké a bezesporu na takové vedro, na takové počasí je zvyklejší Coco Gauffová. To je fakt, se kterým také musí česká hráčka bojovat s tím, jak se bude utkání prodlužovat. Teď Muchová a její servis z pravé strany. Velmi dobrý servis. Gauffová dokázala vyblokovat. Muchová teď si šla pro úder na forehandovou stranu. Oběhla balonek, aby mohla hrát silnější stranou. Vybrala si úder po čáře, což bylo těžší na to, jak správně natočit tělo. Ale netrefila se Karolína Muchová. Jsou to teď chybičky pro českou hráčku. Možná se to všechno sčítá. Ty podmínky a ta náročnost, intenzita zápasu. Stav 0-40, 6-2, 1-2, 0-40, ale z pohledu Muchové, která teď servíruje dobře, ale zase Muchová si musí zase poradit s těžkým, velmi těžkým returnem. Teď naštěstí Goffová přestřelila dvorec a zase trošku pomohla Muchové, ale ta to teď opravdu má složité. Když už se jí povede první rána, tak Goffová má fantastický return k čáře. Posílá balonky a Muchová pak už nemůže diktovat, takže musí jenom vrátit a doufat, že se stane zázrak jako v tomto případě, kdy Goffová netrefila dvorec. Karolína Muchová teď jí ulétl první servis hodně daleko za čáru pro podání, takže to bude teď zase druhé podání české hráčky, která za stavu 6-2, 1-2, 15-40 odvrací breakové šance Goffové. Tak Goffová má teď velkou šanci získat poprvé v zápase podání Muchové. Teď se snažila udeřit z forehandu do sítě, ale takže chyba Goffové, nevynucená při snaze zariskovat a ukončit už tuto výměnu. Teď Goffová trefuje síť, takže Muchová zatím stále hájí svůj servis, až skoro by se dalo říct, že už je to nemožné v takto těžkém zápase hájit své podání takto neustále. Teď je Muchová, ale stále má tam ještě jeden breakball proti sobě za stavu 6-2, 1-2, 30-40. Muchová teď servíruje velmi dobře, ale zrovna krásný return Goffové zase. Ta teď běží na krátký míč a teď už breakovou šanci Američanka využívá, protože měla obrovsky rychlé nohy, fantastické zrychlení na krátký míč Karolíny Muchové a křížem backendem posílá míček k čáře přes síť. Publikum jásá, protože Goffová poprvé v zápase bere Karolíně Muchové podání a to může být další velmi důležitý moment tohoto zápasu, protože Goffová celou dobu se trápila s nevyužíváním breakových šancí, teď to může klidně zlomit a navíc, už jsme o tom mluvili, teď určitě bude zápas čím dál náročnější, jak dlouho tenistky budou na kurtu za současných podmínek. Goffová se trefuje do podání, Muchová jen tak vrací a teď se snaží prohodit Goffovou, která u sítě je velmi přesná. Krásný volej z backendu, křížem v čáře poslaný a tak je to 15-0, 6-2, 1-3. 15-0 teď pro Američanku, takže 6-2, 1-3 a 0-15 z pohledu české hráčky. Druhá sada jde zatím za Goffovou, která je teď aktivnější hráčkou a její řeč těla teď svědčí o tom, že je Američanka nahoře teď ve srovnání s první sadou určitě a ve srovnání také s Karolínou Muchovou, teď která se brání. Backhand po čáře od Muchové, krásně poslaný, tak Karolína Muchová předvedla, že je tady stále, že se s ní určitě musí počítat, nemůžeme ji odepsat, to bychom rozhodně neměli dělat, ani bychom si to neměli dovolovat o tom vůbec spekulovat. Karolína Muchová teď krásným backhandem po čáře nedala Goffové šanci a tak teď Američanka servíruje za stavu 15-2, 3-1, ale ve vedení Goffová 3-1 pro Goffovou. Servis skončí v síti, balonek se vrací zpátky, takže druhé podání pro Goffovou za příznivého stavu 3-1 pro Američanku. 6-2 vyhrála Muchová první set, ale teď vede Američanka 3-1. Goffová se trefuje do backendu Muchové, ta musí hrát znovu backend, tentokrát se spodní rotací, nízké balonky teď, takže to v ledišti hučí. Karolína Muchová teď běží na forehand a krásně uklízí balonek do rušku, paráda. Fantasticky sehrané od Karolíny Muchové, včetně finálního úderu, ale hlediště hučelo, byť se to nemá, ale hučelo při několika nízkých baloncích za sebou. To bylo neskutečné, jak dokázali hrát obě tenistky. Fantastický zápas, 6-2, 1-3 z pohledu Muchové, která teď vede 30-15 při podání Američanky Goffové. Ta teď servíruje zase z levé strany dvorce. Karolína Muchová teď povyrazila dopředu, ale musí se zase vrátit, protože Goffová si chytá míček ve vzduchu a až teď servíruje těžký servis. Zase na čáru pro podání Muchová dokázala vrátit, ale další úder už ne. Teď už Karolína Muchová to měla obtížné. Goffová šla do kurtu a vyhnala Karolínu Muchovou hodně mimo dvorec. Sice ještě Muchová dokázala trefit balonek, ale ten skončil mimo, takže je to po 30 teď. 6-2, 1-3, po 30 teď z pohledu Američanky, která teď servíruje naopak 2-6, 3-1 a 30-2. Další těžký servis, Goffová má první podání stabilní. Muchová se snaží Američanku prohodit, ale kousíček teď chyběl. Backhand po čáře tentokrát Karolínu Muchovou nepotěšil jako ty předchozí v tomto zápase a i v tomto druhém setu. Takže Goffová zvládá zase lépe svůj servisový gem a může teď odskočit Karolíně Muchové 2-6, 3-1 z pohledu Američanky a 40-30 ještě k tomu z pohledu podávající hráčky, což je teď Coco Goffová. Goffová servíruje z levé strany dvorce do sítě, takže to bude druhé podání, které bude sbírat Karolína Muchová teď na své straně dvorce. Muchová už se soustředí na příjmu, Goffová na podání. 120 mil za hodinu, to jsou rychlosti běžných servisů Goffové. Teď Muchová brala druhé podání trošku pomalejší samozřejmě. A chyba Goffové při výměně, která teď nevypadala nijak nebezpečně, tak přišla chybička od Goffové, která teď hrála volněji, ale do autu, takže schoda. 6-2, 1-3, schoda, samozřejmě jsou to velké nervy pro obě hráčky. Hraje se o finále. Hraje se o postup do finále Wimbledonu. Ve finále ženské dvouhry by mohla být nějaká česká hráčka, ale nemusí tam být žádná. Karolína Muchová teď vyblokovala těžkou ránu Goffové, která útočí přesně k čáře, to je jasné. Teď Goffová má nalitý balonek nad hlavou a byla tak blízko u sítě, že už se nemohla mýlit. Má další výhodu získat tento gem pro sebe. Teď tentokrát výhoda doslova. Advantage zahlásila rozhodčí tohoto zápasu Alison Hughesová. Cory Coco Goffová prohrála první sadu 2-6, 3-1 a výhoda pro Američanku teď ve druhé sadě zápasu. Američanka Goffová teď podává na Karolínu Muchovou z levé strany dvorce. Dobrý servis Muchová nevrátí a tak je to teď 4-1 pro Goffovou. Je to jen jeden break, ale teď má navrch Američanka, která si může hodně pomoci servisem na rozdíl od české tenistky, které zkrátka první podání v tomto zápase zatím moc neslouží. Tak tady za nějakou minutu a půl zase budeme pokračovat. Muchová ještě vede 1-0 na sety stále, ale prohrává teď 1-4 ve druhé sadě a za nějakou minutku půjde podávat.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
0: 15 hodin 44 minut v odpoledním radiožurnálu Sport. Pojďme zpátky na tenisový Wimbledon. Lindu Noskovou v All England Clubu dnes čeká souboj s Ukrajinkou Kostiukovou. Karolína Muchová už hraje semifinále s Američankou Coco Goffovou. Je u toho dál Jaroslav Plašil.
1: 6-2 první set pro Karolínu Muchovou, která teď ale prohrává 1-4. Ve druhém setu půjde podávat. Podání zatím moc nepomáhá, protože velkou spoustu bodů musí uhrát přes druhý servis, včetně těch nejkritičtějších. A byť to v prvním setu až skoro zázračně drželo a fungovalo, tak přeci jen ve druhé sadě už Karolína Muchová podání ztratila. A tak teď podává ještě za šumu centrálního dvorce, ale za nepříznivého stavu 1-4. Pro Coco Gauffovou nic nového na turnaji. Ona odvracela a otáčela zápasy běžně. Minulý s Pegulovou, Krajankou po prohrané první sadě, předtím s Benčičovou, Švýcarkou také po prohrané první sadě. Takže v tomto směru nezažívá nic nového. Teď Karolína Muchová se snaží na podání, ale nepřesná byla teď při útoku, takže 6-2, 1-4, 0-15 pohledu české hráčky, která jde teď servírovat na levou stranu své polovičky dvorce. Muchová a proti ní Gauffová, dvojnásobná grandslamová šampionka, ale se stejnou semifinálovou praxí tady ve Wimbledonu jako Karolína Muchová. Teď je přímý bod z podání, skvěle. Karolína Muchová si teď vypomohla alespoň takovouto cestou k bodu, to je samozřejmě vítaná pomoc v tomto intenzivním zápase v těžkých podmínkách. Muchová teď jde podávat znovu za stavu 6-2, 1-4, 15 obě. Gauffová připravena na returnu, Muchová na podání a bude tady další rána z pravé strany od Karolíny Muchové. Servis těsně na čáru, paráda, takže se může hrát dál. Forehand Muchové, teď křížný forehand soupeřky, teď backhand křížem od Gauffové, backhand křížem od Muchové, backhand po čáře Gauffové, fantastická obrana Muchové, která teď se snaží prohodit Gauffovou, ta ale létá po dvorci a nádherným způsobem uklízí míček do protipohybu Karolíny Muchové, do rušku toho vzdálenějšího. Fantastická výměna a ty výměny, které mají nádech fantastičnosti, pardon, tak teď spíš sbírá na svou stranu Coco Gauffová. Tak i proto je ten stav teď nepříznivý z pohledu české hráčky. 1-4, 15-30 ve druhé sadě. Muchová teď podává za stavu 6-2, 1-4, 15-30 a teď hodně dlouhá příprava před první ranou. Karolína Muchová teď bojuje s nepříznivým stavem a také samozřejmě s ohromně kvalitní soupeřkou. Přímý bod z podání, paráda. Opět trefený první servis a hned to je znát. Pomáhá si teď Karolína Muchová přímým bodem z podání, to je velmi dobré. A teď by zase se mohla pokusit o něco podobného z druhé strany, byť se to samozřejmě snadno řekne z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport na centrálním dvorci ve Wimbledonském areálu. Bojuje se o postup do finále ženské dvouhry. Dnes ještě to samé čeká Lindu Noskovou a Martu Kostikovou z Ukrajiny. Teď ale Karolína Muchová proti Coco Gauffové. Další dobrý první servis, ale Gauffová vrací, takže se teď hraje forehand křížem, forehand po čáře od Gauffové. Teď další forehand křížem od Gauffové. Muchová se ji snaží prohodit, ale bohužel netrefila se do dvorce a Gauffová si svou aktivitou vynutila další breakovou šanci. Muchová sice vede stále ještě 1-0 na sety, ale za stavu 1-4 bude odvracet další breakovou možnost soupeřky. 30-40, ten tlak je teď obrovský na Karolínu Muchovou při každém servisovém gemu. Česká tenistka teď se ještě dívá na druhou stranu dvorce na Coco Gauffovou a teď už je připravena servírovat za nepříznivého stavu 1-4, 30-40. Muchové servis do sítě, takže druhé podání pro českou hráčku a na druhé straně velmi odhodlaná a povzbuzená před předchozím vývojem Coco Gauffová, která teď bude atakovat druhý servis české hráčky. Forehand Gauffové teď hodně klajně dobře poslaný. Gauffová útočí do opačné strany. Gauffová teď ale v záklonu dělá chybu z forehandu, tak Karolína Muchová teď převrátila výměnu pro sebe, přestože to hned spustila Gauffová od začátku, ale Muchové se povedlo tuto výměnu zvrátit a tak je tady schoda. 6-2, 1-4, schoda. Muchová se teď dostala k diktátu, přestože se musela bránit ze začátku od returnu soupeřky. Muchová teď bude servírovat za stavu 1-4 za schody. Stále je to jen jeden break v této druhé sadě, byť to skóre je celkem výrazné. Muchová teď ale opět trefuje síť a tak bude muset spoléhat na druhé podání při této další výměně. Muchová teď uvádí balonek zase do hry. Druhý servis dobrý. Gauffová ale krásně trefuje až k čáře. Muchová si s těžkým returnem poradila. Teď se snaží prohodit soupeřku, ale trefuje přesně místo, kde stála připravená Gauffová a ta už jenom doťukla balonek do volné části dvorce. Gauffová má výhodu a další breakovou šanci. V tomto zápase to není nic nového, těch breakových příležitostí je prakticky v každém gemu hodně pro Američanku. Muchová to má obrovsky těžké, aby hájila zase svůj servis za stavu 6-2-1-4. Teď čelí dalšímu, teď druhému breakovému balonku v této servisové hře. Goffová má výhodu, vede 4-1 ve druhé sadě. Muchová servíruje dobře, ale Goffová vrací pomalejší balonek, kratší, a Muchová bohužel atakuje území soupeřky, ale dlouhým balonkem, takže je to další gem pro Coco Gauffovou a to už je samozřejmě velmi významný náskok 5-1, do kterého se dostala Američanka, která teď může servírovat na výhru ve druhé sadě. Tak Karolína Muchová teď až u plachty u ručníku, chviličku se ještě snažila soustředit, ale teď už jde na příjem a Gauffová teď servíruje na výhru ve druhé sadě zápasu. Tu první vyhrála Karolína Muchová 6-2, tu druhou zatím má výtečně rozehranou soupeřka. Goffová vede 5-1, servíruje do autu, ale má teď v zádech dva breaky a hlavně hraje teď velmi dobře. Útočně neustále tlačí na Karolínu Muchovou a ta se teď musí zase bránit těžkému servisu, ale krásný return Muchové. Teď backhand Karolíny Muchové, krásný volej, ne, tak bohužel do sítě. 6-2, 1-5 a 0-15. Coco Gauffová teď servíruje na výhru ve druhé sadě. První set sice prohrála 2-6, teď ale vede 5-1, 15-0. Ve druhém setu je Američanka lepší hráčkou na centrálním dvorci a teď to může dorazit při svém podání. Teď může navázat na své předchozí obraty tady ve Wimbledonu. ESO to jenom potvrzuje, dává na to razítko, jak dobře teď hraje Coco Gauffová a v jakém rozpoložení teď hraje oproti třeba první sadě. Gauffová má teď proti sobě Karolínu Muchovou, která ji tak neubližuje jako v prvním setu, který vyhrála česká hráčka 6-2. Teď je to naopak 5-1, 30-0. Gauffová teď si ještě zastavila balonek ve vzduchu. Je teď složitější servírovat možná vzhledem ke sluníčku, ale teď už Gauffová servíruje a do autu, takže Muchová se bude teď bránit druhému servisu. V podání je velký rozdíl. Karolína Muchová má procenta úspěšnosti prvního podání velmi nízká ve srovnání se soupeřkou. Nepohybuje se ani nad 50%. Teď navíc nepovedený úder ze základní čáry od Karolíny Muchové a je to setball. Dokonce 3 setbally v řadě má teď Coco Gauffová za stavu 2-6, 5-1 a 40-0. Vypadá, že už třetí rozhodující sadu v těchto těžkých podmínkách za vedra Karolína Muchová neodvrátí. Teď je to další těžký servis, naštěstí pro Karolínu Muchovou kousíček do autu poslaný, takže teď Gauffová bude spolehat na druhé podání, ale ve velmi komfortním stavu 2-6, 5-1 a 40-0 pro Američanku. Druhý servis s velkým odskokem, Muchová se nemohla dostat pořádně k backendové ráně, tu poslala nechtěně začátku. A tak je tady konec druhé sady. Všechno je otevřené, srovnáno 1-1, ovšem vzhledem k těm podmínkám, tak zdá se, že Američanka Gauffová je na tom teď lépe a lépe v tomto zápase s Karolínou Muchovou. Ale uvidíme, třeba se ještě dočkáme nějakého dalšího zvratu. Karolína Muchová teď zřejmě odejde do šatny. Je to tak, odchází teď z centrálního dvorce do šatny Karolína Muchová, takže utkání bude mít opět několika minutovou přestávku a po ní se bude pokračovat rozhodující třetí sadou tohoto prvního semifinále. Připomínám, že i to druhé, ve kterém bude Linda Nosková a Marta Kostiuková, budeme vysílat na Radiožurnálu Sport. V tom prvním je to zatím 1-1 na sety a za nějaké 3-4 minutky by mohl začít rozhodující set.

0: skupina Nirvana v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin 56 minut. Dnešní odpolední vysílání radiožurnálu Sport je hodně tenisové, a to protože na Wimbledonu jsou na programu semifinále ženské dvouhry. Oba dva zápasy s českou účastí. Ten první duel mezi Karolínou Muchovou a Američankou Goffovou za chviličku by měl pokračovat třetím setem. Slovo znovu dostává Jaroslav Plašil.
1: Ano, za chviličku začne rozhodující třetí sada, už tomu nic nebrání, protože Karolína Muchová teď právě přichází na centrální dvorec, teď si ještě vezme raketu a už jde na to, aby se pokusila zastavit herní útlum, do kterého se dostala. Samozřejmě může za to i velmi dobře hrající soupeřka. Utkání má zatím vlny, v prvním setu se Goffové nedařilo, ale ve druhém setu už byla lepší hráčkou a Karolína Muchová se nedostala ke své typické aktivitě. A tak na kurtu dominovala Coco Gauffová, která byla úspěšnější i na síti, což je jinak doména a parádní disciplína Karolíny Muchové. Teď tedy začíná třetí set, připomenu 6-2, 1-6 z pohledu české hráčky, která teď krásně uklízí balonek z backendové strany křížem Kleině. Hezký začátek Karolíny Muchové, která to určitě zkusí zase nakopnout, protože se dostala do velkého útlumu. Těžko říct, zda k tomu přispěla jenom soupeřka nebo i třeba těžké podmínky, protože samozřejmě čím větší vedro, tím hůř pro českou tenistku a možná lépe pro Američanku Goffovou. Ta je teď základní čarou připravena sebrat podání soupeřky, která teď vrací a omlouvá se, protože hlediště hučí po pásce Karolíny Muchové. Goffová vzala těžké podání a Muchové pomohla páska, takže 30-0 pro českou hráčku na začátku třetí sady. Samozřejmě Karolína Muchová, pokud by vedla, tak je to taky určitě trošku výhodnější pozice pro hráčku, která musí dotahovat naopak, tak tato má pak složitější. Muchová se snaží, hezky zapodávala, teď první servis, teď Karolíně Muchové funguje na začátku sady. Výborně, volej krásný a tak je to 40-0. Tohle je typická Karolína Muchová, jak ji fanoušci znají, šla si pro bod, dohrála si vše krásně cestou k síti, nastavená raketa, perfektně provedený volej do volné části kurtu a je to 40-0. Ale Karolíně Muchové teď opakovaně šel první servis, což se nedalo rozhodně říct o prvních dvou setech. V první sadě to ještě zachraňovala, přes druhé podání odvrátila spoustu breakových šancí soupeřky, dostala se ze stavu 15-40, 0-40 při svém podání. Ale zkrátka ve druhé sadě už toho bylo příliš i na druhé podání Karolíny Muchové. Teď je česká hráčka druhé podání, které atakuje soupeřka nepřesně, neúspěšně. Goffová vyhodila balonek mimo a tak je to 1-0 pro Karolínu Muchovou. Na začátku rozhodující třetí sady hráčky jdou zase ke svým stoličkám, ale nesedají si, jenom v chůzi, ve stoje se občerství. A pak zase půjdou na druhou stranu kurtu. Karolína Muchová bude teď přijímat podání Američanky, která byla na servisu lepší hráčkou zatím v tom dosavadním průběhu. Tam byl celkem zásadní rozdíl a teď Coco Gauffová a Karolína Muchová trošičku se na sebe několikrát usmály, jedna druhé dávala přednost při cestě na kurt, protože vyrazili ze stoličky obě současně, lépe řečeno z území před stoličkami, protože jak zaznělo ve vysílání radiožurnálu Sport, nesedali si, tak na dvakrát to nešlo, na třikrát už se domluvili. Tak takové zlehčení možná velmi vypjaté atmosféry, velmi nervózní, také určitě, protože jde o hodně semifinále Wimbledonu. Goffová podává, Muchová blokuje úder, který končí za čarou teď od Karolíny Muchové. Škoda. Tak teď to bylo velmi těžké podání. Muchová dokázala dát raketu jen před sebe, ale balonek skončil za základní čarou, takže 15-0. Přímý bod z podání pro Goffovou. A tak Američanka servíruje za stavu 0-1 v rozhodujícím třetím setu. Opět servis na tělo. Muchová šla teď k úderu hodně dolů. Raketu dala před sebe, ale opět to stejné. Úder končí za základní čarou. Tak teď Goffová volila dvakrát podobnou variantu, byť pokaždé samozřejmě z jiné strany. Teď už je zase na té pravé, na své polovičce dvorce. Goffová za stavu 0-1 podává a je to 30-0. Krásný return Muchové teď, která se snaží přehodit Goffovou, ale balonek končí za základní čarou. Byla to ale velmi těžká pozice pro Karolínu Muchovou. Obraný lob z velké dálky poslaný na druhou stranu a navíc Goffová byla celkem blízce pro Karolínu Muchovou. Obraný lob z velké dálky dálky poslaný na druhou stranu a navíc Goffová byla celkem blízko od základní čáry, takže to bylo

být třeba mohla. A Goffová si teď pečlivě vybírá z balonku, se kterými bude servírovat za stavu příznivého v tomto konkrétním servisovém gemu stále ještě. 40-15 pro Američanku. Muchová připravena na příjem. Goffová servíruje pěkně na základní, na čáru pro podání. Muchová teď dostala balonek za základní čárou, zahlášený out, takže její lob se neměří. Také by skončil v autu, ale to už není důležité. A tak je to 40-30. Už je to jenom náskok jednoho 15, ale samozřejmě stále platí podání na straně Američanky, takže i kdyby náhodou teď tento 15 Karolína Muchová vyhrála, pak stále by ještě měla podání Goffová, která teď servíruje za stavu 40-30 na Muchovou. Těžký servis dokázala Muchová vrátit forehandem, teď forehand nabíhaný od Muchové, teď se Goffová snaží přehodit Karolínu Muchovou, ta máchla raketou zády k soupeřce a balonek dopadl do kurtu, takže Goffová musí hrát a hraje do autu. Neuvěřitelná výměna, ale neskutečně těžký úder Karolíny Muchové, která běžela k základní čáře po lobu Goffové, už věděla, že si nemůže dovolit úder mezi nohama, zkusila to přes sebe, přes svou hlavu zády k soupeřce a neskutečně trefila dvorec z těžké pozice. Tak to bylo parádní, co se teď povedlo Karolíně Muchové. Fantazie. Goffová podává na začátku rozhodující třetí sady, snaží se teď o srovnání, protože Muchová vede 1-0, uhájila svůj servis, teď se o to též snaží Američanka za schody. Před chviličkou Karolína Muchová nádherně se ubránila fantastickým úderem, když hrála zády k soupeřce přes sebe. Teď je tedy Karolína Muchová rozhodující třetí set zápasu, vede 1-0 a je to teď schoda. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Karolína Muchová teď útočí, ale brání se neuvěřitelně. Goffová teď, Karolína Muchová bohužel forehandem do autu, tak tato nádherná výměna končí pro Američanku Goffovou úspěšně. Má teď výhodu, prohrává 0-1 v rozhodující sadě. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. My můžeme samozřejmě pokračovat ve vysílání Radiožurnálu Sport v tomto napínavém gemu. Číslo 2 rozhodující sady. Goffová teď na podání z levé strany své polovičky dvorce. Na stejné straně, na své polovičce, Karolína Muchová, pochopitelně backhand Muchové, který vybírá těžké podání. Muchová běží k síti, ale bohužel síť je teď příliš vysoká a balonek byl příliš nízko pro Karolínu Muchovou. Po zkrácení hry od Goffové se tedy Muchové nepodařilo dostat balonek přes síť. Škoda, protože teď Karolína Muchová měla dobře rozehranou výměnu v tom smyslu, nebo tuto hru v tom smyslu, že Goffová přišla o svůj náskok 40-0, ale samozřejmě mluvili jsme o tom, byla pořád na tahu jako první, protože podávala a nakonec podání uhájila, takže je to 1-1 v rozhodující třetí sadě. Muchová jde podávat. Teď už je to zase snad Karolína Muchová, ale jaký fanoušci tady viděli v prvním setu. Přeci jenom se teď zase česká hráčka dostávala k útočení a aktivnější hře. Teď to potvrzuje i v této výměně. Zkrácení hry od Muchové, ale Goffová má fantasticky rychlé nohy, ale hraje do autu. Hraje do autu při náběhu k síti, při sprintu k síti doslova. Goffová už neskoordinovala svůj pohyb tak, aby byl i úder dostatečně dlouhý a zároveň přesný. Takže je to teď bod pro Karolínu Muchovou. 1-1 rozhodující set semifinále Wimbledonu. Na Radiožurnálu Sport jsme u snažení první české tenistky z dnešního programu Karolíny Muchové o postup do finále. Zatím všechno otevřené. 1-1, 15-0. Slyšeli jste i síť teď při podání české hráčky, která bude servírovat znovu na centrálním dvorci na Coco Goffovou. Muchová proti Goffové. 1-1 rozhodující třetí set. Karolína Muchová vede 15-0 a teď užívá druhé podání. Goffová vrací backendem křížem k čáře a Muchová hraje do sítě. Tak toto rozhodně nebylo ve scénáři pro Karolínu Muchovou, ale zkrátka musí se s tím smířit. Soupeřka vrátila volnější balonek k lajně, měl dobrou délku. Karolína Muchová už si s tím neporadila a je to teď srovnáno 1-1, 15 obě. Teď jste mohli slyšet i jméno Karolíny. V tomto zápase tady má také česká tenistka hodně svých fanoušků, přestože možná publikum přeci jenom trošku víc fandí Američance, ale to není nic neobvyklého. Teď krásný útok Karolíny Muchové a už jenom pokus vyblokovat úder Muchové, který skončil za čarou, takže 30-15 pro českou hráčku, která teď přechází na svou levou backendovou stranu dvorce, pokud to tak můžeme říct. Muchová teď bude podávat zase za stavu 30-15.

0: nás trošku příznivějšího ve srovnání se soupeřkou. Karolína Muchová teď podává 1-1, 30-15 a dlouhý balonek, takže druhé podání. Připomenu stav setu 1-1, ten první 6-2 pro Muchovou, ten druhý 6-1 a odpovídá to dění na dvorci, protože vždycky v tom setu byla některá z hráček lepší, jasněji než ta druhá, alespoň v nějakých základních kritériích. Teď úder k čáře poslaný, Karolína Muchová kroutí hlavou, protože to bylo možná až příliš těsné a až příliš riskantní, ale dopadlo to. Takže 40-15 po backendu k čáře od Karolíny Muchové, která teď za stavu 1-1 se může dostat do vedení. Má teď gamboly při vedení 40-15, Goffová napřímu, Muchová na podání, stav 1-1 v rozhodující sadě a teď trefená lajna, takže se hraje, ale trefená lajna také od Goffové. Muchová hraje forehandem k čáře a chyba z rakety Goffové. Karolína Muchová uhájila i po druhé v rozhodujícím setu svůj servis a jde na lavičku za vedení 2-1 v rozhodující sadě semifinálového zápasu. Hráčky si vymění strany a také činnosti. Podávat za minutu a půl půjde Coco Goffová.
1: 16 hodin 8 minut dál posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi. Připomínám, že na tenisovém Wimbledonu dnes jsou na programu dva semifinálové duely, pokud jde o ženskou dvouhru, a obě dvě utkání budou s českou účastí. Jakmile Američanka Goffová dohraje s Karolínou Muchovou, tak ještě nabídneme v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport zápas Lindy Noskové proti Ukrajince Kostěkové. No a pokud jde o dnešní přímé přenosy, tak připomeňme taky, že se do hry vrací po dni volna fotbalové mistrovství světa. Playoff pokračuje, dospěli jsme už do čtvrtfinálové fáze. No a to první dnešní čtvrtfinále začíná ve 22 hodin večer. Francie proti Maroku. Zápas nabídneme tady na Radiožurnálu Sport. Teď už ale pojďme, ať nic významného nepropásneme, zpátky do Londýna, zpátky na tenisový Wimbledon. Muchová na jedné straně kurtu, na druhé straně Američanka Goffová a u toho všeho za Radiožurnál Sport Jaroslav Plašil.
0: Ano, i Wimbledon a Londýn žije fotbalovým šampionátem, to je tady všude patrné, v oknech anglické vlaječky převážně, ale jsou tady i vlajky jiných zemí. Teď ale také české vlaječky v hledišti centrálního dvorce, pár jich tady je, byť malých nebo nějakých jiných národních barev, nemusí to být jenom vlajky, třeba i oblečení. Teď ovšem zase zpátky stav zápasu, rozhodující třetí set. Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-2, tu druhou Goffová 6-1, ta je teď na podání za stavu 1-2 v rozhodující třetí sadě. První podání Goffové neúspěšné, takže do sítě, takže druhé podání Američanky a napřímu teď Karolína Muchová. Muchová teď je připravena na příjem, ale forehand je příliš dlouhý. Karolína Muchová to zkusila atakovat druhý servis soupeřky, ale délka nebyla dobrá a tak Goffová získává přímý bod z podání a vede 15-0 při svém servisovém gemu. Američanka Goffová už se soustředí na další ránu. Má ještě dost času na to, aby se připravila na kvalitní první servis. Muchová teď vyráží trošičku dopředu a páska teď polechtala balonek, který se zpomalil. Goffová vyrazila k síti a Karolína Muchová zahrála vítězný pros s forehand křížem a zároveň se dlaní nebo zdviženou levou rukou omlouvala soupeřce za předchozí prasátko. 15 obě. Štěstí teď pro Karolínu Muchovou. A ta teď se dostala ke stavu 15-15. Za tohoto stavu teď servíruje Američanka v rozhodujícím setu 1-2, 15 obě z pohledu Goffové, která trefuje síť. Teď zase začalo trošičku víc svítit sluníčko, které vylezlo, bylo předtím schované trošičku za mraky, ale to nic nemění na tom, že tady je velké vedro nad 30 stupňů. Karolína Muchová teď forehandem krásně k čáře posílá balonek a teď obíhá zase na forehand a vyhání soupeřku hodně do strany a teď by si to mohla dohrát u sítě. Ano, krása, hezky zaklopený forehand, který už je vítězný. Karolína Muchová vede 30-15 při podání Goffové, ale je aktivní, to je dobře. Ve druhé sadě se to rozhodně nedalo říct o výkonu české tenistky, která byla v útlumu. Karolína Muchová jakoby si nechala vnutit až příliš styl soupeřky, která byla jasně lepší hráčkou. 6-2, 1-6, teď 2-1 pro Muchovou, ale je napřímu a bude teď chytat druhé podání Goffové, která servíruje za stavu 15-30, takže za stavu nepříznivého. Karolína Muchová teď je připravena za základní čarou přijímat podání. Forehand krásně poslaný na druhou stranu. Zase forehand Muchové, protože si obíhá balonek tak, aby mohla diktovat teď, ale Goffová trefuje za čáru. Karolína Muchová má breakvoly. 40-15, 2-1, 40-15. Goffová skáče hodně daleko za základní čarou, snaží se uvolnit co nejvíc teď, protože je to kritická část zápasu, rozhodující sada. Dva breakové balonky na straně Karolíny Muchové a tedy soupeřky podávající hráčky. Goffová už servíruje na Muchovou. Muchová backendem vrací, to je dobře. Hraje se, Muchová běží na krátký míč, může prohodit soupeřku. To se ale nedaří. Goffová vystihla úmysl české hráčky a z voleje nedala šanci Karolíně Muchové. Tak skvělá reakce Goffové, která teď přečetla Karolínu Muchovou. Ta vrátila kratší míč na druhou stranu. Goffová si mohla vybrat, co udělá. Zkrátila hru. Karolína Muchová se snažila soupeřku prohodit, ale ta na to čekala. Navíc tam bylo ještě podklouznutí Karolíny Muchové. Snad je to všechno v pořádku. Vypadá to, že ano. Karolína Muchová si trošičku zvrtla nohu, ale ne zas snad nějak dramaticky. Hned zase se dostala do obvyklé polohy její noha. Tak teď Karolína Muchová neměla šanci. Bomba Goffové, přímý bod z podání a skvělým způsobem teď Goffová odvrátila obě breakové příležitosti Karolíny Muchové. Teď si to zkrátka uhrála americká tenistka, při šancích nechybovala a tak je to teď schoda. Ale těch breakballů 2-6, 2-11, obrovské číslo na obou stranách, teď Muchová bude se snažit vytvořit si další. Česká hráčka teď dostane příležitost druhého podání, což by snad mohlo být trošičku přijatelnější, ale samozřejmě i druhé podání je velmi nepříjemné, pokud má takový odskok, jako teď Goffová dokázala dát podání. Muchová se brání úderem z backendu se spodní rotací, ale Goffová byla rychle u sítě a nedala české hráčce šanci, tak Goffová si opět šla pro bod k síti, dělá to často v tomto zápase, možná častěji i než Karolína Muchová, což je celkem překvapivá statistika, ale zkrátka Goffová dokáže využít toho, že je taky fantasticky rychlá. Tenistka z rodiny, která má velmi slavnou nebo dobrou atletickou minulost, takže Goffová má určitě atletické geny také v sobě. Teď navíc servíruje, ne, tak naštěstí kousíček nepřesně. Goffová teď bude podávat za stavu 1-2 za výhody a má teď druhé podání. Karolína Muchová, která je teď za základní čarou, tak trošičku popošla dopředu a udeřila teď do forehandu velmi razantně. Muchová teď volným forehandem do rušku, do backendu soupeřky a další volej bohužel do autu, tak Karolína Muchová jakoby si teď nebyla jistá tím, kam volej pošle z forehandové strany. To se jí nestává často, chybovala a tak je to teď 2-2. Česká hráčka teď měla dobré možnosti, ale jenom zdánlivě možná, protože Goffová se ze stavu 15-40 dostala díky dobrým svým úderům. Ve druhém případě fantastické první podání v tom prvním vynikající čtení hry, reakce, rychlé nohy, krásný volej. Teď bohužel volej zradil Karolínu Muchovou, ale je to 2-2. Ve třetí sadě třeba ještě šance Karolíny Muchové přijdou dál. Teď česká hráčka si teď nedokázala nadhodit dobře balonek, takže teď se o to pokouší znovu z pravé strany dvorce. Dobrý servis, ale Goffová vrací do autu, takže přímý bod z podání 15-0. Teď vede Karolína Muchová, která snad už to můžeme říct, aniž bychom něco zakřikli, se zlepšila na servisu. Pokud je o první servis, tak ta procenta jdou nahoru. Dvě sady se to pohybovalo pod 50%, pokud jde o úspěšnost prvního podání. Teď už je to nějakou dobu aspoň lepší, ale samozřejmě stejně těžké, nebo podobně těžké je to stále. 2-2 a teď out, těsný. Karolína Muchová si vybrala středovou čáru, ale o kousíček minula, takže 2-2, 15-0. A teď to bude druhé podání české tenistky proti ní Goffová, která poskakuje za základní čarou a teď tvrdým forehandem chtěla zaútočit na Muchovou, ale netrefila čistě a míček skončil v autu, takže Muchová sbírá další pohodlnější bod, 30-0. 2-2, 30-0 z pohledu Karolíny Muchové, která je zase o krok napřed a kdyby si udržela podání, tak by to zase pro ní bylo o trošku lepší. 2-2, 30-0 pro českou hráčku. Opět se ještě Karolína Muchová dívá na druhou stranu dvorce na svou soupeřku, která jí dělá velké problémy a nejenom v tomto zápase. Vždyť ty vzájemné duely se dlouho vyvíjely strašidelně z pohledu Karolíny Muchové. 0-6 to bylo jednu chvíli, až ve Stuttgartu na jaře Karolína Muchová na antuce konečně dokázala Goffovou porazit. Teď ale se hraje semifinále Wimbledonu, to je úplně jiný příběh a Muchová se musí bránit. Teď krátký míč od Goffové, ale končí v síti a 40-0 pro Muchovou. Tak Tak Goffová teď využila toho, že Karolína Muchová byla hodně daleko za základní čarou při výměně. Snažila se zkrátit hru, ale neměla zase tak dobrou pozici, protože razance výměny byla obrovská a síla úderů tedy také. No a nebylo to úplně jednoduché vytvořit z toho kraťas. Goffová se o to pokusila. Míček skončil ještě v síti na straně Američanky. Tak tedy 40-0, 2-2, 40-0. Muchová na podání, tvrdý servis, ale krásný ryten z backendové strany a tohle už Karolína Muchová nevybere. Škoda. Balonek přistál až skoro u nohou české hráčky, letěl krásně k lajně z pohledu Goffové parádní return. Karolína Muchová to měla těžké a už balonek neskrotila tak, aby jej dokázala dostat do kurtu. Teď další servis z pravé strany, 40-15, stále ještě skore příznivé pro Karolínu Muchovou v tomto servisovém gemu v páté hře rozhodující třetí sady. Těžký servis, soupeřka vrací do autu, tak tedy Karolína Muchová si zase pomáhá přímým bodem z podání, to je skvělé, ujímá se vedení 3-2 v rozhodující třetí sadě semifinálového zápasu. Za minutu a půl opět budeme v přenosu pokračovat, podávat půjde Coco Goffová.
2: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: 16 hodin 18 minut, posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport, které je hodně tenisové. Připomeňme, že Kateřina Siňáková ve wimbledonské čtyřhře dohrála ve čtvrtfinále s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. Podlehli čínsko-francouzské dvojici Kuo Han Yi, Kristina Mladenovičová ve dvou setech. Utkání proti turnajovým desítkám ztratili nasazené jedničky za necelé 2 hodiny. Věřme, že hned dvěma českým tenistkám, které dnes nastoupí do semifinále singlu, se bude dařit lépe. Ta první, Karolína Muchová, už bojuje s Američankou Cori Goffovou nějakou dobu, už jsme ve třetím setu, a tak se vracíme zpátky do Wimbledonu přímo v Londýně. Jaroslav Plašil.
0: Co můžeme říct s jistotou, tak to, že přestávka mezi prvním a druhým semifinálovým duelem na centrálním dvorci mezi zápasy s českou účastí bude 30 minut dlouhá, to teď dostáváme informaci z kanceláře pořadatelů, ale jak dopadne tento zápas, to se samozřejmě teprve uvidí. Karolína Muchová vede 3-2 v rozhodujícím setu, Coco Goffová na podání, za stavu 2-3 servíruje Američanka. Muchové patřil první set, vyhrála ji 6-2, druhá seda byla ale zase v režii Američanky 6-1, tak se to prostřídalo. Teď nejvyrovnanější začátek sady, možná celý set bude vyrovnaný, 3-2 pro Muchovou. Teď Goffová servíruje do autu, takže druhé podání pro Karolínu Muchovou, tedy napřímo bude sbírat druhé podání soupeřky. Druhé podání má teď Coco Goffová na pravé straně dvorce. Goffové servis dobrý, Muchová vrací krásně balonek z forehandové strany a chyba Goffové. Tak teď Karolíně Muchové stačilo v uvozovkách vrátit balonek do dobrého místa a je to bod pro českou hráčku. 15-0 pro Karolínu Muchovou na centrálním dvorci v semifinále číslo 1 dnešního dne. Muchová proti Goffové. Američanka teď je zase na podání z levé strany dvorce za stavu 2-3-0-15. Servis. Zpomalila páska, ale nenadzvedla balonek natolik, aby skončil v autu, takže stále první podání. Alison Hughes zahlásila první servis Goffové, která teď bude mít už jenom jedno podání, protože teď trefila síť a už se balonek vrátil zpátky k Američance. Takže teď je druhé podání na Muchovou, 2-3-0-15, dobrý servis Muchová, ale atakuje krásně druhý servis soupeřky. Forehand, je to out, tak to je škoda. Karolína Muchová měla chvilku naději, protože balonek se zastavil nad páskou, ale bohužel sice padal na stranu Američanky, ale bohužel těsně vedle čáry, blízko sloupku. Zkrátka ale out, takže 15 obě, 2-3 z pohledu Goffové, která teď měla štěstí, ale na druhou stranu Karolína Muchová také, protože ten balonek mohl klidně skončit na straně české hráčky. 15 obě, 2-3 a Goffová bude podávat po druhé ze stejného místa. Druhé podání Američanky, rozhodující třetí set semifinále Wimbledonu. Goffová už má balonek nad hlavou, Muchová vrací backendem k čáře, krásná délka returnu. Teď Goffová se může bránit, ale bohužel Karolína Muchová z forehandu chybuje. Úder končí v síti, teď to budou určitě velké nervy na obou stranách. Muchová teď chybovala z forehandové strany, oběhla si balonek tak, aby mohla diktovat, aby mohla se dostat ke svému forehandovému úderu, ale bohužel teď trefuje pásku a od ní se vrátil balonek zpátky. Takže 30-15 pro Američanku, za stavu 2-3 servíruje Goffová velmi tvrdě, ale naštěstí nepřesně pro Goffovou, to byly milimetry teď v neprospěch Američanky. Američanka Goffová teď servíruje znovu ze stejného místa na Muchovou. Ta teď vrací forehandem hezky k čáře. Goffová teď vybírá jen tak těžký úder Muchové. Ta další rána z forehandové strany, ale Američanka se brání. Teď přechází Američanka k forehandu s liftem horní rotací. Američanka opět hraje velmi rozliftovaný forehandový úder. Teď musí běžet pro krátký míč. Muchová se snaží také zkrátit hru. Teď je to volej Muchové do dobrého území, paráda, tam se to počítá. Karolíně Muchové už několik takových volejů nevyšlo, ale teď byla ve vzduchu vládkyní tohoto zápasu. Paráda. Vládkyní tohoto prostoru, i dalo by se říct spíš, protože Karolína Muchová teď zase při další fantastické výměně zareagovala na úmysl Goffové tím nejlepším možným způsobem, vystřelila do vzduchu a dokázala z voleje trefit růžek. Tak paráda. Goffová teď na podání stav 2-3, 30 obě. Goffová na základní čáře samozřejmě a Muchová pár metrů za ní. Asi tak 2-3 metry za základní čarou stojí česká hráčka, která teď sbírá těžký servis a bohužel do sítě. Tak Karolína Muchová tentokrát švihla raketou z forehandové strany. Sice ještě stále dost silně na to, aby balonek mohl mít dobrou délku, ale bohužel neměl dobrou výšku. A tak je to 40-30 gamble pro Goffovou, která může srovnat stav třetí rozhodující sady. Zatím je to 2-3, ale teď je to 40-30 z pohledu Američanky. Tak tedy tvrdé podání teď Muchová dokázala vrátit a Američanka ještě zvýraznila svůj atak. Teď Muchová se brání jenom úderem z backendu se spodní rotací, ale v hodně zoufalé pozici a trefuje síť. Tak Goffová se do toho pořádně opřela teď. Jeden úder silnější než druhý a nedala šanci Karolíně Muchové. Srovnáno 3-3 na centrálním dvorci v rozhodujícím třetím setu. Teď krásně modré nebe nad fanoušky, kteří jsou ale taky částečně pod střechou. Ale stále pokračuje zápas Karolíny Muchové a Coco Goffové, který je otevřený podobně, jako je otevřená střecha tohoto stadionu. Teď tedy Karolína Muchová, takzvaný Tildenův gem, jak možná připomenou někteří starší, zkušenější posluchači a fanoušci. Krásný útok z backendové strany od Karolíny Muchové. Zahajuje tuto hru, samozřejmě předcházelo tomu výborné podání, po kterém mohla jít Muchová zase kousek dopředu. 3-3, 15-0. Karolína Muchová se ujímá vedení, důležitého vedení při svém servisovém gemu. Není příjemné od začátku dotahovat. Muchová teď bude servírovat z levé strany dvorce. Goffová připravena na returnu. Teď je to nejvyrovnanější část zápasu bezesporu po těch prvních dvou sedách, kdy každý set patřil jiné hráčce. Teď je to Karolína Muchová, která servíruje za stavu 3-3 a 15-0. Servis s pomocí pásky bohužel dlouhý, takže teď kvůli pásce a ne díky. Díky by to bylo z pohledu Američanky Goffové, která teď díky tomu bude přijímat druhé podání české tenisky. Forehand tvrdý Goffové, ale Muchová dokázala vyblokovat backendem. Teď je to backend křížem Muchové, backend křížem Američanky Goffové. Goffová teď přechází k forehandovému úderu. Backend Muchové přesně k čáře poslaný. Muchová teď zkracuje hru, ale Goffová má rychlé nohy a teď se snaží prohodit Karolínu Muchovou. Ta zase snaží se přehodit Goffovou, ale ta teď vládne ve vzduchu pro změnu, tato Američanka tedy, a smečuje přesně do volné části kurtu, do volného růžku. Krásný úder nad hlavou a ještě v pohybu, takže to nebylo vůbec jednoduché. Karolína Muchová teď neustála útok Američanky, která zahnala Muchovou do kouta. Ta se sice snažila bránit vysokým míčem z backendové strany se spodní rotací s úmyslem přelobovat soupeřku, ale ta se nenechala a dokázala zareagovat a zasmečovat parádně. 3-3, 15 obě. V semifinále Wimbledonu Muchová podává tvrdý servis, Goffová do sítě, přímý bod z podání a Muchová vede 30-15. Tak Karolína Muchová teď zase maličko odskočila, ale ne zase o tolik. 30-15, velmi těsné vedení v sedmé důležité hře rozhodující třetí sady. Muchová se zvedla na prvním podání, tak snad to tak bude platit i dál do zbytku tohoto rozhodujícího setu. Karolína Muchová, teď je proti ní připravena Coco Goffová. Muchové, ale utekl balonek, takže si musí zase znovu chytat míč a připravit si podmínky pro nadhos. Ten je dobrý, servis také, Goffová vybírá do autu. Tak kvalitní, velmi kvalitní první servis, natáhl soupeřku hodně do backendové strany. Goffová si sice ještě dostala k míčku, ale trefuje se do deblové uličky a to je bod pro Karolínu Muchovou. 33-40-15. Karolína Muchová jde zase napravo, na svou pravou stranu své polovičky dvorce a bude podávat za stavu 3-3, 40-15. Goffová připravena na returnu, ale nemá šance. Eso, tak kéž by se rozjela na servisu Karolína Muchová, jako to teď ukázala. Teď nedala šance Američance a ujala se vedení 4-3 česká hráčka. Za minutu a půl zase půjde ovšem servírovat Američanka a to má také parádně tvrdé rány z prvního podání.
2: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
3: I v létě vás bereme k ledu.
2: Vysíláme totiž dál o hokeji.
3: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
4: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
5: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. Rosí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
3: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
2: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
6: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozvat na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
2: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
3: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
7: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
8: slabé. Kdo to byl? Jména?
7: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
3: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: 16:29, pojďme zase zpátky na tenisový Wimbledon, protože tam se dnes hrají samozřejmě zajímavé semifinálové duely s českou účastí. Muchová Goffová, komentuje Jaroslav Plašil.
0: Za stavu 3-4 tedy vede Goffová 15-0 a Muchová, která teď přijímá podání, to má složité, protože to je rána Goffové. Přesně na čáru pro podání umístěná a Karolína Muchová. No, kdyby to byly vlastnosti ty nejlepší obou těchto hráček, tak to by byl Superman nebo Supermanka na kurtu. Ale Muchová teď samozřejmě je dost kvalitní hráčkou i takovou, jaká je teď ona sama. Teď Karolína Muchová přijímá podání Kory Coco Goffové. Druhý servis hezký, return z backendové strany od Muchové. Další backend české hráčky, pomalejší, kratší a Goffová okamžitě atakuje teď stranu soupeřky. Goffová si dohrává výměnu u sítě, Muchová se ji snaží přelobovat, ale Goffová se nedá obouručným backendem. Nedává šanci Karolíně Muchové, dokázala se dostat k balonku, ale ta její pozice byla od začátku dobrá, protože jakmile přišel na druhou stranu pomalejší, kratší míč, tak okamžitě přišel atak Američanky a ta teď rázem vede 40-0 při svém podání. Takže vypadá, že tento servisový gem si podrží snadno Američanka a zase dorovná. Těžký servis teď vrací jen tak Muchová na druhou stranu. Běží teď k síti, kam ji pozvala Američanka. Muchovou se teď Goffová snažila přehodit, přelobovat. Muchová se nedala a teď naopak ona se snaží přelobovat Američanku, která je pevná u sítě a nedává šanci české tenisce. Nádherná výměna, ale opět u sítě kraluje Američanka Goffová, která srovnává čistou hrou na 4-4. Tak to je zatím nejjasnější odpověď Američanky na vedení české hráčky v tomto rozhodujícím a zatím nejvyrovnanějším třetím setu zápasu. Na podání teď půjde Karolína Muchová, teď to je velká bitva, ne že by nebyla předtím, ale teď opravdu záleží na každém okamžiku. Zatímco první sada byla jasně za Karolínou Muchovou 6-2, ta druhá zase hladce za její soupeřkou Coco Goffovou 6-1. Teď se hraje třetí rozhodující set, no a je to 4-4 v této rozhodující sadě. Muchová teď jde zase na podání. Už má vybrané balonky a už může servírovat na Goffovou. Karolína Muchová, servis za čáru pro podání, takže out a tak druhý servis teď pro českou hráčku. Trošku samozřejmě větší komplikace a složitější situace určitě. Muchová teď servíruje opatrněji, Goffová teď atakuje základní čáru Muchové, ale ta se nedala a úderem do protipohybu teď překazila veškeré další plány Američance Goffové. Tak nádherná reakce Karolíny Muchové. Naštěstí ten return ještě neletěl až úplně k čáře, ještě tam byl celkem dobrý prostor na reakci, takže Karolína Muchová si vybrala krásně, hezky vyhodnotila situaci a do protipohybu zamířila bezvadně. 15-0 pro českou hráčku. 4-4, 15-0. Na podání opět z levé strany, teď pro změnu Muchová. Těžký servis, ale bohužel zase s jemným dotekem opásku, škoda. Ale hlášení Alison Hughesové je nekompromisní. Britka teď zahlásila první podání a Karolína Muchová to zkouší znovu zase na Goffovou ze stavu 4-4, 15-0 v rozhodující sedě. Out tentokrát zase hodně daleko za čáru pro podání. Karolína Muchová teď cílila na vzdálenější, na podélnou čáru ze svého pohledu z levé strany dvorce. Teď Karolína Muchová si vybírá střed. Muchová teď ale dělá chybu z backendu do sítě. Tak škoda, teď Karolína Muchová neustála výměnu. Goffová zreturnovala druhé podání celkem silně, ale zase ne tak úplně do nějaké nekomfortní pozice, ale byla tam síla úderu velká a s razancí si teď Karolína Muchová úplně neporadila. Takže je to 15-2, teď přetahovaná v servisovém gemu Karolíny Muchové, zdá se. 4-4, 15-2, Muchová teď podává velmi dobře ven z kurtu, ale musí hrát další úder, protože return byl také bezvadný. Backhand teď na střed od Muchové, forehand velmi tvrdý k čáře od Goffové. Goffová teď hraje backhand se spodní rotací, velmi nízké údery, backhand se spodní rotací také od Muchové. Teď je to backhand křížem české hráčky, těsně do autu bohužel poslaný. To je škoda. Po sérii nízkých míčků se spodní rotací několik úderů teď hrály tenistky po sobě, tak pak přišel liftovaný balonek z forehandu od Goffové a pak backhand obouruč křížem od Muchové, kousíček do autu, škoda. Ale 15-30, tak to zkrátka je. 15-30, 4-4 v rozhodujícím třetím setu semifinálového zápasu Wimbledonu. Karolína Muchová teď servíruje na Goffovou za nepříznivého stavu při svém servisovém gemu. Goffová se snaží prohodit teď Muchovou, která má raketu v dobré pozici a uklidila volej bezpečně do volné části dvorce. Goffová byla hodně daleko za základní čarou, snažila se o nemožné a Karolína Muchová byla včas tam, kde má být. Paráda. Tak česká hráčka si teď šla pro bod neuvěřitelně odvážně a zasloužila se, dočkala se vyrovnání. Takže 4-4. A teď v tuto chvíli 30-2. Karolína Muchová teď za stavu 4-4, 30-2 pošle servis, který rozhodne o tom, nebo spolu rozhodne o tom, jestli to bude breakball anebo gameball. A teď to bude muset rozhodovat druhý servis Karolíny Muchové, tuto věc. Tak Karolína Muchová se ještě dívá na svou soupeřku, servíruje z pravé strany dvorce. Goffová připravena za základní čarou, trošku povyrazila a udeřila do forehandu velmi silně a bohužel Karolína Muchová si s razancí už neporadila a tak je to breaková šance Goffové. Na centrálním dvorci to zase hučí o něco víc než obvykle a může za to breaková šance Coco Goffové sedmičky turnaje, která má teď významné vedení, byť je to jenom těsný náskok, tak je to stav, který je velmi nepříjemný teď pro Karolínu Muchovou. Breakball za stavu 4-4 proti české hráčce. 4-4 Muchová na podání z levé strany dvorce. Podání teď do autu, takže druhý servis teď bude muset stačit Karolíně Muchové, které nic jiného teď nezbývá. Karolína Muchová na levé straně dvorce a Goffová zase půjde dopředu atakovat druhý servis. Už se tam chystá Muchová, ale teď podává s odskokem a Goffová se nachytala na rotaci, umístila balonek nechtěně do sítě a přímý bod z druhého podání teď hodně pomáhá Karolíně Muchové, ale zase jenom na chviličku, protože teď už je zase na české hráčce, aby dobře zapodávala. Za stavu 4-4. Teď je to velká hra nervů na obou stranách. Karolína Muchová teď se bude snažit o co nejlepší servis a Goffová samozřejmě o co nejdokonalejší return. Muchová a její podání z pravé strany dvorce. Karolína Muchová už má balonek nad hlavou. Krásná rána. Ne, tak škoda, kousíček zase scházel. Už to vypadalo, že by to mohlo být i ESO, ale to bylo jenom přání odtud z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport. Muchová se teď zarazila v přípravě na druhý servis. Ještě nějaký šum z hlediště ji zastavil. Teď už druhé podání české hráčky. Opět s velkým odskokem, takže Goffová teď nemohla útočit. Goffová rozliftovala balonek z forehandové strany. Teď je to krásný backhand k čáře od Goffové. Ta teď zkracuje hru Muchovou zve k síti. Muchová si poradila s nízkým balonkem, ale teď musí hrozně rychle dozadu a to už asi nevrátí. Byť balonek ještě spadl ke Goffové, tak ta se vychutnala okamžik a útočí z vynikající 1000% pozice, byť to matematicky ani není možné samozřejmě, ale Karolína Muchová běžela k základní čáře, soupeřka ji přelobovala. Karolína Muchová byla ráda, že vůbec balonek dostala za síť a on dopadl hned za síť a letěl pomalu, skákal vysoko a Goffová si to vychutnala. Zasadila ránu vítěznou a má další breakovou šanci 4-4. A nevýhoda z pohledu české tenistky, Goffová má teď zase velkou příležitost, aby se dostala do vedení 5-4. Zatím je to 4-4 a nevýhoda z pohledu české tenistky. Muchová servíruje. Bohužel zase do autu. Tentokrát si vybrala Karolína Muchová středovou čáru, ale ani tentokrát neměla štěstí. Tak tedy další servis z levé strany. Druhý breakball Američanky v tomto servisovém gemu Karolíny Muchové. Servis technický, Muchová teď musí hrát další úder, protože Goffová se dobře brání. Teď ale vyhazuje míček, Goffová v celkem dobré pozici. Ne, že by to byla nějaká útočná pozice, ale rozhodně ne, nějak nekomfortní, ale Američanka pomohla teď úderem ze základní čáry mimo, takže je to schoda, ale jenom bych se opakoval, teď musí to být obrovské nervy na obou stranách. A teď, kdo je lépe dokáže ovládnout, tak vyhraje tento zápas. Karolína Muchová to může být, ale stejně tak její soupeřka Coco Gauffová. Schoda na obou stranách. 4-4 rozhodující set. Muchové servis přesný, ale soupeřka vrátila hezkým způsobem. Backhand křížem Gauffové, backhand křížem Muchové. Backhand křížem do autu zahraný Gauffové a Karolína Muchová má výhodu. Pohyb paží směrem k nebi. Karolína Muchová si teď oddechla, protože to byla těsnota, ale Muchová má výhodu. Tam byla možná milimetrová mezírka, možná, že se Karolína Muchová radši ani nedívá na ten dopad. Ono je to nakonec jedno, out to byl a tak to zkrátka je. Na kdyby se nehraje, Karolína Muchová má výhodu 4-4. Sven Grenefeld, trenér Karolíny Muchové, poté, co teď se snažil povzbudit při tom momentu českou hráčku, už se zase sedá a Karolína Muchová už je připravena servírovat. Těžký servis, přímý bod z podání, dvě odvrácené breakové šance a pak dobře dohraný gem, který posílá českou tenistku do vedení 5-4 v rozhodujícím třetím setu. Za minutu a půl půjde na servis Goffová a bude se snažit, aby zápas ještě nekončil.
1: 16 hodin 40 minut, tak aktuálně skvělé zprávy přicházejí z Wimbledonu a nebojte, hned se tam vrátíme, ať nepropásneme ani jedinou výměnu, ani jeden jediný 15, ale na chviličku z pražského studia Radiožurnálu Sport můžu říct, že biker od Ondřej Cink kvůli problémům s kolenem z minulého světového poháru vynechá na dalším pokračování elitního seriálu v Andoře závod short tracku. Zdá 35-letý vítěz loňského pohárového závodu v Leongangu nastoupí aspoň v neděli do cross country, zatím není jisté. O jeho zranění informovala reprezentace na horských kolech na Facebooku. 35-letý Ondřej Cink si koleno poranil v sobotu při rozjížďce před tréninkem v zatáčce trailu v italském středisku Latul. Teď už pojďme v 16 hodin a 40 minut pomalu, ale jistě zpátky na tenisový Wimbledon. Karolína Muchová proti ní Američanka Cory Coco Gauff. Hraje se o finále Wimbledonu a v Londýně je Jaroslav Plašil.
0: Alison Hughesová, britská rozhodčí, dnes Empire tohoto prvního semifinále, už zase posílá hráčky na své místo z laveček a je otázkou, jestli to dnes bude naposledy nebo ne. Všechno to samozřejmě může ovlivnit Coco Gauffová jako první, protože bude servírovat, ale za nepříznivého stavu v rozhodujícím třetím setu. Goffová ještě čeká, až se publikum stiší a teď to dá asi nejvíc práci, protože teď jsou ty nervy nejvíc napnuté a teď má každý blízko pro nějaké to povzbuzení. Goffová už podává na Muchovou, těžký servis, Muchová vyblokovala zpátky. Goffová hraje forehandem krásně k čáře, Muchová s pomocí pásky dostává balonek na druhou stranu. Kratší míč od Goffové, ale bohužel Karolína Muchová nedokázala soupeřku prohodit, protože jí překážela až příliš síť, a tak je to teď vedení americká hráčka 15-0. Škoda, teď to byla velká šance pro Karolínu Muchovou, ale běžela na krátký míč a přitom se jí nepovedlo soupeřku prohodit. Velká škoda, ale stále ve vedení česká tenistka 5-4, byť teď Goffová servíruje za stavu 15-0. A těžký, další těžký servis na střed teď vyblokovala Karolína Muchová a Goffová útočí, teď už je u sítě, tvrdě útočí. Balonek skočil hned za síť a pak do velké výšky vylétl. Ztratil se úplně z očí všech aktérů tohoto zápasu, ale bylo jasné, že to byl vítězný bod. 5-4 sice ještě pro Muchovou, ale Goffová teď útočí razantně a velmi si pomáhá prvním podáním. Karolína Muchová má co dělat, aby balonek dostala na druhou stranu vůbec nějakým způsobem, tak aby se hrálo. Teď je to zase Američanka na servisu. Další těžký servis, tentokrát elektronické hlášení oznámilo out, takže druhé podání Goffové. 5-4 stále ještě platí pro Muchovou. Ale teď je to zase další těžký okamžik pro českou hráčku, ale teď taky pomáhá soupeřka. Backendový úder končí v síti a tak je to teď už jenom 30-15 pro Goffovou, ale stále ještě ve vedení americká hráčka. 5-4 v rozhodujícím třetím setu pro Karolínu Muchovou, teď ale 30-15 pro Goffovou, která servíruje velmi dobře. Muchová dokázala vrátit ale do dobré pozice Goffové, která útočí a která nedává šanci Karolíně Muchové. Krásný volej, perfektně zahraný z forehandové strany, hned za síť a Karolína Muchová byla daleko, takže neměla šanci. 40-15. I tento servisový gem zdá se ovládne hráčka, která je na podání, a v tomto případě Coco Gauffová, která má gemboli na 5-5. Zatím je to 5-4 pro Karolínu Muchovou, ale ta je teď napříjmu a Gauffová servíruje velmi dobře. Teď sice trefuje out, snažila se technicky zaskočit Karolínu Muchovou, rozrotovala balonek, posílala ji ven z kurtu, ale bylo to ven doslova. Teď Goffová její druhé podání na Muchovou. Dobrý servis, Muchová vrací krásně k čáře, ale úder Goffové je také dobrý a Muchová už se netrefuje do kurtu, tak tedy 5-5. Podávat se bude s novými míči. Přestávka to sice není, tak aby si hráčky měnili strany, ale určitě toho teď využijí, že si půjdou vyměnit raketu. Goffová za této situace okamžitě míří ke své lavičce a vytáhne si teď z tašky novou raketu, se kterou bude přijímat podání Karolíny Muchové. Ta si teď na nové míče nechává stejnou raketu, zatím to tak vypadá. A vybírá si velmi pečlivě. Samozřejmě podávat s novými míči, to je velká výhoda v tenise, zvlášť na trávě, ale ještě to nezaručuje zisk gemu. Teď zase dalšího kritického stavu podává Karolína Muchová. 5-5, rozhodující třetí set. Napínavější to být nemůže. První sada jasná, 6-2 pro Muchovou, druhá 6-1 pro Goffovou. Teď 5-5, obě hráčky jsou na tom zatím stejně. Muchová teď hraje forehandem za čáru. Škoda, rozhodili teďka moment, kdy Goffová zahrála úder s pomocí pásky na druhou stranu a míček tak neskákal, tak jak plánovala Muchová. Goffová se omluvila české tenistce, která prohrává 0-15 při svém servisovém gemu. Tak tedy zase těžká chvíle pro Karolínu Muchovou, která prohrává 0-15 za stavu 5-5 v rozhodující třetí sadě. Balonek škrtnul opásku, takže Empire Alison Hughesová zahlásila první podání pro Karolínu Muchovou na centrálním dvorci. V přímém přenosu na Radiožurnálu Sport jsme stále ještě v prvním semifinále Wimbledonu. V tom druhém se představí Linda Nosková a Marta Kostiuková, ale teď se snaží Karolína Muchová vybojovat postup, ale stejně tak Američanka Goffová. Dlouhá výměna, Muchová trefuje lineu. A teď je to forehand Goffové s velkou horní rotací. Teď je to backhand Goffové, backhand se spodní rotací Muchové. Teď je to forehand hezky k lajně poslaný od Goffové, která má teď převahu ve výměně a teď si jde pro bod z backhandové strany po čáře. Krásný úder Coco Goffové rozradosnil tu část publika, která fandí Američance. Na centrálním dvorci zatím nejvýznamnější vedení teď v koncovce sady při servisu jedné z hráček, tak je to ten nejméně komfortní stav teď pro Karolínu Muchovou. 0-30, 5-5, 0-30. A teď zase chvilka sklidnění pro Karolínu Muchovou, která servíruje proti Coco Gauffové, která zatím výborně returnuje při tomto servisovém gemu české hráčky. 5-5 a 0-30. Tvrdý servis, ale opět Gauffová vrací naštěstí kousek za čáru, protože Karolína Muchová neměla šanci zareagovat. Dostala return pod nohy doslova a byl to naštěstí asi 5 cm out, takže se další úder české tenistky, který letěl do sítě, nepočítal, ale to bylo nehratelné pro Karolínu Muchovou. To byl zase velmi, velmi nepříjemný return z rakety Gauffové a to ještě bylo po prvním podání české hráčky, takže ani to někdy nestačí. Tak dokonalý servis a stejně to nemuselo být nic platné. Teď další tvrdé podání Muchové, která teď útočí z forehandu. Páska teď zachraňuje Muchovou a hraje se dál. Karolína Muchová opět útočí z forehandu. Forehandem hraje také Gauffová. Další forehand Muchové, forehand Gauffové. Teď Muchová hraje backhand se spodní rotací k čáře. Gauffová forehand z horní rotací. Teď backhand Muchové. Hezky nízký backhand teď Gauffové křížem. Muchová hraje backhand se spodní rotací. Úder čopem Muchové. Teď backhand z horní rotací Muchové. Pestrá výměna. Pestrá v tom smyslu, že každá tenistka hraje každý úder jinak. Teď je to Gauffová, která běží na krátký míč. Muchová se ji snaží prohodit. Gauffová se drží u sítě, ale po druhé už se neubrání. Karolína Muchová tuhle nejdelší výměnu zápasu, to bezesporu, byť jsem to nepočítal, to ani nešlo, ty údery. Tak dlouhou výměnu ještě tenistky nehrály. A nakonec Karolína Muchová prostřelila doslova Gauffovou, která šla k síti na dvakrát. Teď udolala u sítě Karolína Muchová Gauffovou. Teď to bylo silou vůle. Sven Grenefeld, nizozemský kouč mnoha hvězd, mnoha světových jedniček v minulosti, teď pomáhá Karolíně Muchové, teď stál a kouká teď na svou svěřenkyni, snaží se jí povzbudit, byť teď si zase všichni sedají, včetně Jaroslava Blaška, kondičního kouče Karolíny Muchové. Teď česká hráčka na podání, stav 5-5, 30 obě. Muchová teď dokázala srovnat z 0-30, ale bohužel zase si nepomůže prvním podáním. Teď cílila na střed a trefuje kousíček vedle, takže druhé podání Karolíny Muchové za stavu 5-5 a 30 obě. 5-5, 30 obě v rozhodujícím setu na podání Muchová, na příjmu Gauffová. Gauffová hraje forehandem hezky k čáře, takže Muchovou dostala do úzkých, ale ta se také trefila do kurtu a teď může útočit Karolína Muchová. Teď je forehand Muchové, krásně, klajně, paráda, vítězný úder Karolíny Muchové. 40-30 pro českou hráčku z 0-30, 40-30 Karolína Muchová se drží v oblasti někde na boku nebo pod bříška, těžko říct. Určitě je to velmi náročný duel, protože se hraje v těžkých podmínkách pro Karolínu Muchovou. Teď si sahala na nějakou problematickou část těla. Věřme, že to není takové, že by to nějak výrazně limitovalo teď v závěrečné části semifinále. 5-5, 40-30 pro českou hráčku. 40-30 5-5, podání Muchové, velmi dobré, ale Gauffová vrací na čáru, takže se hraje backhand křížem Muchové, také klajně poslaný. Teď Muchová hraje volnější backhand, na čáru dopadl, skvěle. Teď to tedy vydřela Karolína Muchová, těsnoty, ale milimetry teď hrály ve prospěch české tenistky, která teď ukázala obrovskou bojovnost, však si teď také Sven Grenefeld luče na srdce své hrudě na znamení toho, jak to teď vybojovala česká tenistka. Tak tedy 6-5 ve vedení Karolína Muchová a za chvíličku bude zase podávat za nějakou minutu a půl její soupeřka Coco Gauffová.
1: Dramatická koncovka třetího setu, věřme, že bude se šťastným koncem pro českou hráčku, tedy Karolínu Muchovou, a musíme velmi rádi připomenout, že i v tom druhém dnešním semifinále ženského singla na travnatém Grand Slamu budeme mít českou tenistku. Linda Nosková nastoupí po hrání duelu mezi Muchovou a Gauffovou proti Ukrajince Kostukové, takže to dnešní odpoledne tady na Radiožurnálu Sport dál bude velmi, velmi tenisové a jsme za to pochopitelně rádi. A když už jsme u toho dnešního programu jediného čistě sportovního rádia v Česku, tedy Radiožurnálu Sport, tak připomeňme, že po dni bez fotbalového mistrovství světa se dnes večer vrací šampionát do hry a vrací se tím pádem i do našeho vysílání. Od 22 hodin nabídneme čtvrtfinále mezi francouzskou a marockou fotbalovou reprezentací, pochopitelně také v přímém přenosu. Tady na Radiožurnálu Sport už ale pojďme zpátky do Wimbledonu, protože Muchová už pomalu, ale jistě s Gauffovou znovu budou hrát a slovo tak dostává Jaroslav Plašil.
0: Hlediště ještě hučí, ale hráčky už jsou na svém místě. Karolína Muchová za vedení 6-5 v rozhodující sadě bude přijímat. Cory Coco Gauffová, Američanka, podávat tak, aby ještě zápas neskončil a aby rozhodovala zkrácená hra, v tomto případě dlouhý desetibodový tiebreak. Muchová napřímo. Goffová tvrdé podání, ale Muchová dokázala vrátit. Teď je to křížný backhand Muchové, který je dobrý, ale Goffové údary také. Teď je to forehand Goffové, který mířil přesně na čáru. Tak teď to zase byla milimetrová záležitost ve prospěch Američanky, která si věřila v těžké pozici, švihla raketou z forehandové strany a balonek trefil lineu. Nádherný úder Coco Goffové, která má velmi rychlé nohy i v tuto část zápasu. To je její velká deviza. Pohyb Goffové je fantastický. Teď Američanka servíruje na Muchovou, která se brání těžkému prvnímu úderu, ale dokázala dostat balonek tak, aby se hrálo na druhou stranu kurtu. Krátký míč od Muchové, ale stačilo to. Goffová nabíhala k síti, ale dělá chybu. Také ona teď ukazuje, že je jen člověk v uvozovkách, protože z dobré pozice chybovala. A tak je to 15-2, 6-5 pro Muchovou, to platí stále ještě. Ale teď 15-2 při podání Coco Goffové, která teď servíruje na Muchovou. Muchová vrací balonek forehandem. Out. Tak teď zklamaně vyrechli fanoušci Karolíny Muchové, protože to bylo velmi těsné. Česká hráčka se opět drží někde v oblasti pod žebry, abych tak specifikoval teď to místo potíží, protože předtím jsem ještě nevěděl úplně. Teď jsem tady viděl obrázek na centrálním dvorci na velké obrazovce. Karolína Muchová bojuje s fyzickými problémy zcela viditelně, ale je to ohromná bojovnice a zatím je v tomto zápase a stále má ještě šanci, že jej může vyhrát, byť teď je na tom zase trošku lépe soupeřka, která vypadá svěžeji a teď servíruje velmi jistě. 5-6, 40-15 pro Goffovou. Muchová teď jen tak, že vybrala těžký servis Goffové, která může útočit. Goffová se ale dostala teď do úzkých po výborném úderu po čáře od Muchové. Tak už backhand Coco Goffové nepřešel přes síť. Tak Karolína Muchová bojuje. Je to možná její nejbojovnější představení kariéry zatím. Těžko říct, těžko měřit, ale alespoň tak to zatím vypadá, ale není se čemu divit. Bojuje se o finále Wimbledonu. Karolína Muchová teď vrací těžký servis na druhou stranu, takže se hraje a musí zase běžet k síti. Forehand Muchové do autu křížem a opět se česká hráčka drží pod žebry. Nevypadá to v tomto směru dobře. Karolína Muchová není úplně na tom optimálně fyzicky a teď začíná dlouhý tiebreak ještě ke všemu. Muchová teď bude jako první podávat v této rozhodující fázi zápasu. Delší už to být nemůže. Je tady dlouhý tiebreak. Karolína Muchová teď už si bere balonky a pečlivě si teď z míčku vybírá. Teď může záležet na každém detailu.
8: Thank you.
0: Karolína Muchová připravena podávat. Karolína Muchová svým podáním zahajuje tiebreak rozhodující třetí sady. 6-6, ani jedna hráčka nestratila servis v tomto rozhodujícím setu. Karolína Muchová teď zahajuje tiebreak dlouhým podáním, takže druhý servis teď bude muset stačit Karolíně Muchové, proti ní Coco Goffová. Američanka, která teď vypadá lépe, alespoň fyzicky, protože Karolínu Muchovou evidentně trápí něco v oblasti podžebry. Několikrát už si tam Karolína Muchová sahala, snaží se ulevit i teď, poté co odservírovala, poté co soupeřka v desetibodovém tiebreaku chybovala. Takže Muchová vede 1-0. Karolína Muchová vede 1-0 v desetibodovém tiebreaku. Ale samozřejmě 10 bodů nemusí to být, protože musí být rozdíl dvoubodový. Out po podání Goffové, takže druhý servis teď bude přijímat také Karolína Muchová, také soupeřka. Teď si bude muset pomoci druhým servisem, jako předtím Muchová. Muchové forehand krásně k čáře poslaný. Teď je Muchová běží do kurtu a tlačí na Goffovou, která ale prohazuje českou tenistku, která typla stranu zkrátka jako fotbalový brankář při penaltách. Čekala proho s křížem, ale Goffová prohazovala počátku. A tak je to srovnáno v desetibodovém tiebreaku. 1-1 na podání jde Coco Goffová. 1-1 v semifinále Wimbledonu v ženské dvouhře. Proti sobě bojují Muchová a Goffová. Goffová teď má dobrou pozici zatlačit na Karolínu Muchovou. Ta se brání úderem se spodní rotací z backendové strany. Teď je to backend obouruč Muchové, která prohazuje Goffovou a ta už neudržela raketu tak, aby dokázala míček dostat přes síť, ale Karolína Muchová se trápí. Opravdu po každé výměně se chytá za bok a Musí to být pro ní velmi bolestivé, ta náročnost se ještě stupňuje, samozřejmě velké vedro, to všechno nepřidává české hráčce intenzita zápasu a hlavně té rozhodující třetí sady, ta je neskutečná. Teď Karolína Muchová jde servírovat z levé strany dvorce, česká hráčka v těsném vedení 2-1. 2-1 teď pro Karolínu Muchovou. 2-1 a napřímo Coco Gauffová. Ale české tenise teď utekl balonek, takže si ještě bude znovu připravovat pozici pro podání, pro servis. Nadhoz dobrý, Muchová servíruje velmi dobře, ale krásný return teď Gauffové, ale Karolína Muchová, co teď dokázala dostat svou raketu tak nízko k povrchu a ještě s ní zahrát vítězný balonek, no tak tedy všechny slaměné klobouky tady z hlediště centrálního dvorce dolů, byť fanoušci je mají na hlavách a ti, kteří ne, tak ti se s nimi osvěžují, používají jako vějíř, protože opravdu je tady velké vedro i v hledišti. 3-1 vede Karolína Muchová v desetibodovém tiebreaku. Tak tedy česká hráčka teď může odskočit při svém podání. Ještě jedna rána, teď z pravé strany dvorce. Muchová se servíruje. Krásně se trefila do podání česká tenistka a je to 4-1. Tak to by šlo. 4-1 pro Karolínu Muchovou. Ale tiebreak je dlouhý, desetibodový a v něm se ještě může stát toho hodně. Teď je to na Coco Gauffové, která si bere balonky na svou raketu. A teď ještě jednou bude z tohoto místa, z té své polovičky servírovat, protože pak si hráčky při součtu 6 půjdou vyměnit strany. Gauffová servíruje na Muchovou. Muchová připravená, vyblokovala těžké podání. Teď je to forehand Gauffové. Backhand teď od Muchové. Backhand se spodní rotací od české hráčky na střed. Gauffová se snaží útočit z forehandové strany. To byla těsnota, těsná lajna. Teď, ale Muchová teď hraje dál. Backhand křížem. Backhand do středu od Gauffové. Forehand Gauffové a backhand krátký od Muchové. Soupeřka běží k síti, běží a Muchová dostane míček do kurtu. Ne, nebo ano. Teď nevím. Opravdu nevím, ale podle toho, že se raduje Gauffová, tak to byl těsný out, je to tak. V té vřavě nebylo ani slyšet elektronické hlášení, ale balonek z rakety Muchové dopadl těsně do outu. Karolína Muchová se snažila mít teď co největší cit ve své ruce, byla to obrovsky těžká situace. Nakonec chyběl kousíček, hráčky se jdou občerstvit na lavičku 4-2. 4-2 ve vedení česká tenistka.
1: Tak si na malou chviličku můžeme vzít slovo tady ve studiu Radiožurnálu Sport a ještě taky připomenout, že tenistka Kateřina Siňáková bohužel dohrála dnes ve wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. Podlehli čínsko-francouzské dvojici Kuo Hanyu, Kristina Mladenovičová 6-7 a 5-7. Utkání proti turnajovým desítkám ztratili nasazené jedničky za necelé 2 hodiny. Zpátky ovšem na dvouhry do Wimbledonu, ještě připomeňme později odpoledne Nosková proti Ukrajince Kostiukové, ale právě teď vrcholí to první semifinále s další českou tenistkou, tou je Karolína Muchová, proti ní Američanka Coco Gauffová a u toho všeho Jaroslav Plašil.
0: Hráčky už jsou na svých místech, Gauffová už teď odpodávala a kvalitně 4-3 přímý bod z podání v desetibodovém tiebreaku, takže se hodně zase přiblížila Karolíně Muchové. Škoda, tam opravdu chyběly milimetry Karolíně Muchové. Mohlo to být mnohem příznivější, ale zase na druhou stranu takových situací už v zápase zkrátka bylo hodně. Teď je to Karolína Muchová, která bude servírovat za stavu 4-3 v desetibodovém tiebreaku rozhodující třetí sady. Hraje se o postup do finále. Muchové servis dobrý, ale soupeřka vrací. Muchová musí hrát další ránu. Backhand Gauffové k čáře. Muchová hraje velmi ostře. Teď jde do kurtu, hraje forehandovou ránu k čáře. Gauffová se snaží prohodit českou tenistku. Ta skáče skoro rybičku a dostává balonek na druhou stranu. A takovým způsobem, že i Coco Gauffová uznale tleská do své rakety, tak to bylo neskutečné. Létající Karolína Muchová teď připomněla éru Borise Beckera, protože to, co teď předvedla na kurtu, to je zase něco neskutečného. Vylétla na svou pravou forehandovou stranu a dokázala udržet raketu tak, aby zahrála kvalitní volej. To taky nebylo jednoduché, protože razance ze strany soupeřky byla velká. 5-3. 5-3 v desetibodovém tiebreaku pro Karolínu Muchovou. Česká hráčka na podání. Napřímo Gauffová, Muchová teď soustředěna na první ránu za stavu 5-3 v tiebreaku. Eso, až jsem se bál to teď zahlásit posluchačům Radiožurnálu Sport, ať už nás posloucháte kdekoliv. 6-3. 6-3 v normálním tiebreaku by to byly matchboly, ale tak to se zkrátka musí stále ještě hrát. 3-3 na Esa, ale to není ta nejdůležitější statistika. Důležitější je, že v desetibodovém tiebreaku Karolína Muchová vede 6-3, ale zase jde podávat Goffová a může se zase přiblížit na rozdíl bodu. Teď ji ale překáží síť v tomto 10-bodovém tiebreaku v této fázi zkrácené hry rozhodujícího třetího setu wimbledonského semifinále číslo 1. Goffové servis dobrý druhý. Muchová hraje krásně forehand k čáře. Teď je to forehand velmi ostrý Muchové do forehandu Goffové. Krátký míč Goffové. Teď je to útok Muchové, kterou se soupeřka snaží prohodit a tentokrát se jí to křížem daří. Tak ale obrovský zase obdiv, jak Karolína Muchová se jde pro body, jak je odvážná, přestože jí soupeřka prohodí, to je jasné, s tím se občas musí počítat, tak stále si jde pro vítězné body a snaží se útočit, byť na tom fyzicky není optimálně, to už jsme říkali ve vysílání Rady žurnálu Sport. 6-4 v tiebreaku do 10 bodů. Muchová vrací těžký servis k čáře, teď je to dobrý míček od Goffové, forehand s rotací, liftovaný míček od Goffové, další takový za sebou, vrací těžký servis k čáře. Teď je to dobrý míček od Goffové, forehand s rotací, liftovaný míček od Goffové, další takový za sebou a Muchová se musí bránit backendovi.

0: udělili ten třetí rozhodující set, tak asi není o čem diskutovat. Samozřejmě ty první dva byly jiné. Tam to vždycky bylo na jednu stranu, jednu na stranu Muchové, 6-2 první set, tu druhou vyhrála Goffová 6-1. Karolína Muchová teď servíruje za stavu 6-5 v desetibodovém tiebreaku. Muchová servíruje do autu, škoda. Těsný aut teď za stavu 6-5. Druhé podání české hráčky. Karolína Muchová servíruje za stavu 6-5 v desetibodovém tiebreaku rozhodující třetí sady a musí se teď vystačit s druhým podáním. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak tento napínavý zápas dopadne. Teď to bylo prasátko, ale bohužel balon dopadl mimo, takže 6-6 hráčky se jdou zase měnit strany. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A ve vysílání Radiožurnálu Sport využijeme krátké přestávky na centrálním Wimbledonském dvorci, abychom v 17 hodin a 4 minuty připomněli, že fakci jsou také české volejbalistky. Hrají svůj druhý zápas na závěrečném turnaji prestižní Ligy národů. Po porážce s Německem nastoupili proti Nizozemsku. No a úvod tedy svěřenkyním trenéra Janise Atanasopoulu se nevyšel. České volejbalistky prohrály s Nizozemkami 21-25 a v úvodu druhé sady prohrávají 2-5. Tolik tedy ze studia Radiožurnálu Sport a teď zpátky do Londýna na trávu v All England Clubu, kde Karolína Muchová bojuje o postup do finále ženského singlu. Slovo má Jaroslav Plašil.
0: 6-6 v desetibodovém tiebreaku, náskok je pryč. Teď se Karolína Muchová pokusí vybodovat další bitěn těsný, protože teď ještě jednou podává v této fázi tiebreaku za stavu 6-6. Teď po změně stran servíruje z pravé strany dvorce. Muchové servis dobrý, ale Goffová neuvěřitelně vyškrábla, takže Muchová musí hrát další úder. Teď je to out Goffové, tak teď alespoň nějaká chybička, kterou Goffová udělala dlouho, teď žádné takové nepřicházely. Karolína Muchová se ujala těsného vedení, 7-6 pro Muchovou, 7-6 pro českou hráčku, ale teď to může zvrátit na svou stranu Goffová, která bude dvakrát za sebou servírovat. Goffová si také proto velmi pečlivě vybírá z balonku a teď už jde k čáře, odkud bude podávat, je na levé straně své polovičky dvorce, pochopitelně za lichého součtu. Teď je to 7-6 pro Muchovou. Goffová servíruje do sítě, takže Karolína Muchová se zase vrátí do své pozice na returnu. Muchová proti ní, Goffová hraje se o postup do finále Wimbledonu a česká hráčka v tiebreaku desetibodovém rozhodující sady zatím vede 7-6, ale za chviličku to bude samozřejmě jinak. Goffová teď nadazuje balonek, těžký druhý servis přesně na čáru. Muchová bohužel také vyhazuje balonek do autu a tak je to teď na oplátku. Zase stejné z pohledu Muchové, 7-7, před chvíličkou takto podobně pomohla Goffová, teď zase nechtěně Karolína Muchová, obrovské nervy v této zkrácené hře, ale zároveň hodně dlouhé, tiebreak do 10 bodů, teď 7-7 za vyrovnaného stavu servíruje Goffová. Těsný aut, jenom to zahučilo, protože to už skoro vypadalo na ESO. Na střed teď cílila Američanka Goffová, která měla teď smůlu, kousíček jí scházel. Goffová teď servíruje do sítě, dvojchyba za stavu 7-7 posílá Karolínu Muchovou do těsného náskoku, ale nemusíte být úplně nejsilnější v matematice a víte, co to znamená. Karolína Muchová má dva servisy, vede 8-7, ale nechci raději nic zakřiknout, protože podání českou hráčku hodně velkou část zápasu zlobilo. Skoro nemožně dokázala vyhrát a udržet servis v první sadě, kterou vyhrála Muchová 6-2. Nakonec prakticky přes druhý servis. Druhý set vyhrála Goffová 6-1. Teď je to 6-6 a rozhoduje tady tiebreak do 10 bodů. Muchová vede 8-7. Karolína Muchová servíruje aj od pásky do autu. Tak těsně mimo. Ale bohužel od pásky se balonek odrazil až příliš za čáru a Karolína Muchová bude muset vytáhnout druhý servis. Technicky druhý servis, bylo znát, že nechce udělat chybu. Forehand k čáře teď od Muchové. Soupeřka se brání, Muchová teď hraje forehand na druhou stranu, ale Goff má rychlé nohy. Goffová se teď už nemusí bránit, protože Muchová nechtěně poslala balonek do autu a tak je to 8-8. Desetibodový tiebreak, obrovské drama, stále pokračuje. Muchová bude ještě jednou servírovat. Maličká výhoda minibreaku je pryč. Teď je to 8-8 a obrovsky teď záleží na tom, která z hráček bude mít matchball. Jestli to bude hráčka na příjmu nebo na servisu, to se ukáže. A jako první o tom bude rozhodovat Karolína Muchová, která teď bude servírovat za stavu 8-8 v tiebreaku, v desetibodovém tiebreaku rozhodující sady wimbledonského semifinále. Karolína Muchová si teď ještě dává na čas vypršelý limit, takže samozřejmě

0: to rozočí hned zaregistrovala, ale česká hráčka teď už bude servírovat. Muchová servíruje do sítě. Bohužel je to znát průběh zápasu, náročnost, intenzita. Mluvili jsme o tom, že česká tenistka se několikrát držela v oblasti podžeber za břicho, takže určitě to pro ní je fyzicky velmi, velmi složitý zápas. Obrovsky bojuje, je to 8-8 a teď je druhé podání Muchové, které je dobré, ale Goffová samozřejmě atakuje druhý servis Muchové a ta vyhazuje backhand mimo, takže Coco Gauffová má teď jako první v tomto zápase možnost tento duel zakončit. Matchball Američanky za stavu 9-8, Goffová se jde pro míčky a bude servírovat. Může to být pořádně kruté pro poraženou z tohoto zápasu a teď k tomu má bohužel blíž česká tenistka. Coco Gauffová teď ještě počká, až se hlediště utiší. Gauffová za stavu 9-8 v tiebreaku servíruje. Těžký servis Muchová dostala zpátky, ale teď štěstí pro českou tenistku, protože Coco Gauffová, když už byla Karolína Muchová daleko za základní čarou, tak si rozmyslela, že zkrátí hru natolik, že ale zároveň zkrátila míček takovým způsobem, že nepřešel síťku, takže 9-9 nevyužitý matchball pro Američanku, to byla jasná pozice. Karolína Muchová vybrala těžký servis jenom tak, aby se hrálo. Gauffová měla dobrou pozici, soupeřku daleko a zkusila zkrátit hru, jenomže raketa nedržela pevně v ruce a balonek se zatřepetal v síti. Neutrální fanoušci jsou rádi, protože tato ohromná bitva ještě pokračuje a Gauffová jde zase servírovat ze stavu 9-9. 9-9 v rozhodujícím tiebreaku. Rozhodující sady 9-9. Teď je jasné, že vítězce nebude stačit 10 bodů v 10-bodovém tiebreaku. Teď jde zase o to, kdo bude mít matchball. 9-9 podává Gauffová, tvrdý servis, ale do autu. Tak tedy druhé podání Gauffové. Muchová teď daleko za základní čarou. Gauffová servíruje druhé podání opatrnější. Těle Muchová se musí hodně natahovat do strany po druhém servisu, který byl dobrý. Muchová hraje backendem křížem, ale Gauffová je u sítě neprůstřelná. Lob Muchové padne do kurtu. Padá. Karolína Muchová má matchball. Fantazie. Neskutečně chytrá hlava Karolíny Muchové. Teď posílá českou tenistku k matchballu. 10-9 a teď to bude Karolína Muchová, která bude servírovat. Coco Gauffová před chvíličkou tu samou možnost měla svým servisem ukončit zápas. To se nepovedlo. Teď má tu stejnou šanci Karolína Muchová. Matchball za stavu 10-9 v rozhodujícím setu v tiebreaku rozhodující sady. Desetibodovém, ale bude jasné, že desítka stačit nebude. 10-9, podání Muchové, servis tvrdý, Gauffová vrací, Muchová jde k síti, tlačí na Gauffovou, ta se snaží prohodit českou hráčku, volej české hráčky, ta padá a bohužel Gauffová ji prohazuje. Tak teď ty centimetry, desítky centimetrů při podklouznutí Karolíně Muchové chyběly. Zkrátka i toto patří k velké tenisové bitvě. Už to vypadalo, že to je blízko. Karolína Muchová neudělala ani jednu věc špatně, naopak provedla je dokonale. Ale pak při snaze zaútočit naposledy tak podklouzla a i kvůli tomu jí soupeřka prohodila. 10-10, matchball je pryč, tak obě jsou na tom stejně. 10-10 a teď zase záleží na další ráně Karolíny Muchové. Česká tenistka servíruje. Teď tvrdý servis Gauffová vrací, Muchová hraje forehandem krásně k lajně, ale Gauffová je skvělá pohybově na lajně, bere všechno. Teď je to další tvrdý forehand a ten zase vybírá Gauffová, která uvolnila kurt, krásně provedeno od Muchové. Ale obrovsky se teď nadřela, aby dobila houževnatou obranu. Coco Gauffová byla zkrátka všude. 11-10 pro Muchovou, ale je napříjmu. Teď to zase není taková výhodná situace. Samozřejmě je to matchball. Druhý pro Karolínu Muchovou, ale je teď napříjmu. A všechno to může ovlivnit. Coco Gauffová v tomto zápase skvěle servírovala. Gauffové podání tvrdé, ale od pásky se balonek odráží až za čáru pro podání. 10-11 z pohledu Američanky. Matchball Karolíny Muchové. Druhé podání, dobré druhé podání. Forehand Muchové k čáře. Backhand Gauffové. Forehand Muchové k čáře poslaný, ale Gauffová se brání skvěle. Teď další forehand výstavní od Muchové, ale soupeřka je všude. Backhand křížem Muchové. Teď je to backhand po čáře Muchové. Gauffová neuvěřitelně, ale už to nevrátí. Karolína Muchová je finalistkou Wimbledonu. Coco Gauffová se neubránila fantasticky. hezkému útoku české hráčky a nádherná, přenádherná podívaná na centrálním dvorci končí radostně pro Karolínu Muchovou. Drží se oběma rukama v bok. Možná, že to je velká bolest, ale teď taky velká úleva. Karolína Muchová teď ukazuje všem fanouškům, že i oni mají velkou zásluhu na tom, že tady vydřela obrovsky cenou výhru. Kondiční kouč Jaroslav Blažek se chytá za hlavu v boxu české hráčky. Mezitím fanoušci doprovázejí potleskem Coco Gauffovou. To byla tedy obrovská bitva, jedna z nejkrásnějších tenisových bitev. Pravda, je to jen semifinále v uvozovkách, ale Karolína Muchová teď pláče do ručníku, jako kdyby už vyhrála titul. Ať už se stane cokoliv v tom finálovém sobotním zápase, tak tohle tedy Karolína Muchová zvládla neskutečně vydřený zápas. Sven Grenefeld, trenér Karolíny Muchové, přijímá gratulace v boxu české hráčky. I on má ohromnou zásluhu na tom vzestupu a na té sezóně české tenistky. To není jenom Wimbledon teď 2026, ale to jsou i další turnaje a třeba i vyhrané turnaje, což dlouho neplatilo pro Karolínu Muchovou. Teď má dva tituly v sezóně a teď šanci na další, na ten nejcennější v tenisovém světě. Tak tedy Karolína Muchová vyhrála semifinále nad Coco Gauffovou a v sobotním zápase si zahraje o titul. A teď jenom, jestli to bude české finále, a nebo jestli bude mít zahraniční soupeřku Martu Kostěkovou, o tom se rozhodne v druhém dnešním zápase. Už jsme vám ve vysílání radiožurnálu Sport říkali, že k tomuto duelu dojde za 30 minut po tomto prvním semifinále, takže tady bude půlhodinová přestávka, můžete si dát něco dobrého k jídlu, k pití a pak zase pevné nervy a držme palce další české tenistce Lindě Noskové, která bude hrát v tom dnešním druhém semifinále proti Martě Kostěkové.
1: A my u toho samozřejmě budeme prostřednictvím Jaroslava Plašila v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Jen doplním, že 29-letá Karolína Muchová postoupila do svého druhého grandslamového finále. Na Roland Garros jí to před 3 lety nevyšlo, tam jí titul nedovolila získat Iga Świątecová. Doufejme, že v sobotu to bude tedy z pohledu Karolíny Muchové jinak. I když samozřejmě, pokud bude její soupeřkou, jak Jaroslav Plašil naznačil, Linda Nosková, tak to bude tak z českého pohledu na jednu stranu samozřejmě radostné, na druhou smutné, ale nepředbíhejme, počkejme si na to. Teď máme každopádně radost, že po třetí za poslední 4 roky je ve finále nejslavnějšího a nejstaršího tenisového turnaje světa česká tenistka. V roce 2023 to dokázala Markéta Vondroušová, která pak uspěla i ve finále. O rok později se to samé povedlo Barboře Krejčíkové. Jen loni to nevyšlo, tam Świąteková porazila Anisimovou, ale teď je česká vlaječka znovu zpátky, no a v sobotním ženském finále tedy bude účinkovat Karolína Muchová. Jestli to bude proti Lindě Noskové, Krajance, a nebo Martě Kostěkové, ukrajinské tenisce, o tom se začne tedy rozhodovat zhruba za půl hodinky v přímém přenosu radiožurnálu Sport. No a alespoň na dálku samozřejmě sledujeme počínání českých volejbalistek, které na svém posledním 3. turnaji základní fáze Ligy národů narazily na Nizozemky. Po včerejší porážce se soupeřkami z Německa. Dnes hrají tedy proti Nizozemkám. První set českým volejbalistkám nevyšel, prohráli ho 21-25. V tom druhém je to z pohledu českých tenistek 13-16. Samozřejmě i tenhle duel budeme nadále sledovat.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: No a nesmíme zapomenout také na to, že se jede 6. etapa cyklistické Tour de France, která je tedy prvním a pořádně těžkým horským testem. 186 kilometrů dlouhá etapa i se stoupáním na Tourmalet a nejlépe ji zvládl Tadej Pogačar, který právě na Tourmaletu za pomoci týmových kolegů setřásl všechny rivaly, včetně Jonase Vingegaarda. No a Tadej Pogačar potom pokračoval ve spanilé jízdě, takže se dostal do cíle jako první. No a právě teď dojíždí do cíle také Jonas Vingegaard, který nabral ztrátu 2 minuty a 40 sekund. To znamená, že Tadej Pogačar, obhájce vítězství, se obléká do žlutého trikotu vedoucího jezdce průběžného pořadí Tour de France Jonas Vingegaard, bude za ním druhý se ztrátou zhruba 2¾ minuty, protože tam samozřejmě záleží také ještě na bonusových sekundách. A ve vysílání Radiožurnálu Sport si samozřejmě také počkáme na to, jak dojedou tři čeští cyklisté na letošní staré dámě, tedy Matias Vacek, Pavel Bittner a k tomu ještě také samozřejmě i Jakub Otruba. Je 17 hodin a 18 minut, přejeme příjemný čtvrteční den.

0: Karolína Muchová je ve finále tenisového Wimbledonu. Tuhle skvělou zprávu už známe pár minut. Samozřejmě jsme vám ji nabídli na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Stejně jako vám v přímém přenosu nabídneme zhruba za 25 minut druhé semifinále, ve kterém se pokusí projít do souboje s Karolínou Muchovou Linda Nosková. Její soupeřkou bude Marta Kostiuková. No a teď pojďme tam, kde také držíme palce českým reprezentantkám, v tomto případě tedy kolektivu týmu českých volejbalistek. Ty po včerejší porážce s Německem nastoupili ke svému druhému utkání na závěrečném turnaji prestižní Ligy národů. No a soupeřky zase nejsou vůbec jednoduché. Nizozemky. Jak ten duel aktuálně vypadá, to už nám přímo z centra dění poví Kamil Jáša.
1: I postup Karolíny Muchové ve Wimbledonu do finále měl ohlas tady v Bělehradské aréně. Srbové mají tenis rádi samozřejmě, že ze všeho nejvíc zajímají výkony a výsledky Novaka Djokoviče, ale diváci tady zatleskali při zmínce o postupu české hráčky do finále. Tady už je to z českého pohledu o mnoho horší. První set prohrála česká volejbalová reprezentace 21-25. Ten výkon nebyl vůbec dobrý. Velké starosti, hlavně na přihrávce, a proto se nedařilo českému týmu potom následně ani v útoku a v dalších činnostech. No, druhý set Nizozemky zase začaly daleko lépe, vedly rychle o 3 body 5-2. Teď to vypadá, že se český tým dotahuje, ale zase teď přišla chyba Bukovské. Nedůraz v útoku, dobrý blok nizozemského týmu a už je to 21-18 ve druhém setu pro nizozemskou reprezentaci. Zatím tedy velké výkyvy tady na turnaji v Bělehradě, kde první zápas česká reprezentace prohrála s Německem a teď prohrává 0-1 na sety ve druhém setu a 18-21 v tom setu druhém. Z Bělehradu Kamlia Jáša, Radiožurnál.
0: Děkujeme našemu reportérovi ve srbské metropoli. No a my se rychle přemístíme na Radiožurnálu Sport do Francie, do Gavernie Gédré, jestli to říkám správně, možná mě opraví Jiří Ježek, náš cyklistický expert a vůbec muž, který v cyklistice je tedy opravdu pojmem. A teď je proto také na Tour de France. Jirko, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, Filipe, ty jsi nejen skvělý moderátor, ale také lingvista, takže jsi to vyslovil úplně přesně. Gavernie Gédré je cílová destinace dnešní etapy a do ní dojel první, nikdo jiný nečekal asi nic jiného, Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, myslím si, že definitivně už v šesté etapě letošní Tour de France zničil svoje konkurenty, přijel s náskokem více než 2 minut, 2:40 to bylo na druhého Jonase Vingegaarda, takže už v šesté etapě, myslím si, že v jeho kariéře nikdy neměl takhle brzo, takhle vysoký náskok a potvrdil to, co o něm šlo, to, co o něm kolovalo, že je na letošní Tour de France skvěle připravený a že je schopný v tréninku jezdit časy, které nikdy v životě nejezdil, takže tady Pogačar je zpátky ve žlutém trikotu, Jonas Vingegaard na něj ztratil 2:40 během dnešní etapy. Původně žlutý, dnes ráno žlutý Thorsten Tren nestačil nejenom výkonnostně, ale ve sjezdu z Tourmaletu, z největšího pyrenejského, nejikoničtějšího pyrenejského stoupání, udělal chybu, možná z únavy, škrtl si o svého kolegu, nespadl nějak výrazně ve velké rychlosti, bylo to v takové serpentíně, kdy se vracel o 180 stupňů, ale škrtnul si o svého týmového parťáka, vyválal se na zemi chviličku, myslím, že nějakých 5 minut byl v péči lékařů, asi dojede do cíle, ale ztrácel v době, kdy Jonas, tady Pogačar a Jonas Vingegaard byli v cíli, tak Thorsten Tren vezl ten žlutý trikot nějakých 11 kilometrů zpátky, takže žlutý trikot rozhodně přijde a převezme si ho Tadej Pogačar, který bude mít ve vlastnictví i puntíkatý trikot, protože v cestě za tím vítězstvím sbíral i body na těch nejvyšších pyrenejských stoupáních, takže Tadej Pogačar má nejenom ten žlutý, ale i ten bílý puntíkatý trikot pro nejlepšího vrchaře.
0: Jirko, když mi tady předával štafetu Karel Janů, který s tebou každotýdenně probírá vždy v pátek v kilometrech Jiřího Ježka cyklistické dění, tak říkal, no to ono se to dalo čekat. Pořadatelé sice nedali Tourmalet nebo nějaké pořádně ostré stoupání nakonec, ale zkrátka Pogačar má navrch i ve sjezdech, takže mu stačí, aby před Vingegaardem byl nahoře, v tomto případě na Tourmaletu třeba o 10 sekund a on si ten náskok stejně najede ve sjezdu. Takže přesně to se stalo?
2: Ano, to se stalo ze sjezdu z Turmaletu, který je dlouhý, který má z nějakých 18 kilometrů a je to poměrně rychlý sjezd. Jel jsem ho dneska v autě a šlo tam jet 100 kilometrovou rychlostí. Ty zatáčky se téměř nebrzdí, pokud samozřejmě nejde o nějaké vracečky, o nějaké serpentiny, ale jinak je to poměrně rovný sjezd údolím. Tak tam tady Pogačar, protože měl i fyzicky navrch, bylo to vidět, že zrychluje jakoby nejenom uměním ze sjezdu, ale že i do těch pedálů pořádně dupe. Myslím si, že Jonas Vingegaard během stoupání na Turmalet, kdy se snažil s Tadejem Pogačarem držet krok, tak vyčerpal své tělo a jeho vítězství na Giro d'Italia před nějakým měsícem a půl si myslím, že mu sebralo víc sil, než doufali jeho týmoví manažeři. A Jonas Vingegaard i v tom po závěrečném výjezdu do cíle, tak mi přišel, že už toho má plné zuby a že už mele z posledního. Takže už jenom s tím sjezdem z Turmaletu tady Pogačar udělal velký náskok na Jonase Vingegaarda a další rivaly. A v tom závěrečném stoupání, které už nebylo tak prudké jako Turmalet, bylo sice dlouhé, mělo taky nějakých 17 kilometrů, ale bylo to takové 3%, 4% stoupání údolíčkem podél vody do lázeňského centra, tak tam jel chvílemi až 40 km za hodinu do toho stoupání, což mě trošku zvedalo obočí a jel neuvěřitelně. Bylo v něm vidět, že prostě si chce ten žlutý trikot už dneska vzít, ale hlavně, že chce zaseknout do sebevědomí všem svým konkurentům, což myslím, že se mu totálně podařilo. A co bylo určitě i pro něj velice příjemné, tak na třetím místě nakonec ze skupinky pro následovatelů, ve které byl Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Lipovic, tak vyhrál ve spurtu, kdy Remka Evenepoela porazil Isaac del Toro, mexický mladíček a největší pomocník Tadeje Pogačara, takže tým UAE Emirates to má v podstatě 1-3, mezi nimi Vingegaard, ale ten Vingegaard opravdu dneska nestačil.
0: Jirko, máme ještě minutu. Matias Vacek v cíli dnes 25. ztráta málo přes 11 minut průběžně klesl na 10. pozici a ztrácí tedy na lídra, to znamená v tuto chvíli tady je Pogačara něco kolem 7 minut. Jak bys viděl dnes Matiase Vacka?
2: No, já si myslím, že samozřejmě on není na Tour de France v roli, kdyby měl jít na celkové vítězství nebo na celkový pořadí, celkový trikot pro ten žlutý trikot, ale pro něj bude důležité určitě pomáhat svým parťákům, je na tom skvěle, bojovat možná o etapové vítězství a držet se co nejvíc v souboji o bílý trikot, to znamená o trikot nejlepšího mladíka do 25 let. To jsou jeho úkoly a zatím je zvládá skvěle. Já myslím, že jede skvělou tour a čeští fanoušci můžou mít z něj velkou radost.
0: Jiří Ježek, šestá etapa Tour de France, první horský test v Pyrenejích. S vítězstvím Tadeje Pogačara. Jirko, díky a zítra naslyšenou.
2: Krásný den do Prahy.
3: Tour de France opět s Jiřím Ježkem.
4: Bývalý závodník je na nejprestižnějším cyklistickém závodě jako reportér Radiožurnálu Sport.
0: A jako reportér je Kamil Jášan na utkání Ligy národů volejbalistek mezi Češkami a Nizozemkami. Kamile, prosíme jen rychle, jak vypadala koncovka druhého setu?
1: Zase české reprezentantky vůbec nestačily, takže po dvou setech Nizozemky docela v pohodovém tempu vedou 2-0 na sety. Ty sety byly 25-1 a 25-21. 2-0 na set vedou Nizozemky.
5: Radiožurnál je půl šesté. Zprávy a Kateřina Sousidisová.
6: Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Část zasažené budovy se zřítila. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina by lidé ve Zlíně neměli k místu se přibližovat.
7: No, určitě uvidí prostřednictvím televizní štábu. Na místě jsou tiskoví mluvčí jak hasičů, policie, města, kraje. Takže ty informace dostanou, je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
6: Zásah podle něj bude trvat až 3 dny. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra stoupnou o desítky haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun na 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun na 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. Česká obchodní inspekce kontroluje bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení i na letošním mezinárodním filmovém festivalu. S celkem 48 kontrol byly nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedolití alkoholických nápojů i nedodržení hmotnosti jídel. Časté prohřešky se týkaly taky podávání alkoholu mladistvým. Sport. První finalistkou letošního Wimbledonu se stala česká tenistka Karolína Muchová, která porazila Američanku Goffovou super tiebreaku. Navázat na ní se pokusí přímém přenosu radiožurnálu Sport ještě Linda Nosková. Ta v následujících minutách nastoupí v Londýně ve druhém semifinále proti Ukrajince Kostuchové. A české volejbalistky se v Bělehradě pokouší zvýšit šance na postup do play-off Ligy národů. Aktuality ze zápasu s Nizozemkami má Kamil Jáša.
1: Přesně v tuto chvíli začíná třetí set. První výměnu třetího setu česká reprezentace vyhrála, takže vede 1-0 na sety, ale Nizozemky vedou 2-0. Naprosto jednoznačně 25-21 a 25-21 také ve druhém setu. Česká reprezentace tedy aktuálně prohrává s Nizozemskem 0-2. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná jednička v Brně a nehoda na silnici 3 v Benešově. Na dálnici D1 připomínáme kolony na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Omezení na 196. kilometru a pak ještě nehoda na 202. kilometru v levém pruhu. Celkově se zdržíte osobním autem asi půl hodiny v Brně směrem do Ostravy. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru sjezdu na Bezdí Čín odstraňují následky nehody v levém pruhu a kolona je tam asi na 15 minut. V Praze je velmi silný provoz, kolony hlásíte na obvyklých místech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut mezi sjezdem na Plzeň a na Ořech. Komplikace teď na okruhu i na Černém mostě. Ve směru na Ústí nad Labem ve sjezdu z Černého mostu na Novopatskou hoří auto. Na místo jedou hasiči a omezí průjezd. Pozor dejte na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. U sjezdu na Hostivici na 2. kilometru nehoda blokuje jeden jízdní pruh a tvoří se kolona směrem na Prahu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic komplikuje dopravu nehoda v Benešově. U sjezdu na Konopiště dvě auta v sobě, hlavní tak je průjezdný pouze Kyvadlově. Delší je kolona z Prahy už asi na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 38 minut dospívala zpěvačka Adele ve vysílání radiožurnálu Sport. Bojuje se soupeřkami po celém tenisovém světě, ale nemůže se zbavit strachu o rodiče. Rodačka z Kyjeva Marťa Kostuková může postoupit už za pár desítek minut do finále Wimbledonu, pokud porazí Lindu Noskovou. Na dálku ji ale nemůže uniknout stále trvající válka na Ukrajině a k tomu ještě rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru. Ten předběžně zrušil zákaz startu ruských sportovců na olympijských hrách. A i když tenis na olympiádě není v konkurenci Grand Slamu pro tenistky tak prestižní, Kostukové se rozhodnutí i tak zásadně dotýká.
1: Hlavou se mi teď honí hrozné myšlenky. Je to velmi, ale opravdu velmi daleko od fair play. A to nejen pro Ukrajinu, ale i pro všechny země, kterých se to týká. Na 100% s tím nesouhlasím. Nemyslím si, že se něco změní, ale pro mě je to vlastně jednoduché. Půjdu na kurt a doufám, že porazím všechny z Ruska.
2: Říkala v All England Clubu 24letá Marta Kostuková. O případném zařazení Rusů do olympijských soutěží rozhodnou jednotlivé sportovní federace. Třeba šéf světové atletiky Sebastian Kou řekl, že dokud bude Rusko válčit na Ukrajině, atleti v mezinárodních soutěžích nebudou. A i tenis je olympijský sport.
1: Jsem si jistá, že nějaké kroky podnikneme, ale rozhodně to nebudu dělat před semifinálovým zápasem. Můžu o tom pak mluvit víc ve Spojených státech, nebo vlastně kdekoliv a kdykoliv, když na to budu mít čas a když kolem mě budou další tenistky. Společně můžeme jít klidně i na vysokou úroveň politiky. Jen to nebude hned před semifinále Wimbledonu. Chvíli to musí zůstat stranou.
2: Přiznává Kostuková, která je v tenisovém žebříčku hned za dnešní semifinálovou soupeřkou, celkově na světě 12. Lindou Noskovou. Tenisový život je plný cestování a Kostuková tak sleduje domácí dění na dálku. Od začátku roku hrála v Austrálii, ve Spojených státech třeba v Miami nebo Indian Wells, pak také ve Španělsku ve Francii a teď jí dělí mezi Londýnem a rodným Kyjevem více než 2000 kilometrů vzdušnou čarou a ráda by na dálku potěšila fanoušky z rodné země.
1: Doufám, že by to znamenalo opravdu hodně. A od aktuální situace se můžu jen velmi těžko odpoutat, když se stal ten poslední útok. Zničené jsou 4 ulice s obytnými domy a to asi jen 5 kilometrů od místa, kde bydlí moji rodiče. Byla to zase další těžká noc se spoustou mrtvých, nevinných a dětí. Snažím se, aby mě to neovlivňovalo, ale jde to velmi těžce. Každý den je jiný a snažím se s tím vyrovnat za pochodu.
2: Říká Marta Kostuková, která si teď před semifinálovým zápasem Wimbledonu snaží dát do hlavy jen a jen sportovní myšlenky. František Kuna, Radiožurnál.
0: A bude to potřebovat, protože Marta Kostuková už za pár minut semifinále Wimbledonu proti Lindě Noskové zahájí. Jen připomenu, pokud jste si Radiožurnál Sport naladili teprve třeba před pár minutkami, že vítězka tohoto utkání nastoupí ve finále nejslavnějšího a nejstaršího tenisového turnaje světa proti Karolíně Muchové. Česká tenistka totiž ve velkém dramatu, byť to tak zpočátku úplně nevypadalo, nakonec zdolala Američanku Coco Gauffovou. Sady z pohledu Karolíny Muchové 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála Karolína Muchová 12-10 a po druhé ve své kariéře po Roland Garros 2023 postoupila do Grand Slamového finále. Narazí tam na Martu Kostukovou nebo krajanku Lindu Noskovou. Otázka, na kterou budeme postupně tedy zjišťovat odpověď v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jaroslav Plašil se nám z All England Clubu z Londýna přihlásí opravdu už za pár minut. Teď se ale hlásí jiný náš reportér, který sleduje české reprezentantky v akci, Kamil Jáša, který má na starosti ženský volejbalový tým, za kterým se vypravil do Bělehradu, kde svěřenky trenéra Janise Atanasopoulose hrají závěrečný třetí turnaj základní fáze prestižní Ligy národů. Jak se tedy českým volejbalistkám daří proti Nizozemsku, Kamile?
3: Jedním slovem vůbec, řekl bych, že to je jeden z nejslabších výkonů v průběhu celé letošní volejbalové ligy národů. 8-11 z pohledu české reprezentace ve třetím setu a navíc český tým prohrává 0-2 na sety. První set 21-25, druhý také 21-25. Nizozemka Vana Lenová, to je nahrávačka, se dělá s českou obranou, co chce, ale zase na druhou stranu je třeba poznamenat, že za prvé český tým velmi špatně přihrává, za druhé ani nahrávačkám se tolik nedaří, no a potom to Nizozemka dámská obrana má daleko jednodušší, no prostě není to dobrý výkon a pokud tedy ještě před tímto zápasem česká reprezentace myslela na případný postup do playoff, tak teď už playoff to nebude s velkou pravděpodobností, která téměř hraničí s jistotou. Teď je spíš o to dobře se připravit na domácí evropský šampionát, který se bude hrát v Brně. No a z tohoto pohledu je zatím zápas, vlastně i ten včerejší zápas s Německem a ten, který teď probíhá s Nizozemskem, velkým varováním. Aktuálně tedy 0-2 na sety z českého pohledu a 8-11 probíhajícím třetím setu z Bělehradu Kamliáša. Radiožurnál.

0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France zcela ovládl náročnou pyrenejskou šestou etapu a vrátil se do čela závodu. Svého největšího konkurenta Dana Jonase Vingegaarda porazil obhájce prvenství o více než 2,5 minuty a udělal důležitý krok za celkovým pátým triumfem. Dosud třetí Matias Vacek výrazně ztratil a přišel i o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. V nejtěžší pyrenejské etapě spo do Gavarnie Dre s 5 kategorizovanými stoupáními Pogačar nastoupil během výšlapu na legendární Tourmalet a svůj náskok postupně navyšoval až do cíle. V solovém úniku absolvoval slovinský jezdec 43 z celkových 186 kilometrů. Necelých 20 sekund za druhým Vingegaardem dojela šestice v čele s Mexičanem Isaacem Del Torem. Matias Vacek odpadl z hlavního pole během stoupání na Col d'Aspin a nakonec za vítězem zaostal o 11 minut. No a průběžně je Matias Vacek 10. a ztrácí tedy 7 minut. 27letý Pogačar každopádně navázal na výhru ze třetí etapy a připsal si celkové 23. dílčí, tedy etapové prvenství na staré dámě. V průběžném pořadí má Pogačar před Vingegaardem náskok téměř 2¾ minuty. Třetí Del Toro zaostává o další 3¼ minuty. Tolik tedy cyklistika. Za chvíli tenis a druhé semifinále Wimbledonu po postupu Karolíny Muchové nastoupí Linda Nosková proti Martě Kostňukové, ale nás teď na Radiožurnálu Sport samozřejmě zajímá i volejbal, tedy zápas českých reprezentantek na turnaji Ligy národů v Bělehradě proti Nizozemsku. Slovo má Kamil Jáša.
1: České volejbalistky výborně do volejbalové ligy národů vstoupily, 4 vítězství mají na svém kontě, ale také měly 4 porážky a 4 zápasy tady v Bělehradě. Čekali ten první s Německem, český tým prohrál 1-3, no a dnes to vypadá na prohru, dokonce bez vítězství v setu, zatím tedy 0-2 na sety, 21-25 a 21-25, a teď Nizozemky zase takovým koncentrovaným výkonem pod taktovkou nahrávačky Van Alenové míří k vítězství ve třetím setu, mají 4bodový náskok, teď se na malou chvíli zápas zastavil porady u střídaček, ale nečekal bych, že to přinese nějakou výraznou proměnu. 16-12 vedou Nizozemky nad českou reprezentací. Počkáme ještě na tuhletu výměnu, kterou zase Nizozemky zakončili ulívkou. Přesně tam, kde volejbalistky říkají, na náměstí, tedy přímo doprostřed kurtu, kdy Greenová libero českého týmu sice skočila po balonu, nedostala.
0: Českým volejbalistkám to tedy nevychází. Věřme, že to vyjde po Karolíně Muchové také Lindě Noskové.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Je tady druhé semifinále ženského singlu na Grand Slamovém Wimbledonu. Linda Nosková versus Marta Kostňuková z Ukrajiny, centrální Wimbledonský dvorec a reportér Jaroslav Plašil.
3: Ano, vítejte zpátky na stejném místě, na centrálním kurtu londýnského areálu, který není teď zdaleka zaplněný, protože po té obrovské bitvě potřebovali i fanoušci občerstvení, vydechnout, dojít si na toaletu a tak dál, takže teď ještě hlediště je tak možná z jedné sedminy, osminy zaplněné a spousta lidí u stadionu, a jak jsou tady kolem všude ty těsné uličky, tak to chviličku potrvá, než i to druhé utkání bude mít odpovídající kulisu, ale samozřejmě to utkání i tak začne a zahájí ho svým podáním Linda Nosková. Na druhé straně kurtu Marta Kostňuková, která může mít trošku navrch, protože poslední vzájemné a jediné vzájemné utkání vyhrála, ale jak sama ukrajinská tenistka přiznala, Antuka je přeci jenom pro ní komfortnějším povrchem než travnatý dvorec. Teď tedy centrální dvorec, druhé semifinále a out teď po prvním podání Lindy Noskové. Utkání tedy začíná, bojuje se o postup do finálového dne, kde už je, jak známo, Karolína Muchová. I to jste mohli poslouchat na Radiožurnálu Sport. Teď tedy přímý přenos dalšího zápasu. Bude to dlouhý den a věřme, že i po druhé česky úspěšný, byť teď Linda Nosková zautočila nepřesně, rozeběhla si svou soupeřku, snažila se otevřít si dvorec, ale forehand po čáře jí nevyšel a tak komfortní situace teď pro soupeřku, která se dočkala náskoku po chybě soupeřky. Ale samozřejmě je to teprve začátek, tvrdý servis, přímý bod z podání. Linda Nosková si pomohla parádní prvním servisem, parádní parametry, přesnost přesně na téčko, na střed. Teď cílila Linda Nosková, trefila se velmi dobře a jde podávat znovu teď na Martu Kostňukovou, která je připravena asi tak metr za základní čaru returnovat. Dobrý return, který končí hned za sítí, ale Linda Nosková vynikajícím způsobem zareagovala a po krátkém míči následoval také krátký a ten už Marta Kostňuková nedoběhla, takže 30-15 pro Lindu Noskovou, turnajovou devítku. 12. turnaje je Marta Kostiuková, byť kdyby se měřila forma z těchto posledních měsíců a výkonnost posledních měsíců, tak Marta Kostiuková by byla možná někde v první trojce žebříčku. Teď ale zase pozor, protože další podání pro Lindu Noskovou, které teď překáželo sluníčko na centrálním dvorci, se trošičku mění podmínky oproti tomu prvnímu duelu, takže i s tím musí hráčky pracovat a kromě toho je taky pořád i v tuto část dne celkem velké teplo až vedro. Hodně přes 30 stupňů. V tomto zápase to taky může hrát nějakou roli. Linda Nosková a její podání ze stavu 30-15. Přímý bod z podání, paráda. 40-15. První servisový gem Lindy Noskové je zatím dobře rozehraný. Česká tenistka teď bude zase z klidu servírovat znovu na Martu Kostiukovou. Může to být taky velmi velký souboj nervů, protože jak v tom prvním, tak v tom druhém utkání jsou hráčky, které mají první takovou semifinálovou zkušenost s Wimbledonem. Chyba z rakety Kostiukové. Marta Kostiuková backendový úder vyhodila z kurtu a tak je tady bod pro Lindu Noskovou a to znamená využitý gamble 1-0 pro českou hráčku, která i teď jde k lavičce. Krátké občerstvení, tenistky si jdou rychle vyměnit strany, ani se příliš nezdrží a teď mohou i celkem na pohodu komunikovat se svými týmy, protože ty stále jsou celkem dobře slyšet v ledišti, totiž zatím stále ještě není moc fanoušků a někteří přicházejí až teď, kdy už se zase chystá Marta Kostiuková servírovat. V tomto směru to teď bude mít trošičku složitější s koncentrací, ale nic to nemění na tom, jak slyšíte francouzskou rozhodčí tohoto zápasu Aurélie Tortovou, tak Marta Kostiuková bude servírovat. Už se tak stalo, už první rána byla vyslána z rakety Kostiukové, skončila v síti, takže teď druhé podání ukrajinské tenistky. Dobrý druhý servis přímo na základní čáru a return dlouhý od Lindy Noskové, který teď posílá soupeřku do vedení 15-0. Vede Kostiuková při svém servisovém gemu na začátku první sady zápasu. V tom prvním utkání semifinálovém, připomínám, Karolína Muchová udolala Coco Gauffovou v třísetové bitvě v dlouhém tiebreaku rozhodující sady. Česká hráčka byla těsně lepší a tak si zahraje finále. Teď se rozhoduje o druhém účastníkovi, v tomto případě účastnici a Kostiuková teď přetlačila Lindu Noskovou ve výměně. Linda Nosková teď bude přijímat další podání z pravé strany. Kostiuková v ráže teď ukazuje, proč je teď jednou z nejlepších tenistek aktuálních, řekněme, parametrů nebo v aktuálním hodnocení, v aktuální formě. Další servis Kostiukové, tentokrát na střed letící nepřesný, takže druhé podání pro ukrajinskou tenistku Linda Nosková za stavu 0-30 ještě vede 1-0, samozřejmě na začátku se tu Nosková vrací jenom volně balonek cvičně na druhou stranu, protože tentokrát míček škrtnul opásku a tak rozhodčí zahlásila teď nové podání pro Kostiukovou, která teď servíruje do sítě, takže teď už to bude jenom ztráta podání, ztráta dvojchyba tedy, protože už to bylo druhé podání, tak teď Nosková získala zdarma bod za stavu 30-0, je to teď 30-15 z pohledu Kostiukové, Nosková vede 1-0 na gemy a teď 15-30 je to z pohledu české hráčky. Další je to výstavní, přímo do růžku letící k podélné čáře umístěné, všechno to zvládla Kostiuková, takže teď zase odskakuje Lindě Noskové na 40-15, Linda Nosková na pravé straně dvorce, soustředěna, naprosto klidně prochází úvodem zápasu, podobně jako dalšími předchozími duely, dalo by se říct teď, ale šetří síly, protože se nevydává za finální ranou soupeřky, která zacílila přesně k čáře, po lajně poslala balonek nechytatelným způsobem. Linda Nosková byla na pravé straně ze svého pohledu a na tu levou to měla obrovsky daleko, takže raději už vypustila, když věděla, že nemá šanci zasáhnout a teď bude podávat česká hráčka. Za stavu 1-1 se Linda Nosková snaží chytit rytmus zápasu, to je vždycky nejdůležitější, hned dostat rytmus pod kůži, ať už je na druhé straně kdokoliv a také se soustředit na své věci. První podání parádní 15-0 pro Lindu Noskovou, která teď servíruje z levé strany dvorce na Martu Kostiukovou. Linda Nosková už je připravena na servisu. Podání teď ještě nemůže proběhnout, protože Noskové ulétl míček dopředu, takže si musí rychle zase chytit a nadhodit znovu. Nosková teď trefuje krásným způsobem, čistým způsobem na střed a ESO zase pomáhá o něco víc české tenisce. 30-0 teď pro Lindu Noskovou, která Hraje semifinále proti Martě Kostiukové 1-1-30-0 z pohledu české hráčky, která teď servíruje zase zprava a velmi dobře Kostiuková, ale vrací naštěstí pro Lindu Noskovou o kousíček vedle. Teď to bylo opravdu velmi těsné, ale platí out a je to 40-0 pro českou hráčku, ale return Kostiukové teď byl velmi prudký a nechybělo moc, aby zapadl do kurtu ještě. Nosková teď servíruje z levé strany, další tvrdý servis, krásně ke vzdálené čáře do růžku. Nádhera, Linda Nosková odservírovala fantasticky, odservírovala druhý servisový gem, ujímá se vedení 2-1, za nějakou minutu a půl půjde podávat její soupeřka Marta Kostiuková v prvním setu.
0: Říká Jaroslav Plašil, 17 hodin a 57 minut, kdy na Radiožurnálu Sport rychle pojďme do Bělehradu za českými reprezentantkami na turnaj Ligy národů. Kamil Jáša má informace.
1: Tak uvidíme, kolik budeme mít času, ale zatím je to velké trápení českého týmu. Navíc je tady teď nizozemský matchball 2-0 na sety 24-18. Česká reprezentace zpracovává balon na nahrávka Grabovské středem sítě. Nizozemky jako několikrát v zápase výborně v poli. Ještě jeden nizozemský útok a teď už je to útok na ukončení celého zápasu. Balon dopadl přesně do českého pole. Je tady konec po velmi slabém výkonu. Česká volejbalová ženská reprezentace prohrává s Nizozemskem 0-3 na sety z Bělehradu. Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: České reprezentantky tedy navázali tam, kde včera skončili, tedy prohráli s Němkami 1-3, dnes s Nizozemkami neuhráli ani set. Věřme, že po Karolíně Muchové nám další tenisové představení s jedničkou napsanou na konci předvede Linda Nosková v semifinále Wimbledonu. Slovo má Jaroslav Plašil.
3: Zatím velmi dobře servíruje Linda Nosková, proto také vede 2-1, ale teď jde na podání její soupeřka. Marta Kostiuková ve velké formě hrající soupeřka, musíme k tomu dodat, protože opravdu je k neporažení už nějakou část, nebo výjimečně k poražení už nějakou část sezony. Kostiuková teď podává za stavu 1-2 v prvním setu. Linda Nosková vyblokovala. Teď těžké podání jenom úderem se spodní rotací, ale balonek končí za základní čarou a znovu jde servírovat Kostiuková, tentokrát zleva za vedení 15-0, 1-2, 15-0. Utkání zatím nemá takový rytmus. Obě hráčky teď hlavně velmi dobře servírují a teď už se ale hraje výměna a Linda Nosková v ní teď může režírovat to, co se bude dít. Krásný backhand křížem od Noskové, ale krásný backhandový úder po čáře teď od Kostiukové a Linda Nosková nevybírá. No, tak teď fantasticky změnila směr ukrajinská tenistka Marta Kostiuková, která po křížném backendu reagovala backendem po čáře velmi ostrým a Linda Nosková už nevybrala. A proto teď vede Kostiuková 30-0 na příjmu Nosková. Kostiuková teď podává z pravé strany dvorce. Zavedení 30-0. Těžký servis vrátila Linda Nosková, takže se hraje a Kostiuková dělá chybu. Takže Linda Nosková teď snižuje na 15-30 ze svého pohledu. Kostiuková teď jde zase pro balonky. Zatím musí dotahovat v tomto zápase a možná, že to bude podobné, jako když se obě hráčky utkaly na jaře v Madridu, taky tam se hráli velmi vyrovnaný první set. Ale teď Kostiuková dělá lacinou chybu, běží k síti, na krátký míč se snažila zareagovat, balonek vyskočil do výšky, ale Kostiuková trefila do sítě. Linda Nosková teď přežila podání doslova, protože to byla bomba, kterou vyškrábla česká hráčka, jenom tak, že míč přešel přes síť a ještě se docela vysoko odrazil, ale byla to docela taky vzdálenost pro Kostiukovou přiběhnout na to místo a zamáznout, což se jí nepovedlo. Tak teď Kostiuková servíruje za složitější situace přeci jenom, ale pořád má první podání k dobru, protože balonek škrtnul opásku a je to pořád první podání pro Kostiukovou v zápase proti Lindě Noskové, která vede zatím 2-1. V prvním setu druhého semifinále, připomínám, v prvním semifinále Wimbledonu porazila Karolína Muchová Coco Gauffovou ve třech sadách. Teď ale první set a bohužel chyba Lindy Noskové. Zatím si obě hráčky drží servis hned od samého začátku a vypadá to, že by se to mohlo podařit i Kostiukové, která má gemball za stavu 40-30. Snaží se o srovnání. Zatím je to 1-2 z pohledu ukrajinské tenistky, která teď servíruje z levé strany. Servis hodně nepovedený, asi tak 20 cm za čáru pro podání, ale to není až tak důležité. Teď Linda Nosková dostává šanci returnovat druhý servis z Kostiukové, které ovšem teď nesvědčí podmínky, takže si nadhazuje znovu. Kostiuková dokázala dát dobrý balonek, teď na druhou stranu druhé podání mělo parametry jako to první, ale Linda Nosková zaútočila do růžku a Kostiuková nevybrala. Paráda. Je tady schoda, takže první složitější servisový gem, ať už z jedné nebo z druhé strany. První složitější gem tedy čeká teď na servisu Martu Kostukovou, protože musí hrát přes schodu za stavu 1-2 v prvním setu. Kostuková má balonek nad hlavou a trefuje síť, takže druhé podání teď bude přijímat Linda Nosková z pravé strany polovičky dvorce. Teď servíruje Kostuková na Noskovou, opatrněji už samozřejmě. Nosková vrací hezky balonek forehandem a Kostuková ale nádhernou forehandovou ranou po čáře nedává české tenisce naději. No tak teď Marta Kostuková vytáhla další fantastický úder, byť přilétl míček na druhou stranu od Lindy Noskové k ní velkou rychlostí, tak ona si s tou razancí poradila, dokázala s ní pracovat a vytvořit ještě rychlejší ránu. Teď krásný první servis, ale Nosková dokázala vybrat a snaží se prohodit teď Kostukovou a to je šance, pokud se Kostuková vydává dopředu, tak zatím není úspěšná. Teď se to znovu potvrdilo. Linda Nosková teď dostala skóre na schodu. Kostuková si šla dohrát výměnu k síti, ale neměla tak dobré podmínky. Nosková naopak celkem ano na prohoz a to se i projevilo v závěrečném úderu, který poslal zase nechtěně skóre do schody. Linda Nosková teď zase ale nedosáhla na těžký servis a tak Kostuková má po přímém bodu z podání výhodu. Je to teď zase na Martě Kostukové, aby srovnala, protože prohrává 1-2 a má gembol, má výhodu při svém podání. Nosková připravena za základní čarou na returnu. Kostuková jí dává jen málo šancí, přímý bod z podání. Kostuková se prosadila tvrdou ranou z prvního podání a Kostuková jí dává jen málo šancí, přímý bod z podání. Kostuková se prosadila tvrdou ranou z prvního podání a díky přímému bodu srovnává na 2-2.

pro Lindu Noskovou, která teď zaservírovala přesně na čáru pro podání. To bylo velmi riskantní druhé podání, ale Lindě Noskové pomohlo k bodu, protože už se od té doby Kostiuková jenom bránila. Fantastický druhý servis Lindy Noskové teď s dobrou rychlostí a parádně umístěný také, což je to nejdůležitější. 2-2, 15-0 pro Lindu Noskovou, která teď ukázala, že se toho vůbec nebojí soupeřce Martě Kostiukové, která je teď zase asi tak 2 metry za základní čarou. Není nějak moc daleko ve srovnání s tím prvním zápasem. Tam tenistky chytaly podání soupeřky mnohem, mnohem dál, z nějakých 3-4 metrů až od základní čáry. Kostiuková je mnohem blíž základní čáře, přestože Linda Nosková má také tvrdý servis. Teď Kostiuková posílá return krásně k čáře. To samé dělá i Nosková, která útočí backendem k čáře. Pěkná výměna teď a chyba Noskové, tak v delších výměnách zatím má navrch Marta Kostiuková, alespoň v začátku tohoto zápasu. Je to možná trochu odvážné říct, protože to není zas tak výrazná převaha, ale už ty první výměny a první gemy něco málo ukázaly. Linda Nosková se teď snaží zase o kvalitní servis za stavu 2-2, 15 obě teď bude podávat česká tenistka z pravé strany své polovičky dvorce. Dobrý servis, jenom vyblokovala úderem se spodní rotací Kostiuková, Nosková jde k síti, ale nemusí hrát, Kostiuková už nedokázala vybrat balonek tak, aby přešel síť, takže Nosková se ujímá vedení 30-15 teď při svém servisovém gemu a snaží se zase odskočit své soupeřce. 2-2 zatím platí, 2-2, 30-15 pro Lindu Noskovou, která je na centrálním dvorci poprvé, ale aspoň si na něm zahrála dopoledne chviličku v rozehrávce i s Karolínou Muchovou. Ta už má práci za sebou dnešní, byť hodně fyzicky náročnou, teď to bude mít určitě náročné. I Linda Nosková ve výměně byla opět tou druhou a teď se to projevilo na chybě z backendové strany, backend končí v síti. Jakmile se hraje delší výměna, tak Kostiuková určitě cítí, že může mít navrch v tomto zápase. 30 obě. 2-2 zatím v první sadě. Nosková teď střílí velmi dobře. To je podání parádní na střed, přesně poslané. A 40-30 vede česká hráčka skvěle. Kéž by tak fungovalo podání až do konce, protože to by byla velká pomoc pro Lindu Noskovou. Tady na travnatém povrchu ve Wimbledonu. Takové podání, to je velká zbraň opravdu tady na těchto travnatých površích. A teď už tedy jenom na centrálním kurtu, protože jinam už se Linda Nosková dostat nemůže, i kdyby postoupila samozřejmě. Teď je tedy Linda Nosková a proti ní Marta Kostiuková. 2-2, 40-30 z pohledu české hráčky. Druhý servis do forehandu Kostiukové a útok Noskové nepřesný, takže česká hráčka také půjde při svém servisovém gemu přes schodu. Zažije si to, jako se to předtím stalo i její soupeřce. Marta Kostiuková zatím uhájila servisy, Linda Nosková zatím také, ale teď to bude mít složitější, pokud jí navíc opustí první servis, tak Kostiuková ukazuje, že druhý servis Lindy Noskové může hodně atakovat. Teď Nosková a její podání z pravé strany velmi dobrý, opravdu servis na střed. Tam to zatím píše Lindě Noskové náramně. Pokud si vybere středovou čáru, tak buď je to fantastický bod, anebo někdy jenom těsný out, ale dost často z té situace Linda Nosková sbírá body zatím na začátku zápasu. Linda Nosková teď má výhodu ze stavu 2-2. Napřímu Kostiuková, ale síť teď překáží, z levé strany se teď nedaří servírovat Lindě Noskové, volila variantu ke vzdálenější podélné čáře. Linda Nosková teď bude servírovat také do stejného místa, teď si vybírá opět stejnou čáru Linda Nosková, forehandem teď hraje křížem k základní čáře, pěkně teď rozehrála svou výměnu Nosková, ale teď už se zase brání a neubrání. Schoda je to teď. Linda Nosková teď podává za stavu 2-2 a je to už druhá schoda teď při servisovém gemu Noskové. První dva servisové gemy česká tenistka zvládla velmi dobře i díky výtečnému prvnímu podání. Teď to má složitější s Kostiukovou, stav tedy 2-2 a schoda v prvním setu zápasu. Můžete jej poslouchat na radiožurnálu Sport z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, radiožurnál. Linda Nosková teď použila krásný první servis, jenom se zaprášilo od podélné čáry a tak Linda Nosková si už pak dohrála bezpečně. Celou situaci zvládla náramně teď od prvního servisu. Linda Nosková teď se zase vrací na místo, odkud bude podávat, tentokrát zleva a už má balonek nad hlavou a už může servírovat na Martu Kostiukovou z Ukrajiny. Ta nemusí teď zasahovat, protože opět se opakuje, ale servis z levé části zatím teď Lindě Noskové nejde tak jako z té pravé.

0: Teď ale dobrý druhý servis. Kostiuková ovšem atakuje čáru a Nosková hraje také na čáru a teď tvrdý útok Lindy Noskové bohužel do autu. Tak přestřelku opět zvládla lépe soupeřka české hráčky. Marta Kostiuková zatím jistější v těchto situacích a tak i proto je to další schoda, už třetí v tomto servisovém gemu Lindy Noskové, která hájí svůj servis už skoro 6 minut. Teď tedy ten konkrétní v páté hře první sady. 2-2 a schoda. Těžký servis na střed, opět zprava to jde Lindě Noskové a tak má soupeřku za čarou a teď může zkrátit krásně hru a to se jí povedlo. Nádherný volej, podseknutý balonek v ideální výšce. Linda Nosková hrála s raketou vedle sebe na své pravé forehandové straně na úrovni hlavy. Nedalo jí problém strhnout balonek za síť do volné části kurtu. Marta Kostiuková byla daleko za čarou a tohle bylo jisté od Lindy Noskové. Paráda, tak teď už zase gamble na 3-2 a tentokrát výtečný servis z levé strany, konečně i tam se Linda Nosková prosadila a tak vede 3-2 a za minutu a půl v první sadě bude zase servírovat její soupeřka Marta Kostiuková z Ukrajiny.
1: Říká Jaroslav Plašil, za kterým se tedy do All England Clubu na Radiožurnálu Sport velmi rychle vrátíme v 18 hodin a 10 minut, ale můžeme připomenout to, u čeho jsme byli také na Radiožurnálu Sport živě. Přímo u toho české volejbalistky v Lize národů v Bělehradu prohrály s Nizozemskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Češky tak nenavázaly, respektive nedokázaly zareagovat na včerejší prohru s Německem, prohráli i s Nizozemskem a tím pádem ztratili šanci na postup do čtvrtfinále. Na turnaji v Bělehradě na prestižní Lize národů ale ještě čekají dva zápasy, už zítra nastoupí proti Bulharsku a samozřejmě i na Radiožurnálu Sport o tomto utkání uslyšíte. Teď ale pojďme zase zpátky do All England Clubu, kde nám dělá letošní ročník nejslavnějšího tenisového turnaje světa velkou radost, hlavně tedy v ženském singlu, protože do finále už postoupila Karolína Muchová po dramatickém souboji s Cori Gauffovou a teď se jí snaží napodobit Linda Nosková. Její souboj s Martou Kostiukovou sleduje a komentuje Jaroslav Plašil.
0: Zatím je to vyrovnaný souboj, protože tenistky si drží servis, byť o krok napřed je díky právě této činnosti Linda Nosková, která už je připravena na příjem. Marta Kostiuková za chviličku už bude také připravena na podání, protože i ona už se zvedla z lavičky a jde na své místo. Jde si pro balonky, ale nejdřív si také položí ručník do ohrádky, do typických wimbledonských barev fialové a zelené. Stejně barevný ručník už je na místě a žluté balonky u ukrajinské tenistky. Ta se teď ještě dívá na druhou stranu na Lindu Noskovou, která už je nějakou dobu přilepená na stejném místě, ale samozřejmě odtud velmi rychle vyrazí na return. Krásný return teď Noskové, ale útok do rušku od Kostiukové. Potlesk vlažný odpovídá tomu, že ještě není úplně plné hlediště, zdaleka ne, tak sotva poloprázdné, bych řekl, optimisté by možná řekli poloplné, ale rozhodně je tady spousta volných sedaček, ještě po tom velmi intenzivním třetím setu zápasu Karolíny Muchové a Coco Gauffové, připomínám, s vítěznou tečkou české hráčky, která si zahraje finále. Mohla by tam být i druhá česká tenistka, ale mají to teď obě stejně daleko jako blízko, jak Linda Nosková. Tak teď je Marta Kostiuková, která neúspěšně přehazovala Lindu Noskovou a tak je to 15 obě. Linda Nosková teď zase bude přijímat podání z pravé strany dvorce a Marta Kostiuková naopak z pravé strany své polovičky dvorce servírovat za stavu 2-3 a 15 obě. Linda Nosková už je připravena přijímat podání. Těžký servis ovšem do sítě nakonec, takže první podání sice rychlé, ale nepřesné a teď bude následovat druhé podání ukrajinské tenistky ze stejného místa. Druhý servis škrtnul naštěstí tak málo, že se míček ještě nevyskytl za čarou pro podání, to by bylo mrzuté pro podávající Kostiukovou. Ta teď trefuje krásně druhý servis, ale výtečný return Lindy Noskové, která to zkusila a atakovala druhý servis Kostiukové a má teď další 15 na své straně a vede 30-15 při podání soupeřky. Kostiuková teď servíruje. Nosková má na své straně výhodnější stav. Samozřejmě první na řadě je teď zase soupeřka, která trefuje síť teď z prvního podání. Těžko říct, jestli teď není na té horší straně z pohledu sluníčka. Ale v každém případě teď chybuje častěji na podání, teď ale trefuje lineu z druhého servisu, ale Linda Nosková jde do kurtu, teď si soupeřku sice zahnala do kouta, ale tady v zápětí prohazuje alespoň tak, že Nosková nedokázala umístit balonek na druhou stranu přes síť. Teď tedy Linda Nosková vyrazila dopředu, myslela si, že má vyhráno možná, ale Marta Kostěková dokázala se ubránit z růžku kurtu a přímo doprostřed zacílila Lindě Noskové na tělo, ta dokázala dát ještě raketu tak, aby se hrálo, ale míček už neskrotila. Teď je nepovedená první rána Kostěkové, takže 30-30, to je stav a teď tedy zase další druhé podání Kostěkové, které je přesné. Nosková ale atakuje teď výborně druhý servis. Backendová rána po čáře krásně umístěná od Noskové a teď forehandová rána do růžku. Nosková teď ale musí ještě hrát. Kostěková se brání, ale neubrání. Dlouhý míč dopadl za čáru. Linda Nosková pro jistotu ještě běžela samozřejmě až k základní čáře zpátky. Musela se vracet, protože postupovala do kurtu, jak stupňovala svou aktivitu. Nádherné rány jak z backendu, tak z forehandu. 40-30 je tady breaková šance pro Lindu Noskovou. Ze stavu 3-2 v prvním setu. Česká hráčka má teď šanci odskočit, ale těžké podání. Naštěstí teď balonek škrtnul opásku, protože to byla fantasticky dobře umístěná rána přímo do rušku, do toho vzdálenějšího z pohledu Kostěkové, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce. Těžký servis do stejného místa bez doteku sítě a to znamená ESO a je tady schoda. Marta Kostěková odpovídá nejlépe, jak může. Je tady schoda. A stále platí stav 2-3 z pohledu Kostěkové teď v prvním setu, ale teď ukrajinská tenistka odvrátila breakovou šanci a může si odškrtnout první odvrácený breakový moment. Teď Linda Nosková se bude snažit vypracovat si okamžitě nový za stavu 40-40, k tomu má samozřejmě příležitost a druhé podání také atakuje. Kostěková ale krásně forehandem do růžku po lajně nedává šanci české tenistce, která sice šla agresivně do returnu po druhém podání soupeřky, ale Kostěková ještě přidala na razanci a trefuje navíc lajnu z pravé strany ze své forehandové. Krásně to teď zahrála Kostěková, která byla skoro na středu kurtu, mohla si vybrat, ale vybrala si čáru nalevo od Lindy Noskové. Ta se teď brání na stejném místě dalšímu dělovému podání. Naštěstí pro českou hráčku skončilo v autu, takže druhé podání teď na forehandové vítězné údery vede zatím Kostěková 3-0 nad Lindou Noskovou. Na skore to zatím není tolik vidět, může to být 3-3 teď, ale Kostěkové překáží síť, tak to už je po třetí v tomto zápase a zatím toho neodehrály tenistky zase tak moc, kdy Kostěková chybuje při celkem jasném postupu k síti, kdy už měla soupeřku, nechci říct úplně na lopatě, ale rozhodně docela daleko za základní čarou a ani jednou nebyla ještě úspěšná. Ta síť překáží zatím Martě Kostěkové a taky teď sráží na schodu zase. 2-3 z pohledu Kostěkové, 40 na obou stranách, napřímo Nosková. Nemá šanci teď po té, co si Kostěková i zakřičela, tak dobře víte, kdo získal bod v této výměně, 2-3 a výhoda pro Martu Kostěkovou, která si pomohla teď SM. Servírovala velmi solidní rychlostí, 114 mil za hodinu, to je kousek pod 190 km za hodinu v přepočtu, ale s rezervou samozřejmě, protože tak rychle to dobře spočítat neumím, ale krát 1,6, krátka míle za hodinu i 114, tak to tak přibližně vychází. Linda Nosková teď ale trefuje nádherně po čáře backhand a útočí teď z forehandu do stejného místa, ale Kostěková se brání neskutečně, ale už se neubrání. Byla teď v těžké pozici a ani razance jí nepomohla, takže je to další schoda. Teď je to hodně dlouhý, zatím nejdelší gem tohoto zápasu. Třetí schoda na podání Kostěková, která teď jde zase servírovat ze své pravé polovičky, z pravé strany své polovičky dvorce na Lindu Noskovou, která se snaží zatím klidně procházet těmto pasážemi zápasu. Určitě ještě vzrušivější momenty přijdou. Těžký servis Nosková, ale dokázala z backendu vyblokovat. Ovšem jasná pozice pro Kostěkovou, krátký pomalý míč a ještě vysoko se odrazil, takže Kostěková útočila do volného růžku a má výhodu. Má výhodu Marta Kostěková, vypracovala si ji svým útokem, ale už krásný servis teď poslal do velké výhody ukrajinskou tenistku, protože Nosková sice dokázala vrátit balonek zpátky, ale do velmi přijatelné polohy pro soupeřku, která dohrála. Další těžký servis Nosková jenom vyblokovala úderem se spodní rotací a prakticky totožná situace, byť Teď Kostyuková servírovala z jiné strany, ale stalo se to též. Mozková se snažila vyblokovat podání úderem se spodní rotací. Balonek se odrazil po každé vysoko, letěl dlouho, takže Kostyuková měla hodně času na přípravu na svůj úder. Krásně si všechno pohlídala a srovnáno. Srovnáno je tady ve Wimbledonu 3-3. Takže i Kostyuková také drží servis, stejně tak jako Nosková. Zatím obě hráčky úspěšné při podání. Teď se to snaží zase prodloužit tuto sérii Linda Nosková. Servis teď nebyl dobrý, byl dlouhý, byť to elektronické hlášení se ozvalo s malým zpožděním, tak ale out to byl a Linda Nosková podává znovu dobrý druhý servis a špatně trefený balonek, slyšeli jste možná sami ve vysílání Radiožurnálu Sport, rám teď zasáhl míček a od rámu se balon odrazil někam mimo dvorec, takže Linda Nosková má přímý bod. Podání vede 15-0 teď v duelu s Martou Kostyukovou. Podává teď z levé strany své polovičky dvorce. Dobrý servis, ne, tak kousíček teď chyběl. Už to vypadalo na dobrý servis na střed, ale nakonec scházel kousek Lindě Noskové k radosti. Teď tedy druhé podání do stejného místa, ale už lépe zaservírovala Nosková. Zkracuje hru náramně, ale Kostyuková má rychlé nohy. Naštěstí pro Lindu Noskovou balonek končí těsně v autu. Ale obdivuhodné teď, jak Kostyuková zareagovala na zkrácení Lindy Noskové, které bylo skryté, dlouho soupeřka nemohla vědět, co Linda Nosková udělá, ale pak své zápěstí tak rychle zakroutila Linda Nosková, podsekla míček a soupeřka měla co dělat, aby doběhla. To se jí povedlo, ale pak už nebyla přesná. Tak 30-0 pro Noskovou, skvěle. Linda Nosková teď podává nepřesně, takže to bude druhé podání z pohledu české hráčky. Za stavu 3-3, připomínám 30-0 ve druhém wimbledonském semifinále. Zatím není tak intenzivní asi jako to první, ale jsme teď ovlivněni tou třetí rozhodující sérou, která tedy byla intenzivní náramně. Teď Linda Nosková servíruje a dostala soupeřku teď na základní čáře do obraných pozic. Ovšem, teď už se zase zaradovala Kostyuková, která přetlačila Lindu Noskovou. Ta se vydala k síti, ale dostala těžký míč pod nohy a už nízký míč nedokázala překulit přes síť, takže je to 30-15 pro Lindu Noskovou, která jde teď podávat z levé strany dvorce. Nosková a proti ní Kostyuková, obě jsou poprvé v semifinále Wimbledonu a jedna z nich se poprvé dostane i do finále, kde už je poprvé ve finále Wimbledonu Karolína Muchová. Těžká rána Noskové, ale soupeřka vybírá neuvěřitelným způsobem. Další forehandová rána do rušku už je ale vítězná pro Lindu Noskovou, která také už má několik vítězných forehandů na své straně v tomto zápase. Zatím ve své, dá se říct, velmi silné disciplíně tady na turnaji se svou dnešní soupeřkou trošku zaostávala, ale už to může za chvilku být jinak. Linda Nosková vede 40-15 a je teď blízko od toho, aby se zase dostala do vedení. 40-15 a 3-3 k tomu. Noskové servis tentokrát ke vzdálenější lajně, ovšem nepřesný, takže to bude druhé podání české hráčky, která teď podává prakticky ze stejného místa samozřejmě a do stejného místa také. Takže teď se to sešlo dvakrát stejně Lindě Noskové, nechtěně, ale je tady dvojchyba. 40-30 teď z pohledu české hráčky, ale ještě jeden gamble tam je pro Lindu Noskovou, která teď servíruje proti ní Marta Kostyuková. Nerozhodný stav 3-3 v prvním setu. Opět kousíček do autu zaservírovala Linda Nosková, teď má smůlu, teď to jsou opravdu milimetrové auty, ale zkrátka jsou to auty, takže druhé podání Noskové, teď už je přesné, přímo na čáru, ale Kostyuková trefila z returnu lineu a teď si odstupuje, aby mohla zahrát vítězný forehand, ale ten vyhodila. Tak teď Linda Nosková může být ráda, že Marta Kostyuková vyhazuje balonek mimo, protože neměla vůbec špatnou pozici na útok, ale možná i nějaký horší odskok, těžko říct. V každém případě chyba soupeřky, za kterou se určitě Linda Nosková zlobit nebude. Vede 4-3 v prvním setu a za minutu a půl zase půjde podávat její soupeřka Marta Kostyuková.
1: K tenisovým informacím přidáme teď cyklistické, protože Slovinec Tadej Pogačar na Tour de France zcela ovládl náročnou pyrenejskou šestou etapu a vrátil se do čela závodu. V nejtěžší etapě dosavadního průběhu staré dámy čtyřnásobný šampion nastoupil během výšlapu na legendární Tourmalet a svůj náskok postupně navyšoval až do cíle. V solovém úniku absolvoval slovinský cyklista 43 z celkových 186 kilometrů. Svého největšího konkurenta Dana Jonase Vingegaarda porazil Pogačar o více než 2,5 minuty a udělal důležitý krok krok za celkovým pátým triumfem. Dosud třetí Matias Vacek dojel do cíle 25. Celkově klesl na 10. příčku se ztrátou 7 minut a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.
1: 18 hodin, skoro 24 minut a vracíme se zpátky do londýnského All England Clubu. Na místní trávě bojuje Linda Nosková o postup do finále Wimbledonu a jsme u toho prostřednictvím Jaroslava Plašila.
0: Marta Kostiuková za stavu 3-4 půjde servírovat, vybrala si teď raketu novou a s ní právě půjde podávat na Lindu Noskovou, která už je zase nějakou dobu tou pilnější, která vstane z lavičky dřív a zaujme své místo dřív. Vždycky se teď zatím čeká na Martu Kostiukovou, ale to samozřejmě není nic, co by mělo hrát v zápase nějakou významnější roli. Spíš je nepříjemné to, že fanoušci chodí do hlediště i v době, kdy už se hráčka chystá k servírování, což je i tento případ. A teď je to přímý bod Kostiukové, která vede 15-0 při svém servisovém gemu, prohrává 3-4 v první sadě. Linda Nosková je teď na příjmu za stavu 4-3 z pohledu české hráčky. 4-3 vede Nosková, teď ovšem na podání Kostiuková trefuje síť z prvního podání, takže ve vysílání Radiožurnálu Sport můžeme říct stav 3-4, 15-0 a druhý servis Kostiukové, který vrací do sítě Nosková, takže přímý bod i z druhého podání teď pomáhá Kostiukové k pohodlnějšímu skóre 30-0 teď pro tenistku z Ukrajiny, která teď zase má šanci podávat z pravé strany své polovičky dvorce. Nosková připravena tak asi 2 metry za základní čarou na return, ale zatím k tomu nedochází, protože opakovaně hráčky mají velké starosti s nadhozem. To není věc jenom tohoto zápasu. I předtím v semifinále Karolíny Muchové, ve vítězném semifinále Karolíny Muchové a Coco Gauffové to tak bylo. Linda Nosková nevzala podání. Končí v síti teď balonek a tak je to 40-0. Zatím nejpohodovější servisový gem ukrajinské tenistky Marty Kostiukové v tomto zápase. 3-4, 40-0 a další tvrdá rána. Už to vypadalo, že Kostiuková odevzdá balonky a bude podávat Linda Nosková, ale páska teď překazila radost ukrajinské tenistce a tak jste slyšeli hlášení o prvním podání pro Martu Kostiukovou. První podání fantastické, Linda Nosková sice vyblokovala, ale Kostiuková může útočit a pálí neomylně z forehandu ke vzdálenější čáře. Tak tedy Marta Kostiuková si oběhla balonek tak, aby mohla hrát zleva forehandovou stranou vítězný míč a podávat půjde Linda Nosková. Nejpohodovější servisová hra pro Kostiukovou, což se může hodit vzhledem k tomu, že první sada jde do koncovky. To je samozřejmě dobrá zpráva pro tenistku v takto vyrovnaném zápase. Teď Linda Nosková jde servírovat za stavu 4-4. Noskové servis také dobrý a soupeřka vyblokovala, ale na úroveň připravené Lindy Noskové, která v postupu k síti si hledala míček ve vzduchu, správně jej trefila z backendové strany obouruč a nedala šanci ze vzduchu teď Martě Kostiukové. Velmi těžké pro Lindu Noskovou vzhledem k podmínkám a sluníčku. Teď Linda Nosková si s tím poradila, stejně jako s dalším servisem. Přímý bod z podání 30-0 pro Lindu Noskovou. Skvěle. Česká hráčka teď na podání velmi dobrá. Teď bude snad následovat podobně kvalitní servis zase z pravé strany pro Lindu Noskovou, která vede 30-0 při svém servisovém gemu. Bohužel teď do sítě zahrála Linda Nosková, která je na podání Marta Kostiuková. Teď v této přestřelce na příjmu Nosková už servíruje, Kostiuková se do toho položila, ale backendem trefuje mimo, takže 40-0. Marta Kostiuková se toho rozhodně nebojí, je to hra na mnohem větší riziko ve srovnání s tím prvním zápasem Muchové a Gauffové, kde obě hráčky taky útočily, když měli příležitost, ale přeci jenom ten jejich útok byl často mnohem kontrolovanější. Teď tedy je to přestřelka mezi Noskovou a Kostiukovou, která se snaží teď zareagovat na podání Lindy Noskové. Ta musela jen tak uhnout, aby jí soupeřka netrefila, jak byl dlouhý return Marty Kostiukové. Přímý bod z podání, Nosková vede 5-4, jak slyšíte v prvním setu. Za minutu a půl půjde zase servírovat Marta Kostiuková.
1: A budeme u toho na Radiožurnálu Sport. Tenhle přímý přenos samozřejmě navazuje na ten, ve kterém nám Jaroslav Plašil poslal do finále Wimbledonu Karolínu Muchovou, která tedy teď čeká na svou soupeřku. uvidíme, jestli to bude, a samozřejmě uslyšíme Linda Nosková nebo Marta Kostiuková. No a jeden přímý přenos chystáme také na večer, možná se to protáhne i do zítřka, kdo ví. Francie, Maroko od 22 hodin, úvodní čtvrtfinále na fotbalovém mistrovství světa. Duel, který se bude hrát na Gillette Stadium ve Foxborough, tedy ve Spojených státech amerických. No a my na Radiožurnálu Sport vám ho nabídneme v přímém přenosu s tím, že před zápasem, během poločasu a také po utkání své postřehy přidá náš fotbalový expert Pavel Horvát. Tolik tedy pozvánka k dalšímu vysílání Radiožurnálu Sport. Teď v 18 hodin a 29 minut se zase můžeme vrátit tam, kde jde opravdu do tuhého. Vždyť v tuhle chvíli jsou už pouze tři adeptky na triumf v tenisovém Wimbledonu. Karolína Muchová, která jistě bude hrát sobotní finále, a Marta Kostiuková s Lindou Noskovou, které se právě teď přetahují o to, která z tenistek bude mít tu šanci Karolínu Muchovou v sobotu odpoledne na londýnské trávě vyzvat. Znovu tedy přepojujeme přímo do Londýna na Jaroslava Plašila.
0: Ano, těch tajenek vyplněných už máme víc a víc. Poznáme novou šampionku, to už je taky jasné, grandslamovou. Tady ve Wimbledonu je to už taková tradice, i že ty vítězky se střídají po roce, žádná není stejná. Když se podíváme na posledních 10-11 ročníků, teď tedy přibude další jméno. Mohlo by být z Česka, to samozřejmě, ale mohlo by být i z Ukrajiny, protože Marta Kostiuková je soupeřkou Lindy Noskové, prohrává 4-5 a jde servírovat. První podání nepovedené, takže Linda Nosková teď bude přijímat druhý servis a to se jí povedlo. Kostiuková hraje za čáru, je to tak, 15-0 pro Noskovou, skvěle, skvělý vstup do gemu číslo 10, první sady. Nosková teď těžila z toho, že kvalitně zreturnovala druhé podání soupeřky a ta udělala chybu, takže teď je to 15-0 pro Noskovou. Kostiuková na podání z levé strany své polovičky dvorce. Servis do sítě. A Linda Nosková může kousíček popojit a určitě to zkusí zase atakovat druhý servis soupeřky, protože v tomto zápase, kdo to první spustí, tak většinou vyhraje. Teď to je Marta Kostiuková, která tlačí na Lindu Noskovou. Krátký míč Kostiukové, Linda Nosková to trestá, skvěle, skvěle. Linda Nosková teď vycítila nejistotu soupeřky, která nepříliš razantně a promyšleně zaútočila, a Linda Nosková dostala dobrou šanci prohodit Kostiukovou, ta sice ještě reagovala, ale už jenom do sítě. Takže 4-5, 0-30. Teď to je nadějné pro Lindu Noskovou. Záleží teď ale taky hodně na ráně Kostiukové, která je nepřesná. Tak ano, out zahlášený. Takže druhé podání, byla to rána na střed, ale kousíček minula cíl, takže teď druhé podání ukrajinské tenistky za příznivé ostavu pro Lindu Noskovou. Přestřelka, která končí chybou ukrajinské hráčky. Linda Nosková kontrolovala dopad balonku, byla tam, ale nemusela hrát. Je to 0-43 setboly pro Lindu Noskovou, která je teď soustředěná za základní čarou. Tlak je teď na podávající hráčce Martě Kostiukové. Proti ní jsou 3 setboly. Kostiuková teď nenadhazuje správně balonek, který znovu chytá a chviličku si ještě žádá času. Teď tvrdě servíruje do sítě, takže druhé podání teď poletí na Lindu Noskovou, která vede 5-4, 40-0. To je velká šance teď pro Lindu Noskovou. Linda Nosková vrací, ale do autu. Tak to je škoda. To je škoda. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu. Jsou tady zprávy totiž půl. Linda Nosková teď na příjmu má setboly za stavu 5-4. V prvním setu vede 40-15, ale podává teď její soupeřka Marta Kostiuková, která teď může ovlivnit to, co se bude dít následující výměně. Tvrdý servis ovšem do autu poslaný, takže druhý setbol stále ještě se snaží využít Linda Nosková a bude teď mít druhý servis proti sobě Kostiukové, což je trošičku nadějnější pozice. Kostiuková má balonek nad hlavou. Out a dvojchyba a konec sady. Takže Linda Nosková ve druhém semifinále vyhrála první set 6-4. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat tento zápas v přímém přenosu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Novida, tak to vypadá opravdu velmi nadějně. Karolína Muchová už ve finále Wimbledonu je. No a Linda Nosková k tomu před malou chvilkou udělala velmi důležitý krok.
2: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
3: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
4: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
5: Ahoj, ahoj.
6: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
7: Čau.
4: David Dvořák, bojovník MMA.
8: Ahoj.
3: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
2: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
9: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
4: Já chci kamna,
9: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
10: Tam mám hodně co zlepšovat.
4: Jako fakt hodně, jako jo?
10: Jako hodně.
4: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
10: Ještě asi ne.
4: Vy jste tam zlobili?
10: No my jsme tam
4: zlobinkali.
10: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
4: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
10: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
4: Jo, takhle.
11: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
4: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
11: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
4: To jasně.
11: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
4: A musel zjít Pepičku.
11: Musel.
3: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A protože nás posloucháte v 18 hodin 35 minut ve čtvrtek v podvečer, tak můžete být u boje Lindy Noskové o postup do finále tenisového Wimbledonu. Z Londýna se hlásí Jaroslav Plašil.
0: Ano, začal druhý set, před chviličkou ten první vyhrála Linda Nosková 6-4, teď je pořádná rána od Kostěkové, která poslala ukrajinskou tenistku do vedení 15-0. Linda Nosková jde k síti, nebojí se toho, ale nemusí hrát, už Kostěková trefuje síť v těžké pozici a... Tak je to 15 obě, Linda Nosková útočí s velkou razancí, často ráda a ne po každé to samozřejmě vyjde, ale určitě je to dobré, že si věří v tomto zápase a je zatím klidnější, tak věřme, že to tak zůstane v tomto celém duelu. 6-4, 0-0, 15 obě teď při podání Noskové, která teď servíruje z pravé strany dvorce, ale balonek teď musí chytat znovu. V těch podmínkách je to opravdu dnes celou dobu těžké, protože slunce překáží až příliš, i přesto, že Nosková hraje s kšiltem, teď netrefuje vůbec balonek, je to teď druhé podání a už druhé pokažené, takže teď 30-15 pro Kostěkovou po dvojchybě. Lindě Noskové se teď nedaří trefit se do servisu oproti tomu prvnímu setu, kdy to nebylo zase až tak špatné na to, jak se možná trápí s těmi podmínkami hráčky. Nosková teď servíruje opět do autu, tentokrát z levé strany, takže hned první servisový gem hodně složitý pro Lindu Noskovou. 6-4 připomínám stav a teď 15-30 z pohledu české hráčky, která se teď pomáhá krásným druhým servisem, přímý bod z podání, parádně umístěný druhý servis, ještě nakopnutý, takže se balonek odrazil od čáry, ne tedy, že by ho čára nějak vystřelila, ale od čáry se odrazil do výšky a ještě do dálky nalevo od Kostěkové přijímající. Neměla šanci teď zasáhnout už správně do kurtu. Takže přímý bod z podání srovnáno 30 obě. Při podání Noskové krásný servis, ale vyblokovala Kostěková, takže Nosková musí hrát další údery. Teď je Linda Nosková u sítě odstupuje, aby mohla hrát forehandovou ránu, ale tu si pohlídala krásně a zasadila jí soupeřce podél čáry. Kostěková už byla cestou spíš na střed, aby se zkusila postavit co nejlépe a hlídat co největší část kurtu, ale Linda Nosková měla dobrou palebnou pozici a pořádně toho také využila. 40-30 teď vede Linda Nosková, otáčí vývoj prvního servisového gemu. To by se mohlo hodit další přímý bod z podání Fantazie. Linda Nosková si teď oddechla, odservírovala velmi dobře nakonec tu první hru, protože nebyla v jednoduché situaci, proti ní bylo nepříznivé skore, ale dokázala si s tím poradit, otočit a tak vede 1-0 teď. Na začátku druhé sady, připomínám tu první, vyhrála 6-4, bylo to velmi vyrovnané, Linda Nosková byla klidnější hráčkou, měla výhodu i v tom, že měla náskok jednoho gemu, protože jako první začala servírovat a nakonec toho tlaku využila na soupeřku za stavu 5-4. Přišel gem, kdy dostala šanci na příjmu a dokázala uzavřít druhý set, tedy začal, dokázala uzavřít ten první set 6-4. Druhý set začala před chvíličkou. Olindy Noskové je zatím jednička, na druhé straně nula, ale to se samozřejmě za chviličku může zase změnit, protože jde servírovat Marta Kostiuková. Ta teď podává velmi dobře, Nosková podsekla balonek, takže se ještě hraje. Míček skončil před čarou, paráda. Nosková teď hraje hodně nízko a hodně daleko, ale bohužel tak, ale velmi těžké to teď pro Lindu Noskovou bylo, aby se dostala k forehandovému úderu, musela hodně do kolen. Nízký balonek nezasáhla optimálně, míček končí v autu, ale to není zase něco takového, čím by si musela dělat po zbytek zápasu hlavu česká tenistka. Out z rakety Kostiukové, při prvním podání chybovala ukrajinská soupeřka Lindy Noskové, takže ta teď servíruje za stavu 4-6, 0-1, 15-0 a musí teď spoléhat na druhé podání, které se od pásky naštěstí pro ní odráží ještě před čáru pro podání, takže stále platí druhé podání pro ukrajinskou tenistku. Druhý servis teď výborný, Nosková vrací, ale backendem velmi spolehlivě. Teď backend se spodní rotací od Noskové, která se teď brání těžkým úderům, ale teď to Linda Nosková zkusila z horší pozice zaútočit, ale backend skončil metr za čarou, takže bod pro Kostiukovou, která vede 30-0 teď při svém servisovém gemu Linda Nosková. Teď bude přijímat z pravé strany podání soupeřky. Teď Kostiuková zase může vytáhnout další dobrý servis, což se jí daří. Nosková sice zasáhla míček, ale od rámu se balonek odrazil jenom pár metrů před Lindu Noskovou. 40-0, vypadá to na snadný servisový gem teď pro Martu Kostiukovou oproti tomu minulému, kterým ztratila první set 4-6, připomínám. Teď je to 0-1, ale za chviličku by to mohlo být 1-1, protože Kostiuková vede 40-0. Tvrdý servis Nosková dokázala vyblokovat úderem se spodní rotací. Hraje se dál, skvěle, Linda Nosková, paráda. Tak české hráčce k tomu stačil v uvozovkách podseknutý balonek po velmi tvrdém podání z forehandové strany. Linda Nosková se čopovaným forehandem ubránila a dostala do hry soupeřku taky a vynutila si pak chybu, takže 40-15 vede teď sice ještě Kostiuková, ale ještě stále se hraje, ale už to neplatí. ESO na středovou část velmi přesně zacílila Marta Kostiuková. Linda Nosková ztratila vedení, ale samozřejmě zase si ho může vytvořit svým podáním. Měla by teď víc tlačit na Lindu Noskovou, tlačit se víc do kurtu, ukazuje jí její hráčský box této ukrajinské tenistce, která odkývala a teď se bude snažit přání blízkých realizovat na kurtu. Na tom centrálním, na kterém se rozhoduje o postup do finále ženské dvouhry, v sobotním finále si už jedna česká tenistka jistě zahraje. Karolína Muchová totiž zvládla předchozí bitvu a ve třech setech nakonec porazila Coco Gauffovou. Teď tedy o místo bojuje i Linda Nosková, která vede zatím 1-0 na sety. Jan Kodeš, slavný československý tenista československé éry, tedy sleduje tento zápas také na centrálním dvorci, to je také tradice už tady, řekl bych, těch posledních ročníků. Teď sleduje výměnu, ve které má ovšem navrch Marta Kostiuková, která přetlačila Lindu Noskovou, ta udělala chybu od základní čáry, úder letí za čáru a tak je to 15-2 teď při podání Noskové. 6-4, 1-1 a teď 15-2 při podání Lindy Noskové, která servíruje pochopitelně za tohoto stavu zprava. Těžký servis na střed a přímý bod z podání, paráda. Takovou to pomoc Linda Nosková potřebuje, ta je vítaná a je to 30-15 pro Lindu Noskovou ze stavu 6-4, 1-1, 30-15. Teď něco možná spadlo české tenisce do oka, ale snad to není nic tak dramatického, protože česká hráčka už se zase dál připravuje na servis. To se tady občas stává, že nějaké to semínko trávy nebo nějaký ten travnatý kousíček zaletí občas do obličeje, přitom jak občas fouká, teď nefoukalo a Linda Nosková parádně zaservírovala 40-15, 6-4 a teď tedy dobrá pozice pro českou hráčku, aby zase odskočila ukrajinské tenisce a zase dala tlak na ní trošičku větší, protože samozřejmě Nosková má v zádech vyhranou sadu 6-4, 1-1, 40-15, připomínám stav. Servis teď končí v autu. Linda Nosková se snažila trefit středovou čáru, ale o kousíček jí to nevyšlo. teď možná stále ty stejné problémy s okem, ale ne, tak snad už je to dobré, snad už se Linda Nosková zase připravuje na ránu, teď tedy druhý servis Noskové a chyba z forendové strany, Kostěuková se snažila vypálit to na druhou stranu, ale trefuje síť a nebylo to vůbec jednoduché z toho nízkého odskoku zaměstnat obranu Lindy Noskové, vůbec se to teď nepovedlo ukrajinské tenisce, Kostěuková trefuje síť a tak je to zase 2-1 pro českou hráčku, 6-4, 2-1 za minutu a půl půjde podávat Marta Kostěuková.
1: Českým tenistkám se tedy daří, Karolína Muchová je ve finále Wimbledonu, Linda Nosková má nakročeno k tomu, aby ji napodobila. Českým volejbalistkám to naopak v Lize národů opět nevyšlo, prohráli s Nizozemskem 0-3 na sety, po setech dvakrát 21-25 a 18-25. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali Češky ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím šanci na účinkování ve čtvrtfinále, protože jsou v tabulce na 11. místě a na postup ztrácejí nedostižných 7 bodů. České reprezentantky navíc nezlomily pasivní bilanci s Nizozemskem, které už 14 let neporazily. Každopádně druhou sezónu v Lize národů svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulou se uzavřou zítřejším zápasem s Bulharskem a nedělním s Francií.
2: Přímý přenos
3: Radiožurnálu Sport.
1: A v 18:44 zase zpátky do Londýna, do All England Clubu na semifinále ženské dvouhry Wimbledonu, ve kterém bojuje Linda Nosková proti Ukrajince Martě Kostěukové. Slovo má Jaroslav Plašil.
0: Linda Nosková, připomínám, vyhrála první sadu 6-4, v té druhé je také v těsném vedení 2-1, ale je to proto, že začala jako první servírovat, stejně tak jako v prvním setu a Marta Kostěuková teď může zase srovnat. Také Marta Kostěuková je hráčka, kterou ještě Linda Nosková neporazila, když už byla řeč o jedné statistice v předchozím vstupu, ale Linda Nosková to samozřejmě může srovnat. Ta série není nějak dramatická, prohrála jen jedno vzájemné utkání letos z Madridu. Linda Nosková se teď snaží dostat se do výměny, ale Marta Kostěuková pomáhá chybou, hraje do sítě, takže Nosková vede 15-0 a bude teď přijímat podání soupeřky z levé strany polovičky dvorce. Linda Nosková získala první sadu díky soustředěnému výkonu na podání, držela si své servisové gemy a pak využila svou šanci. Kostěuková podává za stavu 4-6, 1-2, 0-15, hraje se druhá sada, tu první tedy vyhrála Nosková 6-4 a má tak v zádech vyhranou sadu. Připomínám, že už jistou finalistkou je Karolína Muchová, která předtím ve velmi intenzivním dlouhém zápase porazila v rozhodujícím tiebreaku rozhodující sady Coco Gauffovou a zahraje si tedy wimbledonské finále. Jestli bude české nebo jenom z půlky české, to se ještě rozhodne. Marta Kostěuková teď má starosti na podání. Utkání vysíláme na Radiožurnálu Sport, i to první, i to druhé a můžeme vás pozvat i k tomu sobotnímu finálovému, ať už samozřejmě tento duel dopadne jakoli. Marta Kostěuková teď na podání 4-6, 1-2, 0-30, nepříznivý stav, ale těžká rána pro Noskovou, ta vyblokovala teď backendem krásně ze spodní rotací, hraje se dál a Kostěuková chybuje, tak je to 40-0 pro Lindu Noskovou, výtečně. Linda Nosková se ubránila pumelici z podání, to nejde nazvat jinak, protože to byla rána na střet a Nosková jenom pocekla raketu z backendové strany, držela naštěstí ruku jeď oběma, protože to byla bomba a dokázala se díky tomu dostat do výměny a nakonec i díky tomu slavit bod, který teď znamená breakovou příležitost. 3 breakové míčky má teď na své straně Linda Nosková. Ten první by mohla už využít, je to tak, krásný return, chyba ze strany soupeřky, Linda Nosková vede 3-1. I Lucie Šafářová, česká legenda, tleská v boxu české tenistky, protože je tady také na turnaj legend Barbora Strýcová, kapitánka poháru Billie Jean Kingové, která dobře už poznala Lindu Noskovou z těžkých zápasů v týmové soutěži. Vzpomeňme jarní napínavý duel ve Švýcarsku, kdy česká jednička Linda Nosková v sestavě nakonec udolala i Belindu Benčičovou. Nádherné zážitky, nádherné duely, ale nádherné mohou být snad i ty dnešní. Teď ale Linda Nosková zahrála do autu. Škoda, tak to nezakřikněme, protože ještě je to pořád hodně daleko. A na druhé straně soupeřka, která nemá co ztratit v tu chvíli. 6-4, 3-1 náskok pro Lindu Noskovou, ale ještě to není konec samozřejmě tohoto zápasu. Linda Nosková teď je na podání na levé straně dvorce, Těžký servis do růžku, ale Kostiuková krásně vybrala a balonek dopadl na hodně kostrbaté pole k základní čáře. Kostiuková teď zesílila tlak, Nosková zkracuje hru, Kostiuková běží a Nosková ji snaží teď prohodit, ale Kostiuková si pohlídala celou situaci a uhrála si teď bod, byť byla na tom zprvu hodně beznadějně, protože vybrala velmi těžké rány Lindy Noskové, zachránili úder, který byl sice pomalý, dopadal z velké výšky, ale dopadl přesně na čáru a tam je to hodně těžké ovládat balonek, protože míček skáče nepravidelně v místě, kde je to hodně vydupané, rozbité. Tam odtud teď servíruje Linda Nosková za nepříznivého stavu, takže break může být pryč za chviličku. 6-4-3-1 a navíc teď out za stavu 0-30 při prvním podání Lindy Noskové, takže to teď je velmi složité pro podávající českou hráčku. 6-4-3-1, 0-30, dobrý servis a chyba soupeřky, krásně provedený servis, technicky vyladěné, dokonalé, k čáře poslané, k té podélné vzdálnější, takže Linda Nosková teď umazala jeden bod z náskoku, ale stále na tom lépe soupeřka. 15-30 platí pro Lindu Noskovou. 6-4-3-1, 15-30 teď z pohledu Lindy Noskové. Ta už je připravena servírovat z levé strany. Těžký servis opět chytá Kostiuková a naštěstí tentokrát už nedostala míček do kurtu. To už by byl zázrak, protože nevěděla, zprvu se zdálo ani jak pořádně zareagovat na ten velmi přesný a tvrdý úder Lindy Noskové. Nakonec nějakým způsobem poskládala ruce do úderu, který připomínal backendový, ale naštěstí se zrazancí soupeřka neporadila. Teď další tvrdá rána, přímý bod z podání, výtečně. Tři těžké servisy za sebou, byť to jednou muselo jít přes druhé podání, ale Lindě Noskové se teď alespoň dílčím způsobem povedlo zastavit soupeřku, která mohla mít teď breakbally. Teď zatím je to gamble pro Noskovou. 6-4-3-1 a 40-30. Nosková servíruje velmi tvrdě, ale krásný return teď a chyba Noskové. To teď provedla nádherně Marta Kostiuková. Trefila se do returnu velmi odvážně, zariskovala, ale trefila lineu a Linda Nosková pak v zápětí síť z forehandové strany. Takže tuto přestřelku teď zase vyhrála Marta Kostiuková a je to schoda. 6-4-3-1, schoda. Teď samozřejmě hodně záleží na tomto gemu, za kým půjde. Linda Nosková skvěle zaservírovala, fantastický return teď Kostiukové, která trefuje out. To vypadalo zprvu jasně, nakonec to hlášení přišlo celkem pozdě, ale není důležité kdy, ale přece. Takže teď tedy out a pomoc pro Lindu Noskovou v tuto chvíli, 6-4-3-1 a teď výhoda české hráčky, která teď zase servíruje z levé strany své polovičky dvorce. Nosková připravena na podání, tvrdý servis, krásný servis a Kostiuková trefuje lineu. Trefuje lineu, zdvihá ruce k nebi, jakože odtud právě přišla ta pomoc, protože to bylo neskutečné, co teď vyškrábla a co předvedla. To už si myslím, že s tím ani nepočítala ani jedna z hráček, protože to byl zázračný return, který poslal balonek přímo na čáru. S tím se nedá nic dělat, než zatleskat a jít dál. Linda Nosková zase kvalitně zaservírovala a rozběhává svou soupeřku. Teď jenom dohrát to forehandem a ještě jeden úder navíc, ale Linda Nosková ho zvládne výtečně, byla připravena a u sítě číhala na proho soupeřky, která ovšem hrála velmi těžké, ale jo, pozor, tak chybička. Nakonec to byl out předchozí zahlášený, tak to tady zaniklo v té vřavě. Škoda, tak je to breaková šance pro Kostiukovou. Volej byl sice parádní, ale bohužel kousíček chyběl. Teď tedy Kostiuková má breakovou šanci a může útočit na Lindu Noskovou a také útočí velmi precizně a teď se raduje. Tak to je velmi smolný gem pro Lindu Noskovou, protože to vypadalo už, že česká hráčka se může radovat, jenomže malý out překazil radost Lindě Noskové, v jednom případě skoro zázračný return, který dopadl přesně na čáru, no jsou to věci. V každém případě break zpátky, 3-2 pro Lindu Noskovou, už jenom 6-4-3-2 a tak je to všechno stále otevřené.
1: Než bude pokračovat přímý přenos Jaroslava Plašila ze semifinále ženského singlu ve Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Martou Kostiukovou, tak fotbal. Pardubice v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Krakovi, Krakov 0-2. Během přípravného kempu v Mostviertlu ani jednou Východočeši nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku se 13. týmem minulého ročníku nejvyšší polské fotbalové soutěže. No a americký reprezentant Christian Pulisic si připravil porážce 1-4 v osmifinále mistrovství světa z Belgií zlomil nohu a bude několik týdnů mimo hru. Podle agentury AP útočník AC Milan utrpěl mikrofrakturu holení i lýtkové kosti. No, Pulisic měl být největší hvězdou amerického týmu, ale na světový šampionát na domácí půdě nebude vzpomínat v dobrém. Ve skupině musel kvůli poraněnému lýtku dvakrát střídat, utkání s Austrálií i vynechal. No a potom to končí ještě holení a lýtkovou kostí, tedy zlomenou, a Pulisic si nějakou dobu nezahraje. Věřme, že bude stále hrát víceméně jako Spartesu Linda Nosková, česká tenistka, která bojuje o postup do finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové. Slovo má znovu z All England Clubu Jaroslav Plašil.
0: Teď to bude samozřejmě složitější pro Lindu Noskovou, která sice ještě vede 1-0 na sety a 3-2 k tomu, ale přišla o náskok breaku a soupeřka za chviličku může srovnat, a navíc soupeřka je teď povzbuzena předchozími okamžiky. Zahrála několik zázračných úderů a Linda Nosková je rázem v pozici, kdy už na tom není tak skvěle jako ještě před chviličkou. Nosková prošla podobným okamžikem v duelu s Madison Keysovou, také s velkou ranařkou. Věřme, že se něco podobného může opakovat i teď. Ale teď v defenzivě Nosková a Kostiuková útočí na českou hráčku, která se ale ubránila teď výtečným backendem. Krátký míč, po kterém ještě běží Nosková. Soupeřka ji může prohodit a to se také stalo. Marta Kostiuková je velmi emoční hráčkou a dokáže velmi pracovat s publikem podle toho, jak se zrovna utkání vyvíjí, a tohle jí může hodně přidávat na výkonnosti. Linda Nosková teď má proti sobě soupeřku zase o dost lepší než ještě třeba na začátku druhé sady a nebo v koncovce první sady. Teď Kostiuková si užívá momenty na centrálním dvorci, které zkrátka se scházejí na její stranu. Teď Kostiuková servíruje znovu kvalitně a Nosková musí hrát další těžké výměny od základní čáry. Teď je to Kostiuková, která jde k síti, Nosková ji prohazuje, ne, neprohodí. Kostiuková byla teď u sítě včas a působí sebevědomně mnohem jistěji než v prvním setu, kdy Nosková svou soupeřku na síti několikrát nachytala. Kostiuková teď hraje velmi jistě. Při pohybu k síti si počíná mnohem sebevědoměji a důrazněji a uhrává teď výměny i tímto způsobem, takže je blízko od srovnání. Teď tuto fázi zápasu ovládá lépe ukrajinská tenistka, která v tuto chvíli sice ještě prohrává, ale za chviličku může být náskok pryč. 4-6, 2-3 a teď 30-0 při podání Kostiukové, která má dva balonky od toho, aby srovnala stav na 3-3. Kostiuková má balonek nad hlavou, hraje teď velmi agresivně a Nosková se převážnou část teď výměn brání. Teď ale používá Kostiuková úder se spodní rotací a Nosková se snaží tlačit teď z forendové strany, ale bohužel do autu. Lindě Noskové se to teď neschází, zkrátka nemá teď štěstí. Ale nic by se nedělo, je potřeba to hodit za hlavou, i když se to snadno řekne z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport. 40-0 je to pro Kostiukovou, 6-4, 3-2, 40-0 pro Kostiukovou, která teď může srovnat skóre ve druhém setu, protože prohrává 2-3. Kostiukové servis vychází, ESO, žádná šance pro Lindu Noskovou, která teď smířeně už odchází na druhou stranu své polovičky dvorce, protože teď bude podávat zprava jako první a teď si také vyžádá nové balonky od sběračů. Linda Nosková teď tedy v roli servírující tenistky, v roli přijímající Marta Kostiuková, která zachránila vývoj druhé sady. Pomohly jí některé i doslova zázračné okamžiky, zázračné míče, možná i pomoci z nebes, jak se snažila naznačit ukrajinská tenistka zdejšímu publiku. Centrální dvorec vidí další bitvu s českou účastí. A byť to vypadalo hodně nadějně, tak to je všechno hodně otevřené. V tuto chvíli Linda Nosková podává za stavu 6-4-3-3. Tvrdý servis, ale do autu. Tak teď to nepomáhá Lindě Noskové ani první podání, teď, které by zase mohlo vylepšit pozici české hráčky. Teď druhý servis dobrý, ale Kostiuková okamžitě atakuje, ta je v ráži. Teď Marta Kostiuková tlačí na Lindu Noskovou, spustila to od prvního úderu, tedy od druhého v pořadí, ale prvního ukrajinské hráčky od returnu a vynutila si chybu. Je to teď ukrajinská tenistka, která diktuje to, co se bude dít na dvorci, a Lindě Noskové se jí teď nedaří zastavit. Za stavu 6-4, 3-3 se proto dlouho připravuje na servis. Teď těžký servis a Kostiuková naštěstí teď sice se toho vůbec nebála, ale přestřeluje dvorec, tak teď trošku pomáhá Lindě Noskové. Alespoň něco teď, protože Linda Nosková teď nedostala moc šancí v předchozích okamžicích. 6-4 ale stále vede a 3-3 je to ve druhé sadě. tohle přečkat a zase to bude dobré pro Lindu Noskovou. Tvrdý servis, přímý bod z podání, paráda. 30-15, toto teď potřebuje Linda Nosková, pár takových momentů, kdyby se zase skóre třeba nachýlilo na její stranu a pak by třeba dostala i další šanci ještě. Teď ale Linda Nosková a její další pokus zaservírovat, bohužel balonek se na chviličku zpozdil opásku, dopadl sice tam, kam má, takže první podání pro Lindu Noskovou, ale mohlo to být i eso v tu chvíli, kdyby míček neškrtnul opásku. Ale teď Linda Nosková do stejného místa a přímý bod z podání, takže to vůbec nikoho, kdo fandí české hráčce, nemusí mrzet. Platí to samozřejmě také o Lindu Noskovou, o Lindě Noskové, pardon, pro Lindu Noskovou. A ta vede 40-15, 6-4, 3-3, 40-15. Nosková teď servíruje z pravé strany. Velmi dobře do forehandu soupeřky, ale krásně si Linda Nosková otevřela dvorec a pozor. Marta Kostiuková se posadila předčasně na svou lavičku, už tam bude moci zůstat, ale bylo to teď takové, že hrozilo zranění. Naštěstí se snad nic dramatického nestalo. Ale takové to posazení předčasné na lavičku, to se málo kdy vidí, ale Linda Nosková si krásně otevřela dvorec, využila toho pak, že soupeřku prohnala pořádně do strany. Fotografové, kteří tento moment zvětšnili, tak ti mají velmi cenný úlovek, který možná bolel chviličku teď Kostiukovou, ale 6-4-4-3 pro Lindu Noskovou. Zhruba za minutu se zase bude hrát. Podání bude mít Marta Kostiuková.
1: A s Jaroslavem Plašilem budeme na Radiožurnálu Sport u toho. 18 hodin 59 minut. Jedna neúplně potěšující cyklistická novinka. Biker Ondřej Cink kvůli problémům s kolenem z minulého světového poháru vynechá na dalším pokračování elitního závodu v Andoře závod v short tracku. Zda 35-letý vítěz loňského pohárového závodu v Leongangu, tedy v Rakousku, nastoupí alespoň v neděli do klasického cross country, to není jisté. Až se Ondřej Cink rozhodne a prozradí to veřejnosti, tak vy se to samozřejmě také z našeho vysílání okamžitě dozvíte. Teď ale je zase čas zamířit do All England Clubu, kde už nám dnes udělala radost Karolína Muchová, dokázala v dramatickém souboji přetlačit Američanku Goffovou a postoupila do svého druhého grandslamového finále v životě. Před třemi lety na Roland Garros neuspěla, nechme se překvapit, jak to zvládne v sobotu. Otázkou je, jestli to bude proti krajance Lindě Noskové anebo Ukrajince Martě Kostiukové. Na tuhle otázku nám postupně v přímém přenosu Radiožurnálu Sport přímo z Londýna odpovídá Jaroslav Plašil.
0: Odpověď samozřejmě neznám, byť své přání prozradit klidně můžu, protože držíme palce Lindě Noskové, která zatím vede 6-4 první set, teď ve vedení 4-3 i ve druhé sadě, ale podává Marta Kostiuková, která zastavila hrozící konec, protože dokázala sebrat Lindě Noskové podání v nepříjemnou chvíli. Pomohly některé opravdu těžké a zázračné údery a teď může zase usilovat o srovnání. Zatím se jí daří 15-0 teď po útoku z forehandové strany. Kostiuková mnohem víc chodí do kurtu, atakuje Lindu Noskovou. Zkrátka ví, že když bude první, tak může mít navrch v řadách výměn. Teď to ukazuje svou aktivitou a 7-2 na forehandy, na vítězné forehandy, to je bilance, kterou nemá zas tak často ve svých zápasech Linda Nosková, protože forehand je její silnou zbraní a dokáže si s tím dělat hodně bodů tady, nejenom ve Wimbledonu. Linda Nosková teď napřímo, Kostiuková na podání, dobrý servis právě do forehandu Noskové a ten byl tak silný, že Kostiuková už nevybrala, takže 15 obě. 6-4, 4-3 a 15 obě při podání Kostiukové, zatím příznivé skóre pro Lindu Noskovou stále ještě, ale je to proto, že Nosková je o jedno podání napřed, začala servírovat jako první, jak v první, tak ve druhé sadě a teď v té druhé zatím vede 4-3. 15 obě. Nosková teď je připravená na příjem, zase jenom podseknutí z backendové strany balonku, aby se hrálo dvakrát, teď pomáhá si stejným úderem Nosková. Po třetí už hraje silněji, ale po třetí už to nevyšlo. Teď už Linda Nosková cítila, že její pozice už je přeci jenom trošku nadějnější, tak to zkusila teď backendem s horní rotací po čáře, ale bylo to příliš těžké sousto pro českou hráčku a tak je to teď 30-15 pro podávající Kostiukovou, která prohrává 0-1 na sety a 3-4 ve druhé sadě. Nosková teď bude přijímat druhý servis, ten první zastavila síť, Linda Nosková metr za základní čarou připravena, ale soupeřka má starosti s nadhozem, jako už několikrát v tomto zápase. jako se to stalo i samozřejmě Lindě Noskové. Ta teď vrací backendem volně k čáře a Kostiuková okamžitě začala útočit. Nosková se musí bránit údery se spodní rotací opakovaně jak z backendu, teď tak z forehandu. Nosková je v těžké pozici, Kostiuková to dohraje u sítě bezpečně. Teď to bylo bez šance pro Lindu Noskovou, protože to byl stroj, to byla lavina, které čelila a ne, že by před ní chtěla Linda Nosková utéct, to rozhodně ne, ale zkrátka měla jen málo šancí, musela používat jeden obraný úder za druhým a Kostiuková se přibližovala, až zasadila poslední ránu prakticky od sítě, takže vede teď 40-15 a je zase na nejlepší cestě srovnat skóre na 4-4. To už tak ostatně bylo i v první sadě zápasu, ale nepředbíhejme. Linda Nosková teď nemusí reagovat, bohužel míček byl příliš přesný od soupeřky. Takže srovnáno a řekneme to i posluchačům Radiožurnálu ve zprávách teď. Čtyři šest, čtyři čtyři z pohledu Kostiukové, 6-4 a 4-4 z pohledu Lindy Noskové, která jde teď servírovat. Už měla výhodu breaku ve druhé sadě, ale několika zázračnými doslova údery si Kostiuková vynutila nakonec srovnání a teď v tom tedy pokračuje. Tak tedy 4-4 ve druhé sadě, Nosková na podání, napřímu její soupeřka, utkání můžete poslouchat i dál na Radiožurnálu Sport. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Pokračujeme, ale už za stavu 0-15, protože Linda Nosková teď nebyla při svém útoku přesná a tak je to teď složitější pro českou hráčku. Na stavu 0-15, protože Linda Nosková teď nebyla při svém útoku přesná a tak je to teď složitější pro českou hráčku na podání, která teď serví.

0: nízký balonek dokázala nebo nedokázala v tomto případě Kostiuková trefit na lajnu, protože to byla další těsnota, málem další zázračný return. 30-15, chyběl kousíček, ale Linda Nosková vede. A vede 40-15, skvěle. Těžký servis na střed, tentokrát Kostiuková se natahovala marně. 6-4, 4-4, 40-15, gemboli zase pro Lindu Noskovou. 6-4, 4-4, 40-15, ještě jednou to raději zopakuji. Jsou to teď nervy pro obě hráčky a samozřejmě pro všechny, kdo se na ten zápas možná dívají jako třeba tady odtud z komentátorské pozice radiožurnálu Sport. Teď je to Linda Nosková a její další servis. Dobře k čáře poslaný přímý bod. A je to 5-4. Je to zase stav, který můžeme nazvat kritickým a třeba i nadějným, protože v podobném případě se Linda Nosková v první sadě radovala, ale to nemusí znamenat vůbec nic. Marta Kostiuková má teď za sebou úplně jiný set, úplně jiný vývoj sady a mnohem pozitivnější teď, takže to bude velmi těžké pro Lindu Noskovou teď na příjmu. Za nějakou minutku a půl, nebo možná už ani to ne, začne zase podávat Marta Kostiuková za nepříznivého stavu pro tuto hráčku 4-6 a 4-5.
1: Říká Jaroslav Plašil, k jehož slovům si dovolím jen doplnit a nechci nic tedy přidýmat a nechci to nikam posouvat, ale každopádně české finále a vlastně ani československé na Grand Slamu tady ještě nikdy nebylo. Ano, můžete namítnout, že Martina Navrátilová se utkala ve finále Grand Slamových turnajů třikrát s Hanou Mandlíkovou a jednou také s Helenou Sukovou, ale v té době už Martina Navrátilová, rodačka z Řevnic, tak reprezentovala Spojené státy americké. Ale aby se utkali tenistky, které u svých jmen v danou chvíli měly při Grand Slamovém finále české nebo předtím československé vlajky, tak to tu ještě nikdy nebylo. 19 hodin a 6 minut posloucháte radiožurnál Sport a míříme zase do Londýna, do All England Clubu na centrální dvorec pro 15 000 diváků. No a na komentátorském stanovišti radiožurnálu Sport je na tomto místě Jaroslav Plašil.
0: Na rozdíl od první sady, tak teď už je centrální dvorec a jeho hlediště tedy plné. Stav připomenu 6-4, 5-4 z pohledu Lindy Noskové. Ovšem na podání jde teď Marta Kostiuková. Má tvrdé podání, ale to končí v síti, takže šancička by tady mohla být pro Lindu Noskovou. Druhé podání ukrajinské tenistky teď bude přijímat Linda Nosková. Za vedení české hráčky skvělý return, ale dokázala se z něj Marta Kostiuková ubránit údery z horní rotací. Linda Nosková teď ale může stále útočit a přibližovat se k síti. Teď volí ale raději úder ze spodní rotací po ceknutí balonku. Linda Nosková jde k síti, Kostiuková ji sice prohazuje, ale do autu. Tak tedy první míček putuje na stranu Lindy Noskové. 6-4, 5-4, 15-0 k tomu pro Lindu Noskovou. Tak to by bylo skvělé, ale nebudeme předbíhat vůbec. Tento zápas je stále naprosto otevřený. Kostiuková má vynikající ránu. Teď to jistě ukáže Lindě Noskové za stavu 4-6, 4-5. Je to tak těžký servis, ale Nosková vyblokovala, takže se hraje forehand Lindy Noskové. Teď vůbec nesedl české hráčce. Teď to tedy Linda Nosková chtěla spustit na druhou stranu, ale bohužel balonek neměla pod kontrolou a teď se sama usmívá tomu svému pokusu. To je dobře, dokáže to možná takhle rychle zahodit za hlavu a bude přijímat další podání Kostiukové, které zastavuje síť, takže balonek síť nepropustila k Lindě Noskové, takže nové podání, druhé podání pro Martu Kostiukovou ze stejného místa. Těžký servis a backhand Lindy Noskové teď vyhání soupeřku do úzkých, backhandový úder špatný a je to 15-30, jak slyšíte. 6-4, 5-4, 30-15 z pohledu Lindy Noskové, která teď kroutí hlavou, ale jenom tak, aby se rozpohybovala, aby se protáhla. Veškerou část těla teď potřebuje mít v provozu v uvozovkách Linda Nosková, která teď je za základní čarou a připravena chytat další těžký servis Kostiukové. Tvrdý servis zastavuje páska, od ní se balonek vrací zpátky, takže to bude znovu druhé podání ze stavu 4-6, 4-5, 15-30 pro Kostiukovou, tedy z pohledu Kostiukové. Teď je složitá situace, těžký druhý servis Nosková vrací krásně k čáře, ale hraje se dál, protože Kostiuková má také dobrou délku úderu, ovšem to už neplatí o backendovém úderu po lajně. Hlediště teď trošičku onemělo úžasem, chtělo by se říct, protože sice Linda Nosková je napřímu, ale má matchboly. 6-4, 5-4, 40-15 a teď to tady hučí pořádně. Už je zase klid a Marta

0: Kostuková může servírovat tak, aby odvrátila matchball Lindy Noskové. Nosková teď vyškrábla forehandem, ale musí se hrát, protože bojuje i Kostuková. Tvrdý úder Kostukové do volného pole. Tak tedy nádhera. Marta Kostuková odvrací první matchball. 6-4, 5-4, 40-30 teď z pohledu české hráčky. Teď to bylo jen málo nadějné pro Lindu Noskovou. Kostuková si vše uhrála sama. A teď se chystá to zopakovat. 6-4, 5-4, 40-30. Ještě tam je matchball, ale Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky. Útočí Kostuková do autu. Bude to české finále. Bude. Linda Nosková je tam také a poráží Martu Kostukovou 2x4 a teď se usmívá. Ona přiznává, že se ani neumí radovat, ale ta radost uvnitř musí být ohromná. Marta Kostuková sportovně přišla až na stranu, kde je teď Linda Nosková, která teď podává rozhodčí ruku. Francouzská Aurelie Tortová byla svědkyní historického okamžiku z Empireu, protože oznámila jméno české vítězky a to znamená, protože předtím už vyhrála semifinálový duel Karolína Muchová, tak máme další českou šampionku po letech 2023, kdy vyhrála tady Markéta Vondroušová naprosto senzačně. Napodobovala ji za rok Barbora Krejčíková, taky úžasně. Tak teď v krátké historii poměrně posledních pár ročníků to bude další česká šampionka. Linda Nosková si teď ještě nebere pozornost pro sebe, protože ta teď patří panečku Marty Kostukové. Tentokrát to nebyl tradiční vítězný taneček z kurtu. Tentokrát po porážce Linda Nosková poráží Martu Kostukovou 2x6-4. Zahraje si finále s Karolínou Muchovou. Bude to na jednu stranu krásné, na jednu stranu tedy možná nezávidění hodné pro leckterého z fanoušků, kteří zkrátka teď nedovedou rozdělit svou přízeň. Ale radujeme se z toho historického okamžiku. První české grandslamové finále je tady a navíc na tom nejslavnějším turnaji ve Wimbledonu. Takže Linda Nosková teď promluví za chviličku jako finalistka. Poprvé si zahraje finále grandslamu. Bude hrát s Karolínou Muchovou, která už finále hrála v Paříži v roce 2023.
1: Well,
0: teď se tedy utká
1: s Lindou Noskovou
0: jenom tak, jak Linda popíše své první wimbledonské finále. Linda Nosková, vítězka tohoto duelu, která si zahraje o titul s Karolínou Muchovou.
2: A semifinal at a Grand Slam is never easy, no matter who you play, where you play, or what's the score. So I just try to be as patient as possible, try to keep cool and somehow get the last point, I guess.
0: Takže trpělivost a klid dovedla Lindu Noskovou do vítězného konce semifinále. Samozřejmě na Grand Slamu není nikdy jednoduché, to je jasné.
3: Tak to jsou tedy slova finalistky Wimbledonu 2026 Lindy Noskové. My si samozřejmě rádi počkáme na ty v češtině, kdy popíše svou radost i zápas s Martou Kostukovou, vítězný 2x6-4 a samozřejmě se také těšíme na to, jak zhodnotí své semifinálové vystoupení a obrovskou bitvu s Američankou Goffovou další česká finalistka letošního ročníku Wimbledonu, a sice Karolína Muchová. Opravdu je to neuvěřitelný nejslavnější a nejstarší tenisový turnaj světa s letopočtem 2026 v podání českých tenistek. Jaroslav Plašil už to naznačil, opravdu tenhle turnaj českým tenistkám neuvěřitelně svědčí. Vzpomeňme si 2011, Petra Kvitová a její triumf ve finále nad Marií Šarapovovou. O 3 roky později tam tehdy Kvitová dokonce porazila Lucii Šafářovou v semifinále a pak ve finále smetla Kanaďanku Eugenie Bouchardovou. No a jak už Jarda zmiňoval, tak na to navázali v těch posledních 5 letech další české tenistky. V roce 2021 byla Karolína Plíšková ve finále v All England Clubu, nestačila na Ashley Bartyovou. Před 3 lety Markéta Vondroušová si sáhla na triumf a na tu nejcennější tenisovou trofej, když porazila ve finále Tunisanku Ons Jabérovou. No a před 2 lety Barbora Krejčíková dotáhla svou báječnou jízdu finálovým vítězstvím nad Italkou Jasmine Pauliniovou. Teď tedy rovnou 2 Češky ve finále Wimbledonu. Linda Nosková a Karolína Muchová. Těšíme se na sobotní odpoledne, kdy se tyhle dvě dívky, ženy, české tenistky postaví proti sobě na centrálním Wimbledonském dvorci pro 15 000 diváků na tom, dá se říci, nejposvátnějším tenisovém místě na světě. S Radiožurnálem Sport u toho rozhodně tedy nebudete chybět.
1: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 19 hodin 18 minut, no a čtvrtek 9. července roku 2026, to je den, který vstoupí do české sportovní a především tenisové historie, protože se rozhodlo o tom, že finále ženského singlu ve Wimbledonu bude ryze české. Karolína Muchová porazila Američanku Goffovou 12-10 v rozhodujícím super tiebreaku, opravdu nervy drásající duel, ve kterém Karolína Muchová odvrátila matchball své soupeřky a sama si pak došla pro vítězství a pro své druhé grandslamové finále v kariéře. No a do svého prvního potom postoupila doslova před pár desítkami sekund Linda Nosková, která samozřejmě i v našem přímém přenosu na radiožurnálu Sport dokázala zvítězit nad Martou Kostukovou, a to 2x6-4. To jsou tedy zprávy, které ještě budeme určitě často opakovat, a proč ne, vždyť se tak dobře poslouchají. Teď se ale pojďme věnovat dalšímu tématu. Po včerejší sprinterské etapě dnes na Tour de France došlo na první skutečně horskou prověrku letošního ročníku. Přes legendární Tourmalet se jelo až na stoupání v Gavarnie a podle očekávání se poprvé výrazně míchalo pořadím. Podrobnosti už má Lukáš Antoš. Lukáš, hezký podvečer.
1: Hezký večer. Včera ještě slavil ve Spurtu svou první etapovou výhru na Tour Nizozemec Olaf Kooi a žlutý trikot bez problémů udržel Nor Torsten Tren. Dnes ale v šesté etapě přišel úplně jiný závod. Peloton čekalo 186 kilometrů, více než 4000 výškových metrů a především dvě ikonická stoupání. Col de Aspin a hlavně Col du Tourmalet, který se na Tour de France objevil už více než 90krát. Bylo pravděpodobné, že právě tam se bude i rozhodovat.
0: Takže právě tam přišel také rozhodující útok?
1: Ano, tým UAE Emirates nejprve nasadil obrovské tempo a postupně odpadávali jeden jezdec za druhým. Přibližně 43 kilometrů před cílem pak nastoupil Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard se ještě chvíli snažil držet jeho tempo, ale Slovinec si postupně vytvořil takový náskok a už za sebe nemusel se prakticky ani ohlížet. No a na Tourmaletu zajel vůbec nejrychlejší výjezd v historii a náskok dál navyšoval i ve sjezdu závěrečném stoupání a do cíle přijel osamocený a připsal si druhé etapové vítězství na letošní Tour.
0: Naopak velké zklamání tedy zažil dosavadní lídr závodu Torsten Tren.
1: Ano, norský cyklista ještě ráno držel žlutý trikot, jenže ve sjezdu z Tourmaletu upadl, musel měnit kolo a nabral výraznou ztrátu. Právě během jediné etapy tak přišel o vedení v celkovém pořadí. No.
0: I to je samozřejmě Tour de France. Jeden den si hrdina, druhý den někde v zapomnění pelotonu. Jeden den jste tedy největším příběhem závodu a o 24 hodin přijdete o všechno. Jak tedy, Lukáši, po první horské etapě vypadá celková klasifikace?
1: Do žlutého trikotu se posunul Tadej Pogačar, kterému na pódiu gratuloval i francouzský prezident Emmanuel Macron. Slovinec svým dnešním výkonem vyslal jasný vzkaz všem soupeřům a, jak sám říká, na závod se velmi těšil.
2: Už ve středu v týmovém autobuse, když jsme odjížděli z pódia, kolem toho bylo velké pozdvižení. Všichni jsme mluvili o této etapě. Ráno jsem se probudil už kolem 7 a od té chvíle jsem na ní nepřestal myslet. Opravdu jsem se strašně těšil. Nakonec jsme to jako tým zvládli a mám z toho obrovskou radost. Splnili jsme přesně to, co jsme si před etapou naplánovali.
1: Druhý je Jonas Vingegaard a oba už si vytvořili zajímavý náskok před ostatními favority. Přesto Dán po dnešní etapě nebyl úplně spokojený, když na vítězného Pogačara ztratil více než 2,5 minuty.
0: České fanoušky bude samozřejmě zajímat Matias Vacek. Jak si zatím po šesté etapě vede český reprezentant a debutant na letošní Tour?
1: Pro něj je zatím letošní Tour velmi, velmi povedená. Dnes sice pracoval hlavně pro své týmové lídry, ale je 25. v celkovém pořadí Tour a zůstává nejlépe postaveným Čechem v celkovém pořadí. Po první horské etapě ale ztratil bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce.
0: Po náročném dnu v Pyrenejích čeká peloton v sedmé etapě znovu změna programu. Lukáši, přibliž nám, prosím, co tedy cyklisté teď budou muset podstoupit.
1: Ta etapa je výrazně rovinatější a pokud do závodu nepromluví silný vítr, mělo by se rozhodovat v hromadném špurtu. Favorité na celkové pořadí si budou chtít hlavně pohlídat získané odstupy a šanci by tak znovu měli dostat sprinteři a mezi nimi třeba i český reprezentant Pavel Bittner.
0: No, bylo by to fajn, Matias Vacek byl v těch úvodních etapách hodně vidět, tak teď by mohl se přihlásit o své místo na slunci i Pavel Bittner. Tour de France budeme samozřejmě na radiožurnálu Sport i nadále sledovat. Šestou etapu, první opravdu horskou v Pyrenejích, jsme probrali s Lukášem Antošem. Lukáši, díky za to.
1: Díky moc.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do vzájemného finále o triumf ve Wimbledonu. I o tom uslyšíte už za malou chvíli i s podrobnostmi v krátkých zprávách. Příjemný poslech.
1: 19.30. Zprávy a Kateřina Causirisová.
2: Hořící budova v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně má narušenou statiku. Jestli se zřítí sama, nebo jí bude muset dát strhnout majitel, zatím není jasné. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Objekt hoří od rána. Dnes rozsáhlý požár uhašený nebude, stále není pod kontrolou, nikdo není zraněn. Nezaměstnanost v Česku je stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn. Hlášeny nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán. Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Sport. Tenisový Wimbledon nabídne poprvé v historii ryze české finále ženské dvouhry. V sobotním boji o titul se totiž na londýnské trávě představí Linda Nosková proti Karolíně Muchové v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Nosková vyřadila v semifinále Ukrajinku Kostěkovou po setech 2x6-4. Muchová předtím odvrátila matchball a radovala se z triumfu nad Američankou Goffovou 12-10 v super tiebreaku třetí sady.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Cínovecké v Praze. Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu. Před omezením u bratislavské D2 teď kolona od 193. kilometru a nezdržíte se dlouho ani v kamionu. Menší kolony na D1 směrem z Prahy do Brna popojíždějí taky před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se za sjezdem na Benešov. V Praze dejte pozor v Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. U sjezdu na Ďáblice, Čakovice nehoda v pravém jízdním pruhu. Osobní auto s nákladním a i tam se brzdí. Na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd brzdí provoz dvě omezení na cestě. Jedno za Frýdlantem, další u nádrže Šance a zdržíte se dohromady přes 20 minut. Kolony čekejte i na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem opravují vozovku, průjezd řídí semafor. Aktuálně je to asi na 10 minut v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Jestli to snad ještě nevíte, tak věřte, že letošní Wimbledon bude v ženském singlu mít českou šampionku. Ano, poprvé v historii se nejen v londýnském All England Clubu, ale na kterémkoliv Grand Slamovém turnaji bude hrát ryze české finále. Zasloužili se o to Karolína Muchová a Linda Nosková. Nosková ta porazila Martu Kostukovou z Ukrajiny 2x6-4. Karolína Muchová ta předvedla proti Američance Coco Gauffové velké drama, hlavně tedy v tom třetím setu, který rozhodoval až super tiebreak. Karolína Muchová v něm čelila matchballu své soupeřky, jenže Gauffová ho neproměnila. Karolína Muchová svou šanci na podruhé dokázala proměnit ve vítězství, vyhrála ten super tiebreak 12-10 a tak se utkají Linda Nosková, 21-letá tenistka, se skoro o 9 let starší Karolínou Muchovou v sobotu odpoledne na londýnském centrálním dvorci, tedy All England Clubu, samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. No a v přímém přenosu vám už dnes večer od 22 hodin nabídneme první čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Proti sobě půjdou Francie a Maroko. No a na tenhle duel se zaměříme na Radiožurnálu Sport už za malou chvíli.

0: Dnešní první čtvrtfinále Francie versus Maroko na mistrovství světa ve fotbale není jen opakováním semifinálového souboje z minulého šampionátu. Jde samozřejmě také o zápas země, která coby koloniální mocnost do roku 1956 tu druhou okupovala. Na druhou stranu Francouzi skoro o 200 let dříve pomohli Američanům ukončit anglickou koloniální nadvládu. Těžko proto hledat pro toto úvodní čtvrtfinále mundialu v Severní Americe příznačnější dějiště než Boston.
1: Bostonská stezka svobody začíná na dohled od místa, kde za americké občanské války hrával vůbec první organizovaný fotbalový tým ve Spojených státech. Většinu turistů ovšem zajímají zdejší koloniální památky v centru města. Často jsou spojené s počátky odporu vůči britským kolonistům, který nakonec vedl ke vzniku Spojených států. A právě tady v Bostonu si víc než kde jinde uvědomují, že důležitou roli v úspěšném boji za americkou nezávislost sehrála před 250 lety Francie.
2: Yeah, the French were our allies during the revolution, so we got the Marquis de Lafayette.
3: Ano, Francouzi byli našimi spojenci. Marquis de Lafayette se velmi spřátelil s Georgem Washingtonem. Je to i v muzikálu Hamilton, pokud jste ho viděli. To nám pomohlo dostat Francouze na naši stranu. Benjamin Franklin pak odešel do Francie a stal se svým způsobem naším prvním velvyslancem.
1: Vysvětluje mi Kelly Strongová, do dobového kostýmu oblečená průvodkyně Bostonem ze zdejší nadace Stezky svobody, tedy trasy, která zdejší koloniální památky propojuje a americkou revoluci připomíná.
3: Je potřeba si uvědomit, že tou dobou jsme neměli žádné námořnictvo, kdežto Anglie měla jedno z nejsilnějších v Evropě. Takže jsme potřebovali něčí pomoc a dostalo se nám jí od Francouzů. Jak se říká, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. My tady v Bostonu máme k Francouzům dodnes velmi vřelý vztah. Máme tu hodně francouzských památníků a francouzské historie. Jsme na to hrdí a máme radost, že se Francii na mistrovství světa daří.
1: Náklonnost je to docela oboustranná, jak slyším od Antoana. Ten přiletěl na čtvrtfinále Francie Maroko z Paříže, má na sobě modrý dres francouzské fotbalové reprezentace a v ruce průvodce Bostonem, kam přijel poprvé. Antoine se dívá na balkon, ze kterého se tu před 250 lety vůbec poprvé veřejně četla deklarace americké nezávislosti a říká, že Američané Francouzům podporu vrchovatě oplatili vyloděním v Normandii a osvobozením za druhé světové války. Ještě víc lidí se tu ovšem pohybuje v červených tričkách národního týmu Maroka a také oni zmiňují historii.
4: Je to největší zápas marocké historie, hlavně hráči to vzhledem ke společné minulosti těchto dvou zemí můžou považovat za zvláštní rivalitu. Spousta z nich se ve Francii narodila nebo tam působí, ale já to tak nevidím. Já to beru prestižně kvůli tomu, že jde o čtvrtfinále světového šampionátu, možná proti nejlepšímu týmu světa, a taky my teď máme jednu z nejlepších generací v dějinách. Já prostě chci Francii oplatit porážku z minulého šampionátu a myslím, že se to povede. Maroko vyhraje 2-1.
1: Tipuje Muhsin, právě maročtí fanoušci patřili k těm, kdo měli v některých případech problémy s vízy, buď neudělenými, nebo i na poslední chvíli americkými úřady dodatečně zrušenými. Muhsin žije tady ve Spojených státech, takže to řešit nemusel, kdežto jeho čtyři kamarádi dorazili právě z Maroka.
4: Oni se sem dostali, takže zjevně žádné problémy neměli, ale pro spoustu lidí bylo složité získat víza, aby na turnaj mohli přijet. A platí to i bez ohledu na tohle mistrovství. Získat teď víza do Spojených států je složité a ani pro šampionát to Američané nijak neusnadnili. Jeden by si myslel, že budou chtít, aby přijelo co nejvíc lidí, ale nedá se nic dělat. Tak to je.
1: Bostonská veřejná rozhlasová stanice WGBH také upozorňuje, že od začátku šampionátu narostl tady ve státě Massachusetts počet lidí zatčených agenty imigračního úřadu ICE. Zatím se ale vyhýbají stadionu, kde dnes od 10 hodin večer českého času nastoupí ke čtvrtfinále fotbalisté Francie a Maroka. Z Bostonu Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: A vy ten duel samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte v přímém přenosu i z postřehy našeho fotbalového experta Pavla Horváta před zápasem o prvním poločase i po skončení, kdy už tedy budeme znát prvního semifinalistu fotbalového mistrovství světa a bude to buď Francie nebo Maroko. Je 19 hodin 45 minut na Radiožurnálu Sport, se za chvíli ponoříme do historie fotbalových mistrovství světa a po zprávách po 20. hodině zase do fotbalové současnosti, protože si dáme reprízu desítky Pavla Horváta s dnešním hostem, kterým byl Jan Mejdr, bývalý fotbalista pražské Sparty, dnes tedy hráč Hanzy Rostok. A nejen to, tak si počkejte na Radiožurnálu Sport po 20. tedy repríza dnešní desítky Pavla Horváta s Janem Mejdrem.

0: To, co všichni čeští tenisté a všichni vlastně sportovní fanoušci doufali, se podařilo. Karolína Muchová i Linda Nosková zvládly svá wimbledonská semifinále a tak grandslamové finále v ženském singlu bude poprvé v historii mít ryze české obsazení. Karolína Muchová porazila Američanku Goffovou 12-10 v rozhodujícím super tiebreaku třetího setu. Linda Nosková přemohla Ukrajinku Martu Kostiukovou 2x6-4 a tím pádem se Muchová s Noskovou utkají v sobotu odpoledne v All England Clubu o wimbledonskou korunu. Devětkrát ji získala legendární tenistka Martina Navrátilová. Dnes 69-letá rodačka z Hřevnic, později americká občanka po většinu své tenisové kariéry, celkově vyhrála 18 grandslamových turnajů v singlu. No a samozřejmě nechybí ani letos ve Wimbledonu, kde ji náš reportér Jaroslav Plašil potkal krátce tedy po tom druhém ženském semifinále a vítězství Lindy Noskové, no a poprosil Martinu Navrátilovou o její komentář k tomu historickému českému tenisovému počinu.
1: Naposledy hráli Češi, že proti sobě to bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák, že?
2: No.
1: 80. Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale ani ne, asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolina, jak hrála, tam celá bojovala, i když nehrála nejlepší tenis, stejně bojovala, vyhrála.
2: Nervy.
1: Nervy byly, ale myslím, možná to bude lepší, že hrajou proti sobě. Češka vyhraje, tak aspoň nemusím nikomu fandě dát.
2: Ale kruté pro to druhou, teda asi, že jo, to je...
1: No, ale příležitost za Lindě 21, když to nevyhraje, tak to mám příležitosti a Karolína teďka zdravá, tak proč ne příští rok? To má ještě 5-10 let před sebou, tak ale jsem moc ráda a pyšná.
0: Říkala legendární tenistka Martina Navrátilová poté, co tedy byla v královské loži wimbledonského centrkurtu svědky, respektive svědkem tedy dvojnásobného českého úspěchu v semifinále letošního ročníku z ženského singlu a postupu tedy Lindy Noskové a Karolíny Muchové do vzájemného sobotního finále. Samozřejmě ho uslyšíte za dva dny odpoledne na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Teď už se pojďme ale věnovat našemu seriálu, který se zaměřuje na historii fotbalových mistrovství světa. A dostáváme se do roku 2010, na šampionát, který poprvé hostila africká země, konkrétně Jihoafrická republika. Z premiérového titulu se tehdy radovali Španělé. Úplně poprvé v samostatné historii se na mistrovství světa kvalifikovali taky Slováci.
4: Slováci se dostali na svůj první světový šampionát v samostatné historii o 4 roky později než Češi a stejně jako oni mohli oslavit svůj první zápas na mistrovství světa vítězně. Jenže tým trenéra Vladimíra Weisse staršího inkasoval v Rustenburgu gól v nastavení a s Novým Zélandem remizoval 1-1. Záložník Vladimír Weiss mladší pro Český rozhlas popisoval slovenskou premiéru mezi světovou elitou.
5: Věděli jsme, že je celá krajina a vlastně celý svět pozerá ten zápas, takže určitě tam takéto napětí bylo, ale myslím si, že tam aspoň z mojej strany nějaká nervozita bola. Teraz víme, co to je, musíme jít do druhého zápasu s tým, že určitě něco uhrať.
4: Což se ale nestalo. Slováci podlehli v Bloemfonteinu Paraguay 0-2.
6: Určitě máme navíc, jak jsme zatím ukázali, či to bylo nešťastný Nový Zéland a prostě ta atmosféra, nebo ten feeling té straty zápasu je cítit na tom týmu. To je, klamal bych, kdyby jsem podal, že to opak. Je to taková športová malá tragédie, že prostě jsou to dobrý chlapci, zlatý chlapci, ale prostě ten feeling je to cítit i vo mně samom a prostě je na hraču.
4: Říkal zklamaně Vladimír Weiss starší, jako by už ani nedoufal, že slovenští fotbalisté můžou postoupit ze skupiny. Jenže 4 dny po prohře s Paraguají se Slováci postarali o obrovský šok.
7: Doncic! That is it! One of the all-time World Cup upsets provided by Slovakia! World Cup heroes in 2006, World Cup zeros in 2010.
4: V Johannesburgu porazili obhájce titulu Itali 3-2 a ukončili jejich cestu šampionátem v roce 2010 ve skupině. Naopak Slováci ti nečekaně postoupili do play-off. V osmifinále je čekal nizozemský výběr s Robinem van Persiem nebo Arjenem Robbenem. Nizozemci v základní části turnaje nestratili ani bod a roli favorita potvrdili, když Slovensko zdolali 2-1.
8: Nehrali jsme proti San Marinu, hrali jsme proti Holandsku, ktoré 2 roky neprehralo a v takomto zápase máš 1, 2, 3 šance a musíš proste dať, lebo viac si nevytvoríš.
4: Hodnotil osmifinále s nizozemským brankář Jan Mucha a díval se i do budoucna.
8: Tak budeme všetci múdri na Slovensku, dúfam, že čoskoro sa to zopakuje.
4: Jenže je rok 2026 a Slováci si druhou účast na světovém šampionátu ještě nepřipsali. Jejich osmifinálový přemožitelé se před 16 roky dostali až do finále. Nizozemci ale tehdy podlehli Španělům 0-1 po prodloužení, ve kterém první titul pro Španělsko vystřelil Andrés Iniesta. Mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 se fanouškům vrylo do paměti i kvůli vuvuzelám, které zněly snad na každém zápase. Nebo kvůli neuznanému gólu Angličana Franka Lamparda, jehož střela se od břevna v osmifinále proti Německu jednoznačně odrazila za brankovou čáru. Ke smůle Angličanů se ale před 16 lety ještě nevyužívala technologie brankové čáry. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
6: Zprávy Radiožurnálu ve 20 a Kateřina Causidisová.
7: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Ve švýcarských horách zemřel český horolezec. Vítězkou wimbledonské dvouhry bude teniska z Česka. Semifinále zvládly Nosková i Muchová. A zítra bude skoro jasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Hasiči ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
8: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
7: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskman leží, tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
9: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
7: Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla v Karlových Varech svůj režijní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Binocheová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Radiožurnálu řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
10: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
7: Binocheová na Karlovarském festivalu pozítří převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii.
0: Sport.
11: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostěukovou 2x6-4, Muchová po více než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. 29letá Muchová se v závěru zápasu často držela za bok. Po utkání v rozhovoru na kurtu ale řekla, že nešlo o nic vážného.
12: Okay.
13: Jsem v pořádku, snažila jsem se jen chytit dech. Byla to velká bitva, horská dráha, mečboly na obou stranách. Nebyl čas přemýšlet, bylo to nervy drásající. Ani nevím, co říkám, celá se třesu. Atmosféra byla nepopsatelná.
12: The atmosphere here, indescribable.
11: České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3 na sety. Na turnaj v Bělehradě nebodovali ani na druhý pokus a přišli tak definitivně o šanci na postup do čtvrtfinále.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nebezpečná situace na D2 u Podivína a zdržení v Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D2 z Vratislavy do Brna opatrně před odbočkou na Podivín. Na 43. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. V Praze se zdržíte v Kbelské ulici. Kolona se tvoří za sjezdem z Liberecké a až k odbočce na Novopatskou naberete asi 10-minutové zdržení. Na silnici 43 zasahují záchranáři na výjezdu z Brna směrem na Svitavy. Za sjezdem berete asi 10-minutové zdržení. Na silnici 43 zasahují záchranáři na výjezdu z Brna směrem na Svitavy. Za sjezdem do České se střetlo osobní auto s dodávkou.

0: 29 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji 21 až 24. Na horách zítra naměříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej ve studiu.
3: Dobrý den.
2: A Desítka ve čtvrtek znamená taky tvého hosta, tak ho prosím představ.
3: Já bych ho představ, musím říct, že jsem rád, že jsem ho chvilku trénoval v Sokolově. Mezi tím ušel, myslím si, poměrně dlouhou cestu, jak fotbalově, tak lidsky, a dneska přijel to pozvání. Je tady Honza Mejdr. Honzo, ahoj.
4: Já děkuji za pozvání a všechny tady zdravím.
1: Host Desítky Pavla Horváta.
2: Jan Mejdr hostem, vy jste to domluvali na off-seasonu, kde jsme byli, ne? 13. června.
3: No, my už jsme se o tom bavili hrozně dlouho, protože ta jeho cesta opravdu je zajímavá. Já si myslím, že dneska zase neproberem celý ten příběh, ale zkusíme to. Já začnu asi jako tím, že vlastně teďka my jsme začali v Mostě trénovat, všichni už ty ligoví hráči se připravují na první zápasy a ty seš tady u nás ve studiu, tak co se děje, co se stalo?
4: No, stalo se to, že jsem si konečně na tebe našel čas, a to jen díky tomu, že jsem vlastně teď 9. týden po operaci křížového vazu, no, takže já se teď pomalu, ale jistě dávám dohromady, a bohužel zatím všichni, co začínají, tak já to mám možnost sledovat jenom takhle, bych řekl z tribuny, ale vlastně ne.
3: Dobrý, tak jak tě znám, tak já si myslím, že jde to pojmout nějak, že budeš brečet zavřený v pokoji, že budeš jako si stěžovat, že tréninky stály za prd a kondičáka máme špatnýho. Jak jsi to pojmul ty, to zranění?
4: Tak 2 dny jsem brečel, to nemůžu říct, že je ten nějaký ten mindset, který mám teď, jsem měl hned od začátku, jako 2 dny jsem nespal a fakt doslova nespal, to bylo hustý. A nějak tak jsem si srovnával prostě myšlenky, ale jak říkáš, no, tak nějakým způsobem to se to stalo, díky tomu nastavení té hlavy, kterou mám po dobu celé té kariéry, k čemu se možná ještě dostaneme, tak vlastně ničeho jako nelituju, že bych něco měl udělat jinak, prostě tohle se ve fotbale, ve sportu, v životě, tady ty věci se prostě dějou. A jak říkám, důležitý je na to umět zareagovat. 2 dny mi to trvalo, ale pak jsem si prostě srovnal, že nemá cenu tady brečet a pojďme to nějak využít k té pozitivní stránce. A jak říkám, jsem obklopený jako skvělými lidmi a konkrétně právě třeba Lukáš Stránský, anebo mám jednu fakt příjemnou hlasovku od Novotného fyzioterapeuta, který mi tam oba dva řekli prakticky to totožný, a to je to, že zranění je to na prd, ale když se tomu věnuješ, tak to vlastně není tak hrozný, je to horší spíš pro ty lenochy, že jo? Protože ty fakt tu nohu musíš rozhejbat a ten vaz prostě cvičit už od začátku, což jsem nevěděl.
3: A bolí to?
4: Bolí to, fakt jako těch 14 dní prostě jdeš každý den přes bolest, stáváš z bolestí, prostě sedáš si sotva na záchod a podobně, ale potom to jde neskutečně rychle. Teď vlastně to je 9. týden a to asi si můžeme tady všichni potvrdit, ten život prostě strašně rychle utíká, stejně tak to zranění.
3: No, nevím, proč koukáš na mě, ale ale utíká, máš pravdu.
2: Tak vám se to stalo 25. dubna, jsem koukal proti Regensburgu v utkání, ve kterém jste bojovali o vlastně příčky, které by zajišťovaly třeba i baráž o postup do druhé Bundesligy.
4: Je to tak.
2: A jenom jsem nepochopil, vy tam máte, to je na Transfermarktu, nebo vy jste říkal, vy vedou na YouTube u vás na kanále, ve 12. minutě jste si udělal zranění, ale dohrál jste poločas.
4: Já jsem to dohrál, no, protože já to měl, že jo, jak tady to, jsem měl půl roku dokonce smlouvy, že jo, takže vlastně tak jsem to měl, je právě to vtipný, my jsme se o tom pak i jako bavili třeba kolikrát v březnu nebo takhle právě s klukama a furt jsme na to nějak narážili, takový to, ty kdyby se něco stalo, teď jak je to blbý, a ty to je strašně blbý, to se nic nemůže stát, jako. No a pak přesně, že jo, byl souboj. A teď to jako poznáš, jako jakmile ti bolí koleno, tak víš, že tam je něco špatně, ne? Takže já ani nevím, jak se to stalo. Popravdě, já jsem ten souboj znova neviděl, nechci ho vidět, abych se třeba pak jako po návratu zase nebál, jako a neříkal si, ježiš, tohle je ta situace, teď musím být nějak opatrný. Takže já ti ani neřeknu, jak se to stalo. Za mě normální souboj a spadl jsem na zem, koleno, přišel doktor, fyzioterapeut, teď to vyzkoušeli, že jo, to koleno, že jo, zatáhli za ty vazy a říkají, hele, to je v pohodě. A říkám, a jo, to už mě to nebolí, tak to bylo asi jenom nakopnutý. Ale vstal jsem a cítí, že tam je jako něco jinak, ale tak jsem si říkal, hele, tak nebudu došlapovat, prostě budu si na to dávat jako pozor, budu mít lehce pokrčenou nohu a normálně jsem ten zápas jako odehrál, byly tam situace, kdy jsem se o tu nohu fakt jako zapíral, všechno to vydrželo, tak říkám, tyhle, tak super, tyjo. No jenom, že půle byla 3-0, viď? Seděli jsme tam v kabině, že jo, házeli jsme tam věcma, že jo, všechno tady to. A já říkám, ty kráso, hele, tam nějak to cítím, kašlu na to, tyjo. Fakt jako normálně postavím prostě zdraví prostě před sebe, kašlu na to, říkám, hele, cítím to, jako jestli je to.

0: tak jdu dolů. Tak mě vystřídali spolu ještě s dvouma klukama, že jo, že to vypadalo tak blbě, že za všechny ty tři góly se mohly. A po zápase právě říká doktor, hele, skočíme na rezonanci. Říkám, a proč, jako, teď ne to, jako se mi tam úplně moc nechce, jako do tunelu, ty na 30 minut. A on, hele, pojď, ať máš čistou hlavu, za 5 minut a máme bejt. Tak jsme tam šli, no a vylejzám, oba dva čuměli do země, že jo, ty doktoři, tak říkám, tak to je blbý, jo. Tak říká, tak nemáš vás. Říkám, tak mi pošlete ten QR kód, já to pošlu do Česka, čau. Tak jsem odešel, v autě jsem se rozbrešel, poslal jsem to do Česka. Tam mi řekli, že ho fakt nemám. To říkám, tyhle, to není možný, jak je to, že jsem jako odehrál, že jo. Že každý, kdo to měl, tak prostě jako...
1: Posunutý práh bolesti trošku.
2: Tak no. Amadou Onana teď za Belgii v tom jednom zápase mistrovství světa si přetrhl ten křížový vaz a šel dolů hned, no.
1: Já
2: to bylo s Amerikou.
1: Já jen bych řekl, já nevím, jestli samozřejmě tam ta klinika bude ještě teďka, že paradox, že to bylo s Regensburgem, protože v mojí době všichni vlastně, kdo měli tyhle zranění, tak jezdili do Regensburgu na tu kliniku, aby se tam uzdravili. No.
0: Martin Friedrich tam byl, toho jsem vlastně potkal, ten mi říkal, že tam byl a že tam ho dali jako dobře dohromady, že fakt ty tři týdny tam fakt jako makal a on mi právě říkal, že snad po 5 měsících, že byl právě jako naspátek už. No.
2: Ale to vaše angažmá v Hanze Rostock tedy dvouleté nakonec teď skončilo, ale přece jenom bych se zeptal, tam 2 roky jste bojovali o možnost být v té druhé lize. Minulý rok to vyšlo nebo nevyšlo, 5 bodů za baráží, teď tedy 3 body za baráží, ale chci se zeptat, Rostock, město, znáte Jana Ulricha, jak jezdil Tour de France, legendární německý cyklista, tam se asi jezdí na kole, ne? On pochází z Rostocku, to je 4. největší přístav.
0: Tak tam se na kole jako jezdí, ale já bych to přirovnal, je takový Hradec, no, jako jezdí se tam kvůli tomu, že tam je všechno jako rovina, no, takže... No.
2: Možná tam začínal, no, v roce 97 pak vyhrál Tour, ale každopádně, jak se vám tam žilo, takhle, to bylo nejdál od domova asi v životě, ne?
0: Jo, to určitě, ale je to pořád jako 6 hodin autem, jsou to německé dálnice, že znám historky, že to dal někdo za 5.20 nebo něco takového.
2: Ten východ se jezdí rychleji, no, než třeba jste to napříč do Lemberka.
0: A jako je to u moře, jako nebudu, vždycky jsem chtěl mít angažma u moře, pak jsem si jako říkal pozor na to, co si přeješ, ty musíš to víc jako specifikovat, tak jsem nevěděl, že jako to může dopadnout takhle, ale vlastně teď v létě je to tam jako, je to nádherný, má to pořád jako ten vibe toho přístavního města, takže takový ty promenády prostě kolem té vody, restaurace a takhle, a takže
1: Rackové,
0: tyjo, který jsou fakt obrovský, tyjo, a bacha na ně.
1: A trošku agresivní.
2: Takhle mohlo to být třeba, mohlo to být třeba ještě u Kaspického moře, což je jezero, teda to je jedno, ale nedopadl jste tak špatně.
1: Já se volám, já jsem byl v Sportingu, tak jsem byl samozřejmě v Lisabonu, tam je oceán, že jo, a pak se říkám, tak půjdu do Turecka, do Istanbulu, tam je taky moře a tam už jsem se k moři jako konkrétně vůbec nedostal přes ty všechny bordely a tak. No.
2: Rozumím, myslím, Bospory nebo takhle, ale no, to tak. No ne, ale mě zaujalo samozřejmě, Jan Mejdr, my se k tomu dostaneme, že jste známý i třeba mladšímu publiku z videí na YouTube a jinde. Viděl jsem to stěhovací a vy tam tedy velmi věrně popisujete pocity fotbalisty, který se musí zase přesouvat, balit celý barák do jednoho menšího třeba auta a stěhovat se třeba domů do Prahy. To znamená, že teda v Rostocku jste skončil?
0: Já to nikdy nějak tak neříkám, protože do té doby, pokud to prostě není podepsaný, tak se vlastně nic neděje, ale mám tam vlastně nabídku, nějaký smlouvy, takže doufám, že to dospěje k tomu, že tam prodloužím, protože, jak říkám, ta situace, která se teď vyvinula, tak vlastně jako nemám moc ani jakoby na výběr, ale což zní tak jako blbě, zní to tak jako, že bych tam zůstat jako nechtěl, což právě nechci, aby to tak vyznělo, protože, jak říkám, vy jste to tady zmiňoval, že jo, jednou to byly o 3 body, jednou o 5 bodů. My fakt se pereme prostě každý rok o ten postup a jako tam postoupit s tímhle městem, s tímhle fanouškama a všechno, jako to musí být neskutečný zážitek a ta druhá liga je nějaký takový ten můj cíl, který mám prostě před sebou, takže já i osobně bych tam chtěl podepsat a chtěl se ještě rok právě porvat o ten postup. No.
1: Tak bys to zažil v Hradci, ne, postup?
0: Tak já jsem zažil v Hradci ten postup, ale jako nechci to teď nějak jako schazovat, myslím si, že to nejde ani srovnávat, ale to je prostě úplně něco jako jinýho, to Německo, ta německá kultura, jak tam tím fotbalem jako žijou, jako Strašně těžko se to popisuje.
1: Tak
0: jako
1: asi
0: tady
1: to
0: jako
1: bude
0: lidem.
1: Jiný na 30-tisícovém stadionu, než pod Lízátky tenkrát.
0: To jako jo, ale i fakt to město. Ty normálně, já doufám třeba, že se tam třeba i pojedeš někdy podívat, ale...
1: No už jsem ještě nepozval.
0: No právě, to možná teda tady pak potom uvaříme, ale normálně ty jedeš, seš 50 kilometrů, možná 30, už za Berlín směrem na Rostock a normálně už vidíš jako počmáraný tyho billboardy, počmáraný všude jako samolepky Hansa Rostock, všechno tady to, jako ty lidi, ten kraj je tam strašně velký a my jsme ten největší jakoby tým tam. Takže dejme tomu, že máš prostě Prahu nebo středočeský kraj a my jsme jediný prostě velký tým, který v tom kraji je. Takže prostě všichni ti fandějí. Všichni tě znají, všichni ti fandějí. Jezdí s tebou kamkoliv. My teď máme, teď je to tak vtipný, my jsme na tom východě teď v té třetí lize samotný, takže nejbližší výjezd je 450 km, pokud se nepletu. Nejdelší je 730. My to lítáme, ale ty fanoušci to jezdějí. A my máme na každý prostě zápas, máme 5000 a vejš jako ty lidi. To je, říkám, to je neskutečný, zažít tam ten postup. Podle mě to město prostě jako se zboří a musí to tam postavit jako od znova, nebo já nevím, ale chci být u toho. Jako.
2: Mně tohle, co říkáte, připomíná trošku, když jsme tady měli i vašeho možná bývalého spoluhráče z Hradce Tomáše Petráška, který tohle zažil, když odešel do třetí ligy do Rakova a tehdy oni pak udělali ten postup až nakonec mistrovskému titulu a on taky, možná si nikdo tady z Česka nedokáže představit, jak ti lidi jsou spjatí s tím klubem, ale je to asi něco, co musíte fakt zažít a co Jan Mejdr teď zažíval 2 roky a my vám, nebo já vám osobně přeju, abyste tam prodloužil a mohl to prožít ještě dál, protože evidentně to tam rozjeté je slušně. Teda.
1: To ještě popřejmu nakonec pak.
2: To ještě budeme přát. Tak se teď dostaneme o 10 let dříve, kdy se vlastně spojily vaše cesty s Pavlem Horvátem.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Respektive ono to nebude o 10 let dříve, to tam byl jiný nedávný host desítky Pavla Horváta, Daniel Šmejkál, ale Pavel přišel vlastně po období, kdy Dan skončil a ten rok tam se střídali dva trenéři a pak přišel v roce 2017, je to tak?
1: No, já jsem přišel s velkou euforií jako vevnitř a myslel jsem si, že jako ty kluky prostě strhnu k tomu, že budou víc trénovat, protože jsem to jako pochopil v tu dobu, když jsem začínal trénovat, že vlastně by to měla být moje role motivovat ty hráče, tak jsem tam přišel jako s velkou myšlenkou, že jim řeknu, že bude dobrý, když budou chodit kluci dřív o hodinu a že v Sokolově, kdo to tam zná, tak tam nahoře je takový atletický tunel, kde byly asi 4 dráhy podle mě, zeď a možnost jako se tam vyblbnout minimálně. No a tak na začátku si myslím, že jich třeba přišlo 5-6. No a pak už chodil asi jenom Honza a možná pár jemu blízkých nebo takových těch kluků, který jako opravdu to chtěli někam dotáhnout a tam jsem procit prvně jako trenérsky, že ne všichni hráči úplně jako toužejí potom, nebo jsou schopní udělat všechno pro to, aby byli úspěšní. No.
0: Děkuju teda tady za ten kompliment. Já bych teda tam, bych možná vyjmenoval i pár těch, jako, ale souhlasím s tebou, že tolik nás tam nebylo, ale možná to bylo i tím, jak spoustu lidí jako dojíždělo, že vlastně po tom tréninku tě to nutí víc, jako jí sednout do auta a odjet, že jo, ale vlastně já jsem tam bydlel ve Varech, takže toho času tam měl hodně, já tam neměl fakt jako žádnýho kamaráda a nikdo tam nebydlel v těch Varech tedy, takže toho času sněl víc, tak jsme ho tam s klukama trávili nahoře, no, ale jako souhlasím s tebou, že taky možná jsem si to představoval jinak.
2: A není to třeba dané tím, že Sokolov ještě, když jste přišel na hostování, pak jste udělal tedy přestup v tom roce 2016, tak ta sezona pod panem Šmejkalem byla vlastně v tehdy historická 4. místo, 41 bodů, ale nebyla tam vidina toho, že by se tam mohla ta liga hrát třeba? Že tak to ty hráči demotivovalo?
0: Máte pravdu, že jako tady to jsem tam zažil ten půl rok a vlastně potom už následující ty 3 roky nebo kolik, tak vlastně už jsme se k tomu nějakému postupu, tak to už jsme tam ani jednou nenakoukli.
2: Ale pod Pavlem jste byli tu první sezonu na stejně bodech, 1.40, ale byli jste 7. z nějakého daného důvodu.
0: Aha, tyjo, tak to je hustý. Ale jako já si myslím, že tam spíš vidina tady to Sokolo, nebo tady to, tak tam byl, že jo, Darida tam byl, že jo, Jiráček tam byl, ne, pokud se nepletu.
1: Míša Hlavatý,
0: ale tak ten byl v nás, ale jakože tam bylo před náma už jako pár lidí, který prostě tam prošli tím Sokolovem a nikdo vyšlapal tu cestičku, že vlastně byla možnost se dostat do té ligy anebo do toho zahraničí, že ti to někdo ukázal, že tohle je možný, takže když budu mluvit teda o sobě, tak já jsem teda fakt jako necítil, že chci Sokolově jako strávit na nějaký delší dobu své kariéry, ale ale že jsem to bral jako super manšaft s dobrým jako jménem, že jo, protože co si budeme, to zázemí a všechno tam prostě bylo, i když taky všude to bylo daleko, ale ta možnost dostat se a udělat nějaký ten krok dál, tak vlastně tady z toho týmu nebyla tak špatná, no.
1: Ne, pak, tak pak tím věkem, samozřejmě já si myslím, že ty kluci k tomu dojdou, že vlastně tam každý asi i moment, který promarníš, tak pak už ho nedoženeš. Jo? Já, teď jsme se o tom bavili při tom zranění, kolik můžeš udělat věcí, třeba tak Honza sebe kriticky říkal, já můžu víc trénovat levou nohu, no tak budeš trénovat levou nohu, protože na to máš čas a ty říkáš, že třeba dojížděli ty kluci, no ale vlastně to bylo jenom o tom říct si, hele dobrý, no tak tady budeme, tak pojedeme o 40 minut dřív a pojedeme o hodinu později, jako jo, jenom jde o to investovat ten čas a ono pak všichni vidíme v televizi, že teď já plácnu, že roční příjem hráče v první lize je 4 miliony a oni by to všichni chtěli. No ale když se ohlídneš zpátky, co si v tu dobu, teď neberu jenom ten Sokolov, ale co si v tu dobu, když si začínal a bylo ti 19-20, kolik si toho času investoval, jestli to nestálo za to prostě investovat 6 hodin denně fotbalu, aby si pak mohl být ten hráč, o kterým píšou v novinách, že bere tyhle částky. No.
2: Tak Jan Mejdr se pak dostal, k tomu se taky dneska určitě vyjádříme, i k mistrovským titulům později ve Spartě, ale byli tam hráči, jako, kteří se etablovali i v lize a myslím, že za všechny teď může mluvit i Lukáš Provod, který to nějakým způsobem využil.
1: No jasně, Provy, já jsem ho tam vlastně zažil, na začátku byl zdravý a pak začal mít ty problémy, nebo on už to podle mě měl předtím. Já vím, že jsme měli takový ty cviky na té bose a on mi říkal, já tohle prostě nemůžu dělat nebo nechci. Já jsem se bavil s mým trenérem, jako nějakým fyzio, který mu doporučil cviky a evidentně to bylo správně a tam vlastně já jsem si říkal, ty vole, on je na tom takhle, že nemůže vlastně dělat, to byly jako jednoduchý cviky, ale evidentně věděl, o čem mluví, protože už tenkrát bylo vidět, že to není jednoduchý kluk, jako že je to chytrý mladý člověk, který přemýšlí. A ten byl schopný tomu ten čas tomu obětovat a taky, jak se říká, slíznul tu smetanu, ale prostě stálo to spoustu tréninku, spoustu času a samozřejmě spoustu bolesti a odříkání. No. Hmm.
2: Tak Lukáš Provod, víme, že využil i třeba ten volný čas vedle fotbalu ke studiu a Jan Mejdr, který tady dneska sedí, myslím, ten svůj čas využívá taky a teď hodně i viditelně.
1: Já vím, že jsi mi říkal, že se učíš portugalsky, že jo? Hmm. Že máš nějaký sen, viděl jsem tričko. To, co se stalo teďka, tam jsem bohužel nemohl. K tomu se
2: dostaneme určitě.
1: K otevření hřiště. Ale tohle to je další věc, která je zajímavá. Jo? To je jako proto třeba on je tady takhle výjimečný, že jako když si řekneš, že já se naučím nějakou řeč z nějakého důvodu a dokončíš to, tak je to jako super.
2: Taky jsem si říkal, no, že se naučím francouzsky nebo italsky a nic z toho. Akrát italské hudební názvosloví, ale to Honza Mejdr byl asi dál.
1: To umíš Honzo jiný věci.
2: No. Ale vy jste se začal teda učit portugalsky, jo?
0: No začal. Už je to díl, teď jsem možná do toho víc jako šlápnul díky vinou toho zranění, ale jo, tak jak říkáš, tak mám nějaký sen a teď třeba u toho Německa, tak to vnímám jako, a to mi říkali všichni už, já jsem němčinu vlastně studoval na střední, potom teda jsem na ní nějakých 8 let teda nešáhl, ale ono se to docela dost lehce jako opráší, že jo, prostě vybavuje se ti to potom jako rychleji a ty lidi tam jsou mnohem víc jako příjemnější potom na tobě a fakt jako umějí to ocenit, když prostě mluvíš německy, kor tam na severu, tam moc angličtinou jako ani nemů, takže tam, aby si objednal jídlo, tak vlastně je docela dobrý, když se ti to hodí, když umíš německy. Ale jo, ty lidi, říkám, strašně ten jazyk ti otevírá dveře a už jenom to, že do Brazílie teď zase plánuju nějakým způsobem letět, tak ono tam už jako s tou angličtinou a němčinou už vůbec nepochodíš, takže se zase hodí jako to u mě. Takže říkám, ten jazyk ti otevírá spoustu dveří a vzhledem k tomu, že tady ty dveře bych chtěl třeba, kdyby se v budoucnu otevřely, tak si na to být připravený.
2: Takže když studujete tu portugalštinu, jak vy vyslovujete toho hráče s číslem 7, který teď končil na mistrovství světa?
0: Ježišmarja.
2: Ne, to já si dělám legraci, ale protože když my ho říkáme novináři, musíme trošku se přiblížit k takovému tomu obecnému úzusu, prostě jak se to vyslovuje Cristiano Ronaldo, ale když ho člověk slyší, jak on to třeba říká Cristiano Ronald. A to začít tady říkat v rádiu, tak mě pošlou do bohnic okamžitě.
1: Tak v portugalské to Douglas Košta a a v Brazílii říkám Douglas Costa. Ne?
2: Aha, jak říkali Jana Mejdra v němčině mimochodem? Dobře vás říkali?
0: Ne, říkají špatně, tyjo.
2: Hans
0: oni,
2: asi, ne? Nebo?
0: Ne, oni, tak to R, jako oni to na... Hans, jako vůbec jsou překvapený, že já jim říkám, teď už mi všichni říkají Honza, ale vůbec to nechápou, jako Honza a Jan. Říkám jako, že...
1: Proč?
0: No, že, a já jsem to vlastně neuměl jako vysvětlit, no, že říkám, tyjo, co já mu říkám, jako, to je prostě jako hovorově, že to jako řekneš kámoše, říká, když se to vůbec jako nepodobá, jako, že jo. A Mejder, no neumí to R, že jo, takže ti to nějak jako Mejder, jakože, jakože to tak jako spolknou všechno. Jo,
2: a ale... tak jim to člověk nevyčítá taky, no. Vláďovi Coufale říkali Kůfal, no toho pak byla ta přezdívka komunistický kafu, úplně bláznivý prostě někde.
0: Ono Coufal, ty on je tam takový vtipný, ono to znamená jako náhoda německy, takže to je takový, že...
2: Jo, ještě takhle.
0: Že ono to je...
2: No, ale tak když jsme se dostali k tomu přesahu Jana Mejdra...
1: Pane, jenom pán Petr Švárc, jako... No. Když bude někdo jako Černý Petr.
2: Jo.
0: Tam jsou vtipně. My máme kapitána, ten se jmenuje příjmením jako je pánvička. Jako to. A já říkám, jako, že to si z toho neděláte jako srandu. A ne, to je docela běžný jméno. Říkám, fane, tyjo, jako, že já bych vlastně s ním podle něho někdo rozklepával vajíčka nebo něco furt. Jako, a tam to mají menší smysl pro humor než my.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Pavel Horvát smysl pro humor má, takže možná Jana Mejdra překvapilo, když zaznělo v kabině Sokolova tohle.
0: No.
4: Zdarec lidi, rád vás zase vidím.
2: Zdarec lidi, rád vás zase vidím. To Honza nestačil nasadit sluchátka.
0: No, jsem čekal tyho něco delšího, že tam pustíš. Ty. No,
2: já jsem jenom tuhle hlášku, protože Pavel mě není upozornil.
1: Tam je těch úvodů spousta. No. Ne, já si uvědomuji, jako když já jsem to, já vůbec tenkrát jsem vůbec netušil, že se nějaký, viděl jsem PlayStation, ale nějaký hry jako na YouTube, že co to někdo komentuje, to vůbec. A pak mi to někdo říkal, tak jsem to samozřejmě našel. A já si pamatuju, jak jsem přišel do té šatny, no, řekl jsem tenhle ten pozdrav, zdarec lidi, rád vás zase vidím, je to tak teda.
0: Je to tak, no.
1: A ty si úplně jako udělal tou hlavou takhle dolů a jako si sklopil hlavu asi.
0: Ještě jsem něco zaklel, no, tam teda.
1: Ne, jako jestli tě to zklamalo, že jsem se to rozvěděl, nebo nevím, proč to bylo.
0: No hele, byl to, já už jsem to nějak tak tušil, že jo, tak vlastně, že jo, oni kluci už to nějak tak věděli, že mi to jako psali, takže jsem třeba věděl, že to vnímají jako 3-4, že jo. No ale tak já se z toho strašně bál, jaká bude ta reakce, že jo, teď už je to jako normálnější, že jo, teď už máš Haalanda, tyjo, já nevím, Madisona, teď jsem koukal, když vlastně on taky dokumentoval z Tottenhamu, tak taky má na YouTube, jak měl ACL, tak taky to dělal od začátku, dokonce to dokumentoval, takže jsem že těch fotbalistů je teď jakoby spousta, ale tehdy prostě nebyl nikdo a prostě bál jsem se té reakce, že jo, tak neměl jsem ještě jaký to sebevědomí, že jo, ani promluvit třeba v kabině, že jo, a teď přesně, když to tam jako přišel, ještě ty, že jo, a teď to řekne, já říkal, tyjo, tak to je konec.
1: No ne, já jsem taky nevěděl vůbec, o co jde, že jo, ale jako k němu mi to taky nešlo, říkám, tak jako tiší kluk, že by zrovna jako takhle se prezentoval, no ale jako a kariéra mimo fotbalová začala teda.
0: No tak kariéru bych to nenazýval, já vždycky říkám, tak jako teď pokud můžu se nějak jako skritizovat nebo ohodnotit, tak nedělám to dobře. Je to stejný asi jak ve fotbale, taky bys nikomu, kdo se tamhle baví fotbalem v krajském přeboru, jak bys mu vytknul spoustu věcí, jak já bych to přirovnal jako k tomu. Prostě jako vidím ty věci, které dělám špatně, které bych jako mohl na tom posunout, ale už se tam dost peru s takovým, co mi je jakoby příjemný. Teď ta doba jde hodně do toho bizáru, hodně nějaká kontroverze a další takovéhle věci, které upoutají. I co jsme se tady bavili, prostě ta negace prostě víc jako tím internetem proudí a víc to přitahuje ty lidi, zvlášť ty český, a spoustu tady těch věcí právě jakoby nechci dělat, protože pořád na prvním místě jsem fotbalista, takže se snažím najít něco prostě mezi, abych mohl něco předat, abych já se za to nestyděl a zároveň, aby to třeba mělo i nějakou tu pozornost a ty čísla, ale většinou tady to ty čísla moc nemá, ale říkám, je to čistě jenom o mně, myslím si, že nějakým způsobem vím, jak bych to měl dělat, ale ještě jsem se k tomu nějakým způsobem nedopracoval, taky se v tom posouvám.
2: Abychom to jenom posluchačům Radio Žurnálu Sport dovysvětlili, tak Jan Mejdr vystupuje na YouTube pod přezdívkou Magician, která vychází tedy z vaší přezdívky Meiji. Má tam aktuálně 128 tisíc odběratelů, což je tedy úctyhodné číslo. Z českého fotbalového prostředí ještě je vlastně známější v tomhle ohledu Bára Votíková, která tedy má téměř 500 000, ale mně se na vás teda osobně líbí ta normalita právě v těch videích a fascinuje mě jenom věc, kterou jste řekl na off-seasonu, že už od základky byla vaší nejhorší noční můrou věc, když jste vystupoval živě před lidmi. Mě osobně dělá zas problém třeba do toho videa na mobil něco říkat ze svého osobního života a tady jste jako v tom mi přijde jak ryba ve vodě. Jako liší se to pro vás hodně?
0: Ne, všechno to je trénink a ono, když si pustíte první moje video, proto já jsem je tam i nechal, že jo, protože já nechci se, to je právě to, já se za ty videa jakoby nestydím, ba naopak to pro někoho může být jako motivující, fakt tam mám první video, když jsem prostě sebral telefon, tamhle nějaký mikrofon a šel jsem něco tam udělat a naschvál jsem to tam nechal, aby lidi viděli tu cestu, to se snažím jinak pak teď dělat teda, jak říkáš, u toho fotbalu, že se to snažím nějakým způsobem jako dokumentovat a být tam nějakým způsobem autentický, protože to si myslím, že ty lidi nejvíc zajímají. Jak zde říkám, už jsem tady zmínil toho Haalanda, který natočil třeba svůj den a vlastně vidím, jak na to reagují ty lidi, že vlastně chtějí vidět to, co je za tou oponou. A já vlastně ten život, jakým ho žiju, tak vlastně za tou oponou nemám potřebu nic skrývat, tak se snažím být co nejvíc autentický a třeba to někomu pomůže, ať už právě třeba ve fotbale, anebo hold, jako nerad to slyším, když někdo řekne, že chce být youtuber, jakože jako úplně s tím jako... No, radši to nebudu komunikovat, ale má tam taky tu cestu, taky vidí tam to první video, prostě nebát se začít a začít to, co tě prostě baví a uvidíš, kam tě to jako dostane, no.
2: Ne, tak inspirovat druhé třeba v zdánlivě banálních věcech si myslím, že vůbec není na škodu. Já vím, že třeba maminky, které mají čerstvou ratolest, tak často sledují právě nějaké své třeba předchůdky, některé jim můžou radit a může to být právě spojitosti s různými těmi činnostmi. Jenom se chci zeptat, jestli jste si to někdy musel sám vyhodnocovat, nakolik to zasahuje do vašeho osobního života, protože jsem viděl některá ta videa. Zaujal mě ten bývalý spoluhráč, co je dneska v Rangers, jak mluví česky, taky vlastně německo-bulharský
0: borec
2: Ryan. Jak jste s ním seděl třeba někde na drinku nebo na kole a vlastně jste se natáčel a do toho jste se bavili. Jestli třeba někdy jste nad tímhle přemýšlel, že vás to nebo kamarády omezuje?
0: No, to si zrovna vypíchl toho jednoho, který je s tím úplně jako v pohodě. Je to přece jenom mladší krev, takže i proto jsme si docela dost jako sedli a považuji ho za jedno z nejlepších kamarádů doteď. Takže je to zrovna ten, který mu to jako nevadí, ba naopak jako ví, jak to funguje, ví, jak ta doba je a je tomu jakoby otevřenější, protože, jak říkáš, já to bych mohl toho natáčet mnohem jako víc, ale mám respekt těm klukům, že mi je jasný, že ne každý to má jako rád, ne každý mu to je příjemný, takže dopředu to, když něco chci udělat, dopředu to oznámím, jakmile někdo řekne, hele, nemám, jako mám s tím problém, říkám, v pohodě, nepotřebuju to tam mít.
1: Ještě mě teďka napadá jedna otázka na tohle téma. Cítíš někdy, že ti někdo chce využít nebo zneužít ve svůj prospěch? Jako?
0: Jo, cítím.
1: No a co s tím? Odmítnu
0: rozhovor, nechci natočit to video a myslím si, že to je normální, jako samozřejmě to řeknu nějakým způsobem jako s respektem, ale myslím si, že jako mezi řádky si to ten člověk jako pochopí, že se s ním úplně jako nechci spojovat.
2: Jo, chápeme z toho tedy tak váš přístup třeba k téhle činnosti, že možná pro vás je zásadnější to, co člověk dělá v tom reálném životě jako profesi a pak možná třeba ta možnost inspirovat druhé v tomhle ohledu. Třeba, že vy jste fotbalista a natáčíte prostě videa, kde radíte i mladým lidem, jak mít zdravý přístup k životu.
0: Tak jednoznačně, že jo, tak ono se to strašně pojí, ale já jsem si jako uvědomil a myslím si, že každý si musí uvědomit tu spojitost, kvůli čemu je jakoby zajímavý. A já, kdybych nějakým způsobem nebyl takový fotbalista, jaký jsem, ať už pro někoho dobrý nebo špatný, tak nejsem zajímavý. Takže já, pokud moje fotbalová cesta povede dobrým způsobem, nebo pokud se prostě dobrým směrem, děkuju, tak i potom, když to budu dokumentovat, tak i potom to bude jakoby zajímavý, že jo. Ale nemůžete být prostě youtuber bez toho, že nemáte jako svoji osobnost a nejste prostě něčím, co by ty lidi chtěli sledovat. Strašně často zase vypučím si toho Haalanda, anebo třeba teď Pavla Schulze. Myslím si, že Pavel Schulz je teď u nás jako momentálně jeden z těch fotbalistů, který prostě nějaký to jméno má a i na těch sítích nějakým způsobem jako se vystupuje a snaží se o to. A tak on, kdyby prostě neměl tady tu sezónu, ať už v Lyonu a předtím v té Plzni, tak vlastně může na Instagram postovat každý den kočku, ale nikoho to prostě nezajímá, že jo? To je prostě originální a vtipný tím způsobem, jenom kvůli tomu, že je prostě dobrý a že on to teď dělá. Stejně tak jako Haaland teď na mistrovství světa komentuje různý příspěvky, dělají se s nimi mýmy různý a on na to reaguje a ty lidi jsou z toho úplně uchvácený, jakože ty on mi odpověděl tady na komentář, on to přezdílel. No, ale jenom kvůli tomu, že to je prostě Haaland. talent, jo? Jinak by to do té doby nikoho prostě nezajímalo.
2: Ještě jeden detail tady k té kariéře, ale nejprve začnu u Pavla. Když tak kopeš na přesnost břevínka, tak to dáš třeba 4 z 5, 5 z 5 takhle na dálku z půlky hřiště. Je to různé.
1: Půlky hřiště, no.
2: A basketový koš si trefil někdy takhle obroučku jako dovnitř, dunk prostě, co? Míčem.
1: Dunk ne, to je dunker.
2: To je smeč vlastně, veď, no, tak jako jsi to trefil přímo za trojku třeba.
1: Nohou asi z trojky ne, člověč.
2: Jo, no, že Honza Mejdr má právě na YouTube podle jedno video, kde jste kopal na basketbalový koš, mě to, ale to už tak 2 roky zpátky, co
0: to jsem
2: byl to viděl.
0: COVID, to jsem se o ně nudil.
2: To bylo v covidu a tak trefoval jste to, protože Ronaldinho, pamatujete si, možná měl jedno to video, jak to zpracuje vždycky na prsa, pak to trefí do břevna, odráží se to. Říkalo se, že to je sestříhané, já tomu teda do dneška nevěřím.
0: Co to je sestříhaný, jo?
2: Je to, to tak jako. Co vy, tak sestříhaný, tak jo.
0: No, tak těch pokusů tam bylo mraky. Já jsem podle mě vydával i potom video, kolik pokusů mi to zase trvalo.
1: Ale to
0: jako
1: už nebylo tak zajímavý.
0: To už nebylo tak zajímavý, ale zase jsem chtěl, že jo, protože
1: pravdu,
0: mě taky ten perfekcionalismus, tak mi jako by trošku, možná tady v tom jako vadí, že si pak lidi myslí, tak jim trošku chci zase, jak jsi tady zmiňoval, ukázat za tou oponou, jakože hele, tohle jsem trefil až na stý pokus, jako já fakt nejsem dobrý jako kopáč, tyjo.
2: Ne, ale vypadá to výborně, tak jo, to
1: já tě můžu ujistit, že spoustu dobrých kopáčů by to jako ze 100 třeba netrefilo. Já si myslím, že to je hrozně těžký kop, jako.
0: Jo, tak jako, že jo, tak to se můžeme bavit, je tam nějaká forma jako náhody, no. Ale je to prostě jako sranda, jasný, jako no. Nějaká
1: kopeš,
0: challenge,
1: kopeš,
0: prostě,
1: no,
0: kopeš, no. No.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Jan Mejdr je hostem Desítky Pavla Horváta a můžeme se dostat vlastně k tomu, když jste zmínil COVID, tak ten byl pro vás zásadní, ještě než začal, protože jste odešel ze Sokolova do Hradce. Při tom loučení jste mluvil o tom, že ať kluky, fanoušci podporují v každé situaci, protože to budou potřebovat více než kdy jindy. Trošku jste tušil asi ten neblahý konec sokolovského profi fotbalu a šel jste do Hradce Králové.
0: No, jako je to tak, vlastně já si pamatuju, že tehdy i ten trenér, který tam potom byl, máš tam jméno nebo to, teď si nepamatuju, který potom šel do Hradce a vlastně to přebral, tak mi, on byl z Hradce, tak mi tam vlastně potom jako vyříkal, jako že tyjo, ať tady ještě zůstanu, ať to tady prostě jako zachráníme a přesně, jak jsi zmiňoval i ty, že měl spoustu té energie, já to na něm viděl.
2: Nebyl to pan Hejret náhodou?
0: Ne.
2: Já to tady najdu.
0: A právě měl spoustu té energie, já jsem tam s ním seděl vlastně v tom kanclu a já na něj koukal a prostě po těch 3 letech už jsem věděl prostě, jak to tam chodí.
2: To byl Bogas Pilný.
0: Jo, Bogas.
2: Bohuslav Pilný.
0: A tak právě tak měl, říkám, spoustu té energie, prostě chtěl to tam zlomit, měl úplně tu chuť a já už byl zlomený potom a říkám, tady tenhle to už prostě neuděláte, jako jich lidí tady bylo. A on říká, tyhle, víš co, teď to může být za půl roku, teď je to Hradec a za půl roku to může být Liberec. A já na něj koukal, říkal, já chci do Hradce, já chci odejít.
1: Aha, tak tam byl Zenda Frťala vlastně, já vím, že ne, to nechci říct, že vůbec jako já jsem o tom rozhodoval, ale jelikož jsem ho znal a se Zendou se znám vlastně z Teplic taky dlouho, tak vlastně jsou hráči, který řekneš, hele, asi bych to nedělal, protože nevím, něco. Ale u něj vlastně nebyl důvod říct vlastně ani jeden důvod, proč by neměl jít jako někam, kde má šanci se zlepšit a nakonec se to pro tebe jako ukázala skvělá cesta, no, že ten tomu sedlo, myslím si, že i, no takhle, to je jedno, že už tady je, on už je taky starší, tyhle hráče vlastně chceš mít, no. Když bys jich měl jako 20, tak to bude fantastický, protože oni se budou chtít každý den učit a zlepšovat a tím pádem tomu to nemůže být špatný, no. Takže to, já si myslím, že kamkoliv on přišel, tak jako byli všichni ty trenéři nadšený, no.
2: No, Zdenko Frťala tehdy vedl Hradec, který 4 roky nakonec čekal na účast v první lize.
0: Já si myslím, že 3.
2: 2017-2021.
0: Jo, no. ale pan Frťala tam byl 3 roky.
2: Jasně, vedli 3 roky a pro něj to muselo být teda o to sladší, protože on předtím s Vansdorfem taky postoupil, ale nemohli tam hrát, takže si předtím první ligu vyzkoušel akorát v Jablonci, ale co se týče vás, tak jste se tam nějakým způsobem jako fotbalově našel i díky kabině prostředí.
0: Já ani těžko říct.
2: Jste tam bydlel asi v Hradci, ne?
0: No jasný. Těžko říct, co byl nějaký takový, abych něco vypíchnul, jako jo, kvůli tomu to bylo. Asi bych řekl, že se tam sedlo jako všechno, že i pan Frťala, který tam poskládal tady ty lidi, tak jako všichni měli jako ten dobrý charakter, tu hladovost, že jo, a tady to. Měli jsme tam vlastně Radiče, že jo, na středu hřiště, který tomu dával prostě takový jako dirigent, kolem něj prostě pracovitý kluci, kteří měli ty sny a šli si jakoby za nima. Tak asi tohle si prostě jako všechno jakoby sedlo. ale tam měli i tříletý jakoby program, proto právě si to jako pamatuju, že fakt jako si tam nastavili, přišel tam pan Frtěla a s panem Sabouem a určitě ještě s dalšími lidmi, tak fakt si řekli tříletý program a šli si za tím jako postupem a právě tím třetím rokem tak to tak jako hezky jako vyvrcholilo, no. Takže to nebyla žádná náhoda nebo něco takového, ale řekl bych fakt jako hezky strukturovaně připravený plán na ten postup, no.
2: 2020-2021 specifická první liga 18 týmů i druhá, tam měla 14, vy jste byli vítězové po zápase 4 kola před koncem proti Dukle, 2-1 jste vyhráli a získali jste jistotu postupu zrovna na svátek 8. května. A pak ta prvoligová sezona, ta první pro vás, i z hlediska čísel vašich osobních byla takovým jako splněným snem, který jste možná nedoufal, že se někdy uskuteční, protože vy jste tam...
1: Já to ještě doplním, no. Jo. To byl tvůj cíl, to je jasný, hrát ligu. Jo, jaký to bylo? Jaký to bylo, když jsi věděl, že teda tohleto si dosáh?
0: No, byl tam hned ten další cíl a právě my už jsme tady zmiňovali a tohle pro mě byl právě, já si to pamatuju, my jsme odjížděli s Jirkou Kateřiňákem z chaty, kde jsme právě slavili ten titul a vlastně jsme se o tom bavili, jakože liga a tady to a už jsme tady to jméno zmiňovali, i takovou tu vyšlapání té cestičky a mě tuhle cestičku vyšlapal ten Provi. Já si myslím, že jsem to nikdy jako nezmínil, ale vlastně měl jsem ho takovou toho člověka, který to tady to dokázal, že postoupil s Budějovicema a po roce nebo po půl roce tak ušel do té Slávie. A já jsem vlastně přesně, jak jsme se tady o tom bavili, že já jsem najednou začal vnímat, že dobrý, tak jsem tady a teď stačí fakt zabrat ten jeden rok, povede se ti ta jedna sezóna a seš tý top trojce, kterou jsem měl jako cíl, tu top trojku. A takže vlastně jako bylo to takový, že já nevím, nechci říkat, že jsem si to neužíval, ale máš tam zase hned hozený...
1: Takže žádný cíl. Uspokojení prostě.
0: No jasně, máš tam hozený hned ten další zase cíl, jakože dobrý, jdu po té cestě a teď jaký je ten další? OK, top trojka, tak jdeme. Takže jako něco, že...
1: No dneska ty mladí hráči v podstatě, já nevím, teď možná to přeženu, ale dostanou se do B týmu někam a říkají si, no tak teď už je jenom otázka času, kdy mě vlastně vezmou do Ačka, jo, a ono už to nepřijde nikdy, protože vlastně vypnou to, v čem by měli být důslední a to je ten čas, který tomu věnuješ, to je i ten individuální trénink, protože prostě málo kterýmu hráči, obzvlášť v téhle době stačí jako hodinu a půl trénovat, to prostě už takhle nefunguje. A myslím si, že to je jako těžká práce v tuhle chvíli a kdo ji nepodstoupí, tak vlastně nemůže přemýšlet o tom, že se dostane takhle vysoko.
2: No ale Jan Mejder to zvládnul, když jsem mluvil o té produktivitě, gól a 7 asistencí z vaší pozice tedy, krajního beka a pak vlastně námluvy z kluby nebo zájem i z jiných štací teda.
1: Já tam mám, teď jsi mi připomněl...
2: To byla ta vaše titulová sezona s Michalem Bílkem 2021.
1: No a já jsem ti volal, že jo, ale my jsme si volali...
0: Já tomu mám taky, no, povídej.
1: No já to řeknu, my jsme si jako průběžně volali i o tom Hradci a to a já vlastně, my jsme se pak bavili o posilách, tak jsme říkali Mejdr, jo, hele, to tak zkusíme mu, já mu zkusím zavolat, jenom se ho zeptám, jak to cítí a ty si už tu dobu jako, ale to a Míra Koubek, který se to dozvěděl, tak samozřejmě mě atakoval s tím, že je to nepřípustný a to, a tak jsem mu jako odpověděl, že se prostě známe, že jsem ho trénoval v Sokolově, že prostě mu volám normálně a že mě to zajímalo, jaký má jako další ambice, takže to a nakonec prostě to nedopadlo do Plzně, ale dopadlo to jinak, no.
0: Jo, tam vlastně ono vtipný, teď, jak jsem to tady zmínil, tak fakt jako jsem měl nabídku, nevím, jestli by, že jo, protože těch věcí, které tam rozhodují o tom přestupu, jak je prostě strašně moc, že jo, ale vlastně jsem pak ve finále fakt měl jako ze všech třech týmů, co jsem jako chtěl, tak jsem měl jakoby možnost asi jako jít, kdybych se prostě si zarazil hlavu do písku a že chci semhle, tak bych jako, by mi asi nikdo jako nebránil.
1: Já bych, ale řeknu jednu věc, oný Karel Poborský zmínil, to není jako samozřejmě fantastický hráč, ale dal gol Portugalsku, který prostě zaregistroval celý svět a to je ten jeden moment, který ti změní úplně jako celou kariéru. Jo, to by se povedla ta sezóna a ty hráči to vnímají prostě, nebo ty funkcionáři těch ostatních týmů, hele, ty on zas nahrál na gól, tyva. Ale oni vyhráli a zas nahrál na gól. Jo, takže to jméno prostě najednou začalo rezonovat, protože prostě to bylo jako překvapivý jméno a najednou to funguje takhle, že jako hele, oni ho chtějí všichni. No.
2: Tak Hradec se hry zažil jako nováček sezonu skončenou se 6. místem a pochopitelně to se taky nečekalo. Nicméně vy jste tehdy po přestupu, když už se dostaneme do července 2021 do Sparty, mluvil o nějaké té vizualizaci, že jste si to nějakým způsobem představili. představoval. Je to možné, vzpomenete Deník CZ, červenec 21. Takže třeba Václav Hladký, který se dostal téměř do Premier League, protože pak byl třeba náhradníkem v těch svých týmech, tak mluvil taky o určité vizualizace, když chytal tehdy jako třeba dvojka v Liberci, nebo spíš nechytal, že se dostane takhle daleko. Tak spíš by mě zajímalo, jako jestli si vzpomenete, v jaké chvíli jste si představoval tady třeba jednou budu, jdu zatím.
0: Tak jako určitě minimálně před tou sezónou, tak já mám na každý rok, mám prostě svůj vision board, svoje cíle jako napsaný a všechno jakovýho si ráno prostě sednu.
1: Co jsi říkal? Vision board, jo. Zařadíme do našeho...
2: A tabule představ třeba, no.
0: On je dobrý si to jako, abyste to viděl na těch očích, takže fakt jako si to vytiskne, že jo, nalepíš si to na zeď do obrazu, si to vždycky udělám, tak tohle si vždycky v lednu si sednu, řeknu si, OK, jaký jsou ty další mety, co chci dosáhnout a všechno tady to, jak si tam vylepím, napíšeš si to do deníčku. A jdeš za tom.
1: My tady máme jako linguistický kroužek, takže tohle to si tam přidáme.
2: Je pravda, že když si napíš... je to pravda, no, to je zajímavý přístup.
1: To je lepší na to koukat, to je pravda. No, tohle já jsem
2: třeba do poznámkového bloku, víš, aspoň se napíše za lidky.
1: Ty magnety, kde jsem všude byl, tak to je něco podobného.
0: Ne, on je fakt jako vtipný, že když se ono kolikrát, a ono to je i tady to právě jako to pravidlo, že... Já si to pak jako otevřu, teď třeba 3 roky naspátek si otevřu jakoby ten deník s těma cílema a já už na ně zapomněl, jako já už ani nevím, že třeba tam bylo, že si chci koupit, nevím, motorku třeba a vlastně já to otevřu a najednou, tyve, to už mám vlastně, že vlastně pak ti to do toho života tak jako chodí a ty to bereš jako automaticky, ale přitom jakoby to je nějaký ten progres, ta cesta, že jo.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: A jak jsou ty cesty vlastně různé? Vy jste tehdy putoval do Sparty, za vás šel Adam Gabriel, který dneska je v Midtjyllandu, tedy v Dánsku, a vlastně jméno Jan Mejdr se objevilo ve Spartě po nějakém čase, protože vy jste odchovanec tohoto klubu, ale nebyl to první Mejdr, který by ze Spartou získal titul, můžeme si jednoho připomenout.
5: Samozřejmě to zásluha především kluků, že jo, protože kluci dělají trenéra a já si myslím, že jsme si nevybrali špatný hráče tady a že i ty hráči si myslím, že byli spokojení, což se projevovalo i prostě v účasti na tréninkách, ať už to bylo v Přeboru nebo teď v té divizi 2 roky, takže já musím říct, že z mojí strany spokojenost a od kluků taky.
2: Mně váš tatínek Pavel připomíná vás i pohlasy, teda nějakým způsobem tou dikcí, a tohle byl rozhovor z roku 2011, když myslím, že končil přední kopanině, ale on v roce 87 vyhrál titul ve Spartě, když začínal tu svou prvoligovou kariéru. Tak doma asi byli taky rádi, ne?
0: Tak to nevím, já si myslím, že mě ten táta úplně nějak jako zrovna i tady v tom vybírání potom nějak jako neomezoval. Spíš, jak se tady zmiňovali, tak jako v té Spartě jsem byl, strávil jsem tam 18 let, že jo, potom jsem šel do toho Sokolova, takže ten vztah nějaký k tomu jsem tam měl větší a bylo mi to jakoby nejsympatičnější. I ten příběh je strašně jakoby hezký, že jo. I teď je o to hezčí, když k tomu se asi taky dostaneme, tak vlastně celý ten příběh, taková ta česká kapitola, tak se mi líbí, mělo to tak být.
2: Tak 2 roky, 2 tituly, kdo z vás to má, jak říkal klasik?
1: Ty ne.
2: Já ne, no Pavle, ty máš 5, no já ty,
1: ne, ale já to dělím 2 roky, 2 tituly, já taky nemám po roce titul. Jako.
2: Nemáš je přesně po roce. Jo, Viktorka měla 2015-16 vlastně, když si skončil pak jednou.
1: No, to by si furt slavil, to nejde.
2: Ale zase, když to člověk staví do kontrastu, to si určitě víte, že to je takové i dobré ve filmech, ale i v těch médiích to přece jenom postavit, že to pak vypadá ještě o to lépe, ale u vás to není jako hrané, protože začátek ve Spartě a pak teda ta cesta k tomu titulu, to byla pořádně křivolaká cestička od toho Vikingu, Stavanger, od Liberce.
0: Já jsem za to rád, že jsem si tam vlastně zažil všechno, že jo? Že můžu říct i, mám takovou tu vidinu, jak se i ty lidi, že jo? Protože zatím jsem to vnímal jenom prostě z médií, že jo? Z televize, že jo? Když se tý Spartě, že jo, nedařilo a takhle, tak jsem teď rád, že jsem si to zažil i na vlastní kůži, ten začátek tý Spartě, že vím, jak se ty lidi jakoby chovají a že to není úplně jakoby příjemný, takže já si myslím, že tady ty časy vám jakoby hodně ukážou, ono slavit, když se každému daří, tak je docela dost jednoduchý, ale tady v těch chvílích se fakt jako potom ty lidi jako ukážou, ty pravý charakterové, takže jsem za to strašně moc rád, že i taková fáze tam byla. Já jsem tu cestu tam měl, řekl bych, mnohem jakoby těžší třeba než ostatní kluci, pak díky různým věcem, ale mělo to všechno, no. Ten příběh je dobrý.
2: My jsme tady s Pavlem hostili Davida Pavelku a vzpomínali jsme na to, že když jste v derby tehdy dostali v Edenu 4, tak jste jeli do Plzně, kde tehdy ještě Pavel byl s Michalem Bílkem, je to možná 22-23 ta sezona.
1: No, tam si myslím, že kdyby jsme Spartu porazili, tak tam byly změny.
2: Mluvili jsme s Davidem Pavelku a shodli jsme se, že to určitý zlom byl. tehdy.
1: No to určitě, no. To, jak ten zápas byl remízový a vlastně z toho rohu, myslím, že to byl roh, že vlastně Dáva dal gól a všechno se to otočilo. No. Hmm.
0: Jo, jako asi s váma nezbývá než souhlasit. Já si taky myslím, že to byl nějaký ten rozhodující moment, že se to zlomilo a říkám, ten příběh je hezký. Hmm.
2: Pak vlastně slavení toho titulu, ke kterému jste došli tou velkou šňůrou vítězství, vy jste u toho vlastně byl tu první sezonu pravidelně, takže dá se říct, když teď zpětně, třeba ta první sezona ve Spartě životní, nebo to takhle neberete, si to takhle neřadíte?
0: Ne, to takhle neberu, zároveň já jsem taky, že jo, nepřipsal jsem si tam žádný ty čísla, že já jsem se té první sezóně hodně jako naučil a z té mentální stránky, protože taky já jsem vlastně tady do té doby, tak že jsem v těch velkých týmech prostě nebyl, nehrál, jdete nějak jako postupně a najednou tady ta první sezona tak byla fakt pro mě i z toho osobního života, co se tam dělo, tak byla fakt jako těžká na tu hlavu a mě nejvíc posunula tou hlavou, že fakt jako, ať jako na tom hřišti blokovat nějaký různý negace, nějaký komentáře a takové věci, že vlastně jsem chtěl být vždycky prostě mentálně odolný, jak třeba právě vždycky zmiňuji jako Láďa Krejčí, kterýho jsem tam měl možnost zažít a jako ten člověk, jak má nastavenou hlavu, to je prostě neskutečný. A právě jsem říkal, ty chci být jako on, ale ten Krejda si taky něčím prošel a já jsem si ho taky musel něco vyžrat, a aby mě to posílilo, aby mě to někam posunulo. Takže já ten první rok vnímám, že byl jsem tady u těch důležitých momentů, že jsem měl přesně to štěstí, že vlastně že jo, mě brali přesně jako toho defenzivního hráče a vzhledem k tomu, že my jsme byli ten tým, který úplně té hře, tu první sezonu jako nedominoval, že jo, právě v té Plzni, že jo, tak to byl čistě fakt jako, jsme to tam ubojovali, že jo, tak
2: vlastně. Se pamatuju pak to derby ještě v nadstavbě 17% držení míče, ne?
0: Jo, jako byli jsme spíš ty právě z toho bloku a vyráželi jsme jako dopředu, takže to i víc mě vyhovalo, i trenér Priske vlastně si myslím, že tady to dost dobře věděl, že se tady v tom na mě může do té defenzívy spolehnout, proto jsem ty možnosti vlastně jako dostával a jak říkám, hodně jsem se ten rok jakoby naučil a byla to pro mě taková jako největší asi lekce jakoby v té kariéře.
1: A teď teda trošku bulváru, a seš Slavič nebo...
0: Tak asi musím říct, že...
1: Ne, já bys nebyl jenom dokonalej, no tak...
0: Ne, to já ti k tomu řeknu jednu myšlenku. Po každý, když se někam šlo, a to bylo třeba, že jsme přesně den nespali, dva dny nespali a řekl se, hele, středa tady, parník, nevím, cokoliv, tak jsem říkal, že to je ten moment, který nechci vyměnit za spánek, protože už nemusí přijít. Takže já byl ten yes man v tu dobu a prostě cokoliv jako se řeklo, tak říkám, jdu, chci být u toho. Jako chci mít všechny ty vzpomínky, o kterých přesně si pak sedneme a budeme si o nich povídat. Takže teď asi nebudu vyjmenovávat, které vzpomínky všechny to byly, ale pokud něco někde vyplave, tak je velká pravděpodobnost, že jsem tam byl taky.
1: Já řeknu jednu historku, když já jsem byl jako mladý ze Spartou na tom parníku, tak mě utkvěla jedna věc, nebudu jmenovat toho hráče, to je jedno, a normálně tam byl tác s grilovanýma kuřatama a já si uvědomuji, jak otevřel to okýnko dole a ty kuřata nasypal do té Vltavy a říkal, a žerte ryby. A teď tam hodili ten tác a teď mu je říká, a ten tác tam neházej. A jo, tam hodili ten tác a já si, možná je to jako jenom taková moje jako unikátní vzpomínka, že jsem říkal, tam hodil asi a jim 8 půle kuřete a řekl, žerte ryby, tak jsem si říkal, která ryba ve Vltavě asi bude žrát grilovaný kuře, no.
2: No moc těch masožravých tam snad nežije teda. Tam
1: teď
2: koupilíš.
1: Už možná, jo.
2: Když já Mejder pak vlastně přihrál na ten jeden gol Birmančeviče při svém posledním nakonec vystoupení v tu dobu, jsme to ani nevěděli. My jsme tehdy už vysílali desítku na jaře 24, tak jsem tady vypichoval ta vaše slova, že jste to nějakým způsobem přijímal i vzhledem k tomu, že jste zažil horší situace, než je boj o místo v jednom z elitních celku v Česku, ale ten konec nakonec přišel, protože jsme se bavili v kontextu, nakopne se zase, jak to bude. Vzpomenete, kdy zhruba jste tak tušil, že už to teda nepůjde? Jako ve Spartě, myslím, že už tam nemáte jasný místo.
0: No, tak ono asi hned od začátku ty Kartináč byly právě hozený, že...
2: A na začátku jste hrál pak Teplice, že jo, Kodaň? Říct,
0: jako, že ta Kodaň právě jsem hrál první kolo hned s Olomoucí, kde jsem mohl dávat gól a vlastně ten jsem zápas mi povedl všechno a právě do té druhé sezóny jsem šel s tou čerstvou hlavou a fakt jako dobrou, cítil jsem se fantasticky, fakt jako jsem po té dovolené i na Bali jsem si zažil různé věci a tady to, byl jsem tam sám, takže hodně věcí jsem si srovnal a vrátil jsem se fakt dobře připravený a jak říkáš, vlastně ta Kodaň začala suprově, první kolo s Olomoucí proti Teplicím, teď někde na mě vyskočila ta fotka, tyjo, tak jsem tam dával tyčku, tyjo, vlastně, že jsem si říkal, ty vole, já byl tak blízko od toho jako gólu. Mm. A pak před tím Zářebem, pokud se nepletu, tak jsem se zranil a přišel vlastně Angelo Preciado a to je prostě fotbalista. Já doteď jsem s ním v kontaktu, psal jsem mu právě jako portugalsky, oni si jako španělština a portugalsky, oni si trošku rozumí, tak jsem se mu snažil, že on je Brazílii teď, jo, takže vlastně tak si myslím, že něco umí, takže jsme si i nedávno trošku vyměnili pár jako zpráv a to je prostě fotbalista jako kráva. To si myslím, že všichni jako ví, kdo ho měli možnost vidět na trávníku a takže jsem věděl první pozici, že je zavřená a pak ty karty už prostě byly nějak jako hozený a já jsem byl třetí možnost, no, takže já vlastně jsem to tu půl sezonu tam nějak vydržel, že jo? A v té zimě tak jsem měl pořád takový ten mindset toho, což možná je výhoda, možná nevýhoda, ale toho zarputilýho člověka a já věděl, že na to prostě mám, jako věděl jsem to viděl na těch tréninkách a tady to, sice ty lidi se k vám nějak jako chovají, že už třeba nejste v té jedenáce a koukáte, že jo, na hřiště, když se ty týmy jako připravují, tak jste za lajnou, že jo, a tady to, takže to v období bylo zase těžký, protože jsem tady to vlastně od Sokolova, od první půl sezony, jak jsem to nezažil, že jste vlastně takhle, takže zase lekce tady v tom, nějakým způsobem s ním pracovat, že jo, nějakým způsobem prostě najít tu motivaci pořád, že jo, i když nehrajete, ta možnost tam ani není a pořád prostě makat, protože nikdy nevíte, kdy ta šance přijde. No a přišla v těch Budějovicích, kdy oba dva dostali, že jo, červenou. Myslím si, že jsem tu šanci nechytil špatně, že vlastně jsem dostal nějaký toho hráče toho zápasu, že nebo něco podobného. A pak jsem tu šanci potom zase už nedostal, takže to už jako bylo tak jako jasný, že jo. A už právě jsem chtěl odejít i jako sám, no.
1: Ještě jenom už se blížíme ke konci. Jsi mi dal zajímavou myšlenku, jsi rád sám?
0: Jsem rád sám, je to nebezpečný.
2: Jako se svými myšlenkami myslíte hlavně.
0: Je to... Když to umíte, tak si myslím, že to je hodně nebezpečný, protože je potřeba se socializovat. Tak my lidi se rádi jako socializujeme, jsme k tomu podle mě tak jako předurčený a je pak jakoby horší hledat podle mě ten protějšek, protože jste dost vybíravej, protože už jen tak asi s někým na kafe nebo takhle, na kafe, do vztahu jako nejdete, protože pořád jako vidíte tu vidinu, že můžete být sám. Jako no, takže...
1: Tak ty jsi to tady zmínil, tak na motorce seš sám, ne?
0: To je super koníček.
2: No, tak to jsou zajímavá slova, jenom připomenu, Jan Mejdr, dvojnásobný mistr ligy, vítěz poháru, taky vítěz druhé ligy, bilance v první lize zatím 63 zápasů a teď další budoucnost před ním, ale chcem se ještě dostat na závěr k tomu tématu, které se týká konce června.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: A já k tomu pustím jednu písničku krátce. Tak my jsme to jako kluci zbožňovali, když Eric Cantona nebo Thierry Henry a těhle borci vytáhli taky ten bílo-zlatý míč a dávali si takzvanou Joga Bonito.
1: Tak jenom rychle myšlenka prostě, no. Mě to mrzí, že jsem tam nemohl bejt.
2: Otevřené hřiště v Praze na Vltavské.
0: Je to tak, no, já vlastně nevím, takhle v rychlosti,
2: pro koho to
0: teď
2: je?
0: Jsem docela pod tlakem.
2: Prostě když tam teď Pavel by chtěl si jít zakopat s Patrikem, třeba se synem, no tak je to otevřené?
0: Tak je to otevřené, je to veřejné hřiště, spravované normálně městskou částí, která se stará, že o úklid a podobně, Praha 7, takže každý si tam může jít zakopat a jak říkám, já si myslím, že mě to nějakým způsobem teď v tom fotbale chybí, že ten fotbal se posouvá hodně do toho fyzična a podobně a té radosti, že jo, tam je podle mýho míň a o to více cení, když ji tam někdo do toho dodá, ale tak my jsme takhle vyrůstali, že jo, na tom hřišti, kdy jsme si kopali před tou školou a všechno podobně a já jsem to nějakým způsobem od toho covidu začal vnímat, že ta doba se nějak jako uchyluje víc do toho onlineu a řekl jsem si, že nebudu ten, co na to bude nadávat, ale budu ten, který na nějakým způsobem půjde proti tomu a zkusí zase ty lidi třeba nějakým způsobem jinak namotivovat, no, tak vznikl tenhle projekt.
2: Hmm. A je to docela nadčasové, respektive aktuální, jak to člověk bere, protože se hodně teď mluví o českém fotbale, že mu chybí ta fotbalovost a možná třeba i větší technické dovednosti mládeže, která vyroste na hřišti Jana Mejdra. Nejen možná v Praze, na Vltavské uvidíme, co dál bude, tak třeba pronikne pak zase dál do světa. A to si myslím, že je docela hezká tečka, ale na druhou stranu jsme toho strašně moc nestihli. Tak doufám, že teda si někdy uděláte čas a pozvete, respektive přijmete pozvání od Pavla. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Jan Mejdr tady byl.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Tak já doufám, že to nebude u dalšího zranění, že až bude nějaká pauza třeba letní nebo zimní, tak díky, že jsi přišel a hodně zdraví hlavně.
0: Děkuju.
2: A děkujeme Pavlovi Horvátovi. Opět pozval výjimečného hosta. Pavle, měj se hezky a těšíme se na slyšenou.
1: Díky za pozvání ke mně. Na slyšenou.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
6: 20 hodin 59 minut a švédský útočník Leo Carlsson bude v NHL i nadále oblékat dres Anaheimu. Zároveň se 21-letý center stal nejlépe placeným hokejistou ligy. Ducks se museli do zítřka rozhodnout, jestli dorovnají nabídku, kterou za Carlssona jako chráněného volného hráče předložila minulý týden Philadelphia. Flyers se přes velkou snahu a Carlssonův souhlas nakonec s pokusem takzvaně okrádež s tou nabídkou offer sheetu neuspěli. S vedením kalifornského klubu podepsal pětiletý kontrakt na celkem 90 milionů dolarů, tedy skoro 2 miliardy korun. Průměru díky tomu Carlsson vyinkasuje od nové sezóny 18 milionů dolarů, tedy přibližně 380 milionů korun ročně. Víc za jediný ročník nikdo v historii NHL neobdržel. Švéd Leo Carlsson si tedy, jak se říká, namastil kapsu. Uvidíme, jestli toho Anaheim nakonec nebude litovat. Vy rozhodně nebudete litovat, když i nadále zůstanete u Radiožurnálu Sport. Hned po zprávách se spojíme s Pavlem Horvátem, protože se blíží první čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa.
7: Dobrý večer, je 21 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Caucerisová.
8: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. Tenistky Nosková s Muchovou se v sobotu utkají ve wimbledonském finále. A zítra bude polojasno, místy až oblačno, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ve Zlíně dál hoří jedna z výškových budov baťovského areálu. Navíc se velká část z ní zřítila. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. Požár ještě nemají pod kontrolou. Ve Zlíně je náš reportér David Jabůrek.
9: Dým v tuto chvíli není tak hustý, jako byl prakticky po celý den. Zásah hasičům ale komplikuje narušená statika zbývající části objektu, u kterého podle vedoucího zásahu rovněž hrozí zřícení. Dál tak hasí pouze vrtulníky z bambivaky, které budou létat do setmění. Zůstávají tu desítky jednotek hasičů, požár zřejmě budou likvidovat ještě nejméně 3 dny. Nadále také platí doporučení pro obyvatele Zlína a okolí nevětrat a nevycházet ven. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
8: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně. O tisícovku více než před 6 lety. Za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit. Třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
10: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
8: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
11: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
8: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčislují.
3: Sport.
12: České tenistky Nosková s Muchovou se utkají v sobotním finále Wimbledonu. Linda Nosková vyřadila 2-0 na sety Kostyukovou z Ukrajiny, Karolína Muchová 2-1 na sety Američanku Goffovou. Na fotbalové mistrovství světa začne večer první čtvrtfinále. Francie se utká s Marokem. Favority jsou šampioni z roku 2018 a finalisté minulého světového šampionátu, tedy Francouzi. Maročané si ale věří, říká záložník africké země Brahim Diaz.
13: Taky máme zkušenosti. Hráli jsme spoustu velkých zápasů. Když se podíváte na naší základní sestavu i na střídající hráče, taky máme zkušenosti. Máme jich dost na to, abychom ukázali, že dokážeme vyhrát.
12: Duel Francie-Maroko ve čtvrtfinále světového šampionátu začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu často uslyšíte živé vstupy. A Maroku bude chybět kvůli zranění nejlepší střelec na turnaji, třígólový útočník Saibari.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zdržení na silnici do Humpolce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 nepojízdný kamion. Místo je označené šipkou, kamiony mírně vybočují z pruhu. Podobná situace i na D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Na prackovické estakádě na kilometru 56,5 stojí nákladní auto označené šipkou. Se zdržením počítejte na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem opravují vozovku, průjezd řídí semafor. Aktuálně je to na 10 minut v obou směrech. A v Praze už se sklidnila situace ve Kvelské ulici. V omezení už průjezdu nic nebrání. Kolony se rychle rozjely, projedete prakticky bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě 21 až 24. A na horách naměříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
6: Příjemný čtvrteční večer, 5 minut po 21. hodině, kdy tu máme jednu aktuální... Příjemný čtvrteční večer, 5 minut po 21. hodině, kdy tu máme jednu aktuální zprávu z bazénu, plavec Jan Fon...

0: 21 hodin 9 minut, to znamená, že už jen 51 minut schází do úvodního výkopu úvodního čtvrtfinále letošního fotbalového mistrovství světa. Francie versus Maroko. Tenhle duel bude na Radiožurnálu Sport komentovat Karel Schamberger, který už je tady u nás ve studiu. Karle, vítej.
1: Dobrý večer.
0: A hezký večer přejeme také Pavlu Horvátovi, našemu fotbalovému expertovi. Pavle, hezký večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak tedy Maroko-Francie, jak vysoké je, Pavle, tvé očekávání toho, že bychom mohli sledovat atraktivní zápas?
2: No, musím říct, že asi skoro nejvyšší zatím, možná to přečí nějaký další zápas, ale tyhle dva týmy se prezentují takovým, jako řekl bych, hodně ofenzivním stylem hry. Samozřejmě Maroko umí dobře bránit, myslím si, že to je to jako v úvozovkách to nejjednodušší, ale pak jsou šikovní dopředu, jsou velmi rychlí, mají velmi rychlý přechod a i skvělí hráče, takže vo Francii tohle to samozřejmě můžeme říct všechno taky. V tu chvíli já čekám dobrý zápas taky.
0: Karle, bude se vlastně opakovat semifinále z před 4 let. Připomeň, jak to tehdy dopadlo, prosím.
1: Francie postoupila do finále po vítězství 2-0. Maroko se právě v Kataru představilo velmi slušnou defenzivou a můžeme připomenout, že se stalo prvním africkým týmem v historii, který postoupil vůbec do toho semifinále. O to se bude Maroko snažit i dnes. Já můžu rychle představit sestavy obou týmů. Ta marocká je s dvěma změnami v základní sestavě, v bráně ale zůstává Bono, kapitán Hakimi v obraně společně s Diopem, Mazraouim a také Edinem, to je jedna z těch změn. V záloze následně

0: Buadi a El Ainaoui, vepředu Talby, to je druhá změna za zraněného Saibariho, Unai, Elkanus a na hrotu bude Brahim Diaz. Francouzská sestava doznala jedné změny, nenastoupí Barcola, ale místo něho Due, pojďme ale od brankáře, kterým je Maňán, v obraně následně Dýně, Saliba, Upamecano a na pravé straně Kunde, v záloze Rabio, Kone, ofenzivními záložníky budou právě zmiňovaný Due, Olise, Dembele a na hrotu Kylian Mbappé.
1: Bude chybět tedy zmiňovaný Saibari, který dal 3 góly v základní skupině, v playoff neskóroval, ale Maroku to nijak nevadilo. Pavle, jak moc bude tenhle forward Bayernu Mnichov chybět?
2: No, tak pravděpodobně tam nemá úplně Maroko, samozřejmě, ne, já nechci, že nemají kam sáhnout, ale určitě je to hráč, který byl výjimečný. Na druhou stranu zase dostanou šanci hráči, který tolik nehráli a nemusí jim být tak unavený. Myslím si, že prostě ta hra bude podobná, samozřejmě bez této individuality. No.
1: A když se podíváš na sestavy, tak jak je tady Karel přednesl, je tam nějaké překvapení, někdo, koho si třeba možná spíš u Francouzů nečekal?
2: No tak ani ne, tak já si myslím, že Barcola Due, to je jako, to si můžeš vytáhnout los, jako, nebo si hodit 5 korunou, jestli dáš jednoho nebo druhého, a pak to v 70. minutě protočíš, tak tomu bekovi se protočí panenky, to je bez debat, to je těžká situace. Francie má dopředu obrovskou sílu, to je prostě bez debat a samozřejmě spíše to očekávaná sestava.
0: Dobrý večer, Pavle, i ode mě. Chtěl bych se tě zeptat na souboj dvou kapitánů svých týmů, Kyliana Mbappého a Ašrafa Hakimiho, protože nejenže to jsou světové fotbalové hvězdy, ale jsou to také velcí přátelé, protože spolu sdíleli kabinu Paris Saint-Germain. Stalo se ti někdy v historii, že jsi nastoupil proti svému jednomu z nejlepších fotbalových kamarádů, jaké to bylo?
2: No, tak není to příjemný. Já si pamatuju, když jsem přišel do Slávie, tak můj spoluhráč a kamarád z Jablonce, Vlasta Svoboda, přestoupil do Sparty, hráli jsme proti sobě derby a nebylo to vůbec nic příjemného. A vím, že jsme o sobě věděli spoustu věcí, i samozřejmě mimo ten trávník. Já si myslím, že oni určitě, když je tak pozoru, tak spolu taky cestovali po světě, navštěvovali různý jiný destinace, takže asi opravdu jsou to dobrý přátelé a bude to výjimečný, myslím si, pro oba, že spolu zažili na klubové úrovni v podstatě všechno a teďka se po několikátý potkávají zase v nároďáku. Je to atypický, ale stává se to.
1: Nechme se překvapit, kdo nakonec tedy bude slavit, jestli Mbappé se svými Leble, kteří se mohou stát teprve třetím týmem v historii, který se 3x za sebou dostane do semifinále mistrovství světa, nebo Hakimi, který může tedy pomoci Maroku podruhé za sebou jako jedinému africkému týmu do semifinále světového šampionátu. Pavle, jak velkým favoritem v tvých očích je přece jenom ale v tom utkání Francie?
2: No, tak já to vždycky beru, já koukám na ty kurzy v těch sázkovkách a musím říct, že pro mě úplně jako takhle jednoznačný, jak ty sázkovky to mají, to není. Já si myslím, že to bude možná pro Francii asi nejtěžší soupeř v tuhle chvíli a myslím si, že Maroko by mohlo překvapit. Neříkám, že postoupí, ale že možná ten zápas půjde ještě dál třeba do prodloužení a tam teprve se rozhodne.
0: Přece jenom ale výkon Maroka asi bude muset být zlepšený oproti tomu osmifinále s Kanadou, protože ano, Maroko sice vyhrálo 3-0, ale já jsem ten duel komentoval a pamatuju si, že zejména v první půli i na začátku druhého poločasu Maroko nebylo silnějším týmem na hřišti.
2: No, to souhlasím, tam je dobrý, když to mužstvo umí přidat a umí zrychlit a umí se zlepšit, což oni několikrát už na tomhle turnaji předvedli a mají na to typologicky dobrý hráče, takže já si myslím, že samozřejmě tušejí, proti komu nastupujou a myslím si, že dneska budou hrát od začátku úplně naplno.
0: Poslední věc, Pavle, ode mě, bude se hrát v Bostonu, tam už Maroko v základní skupině hrálo, porazilo Skotsko 1-0, Francie zatím na tomto stadionu na fotbalovém mistrovství světa nehrálo. Může to hrát v tom duelu nějakou roli?
2: Tak jestli platí to, že ty manšafty tam nemají ten předzápasový trénink ještě, to já takhle nevím, ale to, co bylo ve skupinách, že ty hráči vlastně se tam dostali až opravdu, já nevím, 2 hodiny před zápasem a zjišťovali, jak svítí světla, odkud svítí sluníčko, samozřejmě spoustu těch stadionů je i zakrytých, to chápu, ale ta orientace v tom prostoru je důležitá a Maroko může mít v tomhletom malinkou výhodu.
1: Říká Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu Sport. Úvodní výkop úvodního čtvrtfinále mistrovství světa mezi Marokem a Francií se blíží. Pavle, těšíme se tedy na hodnocení prvního poločasu, spojíme se znovu o přestávce. Hezký večer.
2: Díky, naslyšenou.
1: A dík patří také Karlu Schambergerovi, který už se s Kristianem Švedou připravuje na to, že ten duel na Radiožurnálu Sport bude komentovat. Tak Karle, brzy naslyšenou.
0: Moc se těšíme, naslyšenou.
1: 21 hodin, 16 minut, příjemný páteční a tedy čtvrteční, na páteční ještě brzo a velmi brzy tedy fotbalový večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport si můžeme s velkou radostí připomenout, že do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě v sobotu zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Karolína Muchová o své výhře nad Goffovou rozhodla až v super tiebreaku, který ovládla poměrem 12-10.
1: To strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si proto prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
0: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, které budou obě usilovat o premiérový grandslamový titul ve svých kariérách, začne v sobotu v 17 hodin českého času. No a z Londýna ho samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Bohužel do další fáze své soutěže v ženském deblu nepostoupila Kateřina Siňaková, která spolu se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou skončila ve čtvrtfinále. Na čínsko-francouzskou dvojici Huo Mladenovičová, tetiž Siňaková s Townsendovou nestačily a podlehli jim ve vyrovnaném zápase 6-7 a 5-7. Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou tedy Wimbledon titul neobhájí. No a zítra, protože bude pátek, tak bude nejslavnější a nejstarší tenisový turnaj světa patřit mužským semifinálovým zápasům v singlu. Domácí senzace, držitel volné karty Arthur Ferry narazí na vítěze nedávného Roland Garros a druhého nasazeného Němce Alexandra Zvereva. Ten duel začne ve 14 hodin a 30 minut a po jeho skončení se proti sobě postaví Jannik Sinner a Novak Djokovic. Tohle je určitě velmi očekávaný souboj, i o něm na Radiožurnálu Sport zítra v podvečer samozřejmě uslyšíte.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

21 hodin 26 minut ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme nabídnout dva výsledky přípravných zápasů před novou fotbalovou sezónou. Pardubice v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Krakovi, Krakov 0-2 během přípravného kempu v Montfiertlu, tak Východočeši ani jednou nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku se 13. týmem minulého ročníku polské extraklasy. A Slovan Liberec v prvním duelu na kempu v hornorakouském Aigenu zdolal Rapid Bukurešť poměrem 2-1. Tolik výsledky, teď jedna zpráva, tak říkajíc trochu ze zákulisí. Spartianský fotbalista Patrik Vidra je po operaci kotníku, který si zlomil v březnovém ligovém derby se Sláví. Letenský klub na sociální síti X oznámil, že proces hojení se u Vidry v posledních týdnech zkomplikoval a proto bylo nutné přistoupit k menší operaci. 23-letý defenzivní univerzál Vidra odehrál v minulé sezóně v lize 21 zápasů.

0: Dobrý večer, Radiožurnál půl desáté. A to znamená zprávy s Kateřinou Sausedisovou.
1: Hašení požáru budovy ve Zlíně budou dnes vrtulníky pomáhat do noci. V hořící budově ve Zlíně měla sklady i společnost Alpine Pro. Výrobce sportovního oblečení tam měl uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 000 korun. O zboží přišla také obuvnická firma Vasky. Škodu na obuvi policie odhadla až na 80 000 000 korun. Rozsáhlý požár dnes podle hasičů uhašený nebude. Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku. Venezuela má po sérii ničivých zemětřesení problém s dostupností lékařské péče, přístupem k pitné vodě a přeplněnými evakuačními centry, řekl to ředitel panamerické zdravotnické organizace Charbas Barboza. Organizace spolupracuje s venezuelským ministerstvem zdravotnictví. Riziko rozšíření záškrtu, spalniček, ale i malárie nebo horečky dengue hrozí hlavně v přeplněných evakuačních centrech. Sport. Už za necelou půl hodinu začne úvodní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Duel Francie-Maroko můžete poslouchat přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z něj nabídne vstupy. Plavec Jan Foltýn překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord. Na trati 50 metrů volný způsob se blízkl časem 22,3 sekundy a postoupil do zítřejšího finále z prvního místa. Vlastní národní maximum z letošního dubna Foltýn vylepšil o 1,20.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u polských hranic a zdržení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 máme hlášená zvířata na vozovce. Podle policie se má jednat o kozy. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce pracují silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh a tvoří se tam kratší kolona zhruba na 10 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru je uzavřený pravý pruh, silničáři opravují vozovku. Je to tam zatím bez zdržení. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s překážkou na prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 stojí nákladní auto s poruchou a místo je označené šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu 21 až 24. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

21 hodin 36 minut ve vysílání radiožurnálu Sport. Jste zvyklí na to, že vám také vždy jednou za pár hodin nabídneme souhrn všeho nejdůležitějšího, co se ve světě sportu stalo, co se právě děje, nebo co se ještě bude dít. No a výjimkou není ani čtvrtek 9. července. Jeden velký sportovní přehled už je skoro nachystaný a za malou chvíli hned po skupině Offspring si ho pěkně dáme. Tak vydržte s námi, budeme rádi.

0: Tenisový Wimbledon nabídne v sobotu poprvé v historii ryze české grandslamové finále ženské dvouhry. Boj o titul se totiž na londýnské trávě představí Linda Nosková proti Karolíně Muchové. Podrobnější bude na úvod velkého sportovního přehledu Jakub Kanta. Kubo, vítej.
1: Hezký večer. Karolína Muchová se na postup nadřela o něco víc, musela totiž v All England Clubu odvracet matchball a po více než 2,5 hodinách nakonec zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. O vztahu s krajankou a finálovou soupeřkou Lindou Noskovou mluví Karolína Muchová.
2: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, Linda je takový pohodář. Taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
1: Linda Nosková, nejvýše postavená Češka v žebříčku WTA, si na londýnské trávě poradila v semifinále s Ukrajinkou Kostiukovou 2x6-4. Sobotní finále od 17 hodin nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. To deblistka Kateřina Siniaková končí na Grand Slamu v Londýně ve čtvrtfinále. S Taylor Townsendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici Kuo Han-yi, Kristina Mladenovičová po 6-7 a 5-7.
0: Fotbalisty Francie a Maroka čeká čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v Bostonu za 20 minut. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Trenér Francouzů Didier Deschamps mluví o Maroku jako o hodně náročném soupeři.
3: Potkali jsme Maroko před 4 lety v semifinále mistrovství světa. Je to taky tým, který se dostal do finále poháru afrických národů. Nejsou tu náhodou. Bude to souboj dvou týmů, které hrají aktivně s míčem, útočně. Budeme muset hrát opravdu dobře. Maroko má vysokou kvalitu.
1: České volejbalistky po porážce s Nizozemskem 0-3 na sety definitivně přišly v lize národů o naději na účinkování v play-off. Kapitánka Michaela Mlejnková po druhé porážce v Bělehradě vyzdvihla zapojení střídajících hráček.
4: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. Jsme se hodně nadřeli i na ten jeden bod. To nás možná trošku strážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas. Hodně holek přišlo nových, tak to si myslím, že bylo důležité, aby se trošku ohráli, aby jsme třeba mohli použít v jiných zápasech, kde to bude potřeba.
0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France ovládl náročnou pyrenejskou šestou etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Svého největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegaara porazil obhájce prvenství o více než 2,5 minuty a udělal důležitý krok k celkovému pátému triumfu. Právě tak to Pogačar plánoval.
5: Už ve středu v týmovém autobuse, když jsme odjížděli z pódia, kolem toho bylo velké pozdvižení. Všichni jsme mluvili o této etapě. Ráno jsem se probudil už kolem 7 a od té chvíle jsem na ní nepřestal myslet. Opravdu jsem se strašně těšil. Nakonec jsme to jako tým zvládli a mám z toho obrovskou radost. Splnili jsme přesně to, co jsme si před etapou naplánovali.
1: Matyáš Vacek výrazně ztratil, ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
0: Golfistka Sára Kousková začala svůj třetí major kariéry jednou ranou nad par a na Evian Championship se dělí o 69. místo. Ve vedení je na hřišti nad Ženevským jezerem Japonka Iwaová. Naopak světová jednička Nelly Kordová je se třemi údery nad par až za Kouskovou.
1: Švédský útočník Leo Carlson se stal nejlépe placeným hráčem hokejové NHL. 21-letý center podepsal s Anaheimem pětiletou smlouvu na $90 milionů, tedy v přepočtu skoro 2 miliardy korun.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: O které se postaral Jakub Kanta. Kubo, díky.
1: Naslyšenou.

0: Za pár minut už to vypukne. Čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Proti sobě půjdou Francouzi a Maročané, tedy týmy, které k sobě mají z různých důvodů poměrně blízko. Jeden ten důvod je třeba ten, že se před 4 lety utkali v semifinále. Maročané se tam tehdy dostali jako první africký tým v historii. Francouzi ale dokázali zvítězit 2-0 a postoupili dál. Jak to bude tentokrát ve čtvrtfinále, to bude otázka, kterou budeme odpovídat i v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Teď jsme ale ve spojení se zpravodajem Českého rozhlasu v Paříži Martinem Baluchou. Martine, hezký večer.
1: Taky zdravím, hezký večer.
0: Kde se vlastně nacházíš, kde budeš sledovat tenhle fotbalový zápas a s kým?
1: Tak já jsem zatím v restauraci, v takovém podniku sportovním na okraji Paříže. Abych vám ho popsal, tak tady u vstupu je francouzská a marocká vlajka. Píšou tady, že tady právě to utkání, a když se rozhlédnu kolem sebe, tak vidím hlavně francouzské dresy, ale ty marocké jsem viděl na ulici. Maročany, kteří se procházeli s marockými vlajkami, tady říkali mi právě před chviličkou, že je kompletně vyprodáno. Chtěl jsem se posadit, ale je vyprodáno na dnešní utkání. Vím tady francouzské vlajky vyvěšené, vypadá to na bujorou atmosféru, tady zahrádka taky plná francouzské barvy, francouzské takové řetězy, výzdoba, všichni se těší, co jsem se tady tak podíval, a opravdu nadšení jsou z toho utkání. Bude to samozřejmě zápas s nábojem, protože spousta těch rodin tady historicky dáno, protože samozřejmě až do roku 1956 tak Francie měla takzvaný protektorát v Maroku, takže spousta těch rodin tady ve Francii má marocké kořeny, jsou i ostatně v tom týmu, když se podíváme na to složení toho marockého týmu, tak tuším, že 19 těch fotbalistů, kteří hrajou právě na tom fotbalovém šampionátu, tak má zahraniční kořeny nebo vyrůstali v zahraničí. Můžeme se pak bavit o konkrétních jménech, ale je to taky právě charakteristický rys těchto fotbalistů marockého týmu.
0: Martine, popravdě víc vnímáme onu kulisu baru, ve kterém se nacházíš, než přímo tvoje slova, tak jestli mohu poprosit, pokud se s tím dá něco udělat, tak by to rozhodně pro posluchače Radiožurnálu Sport bylo ku prospěchu věci. Musím se tě zeptat na věc, která provází tenhle zápas přímo ve Francii a možná v Paříži úplně nejvíc, a to jsou bezpečnostní opatření, protože francouzská vláda a vedení Paříže dělá všechno pro to, aby samozřejmě zabránili případným nepokojům při oslavách, ať už vlastně vyhraje asi kdokoliv. Je to tak?
1: Je to tak, já nevím, jestli se slyšíme teď lépe, dal jsem si telefon blíž k ústům.
0: Ano,
1: slyšíme,
0: je to lepší,
1: lépe?
0: Určitě.
1: Tak výborně. Ta bezpečnostní opatření jsou samozřejmě mimořádná, jenom tady v Paříži pařížská policejní prefektura povolala tisícovky policistů, jsou uzavřené některé stanice metra, tak aby lidé to měli trošku komplikovanější, dostat se třeba na bulvár Champs-Élysées, kde se obvykle slaví. Mě vždycky překvapuje, kolik lidí tam zamíří, i přesto, že tam nejsou žádné velkoplošné obrazovky. Lidé se většinou na to fotbalové utkání dívají přes mobilní telefony, třeba z horší signálem, takže ten bezprostřední divácký zážitek není takový, ale lidem jde skutečně o to být na místě, být pospolu a pak samozřejmě slavit na bulváru Champs-Élysées. Bohužel to má i takové dohry, které jsme viděli třeba bezprostředně po tom zápasu v Lize mistrů, kdy PSG vyhrálo samozřejmě, a pak ty oslavy doprovází výtržnosti, takže i z těchto důvodů tohleto utkání doprovází přísná bezpečnostní opatření, tisícovky policistů, dohled dronů, vyřazené, zavřené některé stanice metra. To je realita toho dnešního večerního nočního utkání tady v centru Paříže. A teď už koukám, vlastně všichni se dívají právě na nástup jednotlivých fotbalistů. Viděl jsem Hakimiho, což je právě fotbalista, který je zvyklý, fotbalista z Maroka, který je zvyklý hrát nedaleko odsud vlastně na parku Princů, protože to je fotbalista PSG. Ta atmosféra tady v baru už je zase trošku napětější, už se zase lidé trošku více těší, ale samozřejmě asi největší oslavy, možná tedy oslavy a snad ne tedy nepokoje, budou v noci.
0: No a komu se spíš fandí? Přece jenom asi záleží, kam se člověk vypraví, v jaké té komunitě nebo v jaké části Paříže se pohybuje. Tam, kde jsi zrovna tedy, Martine, ty, tak tam se fandí komu?
1: No, já jsem to říkal v úvodu, právě v ulicích, na chodnících jsem viděl Maročany s marockými vlajkami, tady přímo v tomhletom baru, ale ono to je právě případ od případu, tak vidím možná trošku víc francouzských dresů, ale často se taky dívají pospolu Maročané i Francouzi, co jsem tak zjišťoval, ale samozřejmě dneska to bude řada rodin rozdělených, protože ty kořeny jsou jasné, fotbalisté, jak jsem říkal, třeba Sepp Diouf, tak 18-letý Maročan tam vyrůstal právě na předměstí Paříže a zazářil právě za Maroko v tom utkání proti Brazílii, tak ten vyrůstal na předměstí Paříže, pak je tam spousta dalších borců, fotbalistů, jeden z nich vyrůstal zase v Toulouse fotbalově, je vidět, že spousta těch Francouzů, někteří dokonce ještě hráli třeba do 19 let za ty starší žáky nebo dorostence, potom juniory třeba ještě za francouzské kluby a pak přišli do Maroka. Nutno to taky podotknout, že Maroko udělalo fotbalově hodně velký skok dopředu, jsou tam výcviková trenérská centra, spousta nových stadionů, marocký tým v současnosti patří možná mezi ty nejlepší africké, potažmo i arabské týmy.
0: Říká Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, který se vydal do jednoho z barů v Paříži sledovat čtvrtfinále mistrovství světa mezi Francouzi a Maročany. Martine, díky, hezký večer.
1: Naslyšenou, hezký večer.
0: 21 hodin, 53 minut, úvodní výkop se na stadionu v Bostonu opravdu už blíží a tak se za chvíli vypravíme i my sledovat tenhle duel v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Komentovat ho budou Christian Švedá a Karel Schamberger tady z našeho pražského studia. Teď je ještě skupina Linkin Park a pak už půjdeme pomalu, ale jistě na první čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
7: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Šestinásobný paralympijský šampion a také šestinásobný mistr světa v cyklistice Jiří Ježek je toho času ve Francii na Tour de France, kde třeba dnes sledoval také náročnou horskou etapu v Pyrenejích, kterou ovládl Tadej Pogačar a nakročil ke svému 5. vítězství na Staré dámě. No a zítra se tedy Jiří Ježek spojí nejen do našeho ranního vysílání, ale potom také samozřejmě do svého pořadu, který očekávejte na Radiožurnálu Sport po 10. hodině. Bude to tedy především o Tour de France a o tom, co Jiří Ježek aktuálně tedy prožívá na nejslavnějším cyklistickém závodu světa. No a co teď budeme prožívat my na Radiožurnálu Sport a věřím, že i vy s námi.
0: Přímý přenos
1: Radiožurnálu Sport.
8: Ano, blíží se čtvrtfinálová fáze fotbalového mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku. Argentina, Švýcarsko nakonec, předtím duel Norsko-Anglie a také Španělsko-Belgie. Ale otvírák, ten proti sobě staví týmy Francie a Maroka. Bude se tedy opakovat semifinále z minulého šampionátu v Kataru, kde Francouzi vyhráli a postoupili do finále. Kdo bude úspěšnější tentokrát? Otázka, na kterou Karel Schamberger a Christian Čveda ještě odpověď nedají, ale přímým přenosem nás rádi provedou. Pánové, hezký večer.
9: Krásný večer.
10: Dobrý večer i ode mě. Utkání v Bostonu už je téměř připravené. Oba týmy už jsou na hrací ploše a tak rychle můžeme projet sestavy obou týmů. První ta, kterou sestavil trenér Mohamed Ouahbi, tedy ta Maroka. V braně bude Bono, z levé strany obrany Salah Eddin, Mazraoui, Diop a na pravé straně kapitán Hakimi. V záloze El Ainaoui a Bouadi, vepředu před nimi Talbi, Unai a na levé straně El Kanus. Hrotovým útočníkem Maroka bude Brahim Diaz.
9: Didier Deschamps, trenér Francie, postavil tu následující jedenáctku. Brance Maňan, obrana zprava Koundé, Upamecano, Saliba, Digne. V záloze budou Kone, Rabiot, to jsou spíše defenzivní záložníci. Zprava Dembele, Olise, Dueno a na hrotu útoku kapitán francouzského národního týmu Kylian Mbappé.
10: Rozhodčím tohoto zápasu bude Facundo Teo z Argentiny a už můžete slyšet, jak v Bosnu fanoušci odpočítávají a uslyšíme také hvist právě tohoto rozhodčího. Úvodní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa začíná Francie-Maroko. Úvodní vteřiny tohoto duelu a 0-0. Francouzi začínají na balónu. Autové vhazování z levé strany hřiště a to konkrétně pro Digneho, který si vybírá Upamecana ve středu obrany. Ten je i hned napadán Brahimem Diazem, tedy marockým útočníkem, ale zvládl to Francouz a posílá balón na pravou stranu, kde je Koné a ten obrací hru zpátky na obranou řadu, kde je Upamecano a na levé straně si teď gólman Maňan vybírá ještě Salibu. 30 vteřin za námi. Francie hraje s Marokem v čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 0-0.
9: Přihrávka na pravou stranu na polovině Francie byla ještě vystihnutá Unajím a tak musí Francouzi zpátky, budou vhazovat až téměř u rohového praporku na své vlastní polovině. Koundé už má balon v rukou a teď ukazuje levačkou, gestikuluje, kam že by chtěla, aby mu spoluhráči naběhli. V tom hlavičkovém souboji ale byl Budají úspěšnější. Nakonec ovšem ta jeho hlava mířila jen na nohu Koundého a tak Francouzi postupují dopředu zhruba na polovině hřiště. Nedovolený zákrok a budou rozehrávat Francouzi, zatím necelý, respektive minutu a 12 sekund máme za sebou. Zatím jsme branku neviděli, teď tedy Koundé přihrával na Koného, ten pronikal na polovině hřiště, ale byl Elkanusem zastavený nedovoleně, dal mu nohu a zaháčkoval ho, tak Koné následně skončil na hrací ploše. Francouzi rozehráli, otáčí hru z pravé strany na levou. Druhá minuta utkání, Francie Maroko 0-0.
10: A u balónu francouzská obraná řada, teď Dýně, po kterém mohl hrát ještě Saliba, a ten pravačkou poslala na druhého stopera, kolegu ze stoperské dvojice, a tedy Upamecana, který ale přihrávkou do středu zkazil, a tak jsou tady Maročané. Je to Diaz, který vybojoval balón na pravé straně hřiště a snaží se proháčkovat ještě někam blíž. Teď přihrává patičkou, konkrétně ještě na Elkanusa, ale Elkanus následně vrací balón do obrané poloviny Maroka a tím pádem můžou hrát Maroko. My teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Třetí minuta zápasu Francie-Maroko 0-0. Zatím ani jeden národní tým neměl vyloženou gólovou šanci. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: Třetí minuta utkání, jak zmiňoval Karel Schamberger, branka nepadla, Francouzi stále kombinují mezi svými obránci. Na pravé straně je to Koundé, který se snažil překročit tu středovou čáru a dostat se na polovinu Maroka, to se ale nepovedlo. Byl tam poměrně zahuštěný prostor a takto Francouzi, kteří na tom minulém mistrovství světa v roce 2022 v Kataru hráli finále, zkouší po levé straně, dostali se na polovinu Maroka, tam o balon přišli. No a tak si zahraje i golman Bono ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Na konci třetí minuty posílá míč dlouhý na polovinu hřiště, tam v souboji úspěšnější Francouzi a u balónu Upamecano, který dává na levou stranu, tam je připravený Saliba, je přímo ve středovém kruhu, trochu přibrzdil s balónem, proti němu vystoupil Brahim Diaz a tak musí Saliba hrát doleva, připravený Dýně, ten dává rychlou přihrávku na Dueho, ten si vybírá ve středu hrací plochy kapitána Mbappého a otočení hry do pravé strany. Už se k pokutovému území blíží Dembele, je na pravé straně, dává kličku do vápna, tam byl připravený sice Olise, ale k zakončení se nedostal. Čtvrtá minuta, Francie, Maroko 0-0.
10: A Francie stále na útočné polovině, na levé straně hřiště, teď připravený obránce Dýně, který posouvá ještě dopředu na Dueho, ten sklepává do středu, tam je Mbappé, který vypálí levá střela na levou stranu branky a musel zasahovat brankář Maroka Bono. První ofenzivní nástraha pro obranu Maroka, Kylian Mbappé se opřel do balónu spoza pokutového území a ačkoliv se mi zdá z opakovaného záběru, že ten balón mířil mimo branku, tak brankář Bono zasahoval a rohový kop už Francouzi rozehráli. Je to Dembele, který pravačkou centruje do vápna, tam je Upamecano, který hlavičku, ale výtečný. Brankář Bono teď na brankové čáře dokázal chytit neúplně razantní hlavičku, kterou vyslal nejspíš obránce Francie Upamecano. Francouzi zůstávají na balónu, ale jsou na obrané polovině, protože až tam odkopli balón Maročané po tom, co se ubránili dvou velkým šancím Francie. Pátá minuta zápasu Francie, Maroko a čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa zatím 0-0.
9: Křídelník Bayernu Mnichov Michael Olise byl na pravé straně u postraní čáry a nakonec vybojoval autové vhazování pro Francii. Bude to zhruba v polovině té poloviny Maroka. Tam budou právě Francouzi vhazovat balon do hrací plochy. Po té výborné práci Oliseho. Přihrávka do levé strany, otočení hru Mbappé, už je na hranici pokutového území, jenže balon utekl kapitánovi Francie do zámezí. Mbappé to sice udělal šikovně, hodil si míč na levou nohu pokutového území, nicméně moc

0: odkopávat od své branky bude marocký brankář Bono, potom co francouz Kylian Mbappé jen nakopl míč z poza pokutového území, ale nebyla to ani taková střela, spíš pokus o kombinaci, který nevyšel. Bono nakopává na levou stranu hřiště, jenže balon se k němu rychle vrací, potom co Maročané nedokázali ideálně zpracovat míč na polovině hrací plochy, a tak může hrát v obraně Maroka Mazraoui a po něm také na pravé straně kapitán Hakimi. Ten si zpracovává míč a posílá do středu, kde je Bouadi. Bouadi se snažil sice po pravé straně hřiště jistě poslat balón na El Kanuse, jenže v cestě tam stál Ousmane Dembélé, a tak to bude teď autové vhazování z pravé strany hřiště. Míč už drží ve svých rukách Ashraf Hakimi, posílá balón i hned na obraného kolegu Mazraouiho a ten už nakopává až na útočnou polovinu. Balón se ale rychle vrací pro francouzské hlavičce zpátky na obranou polovinu Maroka. I tak ale můžou hrát hráči z afrického kontinentu. Balón na obrané polovině Maroka, polovina 7. minuty a Francie Maroko 0-0.
1: Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Začalo čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, samozřejmě i další zápasy, Španělsko, Belgie, Norsko, Anglie i Argentina, Švýcarsko, vám nabídneme v přímém přenosu. Teď posloucháte zápas Francie Maroko a fotbalisté africké země kombinují na vlastní polovině. Teď si i trochu užijí balonu Mazraoui, stoper Maroka má míč, dává ho do pravé strany na připraveného Diopa. Ten udělal takovou kličku, hodil si míč z levé na pravou nohu, oslovuje na pravé straně Brahima Diaze, který si vlastně až z hrotu útoku seběhl pro balon docela hluboko na pravé straně poloviny Maroka. Nicméně vrátil míč na Diopa, ten oslovuje zpátky Mazraouiho a Maročané to zkouší znovu. Teď postupnými kroky míří Diop k té středové čáře, ale trochu přibrzdil, otočil se zpátky a vrací míč na Mazraouiho. Lehce uklidnění hry, přeci jen Francouzi už vyslali dvě střely na branku, zatím úspěšný byl vždy proti ním golman Diop, ovšem pokračují fotbalisté Maroka na své vlastní polovině.
0: A my budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Polovina 8. minuty, Francie, Maroko 0-0, ale zatím hrozila jen země galského kohouta a tady Francouzi. Byl to Kylian Mbappé, který vyslal poměrně jedovatou střelu spoza pokutového území zhruba v nějaké 4. minutě zápasu. Zasahoval dokonce i marocký brankář Bono na rohový kop, který vyrazil ten balon a z následného rohu zahrozil hlavičkou z bezprostřední blízkosti obránce Upamecano. Maročané se ale zatím drží a musí ubránit i následující situaci, kdy je na levé straně připravený Due, ale byl odzbrojen marockým obráncem, který přiběhl na pomoc a následně se do potyčky dostal také útočník Brahim Diaz, takže platí v polovině 9. minuty Francie Maroko 0-0.
1: Ano, Maročané se před malou chvílí dostali k balonu, řekněme, v nějaké souvislejší kombinaci poprvé v tomto utkání a teď to pokračuje po nedovoleném zákroku Francouze Dueho. Maročané kombinují na vlastní polovině. Ve středu hrací plochy je to Bouadi, který dával na stopera Diopa. Ten oslovuje ve středu hrací plochy Unaiho. Přihrávka do pravé strany, kde už je připravený Brahim Diaz. Dostal se na polovinu Francouzů a centrovaný míč na pravou stranu, kam běží Hakimi, jenže ten míč ještě nestihne na hrací ploše. Dobře, stoper Francie Saliba, teď rameno na rameno v souboji, byl silnější, úspěšnější. Saliba hodil následně míč svému golmanovi Maňanovi. Francouzi budou rozehrávat ze svého pokutového území. Už tak Maňan učinil a dává míč na Upamecana, ten je na pravé straně, přechází polovinu hřiště a dává přímo k postranní čáře na připraveného Dembélého. Přihrávka, která měla směřovat na Kyliana Mbappého, ovšem byla nepřesná. Teď ale dobrá práce ve středu hrací plochy. Kone zabojoval, Mbappé má nad pokutovým územím balon, dává do levé strany připravený Due, který pálí pravačkou, ale výborně se proti němu postavil Diop, od něj se balon odráží do zámezí. Francouzi jsou na polovině Maroka v 10. minutě za nerozhodného stavu 0-0.
0: A je to o to vhazování Francie. Z levé strany se o něj postaral Digne, který hází do středu, a to konkrétně na Salibu. Saliba si nahrává ještě ve středu hřiště také s Rabiotem, ale Rabiot následně vrací právě na zmíněného Salibu a ten už nedokázal uklidnit tu kombinaci Francie nějakým dalším kombinačním postupem do útoku a naopak k míči se teď dostávají hráči Maroka. Ve středu hřiště je připravený Unai, muž, který dvěma góly rozhodl v osmifinále proti Kanadě o postupu právě afrického národu, tak Unai posílá míč na Hakimiho na levé straně hřiště, zahraje si na obrané polovině také stoper Maroka Issa Diop, který nahrává golmanu Bonovi. Bono si teď zastavil podrážkou balón a posouvá si ho jen o pár metrů před sebe, následně levačkou nakopává až na útočnou polovinu. Tam byl sice Brahim Diaz, ale u něho připravený také William Saliba, tedy

0: Francouzský obránce, který odlavičkoval balón na útočnou polovinu Francie a následně nemohl hrát Kylian Mbappé, který byl vystaven v offsideu. A tak míč spadnul do offsideové pasti v úvozovkách Maroka. Po pravé straně hřiště se teď snaží míč zužitkovat pro africký tým Hakimi, který přihrává ještě na Bouadiho a Bouadi vrací právě na Hakimiho, jenže k němu míč nedoputoval po tom, co se do toho centru přimotal Saliba. Následně ale ještě může hrát ve středu Elkan, který posouvá míč na levou stranu hřiště, trochu zahnal teď Talbiho, který k tomu míči mířil a tím pádem se Maroko nedostalo do nějaké lepší ofenzivní šance. Začala 12. minuta čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a Francie hraje s Marokem v Bostonu 0-0.
1: Francouz Michael Olise přešel teď tu půlící čáru, nakonec trochu přibrzdil, protože byl napadaný a vrací balon na Koného, ten na pravé straně si vybírá Koundého, přihrávka až na Usmana Dembeleho, který je přímo na té pravé postranní čáře, vrací Olisemu, křídelníkovi, který se blíží pokutovému území z pravé strany. Už je zhruba nějaké 2 metry od 16. Nakonec vrací ještě balon na Koundého, ale Francouzi se snaží oblehnout to vápno Maroka. Otáčí hru z pravé strany na levou. Teď se o průnikovou přihrávku snažil Saliba. Neuspěl a Maroko míří do breakové situace, byť to je Brahim Diaz jen s jedním spoluhráčem proti 4 Francouzům. A nakonec nejúspěšnější záložník Koné, který čistě zvládl Diazovi odebrat balón. Diaz sice leží ještě na hrací ploše, drží se za levý kotník, ovšem hlavní argentinský rozhodčí Dion nepřerušuje hru a pokračuje kombinace Francie. Pokračuje už na polovině Maroka. Dembele je na pravé straně, snaží se průnikovou přihrávkou hledat Kyliana Mbappého. Ten je v pokutovém území z ostrého úhlu na pravé straně, dělá kličku, proti němu jsou dva fotbalisté Maroka. Snažil se ještě Mbappé hledat na hraně vápna Koného, nicméně od něj se balon odráží znovu jen na fotbalisty Francie. Patička Kylian Mbappého na pravé straně, Olise míří do pokutového území, má míč u levé nohy, vrací Mbappému, přihrávka nad hranici vápna, tam už je připravený Rabiot, ten dává na levou stranu na Duého, zpátky přihrávka na Rabiota, ten je nad hranicí pokutového území Maroka, kombinace Francouzů pokračuje, Dýně centruje do vápna, úspěšná hlavička fotbalistů Maroka, končí 13. minuta, posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, Francie Maroko ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 0-0.
0: Souvislý tlak Francie, tak by se dali nazvat poslední vteřiny a momenty právě úvodního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a ten francouzský tlak bude pokračovat a uvidíme, zda se bude také stupňovat. Je to Olise, který hraje na útočné polovině a byl faulován. Nohu mu tam vložil pod kopačky jeden z hráčů Maroka, který ho tak podkopl a to si nenechal ujít tento zákrok argentinský sudí Teo, který zapískal do píšťalky. Mezitím nám ještě režie z Bostonu a nabízí záběr na ten marocký útok, ve kterém byl útočník Brahim Diaz. No, byl to takový zákrok na hraně, který se dle mého názoru dal klidně pískat. Teď je to ale šance pro Francii. A je to Dembele, který rozehrává blízko na Oliseho. Olise centruje do vápna, tam připravený Maročan Mazraoui, který odhlavičkoval jen znovu na francouzskou stranu hřiště a tak hrát může na levé straně Dýně. Dýně levačkou posouvá ještě na Duého. Due pravačkou teď už před vápno dávám Mbappému. Mbappé se dostává se štěstím do pokutového území následně, ale už je odbráněn marockou obranou a zahraje si také brankář Bono, který musí řešit ještě napadání Francouzů, ale vyřešil to efektivně přihrávkou do středu na El Ainaouiho a následně si zahraje na levé straně hřiště také Mazraoui a po něm Salah Edin. A tak ten francouzský tlak ve střelu nevyvrcholil a naopak na míči teď hráči Maroka. Polovina 15. minuty, Francie Maroko 0-0.
1: Postup podél pravé postranní čáry už na polovině Francie. Brahim Diaz je v souboji 1-1, nicméně Rabiot byl nejúspěšnější a navíc u pravé strany, ale byl dohraný jeden z fotbalistů Maroka. Hakimi jako kapitán této africké země si ještě stěžuje u hlavního rozhodčího, že by měl za ten zákrok na Unaiho dostat Dýně žlutou kartu. Ovšem to se zatím nestalo. Argentinský hlavní sudí přehlédl ten šlapák. Myslím si, že Dýně opravdu trefil kolíky na nárt právě marockého fotbalistu. Takže bude to nakonec standardní situace, nicméně bez žluté karty pro Francii. Naopak teď přiběhl kapitán Francie, Kylian Mbappé, za hlavním rozhodčím. Ještě si tam s ním něco vysvětluje. Ovšem to podstatné je, že Maroko dostane k dispozici standardní situaci. Je to na pravé straně té poloviny právě Francouzů. Kapitán Maroka Hakimi je připravený, zvedá svou pravou ruku a bude posílat balon do vápna. Už tak činí pravou nohou, ten míč je hodně dlouhý a je tak dlouhý, že nejenže nedopadl ani na malé vápno, letěl až za branku, vysoko nad bránu Francouzů, takže golman Maňan bude rozehrávat v 16. minutě za nerozhodného stavu mezi Francií a Marokem ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 0-0.
0: Hakimi se hodně ustřelil, myslím si, že to sám ví, protože to bylo hodně nepovedený centr, pokud to tedy měl být centr, jakože se ten balon tak sice kroutil, ale vznesl se hodně nad francouzskou branku, od které teď už rozehrává Maňan a posílá balon na pravou stranu, kde je Upamecano už u postraní čáry, posílá balon vzduchem na útočníka, kterým je Dembele, ten hraje ještě zpátky na levou stranu hřiště, tam je připravený Dýně a po něm se vrátí také více hlouběji do hřiště Mbappé, který se snaží po levé straně postoupit sám a to se mu povedlo nebo ne. Čekáme na to, na jakou stranu ukáže rozhodčí, že to bude autové vhazování. Podle reakce Mbappého bych spíš typoval, že to bude aut pro Maroko, ale stále nám nebylo řečeno, kdo tedy nakonec ten aut bude kopat. Vypadá to, že vypadá to, že to bylo Maroko a je tomu tak, takže Maročané na obrané polovině měli k dispozici autové vhazování, ale po neúspěšné kombinaci právě z vlastní poloviny se k míči i hned dostávají Francouzi a je to teď Kone, který může hrát ještě na Upamecana, ten posouvá na Oliseho. Francouzi jsou na útočné polovině, ale zatím daleko od marocké branky. Je to Upamecano, který nachází na pravé straně hřiště připraveného Kundého. Po něm může hrát ve středu ještě Dembele. Dembele zatím má proti sobě červenou hradbu, která nechce pustit balón blíž k brance, ve které stojí marocký brankář Bono, a tak hraje na levé straně Rabio a po něm ještě obránce Dýně, který už je kousek před pokutovým územím, po něm může hrát také Due, ale vrací zpátky na Rabiota a po něm si zahraje také stoper Francie Saliba společně s druhým kolegou z obrany Upamecanem. Polovina 18. minuty, Francie Maroko 0-0.
1: Michael Oli se hodně aktivní na pravé straně u té postranní čáry, teď míří k pokutovému území. Je tam proti třem fotbalistům Maroka, ale zvládl přihrát na Mbappého nad hranici vápna. Balon se dostává na Dueho, ten pravou nohou centruje na malé vápno. Hlavička, na kterou doskočili Francouzi. Nicméně Ousmane Dembele zamířil nad branku Maroka. Ale další zakončení. Francouzi už vyslali celkem 3 střely. Nabídnu rychlý pohled do statistik. Oproti tomu Maročané se ještě k přímému zakončení nedostali. Takže Francie byť má, řekněme, ten optický tlak, tak zatím z toho nerezultovala žádná branka. Platí to nerozhodné skóre 0-0 a brankář Bono bude rozehrávat po té nepřesné hlavičce od své vlastní branky z malého vápna. Rozehrávka na krátko, která nakonec nebyla v podání Maročanů úplně přesná. Dobře zapresovali Francouzi, odkopli balon do zámezí a tak Maroko bude vhazovat na své vlastní polovině. Z pravé strany to je Hakimi, který se teď rozhlíží, trochu váhá, už hlavní rozhodčí odpočítává. Samozřejmě podle těch aktuálních pravidel, které by měly zamezit tomu zdržování, odpočítává čas, aby Hakimi vhodil míč, to se teď stalo. Nicméně Maročané zahráli rukou, jak ukazuje argentinský hlavní rozhodčí Teo, a standardní situace pro Francii na polovině Maroka. Rozehrávka, která míří nakonec na stopery, Saliba si zahraje, s ním také Upamecano, ale Upamecano na pravé straně neviděl úplně volný prostor a tak otáčí jdu zpátky doleva. Rabio si se běhl pro balon na jeden dotek, hraje s Duem, ten už je u stoperů, z pozice křídelníka z levé strany si se běhl hodně hluboko. Míč se dostává na pravou stranu, tam je Dembele, který je za hranou pokutového území, pálí levačkou, ale trefuje jen před sebou stojícího El Ainaouiho. Balon se odráží znovu, ale na kopačky fotbalistů Francie. Hraje Upamecano, dává na pravou stranu na Kundého, ten oslovuje přihrávkou ještě Koného, nicméně zpátky vrácená hra, protože je tam 5 fotbalistů Maroka, kteří vystoupili proti té situaci a Francouzi to musí zkoušet po druhé straně, tedy po levé. Předtím byli na pravé z pohledu právě Francie. Kombinace, kterou teď provádí Upamecano, pak Saliba a Dýně, ten ale vrací zpátky, takže z levé strany se znovu hra otáčí do pravé. U balonu je Dembele, který levačkou posílá míč na Koného, centr do vápna, sražený obráncem Mazraouim na rohový kop. Francouzi dostanou na konci 20. minuty k dispozici právě tuto standardní situaci, tedy roh z pravé strany. Francie Maroko ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, hraje se v Bostonu, nerozhodné skóre 0-0.
0: Francie hodně tlačí na marockou obranu, která zatím drží, co se týče tedy gólového manka, stále je to nerozhodné skóre 0-0, teď rohový kop a u něj připravení Francouzi. Je to Dembélé, který pravačkou centruje do vápna, připravený Rabiot, který chtěl hlavičkovat, ale hlavičkou jen 21. minuta zápasu Francie-Maroko 0-0. Přicházíte v momentě, kdy Rabiot hlavičkoval jen nad branku Maroka po tom, co Francouzi zahrávali rohový kop. Rychle shrňme ty hlavní momenty zatím 21 minut úvodního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Určitě Francouzi jsou více na bolonu a více tvoří. Už se dostali také do několika velice slibných a dovolím si říct i gólových příležitostí. Ať už ta střela Mbappého, která byla vůbec první v tomto zápase zpoza pokutového území a muselo do ní šáhnout u pravé dolní tyče také gólman Bono, tak následná hlavička po rohu Upamecana. Teď jsou to ale znovu Francouzi, kteří jsou v útoku a do pokutového území se chtěl dostat také obránce Koundé, jenže nohou už nezachytil centr od Michaela Oliseho a tím pádem budou rozehrávat Maročané. Polovina 22. minuty hry Francie Maroko 0-0.
1: Aktuálně posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Maročané budou rozehrávat od gólmana Bona, který na rozdíl od těch předchozích rozehrávek teď vyhnal všechny své spoluhráče téměř až na polovinu hřiště a ukazuje, že bude posílat dlouhý balon na pravou stranu poloviny Francie. Nicméně ten míč je nepřesný, letí za čáru, letí až na střídačku Maroka, takže naopak Francouzi budou mít k dispozici vhazování a zatím, jak zmiňoval Karel Schamberger, jsou aktivnější v tomto utkání, nicméně branku jsme stále neviděli. Teď tedy Dýně vhazuje zhruba na polovině hřiště na Michaela Oliseho. Ten míč ztratil a Maročané ho zvládli vybojovat. Nakonec od francouzských fotbalistů se odráží balon, dokutálel se až do zámezí a tak na polovině hřiště teď nebude vhazovat Dýně, ale kapitán Maroka Achraf Hakimi, který si bere balon do rukou a posílá míč do středu hracího pole. Tam už je připravený El Ainaoui, jenže o balon přišel a je tu breaková situace pro Francii. Táhne ji Michael Olise, který si na jeden dotek vyměnil míč Kylianem Mbappem, přihrává do pravé strany. Dembélé ještě stihne míč na hrací ploše, neutekl do zámezí, ale v souboji jednoho proti jednomu uspěl Salah Yedin a přihrává na El Kanuse. Maročané postupují ze své vlastní poloviny na útočnou. Rychlá přihrávka, ke které se dostanou fotbalisté Maroka. Ano, byl to velmi rychlý Talbi, který průnikem se snažil ještě hledat Unaiho, jenže ten byl daleko a tak sebral balon Francouz Koné, dává na Oliseho, který je ve středovém kruhu ve 23. minutě. Francie Maroko 0-0.
0: Mbappé, tedy kapitán Francie, si žádal faul od rozhodčího Tea, jenže ten mu nezapískal takové doražení zezadu a tak naopak dopředu teď postupují hráči Maroka. Je to Hakimi na pravé straně hřiště už vedle pokutového území a po rychlé narážice ve středu s Unaim se Maročané dostávají do šance. Hakimi z pravé strany hřiště zahrál do obránce Francie a tak z toho teď bude rohový kop. Myslím si, že první pro Maroko v tomto zápase. Ve 24. minutě hry Maročané už rozehrávají nakrátko. Je to Diaz, který teď centruje do pokutového území, ale Francouzi, byl to Rabiot, který odhlavičkoval mimo pokutové území Francie a tak se hráči ze země gálského kohouta mohou osvobodit, ale jen na malou chvíli, protože Maročané byli úspěšní v presinku a následně Koné ztratil balon a tak to teď může být Unaví, který hraje ještě na Diaze. Je tam připravený také El Canus na pravé straně u postraní čáry. Teď hraje s balónem také Buadi, ten vrací ještě do středu na Unaiho. Maroko si chce připravit asi první útočnou situaci v tomto zápase. Nechce nikam spěchat. Je to Buadi, který dává na pravou stranu na Hakimiho. Po něm hraje hrotový útočník Brahim Diaz, který si zběhl v podstatě až k lajně na pravé straně proti němu francouzský obránce Dýně, ale může se dostat k míči teď Buadi, ale Rabiot tam proti němu zakročil dobře. Hakimi chce ještě dorážku pro Maroko, to se ale konat nebude. Olise naopak, Francouz míří dopředu a na levé straně si vybírá Kylian Mbappého, který už je v pokutovém území. Kylian Mbappé pálí, ale nevypálil, bude z toho penalta. 25. minuta hry a Francie bude kopat v úvodním čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa penaltu. Kylian Mbappé už se natahoval ke střele, mezi tím ho tam jeden z marockých obránců dorazil s kluzem a Kylian Mbappé letěl hodně dlouho, protože byl v neuvěřitelné rychlosti, už byl v podstatě v docela ostrém úhlu, ale myslím si, že to stále byla gólová příležitost a tak argentinský sudí Facundo Teo vůbec neváhal a Francie má obrovskou šanci.
1: Kylianem Mbappé, pojďme to připomenout, v osmi finále mistrovství světa dal jediný gól zápasu s Paraguají a dal ho z pokutového kopu. Psala se 70. minuta, kdy Francouzi šli do vedení právě proti této jeho americké zemi a Kylian Mbappé proměnil pokutový kop. Teď byl faulovaný. Určitá nepsaná pravidla, takové pověry říkají, že by faulovaný hráč neměl zahrávat penaltu, ale těžko si, Karle, představit, že si Kylian Mbappé, kapitán Francie, teď tu penaltu nevezme.
0: Myslím si, že si ji vezme 100%. Kylian Mbappé teď sice není u balónu, je u něho Usman Dembele, který ale podle mě jen hlídá ten penaltový puntík, tak aby ho v uvozovkách Maročané nerozrili. Ale pozor, teď se tady na obrazovce v pražském studiu radiožurnálu Sport fotbalového mistrovství světa ukázalo logo videorozhodčího, a tak se ještě bude vše zkoumat. 27. minuta hry, Francie Maroko 0-0, vše se zdálo být naprosto jasné, a tedy, že by Francouzi měli zahrávat pokutový kop. Kylian Mbappé už si postavil balón na penaltový puntík a vypadá to, že i rozhodčí Facundo Teo je rozhodnutý, protože se bude kopat penalta pro Francii, zatímco to logo videorozhodčího stále svítí na obrazovce. Kylian Mbappé ale už si odkrokoval tu cestu k balónu. 27. minuta zápasu Francie Maroko, čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 0-0. Francie ale zahrává pokutový kop a Kylian Mbappé, který má rozeběh zhruba z hranice pokutového území právě až k penaltovému puntíku, teď jen vydechuje tak moc, že mu se naplnili tím vzduchem vždy tváře. Ještě rozhodčí Facundo Teo vysvětluje hráčům, aby nedobíhali až moc rychle do té doby, tedy než Kylian Mbappé střelí do balónu, vystřelí, doufejme, nebo respektive doufejme z pohledu Francouzů na branku Maroka. Je to právě marocký gólman Bono, který je teď proti Kylianu Mbappému. Ještě stále se ale něco řeší. Kylian Mbappé teď asi taky trochu rozhozený, to tak vypadá. Facundo Teo ukazuje, tedy rozhodčí, že to bude penalta. Nevím, co se tam teď úplně řešilo. Každopádně Kylian Mbappé si zopakoval tu cestu k penaltovému puntíku a teď už bude moct zahrávat penaltu. Stále se tam něco rozhodčí mu nezdá. Kylian Mbappé si ještě posune balón tak, aby to měl ideálně zhruba 3, 4, 5, možná 6 kroků udělal Kylian Mbappé od balónu. Francie zahrává penaltu, Kylian Mbappé pravačko posílá balón jen do Bona. Maroko neinkasuje gól, protože Bono je teď hrdinou okamžiku, chytil penaltu Kylian Mbappému, ten pravačkou poslal balón na pravou stranu a tam stál gólman Maroka Yassine Bono a tak se skóre nemění. Francie Maroko stále 0-0.
1: Obrovská posila pro motivaci Maročanů, kteří teď míří na polovinu Francie, kde ale okamžitě ztratili balón, dopředu míří Désiré Doué, už je nad hranicí vápna, připomeňme to znovu, Francie neproměnila penaltu. Píše se 29. minuta ve středu hracího pole, už na polovině Maroka, kombinuje s balonem Kone, dává do levou stranu na připraveného Dýněho, hraje kapitán Kylian Mbappé patičkou za nohou, přihrává na levou stranu, kde nabíhal Doué, nakonec Maročané odkopávají do zámezí, nicméně v prvních 29 minutách jsme gol neviděli, Kylian Mbappé neproměnil penaltu, odhadl golman Bono Maroka, správně tu stranu skočil, chytil balon a je tu první hydratační přestávka v tomto utkání. 29. minuta, Maroko hraje s Francií nerozhodně 0-0 a přečkalo penaltu.
0: Mně se zdá.
2: 22 hodin 30 minut a ve vysílání radiožurnálu Sport tedy v tuhle chvíli můžeme tedy přímý přenos prvního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Marokem a Francií přerušit připomenutím toho, že o titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamových turnajů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála Muchová 12-10. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Martu Kostňukovou 2x 6-4. Reportér radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil potkal v All England Clubu Martinu Navrátilovou, tenisovou legendu, která sama v singlu triumfovala ve Wimbledonu 9x a požádal ji o reakci na český historický tenisový počin.
3: Naposledy hráli Češi proti sobě, to bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák, že?
4: No.
3: 80 minut. Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděl čtvrtfinále, říkám, je to možný, ale ani ne, asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolina jak hrála. Tam celá bojovala. I když nehrála nejlepší tenis, stejně bojovala, vyhrála.
4: Nervy.
3: Nervy byly, ale myslím,
4: pro vás.
3: Už na to bude lepší, že hrajou proti sobě. Češka vyhraje, tak asi aspoň nemusím nikomu fandit dát.
4: Ale kruté pro to druhou, teda asi, že jo, to je...
3: No ale příležitost, Lindě 21, když to nevyhraje, tak to mám příležitosti a Karolina teďka zdravá, tak proč ne příští rok, to má ještě 5-10 let před sebou, tak ale jsem moc ráda a pyšná.
2: Říkala Martina Navrátilová, česká tenisová legenda, byť tedy drtivou většinu svých úspěchů sbírala tedy už pod americkou vlajkou. Jen doplním tedy, že Muchová nebo Nosková se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 sezóny. V roce 2024 triumfovala v All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii uspěly na londýnské trávě také Petra Kvitová, ta dokonce dvakrát a ještě před ní Jana Novotná. Souboj o titul ve Wimbledonu mezi Muchovou a Noskovou začne v sobotu v 17 hodin, samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No a přímý přenos ten nás čeká také v nejbližších minutách, protože bude pokračovat dál první čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. V Bostonu proti sobě stojí Francie a Maroko, no a my u toho budeme díky komentáři Kristiana Švedy a Karla Schambergera.
1: 32. minuta utkání pomalu končí ta reklamní nebo hydratační přestávka. 0-0 skóre mezi Francií a Marokem. Kylian Mbappé, kapitán francouzského národního týmu, měl ve 28. minutě obrovskou šanci poslat svůj tým ve čtvrtfinále do vedení. Ovšem neproměnil penaltu. Zahráli docela bohorovně, řekl bych, pravačkou k pravé tyči, ale po zemi a ani tu ránu úplně, jak se říká, neutáhl. Takže golman Bono vystihl stranu, zakročil, chytil balon a stále platí skóre 0-0. Teď jsou Francouzi po autovém vazování z levé strany nad hranicí vápna Maroka. Palí Ousmane Dembélé a míjí levou tyčku branky Maroka, ale dobře to zkoušel tento hráč. Paris Saint-Germain nad hranicí vápna si dal balon na levačku a z pravé strany kroutil balon na zadní tyč. Nicméně o nějaké 2-3 metry se netrefil, takže i nadále platí to nerozhodné skóre mezi Francií a Marokem 0-0. Africký tým, tedy Maroko, stále nevyslalo jedinou střelu na golmana Maňana. Oproti tomu Francie pálila už 8krát, z toho 2 střely mířily na branku. Nicméně to podstatné, co platí i dál, je nerozhodné skóre 0-0 a ladíte přímý přenos Radio Žurnálu Sport.
0: Na levé straně je to teď Francouz Due, který chtěl postupovat až v podstatě k pokutovému území, ale byl odstaven kapitánem Maroka Hakimim, který následně ještě dal přihrávku na Unaiho, ten se ale mýlil následně v přesnosti a tak k balonu poslal Francouze. Byl to Olise, který procházel až k pokutovému území, ale znovu teď výtečný obranný zákrok Maroka, který předvedl i za Diop, ten nahrává ještě do středu, tam je El Ainaoui a ten vrací právě na Diopa. Diop pravačkou vrací na El Ainaouiho a ten má teď alespoň trochu prostoru k tomu vysunout se o pár metrů před pokutové území, přihrává na Mazraouiho, ten ještě vrací na Salaha Edina. Právě Salah Edin je teď u balonu, posílá balon hodně do špeku Bouadimu, ten ale zvládl pravačkou posunout míč na pravou stranu, tam je Hakimi, ten ještě vrací na Bouadiho. Bouadí mohl hrát s Unaim, ale Unai nakonec otáčí tu hru na obrané polovině Maroka až na obranou řadu. Byl to Diop, který mohl hrát do středu na El Ainaouiho. Končí 34. minuta zápasu a Francie hraje s Marokem v úvodním čtvrtfinále mistrovství světa 0-0, ačkoliv kapitán Francouzů Kylian Mbappé neproměnil penaltu.
1: Kombinace stoperské dvojice Maroka, teď si promíč seběhl i levý bek Salah Edin, který dává do středu hřiště na připraveného Unaiho, ten je ve středovém kruhu, pas do pravé strany míří na Brahima Diaze, ten vrací na Unaiho na polovinu hřiště zhruba, zpátky přihrávka na Diaze a rychlá kombinace středem hřiště je úspěšná a tak může Unai mířit pokutovému území. Průniková přihrávka, kterou ale nestihl Diaz zpracovat a tak odkopává Stoper Upamecano, stoper Francie, zhruba na polovinu hřiště, kde sice zapresoval Rabiot, ovšem o balon přišel, a tak pokračuje Mazraoui, to je stoper Maroka v kombinaci se Salahem Edinem. Ten je napadaný Dembelem, ovšem stále fotbalisté Maroka drží balon. Tak jsem to zakřikl. Due vybojoval balon a míří k pokutovému území, je ve vápně, střílí a výborný zákrok golmana Maroka Bona proti Désiré Douému, který pálil zhruba z úrovně penaltového puntíku po té breakové situaci, kdy fotbalisté Maroka ztratili balon na své vlastní polovině, ale Bono vystihl tu střelu pravou nohou směrem k levé tyči, z pohledu Douého vytáhl míč a vytáhl ho na rohový kop pro Francii. Tak další velká příležitost, už několik gólových měli Francouzi, měli na to, aby otevřeli skóre. Stále se to ale nestalo. Teď budou zahrávat rohový kop, 36. minuta, Francie Maroko 0-0.
0: A je to Michael Olise, který stojí u balónu, ten si ještě musí posunout do toho čtvrtkruhu u rohového praporku. Je napomínám, sudím z Argentiny Tejem. Teď už ale Olise leváčkou posílá centr do vápna. Francouzi sice hlavičkovali, byl to nejspíš obránce Saliba anebo Kunde, který se opřel hlavou do balónu, ale ta hlavička nenabrala razanci a tak golman Bono neměl problém, ani nemusel jít svým tělem na zem, ale jen rukama se sklonil pro balón a následně už rozehrává na levou stranu. Tam ale Francouzi se rychle dostali k balónu, jenže průniková přihrávka na Mbappého nenašla francouzského kapitána a tak míč docestoval jen k brankáři Maroka Bonu. Bono teď může rozehrávat do středu obrany, tam je připravený El Ayn, který si hodně zběhává ze záložní řady právě do té obrané rozehrávky Maroka, ačkoliv tady maročtí stopeři jsou jen dva, tak právě El Ayn hodně vypomáhá. A teď posílá přihrávku ještě na El Kanuse. El Kanus následně na levou stranu hřiště, kde může hrát ještě Salah Edin, po něm také obránce Mazraoui. Maročané se pomalu, ale jistě posouvají o trochu dopředu. Mezitím máme trochu času na krátké statistiky, a to konkrétně co se týče střel. Už 10 pokusů vyslali Francouzi, 3 z nich mířili na branku, zatímco Maročané ještě v zápase nevystřelili. A tak platí v 37. minutě zápasu Francie Maroko 0-0.
1: Kombinace fotbalistů africké země na vlastní polovině, znovu mezi obránci Salah Edin z levé strany dává na Diopa, ten kombinuje s Mazraouim, zpátky Diop a znovu vrací na Mazraouiho. Teď přihrávka na El Ayn-Nawiho už do středu poloviny Maroka, přihrávka k té poloviční čáře, k té středové čáře, a teď zákrok na Koného, který nakonec je dopísknutý. Nedovoleným zákrokem se El Ayn-Nawi, který si dal moc dlouhý balón před sebe, tak se provinil proti Konému, který dobře napadal. No a následně nohou, vlastně takovým specifickým zákrokem zezadu, podrazil Koného, takže standardní situace pro Francii už na polovině Maroka. Musíme znovu připomenout, že Kylian Mbappé ve 28. minutě zahrával pokutový kop, ale neproměnil. Vychytal ho golman Bono, protože Mbappé pálil po zemi neúplně dobře razantní střelou k pravé tyči. Bono vystihl stranu a ten míč chytil. Takže končí 38. minuta. Teď Francouzi za nerozhodného stavu 0-0 míří do pokutového území. Je to Olise. Šel do trojice fotbalistů, ještě udržel balon nad hranicí vápna, se ho snažil získat Usman Dembele, o něj přišel, a tak je tu šance na break pro Maroko. Brahim Díaz teď měl pocit, že byl faulovaný. Specifická situace, kdy chytil balon do rukou ještě předtím, než hlavní argentinský sudí Tejo zapískal do píšťalky. Ve fotbalové šancelize jsme to viděli třeba v utkání Slávie z Bohemians, kdy Aleš Čermák chytil míč do ruky v domnění, že byl faulovaný. Dostal následně červenou kartu, protože hlavní sudí nezapískal. Tak teď se nic takového nestalo, prostě ten zákrok byl dopísknutý, přestože se Díaz dotkl balonu ještě předtím, než argentinský sudí hvízdl do své píšťalky, a může Maroko pokračovat v kombinaci, protože přeci jen zákrok byl tedy dopísknutý. A tak hraje Mazraoui, po něm Diop, a Maročané za stavu 0-0 ve 39. minutě na jím konci kombinují na své polovině s balónem.
0: A na pravé straně je teď připravený El Kanus, který přihrává ještě na obránce Maroka, kterým je Diop. Diop pravačkou posílá balon úplně na posledního marockého hráče, kterým je pochopitelně brankář Bono, ten vrací Diopovi a dává ještě do středu na Buadího. Po Buadím může hrát také Talby na levé straně hřiště, dává ještě na Brahima Diaze. Brahim Diaz už rychle postupuje, dává zpátky na Talbyho, který je ve vápně. Talby se snažil ještě poslat balon do výhodnější pozice někam před branku Francie. To se mu ale zatím nepovedlo. Byl to Upamecano, který dokázal ten balon dát pryč z francouzského pokutového území a následně Maroko už centrovalo jen mimo branku. A tak je to francouzský brankář Maňán, který teď rozehrává na levou stranu, našel si Dýněho, po něm může hrát na levé straně ještě Due vrací ale na obránce Salibu, Saliba po něm hraje také Upamecano, ten posílá teď ještě míč úplně na pravou stranu, tam je Koundé otáčí ale hru zpátky na Upamecana. 40. Ta první minuta zápasu. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport Francie Maroko v úvodním čtvrtfinále mistrovství světa 0-0.
1: Kombinace stoperů Francie, hraje Saliba na své vlastní polovině, vybírá si Upamecana, ten dává takovou grimasu, jakože bych chtěl trochu lepší nabídku, to se teď podařilo. Mbappé po kombinaci s Konem ve středu vrací plochy hledá Oliseho, jenže ten balon ztratil, balon se odkutal na kopačky fotbalistů Maroka s míčem, tak následně kombinují fotbalisté svěřenci Mohameda Ouahbiho, trenéra Maroka, který se za postranní čarou trochu rozčiloval, pravou i levou rukou ukazoval, kde by si ideálně představoval postavení svých hráčů, tak teď se mu zkouší, řekněme, víc vstříc nebo alespoň trochu plnit ty jeho pokyny, protože se posunuli trochu více do šířky obě křídla, oba krajní hráči, a teď roztahují fotbalisté Maroka hru na pravé straně. Kombinace, o kterou se snaží Hakimi a také Diop, na pravé straně dostává teď balon Unai, vybírá si znovu Hakimiho, ten si u pravé postranní čáry seběhl už na polovinu Francie, jenže přiběhl také Unai, který ten balon nakonec vzal a otáčí ho z pravé strany na levou. A tak kombinace téměř u té krajní autové čáry je z pohledu Maroka sice na první dobrou neúspěšná, nicméně byl to nedovolený zákrok. Upamecano fauloval a tak budou vhazovat fotbalisté Maroka na polovině, pardon, nikoli vhazovat, ale rozehrávat standardní situaci na polovině Francouzů. Rozehráli velmi rychle a hned o balon přišli. Takže evropský stát, tedy Francie, kombinuje s míčem mezi svou stoperskou dvojicí na konci 42. minuty. Začalo čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 0-0 mezi Francií a Marokem a vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: A budou to Francouzi, kteří teď budou rozehrávat z obrané poloviny hřiště z pravé strany, kde byl foulován Upamecano, už dostává přihrávku obránce Saliba, který rovnou míří s balónem až k polovině, kam si přiběhl pro balón také Mbappé a posílá míč téměř pokutovému území, kam si nabíhal Dembele, jenže marocká obrana zatím zvládla tento pokus Francouzů na výbornou, zabránila mu a tak na levé straně hřiště může hrát El Kanousa, po něm také Salah Eddin, který dává ještě na Buadího. Buadí ve středu hřiště otočil se s balónem a dává na Mazraouiho a Mazraoui posílá ještě na brankáře Bona. Ten si našel ještě ve vlastním vápně Diopa na pravé straně hřiště a Diop se rozliží před sebe, trochu rozhazuje rukama. Kuci, já nemám komu. Čtu teď z chování si Diopa. Nakonec to skončilo přihrávkou na Hakimiho, ale ten byl trochu ve špeku a tak zahrál míč do postranní čáry, respektive mimo hřiště, a tak vhazují Francouzi. Je to Dýně, který dává ještě na Salibu, následně na Upamecana. Upamecano přesně na polovině hřiště teď ještě dává do středu a tam je připravený také Koné. Po Konem chtěl hrát Due, ale ten se k míči nedostal a tak šance pro Maroko dostat se z obrané poloviny hřiště. 44. minuta zápasu Francie Maroko 0-0.
1: Maročané se sami vždy vlastně zaženou pod tlak, nezvládli zatím úplně rozehrát přesně. Znovu se to vyplnilo, teď znovu Francouzi získali balon na polovině Maroka. Teď to zkouší kombinací přes kapitána Mbappého středem hřiště. Ten nakonec vrací míč na stopera Upamecana, přihrávka do pravé strany k postranní čáře, kde je připravený Dembele, vyměnil si trochu pozici s Konem a Dembele už je zhruba na úrovni defenzivní zálohy. Zasekává balon, proti němu vystoupili dva Maročané. Jenže zvládl Dembele přihrát, teď pas míří na Koundého, který běžel po pravé straně. Jenže ta přihrávka, ten pas byl hodně rychlý a hodně svižný, takže se odkutálel až do zámezí a bude znovu rozehrávat golman Maroka Bono, který zatím předvádí, řekl bych, nebo předvedl několik výborných zákroků a je hlavním strůjcem toho, že Maroko zatím neinkasovalo ten nejvýraznější moment. Přišel v 28. minutě, kdy Kylian Mbappé neproměnil penaltu právě kvůli tomu, že ho Bono vychytal. Teď nákop marockého golmana až na polovinu Francie, 45. minuta ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Marokem 0-0.
0: A my se za půl minutku dozvíme, jaké bude nastavení úvodní půle tohoto duelu a budou to teď Maročané, kteří mají právě z poloviny k dispozici Jauté Vazvání a Hakimi si po rychlé narážečce společně s El Ainaouim znovu došel pro balón, ale vrací ho právě na El Ainaouiho, ten vrací ještě na Diopa, který hraje na obrané polovině, posouvá ještě na golmana Bona. Bono teď levačkou nakopává až na útočnou polovinu. Ideálně by se snažil najít na levé straně nejspíš Talbiho. Pět nastavených minut, tolik času se ještě bude hrát v Bosnu úvodní půle tohoto zápasu. Mezitím Mbappé se chtěl rychle dostat k balónu, potom co Maročané o míč přišli na polovině, tak to byla průniková přihrávka od jednoho z francouzských obránců právě na Mbappého, ale na francouzského kapitána neprošla a naopak doputovala až k marockému golmanu Bonovi, který následně dal ten balón až na útočnou polovinu. Tam se ale zhostili míče hned Francouzi. Teď je to ve středu zálohy Kone, který může hrát na pravou stranu, kde je Koundé a po něm také u lajny připravený Dembélé. Dembélé už je zhruba 4 metry před pokutovým územím, vrací a ještě na levou stranu hřiště. Tam teď rychlá narážečka Dueho společně s Rabiotem a ten nakonec vrací ještě zpátky na Dueho. Po něm může hrát ještě Saliba. Je to teď ještě připravený Koné, který se snažil vypálit spoza pokutového území, ale trefil jen marockou obranu, ale francouzský útok může pokračovat, protože Francouzi, byl to Dembélé, který nenechal balón docestovat až mimo hřiště, a tak je to Digne, který zkusí daleko do soubránu, trefil břevno. Digne to teď sympaticky zkusil ve druhé nastavené minutě úvodního poločasu. Levý obránce, který obléká barvy Aston Villa, teď natáhl levačkou a asi se snažil překvapit také golmana Bona, což se téměř povedlo, protože Bono byl trošku vytažený před brankovou čárou a nakonec jen zvoní v uších fanouškům v Bostonu. A tak stále platí, že Francie hraje s Marokem 0-0 teď na konci druhé nastavené minuty úvodního poločasu.
1: A mně se zdálo, že Bono si na ten míč šál. Byť lehce, tak ho podle mě vytáhl na břevno, ovšem roh se nekopal, ono se nepřiznal k tomu doteku a odkopl míč od své branky, odkopl ho na polovinu hřiště do středového kruhu, kde ho ale znovu získávají jen Francouzi. Takže začala třetí nastavená minuta z avizovaných pěti a kombinace Upamecana s Koundém na pravé straně, přihrávka na Mbappého, který si hluboko zvládl se běhnout pro balon. Otočení hry z pravé strany na levou. Due je v bezprostřední blízkosti pokutového území. Dělá přešlapovačku na levou stranu. Hakimi skočil do toho souboje. Reklamuje, že byl zatažený Duem za dres. A podle reakce francouzského křídelníka Desireho Dueho to nebude roh pro Francii. No, tahali se oba, Karle, co myslíš?
0: Tahali se oba a nakonec skončili taky oba na zemi. Ať už Hakimi levačkou držel dres Dueho, tak Due pravačkou zase červený dres Hakimiho. Zdálo se mi, že to byl ale právě marocký obránce Hakimi, který se dotknul balonu jako poslední a tak by to měl být rohový kop pro Francii. Ten se ale nekonal a tak Maročané odkopli jen od branky na útočnou polovinu. Tam se ale Francouzi rychle dostali k balonu a tak je to na pravé straně Dembélé, který už je ve vápně, dělal přešlapovačku, ale nakonec narazil jen na úspěšného obránce Salaha Edina, který teď vysílá balon ještě po levé straně hřiště na Unaiho. Unai teď vepředu může si narazit ve středu také s El Ainaouim. El Ainaoui našel ještě na pravé straně kapitána Hakimiho. Hakimi dává na Brahima Diaze. Šance pro Maroko v závěru úvodní půle, je to Hakimi, který je na útoční polovině a hraje společně ještě ve středu s El Kanusem. El Kanus dává na Diaze, ale ten mu rychle vrací míč a tak to je El Kanus, který může narazit na Hakimiho na pravé straně hřiště. Je to Diaz, který měl být takovou zdí, o kterou si narazí míč. Teď Ashraf Hakimi, pískaná ruka v francouzského hráče zhruba nějaké 3-4 metry před pokutovým územím. Brahim Diaz se snažil centrovat a trefil pravou ruku Rabiota a tak to bude teď velice zajímavá situace. V závěru první půle to jsou jen 2 metry před pokutovým územím, ale z velkého úhlu z pravé strany právě pokutového území, odkud teď budou rozehrávat Maročané. 45 vteřin zbývá do konce pětaminutového nastavení. Francie Maroko 0-0.
1: No a u míče je připravený pálit asi levou nohou na branku Brahim Diaz a pravou nohou kapitán Hakimi. Francouzi staví zeď, konkrétně organizuje samozřejmě brankář Maňan, jenže postavil si jen dva hráče do zdi, připojí se k nám i posluchači Radiožurnálu. Pátá nastavená minuta z avizovaných 5, teď Hakimi pálí ze standardní situace na bližší tyč, jenže minul, byl zhruba 2 metry za pokutovým územím. Standardní situace, kterou zahrávali Maročané po té, co Rabio zahrál rukou. Hakimi, nakonec kapitán Maroka, pálil obstřelem kolem zdi, jenže netrefil vůbec branku o nějaké 3-4 metry. A pod našimi hlasy teď možná slyšíte ten závěrečný hvist. Fotbalisté Maroka přečkali v prvním poločase penaltu. Kylian Mbappé, kapitán Francie, zahrával ve 98. minutě pokutový kop, ale zahrál ho trochu bohorovně po zemi, pomalu k pravé tyči ze svého pohledu. Pravou nohou. No a golman Maroka Bono zasáhl, chytil balon, takže jsme branku neviděli i přes velkou střeleckou převahu Francie. 13 ran už vyslali Francouzi, nicméně na ukazateli skóre i dál svítí nerozhodné skóre 0-0 mezi Francií a Marokem ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Přímý přenos bude na Radiožurnálu Sport pokračovat i po poločasové přestávce.
2: Říká Kristian Švéda, se kterým se tedy stejně jako s Karlem Schambergrem brzy znovu uslyšíme. No a teď už se slyšíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, hezký večer.
5: Dobrý večer.
2: Tak začněme tou penaltou, protože Kylian Mbappé ten rozhodl osmifinále proti Paraguayi právě tím, že proměnil pokutový kop, ale teď mu ho golman Maroka Bono chytil. Z tvého pohledu, udělal Kylian Mbappé něco špatně, nebo to zkrátka Bono provedl výborně?
5: Tak já začnu tím, že teďka jsem fakt jako zapojený v takové soutěži o penaltového krále různých krajů a sleduju to vlastně každý víkend, že prostě některé ty penalty se promění hladce, některý hůř a teď v poslední době Messi dvakrát, teď Mbappé, vlastně nejlepší hráči v současnosti na světě, neproměnili taky a co udělal špatně, no tak jednak ta doba před tou penaltou, prostě je to nepříjemný, ten hráč se soustředí, má nějakou myšlenku, já si myslím, že už třikrát byl jako připravený k tomu, aby tu penaltu zahrál, ano. Bohužel nedostal povel, no a až potom, kdy ten povel dostal, no tak se rozhodl a provetý takhle. Samozřejmě ten hráč není bez emocí, není bez nervů a tou hlavou mu běžejí různé věci, samozřejmě musím říct, že nejlepší hráč Maroka je Bono, protože jednak chytil penaltu, ale měl další dva prostě fantastický zákroky, které prostě byly gólový, takže Mbappé škoda, ale stává se to prostě i těm nejlepším.
2: A ono to dost možná není náhoda proti Bonovi. 35-letý brankář saudsko-arabského Al Hilalu totiž na turnaji čelil 9 penaltám a dostal z nich, Pavle, jenom 2 góly, takže zkrátka specialista na penalty.
5: No, tak tomu musím zavolat, aby ještě přijel na naše nějaký kolo, aby vyhrál rukavice nějaký, ale on působí jako flegmatik, když vidíme jeho rozehrávku, hodně si věří, hraje z jedný takový těžký balóny, musím říct, že opravdu je to výborný golmán a není to náhoda, když dostaneš tolika penalt, jenom 2, tak prostě to už není náhoda.
2: Držení míče 50% na obou stranách, ale střely celkově 13-0 pro Francii. Co tedy zatím z pohledu Pavla Horváta chybí Francouzům k tomu, aby dokázali střelit gól a rozhodnout ten zápas?
5: No zatím asi jenom proměnit tu šanci, tak ta penalta byla největší šance, ale Doué měl obrovskou příležitost, Upamecano hlavou velkou šanci, ta střela Digneho taky byla výborná,
6: Takže asi trpělivost a vypracovat si další šance a jednu z nich proměnit. Maroko zatím zklamání, samozřejmě chápu, že Francouzi jsou velmi silný ten tým a vidíš, že každou mini chybičku Maročanů prostě okamžitě trestají a jsou hned nahoře a jsou hned v šanci, takže není to jednoduchý, ale čekal jsem větší odvahu od Maroka, ale tady jde o hodně, asi to není jenom o pocitu a zahrát si fotbal, ale má nějaký taktický plán, který jim víceméně vychází, ale dopředu samozřejmě asi by chtěli předvíst daleko víc.
2: Třeba se toho od nich dočkáme ve druhém poločase, samozřejmě i po něm se spojíme s Pavlem Horvátem. Pavle, díky a brzy naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
7: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: No a teď se přeneseme do Paříže, protože tam už je náš francouzský zpravodaj, tedy zpravodaj Českého rozhlasu, který absolvoval dlouhou a neúplně rychlou cestu z Karlových Varů z Mezinárodního filmového festivalu. A Martin Balucha teď už tedy sleduje, jakým způsobem se v Paříži sleduje ono čtvrtfinálové utkání mistrovství světa Francie-Maroko. Martine, ještě jednou hezký večer a stále na stejném místě v baru, převážně mezi francouzskými příznivci.
8: Hezký večer, ne, už jsem se přesunul a tady už je to úplně v jiných barvách, je to v červeno-zelených barvách. Přesunul jsem se do restaurace takové kebabárny a skutečně tady těch marockých fanoušků je podstatně víc. Taky tomu odpovídal vlastně ten průběh z toho diváckého úhlu pohledu toho zápasu, když Mbappé nevsítil tu penaltu, tak jste měli vidět tady to nadšení. Lidé vyskočili z těch židliček od těch kebabů a začali křičet, byli evidentně nadšení a pak samozřejmě to v bledě modrém se zopakovalo několikrát, jednak při těch šancích Dembeleho, jednak tu hlavičku, pak ten nepřesný kop a i jak střílel Désiré Doué, tak myslím, že tady v této kebabárně zatím jsou spokojení, tak jak se dívám na ten průběh toho utkání a skutečně tady hlavně tedy vévodí ta červená a zelená barva.
2: Zatím je to klid, protože samozřejmě bavili jsme se o tom, jak se Francouzi a Pařížané, zvlášť hlavně tedy policie a další složky těch zainteresovaných a zodpovědných systémů chystají na možné nepokoje, tak jak to zatím vypadá?
8: No, zatím teda tady na okraji Paříže, kde jsem já, tak tady je klid. Skoro bych, kdybych se měl tipnout, jaký výsledek z toho bezpečnostního úhlu pohledu by byl lepší, tak těžko říct. Ono to tak bývá, že i v případě právě úspěchu, neúspěchu PSG, třeba v Lize mistrů, teď jsme to viděli zase znovu, že ten výsledek skoro bych řekl jedno, ale dopadne to vždycky stejným způsobem. Nepokoje v centru Paříže, nechtěl bych teda předpovídat. Zatím teda, co jsem se tak díval i prostřednictvím francouzských médií, francouzských třeba deníků jako Le Figaro, kteří sledují to utkání i právě ty doprovodné události, to znamená sledování těch zápasů. Možná tedy malý tip, kdyby Maročané zvítězili, tak samozřejmě to bude velká oslava. Těžko říct, jestli by se to pak promítlo i právě v těch nepokojích. Je to dost dobře možné, pak možná nějaká frustrace ze strany toho francouzského týmu, ale to předjímám. Zatím tedy, abych odpověděl na tvoji otázku, tak se nešíří nějaké větší nepokoje, ale to se může v následujících minutách a koncem hlavně toho utkání změnit, i když je tedy pravda, že v případě toho utkání v Lize mistrů právě v úspěchu PSG, tak tam už jsem si, já jsem to utkání sledoval právě z pařížského bulváru Champs-Élysées a tam už v průběhu toho zápasu byly vidět prostě provokace ze strany fanoušků směrem k policistům. Teď zatím jsem nezaregistroval něco podobného, ale jak říkám, může se to změnit.
2: Doufejme, že se to změní, že všechno proběhne v klidu a vždy jde nakonec přeci jenom o fotbal v uvozovkách. Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži, byl teď hostem Radiožurnálu Sport. Martine, díky.
8: Taky děkuji, hezký večer.
2: 22 hodin 58,5 minuty, jen tedy zopakuji, Francie-Maroko 0-0 po prvním poločase tohoto úvodního čtvrtfinálového utkání na mistrovství světa. V Bostonu za pár minut začne druhá půl, samozřejmě v přímém přenosu budeme u toho. Ale ještě předtím si dáme za malou chvíli zprávy.
7: 21 etap, Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii. Je tu cyklistická Tour de France. Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar? A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matyáš Vacek.
9: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
7: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího. Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
10: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
7: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
11: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Radiožurnál 23 hodin. Martin Matějka připravil zprávy.
13: Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejmín 3 dny. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, postupně omezí počet modelů na polovinu. A fotbalisté Francie a Maroka bojují na světovém šampionátu o postup do semifinále. A zítra bude slunečno, místy až oblačno, teploty až 29 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny. Radiožurnálu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
14: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
13: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Podle hasičů se nikdo nezranil. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem a kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Radiožurnál. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve středočeském kraji. Potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
15: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
13: Škoda podle pojišťoven ještě poroste, bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský.
7: Sport.
13: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostuťkovou 2x6-4 a Muchová po více než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. Přímý přenos se nabídne v sobotu od 17 hodin Radiožurnál Sport. Francouzští fotbalisté na letošním mistrovství světa ještě nestratili ani bod a ve čtvrtfinále jsou jejich soupeři Maročané. Aktuální informace z duelu v Bostonu připojí Karel Schamberger.
0: Po prvním poločase Francie Maroko 0-0. Kapitán Francie Kylian Mbappé neproměnil pokutový kop. Brankář Bono ho vychytal. Druhý poločas začne za několik minut. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D1 u Mirošovice v Praze, uzavírka v tunelu Blanka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru před omezením máme hlášené odstavené vozidlo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Mezi 42. a 40. kilometrem je uzavřený pravý pruh, silničáři opravují vozovku. Je to tam bez zdržení. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku se vyhněte překážce mezi Ploskovicemi a Bíčkovicemi. Uprostřed vozovky leží sražená srna. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně pozor na nehodu před Lomnicí nad Lužnicí. Střetla se tam dvě osobní auta při kolizi se zvěří. A v Praze před malou chvílí začalo čištění v tunelu Blanka. Celou noc má být obousměrně uzavřený v úseku mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: 23 hodin 5 minut a vy se ve vysílání Radiožurnálu Sport zase vracíme k fotbalovému mistrovství světa a úvodnímu čtvrtfinále.
16: Přímý přenos
11: Radiožurnálu Sport.
2: Zatím Francie Maroko 0-0, je tu druhá 45 minutovka a reportéři Karel Schamberger a Kristián Šveda.
0: Hráči se pomalu, ale jistě vracejí z útrop bostonského stadionu a na hřiště teď přichází také asi nejpočetnější skupinka Francouzů, vedená Kylianem Mbappem. Muž, který už si jednoznačně mohl zapsat jeden gól v tomto duelu, neproměnil ale penaltu a marocký gólman Yassine Bono ho vychytal po tom, co Mbappé dost lacině tu penaltu zahrál. Kristián Čvedo si ale v poločasové přestávce všiml momentu, který té penaltě předcházel.
1: I díky upozornění našeho editora Lukáše Michalíka, ať neubíráme kredit kolegům z redakce. Už jsme na tomto světovém šampionátu viděli dvakrát červenou kartu za zakrytí úst. Bylo to předem avizované, že se to trestat bude. Na světovém šampionátu viděli dvakrát červenou kartu za zakrytí úst. Bylo to předem avizované, že se to trestat bude. Miguel Almirón, Paraguayec v zápase s Tureckem,

0: Dembele, chránil ho, aby ho třeba Maročané nerošlapali, a k němu právě přišel Diop, ústa si zakryl, naklonil se k němu, bylo tam ještě to naklonění, které vlastně ještě víc podtrhovalo celou tu situaci, dal si pravou ruku před ústa a zdálo se mi, že něco skutečně Dembele mu řekl. Ten se ale nijak nerozčiloval, nebylo to evidentně tedy asi nějak provokativní nebo něco ofenzivního. To podstatné ale je, že bych čekal, že třeba video rozhodčí tuto situaci odhalí.
1: Podle regulí to měla být červená karta. To je jednoduché, podle pravidel na tomto světovém šampionátu Issa Diop už neměl nastupovat do druhého poločasu v dresu Maroka, tak jak tomu právě teď je. Na druhou stranu můžeme zase ocenit chování Usmana Dembeleho, který sice v uvozovkách trošku poškodil svůj tým, protože Francie mohla hrát v podstatě přesilovku. A na druhou stranu to je z mého pohledu trochu frajerské chování v tom smyslu, že neběžel hned žalovat. Těžko říct taky, co Issa Diop řekl právě třeba, Dembelemu.
0: Třeba to nebylo nic opravdu ofenzivního, provokativního nebo tak. Já bych spíš čekal, že tady existuje v podstatě určitá presumpce viny, kdy prostě jednoznačně bylo předem deklarováno zakrytá ústa, červená karta.
1: A to říkáme v momentě, kdy teprve Maročané vycházejí ze stadionu v Bostonu na hrací plochu a vede je hráč s dvojkou a modrou kapitánskou páskou na levé paži, tedy Ashraf Hakimi, který teď vběhl právě na trávník, a tak za malý moment začne druhý poločas úvodního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Rychlý pohled do statistik, zatímco se kouká francouzský trenér Didier Deschamps také do nějakých papírů, tak já můžu konstatovat, že Francouzi jednoznačně byli v útoku aktivnější v první půli, vyslali 13 střel, 3 z toho a na branku, zatímco Maroko vystřelilo jen jednou a na branku ještě vůbec nevystřelilo.
0: I dál platí nerozhodné skóre 0-0 za malou chvíli, začne druhý poločas. Čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa odstartovalo právě duelem Francie s Marokem. V našem vysílání určitě uslyšíte i o dalších soubojích. Španělsko, Belgie, Norsko, Anglie a Argentina. Švýcarsko, světový šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Byť teď se hraje ve Spojených státech na stadionu v Bostonu. Začal teď druhý poločas utkání Francie s Marokem a okamžitě Francouzi nakopávají balon až na polovinu soupeře. Míč doputoval do zámezí a tak Maročané vhodili a míč letí na Colemana Bona, který na to, jak zatím výborně chytá a poradil si se všemi pokusy Francouzů, včetně penalty Kyliana Mbappého ve 28. minutě, zatím drží tu nulu, tak teď rozehrál nepřesně, balon se od jeho pravé nohy odrazil až do zámezí a tak vhodili Francouzi a jsou na polovině Maroka. 46. minuta, začal druhý poločas čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a dál platí nerozhodné skóre mezi Marokem a Francií 0-0.
1: A bude to vhazování pro týma Maroka. Na levé straně hřiště už si balon bere do svých rukou Salah Eddin a hází dopředu na El Kanusa, ale nebyl tím mužem, který by se k balonu dostal, naopak jen od něj se míč odrazil k marocké střídačce, tedy mimo hřiště, a tak aut pro Francii. Z pravé strany hřiště se o ten aut postaral Jules Koundé, který dává ještě na Upamecana, ten hraje společně se Salibou v obrané stoperské dvojici. Právě Upamecano, který dostal přihrávku od Saliby, posouvá ještě do středu na Koného. Koné dává na Dembeleho a ten hraje ve středu hřiště zhruba na polovině hřiště ještě také s Olisem. Olise se teď rozlíží a dává na pravou stranu na Koného. Ten dlouhou přihrávkou vyzývá k útoku také obránce Koundého. Koundé a po něm Dembele, který teď sice nasadil hezké jesličky, a to konkrétně El Ainaouimu, ale to bylo tak všechno z té hezké akce, protože následně dostal se míč k hráčům Maroka a dopředu teď může jít Unai, který posílá na pravé straně ještě míč na Brahima Diaze. Brahim Diaz centruje, ale Koundé se dokázal vrátit. A tak míč k Talbimu doputoval až následně po té hlavice Koundého. Je to právě Talby, který může hrát z levé strany pokutového území, dává ještě na Unaiho. Unai už je ve vápně, tam ale Francouzi stáli připraveni. Brahim Diaz se ještě dostává k odraženému míči, chtěl vypálit, ale nepovedlo se mu to ideálně a teď už se, troufám tvrdit, Francouzi osvobodí. 48. minuta zápasu Francie-Maroko 0-0.
0: A kombinace Maročanů, teď trochu uklidnění hry, fotbalisté této africké země už jsou na polovině Francie a hrají s balónem, takže přihrávka na pravou stranu na Bouadiho, ten si vybírá kapitána Hakimiho na pravé straně, ten vrací balón

0: k obráncům a zahraje si znovu Buadí, teď i Unai ve středu hrací plochy, ale zpomalení hry, teď všichni fotbalisté jdou, nikdo z nich se nerozeběhl, prvním mužem, který se dostal do takového poklusu, byl El Ainaoui, otáčí hru z pravé strany na levou a akce, kterou táhne Talby, zkoušel si vyměnit balon s El Kalnusem, ten udělal nejprve zasekávačku, pak pravačkou posílal oblouček zpátky na Talbyho, jenže byl moc dlouhý a můžou hrát Francouzi. Dlouhý nákop, který míří až na polovinu Maroka, Doué je u balonu, ale dobře, přiběhl také Hakimi ve 49. minutě, zabránil Douému v tom zakončení. Byla to velmi rychlá rozehrávka a myslím si, že si pohlídal Désiré Doué, tento hráč, který na klubové úrovni působí v Paris Saint-Germain, si pohlídal offside, nicméně na ten centr už byl krátký a tak bude rozehrávat marocký brankář Bono od své branky, ještě nedostal k pokyn od hlavního argentinského rozhodčího Teja k zahrání, až teď jste možná pod mým hlasem v přímém přenosu Radiožurnálu Sport slyšeli tu píšťalku. Maročané rozehrávají na konci 49. minuty ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, 0-0 zápas Francie Maroko.
1: A jsou to Francouzi, kteří jsou u balónu a konkrétně to byl Olise, který chtěl hrát dopředu, ale naopak jeho přihrávka nebyla přesná, tak dopředu teď můžou jít Maročané. Na levé straně je to připravené Shamsdino Talby, který sice se dostal k balónu, ale s balónem odcestoval až do zámezí a mezi tím tam na hrací ploše ještě Maňukoné. To je hráč, který právě Talbyho bránil v tom souboji a držel se za pravé koleno a tak uvidíme a vy o tom uslyšíte, zda Koné nebude mít nějaké větší komplikace, které by mu třeba překazily další působení ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, ačkoliv Koné po tom, co přiběhl rozhodčí Facundo Teo, tak se zvedá a takovým kulhavým krokem se vrací zpátky na pozici, kde normálně hraje a teď je to také Koundé, který vhazuje zpátky balón na hrací plochu. Končí 50. minuta hry, Francie hraje s Marokem 0-0.
0: Stoper Saliba vybral si ve středu ještě své poloviny Koného, nakonec přihrávka zpátky na Upamecana. Ten kombinuje se Saliba otočení hry na levou stranu, kde je připravený Digne, dává rychlou průnikovou přihrávku na Mbappého. Kapitán Francie dává až k levé postraní čáře, kde byl připravený Doué, jenže byl taky zapresovaný a musí vrátit zpátky na Koného. I stopeři Saliba a Upamecano si zahráli, zakombinovali s balonem a přihrávají na pravou stranu k postraní čáře, kde je Olise. Toho i rukama odtlačil Salah Edin a Olise se musel vrátit s míčem na vlastní polovinu. Přihrávka na Koného, ten se probojovává středem hřiště, ale neúspěšně. Balon získali fotbalisté Maroka a naopak oni se teď budou snažit založit nějakou útočnou situaci. Chtěl jsem říct breakovou, ovšem v ten moment se El Ainaoui otočil čelem ke svému vlastnímu brankáři, pravou nohou mu přihrál po zemi a golman Bono tak rozehrává rychlou akcí po pravé straně. Koné šel do souboje a počínal si nedovoleně, nicméně El Ainaoui ještě udržel balon a je tu výhoda pro Maroko. A tak fotbalisté, svěřenci trenéra Mohameda Ouahbiho postupují po levé straně hřiště, už jsou u pokutového území, Talby se snaží proniknout za balonem a nakonec z toho bude rohový kop, byť Upamecano bránil ten míč, když si představíte ten souboj křídelníka s obráncem o ten míč, který putuje do zámezí, tak Upamecano přistoupil, vlastně obkročil ten balon, roztáhl ruce, jako by ho bránil tak, aby to byl odkop od brány, jenže právě tento stoper Bayernu Mnichov v tuto chvíli samozřejmě národního týmu Francie se dotkl míče, ten se odkutálil do zámezí a bude to rohový kop pro Maroko, 0-0, stále platí to nerozhodné skóre mezi Francií a Marokem, vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: A je to Hakimi, který rozehrál nakrátko na Diaze ten rohový kop a i hned se Hakimi vrací k balonu, následně je to Unai, který se dostane k míči, Maročané jsou teď daleko u lajny před pokutovým územím, byl to Unai, který se snažil centrovat ještě na Buadího, ale před ním stál Koundé, tedy francouzský stoper a následně Maročané jen chtěli vrátit balon do ohně, jenže to byl až moc daleký pokus, který skončil mimo branku a tak je to golman Maňána, který rozehrává na levou stranu hřiště na Digneho, ten vrací na záložníka Rabiota a Francouzi teď díky Koundému překonávají polovinu hrací plochy, právě Koundé na pravou stranu a dává Dembélému. 53. minuta zápasu Francie Maroko 0-0.
0: Pod našimi hlasy určitě slyšíte vidíte ten pískot, to bučení, přeci jen začátek druhé půle není tak aktivní, jak té první, tak teď to zkouší Francouzi trochu zrychlit. Dué dává na Mbappého ve středu poloviny Maroka. Otočení hry z levé strany na pravou, u balónu je Koundé, stále to bučení neustává, ten pískot. Míč má Dembele u pravé postraní čáry, blíží se k vápnu, dává na Dueho, prostrkávačka, takový oblouček, který Dué posílal do vápna na nabíhajícího Oliseho, jenže neúspěšně, a je tu break Maroka v 54. minutě. Podél levé čáry sprintuje Talby v souboji jeden proti jednomu s Upamecánem. Kdo bude úspěšnější? Upamecano kopl do balonu, ale odkopl ho jen do autu. Bude to vhazování pro Maroko v 54. minutě.
1: A bude to tedy Talby, který se teď dostane k míči, ale předpokládal bych, že ho ještě přenechá nejspíš svým obranným kolegům, kteří ten auta zahrají, a to se také stane. El Canus jen ten míč obchází a nechá ho Salahu Edinovi, tedy levému obránci marockého národního týmu, a právě Salah Edin si vybírá Buadiho v záloze, ten otáčí hru přes Diopa, který stojí v tom středovém kruhu, a následně dává ještě na Mazraouiho, ten si vybírá před sebou Buadiho, Buadi pravačkou dává na levou stranu, tam je Salah Edin a Maročané teď kombinují na útočné polovině, jenže následně to byl Buadi, který tam dojel ještě na zemi Michaela Oliseho a tím pádem fauloval francouzského záložníka, a právě Francouzi se teď dostávají k balónu. Na startu 55. minuty, kdy platí skóre 0-0, ale musíme stále připomínat tu neúspěšnou penaltu Kyliana Mbappého z úvodního poločasu. Ve 28. minutě ho vychytal marocký gólman Bono.
0: A Kylian Mbappé už je na útočné polovině Maroka, dává na Dueho, ten pálí z pozabokutového území, jenže další zákrok si připisuje marocký golman Bono. Dué stál nad hranicí vápna na levé straně, dal si balon na pravou nohu a ta rána měla být přinejmenším z pohledu Dueho trochu přesnější k pravé tyči, ten míč trošku zaplaval ve vzduchu, ale skončil zhruba uprostřed branky, a tak Bono nastavil náruč, jak se říká, do koše, ten míč nakonec skrotil a rozehrál své branky dlouhým nákopem až na polovinu Francie, kde neměl nikoho ze spoluhráčů, a tak kombinují fotbalisté evropské země, svěřenci trenéra Deschampa. Teď po pravé straně míří dopředu Dembele, vrací Olisemu, který nakonec otáčí hru přes stopera Upamecana, ten dává na Salibu, stoper Arsenalu si vybral ve středu hrací plochy Kyliana Mbappého. Kapitán Francie nakonec dal do levé strany, kde je připravený Digne, ale nakonec ještě kombinace, která pokračuje přes Oliseho ve středu hrací plochy. Ten obešel dva fotbalisty Maroka, střela z pokutového území, Mbappé ale míjí branku. Olise procpal míč až na kapitána Francie a Kylian Mbappé zhruba z úrovně penaltového puntíku minul.
1: No, a mě udivuje, v jaké formě je v dnešním zápase druhý nejlepší střelec fotbalového šampionátu Kylian Mbappé, ačkoliv ten gól by teď stejně neplatil, protože Kylian Mbappé byl v offsideovém postavení, jak odhalil opakovaný záběr, ale Kylian Mbappé s tou šancí znovu nenaložil vůbec dobře, říkám znovu, protože podobně naložil také s pokutovým kopem pro Francii v úvodním poločase, ačkoliv tam alespoň trefil branku. Na levé straně je teď připravený Dué, který znovu hledá Mbappého, ten už byl v pokutovém území, ale měl proti sobě teď tři obránce Maroka, a tak se otočil s balónem a našel jen Rabiota. Rabiot vrací přes Dueho znovu na Mbappého. Mbappé je u levé lajny, kde proti němu vystupuje jeho velký kamarád z Paris Saint-Germain, když tam ještě oba hráli, kapitán Maroka Hakimi do něj trochu strkal, nakonec ale Mbappé udržel balón a tak pravačkou teď může poslat míč ještě zpátky na Dueho. Dué si našel ještě obránce Upamecana. Francouzi jsou teď hodně nalezí na obraně Maroka na pravé straně. Teď připravený také Olise, který může hrát ještě na Upamecana. Upamecano vrací a zpátky na Oliseho. 57. minuta utkání Francie-Maroko 0-0. Francouzi jsou teď ale v pokutovém území Maroka. Je tom Mbappé, který centruje na zadní tyč, ale ten centr byl teď od kapitána Francie přetažený a balón tak odcestoval za branku a Maroka ani tato šance neohrozila tedy branku, ve které stojí brankář Bono, a tak i nadále platí Francie-Maroko 0-0.
0: Kapitán Francie Kylian Mbappé dal na tomto světovém šampionátu 7 gólů. Je na děleném druhém místě té střelecké tabulky společně s Norem Erlingem Haalandem. První je Lionel Messi, ten dal branek 8, Haaland a Mbappé jich mají 7 a v tom posledním utkání Mbappé proměnil penaltu proti Paraguayi. To bylo jediné gólové, řekněme, snažení, respektive jediný gól, jednoduše řečeno, který Francouzi dali a díky tomu postoupili. Teď ruka, kterou ve středu hrací plochy zahráli Francouzi, a tak se musí Koundé, který se právě provinil proti pravidlům, vracet a skonsolidovat ty obrané řady. Ještě dokončím tedy rychle myšlenku, než fotbalisté Maroko rozehrají. Mbappé proměnil penaltu v tom minulém zápase s Paraguayí, nicméně dnes v 28. měl k dispozici znovu pokutový kop, jenže zahrál ho po zemi pravou nohou, ani ne úplně k tyči, no a marocký brankář Bono ho vychytal. Takže v 59. minutě i přes velkou střeleckou převahu Francie platí to nerozhodné skóre 0-0. Teď posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: A jsou to Francouzi, kteří se dostali po nákopu Maroka k balónu, až gólman Maňán, který zatím neměl v dnešním utkání tolik šancí se gólmansky ukázat, tak teď může hrát s balónem a přihrává na obránce před sebou. Těmi jsou Saliba a po něm hraje také na pravé straně Upamecano. Upamecano už přešel s míčem u nohy středovou čáru a dává na pravou stranu, tam je Dembele, po něm ještě přechod doleva. Míč si přebírá Désiré Doué, který teď bude tvořit společně s obráncem Dýněm. Dýně už je kousek před pokutovým územím a vrací ještě na Doueho. To byl ale balón, jak se říká ve fotbalové hantýrce, do špeku a tak nadělal Douému problémy. Míč ale Désiré Doué udržel a tak teď může centrovat z levé strany Dýně, jenže ten centr a Maročané odvrátili, nicméně stále můžou Francouzi hrát. Je to Mbappé, který pálí gól! Kylian Mbappé, 60. minuta, Francouzi vedou 1-0. Z ničeho nic se Kylian Mbappé dostal k balónu zpoza pokutového území, pravačkou natáhla, vypálil nechytatelnou ránu a Francie vede ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa v 60. minutě 1-0. Kylian Mbappé sice neproměnil už v dnešním utkání pokutový kop, teď si ale alespoň částečně spravuje chuť, protože posílá Francouze do vedení 1-0 po krásné ráně zpoza pokutového území.
0: No a vyrovnává Lionela Messiho v té střelecké tabulce, o které jsem před malou chvílí mluvil, takže fotbalový světový šampionát má v tuto chvíli tedy dva nejlepší střelce. 8 ranek má na kontě Argentinec Lionel Messi a po té ráně z hrany pokutového území i kapitán francouzského národního týmu Kylian Mbappé. Hodně efektní zakončení a precizní, bylo to na vzdálenější tyč, velmi přesně trefené, byť se proti té ráně postavil stoper Maroka Diop, tak obstřelem z pohledu Mbappého podél pravé strany se zvládl trefit kapitán Francie na vzdálenější tyč. A přestože právě neproměnil tu penaltu, jak Karel Schamberger zmiňoval, tak teď tedy posílá svůj národní tým do vedení. No a Maroko, které zatím v tomto průběhu utkání nevyslalo ani jednu střelu na branku, bude muset dotahovat to skóre. Francie, Maroko ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. 61. minuta a skóre 1-0.
1: A gól potvrzen ještě teď také hlavním sudím z Argentiny Facundem Tejou, který ještě tedy pochopitelně jako po každém gólu zkoumal společně s videorozočími, kdo že tedy nakonec dal branku a hlavně jestli ta branka byla regulérní. Dvě střídání do hry, přijde Rahimi na straně Maroka, odchází Bouadi a také El Kanous, naopak na hrací ploše se objeví teď konkrétně ještě připravený Sofian Rahimi, muž, který se objevil v tom posledním zápase Maroka, tedy v osmifinále, a s ním přišel na hrací plochu také Sofian Amrabat, tedy dva hráči, kteří teď by měli posílit hráče Maroka a týma Maroka v 62. minutě, kdy Francouzi vedou nad Marokem 1-0. Jsou to právě Francouzi, kteří teď můžou hrát na obrané polovině, jenže přišli o balón a tak se hned zapojuje právě Rahimi v útoku Maroka, jenže si nepočínal úspěšně, naopak ten balón Francouzi odkopli až na obranou polovinu Maroka, kde se Maročané k míči dostávají. Kylian Mbappé teď leží na hrací ploše, drží se, pokud jsem viděl správně, za nos, hra ale pokračuje dál. Začala 63. minuta zápasu Francie Maroko 1-0.
0: I navzdory tomu, že Mbappé leží ve středovém kruhu, Maročané pokračují v kombinaci a už jsou na polovině Francie. U pravé postraní čáry Amrabat si zahraje společně s Unaim. Přihrávka stále, řekněme, na pravé straně, teď už do středu hrací plochy, kde byl připravený El Ainaoui, ale obalem přišel Mbappé je na nohou a teď byl faulovaný. Tohle by mělo být i za žlutou kartu dle mého názoru. Ano, v tento moment Argentinec Tejo vytahuje kartonek ze svého dresu a dává ho stoperu Diopovi, který Kyliana Mbappého trefil poměrně nevybíravě na polovině hřiště, šlápl mu na pravou i špičku kopačky. Mbappé s bolestivou grimasou v obličeji skončil na hrací ploše. Bylo to jasné zmaření, řekl bych, slibně se rozvíjící šance, ostatně jak to je podle toho pravidlového výkladu. Takže Issa Diop má žlutou kartu na svém kontě. Můžu připomenout i ten moment, který předcházel penaltě v 28. minutě. Issa Diop si zakryl svá ústa a bylo už předem avizováno, že za to by měly být červené karty. Konec konců Almiron z Paraguaye a Ekvádorec z Hinkapie už červenou kartu na tomto šampionátu právě za zakrytí úst dostali. Diop si zakryl ústa před tou penaltou, něco řekl Dembelému, nicméně i hlavní rozhodčí, i videorozhodčí tuto situaci přehlédli a červená karta to nebyla. Teď tedy žlutá a Francouzi po rozehrávce standardní situace pokračují. Jsou na levé straně Mbappé, vybírá si přihrávkou Rabiota, ten centroval na malé vápno. Maročané odkopávají do autu na konci 64. minuty čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Francie Maroko 1-0 po gólu Kyliana Mbappého.
1: Říká Christian Čveda, vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Byl to Luka Dýně, který vhazoval z levé strany hřiště až na své obránce Salibu a následně také Upamecano se dostal k míči ve středu hřiště. Teď může hrát ještě Koundé přímo na polovině hrací plochy. Teď Koundé posílá balon ještě na Upamecana. Francouzi hrajou ze zabezpečené obrany přes Dýněho ještě do středu, kde je také Rabiot a Rabiot ještě vrací právě na Dýněho, ten na Upamecana a Upamecano může hrát z pravé strany hřiště pravačkou až na konkrétně Oliseho, který tam je teď připravený a chce jít s balónem více do středu na osu hřiště, předává ještě míč na Oliseho. Olise teď může hrát, ne, to je Koné, pardon, který se dostal k míči. Olise se balónu vrátil, chtěl to udělat hezky a efektně, to se mu ale vůbec nepovedl, takovou zasekávačkou za nohou chtěl prostrčit balón na svého spoluhráče, ale o balón přišel. Mrzet ho to zas tak nemusí, protože Maročané, ačkoliv se vyřítili do útoku, tak o balón přišli a tím pádem to teď bude vhazování pro Francii. No to říkáme v 66. minutě zápasu, kdy Francie vede nad Marokem 1-0. Jediným gólovým střelcem zatím Kylian Mbappé. Teď je to Dembele, který u balónu spousta pokutového zemí střílí gól. Francie vede 2-0. Dembele je teď hrdinou tohoto okamžiku. 66. minuta, Dembele se krásným gólem po zemi trefuje teď do pravé dolní části branky Maroka a Francie zažívá opravdu fantastickou šestiminutovku, protože právě před šesti minutami to byl Kylian Mbappé, který poslal Francii do vedení 1-0 a teď už je to také 2-0 po tom, co se trefil Ousmane Dembélé.
0: Krásná rána hráče s číslem 7 fotbalisty Francie, který na klubové úrovni působí Paris Saint-Germain. Vítěz ligy mistrů Ousmane Dembélé se prosazuje po velmi rychlé breakové situaci. Fotbalisté Maroka si úplně nerozuměli na útočné polovině. Nakonec Olise byl znovu tím mužem, který vybojoval balon ve středu hrací plochy a je to pátý gól Ousmana Dembeleho na tomto světovém šampionátu. Kylian Mbappé jich má 8, Dembele v tuto chvíli 5 a jsou to opravdu střelečtí tahouni francouzského národního týmu. Jak vystupoval Diop proti ráně Mbappého, tak teď to zkoušel Mazraoui proti té střele Dembeleho. Ani jeden ze stoperů Maroka neuspěl a Bono, golman, který chytal v té první půli výborně i z kraje druhého poločasu, zastavil několik nebezpečných příležitostí Francie, tak teď dvakrát v šesti minutách inkasoval, nebyly to, řekl bych, úplně jeho góly, co myslíš, Karle, ale bylo to prostě dobře zahrané od Francouzů a ti tak vedou nad Marokem na konci 67. minuty 2-0.
1: A Maročané by naopak měli líbat ruce brankáři Yacinu Bonovi za to, jak je v prvním poločase držel, chytil penaltu Mbappému a následně vychytal také několik, řekl bych, až gólových momentů Francouzů, ale ve druhém poločase zkrátka přišly střely, na které nemohl došáhnout a určitě to nebyly jeho chyby, ať už gól Mbappého a nebo Dembeleho. My tím informovat posluchače Radiožurnálu. Šedesátá osmá minuta zápasu a Francie vede nad Marokem 2-0. Trefili se Mbappé a Dembélé, oba z hranice pokutového území. Přímý přenos naladíte na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: 68. minuta je tu ta hydratační reklamní přestávka, tak můžeme rychle shrnout to nejpodstatnější, co se v tomto utkání zatím stalo v té první polovině duelu. Už ve čtvrté minutě Kylian Mbappé střílel spoza vápna, nicméně netrefil bránu, ten míč letěl o kus vedle a následně pálil po druhé a brankář Maroka Bono si připsal zákrok. Ve 28. minutě zatím ten asi nejklíčovější moment tohoto utkání v prvním poločase, nikoli v tomto utkání, ale myslím tím první polovinu samozřejmě, Kylian Mbappé zahrával pokutový kop. Nicméně posílal balon ze svého pohledu doprava, kopal pravou nohou a míč mířil po zemi, golman Bono vystihl stranu a zvládl Kyliana Mbappého vychytat. V tom předchozím utkání v osmifinále proti Paraguayi Mbappé penaltu proměnil a byl to jediný gol zápasu. Francie postoupila po výhře 1-0. Znovu můžeme připomenout i to, jak Paraguajci provokovali Francouze, snažili se jim dostat do hlavy a nakonec neodešli z tohoto souboje ani s jednou žlutou kartou, byť se několikrát, řekl bych z mého alespoň pohledu, když jsem na Radiožurnálu Sport tento duel komentoval, provinili nedovoleně proti pravidlům. To podstatné je, že ale Francouzi tady po proměněné penaltě Kyliana Mbappého postoupili. V tomto zápase v první půli Mbappé z penalty neskóroval, jenže po změně stran už se mu to povedlo. 60. minuta, zastavil si Mbappé míč na hraně pokutového území, spoza vápna pálil takovou obalovačkou, jak se říká na zadní tyč, velmi precizně se trefil, no a v 66. minutě skóroval Ousmane Dembélé taky umístěnou ránou k pravé tyči. Po reklamní přestávce budeme samozřejmě v našem přímém přenosu pokračovat, nicméně teď můžeme nabídnout ještě další statistiky v podání Karla Schambergera.
1: Ano, já jsem se kouknul, jestli ta hydratační pauza v Bosnu v uvozovkách dává smysl. Aktuálně je právě v Bosnu a půl šesté odpoledne a je tam 31-32 stupňů Celsia, a takže poměrně horké počasí, to se musí nechat. Mezitím se už hráči vrací na hrací plochu. Jeden se tam ale nevrátí a to bude Francouz Manu Koné. Naopak místo něj teď přichází na hrací plochu a Zaire Emery, tedy posila do, řekněme, záložní řady v francouzského národního týmu. Christian Schwera má poznámku.
0: Ale po vzoru alespoň těch předchozích utkání se nedá čekat, že by trenér Didier Deschamps střídal úplně moc krát. Když se znovu vrátím k tomu osmifinále, tak tam poslal do hry jen dva čerstvé hráče. Za Barkolu tehdy střídal Due a za Dembélého Čerky. Tak teď tedy první změna na straně Francie, mezitím byl už brankář Smaňan připravený a rozehrává po té reklamní hydratační přestávce. Viděli jsme jednu změnu na straně Francie, už předtím dva čerstvé muže na straně Maroka. Maňan poslal balon, hodně dlouhý balon, ale odputoval až do zámezí. No a tak bude vhazovat Salah Eddin na straně Maroka na své vlastní polovině. V souboji s Upamecánem skončil na trávníku Rahimi, hlavní rozhodčí z Argentiny, Teo ale hru nepřerušil. A teď balon od Maročanů zamířil do autu. Bude to tak vhazování pro Francii na začátku 72. minuty. Francie vede nad Marokem 2-0 a směřuje k postupu do semifinále.
1: A tím pádem také by měla narazit na vítěze duelu Belgie Španělsko, respektive určitě narazí právě na vítěze toho druhého čtvrtfinálového souboje. To tedy za předpokladu, že Francouzi udrží to vedení 2-0, anebo ho třeba navýší. Nechme se překvapit v následujících minutách, polovina 72. minuty. Francie Maroko 2-0 a Maročané jsou u balónu na levé straně hřiště. Teď může hrát Talby, je už před pokutovým územím a proti němu vystupuje Koundé a tak vrací balón teď Talby zpátky na konkrétně Unaiho, který může hrát ještě společně s Amrabatem, ten je tam ve středu zálohy, nová posila, která přišla na trávník v 62. minutě, následně hraje ještě obraná řada Maruka společně s Diopem, tam přiběhl právě Amrabat, vedle nich ještě připravený Mazraoui, ve středu zálohy teď může hrát také konkrétně Amrabat. Amrabat posílá balon ještě na levou stranu hřiště, tam může být ještě El Ainaoui a střela Maroka, která nakonec skončila na rohu Upamecano mužem, který teď zablokoval takový pokus Maročanů z levé strany hřiště. Tam centroval právě Talby míč, který měl mířit na Rahimiho. Upamecano, myslím si, že chtěl spíš odkopnout balón jinam, než nad branku, ale ten balón se mu svezl po balonu a tak je to teď roh pro Maroko.
0: A tak fotbalisté této africké země, už jsem chtěl říct, že zahrávají, nicméně hlavní rozhodčí ještě přerušil ty situaci, nějaké doblouvání fotbalistů, kteří se trochu perou, postrkují na malém vápně. Teď centr Hakimiho od rohového praporku letí až na zadní stranu pokutového území. Tam jakž tak zpracoval ten balón, ale až bylo to už za tou postranní čárou Unai, zpracovával míč, jenže než ho zvládl skrotit, tak už se ocitl míč celým objemem právě za tou čárou a teď budou vhazovat fotbalisté Francie na vlastní polovině. Znovu se k nám připojí i fotbalist, i posluchači Radiožurnálu.
1: A polovina 74. minuty a Francie vede nad Marokem 2-0. Klíčovými muži druhého poločasu Kylian Mbappé, který poslal Francouze do vedení a tak si alespoň trochu napravil reputaci po tom, co v úvodním poločase duelu neproměnil penaltu a zahrál jí prah Vídně po tom, co ho brankář Bono vychytal, ačkoliv teda Mbappé si před tou penaltou zacupital, jak to fotbalisti dělají, aby zjistili, kam golman skočí, tak následně stejně Mbappé poslal balón právě do směru, kam skákal brankář Maroka a Bono. A tak Mbappé ve druhém poločase si spravil chuť střelou z hranice pokutového území. Krásnou ránou se trefil do pravého horního růžku právě branky Maroka a Francie vedla 1-0 a před zhruba 8 minutami v 66. minutě zápasu to byl Usman Dembele, který se také z hranice pokutového území trefil pro změnu po zemi do pravé strany branky, překonal brankáře Bona a tak Francie vede v 75. minutě zápasu 2-0.
0: A další dvě změny na straně Maroka, už tedy 4 noví hráči jsou na hrací ploše. Ze hry odchází Diaz a s ním také Salah Eddin. Místo Salah Eddina přišel na hrací plochu El Ouhadi a na hrot se postaví Yassin. Takže další dvě změny pro Maročany na konci 75. minuty a svěřenci trenéra Mohameda Ouahbiho kombinují na své vlastní polovině. Ztrácí dvě branky, Francie vede 2-0 a není zatím z jejich pohledu, z jejího pohledu, kam se hnát, přeci jen ten náskok si díky brankám Mbappého a Dembeleho vybudovala a teď kontroluje hru. Nedovoluje Maroku úplně kombinaci, teď to po levé straně zkoušel Talby, jenže byl dobře dostoupený a musí se z pohledu Maroka otáčet hra z levé strany napravo. Maročané jsou zhruba na polovině hřiště s balonem, teď kombinuje Unai ve středu hrací plochy, dává na Mazraouiho, který je stoperem Maroka a ve středovém kruhu ulehl k zemi Kylian Mbappé. Nevíme, co se stalo, je to úplně mimo jakýkoliv souboj. Zdálo se mi, že Mbappé je prostě vyčerpaný, že ho bolí možná nějaká část těla a řekne si o střídání. Zatím nejlepší střelec tohoto šampionátu je na děleném prvním místě s Lionelem Messim. Kylian Mbappé a Messi dali oba 8 gólů. Mbappé, Messi ho dotáhl právě tím gólem v tomto utkání a teď si kapitán Francie lehl na trávník ve středovém kruhu. Už sedí, řekněme, Oli se ho nakonec i zvedá na nohy, nicméně bylo to opravdu mimo jakýkoliv souboj a bude pravděpodobně kapitán Francie střídat. 77. minuta, Francie, Maroko 2-0.
1: Rád bych nabídl posluchačům radiožurnálu Sport to, co Kylian Mbappé pronášel, ať už ke spoluhráčům a nebo zdravotníkům, ale francouzsky neumí má odezírat zertu ještě hůře, a tak se budeme muset spokojit s těmi bolestivými grimasami Mbappého, které byly zjevné, a teď se Mbappé loučí. Zdá se mi, že to tak je, že odchází ze hřiště a bude vystřídán, nejspíš to tak bude, místo něho na hrací plochu přichází teď připravený ze střídačky ještě nějaký jeho spoluhráč, ale bude to Barcola a Mateta, kteří ho teď vystřídali.
0: Mateta nahradil Désiré Doueho.
1: A Barcola nahradil tedy Kyliana Mbappého, dvojité střídání na straně Francie. Mbappé tedy dohrál v tomto zápase a už se bude koukat jen z lavičky na to, zda Francouzi, tedy národní tým, jehož je kapitánem, udrží vedení nad Marokem ve čtvrtfinále mistrovství světa. Aktuálně Francie vede nad Marokem 2-0 v polovině 78. minuty.
0: Tři změny na straně Francie, čtyři na straně Maroka, to skóre stále tedy platí, jak zmiňoval Karel Schamberger, 2-0 pro Francouze. Finalisty toho minulého mistrovství světa, Francie podlehla Argentině a teď vede nad Marokem, má zatím dobře vybudovanou pozici směrem k postupu do semifinále. Navíc získali Francouzi balon ve středu hrací plochy. Olise už si vybírá na levé straně Barcolu centr do vápna, kam nakonec nezvládl doskočit nový muž na hrací ploše Mateta, a najednou se míč odrazil teď na kopačky fotbalistů Maroka, kteří okamžitě kombinují. Nedovoleným zákrokem se teď provinil Zaire Emery. Byl to takový taktický faul na polovině hřiště, aby Francouzi zvládli se dobře vrátit a postavit tu defenzivní řadu. Žlutá karta za to nepřišla. Maročané po té standardní situaci ze své vlastní poloviny se snažili jít dopředu, nakonec ale byli dostoupení, musí se vrátit mezi stoperskou dvojici Diop, Mazraoui ten balón a Maročané i dál kombinují. 79. minuta, posloucháte čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa na radiožurnálu Sport, hraje se v Bostonu. Francie, Maroko 2-0 po gólech Mbappého a Dembeleho.
1: A jsou to Maročané, kteří jsou aktuálně u balónu. El Ainaoui našel na pravé straně útočné poloviny Maroka Hakimiho, který postupuje až k vápnu. Posílá centro, to je Rahimi, který ještě může hrát ve vápně, ale neskrotil dost neposedavý balón, který tam skákal, a nakonec ho i Francouzi dokázali vyndat z toho pokutového území, a tak teď na levé straně hřiště může hrát Jean-Philippe Mateta společně ještě se spoluhráči. Mateta se dostává do pokutového území, už byl blízko brance, chtěl ještě vylepšit tou svoji pozici a nakonec přihrával před branku, ale balon jen procestoval skrz malé pokutové území až na pravou stranu hřiště, kde hrací plochu také opustil, a tak pokus Barcoli nakonec skončil mimo. Bylo to ale s přispěním nějakého Maročana, tím pádem je z toho rohový kop, a ten už také Francouzi rozehráli. Rabiot může hrát po rohovém kopu od Dembeleho na pravé straně, teď ještě připravený Olise. Olise není v nějakém rychlém náběhu, a tak vrací zpátky na Rabiota. Rabiot ještě dává na obránce Upamecana a ten otáčí na levou stranu hřiště. Dýněho centr do vápna, to je hlavička, na kterou naskakoval teď Jean-Philippe Mateta. Nejspíš tam posunul balón k brankáři Bonovi, ale ten neměl moc práce s tím zákrokem právě proti střele Matety, a tak stále drží alespoň částečně nadějné, můžeme říct, skóre pro Maroko, protože Maročané aktuálně prohrávají 0-2 v polovině 81. minuty.
0: Kombinace Maroka na polovině Francie podél levé postranní čáry to zkouší Unai, nakonec uspěl v kličce proti Olisemu, táhne balon do středu hrací plochy, kombinace, kterou teď prodloužil Amrabat až na kapitána Hakimiho, znovu Unai, teď už je hra u pravé postranní čáry, s balonem kombinuje Talby, dělá kličku před vápnem, nakonec ještě přihrává na Unaiho, ten je trochu přibržděný a dává na pravou stranu na El Ainaouiho centr do vápna, který jen tak proskákal pokutovým územím Francie, odkutálal se do zámezí, ale přišlo mi, že byl tečovaný, takže by mělo Maroko vazovat. Ano, přesně tak se i stane. Na začátku 82. minuty budou mít svěřenci trenéra Mohameda Ouahbio možnost autového vazování na polovině Francie, vlastně na úrovni vápna. mohli by hozovat i dlouhý balón do vápna, to se nakonec nestalo, ale v kličce teď se snažili prodírat dopředu, byli nedovoleně zastavení, abych to doplnil i jmenovitě, tak El Ouahdi unikal dopředu, byl nedovoleně zastaven a bude to standardní situace pro Maroko z levé strany pokutového území. Řekl bych, že to je hodně z ostrého úhlu, spíš nacentrovaný balón do vápna. Tak bych viděl tu situaci.
1: Říká Christian Čveda v přímém přenosu radiožurnálu Sport v momentě, kdy končí 82. minuta zápasu a Francouzi stále vedou nad Marokem 2-0. Určitě je to takový posunutý blíž k pokutovému území rohový kop. Hakimiho pravačka posílá centr do vápna, ostrý centr, na který ale nenašli hlavičkový pokus hráči Maroka. Francouzi tak odpálili balón před pokutové území. Tam si bere balón obránce Maroka Mazraoui, posílá ještě zpátky na levou stranu, kde je Hakimi. Hakimi už je před pokutovým územím a vrací ještě do středu. Tam je El Ainaoui. El Ainaoui teď už ve vápně může kombinovat, ale Hakimi tam leží na zemi a rozhodčí z Argentiny Facundo Teo se ještě vrací právě k faulu na Ashrafa Hakimiho a tak to bude další. A teď bych řekl ještě zajímavější standardní situace pro hráče Maroka a to v polovině 83. minuty.
0: Než Maročané rozehrají, tak já nabídnu znovu jeden příběh. 14. prosince 2022 se hrálo semifinále mistrovství světa v Kataru. Francie vyhrála nad Marokem 2-0. Teď vede ve čtvrtfinále letošního mistrovství světa 2-0 Francie znovu nad Marokem. Fotbalisté Maroka rozehrávají zcela z pokutového území. Zákrok golmana Maňana proti ráně Unaiho a stále tak platí to skóre 2-0. Unai pálil přes hodně těl, ale nebyla to úplně umístěná rána k tyči, šla víceméně do středu brány a tak Maňan vyrazil do levé strany, kde se ale znovu fotbalisté africké země zmocnili balonu a Olise proti ním vystoupil, odkopává míč do zámezí, bude to rohový kop. Tak rychle dokončím tu myšlenku. Tehdy se v Kataru 14. prosince trefil nejprve Teo Hernandez a na 2-0 zvyšoval Randal Kolo Muani. Teď tedy díky brankám Mbappého a Dembeleho Francie vede nad Marokem 2-0, nikoli v semifinále, ale ve čtvrtfinále světového šampionátu. Nicméně je tu rohový kop pro Maroko z levé strany. 84. minuta, máte naladěný radiožurnál Sport, jediné čistě sportovní rádio v této zemi a posloucháte právě světový šampionát. Francie Maroko 2-0.
1: A čeká se na ten rohový kop Maroka, musíme uznat Maročanům, že se v posledních minutách hodně tlačí do branky, ve které stojí brankář Maňan. Teď už je to znovu Hakimi z rohu, který posílá ostrý centr, to byla hlavička El Ainaouiho, který se tam snažil propasírovat na přední tyči balón, ale netrefil branku. Velká šance Maroka teď v 85. minutě zápasu. El Ainaoui si dobře našel balón na přední tyči, hezky tam naběhl na ten centr Maroka z pravé strany z rohového praporku, který servíroval Ashraf Hakimi a následně tedy to byl Neil El Ainaoui, který se snažil zapsat úvodní gol Maroka ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. To se ale nestalo a tak Francouzi stále vedou nad Marokem 2-0. A doufám si tvrdit, že už je dělí jen nějakých 10 minut i s nastavením druhého poločasu od postupu do semifinále.
0: A mi nezbají, to je pátý střídající muž na straně Maroka, vystřídal Talbiho a tak Maročané dělají, co můžou proto, aby se pokusili nejen vstřelit jeden gol, musí dát dva, aby vyrovnali v tomto čtvrtfinále světového šampionátu proti Francii. Znovu se připojí i radiožurnál. 86. minuta, Francie, Maroko 2-0, v 60. minutě skóroval Kylian Mbappé, v 66. Usman Dembele. Teď postupují Maročané, v 86. minutě kupředu, jsou na levé straně, centr letí na malé vápno, kam ale doskočil jen gólman Francie, Mike Maňan, který je hodně jistý a teď i hodně sebevědomý. Pravou rukou vyhodil balon téměř až na polovinu hřiště. Okamžitě rozehrál na Matetu, který postupuje společně s ním také Rabiot dopředu. Přihrávka průniková na Dembeleho, ještě je tam Olise, který levačkou se snaží dát z vápna na zadní tyč. Možná to byl ještě centr, možná z mého pohledu Olise něco mezi možná předvedl. Tohle bylo na prudkou ránu. Olise už byl v pokutovém území, dostal fantastickou přihrávku z levé strany od Barkoli, jenže levačkou netrefil ani branku, ani hlavu nabíhajícího Matety, takže na 3-0 Francie v tento moment nezvýšila. Stále platí to vedení Francouzů 2-0 na konci 86. minuty. Čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, je tu další střídání. utkání a tentokrát na straně Francie, protože přeci jen Maroko už své možnosti vyčerpalo, minimálně v 90 minutách vyčerpalo, protože kdyby se prodlužovalo, kdyby Maroko vyrovnalo, tak ještě jeden slot mít obě mužstva budou. To ale v tento moment neplatí, protože Francie vede 2-0. Takže ještě jedna změna na hrací plochu, místo Kundého přišel Gusto. Je to čtvrtá změna Francouzů. Kombinace ve středu hrací plochy. Francouzi jdou do breakové situace, 87. minuta, a vedou nad Marokem 2-0.
1: A ve středu hřiště teď tvoří Olise, přihrává ještě na Dembeleho a chtěl protáhnout balón na Matetu, jenže k němu míč nedoputovala. Tak jsou to znovu a Maročané, kteří jsou teď na tahu. Na pravé straně už na útočné polovině je to kapitán Maroka Hakimi, ale následně jeho spoluhráči tu spolupráci úplně pokazili a na levé straně hřiště tak teď dopředu míří Mateta, střílí, ale výtečný zákrok marockého golmana Bona, který teď ještě zachraňuje Maroko od úplné pohromy v tomto duelu, protože dokázal pravou rukou vytáhnout střelu, která mířila někam k pravé tyči právě marocké branky. Hezky to tam teď udělal z levé strany hřiště jeden z Francouzů a bude to rohový kop právě teď pro Francii. Kylian Mbappé, úvodní střelec tohoto duelu, neproměnil penaltu, následně se ale postaral o úvodní gol. Teď už se kouká na své spoluhráče jen z lavičky, a to s ledem na svém pravém kotníku. Rohový kop pro Francii, který míří až k brankáři Bonuovi, ale následně to byla ještě střela hlavička, o kterou se snažil Jean-Philippe Mateta, ale nemířil přesně, když se mi zdálo, že právě on byl posledním mužem, který se dotkl balónu. Bylo tomu ano. Tak také proto Maročané teď můžou rozehrávat od své branky. Je to obránce Mazraoui, který hraje na startu 89. minuty hry, kdy Francie ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa vede nad Marokem 2-0.
0: Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Maroka směřují s míčem už na polovinu. Francie musí dát dva góly, aby ještě hráli o udržení v turnaji. Postup, který mířil na Rahimiho k levé postranní čáře, je ale trochu přibržděný, a tak otočení hry přes El Ainaouiho, Mazraouiho až do pravé strany, kde je připravený Hakimi, přihrávka do středu, tam je Unai, kombinuje s balónem, snaží se přihrát na Yassina, ten dává dopředu, kam nabíhali dva jeho spoluhráči, jenže tam byl taky připravený Upamecano, a tak kombinují Francouzi. Trochu jsem to zakřikl, protože po jejich kombinaci odletěl balon zhruba na polovině hřiště do zámezí a je to autové vhazování pro Maroko. Bude patrné, že se africký tým bude snažit kombinovat, ještě se dostat k nějakému zakončení, a Francouzi dobře brání. Teď jsou téměř všichni pod balonem. Nakonec úplně všichni, i útočník Barcola je pod míčem. Centrem Maroka do pokutového území na malé vápno znovu sbírá jen brankář Maňan. A teď si počká, než k němu Maročané doběhnou. Nechal si balon ležet před sebou, ještě ho nezvedl a čekal, než ho trochu zapresuje Rahimi. Pozdržel nějaké ty sekundy dovoleným způsobem, takže v 90. minutě Francie Maroko 2-0. Karla Schamberga to pobavilo.
1: A mě pobavilo, jak i marocký hlavní trenér Mohamed Ouahbi odpočítával v úvozovkách za rozhodčího Tea ty vteřiny právě gólmanovi Maňánovi při té rozehrávce. A je to naprosto pochopitelné. Maroko potřebuje v posledních momentech tohoto zápasu tlačit, protože prohrává ve čtvrtfinále mistrovství světa s Francií 0-2. My se za několik momentů dozvíme také, jak tučné bude nastavení druhého poločasu, protože čtvrtý sudí Herrera už nad svou hlavou teď drží tu tabuli, na které svítí šestka, takže ještě 6 minut nás čeká minimálně ve druhém poločase čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. U balonu jsou Francouzi, na levé straně hřiště je to Rabiot, který posouvá míč ještě na obranou řadu, tam je Saliba a po něm může hrát ve středu také Zaire Emery, po něm na pravé straně si přebírá balón také Gusto a ten vrací ještě na gólmana Maňána. Maňán teď levačkou nakopává míč až mimo hřiště. Měl mířit ten balón na Dýněho, ale právě tohoto hráče Aston Villa. Balón přeletěl a tak to bude auto vhazování pro Maroko. První nastavená minuta druhého poločasu je téměř pryč a Francie stále vede nad Marokem 2-0.
0: Vhazování Maroka na polovině Francie, kombinace, která směřuje do středového kruhu a svěřenci kouče Mohameda Ouahbiho kombinují teď po levé straně u balónu je Esbají, už se blíží k vápnu a teď přihrává docela rychle na levou stranu, přijde centr od Rahimiho, ne, ještě ho dostoupil Upamecano, ale Maročané jsou v obležení pokutového území. Unai centruje pravou nohou zhruba na úroveň toho penaltového puntíku, dobře byl ale postavený levý back Dýně, odkopává do zámezí, bude to rohový kop pro Maroko, ještě není nic ztraceno, byť ten čas se krátí a znovu to pojďme připomenout pohled do statistik. Francie měla 20 střel, Maroko 4, ale z toho jen jednu na branku. Teď rohový kop zahraný na malé vápno, znovu úspěšnější v hlavičkových soubojích stopeři Francie. Míč míří za pokutové území. Unai se ho snaží vrátit zpátky do vápna, Hakimi je na pravé straně, přijde centr, nakonec to byla taková přízemní přihrávka, která sice prošla do toho malého vápna, jenže dobře si teď počínal Saliba, který na klubové úrovni hraje za Arsenal a posílá dopředu své spoluhráče Barcola. Slovuje Usmana Dembeleho, střelce druhé branky v tomto utkání. Dembele už dal 5 gólů na tomto světovém šampionátu. Připomínám, že Mbappé 8 a je společně s Messim nejlepším střelcem turnaje. Kombinace Francie ve třetí minutě, nastavení z avizovaných 6 minut. Francouzi vedou 2-0.
1: A jsou to právě hráči ze země Kalského kohouta, kteří teď můžou kombinovat ve středu hřiště. Připravený Rabiot, který se posouvá až na hranici pokutového území a balón ještě dostává také Mateta, ale nemohl vypálit a tak vedle něho teď můžou sebrat balón na Maročané. Je to Rahimi, který si zběhl pro přihrávku a dává ještě na Unaiho. Unai posouvá míč doprava, tam je také Zbaj a ten centrem dává až na levou stranu hřiště, jenže zahrál rukou a tak teď jste mohli slyšet hvist z píšťalky sudího Teja. Francouzi znovu získali pár cenných vteřinek na konci třetí nastavené minuty z navizovaných šesti. Stále vedou nad Marokem 2-0 a už také rozehráli na levou stranu hřiště, kde je připravený Barcola. Francouzi se ale nepotřebují hnát v těchto minutách nikam do útoku a na hřišti to hezky ukazují, protože si teď zahraje také brankář Francie Maňan a pod něm ve středu Upamecano, po kterém míří přihrávka na Dembeleho. Dembele sklepává ještě do středu, ale balón se k němu rychle vrací a tak je to Dembele, který teď vyzve ještě Matetu. Mateta pokud mu zemí střílí, ale Bono vyrazil jeho neúplně razantní a také špatně umístěnou střelu. A tak v polovině čtvrté nastavené minuty ze šesti stále Francie vede nad Marokem 2-0.
0: Break Maroka na polovinu Francouzů, táhne ho Unai středem hřiště, jenže teď si výborně počkal Zaire Emery, vystoupil proti celé té situaci, zabránil Maroku v breaku a Olise je u pravé postraní čáry, dostal se až na polovinu Maroka, sice byl dobře dostoupený, od něj se odkutálel balon do zámezí, nicméně Maročané jsou pod velkým tlakem, už jim nezbývají z toho avizovaného nastaveného času ani 2 minuty. Francie, Maroko 2-0 a posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Teď to z velké dálky zkouší Maročané po vzoru Patrika Šika z Eura v roce 2021, když Šik se trefil lehce za polovinou hřiště, ta rána obletěla svět, když to můžu tak nazvat. Teď to tedy Maročané v takovém trochu zoufalství zkoušeli taky, jenže oproti Patriku Šikovi nebyli zdaleka tak přesní, balon vysoko přiletěl bránu Francouzů. Gol z toho není, běží pátá nastavená minuta druhého poločasu, oznámených jich bylo od rozhodčích celkem 6. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Francie míří za postupem do semifinále světového šampionátu. Vede totiž nad Marokem 2-0 po gólech Mbappého a Dembeleho.
1: Bosnu teď Maročanům ubíhá čas, troufám si říct, velice rychle. Posledních 60 vteřin mají k tomu, aby dali 2 góly a vyrovnali tak duel s Francií ve čtvrtfinále mistrovství světa. Na levé straně hřiště jsou to teď Maročané a konkrétně Unai, který dává ještě na Zbaj, ale zahrál nedovoleně a tak sudí Teo píská faul po tom, co se na zemi objevil Olise. Francie stále vede nad Marokem 2-0 a kráčí do semifinále mistrovství světa.
0: Francouzi budou tedy rozehrávat ze své vlastní poloviny. U balonu nejprve stál Upamecano, ale nakonec k němu přišel až brankář Baňan, který ho pohodil před sebe a levačkou posílá opravdu dlouhý projektil až na polovinu Maroka. Zakopl balon mimo hřiště, ale ten míč přešel za tu postranní čáru až téměř u rohového praporku, takže nakonec budou Maročané sice vazovat, ale budou vazovat ze své obrané poloviny a čas se jim krátí. V tento moment vypršel ten avizovaný nastavený čas, Francouzi stále kombinují s balonem, dostanou se ještě ke střele. Zaire Emery naznačil, Barcola hledá Oliseho, ten levačkou pálí, ale pálí nad branku Maroka a to by mělo být všechno. V tento moment končí hlavní argentinský sudí Teo utkání. Francie postupuje do semifinále mistrovství světa. Maroko poráží 2-0. Pojďme si rychle připomenout průběh tohoto utkání. V prvním poločase Kylian Mbappé neproměnil penaltu, jenže francouzské fanoušky to nemusí mrzet, protože v 60. minutě se právě kapitán tohoto národního týmu prosadil střelou z levé strany nad pokutovým územím z hranice vápna na vzdálenější tyč, dal na 1-0 a o nějakých 6 minut později navýšil skóre Usman Dembele na konečných 2-0. Stejným výsledkem jako tedy před 4 lety v Kataru v semifinále, teď poráží Francouzi Maroko ve čtvrtfinále tohoto turnaje. Kylian Mbappé svým golem vyrovnal Lionela Messiho v té tabulce střelců. Oba vedou tento šampionát, oba dali 8 gólů. Usman Dembele má zatím 5 tref a připomenu ještě jednu zajímavou statistiku. Francie v playoff letošního mistrovství světa ještě neinkasovala, protože se jí nejprve povedlo porazit 3-0 Švédsko, následně zdolala 1-0 Paraguay a teď tedy 2-0 vítězí nad Marokem. V tom semifinále si zahraje s lepším z dvojce Španělsko, Belgie. I tento duel vám samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu Sport přímém přenosu. A to už, chtěl jsem říct zítra, ale vzhledem k tomu, že je po půlnoci, tak vlastně dnes. Ve 21 hodin zápas Španělsko-Belgie, přímý přenos Radiožurnálu Sport. A to můžeme říct i o těch dalších dvou soubojích Norsko-Anglie a Argentina-Švýcarsko, které vám nabídneme v těch dalších dnech. Děkujeme za přímý přenos, který jsme pro vás s Karlem Schambergem komentovali. A hezký zbytek večera. Francie je v semifinále mistrovství světa nad Marokem, zvítězila 2-0.
1: Říká kolega Kristián Šveda, my ten zápas ještě teď v úvozovkách dohrajeme a to společně s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, přeji ti ještě jednou dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Tak jaká budou úvodní slova hodnocení právě od Pavla Horváta?
2: No tak zasloužený vítězství, já jsem čekal od Maroka víc, musím říct, jsem nečekal, že to bude takhle jednoznačný a myslím si, že to mohlo dopadnout vyšším výsledkem a Francie ukázala opravdu tu sílu dneska.
1: Góly, které jsme mohli vidět a nebo slyšet ve vysílání a Radiožurnálu Sport, prvně Kylian Mbappé a následně Usman Dembele, taky si mezi nimi viděl takovou podobnost, protože to bylo z podobné vzdálenosti před brankou Maroka. Asi si Kylian Mbappé hodně oddechl po tom, co v prvním poločase neproměnil penaltu.
2: To určitě, ale měli tam i v první půli ještě Francouzi dvě velké šance a vlastně v půli jsme se o tom bavili, že bude záležet na tom, jak tu šanci, jestli nějakou tu šanci proměnějí, protože Maroko bylo sterilní prostě dopředu a bylo jenom otázka času, kdy Francie ten gól dá a to se jim povedlo a myslím si, že i po tom prvním góle to bylo jasný, samozřejmě ten zápas není rozhodnutý, ale Dembele taky dokázal, nebo vlastně všichni ty hráči, který hráli dopředu, jak Doué, tak Mbappé, tak Olise, prostě Dembele, to jsou fantastický hráči a Francie v tuhle chvíli má dopředu nejsilnější mužstvo na tom mistrovství.
1: Kylian Mbappé vystřídal, myslíš si, že to bylo čistě kvůli tomu, že už věřil, že to jeho spoluhráči udrží z stavu 2-0 a tedy, že si odpočine před semifinále?
2: No, myslím si, že mohl cítit nějaký malý problém, tak asi spíš jako ze zdravotních důvodů a z nějaký obavy třeba, aby si nějaký zranění nevytvořil nebo neprohloubil, tak se nechal vystřídat.
1: Semifinále tedy pro Francii už jistá věc, tam narazí Francouzi buď na Belgii nebo Španělsko. Tak v úvozovkách, koho by si přál Francouzům a kdo si myslí, že to nakonec bude?
2: No tak samozřejmě asi Španělsko, protože Belgie do toho turnaje nestoupila úplně dobře, ale je pravda, že se lepší každý zápas a na tom mistrovství je to opravdu vyrovnaný. Francie má sílu asi největší, takhle když vezmeme ty výkony jednotlivý. Bylo zmíněné, že nedostal ještě gól vlastně, to je další věc, která je posouvá do role favorita, takže já se rád podívám na ten zápas Španělsko-Belgie. Asi bych radši viděl souboj Francie-Španělsko, ale klidně se může stát, že Belgie, vzhledem k tomu, že se v tom turnaji fakt lepší, takže klidně to může být Belgie.
3: Můžeme se vrátit ještě k Maroku, které po tom historickém semifinále v Kataru 2022 tentokrát znovu končí po prohře s Francií, respektive předtím sice po prohře s Francií a postoupilo alespoň do boje o bronz, ale byla to prohra s Francií 0-2, dnes znovu prohra s Francií 0-2. Co chybělo hlavně právě Maročanům v tom dnešním duelu s Francouzi?
2: Já nechci říct, že odvaha, ale viděl jsem je zahrát prostě lepší zápasy. Možná to bylo opravdu tím, že Francouzi jsou na veliký vlně jako euforie, jak dopředu, tak i dozadu, jsou bezchybní, nedělají žádný chyby v rozehrávce, nenabízejí soupeři prostě ty šance, tak dneska to vypadalo takový, jako že i hráči Maroka trošku věděli, že na Francii prostě v tuhle chvíli nebudou mít a možná mi přišli takový jako méně odvážní a spíš smíření s tím, že asi vypadnou.
3: Asi je to ten trend, ve kterém Maročané pokračovali také po tom zápase s Kanadou. Asi tam vidíš nějaké podobnosti, ne?
2: No, dá se to tak říct, protože ten první poločas s Kanadou vypadal hodně podobně, ale dneska Maroko nepřidalo a nemělo vůbec sílu dneska na to, aby Francii potrápilo.
3: Když se ještě jednou otázkou zastavím u Maroka, hlavním hrdinou právě týmu z afrického kontinentu, asi gólman Bono, protože s těmi góly Francouzů, ať už Mbappého nebo Dembeleho, asi nešlo nic dělat.
2: No, tak v první půli ukázal kvalitu, chyt ještě další šance a...
3: To asi nešlo nic dělat.
2: No, tak v první půli ukázal kvalitu, chyt ještě další šance a vždycky...

0: posluchačům radiožurnálu Sport v 7 hodin a 7 minut a 50 vteřin po půlnoci, kdy za malou chvíli se připojíme do vysílání radiožurnálu, ale znovu od 6 hodin samozřejmě tady pro vás budeme vysílat, budeme informovat nejen o fotbalovém mistrovství světa, ale také o tenisovém Wimbledonu, protože dvě české tenistky, Linda Nosková a Karolína Muchová, postoupily do finálových soubojů. A tak právě o tom budeme dnes mluvit na radiožurnálu Sport. Samozřejmě si nenechte naše vysílání ujít, ale teď už za malou chvíli uslyšíte z našeho vysílání také informace, které se vám budou hodit, pokud jste právě třeba někde na cestě. Tedy zelená vlna radiožurnálu, která přichází právě teď.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na pražském okruhu u Jesenice i na D5 u Zdic. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště překáží nehoda ve sjezdu na Jesenici. Na exitu na 82. kilometru u ní zasahují hasiči. Je to v zatáčce, tak opatrně sjíždějte. Na D5 z Plzně do Prahy se uklízí po nehodě za sjezdem do Zdic. Na kilometru 27,5 auto srazilo zvěř. Neprůjezdný už je pouze odstavný pruh. Místo je označené šipkou a vybočuje se v zatáčce. Na D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s pražským okruhem na kilometru 10,5 stojí kamion. Jsou tam i vozidla policie. Je to dobře vidět, některá vozidla vybočují. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A teď začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
4: Poslanecká sněmovna včera znovu nedokončila schvalování novely stavebního zákona. Není na místě uvažovat o odložení její účinnosti? O kolik by se mělo díky novele urychlit povolování jednotlivých staveb? Hrozí kolaps stavebních úřadů po jejich převedení z města obcí na stát, jak varuje opozice? A nejde novela příliš na ruku velkým developerům? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
4: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Už jsem říkal, že sněmovna včera opět nedokončila třetí čtení, tedy definitivní schvalování novely stavebního zákona, a to po ostrém sporu mezi vicepremiérem z hnutí ANO Karlem Havlíčkem a opozicí. Dohromady zatím debata poslanců na toto téma ve třetím čtení zabrala 4,5 hodiny, aniž by se dostali ke slovu řadoví poslanci. Je tohle z vašeho pohledu optimální situace pro schvalování změn stavebního zákona?
5: Tak určitě ne. Já bych přivítala, kdyby ta debata byla opravdu více věcná a méně politická, ale pravdou prostě je, že poslanecká sněmovna prostě projednává způsobem, jakým ty zákony projednává, a každý má zde právo vystoupit a svoje názory říci.
4: Není stavební zákon přesně tím typem normy, na které by měl být širší konsenzus a širší shoda, aby se neměnila tato norma tak často, jak vidíme v poslední době?
5: Tak některé věci určitě takový charakter mají, že je potřeba na nich mít nějakou širokou shodu. Já se domnívám, že na tom i široká shoda je, alespoň obsahová.
4: Opravdu si myslíte, když sledujete projednávání v parlamentu, že je na tom návrhu široká shoda?
5: Opravdu jsem o tom přesvědčená, že v zásadě je na tom široká shoda.
4: Proč to tedy trvá tak dlouho a proč to vypadá tak, jak to vypadá?
5: Já si myslím, že tam padají různé dílčí návrhy. Některé a velká řada z nich vrací tu novelu zpátky do současného stavu, ale současně panuje velká shoda na tom, že současný stav je prostě nevyhovující.
4: Nepřispívá těm kontroverzím také to, že novela stavebního zákona není návrhem ministerstva vlády, ale že to je poslanecká iniciativa, poslanecký návrh, tím pádem, že to neprošlo řádným připomínkovým řízením?
5: To je takový trošičku mýtus. Jednak ta poslanecká iniciativa je legitimní nástroj, vláda s ním plní svůj slib, plní slib dokonce předvolební daný voličům.
4: Pardon, vláda, ale předkládají to poslanci. Právě proto se ptám, proč to nepředkládá vláda?

0: aby splnila svůj slib. Mm-hmm.
1: No, předkládají to poslanci, je to legitimní nástroj, oni na tom pracovali už mnoho let, začínali za Kláry Dostálové, takže prostě ten návrh prochází různými debatami na úrovni různých pracovních seskupení, skupin a debat už třeba 8 let. Takže já si nemyslím, že to neprošlo jako řádným připomínkovým řízením, je to trošičku nadnesená informace a je naprosto běžné, že například v minulém volebním období takhle procházela největší změna energetického zákona, která přesto, že už byly ve vládě asi 2 roky, šla poslaneckým návrhem. Je to prostě legitimní nástroj a ta debata by neměla být o formě, ale o obsahu.
0: Vy říkáte, že to je mýtus, na druhé straně to je přece realita, že to připomínkové řízení vypadá jinak u vládního návrhu a jinak u poslaneckého návrhu.
1: Já ale říkám, že jednak to připomínkové řízení proběhlo, a jednak proběhlo už v roce 2021, dokonce ve dvojím v celé té kráse, to znamená
0: ohledně věcného
1: záměru, proběhlo celým kolečkem, bylo na to několik dní, dokonce vyčleněno na legislativní radě vlády a potom v rámci toho schvalování toho zákona jako takového rovněž. To, co se tam promítlo nově nad rámec toho, prošlo zase širokou debatou ve 4 roky trvající práci pracovních skupin na MMR. Takže já prostě tuhle tu věc beru spíše jako nějaký zjednodušený závěr nad něčím, co tak až úplně není.
0: Vy říkáte, že to bylo předjednáno, že na tom je široká shoda. Na druhé straně, ta samotná novela má 144 stran s důvodovou zprávou, ten původní poslanecký návrh má 560 stran. Při jednání ve sněmovně k němu přibylo 130 nebo skoro 130 pozměňovacích návrhů. Z toho ten nejobsáhlejší, takzvaný komplexní pozměňovací návrh, má i s důvodovou zprávou 1097 stran. Ten samotný právní text má kolem 200 stran. Neukazuje už tohle, že to nebylo dostatečně předjednáno a že to připomínkové řízení nebylo dostatečné?
1: Já myslím, že to ukazuje pouze na to, že to je širokospektrální záběr toho zákona, protože tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají si tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost. To, co se tam třeba v těch počtech těch pozměňovacích návrhů, pojďme si říci, že zase třeba slovy 4 pozměňovací návrhy míří jenom na to, že se upřesňuje vzdálenost těch logistických areálů od dálnice, takže vlastně je to tentýž, ale ve 4 variantách. Totéž například pozměňovací návrhy pana Bohuslava Němce tak směřují vlastně ve 3 nebo 4 variantách k témuž tématu. Takže já bych vlastně jako ten počet brala jako různé alternativy řešení, ze kterých si politici mohou vybrat. Je to politická debata.
0: Tomu rozumím. Ale možná v tomto směru nejzajímavější je, že sama vládní koalice přichází s tím komplexním návrhem, který, jak říkám, má dohromady ten materiál 1097 stran. Když vezmeme to, že tedy je to poslanecká iniciativa, 144 stran původní novela, teď dalších 200 stran v jednom pozměňovacím návrhu, může tímhle způsobem vzniknout kvalitní stavební zákon?
1: No jednoznačně může. Ten komplexní pozměňovací návrh vznikl z podnětů opozice, tak, aby to měli přehledné, protože prostě chtěli vlastně si přečíst jako v jednom uceleném dokumentu nějaký text. Koalice jim v tomto smyslu vyšla vstříc, proběhlo meziresortní připomínkové řízení. Ten komplexní pozměňovací návrh jednomyslně schválili ministři poté, co jim k tomu dali zelenou rezorty a poté, co proběhlo vypořádání. Takže já bych opravdu jakoby tady se dívala na to, že obsahově ta skutečnost je prostě trošičku jiná, než jak se zbytečně okolo toho tvoří takové nervózní vzduší.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vládní politici slibují, že novela stavebního zákona zrychlí stavební řízení. Máte spočítáno, o kolik u různých typů staveb?
1: Máme. Důležité je říci si, co si kdo představuje pod tím stavebním řízením, protože zase, když si půjdu postavit, požádat třeba o povolení na stavbu rodinného domku, tak já jako občan stavebník si asi představuju, že to stavební řízení trvá od té doby, co si vzpomenu, že ten domek chci, do té doby, než můžu začít stavět. A tady v té veřejné debatě se trošičku neférově zapomíná na všechna ta kolečka, která ty stavebníci musí oběhat předtím, než můžou jít na stavbu. stavební úřad. A trošičku se taky opomíjí to, že se kolikrát prostě stane, že potom v souladu, když to ten stavební úřad všechny ty papíry dostane, tak už to dohromady nefunguje a on ten stavebník musí začít znovu. Nehledě na to, že to tady se stane, když nedej bože, tam někdo pochybí, třeba ten úřad ve formálním odůvodnění a musíte začínat znovu od začátku a všechno obíhat znova. Takže my se snažíme, aby u úplně běžných staveb v běžném území to razítko bylo jenom jedno, to znamená, škrtáme všechny ty předcházející procesy a můžu říct, že prostě tím, že se ty lhuty normálně sčítají, že to je prostě třeba 60 plus 60 a my máme třeba jenom 60, tak to prostě zkrátíme u těch běžných staveb na půlku.
0: To znamená, jak dlouho to bude trvat u toho rodinného domu?
1: No ten rodinný dům, například, když bude jeho zastavená plocha do 60 metrů a bude to malý domek do jednoho patra, tak se to dá vydat jako, tak to bude dokonce drobnou stavbou bez povolení. Pokud bude o něco vyšší, větší, tak se dá vydat jako první úkon v řízení, to znamená se vším všudy za 30 dní.
0: A teď je to?
1: No teď si nejdřív musíte oběhat všechny ty hasiče a životní prostředí a tak dále. Takže až to všechno oběháte, což trvá prostě leckdy řadu měsíců, tak prostě teprve potom jdete na stavební úřad a tam běží ta lhůta, která je prostě 30 nebo 60 denní podle toho, jak je to velký.
0: Jak se urychlí třeba projekty velkých administrativně obchodních center?
1: Urychlí se taky podstatným způsobem. Víte, ono totiž v dnešním stavu je takový paradox. Ty žádosti se posuzují ke dní vydání rozhodnutí. To znamená v řadě případů i několik let poté, co jste tu žádost podali. A mezi tím se mění různé požadavky. Například přijde směrnice z Evropské unie, kterou my tady musíme prostě zohlednit. Ty technické podmínky se mění. Takže vlastně v okamžiku, kdy ten úřad jako se dostane k tomu posouzení, tak už ten projekt je zastaralý. A z toho potom vyplývají takové ty informace, že ti stavebníci to mají špatně, my je musíme vyzývat k doplnění a oni tu dokumentaci neumějí udělat pořádně, tak prostě tohle
0: je
1: jako nekonečné.
0: Tím se to zdržuje teď podle té novely, ano. Tak by se to mělo posuzovat k datu
1: podání žádosti. Tím to zastabilizujeme a tomu to se vyhneme. Takže minimálně...
0: A k té otázce to znamená, tohle je asi jedna věc, předpokládám, že tam je víc komplikací v tom současném stavebním řízení. Kolik trvá obchodní administrativní centrum stavební povolení teď, kolik bude trvat potom?
1: Trvá nezřídka, kdy trvá třeba 80 let. Mělo by být do roka.
0: Mělo by být do roka. Tyhle ty změny, to zkrácení, to bude hned od 1. ledna příštího roku?
1: Tak ta změna toho obchodního centra, na kterou jste se ptal, tak úplně zcela bude aplikovatelná až od 1.1.2028.
0: A ten rodinný dům, ten bude rovnou od 1. ledna příštího roku?
1: Ten malý, ano. Ten malý dokonce možná i dříve.
0: Politici u toho zákona opakují heslo jedno řízení, jeden úřad, jedno razítko. Mm-hmm. Vy jste teď také popisovala, že teď, když chci nový dům, tak musím obíhat úřady, to, že nově odpadne. Znamená to, že vyjádření hasičů, vyjádření dalších úřadů, památkářů a tak dále si bude tedy zařizovat sám stavební úřad?
1: Ne, to rozhodně takhle není. My vlastně provádíme takzvanou integraci, to znamená, že ty dotčené orgány, ti úředníci, kteří třeba dávali to povolení ke kácení, tak budou na témže úřadu. To znamená, ten úřad to prostě vydá sám, nebude si to schánět. Prostě to vydá, protože tam bude mít ty kvalifikované osoby. A s těmi hasiči je to tak, že jsme vlastně byli schopni stanovit technické požadavky pro ty menší, pro ty běžné stavby tak, aby nebylo potřeba získávat vůbec žádný papír od hasičů. Čím větší stavba potom, tak tím to bude o něco složitější a tím potom nějaké to razítko navíc tam od hasičů bude, je to třeba tunel nebo prostě nějaké stavby, které jsou opravdu velmi nebezpečné z hlediska požárního dozoru. Ale podařilo se nám velmi férově a dále ještě pracujeme na tom rozdělení těch technických požadavků tak, aby to bylo prostě ověřitelné bez zvláštního razítka. Vy totiž jako stavebník stejně musíte mít odborníka, projektanta, kterému prostě zadáte ten projekt, on ho vyprojektuje, má na tom kulaté razítko, není to úplně levná záležitost. A vlastně je to prostě potřeba brát v potaz, že tenhle ten projektant tu odbornost má, není fér ji přenášet potom na stavební úřad, aby přebíral tu podrobnost v celém tom rozsahu.
0: V tomhle novém modelu nepovede to k tomu, že se bude méně myslet třeba na požadavky ekologické, na ochranu životního prostředí, méně třeba na památkovou ochranu?
1: Nedovedu si představit, že by tentýž úředník, který jenom změní vlastně kancelář, myslel na požadavky na ochranu přírody méně než doteď.
0: Ale on to nemusí být ten stejný úředník. My se za chvíli dostaneme k tomu, jestli všichni úředníci přejdou, o čemž existují pochybnosti, ale ono přejde tabulkové místo čistě teoreticky, tam bude moci být jiný úředník.
1: No, ale vždycky musí mít tu správnou odbornou způsobilost, to znamená, vždycky se drží zákona a ten zákon hovoří stejně, ať ten úředník sedí kdekoliv.
0: Takže garantujete, že tyhle ty veřejné zájmy nebudou jakkoliv ošizeny?
1: Naopak, oni totiž mají jako vyšší právní sílu. Oni doteďka byli v nějakém vyjádření nebo stanovisku, které potom vlastně systémem copy-paste ten stavební úřad přenášel. Vemte si, prostě vzniknul papír, ten stavební úředník, protože to neměl ve Wordu, tak to musel celý přepsat, musel si zkontrolovat, že tam při přepisu ručním nenasekal nějaké chybky a vydal to znova, ale jako žádná přidaná hodnota v tom nebyla. Dneska to prostě napíšou spolu ti dva úředníci do jednoho papíru. Ten čas, který vlastně se stráví tím, že se to přepisuje, ten čas, který se stráví tím, že se běhá od jednoho úřadu ke druhému, se prostě ušetří a ušetří se tím skutečně i zbytečná administrativa, kterou naši daňoví poplatníci platí ve svých daních, z mého pohledu úplně zbytečně.
0: Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Politické spory budí chystaná reorganizace stavebních úřadů. Ty mají přejít z města obcí na stát. Opoziční poslanci varují před kolapsem. Jako zmocněnkyně dokážete garantovat, že nedojde ke kolapsu?
1: Tak samozřejmě jako určitá rizika a obavy ze změny jsou prostě přirozené, vždycky existují. Není fér říkat, že to tak, že tam ten přechod je úplně jednoduchý, jednoznačný a hladký. Ostatně v nedávné době takhle přecházeli například z úřadu na pracovně právní agendy a sociální agendy a ty zkušenosti stát s přechodem zaměstnanců z jednoho úřadu na druhý na výkon stejné práce nějaké má. Takže my se opravdu snažíme s tím pracovat, vytvořit podmínky, aby ti úředníci měli prostě profesionální zázemí, aby měli dobré platové podmínky a aby měli prostě chuť přejít. Ono totiž dneska celá řada těch úřadů je personálně zcela neobsazených, takže tam ta agenda se vlastně vůbec nevykonává. Je prostě nefér zase z druhé strany dneska říkat, že ten systém takhle, jak je, tak je funkční, když na tom úřadě několik let nesedí vůbec nikdo a žádná agenda se tam prostě nedělá. Je taky nefér nechávat toho stavebního úředníka samotného na tolik jako chráněných zájmů, jako na té menší obci, kde je jeden nebo dva lidi, obsáhnout celou širokou škálu těch veřejných zájmů je neskutečná práce a ty lidi mají můj hluboký obdiv, že se s tím takhle jako dokážou poprat. A samozřejmě pro tyhle lidi, na kterých ta potom práce reálně v praxi stojí. My jim chceme udělat podmínky pro to, aby mohli být hrdí a být rádi, že chodí ráno do práce.
0: Máte představu, máte nějaké průzkumy, bavíte se s úředníky stavebních úřadů, kolik z nich z těch stávajících chce přejít?
1: No, tak samozřejmě bavíme. Někteří jsou takoví, kteří nám sami aktivně posílají náměty, tvoří si tabulky, myslím tím jako procesní tabulky, pomáhají nám na to vlastně nové uspořádání, se velmi těší. No a pak jsou taky takoví, kteří z toho mají obavy, prostě proto, že to je životní změna, pro kterou se nerozhodují oni sami. Já se to neodvažu odhadnout. Já jsem koukala na analýzu nebo ten průzkum, který si dělala zpráva SMS, Sdružení místních samospráv. Ale musím říci, že vlastně ta interpretace potom těch výsledků úplně mi nesedí s těmi vstupy, které v tom měly. Takže my prostě s těmi úředníky, se kterými hovoříme a s těmi jejich tajemníky, s těmi zastupiteli, pod které dneska spadají, tak se prostě snažíme vyřešit všechny jejich problémy a snažíme se postupně zbavovat těch věcí, ze kterých mají obavy.
0: Předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický před necelým měsícem v tomto pořadu mluvil o průzkumu odborářů, podle kterých chce přejít třetina. Když říkáte, že se ptáte, může to být reálné, že to bude třetina nebo třeba polovina?
1: Takhle ono se vlastně ten přechod jde způsobem jakoby přechodu pracovně právních práv a podmínek. To znamená, že pokud by ti úředníci nechtěli přejít, tak by museli dát výpověď v tom systému. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ty dneska tak, jak jsou nastaveny ty, nebo tak, jak jsou obsazeny ty úřady, tak celá řada těch úřadů, jak říkám, má tabulková místa, která jsou dlouhodobě neobsazená. Předpokládám, že tyto lidi, kteří tam ve skutečnosti nejsou, tak nepřejdou. Zhruba 30% těch, a těch míst je zhruba 25% z těch jako z toho celkového obsahu.
0: To znamená, že by vám těch lidí mohlo chybět ještě víc, než tady uváděl pan Holický.
1: Pak je potřeba si říci, že už dneska je zhruba 30% lidí v důchodovém věku a já nevím o tom, že by ty obce věděly, jak tenhle ten problém řešit. To řešení nemají, stát přichází s řešením, zjednodušením agendy a odbřemení. Aby se ta agenda
0: stíhala. Já tomu rozumím, že otázky na obce by v tomto směru měly být, ale já se ptám vás, protože vy máte na starosti tu reorganizaci. Pokud by opravdu polovina nebo dvě třetiny nebo s těmi neobsazenými místy, možná ještě víc těch míst z reorganizovaných stavebních úřadů zůstalo prázdných, je reálné za rok a něco najít a vyškolit nové úředníky na ta místa?
1: No, my pracujeme s tou informací, že té agendy bude podstatně méně. Objemově té agendy bude podstatně méně.
0: Takže bude potřeba méně úředníků.
1: V zásadě oproti stávajícímu stavu. Ano, přesto každý úředník, který prostě dneska tu agendu vykonává, už právě proto, že jich je dneska málo kvalifikovaných, tak je pro nás tím klíčovým, tou klíčovou osobou. Takže já bych nechtěla říci, že prostě, aby se to zase neinterpretovalo, takže my ty úředníky nechceme. Ne, my o ně stojíme, stojíme o každého z nich, každému z nich chceme vytvořit dobré podmínky, ale podstatou, co chceme udělat, je zjednodušení těch agend natolik, aby nebylo té agendy zapotřebí tolik.
0: Jan Holický, šéf asociace nebo sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, mluvil ve 20 minutách Radiožurnálu před necelým měsícem také o tom, že není a včas nebude připravená počítačová podpora a přenos dat. Vysvětloval tam, že to není tak jednoduché i z hlediska kyberbezpečnosti ve chvíli, kdy se to oddělí. Tohle také jste schopná garantovat, že bude vyřešeno během necelého roku a půl?
1: Máme na to rok a půl, takže my to prostě vyřešit musíme a my na tom skutečně už nyní pracujeme. Celý ten tým, který je složen ze zástupců všech rezortů, mimo jiné teda se na tom podílí právě i svaz tajemníků, asociace tajemníků a zástupci třeba ředitelů krajských úřadů a tak dále. Takže my věříme tomu, že to je dostatečný časový prostor pro to, aby to vyšlo. Málo kdo si uvědomuje, že třeba některé ty agendy, které se vyřídí už v rámci pořízení územního plánu, například to vynětí ze zemědělského půdního fondu, se potom na tom území dělají opakovaně pro každou stavbu. A když si vezmu, že se vymezí území pro 30 rodinných domků, tak jednou se provede tato agenda při tom územním plánu a pak ještě 30krát při každém tom rodinném domku. A to, co my říkáme, provede se jednou a těch 30 řízení odpadne. Z mého pohledu to není malé snížení administrativní zátěže.
0: K tomu návrhu míří i řada konkrétních připomínek. Potřebovali bychom několik dalších pořadů, abychom všechny probrali, ale vyberu alespoň jednu. Ta novela má usnadnit a urychlit povolování velkých bytových projektů, které se označují nově za projekty ve veřejném zájmu. Mají tam patřit ty projekty, kde je podlahová plocha od 10 000 metrů čtverečních, což když pronásobíme, tak kdyby to byly 70-metrové byty, tak to znamená přes 140 bytů. Proč je tam tahle ta hranice neměla by být nižší?
1: Ta hranice je tam právě z jednoho prostého důvodu. Ty projekty bude povolovat ten centrální úřad nebo ta nejvyšší úroveň toho stavebního úřadu, která má pouze v dnešní době, kdy se to ještě jmenuje dopravní energetický stavební úřad, na jehož podkladu vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, tak má asi jenom 4 pobočky a nedává smysl, aby vlastně jeden centrální úřad povoloval úplně všechno v tom území. Taky je potřeba si uvědomit, že ten centrální stavební úřad povoluje projekty jaksi strategického zájmu státu. A protože v předvolebních slibech bylo, že vláda chce zdostupnit bydlení, tak chce podporovat jaksi projekty, které obsahují pokud možno čím více těch bytových jednotek, tím lépe. Takže to, že se celkově zjednodušuje povolování a dopadne to i na povolování menších staveb, že například ty domy, bytové domy malého rozsahu po dohodě se Svazem měst a obcí, Komorou autorizovaných inženýrů a Českou komorou architektů budou v režimu jednoduchých staveb, jinými slovy, prostě mohou být rozhodnuty prvním úkonem v řízení do 30 dnů, tak nevidím jako malé zlepšení.
0: Nejde ta novela příliš na ruku těm největším developerům?
1: Naopak, jak jsem právě zmiňovala, jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu. Teď už s námi otevíráte pátek 10. července na hodinách 3,5 minuty po 12:30. Zprávy má Martin Matějka.
3: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu, asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Nezaměstnanost v Česku je stejná jako v květnu, bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí, vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. A 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čergé řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc. Sport. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0 díky brankám Mbappého a Dembeleho. O postup do finále zabojují Francouzi proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. A finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. V sobotu se utká o titul Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou přímé přenosy finále.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Prahou a chodci na 7 u Postoloprt. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně ukřížení s Pražským okruhem. Na kilometru 10,5 nepojízdný kamion. Chystají se ho odtáhnout, připojovací pruh je uzavřený. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Mezi 42. a 40. kilometrem je uzavřený pravý pruh, silničáři v něm opravují vozovku. Je to tam ale bez zdržení. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova velmi opatrně mezi Louny a Postoloprty. U odbočky na Březno jde po vozovce chodec. V Praze je uzavřená ulice do Horoměřic. Za nájezdem na silnici 7 u lokality na Padesátníku havarovala dvě osobní auta a aktuálně se nedá projet. A v Praze také pokračuje noční čištění v tunelu Blanka. Až do 5 ráno má být obousměrně uzavřený úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 7 stupňů. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A začíná taky pátek 10. července. Díky, že nás posloucháte i během čtvrtečně páteční noci. Tady je vysílání nočního Radiožurnálu. Budeme tady s vámi s Martinem Matějkou a taky Michalem Šoferem, který má zelenou vlnu až do páté hodiny raní.

0: John Bon Jovi ve vysílání nočního radiožurnálu. Nový den má za sebou 46 minut a 40 sekund. Díky, že nás posloucháte a díky, že s námi začínáte pátek 10. července. Za chvíli Ed Sheeran nebo také Aneta Langerová. No a v první reportáži se teď vydáme do Žďáru nad Sázavou. Právě tam chtějí oživit letní atmosféru v ulicích. Městská kulturní organizace už začala oslovovat pouliční umělcem a rovnou je propojuje s místními podniky. Budou totiž hrát na restauračních zahrádkách. Domluvených je zatím 6 míst. Takzvaní baskeři mají přilákat hosty, ale taky zpříjemnit léto kolem jdoucím. Jako první se předvede jazzový kytarista.
1: Ale mi přijde, že jsem takový rozladěnej. A jinak nejsem rozladěnej.

0: Ladislav Vímola v bezpečí prádelny. Jaké to bude vyrazit mezi lidi na zahrádku?
1: Strach tam určitě není. Jsem zvědavý právě na ty reakce lidí, jestli třeba když půjdou kolem, tak jestli se zastaví a opravdu přijdou, anebo se jenom tak jako podiví a spíš budou odcházet. Jo? Jakože spíš, jestli to bude spíš repelent, anebo nějaký jako atraktor takový. Jo? Jsem zvědavý. Něco zahrajeme. No, tady tomu vypadá, že ani nebude vadit, protože je to rozladěný jak svině.
2: Nejdůležitější věc, kterou se tím baskingem my budeme snažit bořit, je, že se v létě ve Žďáře nic neděje a přitáhnout trošku tu kulturu přímo do ulic města.
0: Dramaturgyně městské kulturní organizace Tereza Štikarová spojuje baskery s restauracemi a s kavárnami.
3: Tak my například v naší kavárně vlastně léto docela jakoby z kulturních akcí vynecháváme. Ale basking je úplně něco jiného. Basking je právě to, co k létu naprosto patří.
0: Těší se spolumajitel jedné z kaváren, Aleš Hrbek.
3: Doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze.
0: Ladislav Vímola se saxofonistou Petrem Venkrpcem obstará první test. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

Zpíval vám taky Ed Sheeran, za chvíli aktuální zelená vlna. Jak se vám jede dneska v noci? Volejte 800 553 553, šťastnou cestu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina v noci. U mikrofonu je taky Martin Matějka.
3: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Venezuela se po ničivém zemětřesení potýká s nedostatkem lékařské péče, pitné vody a přeplněnými evakuačními centry. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry, Nosková se utká s Muchovou. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči stále bojují s požárem výškové budovy ve Zlíně. Na místě jsou dál desítky jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
4: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak půjdou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
3: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jím vybavení. Venezuela má po sérii ničivých zemětřesení problém s dostupností lékařské péče, přístupem k pitné vodě a přeplněnými evakuačními centry. Uvedl to ředitel Panamerické zdravotnické organizace Charbas Barbosa. Organizace úzce spolupracuje s venezuelským ministerstvem zdravotnictví. Společně se zaměřují na sledování případných ohnisek respiračních nebo zažívacích onemocnění. Riziko rozšíření záškrtu, spalniček, ale i malárie nebo horečky dengue hrozí hlavně v přeplněných evakuačních centrech. Venezuelská vláda musí podle Barbosy zajistit přístup k vakcínám. Venezuelané jsou totiž obecně méně proočkovaní. Americká internetová společnost Meta Platforms postaví své první datové centrum v Kanadě. Investuje do něj v přepočtu zhruba 195 miliard korun. Celosvětově půjde o 33. datové centrum. Společnost provozující populární sociální sítě Facebook nebo Instagram se v poslední době soustředí na rychlé budování infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence. Firma v současnosti nabízí řadu produktů založených na umělé inteligenci, včetně četovacích systémů. Nové datové centrum bude v kanadské provincii Alberta a jeho výstavba by měla trvat 2 až 3 roky. Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla v Karlových Varech svůj režírní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Vystoupení zkoumá fáze milostného vztahu. Binocheová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Binocheová Radiožurnál řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
5: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
3: Juliette Binocheová na Karlovarském festivalu zítra převezme křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii.
1: Sport.
3: Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny. Mezi zápasy byla půlhodinová mezera a tak mohla Linda Nosková postup své krajanky sledovat až do konce.
6: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila, aby aspoň ta jedna Češka byla ve finále.
3: Finále ženské dvouhry na tenisovém Wimbledonu mezi Muchovou a Noskovou odvysílá v sobotu v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. A Francie postoupila do semifinále fotbalového mistrovství světa. Maroko porazila 2-0. Soupeřem Francouzů bude lepší z dvojice Španělsko-Belgie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Prahou a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. U křížení s pražským okruhem na 10. kilometru stojí kamion. Na místě už má servis, uzavřený je i jeden jízdní pruh. Na D1 z Brna do Prahy podobná překážka za Měřínem. Na kilometru 131 pojedete kolem odstaveného vozidla. Je tam pozor na vybočující dopravu. A na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce pracují silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. V Praze je uzavřený tunel Blanka, obousměrně mezi Břevnovem a Letnou kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná repríza čtvrtečního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
8: Jsme stále a jste také stále na Sadové kolonádě v Karlových Varech. Naším hostem je Magda Vašáriová. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Dobrá, tak jenom pro forma dodám herečka, diplomatka, politička, socioložka,
9: já.
8: Čerstvě doktorka.
9: A já.
8: Už vám někdo řekl paní doktorko, paní Vašáriová?
9: Keď si chci so mě urobiť šprťouchlata, jak vy říkáte česky, tak mi napíšu, milá paní doktorka.
8: No počkejte, jaká šprťouchlata? Vy jste normálně doktorka,
9: ano,
8: na Univerzitě Karlově, teď ano. Čerstvě z května.
9: Ano, ano, ano, ano.
8: Jaká jste byla studentka vlastně?
9: No tak to byste se museli spýtať pana profesora Miloša Havelku. On mal so mnou neuveriteľnú trpezlivosť, ale rozkošné bolo, lebo ja samozrejme mám svoj štýl, ja som napísala niekoľko kníh a v taký eseistický štýl. A pán profesor mi hovorí, Magdo, je to fajn, ale je to takové eseistické, nemá to takovou tu akademickou. Hmm. Tak já jsem všechny přídavná jména dala pryč.
8: A tím se z eseje stává akademický...
9: Ano, akademický test.
8: Fakt? Stačí... To jsem nevěděl, že stačí odstranit adjektiva a stanete se doktorem. Co vás to napadlo dělat si doktora?
9: Já jsem vždycky... Já jsem původem chcela studovat matematiku, lebo my máme v rodině velký talent pro matematiku. A moja nejstarší vnučka ho má, zdědila ho. A moja sestra mala velký talent matematicky. Ale můj otec povedal, vtedy jsem točila Marketu Lazarovu, a můj otec, já jsem ho počula v telefoně, já jsem byla někde na Šumave v Sušici, či kde, tak to ne. A můj otec, já jsem ho počula v telefoně, já jsem byla někde na Šumave v Sušici, či kde, tak to dneska nepoznají lidi, ale však mají hněd.

0: otců vás vlastně provází, tedy jak jsem teď pochopil, už od studentských let přes potom různé filmové role.
1: Ano, ano, ano, ano. Dĺžka mojich vlasov 1,5 m byla vždy zásadným, zásadnou vecou, která rozhodovala o mojom osude.
0: A pak přišli ti dva na tom náměstí a jenom tak nevěřícně říkali, ustřihla si vlasy.
1: A tím to je postřižen.
0: Já tam nehrál.
1: Já jsem viděla jsem jich, nebo já nevím. Já se nedívám na seba, no čo jsem masochista, nie. Takže já se na seba nedívám, takže já to až tak celkom nepoznám všetko.
0: Tak tam jsou různé scény v těch postřižinách, když tedy chcete, abychom vám ten film přiblížili.
1: Já si něco pamatuju. To jako
0: já už taky něco pamatuju, ale ta scéna, dobře, já se vás na to zeptám a pak přejdeme k vážnějším věcem, i když tohle je vážné. Když jste vypila to pivo, jak se říká na ex, no. Tedy v tom obraze to tak bylo, v tom záběru, fakt to bylo na ex, anebo to bylo střihem?
1: No, oni mě... No, já budu přecházet ze slovenčiny do češtiny, protože když na mě mluvíte česky, tak je pro mě těžké prostě odpovídat slovensky. A když se jedná o český film ještě k tomu. A české pivo ještě. Oni mě naučili, že nesmíte polikat. Jo? Musíte prostě dobře. Otevřít hrdlo a vlít to do sebe.
0: No. A co tak, jste udělala?
1: No, udělala jsem to dvakrát, jednou dopoledne a jednou odpoledne. To jinak nejde. A jelikož v podstatě já nepiju a už vůbec ne pivo, já se omlouvám. Prostě já vím, že jsem symbolem piva, ale já, pokud mě někdo nedonutí, tak já vlastně to pivo nevypiju. Takže, ale když mi zaplatíte, tak jo, samozřejmě.
0: To je velmi diplomatické říct si, pojď, já s vámi půjdu na pivo, když mi ho zaplatíte. No a pak jste řekla tu kouzelnou větu s tou něžnou, s tím něžným trochu slovenským přízvukem. Pamatujete si ji?
1: Ne.
0: Já to řeknu česky, je dobré, ale mělo by se vychladit.
1: Aha.
0: Řekněte to.
1: Je dobré, ale mělo by se vychladit.
0: Je! Yeah. Magda Bašáriová je naším hostem.
2: Host Radiožurnálu.

0: 1:30. Krátké zprávy a Martin Matějka.
1: V centru Zlína od čtvrtečního rána hoří výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn. Materiální škody ale budou vysoké. Byly tam sklady i kanceláře. O zboží přišla obuvnická firma Vasky. V hořící budově měla sklady i společnost Alpinepro. Výrobce sportovního oblečení tam měl uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 000 000 korun. V budově bylo i depo zásilkovny. Počet obětí dvojice zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900. Oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádí počet pohřešovaných. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl rok vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. A Česká obchodní inspekce kontroluje bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení i na letošním mezinárodním filmovém festivalu. Z celkem 48 kontrol bylo i nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedolití alkoholických nápojů i nedodržení hmotnosti pokrmů. Časté prohřešky se týkaly i podávání alkoholu mladistvím. Sport. Francie je prvním semifinalistou fotbalového mistrovství světa. Díky brankám Mbappého a Dembeleho porazila Maroko 2:0 a o postup do finále zabojuje proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgií. Mbappé se zároveň dotáhl v počtu gólů na letošním šampionátu na nejlepšího střelce Lionela Messiho. Francouzi Argentinec dali zatím na turnaji 8 branek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Prahu a překážka na D8 za Kralupy. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s Pražským okruhem na 10. kilometru stojí kamion. Na místě má servis, zabraný je jeden jízdní pruh a pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou do Kralup nad Vltavou. Na kilometru 8,5 pojedete kolem porouchaného vozidla. Na D48 z Bělotína do Frýdku místku podobná překážka u Nového Jičína. Na silnici za odbočkou na Opavu zastavilo osobní auto kvůli poruše. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 7 stupňů. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza čtvrtečního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
4: Když jsem před zprávami říkal, že našeho hosta Magdu Vášáriovou asi zajímá to, co se děje teď doma i ve světě, tak jsem si to troufnul říct proto, že jsem vás před 10. hodinou pozoroval, jak si tady povídáte s lidmi, kteří si vás přišli poslechnout a podívat se na vás. Ale když jsme vysílali rozhovor s naším kolegou o situaci v Iránu, tak vy jste přerušila tu konverzaci a se zájmem jste poslouchala.
5: Jistě. No tak já se zabývám profesionálně v zahraniční politikou 36 let, takže a pořád jsem v tom a to už je, toho se nezbavíte.
4: Takže byste třeba teď, nebo dnes už ne, ale včera a převčírem raději byla v Ankaře na summitu NATO, než tady ve Varech?
5: To ne, to už nemusím.
4: Ne?
5: Ne, to nemusím, protože to už je předjednáno, to je všechno připraveno. To připravili diplomaté už dopředu. Oni tam jenom přijdou.
4: Při těch dlouhohodinových, kdy se nemohou ani...
5: Někdy zůstane jeden nebo dva problémy, které oni musí vyřešit, ale určitě to neřeší přímo tam.
4: Takže potom, když je to za zavřenými dveřmi, za kulisami, kdy tam jsou ti státníci, tak to už jenom si řeknou, tak to bude takhle. A fakt se baví, jak říkal Andrej Babiš o tom fotbale.
5: V nejlepším případě to takhle vypadá, protože na to jsou ty diplomaté. Na to jsme my diplomaté, kteří to všechno připravili. I když samozřejmě zůstávají některé věci a pak to najednou prostě zničí celé to jednání mezi těmi lídry a tak dále, tak na to je potřeba dávat pozor. Ale jinak to připraví samozřejmě diplomaté na pokyny politiků samozřejmě.
4: Co vás bavilo víc, být diplomatkou nebo političkou?
5: Jsem ráda, že to rozlišujete, protože diplomaté jsou úředníci, že jo. Takže
4: měla by to být služba státu.
5: No, je to služba státu.
4: No, ale ten politik
5: je to,
4: taky.
5: No, dobře, ale on musí mít demokratickém státu musí mít demokratickou legitimitu, to znamená, politik musí přejít volbama. A bez toho prostě nemá vůbec žádnou moc a sílu a diplomat je jmenován, takže... Ale být jako velvyslankyní Václava Havla bylo příjemné. Protože víte, tam já jsem měla tady tu auru v 90. Jo? Václav Havel, takže to bylo příjemné. No, někdy taky nepříjemné, ale většinou příjemné. A Václav byl, Vašek teda byl, my jsme si tykali, byl strašně veselý člověk, nikdy nezapomenu. V 91. roce ještě byl prezidentem Kurt Waldheim v Rakousku, který byl vlastně lhal o své účasti za druhé světové války, takže byl tak ostrakizován, nikdo k němu nechodil a tak dále a tak dále. A chtěl strašně po mně, pronásledoval mě, že si podá ruku s Václavem Havlem, protože měl pocit, že když mu Václav Havel podá ruku, tak to z něj spadne. Takovej ten pocit, že teda lhal. Pak byl krásný koncert na Salzburských festivalu, velmi slavné. A přijel Česká filharmonie s Václavem Neumannem na čele. A bylo takové, jako, že česká kultura se vrací vlastně do světové kultury a tak dále. Ale bylo potřeba prostě zařídit, aby se Havel nesetkal s Waldheimem a tak dále. Takže kníže pán a já jsme byli takovými jako tou hrází. Takže já jsem seděla mezi Havlem a prezidentem, aby si nemohli jaksi povídat. A zase seděl tam ještě německý prezident a tak dále. Ale to bylo hrozné. Všichni se na nás, prostě všichni to chtěli, že dají si tu ruku nebo nedají si tu ruku. A porazili nás. Kníže padl na mě, já jsem padla na zem. Prostě to bylo úžasné. Ale pak jsme odjeli. A Váček nechal zastavit u prvního stromu velkého a rychle se převlíkl do džínu. A jak nás provázeli ty motorkáři a byly tam moje malé děti taky, a oni vyváděli ty tři, teda mé dvě děti a Havel v tom autě s těmi motorkáři a tak dále. Na to nikdy nezapomenu a moje děti si to strašně pamatují. To bylo tak veselé.
4: Já si pamatuju zase
5: on byl jako malé dítě v tom momentě.
4: Já si pamatuju zase tu otázku, jestli vás bavila víc diplomacie nebo politika, takže jsem si vyslechl diplomatickou odpověď, ale byla nesmírně zajímavá a děkuju za to.

0: Povídáme si se socioložkou, diplomatkou, političkou, matkou, babičkou, doktorkou, herečkou, Magdou Vášáriovou. Zdánlivě nepatřičná otázka pro festivalový rozhovor, ale jaké dědictví si neseme z rozpadu Rakouska-Uherska?
1: Ach jo, nějak zapomínáme. Zapomínáme, že naši předci neměli nikdy pocit, že jsou malí. Mm-hmm. Že jsou součástí něčeho malého. V Habsburská říše, myslím, že 400 let trvala, že jo? Tak to byla prostě obrovská říše v 400 let. Uherské království 880 let nebo 900 let. A teď najednou se to prostě rozpadlo a my jsme si nevzali od Palackého skromně říže, teda v polovině 19. století, jak nás varoval, že jo, no tak jako můžeme to zrušit, samozřejmě to se dá, ale podívejte se na západ a podívejte se na východ. A tohle jsme si ve 20. století užili. Že jo. Takže když si počítáte, že když jsme byli skutečně svobodní, tak je to pár desítek let a to jsou tyhle ty 36 let od roku 89 v tom. My jsme prostě, my jsme se najednou objevili jako nové národy, jako kdyby nové národy, že jo. Ale například, když jsem přišla do Rakouska v roce březnu 90, já už jsem tam byla, i když jsem prosila Václava Havla, aby mě tam ještě nepouštěl, že se ještě potřebuji připravit, ale už mě prostě nemilosrdně vyslal. A oni zapomněli, že Slováci existují za těch 40 let. Takže on vymyslel vlastně tu bratislavskou iniciativu, teda to, co je dneska Vyšehradská čtyřka. A já jsem se u toho zúčastňovala, protože to se mnou několikrát konzultoval. Měl dva cíle, které se týkají vlastně toho, těch čtyřech národů tady důležitých. A říkal, my jsme nikdy neměli možnost ve svobodné, prostě takové atmosféře, suverénní, sami ze sebe, odpovídáme za sebe, že bychom spolu mluvili a naučili se spolupracovat, abychom všechny ty mýty, které máme mezi sebou a předsudky a tyhle věci, abychom to prostě vyřešili. A po druhé, abych se těch přes 60 milionů lidí stalo vlastně dalším motorem evropské integrace a vůbec evropské spolupráce. A když umíral, já jsem byla na tom posledním setkání s ním v DOXu. A objali jsme se, on už byl taková sušinka malá. Vždycky byl takový, jako já jsem taková, jako valkýra, že jo. Prsa takový. Oh. Takže vždycky, když jsem ho objala, tak jsem měla pocit, že tam něco chybí, jo. Úzká ramínka, takhle, intelektuál. Tak jsem říkala, tak tohle se nám nepovedlo, Vašku. A on říká, tohle se nám nepovedlo. Nejsme schopni spolupracovat. Všimněte si, za těch 630 let jsme se nedohodli na to, že budeme obranně spolupracovat. Ne, každý zvlášť. V energetice, že začneme. Vy jste dali panu Babišovi Unipetrol, což teda, ale já jsem vyhrála na panu premiérovi Zemanovi, jsem vyhrála 5 litrů whisky tehdy.
0: Protože jsme se
1: vsadili. Vsadili jsme se, ano. Já jsem měla pravdu. Takže to už jsem byla ve Varšavě, pak jsme to 3 roky ve Varšavě pili. těch pět litrů whisky.
0: Kolik vás na to bylo?
1: Asi 15. takže nejsme schopni. A jak jsem napsala ve své poslední knížce, teda rozhovoru s panem Šabatou, prostě vy Češi jste se prostě jste si řekli, že budete tady chovat. Každý pátek odjedete ze měst a budete mít svoje políčka s mrkví a pak si uděláte ohýnek a pak se předstíráte, že jste v Texasu. Ne, tohle, tomuhle my nerozumíme.
0: Paní Vašárová, vy jste na sociálních sítích? Jste na sociálních sítích?
1: No, ale já mám takovou jako stěnu, jsou tam jenom moji přátelé.
0: Buďte ráda.

0: Posloucháte Radiožurnál. Ještě chvíli si budeme povídat s naším milým hostem Magdou Vášáriovou tady v Karlových Varech na festivalu, která sama vzpomněla knížky, která vyšla loni na podzim. Je to rozhovor, který s Magdou Vášáriovou vedl novinář, mediální manažer, náš bývalý rozhlasový kolega z Českého rozhlasu Plus Petr Šabata. A ta knížka má zneklidňující název Než zmizím. To byl jehova nápad nebo váš?
1: No můj, samozřejmě, ale on se zděsil.
0: Šabata se zděsil.
1: Šabata se zděsil, jo. Ale no, přece já jsem stará paní, no. Já jsem, jak tak koukám, určitě jsem tady nejstarší. Takže já jsem dneska tady, zítra tady nebudu, takže než zmizím, jsem chtěla říct, co si já, no nemusí každý se mnou souhlasit, ale co si já myslím o střední Evropě, co si myslím o Polácích, co si myslím o nás, Slovácích, o Maďarech a Čechách a taky Rakousku. Já jsem chtěla, protože přece jenom, no víte, diplomaté bývají nejlépe informovaní lidé vůbec. Ne ty politici, jo. Oni mají ještě spousty jiných věcí, o které se musí starat, ale ty diplomaté jsou absolutně nejlépe informovaní. Takže chtěla jsem vlastně říct, co si já o tom myslím. A chtěla jsem taky říct, co si myslím o Češích a Moravácích. Protože vy jste nejvzdělanější národ ve střední Evropě, jste nejbohatší národ ve střední Evropě, vždycky jste byli. Vždycky jste byli výspou vlastně všech inovací v monarchii, že jo? A mě to prostě nejsem ráda, že se tak jako izolujete a říkáte si, a my si tady budeme žít hezky a nás nezajímají ani Rakušané, ani Slováci a vůbec ne Poláci. Ať si všichni dělají pro sebe. To mě mrzí, protože my si neuvědomujeme, že střední Evropa je nebezpečná část Evropy. Velmi nebezpečná. My jsme nebezpeční lidé. My máme pocit, že jsme bílé holoubky, že my jsme vždycky jenom obětí byli těch... Ne. Jak napsal ve svém textu můj muž, který už tady není, Milan Lasica, my jsme bílé holoubky, spočítajte si ty kotrby, které jsme rozbili. Víte, co je to kotrba?
2: Ne.
1: No, nevidíte. Jak mám s vámi mluvit? No.
0: Tak mi to přeložte, kotrba.
1: Kotrba je hlava, prostě. Koko hlav jsme rozbili, ale kotrba je prostě také negativné slovo pro ty hloupé kotrby. No. Takže palice, ano. Ano, máte správný překlad.
0: Což na významu té věty neubírá, že člověk neví úplně na první dobrou, že kotrba je hlava, ale váš,
1: palice.
0: Váš muž byl moudrý a na rozdíl od vás chodil do kina a pouštěl si filmy.
1: Ano, on na rozdíl od mě byl kinomanom. On, keď mal chvíli čas, tak keď jsem mě věděla, kde je, věděla jsem, že je sedí v kině. Tak mnohé lidi by si povedali, že je za nějakou modelkou, ale nie, on seděl v kině, no.
0: Vidíte, a vy jste neseděla v kině, radši jste četla knížky a pak přijedete na 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu do Karlových Varů a dostanete cenu prezidenta filmového festivalu.
1: Tak já řekla. No. Ale je to příjemný pocit, tak to na konci mého života, že vlastně já jsem 26 rokov hrála. Hej, od mojich 15 rokov. A 36 rokov nehrám. Ale všetci si ma pamätáte z nejakých filmov. Nie je to príjemné? je príjemné.
0: Je. Magda Vášáriová byla hostem Radiožurnálu. Přejeme pevné zdraví a mějte se krásně. Naschledanou.
1: Ďakujem.

0: vaším parťákem během čtvrteční páteční noci je vysílání nočního radiožurnálu. Díky, že s námi začínáte nový den, pátek 10. července. Máme pro vás zprávy Zelenou vlnu a potom taky soutěž. 2 hodiny v noci. U mikrofonu Martin Matějka.
1: Vláda podle premiéra Babiše z hnutí ANO plní svůj program. Americký soud nařídil vyplatit odškodné novinářce, kterou podle poroty prezident Trump sexuálně napadl. Wimbledonskou dvouhru žen vyhraje česká tenistka, do finále postoupily Muchová a Nosková. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vláda podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše plní své sliby, řekl to po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. Jednal s nimi o plnění vládního programu za půl rok vládnutí. Podle premiéra zvládl kabinet inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice hodnotí první půl rok Babišovy vlády naopak kriticky a kabinetu vytýká chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Benjamina Činčily vláda nedělá politiku pro lidi tak, jak slibovala.
3: Je tady spousta věcí, které se dějou tak jako za mlhou, že se řeší prostě, kdo kam pojede na výjezd do zahraničí, ale neřeší se to, že se rozvolňují rozpočtová pravidla, neřeší se to, že se tady zbytečně útočí na veřejnoprávní média, a vlastně i třeba na ústavní soud nebo na Českou národní banku. Tohle jsou věci, které jsou podle mě vizitka prvního půl roku vlády Andreje Babiše.
1: Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Jean Carrollovou je u konce. Soud v New Yorku nařídil novinářce vyplatit odškodné ve výši 5 milionů dolarů a úroky za to, že ji Trump v 90. letech sexuálně napadl. Peníze přijdou na účet advokátů Carrollové.
4: New Yorkský soud před 3 lety uznal amerického prezidenta Trumpa vinným ze sexuálního obtěžování Jean Carrollové v převlékací kabině obchodního domu Bergdorf Goodman v roce 1996 a z pomluvy poškozené, když v roce 2022 její obvinění odmítl. Novinářce přisoudil odškodné ve výši 5 milionů dolarů. Donald Trump se odvolal, ale nejvyšší soud Spojených států před měsícem verdikt potvrdil. Po prvoinstančním rozsudku musel žalovaný složit dlužné peníze do soudní úschovy. New Yorkský soud se teď nařídil exekuci rozhodnutí, tedy výplatu 5 milionů dolarů plus 800 tisíc jako úroku z prodlení Carrollové. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: V Ostravě otevřela kavárna Potmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, spolehnout se musí na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna až do neděle parkuje před fórem Nová Karolina, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovice na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
5: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
1: Sport. Vítězka letošního tenisového Wimbledonu bude z Česka a v ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře nad Američankou Goffovou ve třech sadách, Nosková po vítězství nad Ukrajinkou Kostukovou ve dvou setech.